0: komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala, do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Ukrajina se připravuje na další rozhovory se zástupci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v televizním prohlášení. Další podrobnosti budou známé dnes. Minulý týden Moskvu překvapivě navštívil šéf americké CIA John Ratcliffe. Ruská strana potvrdila, že jednal s šéfem ruské civilní rozvědky Sergejem Naryškinem, o čem ale není známé. Americká diplomatická snaha o ukončení ruské války proti Ukrajině se zastavila poté, co Spojené státy a Izrael začali v únoru společně útočit na Irán. Na letošním mezinárodním festivalu Design Block v Praze se mezi vystavovatele zařadí i Znojmo. Představí na něm vizuální identitu a předměty vzniklé k příležitosti 800 let od povýšení Znojma na Královské město. Kolekce uměleckých předmětů a grafického designu jsou inspirované třeba znojemskými okurkami. Vysvětluje ředitel městské kulturní organizace Znojemská beseda Jaroslav Chalupecký.
1: Na té kolekci se podíleli výhradně čeští autoři a tou asi nejikoničtější je svíčka v podobě okurky, jsou to ponožky, jsou to placky a brože ze zavařovacích víček, plátěná taška, sklenice na víno a na vodu, vázy a další.
0: 28. ročník festivalu Design Block se letos uskuteční na více místech v Praze od 7. do 11. října. Sport. Fotbalisté Slávie vyhráli v derby pražských Jesen Letné 3-0 a vrátili se na první místo tabulky šance ligy. Sparta naopak prohrála už třetí ligové utkání ze šesti v této sezóně a patří 7. místo.
2: Skóre derby otevřel v 11. minutě Novak, který se dostal k odraženému míči ve vápně Sparty a propálil gólmana Surovčíka. V 59. minutě navýšil vedení Slávie po samostatném úniku Šturm a o výsledku 3-0 rozhodl v závěru Ajaosi. Největší šance domácí Sparty měl kapitán Adam Karabec, ale ani jednu z nich neproměnil. Slávia tak vyhrála derby na Letné 3-0, vede neúplnou tabulku šance ligy a na svého rivala má pětibodový náskok. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál.
0: A v dalších zápasech 6. kola Liberec porazil Hradec Králové 2-0, Teplice Jablonec 2-0 a Plzeň hrála se Slováckem nerozhodně 1-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D3 u Dolního Dvořiště a na D6 u Chebu. Na dálnici D3 z Kaplice do Rakouska před sjezdem na Dolní Dvořiště počítejte s překážkou. Na 172. kilometru odstavený kamion označený šipkou silničářů. Na D6 z Karlových Varů do Pomezí nad Ohří na exitu 159 Cheb Sever čekejte omezení. Ve sjezdu nehoda osobního vozidla, policie na místě. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly dejte pozor. Na 6. kilometru šipka silničářů a kužely v odstavném pruhu po porouchaném kamionu. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu do Čáslavy pracují silničáři na několika místech. Projíždí se kyvadlově a zdržení je v jednotkách minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, kolem poledne se začne od západu vyjasňovat a teploty 21 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
5: 2:06 je tu soutěž nočního Radiožurnálu a protože je pondělí, tak tu pro vás tento týden máme novou výhru. A to audioknihu od Jiřího Havelky Tragédie Liblice. Jedná se o mysteriózně špionážní vesnické krimi z prvky thrilleru a pochází z dílny divadelního souboru Vo 105. Těšit se můžete i na hvězdnou sestavu, v audioknize totiž uslyšíte Tomáše Hanáka i samotného autora Jiřího Havelku a kromě toho Václava Koptu, Terezu Kostkovou, Dalibora Gondíka, Tomáše Jeřábka a řadu dalších hereckých hvězd. Tak pokud máte rádi detektivky, soutěžte s námi a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
3: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Slyšeli jste Capital Cities v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Tragédie Liblice.
2: Nevypínejte vysílač a nikomu se nic nestane.
1: Jiří Havelka, Tomáš Hanák, Jiří Vyorálek a další v humorném rozhlasovém krimi dramatu.
3: Šulc jde ke svému autu, zvoní mu opět telefon. Šulc ho za chůze zvedne. Je zvyklý dělat více věcí najednou.
1: Audioknihu Tragédie Liblice na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince soutěžit dnes s námi. Haló, slyšíme se?
4: Ano, slyšíme, Bohouš.
0: Bohouš, já vás zdravím. My dnes soutěžíme o mysteriózní špionážní detektivku s prvky humoru. Co vy a kriminálky a detektivky? Je to váš oblíbený žánr?
4: No, jo, jo. No.
0: A máte nějakou oblíbenou třeba detektivní postavu nebo autora?
4: Ne, nemám.
0: Nemáte. No, já doufám, že třeba se mezi vaše oblíbené detektivky, mezi tu první vaši oblíbenou detektivku, zařadí právě dílo Tragédie Liblice. Dnes totiž není soutěžní otázka a tím, že jste se dovolal jako první, tak vyhráváte. Já vám gratuluji.
4: Děkuju.
0: Není vůbec zač. Poprosím jenom, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
4: Ano.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost samozřejmě po celý týden soutěžit o audioknihu Tragédie Liblice. Nejbližší příležitost pak bude samozřejmě zítra v nočním radiožurnálu po 2. hodině.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ústecká formace v nové sestavě, to byly UDG, zazněli v nočním radiožurnálu, slyšeli jste píseň Odlétáš. A nechat se přeskočit motorkou mohli návštěvníci hradu Kámen na Pelhřimovsku. Ten je totiž s motorovými stroji spojený. Navíc se po 3 letech památka znovu otevřela veřejnosti. Na prohlídku vás tak vezmeme za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den.

0: V zelené krajině na Pelhřimovsku svítí na kopci žluto-červená fasáda hradu Kámen. Kompletně opravená památka z přelomu 13. a 14. století se po třech letech znovu otevřela veřejnosti. Návštěvníky láká mimo jiné na unikátní sbírku historických motocyklů. Právě na ně byl zaměřený i víkendový doprovodný program při znovu otevření hradu.
1: A teď vám tady něco málo z toho našeho krásného sportu ukážu.
2: Jedna paní z davu se dobrovolně přihlásila, aby jí řidič mohl přeskočit. K paní se přidali dva kluci, všichni leží na karimatce. Vy jste se tam přihlásila jako dobrovolník,
3: ano.
2: Jako první?
3: Jako první.
2: Proč?
3: Protože se mi to líbí, motorky mám ráda a byl to vždycky můj životní sen.
2: Tak máte můj obdiv, jste statečná.
3: Děkuju moc.
2: Můžu poprosit vaše jméno?
3: Zdeňka Bobinušková. Musím smeknout, protože za 3 roky takový kus práce, protože jsem to viděla to zbořeniště, když se začalo.
2: Znovu otevřený hrad se sbírkou historických motocyklů nepřilákal jen rodiny s dětmi.
4: Jirka.
2: Soudím z vašeho oblečení, že jste přijeli na motorkách. Odkud?
4: Z Prahy. Moc se nám to líbí. Já jsem tady byl někdy v roce 88 a už jsem si to vůbec nepamatoval, jak to tady vypadalo.
5: Je to krásně opravený a ta výstava je super.
2: To je nějaké vnitřní nádvoří?
3: Ano, to je vnitřní nádvoří, kde máme 2 dětské herny a také tento velorex. Kam se můžou všichni návštěvníci posadit a zjistit, jaký to je řídit v uvozovkách velorex, protože tady se rozhodně nerozjedou.
2: Kastelánka hradu, zlatá

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po druhé hodině. Stručné zprávy doplní Martin Matějka.
3: Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO s podporou kolem 30% voličů. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Druhé hnutí STAN se polepšilo na 17%. Třetí je ODS s podporou přes 15%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila zhruba tisícovka lidí. U severního Kypru se odpoledne převrátil trajekt. Na palubě bylo téměř 270 lidí, včetně posádky. Úřady hlásí už 17 mrtvých a podle posledních dostupných informací hledají 17 nezvěstných. Plavidlo mířilo ze severokyperského města Kyrenia do tureckého přístavu. Příčina neštěstí zatím není známá. Turecká státní agentura Anadolu napsala, že loď začala hned po vyplutí z přístavu v Kyrenii nabírat vodu. České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi pasažéři byli Češi. Švýcarské úřady dál pátrají po pachateli nebo pachatelích noční střelby na párty ve městě Aarau. Incident nepřežila 22-letá žena. Do nemocnice záchranáři převezli 5 lidí, některé z nich s těžkými zraněními. Informovala o tom švýcarská policie. Ta zároveň vyšetřuje motiv činu. A studující rodiče můžou od úterý požádat o novou státní podporu. Dostanou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Podpora je určená studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek a studují denní formou na české vysoké nebo vyšší odborné škole. Žádat můžou online přes Jendu nebo osobně na úřadu práce. Žadatelé musí doložit potvrzení školy o studiu.
1: Sport.
3: 9. etapu cyklistické Vuelty vyhrál domácí Španěl Enric Mas a pojistil si červený dres pro celkového lídra závodu. Mas, který se do čela dostal po sobotním odstoupení Slovince Tadeje Pogačara, vede Vueltu o minutu a 18 sekund před dalším Slovincem Primožem Rogličem. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel na 35. pozici a je ve třetí desítce průběžného pořadí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 u Úval a na D3 u Dolního Dvořiště. Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly dejte pozor. Na 6. kilometru tam po odstaveném kamionu zůstala šipka silničářů a kužely v odstavném pruhu. Na D3 z Kaplice do Rakouska před sjezdem na Dolní Dvořiště počítejte s překážkou. Na 172. kilometru odstavený kamion označený šipkou silničářů. S prací na silnici počítejte také například na dálnici D11 mezi 25. a 35. kilometrem, na dálnici D8 mezi 36. a 37.5. kilometrem a mezi 40. a 48. kilometrem a na Pražském okruhu mezi 82. a 3. kilometrem. Vždy se jedná o obousměrné omezení, nikde se výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno, přehánky pak už jen ojediněle. Nejvyšší pondělní teploty 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě naměří až 28 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Máte doma hotovost nebo spoléháte výhradně na karty či platby v mobilu? Pokud odpovídáte ano a máte peníze doma schované, tak děláte dle odborníků dobře. Hotovost se totiž v případě blackoutu, krize nebo nějakého hromadného kyberútoku může hodit. Radí to ekonom a analytik České spořitelny Michal Skořepa a celý rozhovor s ním na tohle téma najdete na irozhlas.cz v rubrice Ekonomika. Tak tam nahlédněte a pár stovek nebo možná raději tisícovek si pro jistotu dejte doma pod polštář. A ode mě už v tuhle chvíli Passengers písní Let Her Go.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Racing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: V cíli se kajakáři Josefu Dostálovi zužovalo vidění a chvílemi přestával únavou vidět úplně. A tak mu musel pomáhat soupeř z domácího Polska. Na mistrovství světa rychlostních kanoistů v Poznani skončil nakonec na 500 čtvrtý. Rozhovor s Josefem Dostálem uslyšíte za pár minut v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Česká výprava získala na mistrovství světa v rychlostní kanoistice 5 medailí. Včera reprezentanti přidali v polské Poznani 3 bronzy. Postarali se o ně na 500 debl kajakáři Jakub Špicar s Danielem Havlem a na nejdelší 5-kilometrové trati kajakářka Kateřina Milová a kanoista Robin Hirsch. Ten se na stupně vítězů dostal po českém protestu a následné diskvalifikaci moldavského soupeře. Kajakář Josef Dostál dojel na 500 na 4. místě. Byl to jeho jediný závod na šampionátu. Dostála trápí zdravotní komplikace od přelomu července a srpna. A na jeho hlase to bylo v cíli znát. Mluvil s ním reportér František Kuna.
1: No, teďka se slyším, jako vůbec skoro neslyším, že poslední 4 dny mám zalehlý úplně levý ucho, teď se k tomu přijde to pravý. Závod jsem se snažil jít naplno, bojil jsem ho naplno, tak jak to šlo co nejlíp. V cíli jsem se musel pak chytit Poláka, protože už se mi zavíral. Se mi zavíral svět jako teď a ono na té vodě, když nevidíte, tak tam vás může hodit každá vlnka. No, ten Alex Borucký mě tam ke mně přijel, naštěstí se pro mě musel záchranáři, aspoň v té ostudy jsem se ušetřil. 4. místo, není zase tak špatný výsledek na to, že jsem byl poslední dobou indisponovaný. Místo toho, abych tady prostě trénoval, rozjížděl se na ten finálový závod, tak tady prostě ležím v posteli, čtu si knížku, dělá mi radost malej, no, který tu je, tak doufám, že jsem ho dneska potěšil, protože startem nám, on ještě moc neumí mluvit, jo, umí dělat zvířátka, tak říká, jak dělá tygr, tak se říká, pojď jako tygr.
2: I přesto na závěr trochu úsměv s tygrem od malého Jonatána. Už jste se objel s Pavlem Davídkem, on se usmíval, co vám řekl?
1: Jo, řekl, že to bylo hrozný, jo. Řekl, že to bylo dobrý, ale oba víme, že já chci vyhrávat a že pomyslím na ty nejvyšší stupně pokaždý, když se postavím aspoň na ten 500-metrový závod, to je z toho 4. místo stejně jako v roce 2023, čemu už přichází taky nemoc, která byla teda výrazně kratší a neomezovala mě přímo v tom závodě, ale podobné věci tam jsou. No.
2: Ještě jste použil slovní spojení, že se mi zavírá svět, co to znamená? Přestáváte vidět, omdléváte?
1: Tak já jsem ještě neomdlel nikdy, že moc nevím, co to je, ale jak na vás koukám, tak prostě se mi to zorný pole začíná zužovat, až prostě nic nevidím. No.
2: Něco jako v Tokiu?
1: Jo. Tak je to něco takového, tam jaký bylo pěkně zle po tom finále.
2: Tak hodně sil.
1: Jo, děkuju Františku.
2: Jen pro připomenutí, Josef Dostál na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021 na kilometrové trati dojel také bez medaile a na finálovém pódiu ho doslova museli křísit. Hodně dlouho ležel a něco podobného zažíval zdravotně tady závěru závodu na 500 metrů. V Poznani je to pro něj nakonec 4. místo na 500-metrové trati a v pondělí jde pro antibiotika. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Martin Matějka připravil zpravodajský servis.
2: Ministryně financí dnes představí návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek bude vyšší než letos. Island neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií, oznámila to premiérka po referendu. Tenisté Lehečka a Plíšková postoupili do druhého kola dvouher na US Open. A dnes bude zpočátku až zataženo, většinou s deštěm. Postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministryně financí dnes na vládě představí návrh státního rozpočtu pro příští rok. Alena Schillerová z hnutí ANO v televizi Prima potvrdila, že schodek bude vyšší než letos. Nepřekročí ale 400 miliard korun. Prioritou rozpočtu budou zdravotnictví a dopravní infrastruktura.
4: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO v České televizi označil sestavování rozpočtu 2027 za nejnáročnější za posledních několik let.
5: Jsme svázáni ad jedna našimi závazky vůči NATO. Jsme svázáni mimořádnými výdaji, které budou do nových elektráren, a jsme svázáni poměrně velkými výdaji na dopravu.
4: Vyšší zadlužení státu podle něj rozpohybuje ekonomiku a přinese Česku vyšší příjmy. To rozporoval předseda starostů Vít Rakušan.
6: My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká výrazná daňová reforma.
4: Plánovanou výši schodku opozice kritizuje kvůli zadlužování země, které vysokými úroky zatíží budoucí generace. Prezident Petr Pavel na CNN Prima News řekl, že nový rozpočet bude vetovat jen v případě nízkých výdajů na obranu. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Islandská vláda v tomto volebním období neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií, oznámila to premiérka Kristrúðrn Frostadirová po vyhlášení výsledků referenda. Islanďané v něm rozhodli, že nechtějí, aby kabinet rozhovory s Evropským blokem obnovil. Šéfka vlády nicméně dodala, že ostrovní stát bude i dál posilovat vztahy v rámci evropského hospodářského prostoru. Výsledek lidového hlasování podle ní není neúspěchem, ale vítězstvím demokracie. Už dřív řekla, že ho bude respektovat. Rakouská policie vyšetřuje horského vůdce, který na hřebenu Grossglockneru minulý týden napadl polského horolezce. Spolupráci s ním ukončilo i Sdružení horských a lyžařských vůdců alpské obce Kals. Rakouská média zveřejnila video z incidentu. Vedoucí lezeckého družstva se dvěma klienty na úzkém exponovaném místě předbíhá polskou horolezkyni. Když se proti tomu její partner ohradil, tak ho horský vůdce nejdřív verbálně a pak i fyzicky napadl. Roztržka se stala ve výšce zhruba 3000 metrů nad mořem. 24-letá pacientka utrpěla v úterý při císařském řezu v pražské fakultní nemocnici Bulavka popáleniny. Informoval o tom deník N. Nemocnice Událost Radiožurnálu potvrdila. Žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací deníku N přistoupili lékaři k císařskému řezu kvůli akutní komplikaci, která ohrožovala dítě. V závěru zákroku chtěli zastavit krvácení, ale od chirurgického přístroje vzplála dezinfekce na těle pacientky. Podle mluvčí Bulovky Evy Stolejdy Libigerové je zdravotní stav matky stabilní a nevyžaduje intenzivní péči.
7: Pacientka zůstává na standardním oddělení spolu se svým dítětem. Nemocnice Událost šetří v souladu s nastavenými postupy kvality a bezpečí poskytované péče a na základě závěrů šetření přijmeme odpovídající opatření.
2: Další informace o zdravotním stavu pacientky kvůli jejímu soukromí nemocnice neposkytla.
3: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Španěla Carreña Busto zdolal 3-1 na sety a oplatil mu tak porážku z prvního kola letošního Roland Garros. Dále jde i Karolína Plíšková, která otočila zápas proti Belgičance Van der Winklové a zvítězila ve 3 sadách. A v New Yorku naopak končí Barbora Krejčíková, ta prohrála s Rachimovou z Uzbekistánu 0-2 na sety, když udělala celkem 41 nevynucených chyb. Po zápase vysvětlovala, proč se jí aktuálně nedaří.
8: celá ta americká šňůra se mi úplně jako nevyvedla a i prostě přes to, že jsme se připravovali a trénovali jsme a prostě makali jsme na tom, aby se to zlepšilo, tak se to prostě nepodařilo ani v jednom zápase. No. Je to prostě kombinace víc jakoby aspektů a asi jakoby ten největší je to, že prostě baterie je vybitá. No.
2: Na US Open končí v singlu taky Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D11 u Úval a na D3 u Dolního dvořiště. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly dejte pozor. Na 6. kilometru tam po odstaveném kamionu zůstala šipka silničářů a kužely v odstavném pruhu. A dobrá zpráva z D3 z Kaplice do Rakouska před sjezdem na Dolní dvořiště. Na 172. kilometru již nepojízdný kamion neblokuje odstavný pruh. Pozor, v místě nyní hustě prší. Všechny dálnice a silnice první třídy jsou nyní plynule průjezdné. V okrese Kladno mezi Klobuky a Lotouší pozor v obci Neprobylice. Došlo tam k nehodě vozidla s nutností vyproštění řidiče, na místě hasiče a záchranáři. Průjezdné s opatrností Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teď noci se ochladilo na 18 až 14 stupňů, při vyjasnění až na 12 a přes den pak čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo. Na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat. Většinou až na polojasno, přehánky pak čekejte už jen ojediněle. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů na jihovýchodě a východě naměří v pondělí až 28 a na horách bude většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
10: Ladíte noční radiožurnál, dnes je pondělí, poslední prázdninový den a právě teď hodiny ukazují 6,5 minuty po 3. hodině. Povodně v Nepálu a Tibetu mají už přes 790 potvrzených obětí. Následky ale tvrdě dopadají i na přeživší. Tisíce lidí totiž přišli o své blízké nebo střechu nad hlavou. Do zasažených oblastí je velmi složité se dostat. Pokouší se o to i náš zpravodaj a uslyšíte ho za chvíli.
3: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Záchranáři v Nepálu a Tibetu po tragické přívalové vlně dál pátrají po přeživších i obětech. V postižených oblastech se rychle zhoršuje i hygienická situace, navíc není snadné se tam dostat. Vy teď uslyšíte, jak cestu do nejvíc zasaženého nepálského okresu Nuwakot popsal náš asijský zpravodaj David Jakš.
1: Já jsem vyrazil s nepálskými pracovníky organizace Člověk v tísni nahoru do hor, do toho nejpostiženějšího okresu Nuwakot a do města Kalikasan. Je to opravdu epická cesta, je to cesta, kterou si dost dobře ani nelze představit, protože ta hlavní spojnice, která vede mezi Katmandu a čínsko-nepálskou hranicí na severu, tak ta je už nějakých 50 kilometrů za Katmandu zavalena. Je tam taková obrovská hradba z kamenů, z bahna. Jsou tam sice těžké stroje, které se snaží už několikátý den tu cestu zprůjeznit, ale ty práce jdou velmi pomalu a bude to ještě hodně dlouho trvat. Takže kdo se chce dostat nahoru do těch nejzasaženějších oblastí, ať už má ty pohnutky jakékoliv, tak musí volit velice komplikovanou cestu přes hory. A je to opravdu očistec. Ta cesta je široká maximálně 4 metry. Vypadá to tak, že vždycky takových 15-20 minut to auto jede a potom 5-7-10 minut zase couváte, protože proti vám jedou další auta a je potřeba, ty řidiči se prostě musí spolu domluvit, jinak by tu cestu ucpali, bylo by to neprůjezdné. Takže Je to hodně o nervy, je to samozřejmě nebezpečné i z toho důvodu, že ty okraje cest jsou velmi podmáčené. Viděl jsem několik havárií tady během dne, nebyly tedy těžké, ale byly to většinou takové ty situace, kdy tomu autu ustřelí ta zadní náprava a on zůstane viset někde nad nějakou strží. Velmi často se prorazí pneumatika, to se nám také stalo asi po nějakých 80 kilometrech, že jsme prorazili pneumatiku. Musí se zastavit, tím pádem ucpete celý ten průjezd, stojí auta proti vám, za vámi, všechny vlastně zdržujete. A je tady ještě jedna věc, která dělá záchranářům, ale i těm lidem, kteří zůstali odříznutí od zbytku státu v těch zasažených oblastech ve středním a severním Nepálu velké starosti. A sice je to velmi intenzivní monzunový déšť, který hlavně odpoledne a večer přichází se železnou pravidelností a zaplavuje ty poslední přístupové cesty. Já teď zrovna na jedné takové stojím, ještě před hodinou to byla naprosto suchá, vyprahlá subtropická cesta, teď se tady valí půl metru vody a vlastně o nějakých 100 výškových metrů níž úplně přerušila dopravu, takže ta zásobovací auta, ta auta s humanitární pomocí, která jedou za námi, tak jsou odříznutá od toho zbytku té přístupové cesty. No a vypadá to, že se dneska už dál nedostanou, že tady ty řidiči budou nocovat. My možná také uvidíme.
0: Tak situaci popisoval náš asijský zpravodaj David Jakš toho času na cestě do nejvíce zasaženého nepálského okresu Nuwakot.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Hlediště v bývalých prostorách divadla Bolka Polívky v Brně je už 3 roky bez diváků. Po přestěhování do jiné budovy divadlo nepotřebuje původní sedačky, nabídlo je proto zájemcům za odvoz. Přihlásilo se brněnské kulturní centrum Industra.
1: Trojice mladých mužů se chystá vynést 5 spojených tmavě hnědých sedaček s tmavě modrým polstrováním z bývalého sálu divadla Bolka Polívky v Brně.
2: Vezmeme teďka tu těžkou nebo zaběhá si tohle tu poslední?
1: Jedním ze členů týmu Industry, kteří přišli se stěhováním pomoct, je Jakub Černý.
3: Ta přední zrada, jak jsou tam asi, myslím, že budou dětské sedačky, tak tam ty se dají rozdělat, takže jsou lehký, takže to zvládneme ve dvou, ale jsou tady pak takový těžký sedačky, které musíme tahat ve 3 silní chlapy prakticky.
1: Úzkými místnostmi v zákulisí se s nákladem proplétá celkem 12 lidí.
4: Tomáš, půjdeme.
3: Máme naši dodávku, jak to máme jednu pronajatou a 4 vždycky nakládají a 4 pak vykládají u nás v Industře. Sedačky jsou dělané tak, že jsou vevnitř takhle sešroubovaný závitovou tyčí a je strašný problém dát je do té dodávky, takže třeba některý musíme vohnout a pak koupit nový.
1: Ven z aut vynáší pomocníci náklad v kulturním centru Industra. Využití plánuje jeho ředitel Pavel Ztratil.
5: Část těch sedaček přijde na malou scénu, kterou teďka budeme otevírat, a část sedaček budeme naopak využívat při opravdu velkých produkcích, kde očekáváme návštěvnost přes 300 lidí.
1: A komfort diváků se rozhodně zlepší, protože teď mají méně pohodlné sezení.
5: Je to představení od představení. Aktuálně vlastně nejčastější setup je postavený na sezení na skládacích židličkách. Někdy je to v pořádku, ale u dalších představení není to stávající sezení úplně ideální.
1: Diváci Industry budou v pořadí 3. publikum, které přestěhované hlediště využije. Před návštěvníky divadla Bolka Polívky totiž v prostorách na Jakubském náměstí sloužily sedačky taky satirickému divadlu Večerní Brno. Alena Hysová, Radiožurnál.

0: Máme přesně 3:30. Vysíláme zprávy, je tu Martin Matějka.
1: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Týkat se budou zahraniční i domácí politiky. Poprvé se sešli už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Podle Pavla byla schůzka věcná a konstruktivní. Některé spory mezi Hradem a vládou ale pokračují. Prezident třeba nechce stáhnout kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Ničivé povodně v Nepálu a Tibetu mají už přes 790 potvrzených obětí. Tisíce lidí se dál pohřešují. Úřady nestíhají stotožňovat a pohřbívat mrtvé. Naplňují se tak kapacity tamních márnic. Nepálská vláda proto na jihozápadě země začala pohřbívat neidentifikované oběti na provizorním hřbitově. Pracovníci na pohřebišti za poslední dva dny pochovali skoro 200 neidentifikovaných obětí, kterým odebrali vzorky DNA a zanesli je do databáze. Spojené státy naplní své strategické zásoby ropou z Venezuely. Oznámil to americký prezident Donald Trump s tím, že celý proces začne brzy. Trump už v pátek informoval, že Washington s Caracasem uzavřel dohodu. Díky ní si zajistí kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob. A cílem dohody je oživit venezuelský ropný průmysl. Budou ale nutné investice a práce na infrastruktuře. A některé státní hrady, zámky a další památky byly v neděli přístupné zdarma. Nabídku připravil Národní památkový ústav. Zdarma se mohli návštěvníci podívat třeba na hrady Žebrák, Katočník nebo zámek Hrádek u Nechanic. Na vybrané prohlídky bylo ale potřeba předem rezervovat bezplatnou vstupenku. Akce se zopakuje 27. září. Sport. Motocyklista Filip Salače nedokončil v kategorii Moto2 velkou cenu Aragonie. Ze závodu odstoupil kvůli zranění v 7. kole. Potíže s palcem levé nohy mu znemožňovaly řazení. Salač tak nenavázal na předcházející triumf v britské Grand Prix na okruhu v Silverstoneu ze začátku srpna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D11 se u Úval a na 50 u Starého Hrozenkova. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly dejte pozor. Na 6. kilometru tam po odstaveném kamionu zůstala šipka silničářů a kužely v odstavném pruhu. Kamiony vybočují do levého pruhu. Na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko čekejte omezení ve Starém Hrozenkově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu. Kivadlový provoz je řízen semaforem a ve směru ze Slovenska se zdržíte do 5 minut. Na silnici 55 mezi Hulínem a Tlumačovem za záhlednicemi pozor na odstavené vozidlo. V jízdním pruhu zastavilo auto pro poruchu, projíždí se Kivadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladilo na 18 až 14 stupňů, při vyjasnění bude až 12 a přes den pak čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno, přehánky pak už jen ojediněle. Nejvyšší pondělní teploty 21 až 25 stupňů, na východě naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Nejbližší poradkyně amerického prezidenta se ocitla v centru pozornosti.
6: Her name is Natalie Harp.
7: Je přesvědčená, že jí Donald Trump zachránil život.
5: Doprovázela Donalda Trumpa dva víkendy po sobě do jeho golfového klubu v New Jersey.
8: Měla pracovat v Bílém domě rok bez prověrky.
7: Její vliv na prezidenta bude ale zřejmě ještě posilovat.
4: Oddaná, nápomocná, loajální, extrémně pracovitá a dosud skoro neviditelná Natalie Harpová. Proč se o Trumpově asistentce teď tolik mluví? Kde se vzala? A co všechno má na starosti? Ptám se amerikanisty Jana Beneše z Ostravské univerzity. Dnes je pondělí 31. srpna. Dobrý den, díky, že jste si udělal po nějaké době čas na Vinohradskou 12.
9: Díky za pozvání k tak výživnému příběhu.
4: Kdy jste poprvé slyšel mimochodem o Natalii Harpové?
9: Já se trošku poklepu po ramenou. Já jsem o ní četl už v listopadu 2024, kdy v New York Times o ní konkrétně vznikl článek, který ukazoval na to, že ona bude jedním z těch lidí, které si Donald Trump vezme do toho svého blízkého okolí, do toho nejbližšího kruhu, do Bílého domu, až se stane podruhé americkým prezidentem.
4: Tak amerikanisti ti se vyznají, nicméně k širší veřejnosti i ke mně se tohle jméno dostalo teprve v posledních dnech. Ve Spojených státech budí velký rozruch, může za to teda zejména demokratický senátor John Ossoff, který se o Natalii Harpové zmínil. Proč vůbec na ní narazil?
9: John Ossoff je senátor z Georgie. V Atlantě měl velký předvolební meeting, protože na podzim nás čekají volby do kongresu, tedy i do senátu, kde on obhajuje svoji pozici za velmi jako červený republikánský stát. A v momentě, kdyby vyhrál ty volby nebo obhájil ten svůj post, tak má poměrně zajímavou šanci potom v těch primárních volbách v rámci demokratické strany na kandidaturu do Bílého domu. A samozřejmě on si vybral ten nejjednodušší terč, který mohl, to znamená Donalda Trumpa, jeho trable s ekonomikou, to, že se vlastně pořádně jako nevěnuje stavu ekonomiky nebo i dokonce horšuje. A také se věnoval tomu, že Donald Trump utíkal z Ankary, z jednání NATO, ze summitu NATO jiným letadlem, než do kterého původně nastoupil. V tom letadle, které mělo být tedy bezpečné a který nakonec odletěl, tak do toho si vzal jenom vybrané lidi, jako třeba Pete Hegseta, ministra války, a právě Natalie Harp, člověka, který je veřejnosti prakticky neznámý. A naopak v tom nebezpečném letadle, na který údajně mohli zaútočit iránští špioni nebo iránští teroristi, tak tam nechal dost význačné lidi ze své vlády, včetně ministra zahraničí Marka Rubia, nebo právě i mluvčí Caroline Levitt, která mu je taky docela blízko. Takže John Ossoff na tom meetingu tak nějak zvýraznil, že Donald Trump se místo toho, aby se věnoval opravdu stavu země, zlepšoval ekonomiku a hlavně spravil zahraniční politiku a přestal válčit s Iránem, tak místo toho by nejraději cestoval s Natalie Harp a stavěl nový taneční sál.
4: Je to tak, on se do něj docela pustil, on řekl: "The president sleeps through his meetings." Prezident Trump spí na schůzkách, hraje golf, jen obchoduje s akciemi, prezidentem být vlastně nechce. Rád by si, jak sám říkáte, postavil ten taneční sál, jakože ho staví v jednom z těch křídel Bílého domu, a cestoval s Natalie v letadle, které mu dal katarský emír. A pak se strhl teda velký humbuk. Všichni na to začali reagovat, všichni začali zjišťovat, kdo je Natalie. Takže Amerika taky nevěděla, kdo je tak prezidentovi na blízku.
9: Nevěděla. Věděli o tom novináři. To je zajímavá věc. Novináři se samozřejmě všímají toho, že Natalie Harp je skoro 24 hodin denně poblíž Donalda Trumpa v Bílém domě, v oválné pracovně, konstantně. Ne po jeho boku, ale nedaleko od něj, i na význačných mítincích. A faktem je, že ten humbuk se strhl i kvůli tomu, že prostě šlo o kopnutí do prezidenta, šlo o kopnutí do, nebo rýpnutí do někoho, kdo je mu nesmírně blízko. Ta vaše citace vlastně ukazuje, že to mělo i nějaký sexuální podtext, takové jakési mrknutí na voliče, že tam se možná děje něco nepřístojného, že Donald Trump možná má vedle sebe mladou blondětou poměrně atraktivní ženu, se kterou možná tam se děje něco nekalého. Na to je Amerika už vlastně částečně zvyklá, ale samozřejmě vystaly najednou otázky, jak to, že se může v okolí Donalda Trumpa pohybovat někdo, koho vlastně veřejnost vůbec nezná, nic o ní pořádně neví, a novináři se toho velmi rychle chytli.
4: 35-letá Natalie Harpová, teda jedna z nejbližších poradkyň Donalda Trumpa, jak to tak vypadá, jeho tajemnice, důvěrnice, editorka sociálních sítí, tak jak jsem se dočetl. Odkud pochází, jaký má background?
9: Má background kalifornský. My Kalifornii většinou spojujeme samozřejmě s nějakým liberalismem v opozici právě vůči těm červeným státům, jako je Texas, Florida nebo právě Georgie. Ale ona tam vyrůstala v dost silně konzervativní, silně náboženské evangelikálské rodině jižanských baptistů. Její otec je vystudovaný teolog, nebo byl vystudovaný teolog a pastor, a ona byla dokonce vzdělávaná doma, chodila do státní školy. To většinou, když to rodiče v Americe tuhle volbu udělají, tak tím chtějí ochránit to svoje dítě často, netvrdím, že vždy, často před tou sekularizací, ze které obvinují vlastně státní školy. A to se pak ukázalo i tak, že ona šla studovat na Liberty University ve Virginii, na jihu Spojených států, do jedné z největších vůbec křesťanských univerzit na světě, která je spojená jak s hnutím MAGA, tak vůbec tím širším evangelikálským a silně konzervativním náboženským hnutím v USA.
4: Vy jste říkal, že jste poprvé zaznamenal její jméno v roce 2024 v jednom z těch článků v amerických médiích, kdy teda potom přecházela do Trumpova týmu. A co dělala předtím?
9: Co dělala předtím je, že se léčila s rakovinou. V roce 2015 byla diagnostikovaná s rakovinou kosti A v roce 2019 vystoupila na Fox News, oblíbeném kanálu, i když jakdy, Donalda Trumpa, velmi konzervativním kanálu, se svým příběhem o tom, jak kroky Donalda Trumpa ve vztahu ke zdravotnictví, konkrétně zákon z roku 2018, Right to Try Act, který umožnil vlastně využití experimentální léčby, takže ji údajně zachránil život. Ono to sice úplně asi není pravda, protože ten zákon Donald Trump podepsal několik měsíců poté, co ona tu léčbu experimentální získala a která jí opravdu pomohla, ale to jí nebránilo nic v tom, aby vzývala Donalda Trumpa jako člověka, který vlastně zachránil život.
10: And because of Right to Try, she's now living and I think
9: Donald Trump toho využil a v roce 2020 ji dokonce pozval na předvolební sjezd republikánské strany, kde vystoupila vlastně s tím stejným příběhem.
11: And without you, I'd have died waiting for them to be approved.
9: No a potom, a to si myslím, že je jako velmi zajímavé, v roce 2020 vlastně dostane roli moderátorky One America Network.
11: Because if Biden's administration is doing this poorly now, how much worse is it going to get?
9: Což je velmi silně pro MAGA, pro trumpovská televizní stanice. A tam funguje asi 2 roky. A mezi tím například v lednu 2021, 6. ledna konkrétně, kdy se ve Washingtonu dějí dost divoké věci, tak ona postuje podle CNN asi 120 postů na Twitter, dnes už tedy X, kde podporuje prezidenta, kde podporuje vlastně to tvrzení, že volby v roce 2020 na podzim neproběhly jako férově. A postupně vlastně ona se stává jedním z mála lidí, kteří chtějí být s Donaldem Trumpem v momentě, kdy ho část republikánské strany a část americké veřejnosti vlastně odvrhne po dění toho 6. ledna 2021. A postupně se dostává do jeho bližšího okruhu, stává se součástí toho jeho týmu, který se připravuje znovu převzít vládu v Bílém domě, až se vlastně dostává přímo do na začátku roku 2025 do oválné pracovny.
4: Takže to zní, že je velmi oddaná a toho si asi taky Donald Trump velmi váží, loajálních lidí, kteří s ním zůstávají i v momentě, kdy s ostatními má při.
9: Realita je taková, že můžeme nahlížet na Natalie Harp jako člověka, který představuje naprosto tu ideální MAGA ženu. Ženu, která je vzdělaná v té silně konzervativní větvi toho protestantského křesťanství v USA a je hlavně velmi oddaná tomu vůdci. A ta oddanost je hlavně Donaldu Trumpovi. Není to oddanost republice, není to oddanost vládě, ale přímo konkrétně té osobě vůdce Donalda Trumpa.
4: Prý mu taky psala nějaké dopisy, to je pravda. Já jsem zaznamenal, že o Trumpovi mluví jako o svém strážci, o svém ochránci a že mu nechává dopisy.
9: V těch dopisech, které zveřejnili americká média, zaznívá například, že mu chce vždy přinášet jenom radost Donaldu Trumpovi. Chce pro něj vždycky vypadat hezky, to tam zmiňuje také a říká, že se vlastně slibuje, že se o sebe bude lépe starat, aby lépe vypadala. A jsou to opravdu jako intimní dopisy a dokonce v ní říká, že má právo jí vždycky vynadat, protože on je jediný, kdo ji zná a nikdo jiný ji nerozumí tolik jako on.
12: Jste to jediné, na čem mi záleží. Nechci vás nikdy zklamat. Děkuji vám za to, že jste v tomto životě můj strážce a ochránce.
9: Takže je to opravdu jako intimní a srdcerivné. V jednom momentě dokonce cituje z Pýchy a předsudků, což už samo o sobě myslím ukazuje, jaký ten vztah vlastně, nechci říct, že je romanticky založený, ale opravdu jako idealistický, naivní z její strany.
4: Ty dopisy prý zalarmovaly i Trumpovu ochranku. Z jakého důvodu?
9: Těch důvodů je víc. Ona obecně asi rok se vyhýbala tomu, aby získala bezpečnostní prověrku. To si myslím, že je dostatečně alarmující. Ale faktem je, že ona opravdu je blízko Donalda Trumpa prakticky konstantně. A takže mu ty dopisy nechávala na místech, kde se z toho trošičku agenti vylekali, protože má přístup prostě do místností, ke kterým běžný smrtelník přístup nemá, a nechává mu tam dopisy. No tak je musí nejdřív někdo zkontrolovat.
4: No a kromě toho, že mu teda píše dopisy, že mu je na blízku, že mu je možná v některých těžkých situacích i oporou, že spolu s ním létá letadlem ze summitu na to, když členové vlády nebo jemu blízcí lidé letí tím, které může být potenciálním terčem nějakého útoku iránského, tak jak se domnívaly tajné služby, tak kromě tohodle všeho a píše teda na sociální sítě, na Truth Social, těma verzálkama předpokládám, všechny ty zprávy, které má na mysli Donald Trump, aby se dostali k široké veřejnosti, tak co všechno teda ještě dělá?
9: No na těch sociálních sítích ona ukazuje vlastně Donaldu Trumpovi, ona je mu tak na blízku z toho důvodu, aby kdykoliv, kdy on si zavolá, tak aby ona mu ukázala vlastně pozitivní zprávy ze světa online, ze světa zpráv a sociálních médií. A mi ukázala memy, videa, obrázky.
4: A to přiběhne s iPhonem nebo se Samsungem a ukáže mu to na obrazovce?
9: Ona má teda notebook, to je jedna věc, ale druhá věc je, že se jí říká, vlastně ostatní lidé v Bílém domě ji už nějakou dobu označují jako takzvaný human printer,
4: no,
9: tedy lidská tiskárna. Aha. Ona to sama vlastně v těch dopisech i používá, tady tu přezdívku.
4: Fakt?
9: A jde o to, že ona zhruba od roku 2023 opravdu, a jsou z toho i videa, pobíhá vlastně za Donaldem Trumpem s takovou malou tiskárnou, ze které kdykoliv na jeho zavolání vlastně vytiskne to, co on chce vidět. On, Donald Trump, je velmi vizuální tvor, takže ona mu vytiskne prostě tweety, vytiskne mu články, vytiskne mu ty memy a on na ně potom reaguje, to, jak jste zmiňoval, vlastně reaguje na ně na sociální síti Truth Social, často ty posty nejspíš za něho tady opravdu píše ona, ale myslím si, že je potřeba ještě dodat jednu věc. Není to jenom zpravování sociálních sítí, což ní tak jaksi nevině, ale ona vlastně už dneska tím, jak má k němu blízko, tak ona komunikuje i třeba se zahraničními lídry. Oni ví, že když se k němu potřebují dostat, tak se mají ozvat jí. Což si myslím, že je znepokojující a je to, vracíme se tady na začátek, ten důvod, proč je potřeba, aby oni veřejnost věděla co nejvíce.
4: A to, jak ona komunikuje a jaké zprávy mu předkládá, tak to přece musí velmi závažně ovlivňovat to, co si Donald Trump myslí o světě. Možná ho tím i izoluje od nějaké reality, tím, že je to ten gejzír pozitivity, jak oni píší Timesy. To je něco, co dřív nedělali Elon Musk, Steve Bannon a další lidé, kteří se pohybovali v okolí Donalda Trumpa, Stephen Miller teď aktuálně, nebo třeba jeho mluvčí právě Caroline Leavitt, o které vy už jste se zmiňoval.
9: Myslím si, že je potřeba říct, že pro Donalda Trumpa je toto téměř standardní modus operandi. On ještě, když nebyl v Bílém domě, tak se vědělo, že v Trump Tower je obklopen takzvanými the girls, tedy dívkami, které tam byly k tomu, aby mu přinesli právě nějaké občerstvení nebo pozitivní zprávy, aby se na ně krásně dívalo, aby on byl v dobré náladě. A to vlastně si nějakým způsobem přenáší jak do té první svojí administrativy, kde je obklopený různými mladými dívkami, například Hope Hicks nebo dalšími ženami, které mu dělají sekretářky nebo jakési tiskové mluvčí a tak dále. Jsou v různých pozicích, konstantně se to mění. Tak potom si to přináší právě v podobě Natalie Harp, částečně Caroline Leavitt do té druhé administrativy. Nicméně podle amerických novinářů a částečně historiků nikdo nikdy nefungoval takovým způsobem, neměl k americkému prezidentovi tak intimní přístup a vlastně mu předkládal tak nefiltrované, no, naopak vlastně velmi filtrované informace a totálně ho vlastně odříznul od reality světa a od toho, jaké dopady jeho rozhodnutí mají na život lidí. Jako Natalie Harp. Nikdo takový vlastně, co víme, v americké prezidentské historii neexistoval v Bílém domě.
4: No tak není to vlastně hezké, že má s někým tak velmi blízký vztah, že se na někoho může spolehnout, že někdo tu pro něj vždycky je, že má svoji asistentku, tak to bývá asi u většiny lídrů, nebo?
9: Donald Trump tvrdí, že Natalie Harp ho miluje stejně jako jeho děti a jeho manželka. A vlastně vyčítá ostatním, co má ve svém okolí, kteří nejsou jeho rodina, a Jared Kushner, jeho zeť, tak jim říká, že ona jediná ho vlastně neopustí, zatímco oni ostatní prostě odejdou a budou pak pracovat někde jinde, využijí té blízkosti k Donaldu Trumpovi, aby pak získali lepší nějakou pozici někde, tak ona ho nikdy neopustí.
4: No a to zbylé okolí Donalda Trumpa, co na ní teda říká, když ví ty informace teď z médií, kdy CNN třeba připomíná, že už v roce 2023 s Donaldem Trumpem Natalie Harpová chtěla tak moc být, že k jednomu soudu v New Yorku s ním dokonce jela v kufru auta, protože nikam jinam by se v té koloně nevešla. Plus s ním teda letěla v tom letadle z Ankary letos ze summitu NATO a to si skutečně do toho letadla vybral jenom hrstku nejbližších.
9: No vlastně tím, jak má blízko k Donaldu Trumpovi, Natalie Harp, je s ním konstantně. Vlastně nikdo k němu nemá takhle blízký přístup každý den jako ona, kromě teda jeho blízké rodiny. Tak to z ní vlastně dělá skoro jedno jako z nejvlivnějších lidí v USA. A logicky tím pádem to vyvolává i nějakou žárlivost, závist ze strany těch ostatních lidí, kteří se snaží tak, jak Donaldu Trumpovi dostat, snaží se ovlivnit jeho názory. Tam samozřejmě my víme z kuloárů, že tam probíhá jakýsi souboj o moc a vlastně o vyjádření loajality, té největší oddanosti Donaldu Trumpovi mezi těmi různými kruhy, které kolem sebe Donald Trump schromáždil. A takže není náhoda, že se vlastně tolik informací o Natalie Harp dostalo velmi rychle do amerických médií, jak novináři, tak lidé z Trumpova okolí, kteří úplně nemusí, se chtěli rozhodně k ní vyjádřit.
4: A když se ptám na to okolí jako takové, a aniž bych chtěl být teda bulvární, tak se na to zeptat musím, Melanie na to nějak už reagovala, nebo ta blízkost Natalie Harpové nevadí? Já vím, že se k tomu vyjadřoval například bratr Harpové na CNN, který tvrdil, že kromě té práce jako takové, tak Harpová hledá i náhradního otce a našla ho právě v Donaldu Trumpovi.
9: Aniž bych to chtěl nějak bulvarizovat, tak samozřejmě americká média si všimla, že když se v ulicích Washingtonu pořádal automobilový závod Freedom 250, vlastně k poctě nebo k té oslavě 250 let od vyhlášení dne nezávislosti a nezávislosti Spojených států, tak manželka, no, první žena Spojených států byla vidět po dlouhé době po boku prezidenta Trumpa a vlastně se ukazuje, že snad i tým sociálních sítí, který spravuje sociální sítě Bílého domu, tak se snažil na fotkách Natalie Harp tak nějak neukazovat, byť byla opět velmi blízko Donaldu Trumpu.
4: Bílý dům, když se vrátím k těm poznámkám Johna Ossoffa, senátora demokratického, který vnesl jméno Natalie Harpové do povědomí široké veřejnosti, tak Bílý dům na ně reagoval skutečně zuřivě. MAGA je velmi naštvaná, rozzuřená, jak jsem se dočetl v The Atlantic. Schytal to Ossoff potom? Obrátila se zase pozornost k němu?
9: Schytal. Schytal, protože ta poznámka byla naprosto cíleně sexistická, misogynní, byla... Takhle, to, že se pustil do prezidenta, dává nějaký smysl. To, že do toho zapojil ženu, která mu prostě oddaně slouží a má nějakou smlouvu pracovní a je tedy úředníkem oficiálním, to, že poukazoval na to, nebo naznačoval, že by tam mohlo být něco sexuálního, samozřejmě není OK.
4: Chtěl udělat taky, pardon, to PR, ne? Vzhledem k tomu, že se o něm, a vy už jste to taky říkal, že se o něm mluví jako o potenciálním kandidátovi do Bílého domu. Psali to teďka i Wall Street Journal, že je to jedna z možností, že jo?
9: To je veřejné tajemství. Samozřejmě, pokud jste senátor z Georgie, tak potřebujete, aby to vaše jméno znali lidé i v Kalifornii a v dalších částech, no v New Yorku a v dalších těch významných částech Spojených států, abyste měl vůbec šanci, že by vás mohli podpořit potom v těch primárkách. Takže jednoznačně tohle je to součást jeho kampaně, jak do těch senátorských voleb, tak samozřejmě i do těch potenciálních primárek na prezidentský post.
4: A když říkáte, že to schytal, tak jak moc? Protože když se naštve Bílý dům, tak umí být, no, je to občas tornádo. I plnost prostých slov občas létá vzduchem.
9: Ano, těch urážek a těch různých men, kterými ho častovali, jak Donald Trump, tak lidé z jeho okolí, to se v tom americkém ekosystému, jak na tom mediálním ekosystému, na té pravicové straně, i obecně v mainstreamových médiích, tak opravdu John Ossoff to několik dní schytával, protože se samozřejmě, jak jsme se o tom tady bavili, to okolí Donalda Trumpa se chtělo ukázat jako lidé, kteří jsou loajální prezidentovi, budou obhajovat i jimi částečně nenáviděnou osobu a chtěli obhajovat prezidenta, kterého vlastně John Ossoff tak nějak vykreslil i nejenom jakože někoho, kdo by mohl chtít vztah s velmi mladou ženou, ale zároveň někoho, kdo vlastně už tak stárne a už tak kašle na tu práci, že prostě jenom lítá letadlama různě, tráví čas s tou mladou ženou a nestará se pořádně o stav země. A vlastně ta pracovní morálka jaksi upadá. Takže tohle všechno chtěli ti lidé vyzdvihnout, že to není fér takhle k prezidentovi jak té mladé ženě chovat. A samozřejmě John Ossoff si tím, byla to velmi riskantní strategie, ale je fascinující, jak dobře mu to vyšlo.
4: A ta pobouřená vendeta od MAGA a od Donalda Trumpa a celého toho jeho okolí, ta ukazuje na jednotu toho hnutí jako takového, nebo spíš na určitou možná i zranitelnost. Protože skutečně řada těch komentátorů ve Spojených státech teď zmiňuje, že ta reakce je nebývalá i na standardy hnutí MAGA.
9: Myslím si, že Donald Trump je naštvaný, že tolik informací o Natalie Harp se vlastně najednou dostalo do toho éteru a tím pádem tam to ukazuje na nějakou nelojalitu, nějaké části toho spektra lidí, které se kolem něj pohybuje. O to intenzivnější si myslím, že ta reakce tím pádem byla, o to větší útoky na Johna Ossoffa a ne jakože úplně obrana Natalie Harp, ale spíše útoky na Ossoffa. Takže ano, může to ukazovat snahu těch lidí ukázat tu lojalitu, sešikovanost za Donaldem Trumpem, ale ukazuje to i samozřejmě nějaké trhliny v tom hnutí. Samozřejmě ty trhliny se můžou ještě rozšířit v momentě, kdy republikánská strana prohraje nějakým výrazným způsobem volby na podzim tohoto roku.
4: To, že lidská tiskárna vystoupila z anonymity, zkomplikuje jí to její práci teďka?
9: Samozřejmě ten tlak na Donalda Trumpa, aby se jí zbavil nebo jí, aby možná změnil tu její roli, aby nebyla tak moc vidět, ten tam asi bude. Přeci jenom je to nevolená osoba, která má přístup k těm nejtajnějším informacím, k těm nejdůležitějším setkáním i se zahraničními lídry. Takže umím si představit, že ten tlak tam bude, ale samozřejmě to rozhodnutí, jestli se Natalie Harp zbavit nebo ne, to je pouze a jenom na Donaldu Trumpovi.
4: A to je možné, že by k něčemu takovému došlo?
9: Představit si to umím. Konec konců těch girls, jak jsem zmiňoval, už kolem Donalda Trumpa bylo v minulosti hodně.
4: No dobrá, fascinující příběh, tak díky, že jste si na něj našel chvíli.
9: Taky děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity. Odvyprávěl velmi zajímavý příběh Trumpovy asistentky Natalie Harpové. V téhle epizodě jsme se zmínili i o současné mluvčí Bílého domu Caroline Levitové. Ta teď u Trumpa končí. Bude určitě zajímavé sledovat, kdo všechno se nadále bude pohybovat v těsné blízkosti nejmocnějšího muže světa. Naslyšenou zítra.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn a Martin Matějka.
3: Petr Pavel nechce stáhnout žalobu kvůli summitu NATO, chce počkat na rozhodnutí soudu. Rusko a Ukrajina hlásí další noční útoky. Fotbalisté Slávie ovládli ligové derby na Letné, vyhráli nad Spartou 3-0. A dnes bude zpočátku až zataženo, většinou s deštěm, postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel neplánuje stáhnout kompetenční žalobu kvůli červencovému summitu NATO. Řekl to v rozhovoru pro CNN Prima News. Chce počkat, až ústavní soud kompetence vlády a prezidenta vyjasní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů prezidenta vyzval ke stažení žaloby. Podle Pavla je ale postoj ministra jiný než vlády.
4: Kompetenční žaloba byla důsledkem neschopnosti se dohodnout a je vlastně snahou vyjasnit ty problémy, které z obou stran byly vnímány rozdílně. Já si myslím, že i vláda to vnímá stejně, že tedy chce, aby to bylo vyjasněno a že to potom bude respektováno z obou stran.
3: Podle prezidenta se teď jeho vztahy s vládou zlepšují. Ve čtvrtek se sešel s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Domluvili se, že schůzky budou častější. Vláda původně prezidenta zařadit do delegace na summit nechtěla. Nakonec do Ankary jel díky předběžnému opatření ústavního soudu. Po ruském útoku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny jsou nejméně 2 zranění, informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov, podle kterého tam dron zasáhl výškovou budovu. Naopak ruské úřady hlásí 2 mrtvé a 16 zraněných po ukrajinském ostřelování Bělgorodu na západě země. Rakety tam zasáhly blíže neupřesněný komerční objekt a v 7 skladech vypukly požáry. Ukrajina, která se více než 4,5 roku brání ruské agresi, pravidelně míří na vojenské a průmyslové cíle v Rusku. Islandská vláda bude respektovat výsledky sobotního referenda, řekla to premiérka Kristrún Frostadóttirová. Islanďané odmítli pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií.
5: Podle premiérky Frostadóttirové jsou Islanďané spokojeni s členstvím v Evropském hospodářském prostoru a nechtějí situaci měnit. Úkolem vlády proto teď bude tato pouta s Unií upevnit. To, že voliči odmítli znovu spustit kroky pro vstup do 27, podle ní není neúspěch, ale důkaz funkční demokracie. Zda Island formálně stáhne svou žádost o vstup, podanou v roce 2010, podle ní rozhodne zahraniční výbor parlamentu. V referendu, kterého se zúčastnili asi 4/5 všech voličů, získali odpůrci jednání s Unií necelých 53% hlasů. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Koupaliště v Česku letos hlásí vyšší návštěvnost než loni. Víc lidí přišlo například do pražského Podolí, na koupaliště v Mladé Boleslavi nebo v Jindřichově Hradci. Zájem o koupání výrazně ovlivnilo hlavně počasí.
6: Z vedoucí plaveckého stadionu Alicí Henzlovou procházíme areálem venkovního koupaliště ve Strakonicích.
7: Od června do srpna tady prošlo zhruba 30 000 platících návštěvníků. Ta návštěvnost byla ohromná.
6: Loňská sezóna byla kvůli deštivému počasí velmi špatná, potvrzuje ředitel Asociace bazénů a saun Pavel Košnar.
8: 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je ohodnocená s námi pozitivně.
6: Například koupaliště ve Strakonicích kvůli dobré předpovědi prodlouží i letošní sezónu. Otevřené bude až do 6. září. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
1: Sport.
3: Fotbalisté Slávie vyhráli v 6. kole šance ligy na Letné nad domácí Spartou 3-0. O vítězství týmu se denu rozhodli Novák, Šturm a Ajosi. Slávisté tak vedou neúplnou tabulku nejvyšší soutěže o bod před Libercem a na svého pražského rivala mají 5-bodový náskok. Kapitán Sparty Adam Karabec byl z domácí porážky o 3 góly v pražském derby hodně zklamaný.
9: Výsledek je pro nás jako doma neakceptovatelný. Bohužel jako to dopadlo tímhle stylem, což se doma stát prostě nemůže. Dokázali jsme si vytvořit šance, ale který jsme prostě neproměnili. Byli jsme neefektivní, to mě na tom mrzí asi nejvíc.
3: V dalších zápasech Liberec porazil Hradec Králové 2-0, Teplice Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na 37 u Kocbeře a na 38 u Havlíčkova Brodu. Na silnici 37 mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem za Kocbeřemi čekejte omezení. Probíhají tam stavební práce a kyvadlový provoz je řízen semaforem. V kratší koloně se zdržíte do 5 minut. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu do Čáslavy pracují silničáři na několika místech. Projíždí se kyvadlově a zdržení je v jednotkách minut. Na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko čekejte omezení ve Starém Hrozenkově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu, kyvadlový provoz je řízen semaforem a ve směru ze Slovenska se zdržíte do 5 minut. V okrese Kladno mezi Klobuky a Lotouší pozor v obci Neprobylice. Došlo tam k nehodě vozidla s nutností vyproštění řidiče, na místě hasiči a záchranáři, průjezd s opatrností kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: A dnes čekáme zpočátku převážně polojasno, kolem poledne se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
11: Přeji poklidné časné ráno, ladíte stále noční Radiožurnál, 6 minut po 4. hodině a dnes je poslední den letních prázdnin, už zítra začne školní rok, tak snad ještě aspoň dnešek nebude nějak hektický a třeba si s dětmi odpoledne dopřejete na závěr léta i nějaký kratší výlet a pokud byste chtěli poslední den prázdnin vyrazit na jednodenní vodu, tak dobře poslouchejte. Půjčovny lodí na Vltavě mají letos i přes velké sucho velmi dobrou sezónu, ročně řeku navštíví kolem 350 000 vodáků. Ne všechny řeky jsou na tom ale takhle dobře. Mluvit o tom budeme za okamžik podrobněji.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Řeky Otava nebo Lužnice jsou téměř nesjízdné. Vodáci tam tráví víc času vyprošťováním lodí z mělčiny než samotnou plavbou. Jednou z posledních sjízdných řek na jihu Čech tak zůstává Vltava.
1: Do kánojí, raftů nebo třeba kajaků už od rána nastupují skupiny vodáků, kteří po Vltavě vyplouvají z vyššího brodu směr na Český Krumlov. Vedle 10 vyřazených kánojí, které se postupně plní věcmi, se teď připravuje i Lucie Benešová.
2: Měli jsme jet z Otavu, protože Vltavu jezdíme jako každoročně. Chtěli jsme něco jiného, jenomže na Otavě nebyla voda.
1: Lucii Benešové a její vodácké výpravě přivezl vybavení sem do vyššího brodu Dušan Jakubec. Ten za svoji půjčovnu zhodnotil sezónu na Vltavě jako velmi dobrou.
3: Protože nebyla voda na jiných řekách. Tím pádem vlastně vodáci neměli v podstatě jinou možnost, než vyrazit na Vltavu. Pro mě jako jak vltavský kempy, tak vltavský půjčovny měli letos žně.
1: Letošní sezónu na Vltavě si chválil i majitel vyšebrodské půjčovny Rafting Vltava Petr Pucer.
4: I když nikde není voda, tak tady voda vždycky je, protože prostě máme to Lipno nad sebou a i ten minimální průtok, který tady je prostě na perfektní sjíždění.
1: Úplně opačnou zkušenost ale zažívají vodáci a půjčovny na jiných jihočeských řekách. Podle Dušana Jakubce, který půjčuje lodě taky na Sázavu, Otavu a Lužnici, je v nejhorším stavu řeka Lužnice.
3: Konkrétně úsek z Tábra do Bechyně, na kterým je asi 14 jezů na 28 kilometrech, tak byl sjízdnej pouze jeden jez. Letos to sucho bylo extrémní, řekl bych asi nejhorší za tu dobu, co půjčují lodě.
1: Kvůli nízkým hladinám se Otava nebo Lužnice téměř nedají sjet.
3: Ale taky jsem tam našel vždycky nějaký úsek, nebo jsem vodáky převážel, žili třeba dva dny, jeli ze Soch dole do Mláky, pak jsme je převezli, takže jsme trošku jako narušili to stíždění, ale vlastně nebylo zbytí, aby to ty vodáci netahali.
1: Na Vltavu každoročně vyrazí kolem 350 tisíc lidí. Z vyššího brodu Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

0: To byl Michael Jackson a Thriller a sportem nyní pokračuje noční radiožurnál. Dvě účasti ve finále A, jedno páté místo a jedno šesté místo. To jsou největší úspěchy české veslařské výpravy na mistrovství světa v Nizozemsku. Ústřední trenér české reprezentace Vít Kučera přidal hodnocení přímo v Amsterdamu u kanálu Bosbán.
1: Samozřejmě by bylo krásný tu medaili přivíst, nicméně s výsledky jako takovými jsme spokojení.
2: Uvedl Kučera, který své přesvědčení opřel o fakta.
1: Prakticky pro všechny členy závodního týmu jsou to nejlepší jejich osobní výsledky v osobní kariéře nebo vyrovnání osobních výsledků nejlepších v kariéře.
2: Ve velmi podobném duchu zhodnotil výkony českých reprezentantů legendární veslař, mistr světa, trojnásobný medailista z olympijských her Ondřej Synek.
3: Se nám daří práce, kterou trenéři odvádějí a je to vidět na výsledcích, takže asi na vzestupu jsme, byli jsme trochu krizi výsledkový, nicméně myslím, že tady zase dokazujeme, že máme dobrý trenéry, dobrý závodníky a že snad to půjde i dál směrem k olympiádě.
2: K olympijským hrám v roce 2028, které se uskuteční v Los Angeles, to je téma, o kterém velmi intenzivně přemýšlejí všichni závodníci i ústřední trenér Vít Kučera. Ten si uvědomuje, že dvě účasti ve finále A jsou úspěchem, ale přímo k medailím je ještě docela daleko.
1: Je to určitě výzva do další práce směr příštím roku, kdy bude nominace na olympijské hry. Ten odstup tam v té finálové jízdě byl znatelný, nicméně celková úroveň z letošního roku naznačuje u všech těch závodníků, že mezi tu špičku patříme a musíme zapracovat jen na zvládnutí té finálové jízdy.
2: Dají se ty výsledky z mistrovství světa z roku 2026 z Amsterdamu posuzovat i optikou účasti na olympijských hrách v roce 2028?
1: V zásadě jsou tady dvě měřítka, jedno je tady a teď, to znamená, jsme tam minimálně u dvou lodích na nominačních místech na olympiádu, což je skvělý. Věříme, že uděláme pro příští rok ještě posun. Výkonnostní, samozřejmě ten výkonnostní posun budou dělat všichni, příští rok to bude ještě těžší.
2: Doplnil ústřední trenér českých veslařů Vít Kučera, z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi. Vít.

0: Je půl páté. Martin Matějka má krátké zprávy.
1: O návrhu státního rozpočtu na příští rok bude dnes jednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun, nepřekročí ale 400 miliard. Plánovaný schodek kritizuje opozice, obává se hlavně výrazného zadlužování země. Až kabinet návrh rozpočtu schválí, musí ho do konce září poslat sněmovně. Ve Slovinsku dnes začíná dvoudenní Bledské strategické fórum. Každoroční konference se letos zaměří mimo jiné na rychlý technologický rozvoj, kybernetické hrozby a regionální konflikty. Za Česko na akci míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dorazit mají taky třeba maďarský předseda vlády Peter Maďar a slovenský prezident Peter Pellegrini. Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu hradit rovnátka v plné výši. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana Martina Beneše. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje, po které domov chtěl polovinu ceny rovnátek, tedy 25 000 korun. Federace dětských domovů nový jednotný postup vítá. A přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich dvou synů Williama a Harryho. A po rozvodu se zaměřovala hlavně na charitu. Okolnosti její smrti dodnes provázejí spekulace a konspirační teorie. A bratr zesnulé princezny Earl Spencer plánuje letos v září vydat knihu o jejím životě. Sport. První ligové derby pražských Jas v nové sezóně vyhrála na Letné Slavia 3-0. V prvním poločase otevřel skóre Novak, ve druhé půli skórovali Šturm a Ajaosi. Slavia je v tabulce šance ligy na prvním místě o bod před Libercem, který porazil Hradec Králové 2-0. Teplice zvítězili nad Jabloncem 2-0 a Plzeň v prvním ligovém zápase pod vedením trenéra Kováče remizovala se Slováckem 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na pražském okruhu u Ořechu a omezení na 37 u Kocbeře. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Ořech opatrně. Na 18,5 kilometru stojí v odstavném pruhu neosvětlené vozidlo na dělící čáře. Kamiony vybočují do levého pruhu. Na silnici 37 mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem za Kocbeřemi čekejte omezení. Probíhají tam stavební práce a kyvadlový provoz je řízen semaforem. V kratší koloně se zdržíte do 5 minut. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu do Čáslavy pracují silničáři na několika místech. Projíždí se kyvadlově, zdržení je v jednotkách minut. A na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko čekejte omezení ve Starém Hrozenkově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu. Kyvadlový provoz je taktéž řízen semaforem a ve směru ze Slovenska se zdržíte do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem se uchladilo na 18 až 14 stupňů, při vyjasnění až na 12. Přes den čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo. Na většině území déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až napalo jasno. A nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
4: Ještě donedávna patřilo Kennedyho centrum ve Washingtonu k nejvyhledávanějším kulturním institucím na světě. Dnes zeje prázdnotou. Důvody budeme hledat za pár minut v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Spor o Trumpovo jméno na fasádě amerického Kennedyho centra ve Washingtonu může skončit až demolicí. V budově, kde se ještě před rokem hrálo i několik představení denně, teď nepotkáte skoro nikoho. Podle prezidenta Donalda Trumpa je to tím, že soud nařídil z fasády odstranit jeho jméno.
1: Kdo by hledal jednu z nejslavnějších kulturních institucí na světě, Kennedyho centrum, podle názvu, asi by dost bloudil. Jméno totiž už od června pokrývá dlouhá rekonstrukční plachta, která visí přes celou fasádu této bílé mramorové budovy uprostřed Washingtonu. A právě o ten název probíhá už od loňského prosince spor, který může vyústit až v demolici této architektonicky výjimečné budovy. Stojím tady před budovou centra a kromě několika strážníků tady nikdo není. A ani dovnitř do centra nikdo nemíří. Prostě místo, které hrálo i několik představení denně, teď zeje prázdnotou. A tak jsem se zeptala té jediné návštěvnice, kterou jsem tu potkala.
2: Ani vám nedokážu popsat, jaký to je pocit přijít sem a vědět, že už to tady brzy vůbec nemusí být. Byla jsem tu na představení orchestru Národní opery.
1: Donald Trump chce, aby budova věnovaná zavražděnému prezidentovi Johnu F. Kennedymu nesla i jeho jméno a je ochotný se o to soudit. Vloni v prosinci na fasádu nechal svoje jméno umístit, když mu ho ale soud o půl roku později nařídil odstranit s tím, že přejmenovat budovu smí pouze kongres, nechal raději fasádu úplně zakrýt tou rekonstrukční plachtou. Prezident Trump nechce, aby lidé viděli, že jeho jméno na Kennedyho centru už není, myslí si právník a shodou okolností bývalý americký velvyslanec v Praze Norm Eisen. Ministerstvo spravedlnosti v podání k soudu tvrdí, že bez Trumpova jména na budově peníze od dárců na rekonstrukci vyschnou. Centrum se tak prý bude propadat do stavu, kdy musí být strženo. Z Kennedyho centra Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Na růžích sice Radim Paulič ustláno nemá, ale bez růží si život neumí představit. Jako amatérský botanik je ochotný za nimi cestovat kamkoliv, třeba k Volyni v Pošumaví, kde hledal vzácné růže do vznikajícího fotoatlasu rostlin České republiky. My se k tématu vrátíme podrobněji v nočním radiožurnálu za pár minut.
1: Radiožurnál. Každý.

0: Phil Collins vám dělal společnost v nočním radiožurnálu, který pomalu končí. Za 9 minut začne ranní vysílání radiožurnálu a bude tu Petr Král. Ovšem ještě jsem slíbil jednu reportáž. Poslední fotografickou sezónu mají téměř za sebou botanici, kteří vytvářejí unikátní fotoatlas rostlin České republiky. Letos se ještě pokusí vyfotografovat poslední chybějící druhy a začnou připravovat publikaci s více než 9 000 fotografiemi do tisku. V uplynulém týdnu hledali vzácné druhy růží na vápencové skále nedaleko Bolíně na Strakonicku.
1: Můžeme se podívat na ty další keře, co jsou tam dolů v tom druhém velkém.
2: Tak já nejdřív vyfotím tadle a pak budeme se koukat, jestli na dalším je lepší.
1: Tak jo.
3: Naprosto vysušenou loukou, asi tak jako na konci září to tady vypadá, jsme se stoupili do lomu
4: na Opkách.
3: Radim Paulič, botanik, který se zabývá růžemi.
4: Od svých 18 let.
2: To je právě dobrý s těma botanikama, že vlastně nejsou jenom botanici profesionálové, ale jsou i botanici amatéři. A někteří ty amatéři můžou být lepší než jiný profesionálové. Jak ho to baví, jak se do toho zapálí a jak dlouho a dobře to dělá.
3: Ale na lepší si tu jednu růži, ten plot zarazila do stojanu a teďka to z 20 centimetrů fotografuje.
2: Vidíme až na monitoru.
3: Bude v knize, bude ve fotoatlasu?
2: No to nezáleží jenom na mě, my máme celkem složitý recenzní řízení. Vlastně každou koláž vidí několik botaniků a navzájem vlastně diskutují, jestli to je typický, není. Možná jsme si to tím trochu zkomplikovali, ale zase chceme mít tu knihu co nejkvalitnější, tak tou diskuzí procházíme.
3: Botanec se připraví nářadíčko, stativy a začnou fotografovat jednu z mnoha růží tady na tom vápenci, což je...
4: Toto je růže malokvěta. Je to doslova vzácný taxon v České republice.
3: Z 15 druhů růží na území České republiky tady roste 10.
4: Je to tak. To je radosti a určovat ty růže, to je potom radost.
3: Radim Paulič rozetřel listy
4: slabě, a slabě voné zelené jablíčko.
3: A tohle vám tedy, Aleno, chybí... Do fotoatlasu?
2: Nám chybí zralé šípky, červené, protože každá růže bude mít i zelený, i červený šípek.
3: Letošní suché, horké léto fotografování do atlasu moc nepřálo, ale stejně je to poslední sezóna. Víc už si botanici dovolit nemůžou. Z Volyňska Lubomír Smatan.

0: Je 5 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Prezident Petr Pavel bude s premiérem Andrejem Babišem koordinovat zahraniční i domácí politiku. Írán v odvetě zaútočil na americké základny v Jordánsku. Do druhého kola US Open prošli Plíšková s Lehečkou, končí naopak Krejčíková, Macháč a Kopřiva. Dopoledne bude zataženo s přeháňkami, později až polojasno a teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se domluvili na společných schůzkách. Potvrdili to oba politici. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v poslední době poznamenalo několik konfliktů.
3: Prezident Pavel řekl v televizi Prima, že budoucí společná jednání se budou týkat zahraniční i domácí politiky.
4: A já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane.
3: Premiér ve videu na sociálních sítích řekl, že se s Pavlem setkal už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Mluvili spolu třeba o bezpečnosti a zahraničních cestách.
5: Tady není žádný boj, pan prezident mě požádal, já jsem ho přijal.
3: Pavel se s vládou v poslední době dostal do sporu třeba kvůli jeho účasti na summitu NATO v Ankaře. K tomu napřímě řekl, že neplánuje stáhnout kompetenční žalobu, kterou na kabinet podal k ústavnímu soudu. David Šalek, Radiožurnál.
1: A v ranním Radiožurnálu se k tomu vrátíme před 6:15. Íránské revoluční gardy zaútočily na dvě americké vojenské základny v Jordánsku. Reagovali tak na americký úder na ostrov Larak v severní části Hormuzského průlivu. Spojené státy tam zasáhly dvě íránská zařízení pro odpalování raket. Teherán tvrdí, že útok nepřežilo několik vojáků. Podle americké stanice Fox News se skoro všechny íránské střely mířící na Jordánsko podařilo zneškodnit a žádné větší škody útok nezpůsobil. Dlouhotrvající sucho komplikuje sezónu půjčovnám lodí i na jihočeských řekách. Některé jsou téměř nesjízdné. Nejhorší situace je na Otavě nebo na Lužnici. Jedinou sjízdnou řekou je tak Vltava.
6: Měli jsme jet z Otavu, protože Vltavu jezdíme jako každoročně. Chtěli jsme něco jiného, jenomže na Otavě nebyla voda.
7: Lucii Benešové přivezl vybavení Dušan Jakubec. Ten za svoji půjčovnu zhodnotil sezónu na Vltavě jako velmi dobrou. Úplně opačnou zkušenost ale zažívají vodáci a půjčovny na jiných jihočeských řekách. Podle Dušana Jakubce, který půjčuje lodě taky na Sázavu, Otavu a Lužnici, je v nejhorším stavu řeka Lužnice.
8: Konkrétně úsek z Tábra do Bechyně, na kterém je asi 14 jezů na 20 kilometrech, tak byl sjízdnej pouze jeden jez. Letos to sucho bylo extrémní, řekl bych asi nejhorší za tu dobu, co půjčují lodě.
7: Na Vltavu každoročně vyrazí kolem 350 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slavie porazili v derby domácí Spartu 3-0 a vedou ligovou tabulku o bod před Libercem. Slovan zvítězil nad Hradcem Králové 2-0, Teplice nad Jabloncem taky 2-0 a Plzeň hrála se Slováckem 1-1. Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Proti Španělu Kareňovi Bustovi uspěl 3-1 na sety a měl radost. Soupeři oplatil porážku z Roland Garros.
9: Tu hru má dobře promyšlenou, je to chytrý hráč. I tady se mu dřív dařilo podle mě v New Yorku. Má i Masters z Montrealu pár let zpátky. Určitě to je nepříjemný soupeř do prvního kola. Vždycky tady ti zkušení hráči ví, jakým způsobem mají k tomu zápasu přistoupit. O to cennější to pro mě samozřejmě je.
1: Do druhého kola prošla taky Karolína Plíšková, která porazila Belgičanku Van de Winklovou 2-1 na sety. Vypadly Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na pražském okruhu u Ořechu a omezení na 37 u Kocbeře. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Ořech opatrně. Na 18,5 kilometru stojí v odstavném pruhu neosvětlené auto na dělící čáře. Nákladní vozidla vybočují do levého pruhu. Na silnici 37 mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem za Kocbeřemi čekejte omezení. Probíhají tam stavební práce a kyvadlový provoz je řízen semaforem. V kratší koloně se zdržíte do 5 minut. Na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko čekejte omezení ve Starém Hrozenkově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu. Kyvadlový provoz je řízen semaforem a ve směru ze Slovenska se zdržíte do 5 minut. Všechny dálnice jsou nyní plynule průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Bo. Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno čekáme od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne začne srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Na Moravě a ve Slezsku se vyjasní až později. Teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě až 28 a na horách kolem 17. Poukat má slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno. 31. srpna. Stihli jste o prázdninách s dětmi všechno? No pokud ne, tak víkendy to můžou dohnat. No a co všechno o prázdninách stihli horští záchranáři? Tak na to se podíváme v ranním radiožurnálu. Bylo to?

0: Horko, zatmění slunce i Perseidy v létě ovlivnily statistiky horských záchranářů. V celém Česku vyjížděli k více než 16 stům případů, což je o 200 víc než loni. Nejčastěji záchranáři ošetřovali turisty v Jeseníkách.
1: Nejvytížnějším byl druhý týden celý v srpnu.
2: Říká mi u stanice horské služby v Koutech nad Desnou záchranář Tomáš Fabián. V tomto období zaznamenali celkem 68 úrazů.
1: Souviselo to právě s poměrně dobrým počasím nebo horným počasím pro návštěvu hor. Souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě.
2: Záchranáři letos vyjížděli k téměř 400 úrazů.
1: Od začátku letních prázdnin jsme evidovali 381 úrazů.
2: Podle Fabiána se počet úrazů oproti minulému roku příliš nezměnil.
1: Když jsem se díval, tak bylo 384, což je prakticky stejné číslo. Třeba ještě před minulý týden to vypadalo, že budeme mít tento rok více, ale teď se to počasí trošku změnilo, těch návštěvníků tady není tolik.
2: Na podobných počtech se podle jeho kolegy Pavla Vysloužila kromě počasí podílela i lepší připravenost turistů.
3: Poslední roky je to jakoby lepší a lepší. Chválíme veřejnost.
2: Fabián dodává, že kvůli letošním vysokým teplotám záchranáři častěji vyjížděli ke kolapsům.
1: Jednalo se o starší pacienty, ale v některých případech i o mladší a právě bylo to v důsledku nějaké dehydratace, případně i nějaké kardiální potíže nebo nějaké neurologické potíže.
2: Nejčastěji záchranáři ošetřovali cyklisty.
1: Potom jsou tam na druhém místě úrazy pěších turistů, případně nějakých běžců. Na dalším místě jsou koloběžky.
2: Mezi zraněnými byli také motorkáři, pro které jsou Jeseníky oblíbenou oblastí, uvádí záchranář Pavel Vysloužil.
3: My tady máme nějakou úrazovost třeba těch motorkářů, tam jsou ty trošku fatálnější jakoby úrazy.
2: Podle mluvčí horské služby České republiky Marka Friše vyjížděli záchranáři během prázdnin v Českých horách více než 16 stům úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 více. Z Jeseníků Sabina Millerová, Radiožurnál. Come here, baby. You know you tie me up a wall, the way you make good, all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Hlavní radiožurnál Čeští vědci vynikají v mnoha oborech. Jedni se třeba teď vydali po stopách lidí, kteří žili v jeho západním Kyrgyzstánu před tisíci lety. No a my se vydáme za chvíli za nimi. Dobré ráno, teď je 4:15. Nepálské úřady stále po povodních pohřešují tisíce lidí a na místě proto pokračují dál záchranné práce. Vše komplikují monzunové deště a my o tom dnes ráno budeme opakovaně mluvit také třeba po 8 hodině podrobněji. Ministři právě dnes předjednají návrh státního rozpočtu pro příští rok a poté ho odpoledne zveřejní ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Opozice kritizuje například plánovaný schodek, který by měl být vyšší než letošních 310 miliard korun.
1: Dnes nás čeká déšť a bouřky, odpoledne se ale bude počasí vylepšovat. Ráno a dopoledne se bude postupně nebe od západu zatahovat a oblačnost přinese na naše území i déšť nebo přehánky. Lokálně se mohou objevit i bouřky. Kolem poledne ale začne opět od západu mraku ubývat až na polojasno. Na Moravě a ve Slezsku se bude nebe protrhávat až později odpoledne. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni. Na jihovýchodě naší republiky bude stále tepleji, tam naměříte až 28 stupňů. Na horách teploměry ukážou kolem 17 stupňů Celsia. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: byl Jordan Hutch, s vámi ranní radiožurnál, dnes nad ránem mezi 18 stupni, možná 14, při vyjasnění 12. Jak bude přes den upřesní předpověď už za chvíli, ale my teď míříme daleko za českou vědeckou expedicí, která dokončuje výzkum v jihozápadním Kyrgyzstánu. V oblasti Ravat totiž pátrá po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety obdělávali půdu, zpracovávali železo a také hospodařili s nedostatkem vody. Jejich způsoby můžou podle odborníků také v dnešní době inspirovat i právě v tom aktuálním boji proti suchu.
1: Zdravíme z cesty do kyrgyzského Ravatu.
2: Popisuje Lenka Lisa z Geologického ústavu Akademie věd cestu do Ravatu, který se nachází v jižním Kyrgyzstánu.
1: Jsme namačkaný v takový malý maršrutce, to je minibus. Okolo je krásná kyrgyzská step, potom se začnou zdvíhat hory.
2: 11členná expedice Společnosti pro výzkum Střední Asie, složená z archeologů, geologů, biologů i dalších profesí, se vydala po stopách lidí, kteří zdejší krajinu po staletí přetvářeli. Zkoumali také místa, kde se zpracovávala železná ruda.
3: Vyměříme si nad pecí sondu, zatím metr krát metr.
2: Archeolog Attila Vatansever ze Západočeské univerzity v Plzni pracuje na odhalení pecí na železo.
4: Právě stojíme před tělesem bývalé pece. Pec byla pravděpodobně tady částečně zahloubená do země.
2: Podle vědců jsou tyto pece pravděpodobně z 2. až 10. století našeho letopočtu a mohlo by jít o nejstarší doklady zpracování železa ve Střední Asii.
4: Vidíme pozůstatky konstrukce, a to v podobě malých vypálených cihel, které tvořily jakousi kopuly, zakrývaly celou tuto strukturu.
2: Další skupina se zabývala studiem, jak se v tehdejší krajině dříve hospodařilo. Ravat je suchý region a bez důmyslného zavlažování by tu zemědělství jen těžko fungovalo, říká Lenka Lisa.
1: Tak momentálně jsme u skupiny, která studuje kanály. Je tady totiž v této krajině množství kanálů, které přivádějí tu nezbytnou vodu na některá pole.
2: Lidé vodu kanály přiváděli ke vzdáleným polím. Vědci chtějí propojit minulost se současností. Výzkum by mohl přinést inspiraci k tomu, jak zacházet se vzácnou vodou i dnes.
1: Teď se díváme na kanály, které přiváděly vodu k tomu pravěkému osídlení.
2: Vědci následně odberou vzorky, aby mohli zjistit stáří kanálu.
1: Chceme vědět, kdy tenhle ten kanál, který přiváděl vodu z několik kilometrů vzdáleného pramene, kdy ho postavili.
2: A další kapitola příběhu krajiny je ještě mnohem starší.
1: Dneska se jedeme podívat na lokalitu se skalním uměním. Jedeme několik desítek minut po silnici, kam bychom si s českým autem netroufli nikdy.
2: Tým dorazil do úzké vápencové rokle se skalními malbami.
1: Po těch vápencích stýká pravidelně voda, tvoří jakousi krustu a do ní jsou vyškrábány výjevy kos, pravděpodobně gravidních.
2: Pravděpodobně podle vědců vznikly v mladším paleolitu, tedy před zhruba 30 až 20 tisíci lety. Jde o dobu, kdy u nás žili lovci mamutů a vznikla třeba věstonická Venuše.
1: Já to teď čistím štětečkem, takže uvidíme, co všechno se tady ukáže.
2: Na skalních stěnách ale nejsou jen kozy. Botanika Libora Petra z Masarykovy univerzity a geologa Aleše Bajera z Mendlovy univerzity zaujali i další výjevy.
5: Tady je člověk krásný.
6: Jakože nakreslený člověk?
7: No, člověk, podívej se.
5: Ale jak vypadá dost dětsky.
6: Jo, no to takhle vypadají.
7: Tady má něco v ruce, víš?
6: To bude nějaká zbraň.
7: No.
6: Určitě. A kam míří? Tady na to.
7: Nahoru, no.
2: Nyní se většina expedice vrací do republiky. Někteří členové ale ještě zůstávají. Čeká je další zkoumání skalního umění a objevování nových lokalit. A po návratu zpět dlouhé analýzy a zpracování vzorků. Marek Hensel, Radiožurnál. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se sama obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Prázdnin může být pro řadu dětí stresující.
1: Jak nejlépe zvládnout start nového školního roku?
0: Co dělat, když se dítě bojí zpátky do třídy?
1: A jak ulehčit nástup do nového kolektivu?
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Tradiční rubrika se vrací.
0: Rozhovor s experty na konkrétní rizikové situace každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, v půl šesté. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Pražský vrchní soud se dnes vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Projedná odvolání europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem soudu první instance. Od něj v květnu dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun. Obžaloba viní Naďovou a premiéra Andreje Babiše z ANO, že účelově vyvedli farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby získali nárok na 50 000 000 dotaci z evropských peněz. Babišovo stíhání je pozastavené. Poslanci ho k trestnímu stíhání nevydali. Po ruském útoku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny jsou nejméně 2 zranění, informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov. Dron podle něj zasáhl výškovou budovu. Naopak ruské úřady hlásí 2 mrtvé a 16 zraněných po ukrajinském ostřelování Bělgorodu na západě země. Rakety tam zasáhly blíže neupřesněný komerční objekt a v 7 skladech vypukly požáry. Finální názvy stanic budoucího pražského metra D dnes projednají radní hlavního města. Vycházet budou z doporučení místopisné komise. Některé pracovní názvy se tak pravděpodobně změní. Třeba stanice na náměstí Bratří Synků by se mohla jmenovat Nusle. V případě stanice Olbrachtova by mohl být konečný název Ryšánka. Linka D mezi stanicemi Pankrác a Libuš by měla začít jezdit v roce 2032.
1: Sport.
3: Fotbalisté Slavie ovládli pražské derby, když v 6. kole šance ligy porazili na Letné Spartu 3-0. Liberec zdolal Hradec Králové 2-0, Teplice Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1. Čeští basketbalisté dál mají šanci na postup na evropský šampionát v roce 2029. V předkvalifikaci porazili v Praze Norsko 108-97 po prodloužení a připsali si první výhru ve skupině. Nejlepším střelcem národního týmu byl z 22 body kapitán Martin Peterka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na Pražském okruhu u Ořechů, taky na sedmičce u Slaného. Na Pražském okruhu z letiště směrem na D1 za sjezdem na Ořech obezřetně na kilometru 18,5 v odstavném, velmi blízko pravému pruhu, tam stojí porouchané osobní auto a některé kamiony vybočují. Na silnici 7 z Chomutova na Prahu kousek za Letouší opatrně, dojíždí se tam do kratší kolony, před sjezdem na silnici 16 Tlaní Mělník stojí autobus poškozený při pokusu o odtah, zdržení do 5 minut. A na silnici 9 z Prahy na Mělník pozorně hned za sjezdem z dálnice D8 za Zdiby, havarovalo tam osobní auto, brzdí se hned za zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Od jihozápadu nám oblačnosti přibývá, na jihu a také na západě našeho území i slabě prší. Teploty se aktuálně drží mezi 13 a 17 stupni a váne k tomu jen slabý proměnlivý vítr. Dopoledne pak bude ještě mraku, deště i bouřek na našem území přibývat. Kolem poledne se ale situace otočí a opět od západu se bude nebe projasňovat. Odpoledne už by mohlo být slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami i na Moravě a ve Slezsku. Teploty odpoledne vyšplhají na 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě bude ještě o 2 stupně tepleji. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude nejprve slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který bude v lokálních bouřkách zesilovat. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, opět tak trochu o škole, tentokrát z Oldřichova v Hájích na Liberecku. To je obec 850 obyvateli, no a poslední 2 roky tam scháněli dotace. Snažili se zajistit jídelnu, vyplnit stohy papíru a ustát všechny pochybnosti, zdali to jejich konání má smysl. Konání v tom smyslu, že chtěli po 46 letech obnovit vlastní školu. Zda se jim to povedlo? Uslyšíte od nás.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. We'll be right back.

0: Radiožurnál 7 minut po půl šesté. No, byl to boj, ale nakonec se to povedlo. Oldřichov v Hájích na Liberecku bude mít po 46 letech znovu vlastní školu. V roce 1980 tehdy nechal tehdejší okresní úřad zrušit, a to kvůli nízkému počtu žáků. Jenže to se zcela změnilo. No a teď školy v sousedních obcích už nestačily a praskaly ve švech. Po dvouletém úsilí tak Oldřichov zítra otevře novou malotřídku pro první až pátou třídu. No ale to tak nastoupí jenom prvňáci.
1: Hned u vchodu do školy mě vítá cedule čerstvě vytřeno, zouvat, takže návleky. Dobrý, držej. A teď mířím do zborovny, odkud slyším vzrušené hlasy.
2: Kdo bude stříhat, říkáme?
3: Já točím.
4: Ty točíš, takže nemůže stříhat.
3: No tady řešíme teďka stuhu.
1: Na přestřihávání pásky?
3: Jo, na první den.
1: Říká ředitelka školy Jana Pospíšilová.
2: Kdo to bude fotit?
3: Garča s tím počítá.
5: Hele, a co když bude lejt, jak to uděláme s tím sázením?
2: Holiny, pro děti to budou vědět, děti to budou vědět.
6: Protože my jsme si vymysleli, že si zasadíme školní strom, což bude jeřabina, je to původní dřevina tady Jizerský hor.
1: Otevření školy je pro Oldřichov velkou událostí. Naposledy tam měli školáky před 46 lety. Co obec přimělo malotřídku obnovit? Na to se ptám nezávislé místostarostky Jiřiny Vávrové.
7: Nám sousední obec Míšek vypověděla spádovost a my jsme opravdu neměli několik let, kam umístit naše oldřichovské děti.
1: Mít znovu vlastní školu stálo obec přes 2 roky práce, musela najít prostory, sehnat ředitelku, zajistit financování. Starostce Janě Šťastné ze Starostů pro Liberecký kraj jde z toho ještě teď hlava kolem.
8: Žiju dotacema, kolaudací, zapsáním do rejstříku, těch byrokratických kroků bylo strašně moc.
1: Naplno měla i ředitelka Jana Pospíšilová.
9: Od svého jmenování v listopadu jsem nedělala nic jiného, než jsem psala směrnice, školní řád, školní vzdělávací program, který je napasovaný nad program Začít spolu, kdy děti budou pracovat v centre.
1: Aby se všechno do 1. září stihlo, museli se přes prázdniny zapojit i rodinní příslušníci a známí.
9: Jsem volala SOS, nejdříve teda smontovat ty skříně, které přišly, a pak jsem svolala uklízecí četu. Měla se okna, stírali se podlahy. Myslím, že většina obyvatel obce s náma pulzuje, protože to je opravdu veliká věc po těch 46 letech.
1: Kapacita malotřídky v Oldřichově je 52 žáků. Do první třídy jich teď nastoupí 14. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.

0: letos pro Nirvánu i pro vás, kteří jste v 5.43 s námi. Najdou prezident s premiérem společnou řeč? Zřejmě se o to chtějí pokusit. Po měsících napětí usednou znovu k jednacímu stolu. Prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chtějí tedy obnovit pravidelné schůzky a jednat spolu chtějí jak o domácí, tak zahraniční politice. Jejich vztahy přitom v té poslední době poznamenalo hned několik sporů.
1: První společnou schůzku už mají politici na žádost hlavy státu za sebou. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO sešel minulý týden ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Věnovali se mimo jiné rozpočtu na příští rok. I kolem něj mezi hradem a vládou v poslední době panovalo napětí, když prezident vetoval změnu rozpočtových pravidel. Sněmovna ale jeho veto minulý týden přehlasovala. Babiš potom ve videu na sociálních sítích řekl, že si s prezidentem celý spor vyjasnili.
2: Mimochodem, na tom setkání, když pan prezident jsme diskutovali o tom vetu, tak jsem mu řekl, že se mýlí, že to tak není.
1: Prezident Pavel označil společné jednání za věcné a korektní. V televizi Prima řekl, že obnovení pravidelných schůzek vítá, protože konflikt mezi hradem a vládou Česku neprospívá.
3: Já jsem rád, že jsme se po delší době sešli. Pan premiér souhlasil s tím, že je potřeba, abychom se scházeli, abychom spolu koordinovali nejenom zahraniční politiku, ale i tu domácí, abychom se bavili o připravované legislativě.
1: Pavel taky řekl, že státní rozpočet vetovat neplánuje. Vztahy premiéra a prezidenta poznamenal i několik měsíců trvající spor o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident kvůli tomu před časem podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Vztahovat ji se teď nechystá. Podle něj je totiž potřeba, aby soud do budoucna vyjasnil kompetence mezi vládou a hradem. Lucie Špetová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Hned 9 hodin pražský vrchní soud se vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Projedná odvolání europoslankyně Jany Nagyové z hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem prvoinstančního soudu. Od něj v květnu dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun. A podrobnosti chystáme do vysílání už po 6. hodině. Iránské revoluční gardy zaútočily na americké základny v Jordánsku. Podle Iránců se jedná o odplatu za americký útok na odpalovací zařízení iránských raket na ostrovně Larak v Hormuzském průlivu. Jordánské ozbrojené síly následně oznámily, že sestřelili celkem 8 střel.
4: Kolona na sedmičce u Slaného a překážka na 385 u Čebína. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy zhruba kilometr za odbočkou na Lotouš. Počítejte s kolonou. Zdržení už skoro 10 minut, protože kousek před sjezdem na Mělnickou silnici 16 před Slaným překáží porouchaný autobus poškozený při pokusu o odtah. Na silnici 9 z Prahy do Mělníka za sjezdem z D8 za Zdiby je provoz omezený po havárii osobního auta. Dejte pozor, brzdí se za zatáčkou za sjezdem z dálnice. A na silnici 385 s Kuřimi na Tišnov zpozorněte u Čebína v kruhovém objezdu na výjezdu směr Tišnov překážky na vozovce.
5: Jsou tam dvě nebo tři třešní tašky červené rozbité, takže hrozí možná defekt.
4: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Poslední prázdninový den přinese tak trochu proměnlivé počasí. Nejprve se bude nebe od západu zatahovat, počítat musíme i s deštěm a bouřkami. Kolem poledne ale začne opět od západu oblačnosti ubývat a místy může být i polojasno. Slunečné počasí odpoledne dorazí i na Moravu a do Slezska. Tam už se budou dešťové přehánky objevovat jen výjimečně. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni. Na jeho východě může být až 28 stupňů Celsia. Pokud dnes ještě míříte na výlet na hory, pak se připravte na teplotu kolem 17 stupňů. Krásné ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Katarína Knechtová v 5.50 v ranním radiožurnálu. Poslední den mistrovství světa získali čeští rychlostní kanoisté hned dvě bronzové medaile na nejdelších 5-kilometrových tratích. Kateřina Mílová uspěla mezi kajakářkami, no a kanoista Robin Hirsch sice dojel do cíle na čtvrtém místě, po protestu a diskvalifikaci Moldavce Tarnovského má také bronz. Vedení závodu probíralo situaci tak dlouho, že ještě před předáním poslední medaile stihli nad kanálem při závěrečném ceremoniálu přeletět dvě stíhačky, seskočit pět parašutistů a zahrát také hudba polské armády.
1: Už mě to tady vlastně nebavilo, vlastně mě to čekání znechutilo, ten výsledek z toho závodu. Kdybych byl čtvrtý, tak jsem rád, že jsem čtvrtý. Tak to jsem byl třetí, pak čtvrtý a dlouho jsem vlastně čekal a nevěděl jsem ani, jak jsem dojel. Representing Czechia, Robin Hirsch. Pro mě je to neskutečný úspěch.
2: Myslím si, že mi to ještě chvilku bude trvat, než mi to dojde, protože já vůbec opravdu tomu nevěřím.
3: Už jste stihla přijmout první gratulace třeba od Barbory Betlachové, která tady skoro radostí oplakala čtvrté místo, tak už tomu věříte?
2: Já si myslím, že mi to postupně dochází, když vidím všechny ty holky tady, co na mě koukají a podporují mě, protože my spolu trénujeme všechno, takže to je úspěch všech. Moc děkuju.
3: Tak běžte za nimi, díky.
2: Děkuju. Už taky pláč.
3: Taková je radost zdaleka nejen nakonec bronzové Kateřiny Mílové v závodě na 5 kilometrů mezi kajakářkami. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, v 6 hodin. A začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Ministerstvo financí zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Referendum na Islandu mělo rekordní účast. Voliči odmítli obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Fotbalisté Slavie vyhráli derby na Spartě a dál vedou ligovou tabulku. S Kolonou počítejte na silnici 7 z Chomutova na Prahu před Slaným. A dopoledne bude zataženo s přeháňkami, později až polojasno. Teploty do 26 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo financí dnes zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Česko by přitom podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO mělo hospodařit s vyšším schodkem než je letošních 310 miliard korun. Víc než 400 miliard to ale podle ní nebude. Plánovanou výši schodku kritizuje opozice. Předseda starostů Vít Rakušan v České televizi varoval před možnými nevyrovnanými příjmy státu v příštím roce. Řešením by podle něj mohla být daňová reforma.
4: Jestli dostatečný počet příjmů nám doručí jenom to, že tady bude ekonomický růst, o kterém já při vašem hospodaření pochybuji. My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká, výrazná daňová reforma. Tuhle odvahu já bych od vaší vlády samozřejmě čekal.
3: Vláda schodek hájí. Podle ní není možné dělat radikální škrty například ve zdravotnictví nebo zastavovat dopravní stavby. Je taky třeba navyšovat výdaje na obranu. Referendum o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií mělo na Islandu rekordní účast. K urnám přišlo nejvíc voličů od vzniku samostatného Islandu. Vyplývá to z dat volební komise. Islanďané v hlasování odmítli, aby země znovu začala jednat o členství v Unii.
5: Volebním urnám se při referendu dostavilo 82,6% islandských oprávněných voličů. Počet hlasů se podle volební komise může ještě změnit. V případě hlasů označených za neplatné, totiž může úřad na základě odvolání verdikt přehodnotit. Vysokou účast v referendu vyzdvihla také premiérka Kristín Frostadóttirová, podle které voliči ukázali, že dokážou převzít zodpovědnost za svou zemi. Větší účast než při tomto referendu mělo v dějinách Islandu jen jedno, ještě před vznikem samostatného státu. K hlasování o ústavě nově vznikající republiky tehdy dorazilo 98% všech Islanďanů. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: V Česku se urodilo kvůli jarním mrazům a letnímu suchu méně ovoce. Bude z něj tak méně pálenky. Pěstitelská palírna Výlovém u Prahy jede na polovinu. I Unie destilatérů mluví o podprůměrném roku.
6: Vypalujeme třešně, meruňky, švestky.
7: Vedoucí palírny Radlík Kamil Kutina. Srovnání s tím loňském.
6: To nebude ani polovina, protože na jaře toho hodně zmrzlo. A co pak nezmrzlo, tak ještě popadalo suchem.
7: Ovocné lihovary obecně kupují letos pro svoji potřebu i ovoce, které nedorostlo do konzumní velikosti a pěstitelé je neudají na pulty obchodů. Potvrzuje mluvčí Unie destilatérů Jakub Gottwald.
8: Se udála neúplně tradiční věc, kdy ovoce má skvělé parametry, co se týká chuti, aromatiky, cukernatosti, ne toliko, co se týká velikosti.
7: Nejhorší sklizeň hlásí ovocnáři u broskví, pouze 33% pětiletého průměru. Z Radlíku Radek Duchoň, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Slavie v šancelize po necelých 6 letech vyhráli na Letné. Domácí Spartu porazili v derby 3-0 po gólech Novaka, Šturma a Ajahosiho a tabulku nejvyšší soutěže vedou o bod před Libercem. Slavisté nastoupili v obraně se 4 stopery a kouč Jindřich Trpišovský vysvětloval proč.
10: Jsme čekali, že Sparta vždycky v tom derby trošku změní hru proti nám, že jí zjednoduší a že se snaží hrát hodně míčů pak vlastně nahoru za tu naši obranu a že bude to chtít poskládat určitě z hráčů, takové byly silný přistavení. Situacích. Pokud jsme tady vždycky nějaký zápas ztratili nebo remizovali, tak to bylo z toho, že jsme dostali góly ze standardek, ať už to byly penalty, přímý kopy, rohy a teda z toho vzduchu.
9: Liberec porazil v 6. kole Hradec Králové 2-0, Teplice Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1.
1: Zelená vlna. známe lepší cestu.
11: Zdržení na sedmičce před Slaným a nehoda na devítce za Zdiby. Na tahu 7 z Chomutova do Prahy už od odbočky na Lotouš popojíždí kolona zhruba 15 až 20 minut před sjezd na Mělnickou silnici 16 u Slaného. Překáží tam poškozený autobus, kratší fronta už se tvoří i směrem opačně na Chomutov. Na výjezdu z Prahy silnicí 9 na Mělník zpozorněte za Zdiby. Hned za sjezdem z D8 je provoz omezený po havárii osobního auta. Brzdí se hlavně při sjezdu z dálnice. A na silnici 385 s Kuřimi na Tišnov za Čebínem opatrně před Hradčany u odbočky na Sentice na vozovce leží rozbité zřejmě střešní tašky. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Ráno čekáme od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, kolem poledne začne srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Na Moravě a ve Slezsku se vyjasní až později. Teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě až 28. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
12: Dobrý den, milí posluchači. Poslední srpnový den je tady, 31. srpen, ve vysílání Radiožurnálu Sport s jedním velkým tématem. A taky s Adamem Weidenthalerem, dobrý den.
13: A Janem Piruškou, pěkný den.
12: Tak vlastně těch témat je víc velkých a jedno je před námi, US Open začíná, a jedno je za námi, pražské derby vyhrála Slavia. Tak bylo to 3-0, přesvědčivě vyhráli sešívaní, Sparta doplatila na neproduktivitu.
13: A taky na to, že zas a znovu nechytila začátek zápasu, Slavii se hrálo lépe už od 11. minuty, kdy se prosadil Viktor Novák po změně stran, pak Daniel Šturm a Emanuel Ajaosi spečetili to vítězství hned v 6. kole. Někteří fanoušci Sparty si asi minuli ruce, když viděli pohled na tabulku před tímto zápasem, ten rozdíl byl pouze dvoubodový, v tenhle moment už tedy 5 bodů, Slavia je v čele, o bod před Libercem, Sparta až na hranici té 6. a 7. pozice, která dělí virtuálně do budoucna skupinu o titul a skupinu o umístění.
12: Ano, tohle téma se má zmiňovat hodně často, asi vás předpokládám zajímá, tak bude pro nás výzva ho v každém tom vstupu, kdy o něm budeme mluvit, podat trošku z jiného úhlu. Každopádně na US Open máme taky reportéra, tenisový Grand Slam číslo 4 v tomhle kalendářním roce už začal a už brzy se o něm budeme bavit.
13: Vydáme se do Flushing Meadows za Davidem Prouzou.
1: Radiožurnál Sport.
0: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler. Shut up!

0: 6 hodin 11 minut, budeme mluvit o tenise, ale začnu opět zmínkou o pražském derby, které svým gólem zahájil Viktor Novák, polský nový hráč Slavie, a Slavia tak vyhrála na Letné nad Spartou 3-0. A o jednom Novákovi bychom teď taky mohli mluvit, Adam.
1: Konkrétně to ale není polský sportovec, nýbrž srbský. Asi tušíte, kam míříme, na US Open, na závěrečný tenisový Grand Slam sezony za naším reportérem Davidem Prouzou, a rovnou pokračujeme otázkou. Novák Djokovic skončil hned v prvním kole na US Open, podlehl 2-3 Argentinci. Navonemu, Davide, proč? Hezké ráno.
2: Krásné ráno do Česka. Tak nabízla by se jednoduchá odpověď, protože už zkrátka není nejmladší, ale zkusím to trochu více rozvést. Přišlo mi, že v tom zápase Novák Djokovic si tak trochu zkoušel krizové situace, ale že v duchu si stále myslel, že ten zápas má v pohodě ve svých rukou, a ukázalo se, že Argentinec Navone zkrátka byl nad jeho síly. Je to relativně šokující výsledek s ohledem na to, že Novák Djokovic v prvním kole na Grand Slamu, pánové, vypadl poprvé od roku 2006. 20 let se mu to nestalo, teď se mu to tedy přihodilo na US Open v New Yorku vůbec poprvé, tam jeho nejhorším výsledkem bylo třetí kolo v singlu, teď tedy vypadává v prvním, ale je prostě potřeba říci, že ta sezóna letošní v rok 2026 má u Nováka Djokoviče prostě trochu sestupnou tendenci, hraje o dost méně turnajů a má o dost horší výsledky. Ten věk se zkrátka zastavit nedá, aniž bych chtěl jakýmkoliv způsobem odsuzovat nebo respektive posílat Nováka Djokoviče do důchodu, tak ten čas prostě přichází a vlastně bych se vůbec nedivil, kdyby přišel třeba v příští sezóně nebo možná i v této, ale nechme se překvapit. Na každý pád zápas to byl hezký, z pohledu Navoneho určitě veselější, ale i Novák Djokovič měl řadu velmi krásných tenisových momentů, ale prostě nedokázal dát dohromady tři sety, a to je věc, která trápila před pár lety Rogera Federera, trápila také Rafaela Nadala, no a teď prostě Novák Djokovič je v těch letech, jako byl třeba Roger Federer, kdy už prostě to nešlo a Djokovič je venku. Je to překvapení, ale prostě není to už takové překvapení, jako by to bylo třeba před třemi lety.
0: Djokovičovi bude příští květen 40 let a je otázkou, zase ještě může vůbec se přiblížit tomu vysněnému 25. Grand Slamu. Můžeme tedy pokračovat dál těmi, kdo bohužel vypadli, a teď je tedy z českého pohledu, jsou to tři hráči, respektive hráčky. Barbora Krejčíková se loučí po třetí v sezóně už v prvním kole na jednom z Grand Slamů, stalo se jí to v Austrálii a taky v Paříži, takže předpokládám, Davide, že i ona, podobně jako Djokovic, bude chtít na tenhle rok zapomenout.
2: No, já si myslím, že rozhodně na tu americkou šňůru, na ty turnaje na americkém povrchu, protože tam Barboře Krejčíkové nevyšel v podstatě ani jeden zápas. Ona po zápase mluvila o tom, že jí prostě došla šťáva, že se baterie vybila, že jinak je zdravá, ale že zkrátka neměla sílu na to nějakým způsobem ten zápas otočit, vyrobila opravdu značné množství nevynucených chyb. Myslím si, že dokonce 1,40, což prostě na hráčku, která se pohybuje v elitní světové třicítce, tak je to zkrátka moc. Je to zkrátka příliš a Barbora Krejčíková prostě fyzicky neustála ten zápas a tím pádem končí v prvním kole. Také překvapení, určitě ne tak velké jako konec Nováka Djokoviče, ale celkově si myslím, že Barbora Krejčíková potřebuje prostě velkou dovolenou, aby nabrala síly a nějakým způsobem se zase dostala na tu úroveň, na které byla řadu let, pokud byla zdravá. Připomínám stále, je to dvojnásobná grandslamová šampionka v singlu a stále ještě není tak věkově pokročila jako Novák Djokovič, takže si myslím, že ještě pár sezon před sebou má.
1: Dodal trochu chřadne z českého pohledu, to je Tomáš Macháč, protože jeho statistika posledních zápasů je dosti tristní. Na French Open vypadl ve druhém kole, pak konce v prvních kolech v Cincinnati, teď ve Winston-Salemu v tom posledním přípravném zápase, a ani na US Open se mu nezadařilo. Tak tušíme, co se děje s aktuálně hráčem až šesté světové desítky, protože teď nepřichází příliš velká forma?
2: Tomáš Macháč má prostě takovou tu sezónu, kterou opravdu chcete co nejrychleji vymazat z kalendáře, z paměti. Trápí ho zranění, trápili ho od začátku roku, vynechal kvůli nim vlastně i Davis Cup, který se hrál v Jihlavě, a Tomáš Macháč prostě ne a ne najít tu optimální formu v momentě, kdy vynecháte tolik turnajů a tolik týdnů jste bez ostrého zápasu, tak ono se to prostě musí projevit, ale je pravda, že takový výpras, který mu uštědřil Brit Samuel, tenista, o kterém jsem, přiznám se, vlastně moc ani věděl do té doby, než nastoupil proti Tomáši Macháčovi, tak to je trochu alarmující a věřme, že se český tenista nějakým způsobem dá dohromady, ale v tuhle chvíli, a on o tom i mluvil potom v rozhovoru s námi, s českými novináři, tak úplně si neumím třeba představit, že by vůbec měl nastoupit do jakéhokoliv zápasu v Davis Cupu proti Spojeným státům za 2 týdny, protože zkrátka v tomhle rozpoložení reálně, aby hrál s Taylorem Fritzem nebo Benem Sheltonem, to je úplně nemyslitelné. No přesně jak jsi říkal, Adame, trochu chřadne Tomáš Macháč, tak věřme, že se vykuríruje pro rok 2027, protože ten tenisový talent samozřejmě má, ale aktuálně nemá výkonnost.
0: Souboj v hlavě nebo se svojí vlastní hlavou, to je to, s čím často bojují elitní sportovci a často je to dělí od velkého úspěchu. Zdá se, že Vít Kopřiva v duelu s Argentincem Echeverrym právě kvůli problému s hlavou a kvůli tomu, že ztratil vlastně nadějně rozhranou druhou sadu, z toho zápasu úplně odešel. On o tom i mluvil, Davide.
2: Je to tak, ale tam si myslím, že prostě, řekl bych, Kopřiva narazil na opravdu kvalitnějšího soupeře a byť tam byly momenty, kdy se řekněme trochu tahal s Echeverrym, tak Argentinec víceméně od začátku až do konce kontroloval to utkání naprosto v klidu. Kontroloval ho i, řekl bych, docela verbálně, protože on opravdu si potrpí na ty hlasité vzdechy u svých úderů a přišlo mi, že i tím tak trochu, řekněme, mentálně zašlápl Víta Kopřivu. Bylo to často až skoro úsměvné, jakým způsobem on řval. Připomnělo mi to trochu Marii Šarapovovou před nějakých 10-15 let, ale zjevně mu to pomáhá a Echeverry opravdu bez výraznějších potíží, podobně jako Brit Samuel přešel přes Macháče, tak si poradil i s Vítem Kopřivou. No, škoda samozřejmě, ale těch porážek bylo dnes dost.
1: Tak pojďme končit s naším reportérem Davidem Prouzou do pozitivna. Můžeme zmínit ty 2 české úspěchy a tebe, Davide, nechám vybrat si, který ti je bližší, jestli Jiří Lehečka a jeho vítězství 3-1 na sety nad Karenem Bustou ze Španělska, anebo úspěch Karolíny Plíškové, která otáčela duel s Wilkčankou van de Winklovou.
2: Asi pojďme, Adame, začít u Karolíny Plíškové, protože tahle tenistka rozhodně, myslím si, že už neměla pokračovat v New Yorku na US Open, prohrávala opravdu neuvěřitelným způsobem 2-6 a 2-5, pak ještě odvracela matchball, ale za stavu 2-5 dokázala nastartovat neuvěřitelnou sérii, vyhrála 9 gemů za sebou a soupeřku prostě, já bych řekl, rozložila úplně neuvěřitelným způsobem a bylo to nečekané, ale bylo to krásné překvapení a ještě že tak, protože kdyby prohrála i Karolína Plíšková, tak už by to opravdu byla opravdu tristní bilance českých tenistů v prvním kole, v prvním dni na US Open, ale Plíškové se to podařilo a s ohledem na to, že loni touhle dobou ona teprve začínala znovu hrát tenis a vstupovala do této sezony jako hráčka číslo, já nevím, 1400 nebo 1500 na světovém žebříčku, tak teď tady hraje, je víceméně v elitní 50 nebo okolo elitní 50 ve druhém kole na Grand Slamu, takže parádní práce. No a parádní práci odvedl to samozřejmě i Jiří Lehečka, který měl co vracet Karenovi Bustovi ze Španělska a potom, co s ním prohrál 0-3 v Paříži na Roland Garros a víceméně se ani neškrtl, tak teď Španěla dokázal porazit, dokázal si poradit s těmi ošemetnými momenty, kdy přišel o dobře rozehraný třetí set a potvrdil tedy roli favorita a k Jiřímu Lehečkovi se určitě budou teď upínat zraky českých fanoušků, protože s ohledem na to, že třeba vypadl Novak Djokovic, s ohledem na to, že řada tenistů nenastoupí na US Open kvůli zranění, tak si myslím, že český reprezentant v té optimální formě by mohl kráčet relativně daleko, tak věřme, že se to podaří a že to třeba zase bude nějaká čtvrtfinálová účast, to je zatím Grand Slamové maximum Jiřího Lehečky, tak proč si to nevylepšit v New Yorku třeba o kolo či dvě dál?
0: David Prouza zůstává samozřejmě v New Yorku, bude mít už dnes, tedy našeho času, před sebou dalších 5 českých tenistů a tenistek, kteří se pustí do hry. Celkem 17 singlistů bylo v úvodu, tedy v prvním kole. Teď tedy 3 vypadly, 2 jdou dál. Těm gratulujeme pochopitelně. No a Davidu Prouzovi moc děkujeme za tenhle vstup a budeme se těšit s Adamem Weidenthalerem a s Davidem zase zítra touhle dobou naslyšenou.
2: Pánové, potěšení na mé straně. Dnes po 17. hodině českého času to opět začne tenisový kolotoč od odpoledne až do večera.
0: Těšíme se.

0: 6 hodin 22 minut posloucháte Radiožurnál Sport, ať se vám dobře stává, vám přejeme, ať už fandíte kterémukoliv fotbalovému týmu, byť věříme, že fandit Spartě a dneska vstávat, tak to znamená možná trošku těžší ráno, než mají vaši kolegové z druhého břehu Slavisté.
1: Naznačuješ více rokáv nebo delší spánek, jo?
0: Záleží, jak to včera člověk ukončil a samozřejmě, co bude dneska ráno potřebovat. Někdy to jsou vajíčka, někdy jenom káva.
1: Na druhou stranu to alespoň fanoušci Sparty, kteří zavítali přímo na stadion, neměli v uvozovkách zas tak daleko, protože byli mezi svými. Doma Sparta prohrála v 6. kole šance ligy se Sláví 0-3.
0: Ano, bylo to po necelých 6 letech, co Slavia vyhrála pražské derby na Letné a to se bavíme o lize. Tímhle výsledkem ostatně v roce 2019 ještě třeba s Tomášem Součkem v sestavě zvítězil tehdejší tým Jindřicha Trpišovského. No a teď se to povedlo vlastně opět.
1: Bylo to nejvyšší vítězství Slávie mimochodem od října roku 2022, tehdy domácí triumf 4-0. Na svého rivala vyzrála Slávia díky pevné obraně a rychlým protiútokům.
2: Ubrání standardky, nenechat si nechat jít za obranu do náběhu, ale zároveň být schopný přecházet do situací, kdy na ně budeme tlačit a proto obrovská poklona pro hráče, kteří byli na hřišti.
3: Smekl před svými svěřenci kouč Slávie Jindřich Trpišovský, který připravil obhájce titulu na derby bezchybně. Tým z Edenu nechal Spartu hrát na balónu i útočit, ale všechny její šance ustál a góly vstřelil z rychlých protiútoků.
4: Když jste tým, který má hodně míč na

0: Že Spartané nevyužili nedostatky v herním plánu svého rivala. Defenzivní práci Slavie ocenil po utkání i Priske.
1: Za tohle musíme Slavii ocenit. V bránění jeden na jednoho ve velké intenzitě nebo v defenzivním bloku jsou nejlepší nejen v Česku, ale možná v celé Evropě. Celý týden jsme na to trénovali. Šance jsme si vytvořili, ale Slavia vyhrála zcela zaslouženě.
0: Po takticky zvládnutém derby na Letné a výhře 3-0 se Slavia posunula na první místo neúplné tabulky šance ligy. Na Spartu má 5bodový náskok. Z Letné Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
2: Daleko blíž Slavie v té tabulce jsou fotbalisti Liberce, kteří porazili včera Hradec Králové 2-0, využili toho, že František Čer dostal v 6. minutě červenou kartu a navíc, že Hradec měl v nohách velmi těžkou odvetu s pana Tanajkosem.
3: Co se týče Liberce, tak tomu navíc oficiálně odešel Ermin Mahmič. Možná se tomu ještě budete v dnešní desíce Pavla Horváta věnovat.
2: Já myslím, že ne, Adame. Témat je spousta a Ermin Mahmič už je pryč.
3: Už se ti nelíbí, dobře, já přesun do tureckého nového týmu. Každopádně pojďme dál. Teplice, Jablonec 2-0 a Viktoria Plzeň Slovácko 1-1. To je tedy ten zbývající včerejší program šance ligy.
2: Adam vás takhle nonchalantně pozval i na desítku, to je až 10, ale do té doby si budeme povídat o fotbale nejen s Pavlem Horvátem, ale s dalšími hosty. Ty vám představíme po 6:30, která se blíží. Tak hezké ráno.

0: vysílací atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a město Karlovy Vary.
1: Dobré ráno, je 6:30.

0: a začínají další zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Vláda projedná návrh státní kulturní politiky do roku 2030. Dokument připravil rezort kultury. Obsahuje třeba plány investic, legislativních změn nebo rozpočtových priorit. Jeho podobu a způsob vzniku ale kritizují kulturní organizace i odbory. Vadí jim, že strategie vznikla bez možnosti jejich připomínek a připravila ji mluvčí ministerstva Barbora Šťastná. Víc než 900 lidí může být po ničivých povodních v Nepálu a Tibetu uvězněných v okolí vodních elektráren. Podle agentury Reuters to předpokládají nepálské úřady. Dál pohřešují tisíce lidí. Bleskové záplavy mají už přes 790 potvrzených obětí. Úřady nestíhají stotožňovat a pohřbívat mrtvé. Naplňují se taky kapacity márnic. Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data přibližně od stovky organizací, které kroužky pořádají. Tradičně velký zájem je třeba o skauta, kam rodiče hlásí děti i několik let dopředu. Sport. Pražské ligové fotbalové derby vyhrála na Letné hostující Slavie. Spartu porazila 3-0. Góly Novaka, Šturma a Ajaosiho. Obot za vedoucí Slavii je v tabulce šance ligy Liberec, který v šestém kole porazil Hradec Králové 2-0. Plzeň hrála se Slováckem 1-1 a Teplice zvítězili nad Jabloncem 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Bíteše, překážka na příjezdu do Prahy z D8. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno na exitu 162 Velká Bíteš je teď po 6. hodině nově uzavřený výjezd i nájezd na dálnici do směru na Brno. Pod dálnicí je do závěru září úplně uzavřená silnice 37. Na příjezdu do Prahy z dálnice D8 směrem z Ústí dejte pozor, za Březině vsí v odbočovacím pruhu na Čakovice stojí porouchané auto.
4: Na začátku toho přijížďáku stojí auto na varovkách, je to nebezpečná situace, je to špatně vidět.
3: Naopak na výjezdu z Prahy na Mělník po silnici 9 za Zdiby hned za sjezdem z D8 pozorně, je tam omezený provoz po havárii osobního auta, jinak následně u Líbeznic už omezení skončilo. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most čekejte kolonu kousek za McDonald's za sjezdem na Libuš, před sjezdem na magistrálu směr D1 překáží porouchané vozidlo, zdržení něco přes 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Začátek nového týdne přináší do Česka zatažené nebe, také musíme počítat s občasným deštěm, místy i bouřkami. Obloha se ale rychle projasní a pak už nás čeká spíše slunečné počasí. A to celé doprovodí příjemné teploty, které budou na některých místech ještě naprosto letní. Šplhat se budou i ke 30. Více mraků i dešťových přeháněk očekávejte spíše na severu našeho území. Pondělí tedy začíná se zataženou oblohou. Od západu se ráno a dopoledne na většině našeho území prožene pás deště, místy i s bouřkami. Popolední se začne oblačnost protrhávat na oblačno až polojasno. V severních Čechách ale odpoledne místy dešťové přehánky zůstanou. Odpolední teploty budou mezi 22 až 26 stupni, na Moravě a ve Slezsku bude až 28 stupňů. A vád k tomu bude mírný západní až jihozápadní vítr, který v dopoledních bouřkách přechodně zesílí. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 36 minut posloucháte Radiožurnál Sport, pokud by vás to náhodou minulo, tak Sparta včera prohrála pražské derby 0-3 se Slaví, ale naštěstí to bylo derby bez nějakých velkých mimo fotbalových záležitostí, to znamená, že se to na titulky zahraničních webů nedostalo, jako to poslední 9. května, kde to bylo naprosto skandální a doufám, že neopakovatelné.
1: Honzo, hledal jsem schválně pro zajímavost, jakže to je s těmi žlutými kartami, protože včera padly jenom v uvozovkách 3, pak tedy ještě jedna pro Tomáše Chorého v závěru po takových emocích.
0: Jako odpískání, veď? Už
1: no, přišlo mi, že už to bylo po odpískání.
0: To bylo do vzduchu, přesně, jako na oslavu vítězství.
1: Ale on se potom dušoval, že ještě to možná bylo v průběhu hry, nevím. Každopádně, co se týče těch minulých derby, tak ty předchozí 7 žlutých plus 1 červená, 7 žlutých, 8 žlutých plus 1 červená a další takhle málo vyžlucené derby bychom našli až v sezóně 2024-25, tehdy v jarním zápase 2 žluté karty a 1 červená pro Mojmíra Chytila. Takže v tomhle ohledu skutečně nebylo zase tolik o čem psát v zahraničí.
0: Ano, tak v zahraničí se píše o jiných věcech, třeba o tenise, protože začalo taky US Open, poslední Grand Slam sezony, no a už jsme mluvili o tom i s Davidem Prouzou, který je přímo na místě, že Tomáš Macháč prohrál hladce ve 3 setech s Britem Toubem Samuelem.
1: A my se tady vracíme právě k téhle akci, konkrétně na webu BBC hledal Kristian Šveda. Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
0: Kristiane, promiň, dobré ráno.
2: Krásné ráno. Vítězství v prvním kole US Open je vůbec největším úspěchem 23-letého Toubeho Samuela, o kterém se na webu BBC píše, že ve všech 3 kvalifikačních zápasech otočil vývoj po prohraném prvním setu. I proto je celkem překvapení, že proti Macháčovi v prvním kole neměl problémy, vyhrál 6-2, 6-3 a 6-2 a trvalo mu to něco jenom přes hodinu a půl. Po zápase se rozplýval, že snil o tom hrát na takhle velké scéně a vyhrát zápas pro něj znamená strašně moc. Ještě před 2 lety, když si poškodil kost ve svojí pravé paži a měl herní výpadek, tak spadl nakonec 2. tisícovky světového žebříčku. Teď by měl vyskočit dokonce do 1. stovky a přilepší se i finančně. $140 000, to je v přepočtu necelé 3 miliony korun, za výhru v 1. kole Grand Slamového US Open je jeho největší turnajová odměna v kariéře. Zisk může navýšit vítězstvím. Ve 2. kole ale český fanoušek bude doufat, že se to nestane, protože jeho soupeřem bude znovu Čech, tentokrát Jiří Lehečka.
1: Mě překvapila ta informace, že padnul na druhou, respektive nakonec 2. tisícovky světového žebříčku, když máte nějakých 1800 tenistů, kteří mají ranking ATP, tak to znamená, že byl ale úplně na spodu. Každopádně pojďme pokračovat v povídání o penězích, protože golfová PGA Tour má po 26 letech nového golfistu na vrcholu finančního žebříčku. Scottie Scheffler přeskočil, a to možná někoho překvapí, Tigra Woodse.
2: Ano, světová jednička, tedy Scottie Scheffler před turnajem Tour Championship ztrácel něco přes $600 000 na Woodse v turnajových výdělcích za celou kariéru. Woodse získal celkově skoro $121 milionů a jeho Kryan Scheffler si asi řekl, že když ho má překonat, tak to tedy vezme pořádně. Turnaj pro nejlepších 30 hráčů sezónního pořadí vyhrál a inkasoval největší odměnu v roce, rovných $10 milionů. Takže teď vede historický žebříček o $9 300 000. V přepočtu si tedy přišel dohromady, když to spočítáme, na víc než 2 700 000 000 českých korun. Ačkoliv až 2/3 z výdělku na PGA Tour golfista rovnou odevzdá na daních nebo svému caddymu, trenérům a za náklady spojené s cestováním a ubytováním, tak na webu ESPN se pak píše o tom, že teď už by snad nemělo být pochyb o tom, že Scheffler po 5. za sebou získá cenu pro nejlepšího golfistu roku. Pochybnosti mohly být kvůli tomu, že v té základní části sezóny vyhrál jenom 1 turnaj, v takzvaném playoff, ale zvítězil 2x, včetně finálového Tour Championship, a cenu pro hráče roku tak může získat právě po 5. za sebou, čímž, znovu se vracíme k Tigeru Woodsovi, by tohoto golfistu vyrovnal. Tigeru Woodsovu se to podařilo mezi lety 1999 a 2003.
0: No, zajímavé věci ze zahraničních webů, kdy třeba v tom britském prostoru se píše o přestupech fotbalových, to je vlastně číslo 1 podle mě na BBC, je to i na The Athletic, protože zítra, myslím, před půlnocí končí to letní přestupové okno v elitních ligách. V Česku je to ještě o týden delší, ale v Česku se o tom na webech za stolik nepíše.
1: A třeba španělská Marka tam má na titulku konec Nováka Djokoviče.
0: Ano, Novák Djokovič skončil na US Open, kdybyste to nevěděli v 1. kole. To je velká senzace. O tom třeba ještě v našem vysílání později. Ovšem, teď tady byl Kristian Šveda. Moc děkujeme.
2: Hezké ráno.

0: 6 hodin 46 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my vás chceme pozvat i na naše vysílání, které bude dnes večer, protože velký zápas čeká české volejbalistky. Přece jenom hrát v domácím prostředí turné, jako je mistrovství Evropy, to je událost, která se děje jednou za několik desetiletí a dneska jsme v finále.
1: V 90. letech to nebylo jednou za několik desetiletí, tam se to sešlo hned dvakrát během rychlého sledu, ale teď samozřejmě máš pravdu, poprvé od roku 1997 na domácí půdě to bude ten důležitý zápas Česko-Švédsko od 19 hodin v Brně na výstavišti, taky s přímým přenosem Radiožurnálu Sport. My se k tomu dostaneme taky v dnešním ranním vysílání, ale ty si mi, Honzo, mimo písničku zmiňoval, že volejbalové mistrovství Evropy začíná nabízet docela zajímavé příběhy třeba i v jiných reprezentacích, je to tak?
0: No, přijde mi docela senzační, že vypadly Francouzky, kterých jsem se ještě minulý týden obával, že by mohly být dnešními soupeřkami Češek, kdyby nezvládli ten poslední duel ve své skupině D, tedy v Jeteborku se Švédkami, vyhráli ho, ale včera padli s Řekyněmi, které naopak s českou reprezentací prohrály. A to ve skupině, kolik to bylo? 1-3? Takže teoreticky dneska Češky proti Švédkám asi favoritky a případné středeční čtvrtfinále, to by byla velká věc.
1: Věřme tomu, že se taky české volejbalistky pořádně odpočinuli, protože víkend měli v podstatě volný a mohli si zajít v Brně třeba podívat se na jejich kolegy z plážového volejbalu. Hrál se ten turnaj kategorie Pro Tour Futures, tedy té nejnižší kategorie, přesto hezky obsazený hlavně tedy domácími reprezentantkami a domácími reprezentanty. Ve finále ženského turnaje Kailíňu Šifrová s Martinou Majksnerovou porazili reprezentační kolegyně a jedničky na Markétu Svozilovou a Marii Sáru Štochlovou a taky mezi muži na sebe v duelu o zlato narazili na sokolském koupališti dva nejvýše nasazené páry, české páry. Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou porazili Matyáše Javoronoka s Jiřím Sedlákem, takže jedničky porazili dvojky a Ondřej Perušič se tak znovu s vítězstvím může pomalu loučit se svou bohatou kariérou. Stále nevím, nebo nevíme možná obecně, kdy bude konec tohoto někdejšího mistra světa.
0: No, vlastně on už skončil teda několikrát, ne? Nebo skončil jednou, ale od té doby...
1: Končí tak nějak dlouho.
0: Dobře, tak jak říkali Cimrmani, nejhorší je myšlenku opustit a ono, sportovci taky ví, že přece jenom tu kariéru skončit není úplně snadné. Tak gratulujeme, ale připomínám to, že dneska se tedy bude hrát od 19 hodin ten osmifinálový duel Česko proti Švédsku.

0: Tohle byly Vohnouti v našem vysílání v 6 hodin 52 minut. Přejeme vám krásné ráno a zkusíme vám ho ještě zlepšit a zpestřit našimi milými hosty, které jsme pozvali do vysílání, a můžeme tedy vám představit, kdo kdy bude mluvit, alespoň nějaký takový třeba bližší výhled.
1: Po 7. hodině se budeme hodně vracet k fotbalovému derby pražských S. Prohra Sparty se Sláví na Letné 0-3. Nejprve se na to v 7 hodin a 20 minut zeptáme bývalého obránce Sparty Milana Fukala a následně v 7.50 by se k nám měl připojit Marek Suchý. To je stále ještě současný obránce Slávie, můžeme to tak asi nazývat, protože Marek Suchý působí v kádru slavistického Bčka v Šance národní lize.
0: Ano, kde by se pak vrátíme po 9. i po 10. s Pavlem Horvátem a jinak z ostatních disciplín samozřejmě cyklistická Vuelta už bez Pogačara, ale s Jiřím Ješkem, naším expertem v 7.10.
1: No a v 8.20 se vydáme taky na už před chviličkou propírané volejbalové mistrovství Evropy.
0: Tak můžete poslouchat a doufáme, že s námi budete.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Snažíme se vás zaujmout různými novinkami a jednou z nich je krátké povídání o tom, co se stalo v daný den, tedy ve který zrovna vysíláme, v historii sportu.
1: Začínáme zajímavě na konci prázdnin, 31. srpen, a v tomto premiérovém díle se vracíme do roku 1972. Tehdy se konaly olympijské hry v Mnichově. Před 54 lety se totiž stal historický okamžik v tamní gymnastické hale.
0: Měla ho na svědomí sovětská reprezentantka Olga Korbutová, která udělala neuvěřitelný cvik.
1: V soutěži na nestejných bradlech se postavila na vyšší žerť, udělala salto vzad a znovu se stejné tyče chytila. Šlo o naprosto přelomový moment, který tehdy 17-letá Ruska předvedla.
0: Ale z pohledu gymnastiky šlo o velmi nebezpečný prvek. Kdyby Korbutová nad pevným podkladem trik nezvládla, hrozilo jí při souhře špatných okolností až vlastně nějaké smrtelné zranění.
1: A proto byl ten trik později Mezinárodní gymnastickou federací zakázaný. Zpátky ale k té olympijské soutěži.
0: Co myslíte, vyneslo toto salto, později nazvané jako smyčka smrti, Korbutové olympijské zlato?
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Když se Jan Piroška takhle šikovně návodně zeptal, tak asi tušíte, že to olympijské zlato nebylo. Poté, co po perfektní sestavě s přelomovým gymnastickým prvkem sešla Korbutová ze Žíněnek, dostala výslednou známku 9,8 bodu.
0: Diváci začali pískat a bučet, protože pro Korbutovou to znamenalo druhé místo.
1: Ano, v Mnichově se pískalo za to, že sovětská gymnastka nepřekonala relativně domácí, tedy východní Německo, reprezentující Karin Jancovou.
0: Proti výsledku se snažil protestovat i šéf tehdejší sovětské výpravy, ale byl neúspěšný.
1: A Korbutová v Mnichově tak získala celkem 3 zlaté medaile za prostná, kladinu a týmovou soutěž, ale za svůj přelomový trik z 31. srpna si vysloužila pouze stříbro.
0: No, tak zajímavá historická připomínka toho, co se stalo 31. srpna 1972. Budeme v tom pokračovat vlastně od dneška už každý den a věřím, že vás to třeba obohatí. Ale samozřejmě budeme vám připomínat i to, kdo slaví narozeniny ze slavných sportovců. První jména přijdou na řadu po 7. hodině, tak si na to počkejte. Ať se vám dobře vstává, dejte si kafíčko, čajíček, možná nějaký jogurtek, snídani. Ať to máte takzvaně do příjemného.

0: rozhlas. Radiožurnál 7 hodin. Další zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
1: Ministryně financí dnes představí návrh rozpočtu na příští rok. Spojené státy po týdnech klidu udeřily na íránská zařízení pro odpalování raket. Fotbalisté Sparty prohráli ligové derby se Slaví. Dlouhá kolona je na silnici 43 ze Svitav na Brno před Lipůvkou a dopoledne bude zataženo s přeháňkami, později až polojasno a teploty do 26 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Jaký bude návrh státního rozpočtu na příští rok, to dnes představí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prioritami podle ní zůstává zdravotnictví nebo dopravní stavby. Česko by taky mělo splnit alianční závazek vydávat 2% HDP na obranu. Schodek má být vyšší než současných 310 miliard korun. Podle Schillerové ale nepřekročí 400 miliard. Opozice výši schodku kritizuje. Víc o rozpočtu řekneme po 7:30 a bude to i téma ranního interview Radiožurnálu v 7:50. Pražský vrchní soud se dnes vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Projedná odvolání europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem soudu první instance. Od něj v květnu dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun. Rozhodnout o vině uložil pražskému městskému soudu právě vrchní soud v Praze. Odvolávat se k němu je proto podle advokáta Naďové Josefa Bartončíka paradoxní.
2: Se budu v podstatě odvolávat vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního soudu, což je takový paradox. Potom mám k dispozici další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu a až vyčerpám i ten, tak je v pořadí další opravný prostředek mimořádný, již netrestní ústavní stížnost.
1: Obžaloba viní Naďovou a premiéra Andreje Babiše z ANO z toho, že účelově vyvedli farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby získali nárok na 50-milionovou dotaci z evropských peněz. Babišovo stíhání je pozastavené, poslanci ho k trestnímu stíhání nevydali. Spojené státy po víc než měsíci znovu zaútočily na Írán. Americké letectvo zničilo 2 raketomety na ostrově Larak v severní části Hormuzského průlivu. Podle admirála Breda Coopera armáda odstranila všechny íránské námořní miny z hlavních tras, kudy proplouvají lodě. Transit routes in the strait are
3: free of Iranian sea mines. Podle něj Spojené státy minulý týden dokončily odminování hlavních mezinárodních tras průlivem a oblast teď bedlivě sledují. Šlo o první americký úder na íránské cíle od konce července, kdy centrální velitelství reagovalo na útok Gard na americkou základnu v Jordánsku. Bílý dům zároveň stupňuje ekonomický tlak na Írán. Ministerstvo financí uvalilo sankce na téměř 60 firm a jednotlivců, které jsou napojeny na íránský raketový a jaderný program. Z Washington Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Finální názvy stanic pražského metra D dnes projednají radní hlavního města. Budou přitom vycházet z doporučení místopisné komise. Některé pracovní názvy se podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů změní.
4: Už nyní mohu potvrdit, že dosavadní pracovní název stanice náměstí Bratří Synků bude pravděpodobně finálně Nusle. A v případě stanice Olbrachtova jsme se přiklonili k názvu Ryšánka.
1: Linka D mezi stanicemi Pankrác a Libuš by měla začít jezdit v roce 2032.
5: Sport. Fotbalová Sparta podlehla Slávii v ligovém pražském derby 0-3. Prosadili se hostující Novak, Šturm a Ajaosi. Slavia je tak v neúplné tabulce první, o bod před Libercem, který v 6. kole nejvyšší soutěže porazil Hradec Králové 2-0. V dalších zápasech Teplice zdolali Jablonec taky 2-0 a Viktoria Plzeň hrála se Slováckem nerozhodně 1-1. Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Kareňa Bustu 3-1 na sety, Plíšková zvítězila nad Belgičankou Van de Winklovou 2-1 na sety. S grandslamovým turnajem se naopak loučí už v prvním kole Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 za Humpolcem a zdržení na 43 před Lipůvkou. Na dálnici D1 z Prahy na Brno za Humpolcem pozor na 96. kilometru. Mezi pruhy leží kusy prasklé pneumatiky a vlevo u svodidel navíc i kus blatníku. Na D1 z Vyškova na Brno čekejte hustý provoz kolem nájezdu od Slavkova u Holubic, brzdí se kolem 211. kilometru, za exitem se to rozjíždí, omezení před Rohlenkou už o víkendu skončilo. Příjezd do Brna po silnici 43 ze Svitav hodně vázne, kolona od Závisti do Lipůvky popojíždí i přes půl hodiny, podle všeho jenom vlivem ranního náporu. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný před Novou Vsí před kruhovým objezdem u nájezdu na D8 vzniká poměrně dlouhá kolona skoro od odbočky na Vraňany. Na příjezdu do Prahy z D8 v Cínovecké Zazdiby nepřehlednete porouchané auto v odbočovacím pruhu na Březině Ves. A v Praze už se tvoří ranní kolony na obvyklých místech, jako je Liberecká do centra nad Bulovkou nebo východní okruh od D11 k Průmyslové, a hlavně se teď ucpává jižní spojka směr Černý most, fronta od Barandovského mostu až na 20 minut k porouchanému autu před výjezdem na magistrálu směr D1. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dopoledne čekáme zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne začne srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Na Moravě a ve Slezsku se vyjasní až později. Teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě až 28. Tolik zprávy.
8: Krásný den, milí posluchači, 31. srpna jsme tu s Adamem Weidenthalerem.
9: A Janem Piruškou, dobré ráno.
8: Tak já jsem říkal, že se vrátíme, nebo poprvé vyjádříme a popřejeme narozeninovým oslavencům, tak můžeme zmínit kladeňáka, hokejového brankáře, který už tedy svou lapačku pověsil na hřebík, ale velmi dobře ho znáte, Ondřej Povelec, dneska slaví 39, ale tedy, že kariéru už ukončil před nějakým časem.
9: Ale možná to bylo nakonec ku prospěchu české reprezentaci, protože právě Ondřej Pavelec v součástí týmu Radima Rulíka na těch posledních světových šampionátech, on vlastně stojí za tím, že se vytáhl, taky Lukáš Dostal do hokejové brány národního týmu v roce 2024, následně na Lukáši Dostálovi postavený úspěch z domácího mistrovství.
8: No, takže 2010, to já si osobně velmi rád připomínám tenhle tehdy nečekaný triumf a vlastně Ondřej Pavelec je díky tomu, myslím, pro řadu fanoušků stále velkou ikonou a spojení s Winnipegem Jets, to asi je nejsilnější v NHL.
9: Mohlo by být, ano, no. Jo, je to tak. Předtím ještě v Atlantě, ale on se stěhoval vlastně s tou organizací taky do týmu Jets.
8: Dobře, tak všechno nejlepší Ondřeji Pavelcovi. Vám krásné ráno a připomínám za chviličku o cyklistice s Jiřím Ješkem a pak v 7:20 s Milanem Fukalem. Návrat k fotbalovému derby, které vyhrála na Leté Slavia.
7: Radiožurnál Sport.
10: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

there's you in everything I do.

0: 7 hodin, 10 minut, I bet my life, to je jako dávám trošku v šanc svůj život, ne? Tak možná to je taková případná písnička před tím vstupem, ve kterém se budeme bavit o silniční cyklistice, ostatně celkově o cyklistice, která občas může být pěkně nebezpečná, a přesvědčil se o tom i jeden z nejfenomenálnějších cyklistů historie, Vuelta už je bez starého Pogačara, Adame.
1: A taky poprvé v kariéře nevyhraje, dál mu to bude chybět tenhle závod.
0: Mm. No on jí vlastně stále ještě nevyhrál při tom svém startu před 7 lety, skončil třetí, ale to byl ještě mladíček. Teď tedy bez něj i včera pokračovala 9. etapou. Více o tom s Jiřím Ješkem, naším cyklistickým expertem. Jirko, krásné ráno přejeme.
2: Krásné pondělní ráno.
0: Byť se jela včera velmi těžká etapa s finišem na Alto de Aitana, tak musíme začít tím sobotním karambolem. Právě Slovince Pogačara zraněný odstoupil z čela pořadí s náskokem 4 minut. Na Instagram dával včera fotku se vzkazem, že teda žije. Co myslíš, sezona pro něj skončila?
2: No, jeho tým to ještě jako nevzdává, protože pořád je tam ve hře ještě světový šampionát nebo jeho oblíbený závod okolo Lombardie. Ale já si myslím, že by bylo rozumnější, kdyby se dohojil a kdyby tuto sezónu už ukončil. Už takhle je ta sezóna skvělá, tak myslím si, že by, asi bych já třeba osobně upřednostnil zdraví.
1: Zlomená klíční kost a obratel. Tadej Pogačar přitom v ten moment, kdy došlo k pádu, nebyl v nějakém bláznivém úniku nebo sjezdu. Byla to taková, jaká, Jirko, situace? Rutinní, řekněme, byla to prostě náhoda, že se stalo právě tohle?
2: Naprosto to říkáš dobře, Adame, byla to normálně rutinní záležitost. Všichni se vlastně strašně divili tomu, že tohleto Tadej Pogačar normálně jakoby nevyhledává tyhle ty samozřejmě karamboly, protože on je vždycky vepředu, vždycky je skvěle jako připravený, soustředěný, ale je na tom vidět, že prostě nikdo nejsme nesmrtelní a že každý máme v tom životě několik okamžiků, kde prostě ten osud nebo prostě ta situace nám jde naprosto proti tomu, co bychom chtěli, a on přepadl přes nějaký kámen, kterých je na silnici stovky během každé etapy, a byla to prostě nešťastná situace a dopadlo to takhle nepříjemně.
0: Jiří Ježek s námi o Vueltě, která už je bez Tadeje Pogačara, který odstoupil během 8. etapy. Během ní tedy přebral červený dres lídra, byť z úcty k Pogačarovi nechtěl Enric Mas, domácí jezdec, který se stal vítězem té nedělní etapy, která vrcholila, jak jsem říkal, více než 20-kilometrovým závěrečným stoupáním na Alto de Aitana, převýšení celé etapy 5000 metrů. Myslíš si, Jirko, že teď už je tedy právoplatným lídrem Vuelty?
2: Rozhodně, tak on patřil vlastně, byl nejsilnější, patřil mezi favority, ale byl nejsilnější v té době, kdy ještě tady Pogačar závodil a logicky převzal tuto situaci. Já si myslím, že mezi těmi nejlepšími závodníky panovala najednou taková panika, jako co teď, jako ten tady najednou není a teď jeden z nás bude muset vyhrát. Takže nejlíp tuhletu kartu zvedl Enric Mas a jeho tým Movistar je obrovsky silný, je to podobně silný tým, jako měl tady Pogačar vedle sebe tým UAE Emirates, tak Movistar určitě bude chtít pomoct Enricu Masovi tu vyhrát, ale bude to mít strašně těžké, protože za ním je tam Primož Roglič, který vlastně najednou má šanci vyhrát po páté, což se nikdy v životě nikomu nepodařilo, nikdy v historii, tak Vueltu. Takže i on bude mít obrovskou motivaci a je tam ještě Felix Gál, takže další silný soupeř. Bude ta Vuelta obrovsky zajímavá.
1: To říká náš cyklistický expert Jiří Ježek, expert opravdu každým coulem, protože ty jsi vyrazil taky do Itálie, do slunečného údolí Val di Sole na mistrovství světa třeba i bikerů, tak jaké to bylo, co jsi všechno viděl zajímavého?
2: No, byl to pro mě nádherný zážitek, protože přece jenom na horská kola se tak často nedostanu, ale kam jinam vyrazit než do Val di Sole. Je to jeden z nejhezčích zastávek normálně světového poháru každoročně, ale to tam bylo mistrovství světa. Bylo spojené i s těmi extrémními disciplínami, nebylo to jenom takové to klasické olympijské cross country, ale byly tam i sjezdové disciplíny, takže o to bylo ještě zajímavější. Ale samozřejmě to hlavní byl včera elitní závod mužů, který byl vlastně první rok mistrovství světa bez obrovského fenoménu Nino Schurtera, který poprvé už nezávodil po konci kariéry a všechno směřovalo k tomu souboji mezi dvěma obrovskými jmény světové cyklistiky, a teď nemyslím jenom horská kola, mezi Tomem Pidcockem a Matthew Van Der Poelem. Oba do toho závodu šli s trošku s takovým handicapem, protože jak nejezdí tolik závody na horských kolech, tak neměli vyjetou dobrou startovní pozici, takže startovali až z páté řady. A přesto, že jsou oba fenomenální silničáři, tak se odborníci jako trošku báli, zda to zvládnou. A bylo to přesně 50-50. Tom Pidcock to zvládl skvěle. Z té páté řady se dostal během závodu na čelo a ten závod ovládl, po druhé vyhrál titul mistra světa. Zatímco Matthew Van Der Poel, ten se trápil a bohužel se nikam neposunul, a dokonce Matthew Van Der Poela porazil i Ondřej Cink, který včera jel skvěle. Sice to bylo až ve třetí desítce, ale no, aspoň ten skalp Matthew Van Der Poela může Ondrovi Cinkovi udělat radost.
0: Hezký Jiří Ježek propojil skrz osobnosti světové cyklistiky tu horskou se silničím, protože i Ondřej Cink v minulosti, je to tak 10 let, jezdil několik sezon na silnici, a to třeba i v rámci Tour de France. Jirko, moc ti děkujeme za zprávy tedy jak z mistrovství světa horských kol v Itálii, tak také z Glos Vuelty, která má dneska na programu volný den a zítra bude pochopitelně pokračovat, a my si o ní zase rádi popovídáme. Jirko, přejeme krásné pondělí a dobrý vstup i do září, protože se uslyšíme zase až v září.
2: Ano, i vám, pánové, krásný den.
3: Fotbalová Liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
4: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
3: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
5: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
4: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
3: Všechny zápasy fotbalové Slávie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
4: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
3: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
4: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
3: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
4: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
3: Fanděte Slávii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Ano, pražská Slavia bude reprezentovat Česko v lize mistrů. Mohla to být i Sparta, ale ta vypadla s Lyonem, a to sice po té venkovní porážce 0-3. A vlastně byla to jedna ze 4 soutěžních porážek, pokud to počítáme ku dnešku, které Sparta utrpěla, protože včera přišla právě ta 4. A to v kontextu toho minulého proma se Slavií.
1: A my se právě k té prohře Sparty 0-3 se Slavií k derby pražských S v 6. ligovém kole vracíme taky s jednou velkou fotbalovou osobností, bývalým obráncem české reprezentace a taky právě Sparty Milanem Fukalem. Pane Fukale, krásné ráno, díky za váš čas.
6: Dobré ráno.
0: Pane Fukale, krátká vzpomínka. Vy jste během kariéry za Spartu odehrál 2 derby se Slavií. Jedno jste prohráli v roce 99 ještě v tom starém Edenu 1-2, ale pak jste tedy vlastně titulovou výhrou 3 kola před koncem 5-1 nad Slavií na jaře 2000 došli k poháru, k trofeji. Dokážete se vcítit do Spartanů, kteří teď doma na Letné naopak prohráli, a to docela vysoko 0-3?
6: Tak rozhodně. Navíc ještě ten výkon, neřekl bych, že byl velmi dobrý, ale byl dobrý, byl kvalitní, a pokud s tím přímým konkurentem, s největším rivalem prohrajete 3-0, řeknu jednoznačně minimálně na ty góly, tak je to samozřejmě obrovský zklamání, dvojitý zklamání, navíc ještě doma. Takže si myslím, že právě protože Sparta nehrála špatný zápas, byli tam jednotlivci, kteří podle mého názoru hráli nadprůměrně, tak stejně prostě Sparta 3-0 prohrála, řeknu rozdílem třídy, a je to špatně, takže dokážu se velice dobře vcítit do hlav těch hráčů a samozřejmě i trenéra, protože pokud nastavíte nějakou taktiku a pak prostě nehrajete špatně a prohrajete 3-0, tak je to špatně, no. Je to blbý.
1: Co se týče tohoto zápasu, tak ho rozhodli svými brankami vlastně nováčci, protože na jedné straně spartianské nové posily před touto sezónou, Brunes a podobně, se nedokázali gólově prosadit, stejně tak střídající Matěj Jurásek, tak na druhé straně góly od tří borců, kteří ještě v minulé sezóně oblékali jiné dresy, Novak, Šturm a Ajayosi, pro třeba Daniela Šturma to byl vůbec první slavistický gól, tak i v tomto ohledu byla Slávia jasně lepší, posílila lépe v toto léto?
6: To si netroufám tvrdit také na začátku sezóny, jestli lépe nebo hůře. Zkrátka momentální výkony těch hráčů a následné góly přispěly k tomu, že Slavia v tom derby vyhrála. Mimo jiné u Daniela Šturma, já už jsem ho sledoval minulou sezónu v Olomouci, já mám pocit, že to byl skvělý nákup pro Slavii, protože to je hráč nadpůměrných kvalit, tam myslím si, že se ještě bude zlepšovat. A jeho si, anebo Novák, to jsou hráči, který u Nováka, mě to překvapuje ten jeho začátek ve Slávii, protože přes jeho mladý věk jsem čekal, že bude potřebovat určitý čas na aklimatizaci. Zatím jakoby žádný čas nepotřeboval a čekal jsem, jaký, pokud nastoupí, jaký výkon předvede v derby, a byl taky velice dobrý. A jeho si tím třetím gólem řeknu, dal razítko na to vítězství a na ten výkon Slávie a na to, že prostě tam určitě také patří do kádru, i přesto, že samozřejmě za 3, 5, 10 kol ti hráči se budou obměňovat a třeba ti to zmiňovaní hrát nebudou, nebo ne tolik, tak Slávie zkrátka velice dobře posílala. U Sparty ty posily taky nevidím vůbec špatně.
0: Milane, já vám do toho rovnou skočím. Chci si zeptat, posily i v obraně, protože Mbesoch ten přiletěl snad v úterý do Prahy a hned byl v základní sestavě. Projevila se třeba ta nová sestava v obraně Sparty složená oproti slavistické, která tam měla vlastně až na výjimku v podobě mladého, myslím Konečného, osvědčené tváře?
6: Já si myslím, že ne, že tenhle ten hráč, já jsem byl překvapen, že hrál hned v derby. Trenér k tomu měl nějaký důvody, prostě postavil ho a myslím si, že ta obrana nefungovala špatně i přesto, že dostali ty tři góly, ale myslím si, že opravdu jako tohle to je vysvědčení z efektivity pro Slávy. Spartianská obrana, včetně tohohle hráče, mě připadalo, že prostě nehráli špatně, ale prostě ono se to pořád špatně hodnotí právě proto, že prohrajete 3-0. Že jako obránce hráli, nebo jednotlivec, nebo celá ta obrana, celá ta defenziva hrála dobře. Takže já si myslím, že špatné výkony tam nebyly, ale bylo to zkrátka ta efektivita, která rozhodla pro Slávy.
1: Říká Milan Fukal, bývalý reprezentační obránce. Vy ze své pozice jste občas musel trochu přibrousit hru, možná takticky přerušit i za cenu žluté karty. Včera přímo ze hry byly jenom tři žluté karty a pak ještě jedna pro Tomáše Chorého v samotném závěru utkání za nesportovní chování. Tak nepřišlo vám to jako až moc málo vyhecované derby? Nebáli se zase příliš fotbalisté po tom, co se stalo před několika měsíci na konci té minulé sezony?
6: To je asi to jediné, co bych vytknul. Samozřejmě trenér Priske rozhodně bude mít při taktickém rozboru i jiné věci, které bude zmiňovat, ale zkrátka se ví, nebo myslím si, že všeobecně, že rozhodou jako drobnosti v těch zápasech těch největších rivalů, respektive soupeřů, nebo těch týmů u naší lize, a mám pocit, že i tohle to je třeba taktická věc, která tam mohla jako větším způsobem, než snad nikdo by měl dostat rovnou červenou kartu za nějaký ostrý zákrok, ale to, že zkrátka hraju doma, jsem Spartan, mám ten rudý dres a když ho prostě oblíknu, tak jako jezdím jak pila a prostě bojuju jako o každý metr. Jo. To znamená, tam kromě toho fotbalu a kromě té taktiky, toho výkonu, který, jak jsem zmiňoval, nebyl špatný, tak tam jsem si ještě představoval trošku větší jako důraz a to, že já jsem tady doma a prostě tady, i kdybych měl prohrát, tak to nebude jen tak lehký. Takže to je jedna věc, která mě připadala jako ne úplně ideální v ten včerejší zápas, že ti Spartani prostě se až moc jako lehce smířili s tou prohrou a že prostě tam nebyl takový ten spartianský důraz a ta krev.
0: Milan fukal s námi ve vysílání, protože má spartianskou minulost, tak to teď v rámci tohoto rozhovoru stahujeme trošku víc tedy na poražený tým. Zaznělo z tábora Letenských i v rozhovoru pro televizního vysílatele OnePlay Sport od kapitána Adama Karabce, že vlastně až na ty tři góly si myslí, že Spartani hráli lépe a v podstatě měli více ze hry. Jak tohle vidíte třeba, tuhle určitou taktiku přístupu k tomu výsledku, který je nemilý a možnosti zlepšit se? Jak se posunout? Ono to zní trošku jako takové to utěšování, ale to víme všichni, že to úplně nepomůže.
6: To rozhodně ne, právě protože musím jako zmínit dobrý

0: svůj přístup, svoji hru, ale rozhodně by tam měli být hráči, který naopak až tak krásně a pěkně nehrajou, i přesto, že prostě máme rok 2026 a ti hráči, respektive ty týmy se zlepšujou hlavně fotbalově, hlavně takticky a tak dále, jo, drobnosti tam rozhodujou v dnešním fotbale, tak i přesto by tam měli být hráči, který se takzvaně vyhrnou ty rukávy a prostě jako hrajou od podlahy a ten soupeř ví, ať to je Chorý nebo ostatní, že prostě tam jako mě pšenka nekvete a tam to bude těžký jako projít. Jo. I takovýhle hráči by v těch týmech měli být, i přesto, že ty týmy hrajou tu zmiňovanou Evropskou ligu, potažmo Ligu mistrů, kde jsou ty nejlepší z nejlepších, tak i přesto tam jsou hráči a podívejme se na ty nejlepší, jako je Bayern, PSG a další, to tady bych mohl mluvit o spoustě týmech, kde i přesto jsou hráči, kteří prostě tohleto mají v sobě a potřebujete je tam i v dnešním fotbale.
1: Kde Sparta takového rasa může najít? Má ho koupit? Má si ho někde vychovat?
0: Ne. To je samozřejmě v povaze toho hráče. Jo. To je prostě už v mentalitě. To jako je velice těžký jako vychovat, respektive trénovat, vnutit prostě tomu hráči nebo hráčům. Jo. To prostě musíte mít v povaze a jak ubývají kreativní hráči, jak si myslím, že docela hodně ubývají i tyto typy, protože to je nedostatkový zboží. Na druhou stranu já vypíchnu i konkurenta, což je Slávie, když vidím mladýho Konečného, anebo ty hráči okolo něho, Zima a tak to rozhodně nejsou hráči, který by si brali při těch soubojích a v těch zápasech servítky, ale je to potřeba. Jo. A vemte si, jaký výkony předvedli včera, každý ten jednotlivec a k tomu pak přispěje ten celý tým a ti ofenzivní hráči a ta Slávie prostě vyjede ze 3-0 a můžete si říkat, co chcete, ale prostě vyhráli a vyloupili Letnou.
2: To říká Milan Fukal, který shodou okolností před 30 lety zažíval první starty v nejvyšší české soutěži. Bylo to za Jablonec, který včera sice padl v Teplicích 0-2, ale pokud zvládne vyhrát ty dva zbývající duely, které zatím neodehrál, tak poskočí právě Jablonec do čela tabulky. Poslední otázka, Milane, jak to vidíte, třeba důležitost toho vítězství Slávie v derby vzhledem k dalšímu průběhu sezony. Co to napovědělo? Napovědělo to nebo rozhodlo to něco vůbec?
0: Podle mého názoru v této fázi soutěže určitě ne. Samozřejmě těch zápasů do konce soutěže všichni na stavbě je strašně moc. Na druhou stranu po těch derby Slávie Bohemka, kdy vlastně srovnala Bohemians, se myslelo, nebo spousta lidí říkalo, ta Slávie není tak dobrá, ta Slávie má samozřejmě svoje problémy, to rozhodně má jako každý tým, nikdo není bezchybný. Na druhou stranu je to pro hlavu velice, velice důležité vítězství a to je jedna věc pro tu domácí ligu a pro tu Ligu mistrů, ať chcete nebo nechcete, tak je to pořád jako pár těch bodů, který v té hlavě vám prostě ukážou, jo, my jsme proti tomu největšímu konkurentovi dokázali vyhrát u nich přesvědčivě 3-0, teď to říkám přesvědčivě, co se týče výsledku a jsme schopni i v Lize mistrů potrápit. Jo, samozřejmě tam jsou týmy, kde Slávie může být konkurenceschopná, pak tam jsou týmy, které se předpokládá, že neporazí, respektive nebude bodovat, ale každý ten zápas zase přinese ohromnou zkušenost pro Slávii a tímto včerejším vítězstvím si rozhodně, co se týče optimismu a co se týče zkušeností, tak hodně přidala. Jsem na ní sám zvědav, jak se bude počínat v Lize mistrů.
2: To říká Milan Fukal, bývalý reprezentant a taky bývalý prvoligový fotbalista, který nastupoval za Spartu. Milane, moc vám děkujeme za vaše postřehy, přejeme krásný den.
0: Já děkuju za pozvání a přeju hezký den.
2: Přejeme ho i všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Teď krátké zprávy.
3: Tady je Radiožurnál v půl osmé. A se zprávami Tereza Tomášková.
4: Pražský vrchní soud se dnes začne zabývat odvoláním europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO proti rozsudku v kauze 50-milionové dotace na kongresový areál Čapí hnízdo. Městský soud ženě uložil za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Někdejší poradkyně premiéra Andreje Babiše z ANO vinu odmítá. V kauze je obžalovaný i Babiš. Sněmovna ho ale nevydala k trestnímu stíhání. Iránské

0: Revoluční gardy zaútočily na dvě americké vojenské základny v Jordánsku. Reagovali tak na americký úder na ostrov Larak v severní části Hormuzského průlivu. Spojené státy tam zasáhly dvě iránská zařízení pro odpalování raket. Teherán tvrdí, že útok nepřežilo několik vojáků. Podle americké stanice Fox News se skoro všechny iránské střely mířící na Jordánsko podařilo zneškodnit a žádné větší škody útok nezpůsobil. Přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich dvou synů, Williama a Harryho. Po rozvodu se zabývala hlavně charitou. Okolnosti její smrti dodnes provázejí spekulace a konspirační teorie. Bratr zesnulé princezny Earl Spencer chce letos v září vydat knihu o jejím životě. Sport. Pražské ligové derby vyhráli fotbalisté Slavie. Na Letné na stadionu Sparty zvítězili 3-0. V dalších utkáních 6. kola Teplice porazili Jablonec 2-0, Viktoria Plzeň remizovala se Slováckem 1-1 a Liberec zdolal Hradec Králové 2-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 překážka za Humpolcem, kolona u Holubic. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna kus za Humpolcem spozorněte na 101. kilometru. V pravotočivé zatáčce je zabraný stoupací pruh kvůli porouchanému autobusu. Už dorazila světelná šipka. Na D1 dál z Prahy na Brno na exitu 162 Velká Bíteš počítejte s nově uzavřeným sjezdem a nájezdem na dálnici. Pod ní je úplně uzavřená silnice 37 před Bíteší. Na D1 z Vyškova do Brna za Roustínovem se kolem 212. kilometru chvílemi brzdí až do zastavení, zdržení zhruba 10 minut, za nájezdem od Slavkova se to trochu rozjíždí, hustý provoz pokračuje k Rohlence. Silnice 43 ze Svitav na Brno zůstává před Lipůvkou ucpaná od Milonic, pořád je to až na půl hodiny. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy pozor na dvě stojící vozidla. První je hned za nájezdem od Nové Vsi za exitem 18 v připojovacím pruhu poškozené po srážce s kancem. Druhé porouchané potom stojí za zdiby v odbočovacím pruhu na Březině Ves. A na silnici 16 z Mělníka na Slaný se před kruhovým objezdem u Nové Vsi tvoří kolona od odbočky na Vraňany, je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Západ naší republiky už pohltěly mraky a déšť. Jeho pás už se blíží k Ústí nad Labem, Praze, Příbrami i ke Strakonicím. Dopoledne pak bude ještě mraku přibývat. Také bude pršet a nevyhnou se nám ani bouřky. Kolem poledne se ale situace otočí a opět od západu se bude nebe projasňovat. Odpoledne už by mohlo být slunečno jen s ojedinělými přeháňkami i na Moravě a ve Slezsku. Teploty odpoledne vyšplhají na 22 až 26 stupňů. Na jihovýchodě bude ještě o 2 stupně tepleji. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17 stupňů. A foukat k tomu bude nejprve slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který bude v lokálních bouřkách zesilovat. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 38 minut vstáváte s Radiožurnálem Sport, možná už pracujete, tak vám každopádně přejeme krásné ráno, dneska slaví svátek Pavlíny, tak vám dámy také hodně štěstí a nějakou tu růžičku, pokud jste faninkami kytek, snad na ně nemáte alergie, pokud by vám někdo dával.
1: Pavlína Flamínková, česká reprezentantka ve veslování, teď měla poměrně náročný týden, slyšeli jsme o tom taky z reportáží našeho kolegy Kamila Jáši, který naposledy reportoval včera o tom, že skončili spolu s Jakubem Podrazilem 11. v mixu na veslařském mistrovství světa. Třeba i na to se dostaneme ve sportovním přehledu.
0: Ano, ale ten musíme uvést informaci, že fotbalisti Slavie v lize po necelých 6 letech vyhráli na Letné.
1: A to, když domácí Spartu porazili 3-0 po gólech Novaka, Šturma a Ajaosiho. Podrobnosti ale nebudeme říkat my. Bude na to ve studiu připravený Kristian Šveda. Hezký den.
2: Krásný den. Slávisté nastoupili v obraně se 4 stopery, Vlčkem, Zimou, Konečným a Chaloupkem a jejich kouč, slavistický kouč Jindřich Trpišovský, vysvětloval proč.
3: Jsme čekali, že Sparta vždycky v tom derby trošku změní hru proti nám, že jí zjednoduší a že se snaží hrát hodně míčů pak vlastně nahoru za tu naši obranu a že bude to chtít poskládat určitě z hráčů, takové byly silný při standardních situacích. Pokud jsme tady vždycky nějaký zápas ztratili nebo remizovali, tak to bylo z toho, že jsme dostali góly ze standard, tak ať už to byly penalty, přímý kopy, rohy a teda z toho vzduchu.
2: Kapitán Sparty Adam Karabec byl z domácí porážky o 3 góly v pražském derby hodně zklamaný.
4: Ten výsledek je pro nás jako doma neakceptovatelný. Bohužel jako to dopadlo tímhle stylem, což se doma stát prostě nemůže. Dokázali jsme si vytvořit šance, ale který jsme prostě neproměnili. Byli jsme neefektivní, to mě na tom mrzí asi nejvíc.
2: Slavia je tak v neúplné tabulce šance ligy. První o bod před Libercem, který v 6. kole nejvyšší soutěže porazil Hradec Králové 2-0.
1: V dalších zápasech fotbalové šance ligy vyhráli Teplice nad Jabloncem 2-0 a Viktoria Plzeň remizovala se Slováckem 1-1. Plzeňští v utkání vedli, ale inkasovali ve chvíli, kdy měli na trávníku kvůli pomalému střídání o jednoho hráče méně než soupeř. Mluví o tom trenér Západočechů Radoslav Kováč.
5: Tak samozřejmě je to blbost, protože jsme tam měli nachystaného Pirgiče a ten vlastně v tým prostoru by byl, ale i tak jsme to dočíslovali blbě tu stranu, protože si myslím, že to bylo laciný, samozřejmě naše pochybení jednoznačně a musíme se z toho rychle poučit, proč nás to stalo 2 body.
0: Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Španěla Karenia Bustu zdolala 3-1 na sety a oplatil mu tak porážku z prvního kola letošního Roland Garros. V New Yorku se dařilo i Karolíně Plíškové, která zvítězila po velkém obratu nad Belgičankou Van de Winklovou 2-1 na sety.
2: Naopak končí Barbora Krejčíková, ta prohrála s Rachimovovou z Uzbekistánu 0-2 na sety. V utkání udělala dvojnásobná grandslamová šampionka v singlu celkem 41 nevynucených chyb. Po zápase Krejčíková vysvětlovala, proč se jí aktuálně nedaří.
6: Celá ta americká šňůra se mi úplně jako nevyvedla a i prostě přes to, že jsme se připravovali a trénovali jsme a prostě makali jsme na tom, aby se to zlepšilo, tak se to prostě nepodařilo ani v jednom zápase. No. Je to prostě kombinace víc jakoby aspektů a asi jakoby ten největší je to, že prostě baterie je vybitá. No.
2: S grandslamovým turnajem se vedle Barbory Krejčíkové loučí v prvním kole i Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
1: Vybitá baterie byla i u Srba Novaka Djokoviče, kterému nevyšel úvod US Open. 4-násobný šampion turnaje skončil na americkém grandslamu poprvé v kariéře v prvním kole. S Argentincem Navonem prohrál 2-3 na sety.
7: Radiožurnál Sport.
8: Sportovní přehled.
2: Čeští basketbalisté po úvodní prohře v Belgii porazili na pražské Letné v předkvalifikaci mistrovství Evropy Norsko. Nejdřív sice ve druhé půli před víc než 16 fanoušky v hale Královka přišli o 19-bodový náskok, ale nakonec vybojovali Češi vítězství 108-97 po prodloužení. To vynutil trojkou v závěru hrací doby Richard Bálint. Nejlepším střelcem utkání ale byl kapitán Martin Peterka, který vydřený triumf zhodnotil.
9: Jsem rád, že jsme to zvládli. Já už jsem věřil, že když se do toho prodloužení dostaneme, že to urveme. To jako kdyby jsme se jakouhle střelou nedostali, ještě by jsme prohráli, tyjo, já nevím, co by se dělo, jako před tou střelou než dál rýšem, bylo fakt hrozně, jako upřímně.
2: Poslední zápas v národním týmu zároveň odehrál při výhře nad Norskem zkušený podkošový hráč Martin Kříž, který byl například u 6. místa na mistrovství světa v Číně.
1: Golfistka Sára Kousková skončila druhá na Irish Open a vybojovala tak nejlepší výsledek v sezóně na Ladies European Tour. S celkovým skóre 15 ran pod par ztratila 3 údery na jihoafričanku Alexandrovou, která suverénně vede pořadí sezóny. Pokračuje Kousková.
10: Chybělo malinko, no, jako mám v hlavě těch pár ran, který bych tam určitě našla, a který by na nás dostali třeba do playoff, ale vůbec to nevadí. Furt to byl jako skvělý výkon a jsem moc pyšná na to, jakou práci jsme tady odvedli. Byly to skvělý kola, každý den jsme se dostali pod pár. Vůbec to nebylo jednoduchý v tom počasí, měnilo se tady každou chvilku.
1: Další české golfistky, které prošly na Irish Open katem, tedy Kristýna Napoleová a Jana Melichová, skončily ve čtvrté desítce.
0: Beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou vyhráli turnaj Pro Tour Futures v Brně. Ve finále porazili Matyáše Javoronoka s Jiřím Sedlákem 2-0.
2: České volejbalistky dnes na mistrovství Evropy v Brně čeká osmifinálový zápas. Večer vyzvou Švédsko. To má v kádru jednu z největších světových hvězd Isabel Hákovou, která v zápase s Chorvatskem ve skupině zaznamenala rekordních 52 bodů. Mluví o ní česká kapitánka Michaela Mlejnková.
11: Hák. A doufám, že bude trochu unavená, protože dala 52 bodů, tak doufám, že si trošku vyplácela síly. Jako my jsme se o tom bavili s Holkem a říkali jsme, že nechápeme, jak to může zvládat, protože ona hraje v Koneliánu a tam to na ní vlastně taky stojí, takže obrovský klobouček dolů, protože nechápu, jak to její tělo ještě jako může tohle to zvládat, ten tlak velký.
1: Zápas českých volejbalistek se Švédkami začne v 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
2: A pojďme ještě na jednu fotbalovou pozvánku, protože druhé kolo Premier League večer uzavře souboj šampionů Evropské ligy s úřadujícími mistry anglické nejvyšší soutěže. Aston Villa bude hostit londýnský Arsenal. Zápas začne ve 21 hodin a už v 9 hodin a nějakých 34 minut můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport pravidelný pondělní pořad s mikrofonem do Anglie. Starat se o něj budou Jan Pěruška a Pavel Tilš.
0: Děkujeme za pozvánku a děkujeme za sportovní přehled Kristianovi Švédovi.
2: Naslyšenou.

0: Tohle byly Red Hot Chili Peppers, v našem vysílání je těsně po 7:45. Pondělí 31. srpna, jak už jsme naznačovali, se asi hůře vstávalo spartianským fanouškům, tedy fanouškům fotbalové Sparty, která včera padla v derby na Letné se Slaví 0-3.
1: Jak to měli slávisté, na to se můžeme zeptat Marka Suchého, obránce současného slavistického Bčka, kterého si ale jistě pamatujete spíš z toho angažma ještě v hlavním týmu, které je tedy pár let staré. Marku, hezké ráno, díky za váš čas.
2: Dobré ráno všem posluchačům.
1: Jak se tady stávalo slávistům? Jak chutná vítězství v derby? Takhle jednoznačné. Vy jste to ostatně sám zažil taky několikrát během své kariéry?
2: Jo, tak stávalo se moc pěkně. Když se člověk podívá na ten výsledek, tak Slávie jednoznačně to derby ovládla. A pokud jsem vlastně koukal člověk na ten zápas, tak samozřejmě tamto ten výsledek asi nehovoří to, co se dělo na hřišti, ale Slávie si myslím, že ten výsledek přinesla hlavně precizní obrana.
0: K obraně se dostaneme pochopitelně taky s dlouholetým nejen prvoligovým obráncem Markem Suchým, který má četné zkušenosti ze zahraničí i z reprezentace, ale přece jenom dát na Letné tolik gólů za Slávy, to je tedy asi zážitek. Ostatně vy jste zažil dvakrát vítězství v derby 4-1 a jedno z nich možná si vzpomenete v říjnu 2008 dva góly Vladimíra Šmicera při vítězství 4-1. To je asi zážitek, který jen tak člověk z hlavy nevymaže, když to vezmeme i v kontextu té včerejší výhry 3-0.
2: Jo, přesně tak. Tak takovýhle zápasy se nezapomínají, pokud je to takovýmhle větším rozdílem, tak to v té hlavě zůstává, protože máte z toho fakt skvělý pocit z toho zápasu a hlavně to, že se udělá radost i všem fanouškům a prostě na ten minimálně nějaký na ten půl rok můžete být vládci Prahy pomyslný, takže je to velice příjemný a pro mě ještě zůstává vlastně i to první derby, to bylo si myslím v roce 2005 na podzim, kdy to bylo moje první a to jsme na Strahově zvládli taky vyhrát 4-1 a tady ty dvě si samozřejmě moc dobře pamatuju.
1: Říká fotbalový obránce Marek Suchý, vy jste sám naznačil, že to poslední derby včera zařídila pro Slávy obrana, defenzivní schopnosti některých hráčů Slávie byly výborné, David Zima mě teď napadá, tam ve druhém poločase předvedl jeden krásný sklus, tak v čem všem byla Slávia lepší, co se týče defenzívy?
2: Tak byla to vlastně asi ta zvolená taktika i od realizačního týmu, trenérského štábu, že nechali vlastně Spartu hrát a soustředili se na to, aby prostě jim zavírali dobře ty prostory a potom chodili do nějakých těch breaků. Samozřejmě pomohlo Slávy i to, že středila ten první gól po takovým tom těch původních minutách na hřišti, což jí dodalo sebevědomí a prostě myslím si, že Sparta se samozřejmě snažila, určitě nějaký šance si vytvořila, třeba i ten nějaký gól si zasloužila, ale prostě když už obrana byla překonána, tak zasáhnul Markovič a vlastně Slávii to vyšlo úplně dokonale ten plán a prostě v té obraně, ať už všichni vzadu i vlastně ten tým celý po tom záloze, útočníci bylo vidět, že na začátku že se snažili hodně napadat, potom už trošku polevili, bylo to trošku pasivnější, ale prostě ten výsledek, když se Slávii podařilo dát druhý gól, tak šel prostě za nima a hráli velice chytře a ve finále prostě to vyšlo takhle, že ještě na konci tam jednou utekli, dali na 3-0 a ten výsledek je krásný.
0: Marek Suchý s námi ve vysílání v návratu k pražskému derby, které včera na Letné vyhrál Slavia 3-0. Ještě vlastně otázka k té obraně, protože jsme tady už řešili v posledních týdnech taky to, že Jindřich Trpišovský jakoby s kolegy ladil celkově tu sestavu a i obrana se hodně proměňovala. Včera vlastně vůbec nehráli hráči jako Holeš nebo nový stoper Ngesan, ale nastoupili tam vlastně stále mladíci, Vlček, Chaloupek, vedle nich zkušenější Zima a vlastně skoro úplný nováček, co se týče těchto zkušeností z derby, Konečný. Jak moc třeba oproti Spartě, která tam měla úplného nováčka Mbesoha, který přišel v úterý, tohle třeba zafungovalo, že přece jenom slávisté to možná ladili k tomu derby?
2: Myslím, že to bylo přímo ušitý jako na to derby, prostě na to, jaký ten zápas očekával, na to, jak Sparta hraje. A Slávie vlastně takhle, myslím si, občas podobně se pokoušela hrát i v Evropě, kde samozřejmě ty týmy asi dokázaly se do ní dostat trošku víc, že prostě se jí nedařilo bránit takhle precizně. ale prostě včera to Slávě vyšlo, myslím, že všichni vzadu, jak Vlček, Chaloupek, Konečný i Zima, že odehráli skvělý zápas, dobře, prostě jak jsem říkal, dobře do té obrany, že vlastně i když tam chodili centry, jo, tak vždycky byli v soubojích, měli dobře obsazený hráče, hráli velice pozorně a prostě když už to tam párkrát prošlo, teď mám v hlavě vlastně šanci Karabce třeba v druhé půli, tak prostě zasáhl Markovič a vlastně Slávě dokázala uhrát čistý konto a to jí zajistilo prostě to vítězství, protože gól se jí podařilo dát poměrně rychle, v druhé půli přidala druhý a vlastně na konci v té závěrečným tlaku Sparty, tak prostě uteklo ještě jedno, jak jsem říkal, a ten výsledek samozřejmě vypadá jasně, ale samozřejmě na hřišti to tak jasný nebylo a Slávia se nadřela.
1: Říká po derby zástupce slavistického tábora obránce Marek Suchý. Můžou ti nováčci, Marku, i za to, že derby nemělo tentokrát tolik horkých, třaskavých momentů, že přeci jen některé ten zápas tolik nestrhnul, nebo čím to, že se Spartané ani tolik emočně nevybičovali pak ve druhé půli, když jim začal zápas unikat?
2: Tak já si myslím, že Sparta vlastně se prezentuje, je to fotbalový tým, chtějí hrát po zemi a odzadu, takže mají tam prostě hodně hráčů, kteří mají rádi balón, chtějí takhle, je to vlastně jejich styl hry a prostě do těch, soustředí se hlavně tady na to a do takových těch emocí ani se tolik včera tam nikdo nedostal, myslím si, že se hrálo celkem férově, byly tam samozřejmě nějaký dorazy, třeba po odehrání balonů a tak, ale vlastně typologicky nebo charakterově tam asi teďka nebyl nikdo, i díky tomu, že tam bylo spoustu těch nováčků, tak nebyl nikdo, kdo by to nějak rozvecoval, takže celkem v tomhle tom to bylo poklidný a samozřejmě i pro pana rozhodčího trošku jednodušší zápas.
0: Marku, co podle vás ten výsledek a vítězství Slávie v derby 3-0 znamená pro další vývoj, třeba i boje o titul, protože přece jenom hodně se zmiňovalo taky to, že se hraje 30. srpna a že se hraje teprve v 6. kole to derby, což dříve takhle brzo nebývalo.
2: Je to tak, no tak sám jsem byl zvědavý, jak to bude působit, že se hraje takhle brzo, protože dlouho to nebylo a musím říct, že jsem byl jako příjemně překvapený z toho, že vlastně ještě nebyl takový ten čas, jak ty týmy ze svou nemají tolik těch zápasů jako obvykle, takže to vlastně není tak daný a přišlo mi, že před zápasem vlastně ty prognózy bylo těžší to typovat, jo? Že vlastně Slávě sice měla dobrý rozjezd, potom dvakrát ztratila, Sparta to vlastně měla naopak, že těsně předtím dvakrát vyhrála, takže bylo to trošku v tohohle pohledu takový otevřenější před tím zápasem a uvidíme. Teďka Slávě se dobře, že se chytla po těch dvou ztrátách, po těch dvou remízách a vlastně zase věřím, že jí to nalije sebevědomí do žil vlastně před tím, než se potom začne hrát Liga mistrů a tak dále a v té lize prostě tak, aby Slávě bude určitě chtít se držet na tom prvním místě co nejdýl a k tomu potřebuje prostě právě takovýhle body z těch těžkých zápasů.
1: Co se týče prvního utkání v Lize mistrů, tak to je tady už příští týden ve čtvrtek proti Racingu Lán. Na závěr možná, kdybych to, Marku, ještě měl malinko odlehčit, ideální scénář pro tuhle sezónu a pro tabulkové umístění první Slávia, druhá Mladá Boleslav, protože vy jste Mladé Boleslavi strávil řádku let. Tomuhle týmu se teď hodně dařilo v úvodu sezony, byť je možná teď malinko rozvrácený nějakou infekcí, o které se psalo před víkendem, kvůli které si mladoboleslavští odložili duel na Bohemce.
2: No, tak velká škoda samozřejmě pro Mladou Boleslav, protože skvěle začali, skvělý rozjezd a teď vlastně si museli odložit ten zápas, takže trošku nepříjemný, ale věřím, že se s tím vypořádají a že dál budou pokračovat v těch výkonech, protože začátek byl skvělý, myslím si, že i ty výkony a výsledky jako hovoří za vše, takže samozřejmě tak jak jste to říkal, to by bylo krásný, ideální a jak Slávy, tak Mladý Boleslav moc držím palce.
0: To říká Marek Suchý, který v české nejvyšší soutěži odehrál 236 zápasů a řadu z nich jak za Slávy, tak za Mladou Boleslav, o které jsme teď na závěr taky se zmínili. Marku, moc vám děkuji, užívejte pocity tedy vítězného derby, které včera Slávia ovládla na Spartě 3-0. Marek Suchý s námi ve vysílání, krásný den přejeme.
2: Užívám, díky moc, mám taky hezký den, naschle.

0: Slavte s námi Evropský den koní na dostihovém závodišti v Pardubicích. Přijďte podpořit koně a jezdce při poslední příležitosti kvalifikovat se do letošní Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. 8 prestižních dostihů obsazených nejlepšími koňmi a jezdci nejen z České republiky. V sobotu 5. září. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Tady je Radiožurnál v 8 hodin. A další zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Na úřadu vlády začalo jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Po povodních v Nepálu a Tibetu už je přes 900 obětí. Fotbalisté Slavie vyhráli derby na hřišti Sparty. Kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna před Lipůvkou. A dopoledne bude zataženo s přeháňkami nebo deštěm, později až polojasno a teploty do 26 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda jedná o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Výši schodku a jednotlivé rozpočtové kapitoly kabinetu v těchto chvílích představuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. A na úřadu vlády máme reportérku Adélu Burešovou.
3: Sem do Strakovy akademie už postupně přišli ministři, před malou chvílí třeba ministra zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Právě i zdravotnictví bude prioritou vlády v příštím roce. Rozsáhlé investice by měl stát dávat třeba do výstavby psychiatrických nemocnic nebo onkologických centrů. Klíčová bude pro kabinet taky dopravní infrastruktura, energetická bezpečnost nebo vyšší platy ve školství. Ministryně Schillerová už potvrdila, že schodek rozpočtu bude vyšší než ten letošní, tedy těch 310 miliard. Držet by se podle ní měl ale pod 400 miliardami korun. Tato výše je důležitá i pro prezidenta Petra Pavla, který uvedl, že pokud by tuto hranici schodek překročil, připravovaný rozpočet by vetoval. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Po ničivých povodních v Nepálu a Tibetu už je přes 900 obětí. Další tisíce lidí úřady pohřešují. Nejhorší situace je podél řeky Trišulí. Její přívalová vlna smetla tisíce domů, mosty a několik vodních elektráren.
4: To původní koryto, které bylo široké 80, možná 100 metrů, tak má teďka půl kilometru. Utrhlo, doslova servalo všechny břehy okolo. Silnici, školu. Místní lidé mi teď ukazovali bývalou kancelář provinční vlády. Doslova říkali, it was, to bylo. Teď tu není vůbec nic, nezůstaly ani základy, ani kamenné obrubníky. Ta vrstva toho bahna, která tady je, tak na některých místech má 2 metry. Přes den je tady velké teplo, takže záchranáři už se obávají toho, aby to nebyly místa, odkud se třeba bude šířit horečka dengue nebo malárie. Z nepálského okresu Rasuvat, David Jakš, Radiožurnál.
2: Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu platit rovnátka v plném rozsahu. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana, na kterého se letos obrátila 17-letá středoškolačka z Moravskoslezského kraje. Její jméno kvůli ochraně soukromí nezveřejňujeme. Dívka rovnátka potřebovala kvůli ortodontické vadě. Dětský domov po ní chtěl zaplatit polovinu z celkem 50 tisíc korun. Takový postup dětský ombudsman Martin Beneš odmítá. Dívka je za rozhodnutí ráda i kvůli ostatním dětem.
5: Jsem otevřela něco, co bylo tak dlouhodobě zavřené, protože tam byly děti přede mnou, které rovnátka taky měly a platili si to právě z toho sirotčího důchodu anebo takhle. Měla jsem z toho obavy, akorát, že potom mi vlastně došlo, že právě to je ten moment, kdybych jsem tohle mohla u nás v dětském domově zastavit.
2: Dětský domov situaci odmítl komentovat. Jeho vedení pouze vzkázalo, že věc vyřešilo ve prospěch dítěte. V ranním Radiožurnálu to rozebereme po 9:30.
6: Sport. Fotbalisté Slavie vyhráli po téměř 6 letech ligové pražské derby na hřišti Sparty. Zvítězili 3-0. V dalších duelech 6. kola Liberec zdolal Hradec Králové 2-0, Teplice Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1. Tenistka Karolína Plíšková je ve 2. kole US Open. Belgičanku Van de Winklovou porazila po velkém obratu 6-2 v rozhodující sadě. Někdejší světová jednička Plíšková přitom v utkání prohrávala už 2-6 a 2-5.
7: V těch koncovkách a v těch obratech jsem vždycky byla docela dobrá, ale nutno říct, že bylo to už dost takový ztracený jednou nohou. Zároveň měla jsem pocit, že jsem měla fakt ve strašně gemech jako gambuly a vlastně šance, že nebylo to takový, že by vás někdo úplně přijel.
6: Do 2. kola prošel i Jiří Lehečka, naopak skončili Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč a Vítko Přiva.
0: Z
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 zdržení za Mirošovicemi i u Holubic. Na D1 z Brna na Prahu opatrně za nájezdem od Benešova a Mirošovic kolem 18. kilometru se hodně zpomaluje. Různě pomalu se to sune za exit 15 Velké Popovice 5 až 10 minut. Na D1 z Vyškova do Brna za Rousínovem velmi silný ranní provoz kolem nájezdu od Slavkova na 212. kilometru se výrazně brzdí chvílemi do zastavení. Za exitem 210 do Holubice se to relativně rozjede. Hustý provoz pokračuje k Rohlence, je to tak na 10 minut navíc. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov už se sune kolona od exitu 194 Vídeňská do omezení u D2 a právě na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta od exitu 3 u Olympie po nájezd na D1. Na silnici 43 ze Svitav na Brno je teď kolona za Milonicemi do Lipůvky zhruba na 20 minut. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný se před kruhovými objezdy u Nové Vsi popojíždí 20 minut od odbočky na Vraňany. Na silnici 57 z Nového Jičína na D1 na příjezdu do Kunína pozor, brzdí se v zatáčce, stojí tam porouchaná míchačka. A v Praze už silný ranní provoz kolony na obvyklých místech, jako je okruh před Ořechem z obou stran, Liberecká do centra nebo východní okruh od D11 Průmyslové. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dopoledne čekejte déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Postupně se má vyjasňovat. A teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě až 28. Tolik zprávy.
10: Dobrý den, milí posluchači, Radiožurnál Sport pro vás vstupuje a vysílá i třetí hodinu po šesté, tedy v 8.06, a to v pondělí 31. srpna. Jsme tu s Adamem Weidenthalerem.
6: Pěkný den, Jane Pěruško a vážení posluchači.
10: Čeká nás hodinka, ve které budete moci soutěžit. Pochopitelně v 8.50 nic se nemění, byť v novém školním roce se možná pro vás třeba něco měnit bude, ale my máme rádi ty věci, které máte rádi vy.
6: A to je třeba taky mistrovství Evropy ve volejbale, protože na něj vás můžeme pozvat. Nejen, že se o něm teď budeme bavit v 8:20, ale právě v 8:50 budeme soutěžit o dvě vstupenky na to dnešní osmifinálové utkání Česko-Švédsko. A potom ještě v průběhu dne by to mělo být jednou, takže pokud nemáte plány na dnešní večer od 19 hodin, vás rádi naši kolegové uvidí na brněnském výstavišti, jak ze všech sil fandíte české reprezentaci.
10: Takhle, teď na tebe koukám s otevřenou pusou, takže my budeme hrát za 43 minut o lístky na dnešní večer.
6: Já doufám, že jsem se nespletl, že vidím správně, ano.
10: Dobře, no tak jo, tak už to platí, Adame už to řekl dvakrát. A vy můžete soutěžit, pochopitelně výhodu mají asi ti, kteří nějakým způsobem lnou k jihomoravské metropoli, ať už bydlištěm, anebo aktuálním pobytem. V Brně bych chtěl žít každý. Myslím si to opravdu upřímně, je to krásné město a dneska by tam možná řada z vás chtěla navštívit volejbal.
6: A někteří z Brna možná budou chtít taky navštívit hlavní město, nevím, jak často se tohle děje, každopádně pokud rádi sledujete fotbal a sledujete třeba brněnskou zbrojovku, tak ta by se měla brzy vydat na trávník z pražské Slávie. A o tyhle vstupenky budete hrát, Honzo, pokud nezapomeneš, v desíce Pavla Horváta.
10: Ano, tak doufejte, že nezapomenu. Krásné ráno přejeme.
8: Radiožurnál Sport.
11: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, který se bude věnovat i nadále tomu velkému včerejšímu fotbalovému zápasu, ve kterém pražská Sparta podlehla na Letné v derby Slávy 0-3. Komentoval to společně s Pavlem Horvátem taky kolega Pavel Tilčar, který už je ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak nejprve k tomu vlastně diváckému zájmu, který byl pochopitelně velký, ale na začátku května tedy právě někteří fanoušci udělali z toho derby věc, která se řešila i v zahraničí a byla to velmi závažná, smutná, málem až tragická událost. A když jsem včera četl vlastně i vyjádření policie, která zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků na derby, kdy prý 20 mužů chtělo u metronomu, který je na pražské Letné, útočit i dlažebními kostkami, tak to mě teda vyděsilo, ale právě otázka na tebe a to, co jsem viděl a slyšel na stadionu, to vypadalo relativně v klidu, ne?
1: No, ale pyrotechnika tam znovu byla, o tom bychom se mohli bavit neustále, asi po každém ligovém kole. Byly tam choreografie vlastně z obou táborů mířené na vedení Slávy, řekněme na to, že šéfem bezpečnosti sešívaných je pan Komorous, takže k tomu se vyjadřoval jak sešívaný tábor, tak tábor domácího kotle. Nicméně, co se týká nějakého dalšího špatného chování fanoušků, tak asi jste možná i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport slyšeli nějaké hanlivé pokřiky, takže to zůstalo naštěstí u nich a u té pyrotechniky.
2: No ale Sparta se právě před tímhle zápasem snažila své fanoušky uklidnit, tak to se úplně nepovedlo. Z kotle se stále ozývaly antisemické výrazy.
1: Ozývali, myslím si, že je to jako takový rudý hadr pro býka, to když se snaží...
0: Neolizujte zábradlí.
1: No, neolizujte zábradlí, nebo když dětem říkáte, nedělej tohle, tak samozřejmě to dítě to udělá. Hmm.
0: Ne, ale jinak samozřejmě zase člověk musí vyzdvihnout ať ty choreografie, různé plakáty, respektive spíš ty kartonové, protože ty byly hanlivé, ty choreografie asi ve většině. A atmosféru, která je prostě výjimečná v tom derby. To každopádně, takže děkujeme většině těch diváků, kteří se o tu atmosféru postarali, o tu hezkou.
1: Ještě jsme se bavili s Pavlem Horvátem před tím zápasem, že vlastně Sparta tak trochu v úvozovkách okopírovala od Slávie to, že zhruba hodinu před výkopem začne hrát DJ hodně nahlas na Letné, ono je to už nějaký ten měsíc i v Edenu a možná to trochu ubírá té předzápasové atmosféře. Dřív si myslím, že když ještě předtím, než tam začal hrát DJ, tak na Letné to trochu víc vřelo před zápasem, kort před pražským soubojem.
0: No tak samozřejmě to je pak otázka i vkusu možná organizátorů a pak i podle vůle fanoušků, kteří by se ozvali ve větším. Nicméně, když půjdeme s Pavlem Tilšarem k té sportovní stránce věci, vypadalo to od začátku, že si Slavia podle tebe jde tedy pro 3 body?
1: Já si myslím, že výborně vystihl celý ten zápas Brian Priske, kouč Sparty, který mimochodem složil poklonu Slávy, což se zas tak často neslyší a nevidí z pozice kouče soupeře a hlavně tedy z pozice trenéra toho velkého rivala. Brian Priske pochválil Slávy za to, že má jednu z nejlepších defenziv vlastně v celé Evropě, že tvoří takové ty dvojce po celém hřišti a s tím měla Sparta problémy, respektive to je ten důvod, proč se Sparta třeba v prvním poločase tolik nedostala do hry.
2: Co se týče reakce ze slavistického tábora, měl vůbec Jindřich Trpišovský co kritizovat nebo samotní hráči Slávie vítězné?
1: Myslím si, že Jindřich Trpišovský byl nadmíru spokojený, protože slavisti měli méně ze hry, to je potřeba říct. Méněkrát vystřelili na branku soupeře a přesto si odvezli vítězství 3-0. Jindřich Trpišovský, dá se říct, Briana Priskeho vyučil v tom ohledu, že vymyslel nějakou speciální taktiku na Spartu a to, že do obrany nasadil 4 stopery, protože vzpomínal Jindřich Trpišovský, že když Slávia prohrála nějaké derby nebo nezvítězila v poslední době, tak dostala gol třeba ze standardních situací a právě proto hráli vedle sebe Zima, Konečný, Chaloupek a Vlček.
0: A že Sparta těch standardek včera alespoň v podobě rohových kopů měla požehnaně 13 rohů a nic z toho, byť některé závady tam vypadaly bezpečně, tak Slavia odolala s čistým kontem. Chci se zeptat, bavili jsme se a ptali jsme se na to, myslím, že Milana Fukala, spousta nových hráčů na obou stranách v derby, z tvého pohledu, a teď nevím, jak to jako podat, protože mě to třeba osobně nevadilo, ale neubralo to takové té velké nasazenosti toho derby, jak to jsme zvyklí vždycky vídat, té velké bojovnosti, protože to bylo docela fotbalové.
1: Bylo to fotbalové zejména z pozice Sparty, protože víc byl na balonu, tak možná opticky to tak vypadalo. Já si myslím, že stále tam bylo hodně ostrých soubojů i některé zákroky, které možná volali po dřívejší žluté kartě. Těch žlutých kart, slyšel jsem vás, jak jste si o tom povídali, tak bylo opravdu nezvykle málo na tom, že to, na to, že to bylo derby. A co se týká těch hráčů, kteří zažili derby poprvé, tak si myslím, že nějakým způsobem navnímali, že to je velký zápas a že tam nebylo znát to, že by to někdo nechápal.
2: Ano, dohromady jenom 4 žluté karty, to se v posledních 4 derby nestalo, že by bylo takhle, že by byl takhle malý počet, většinou to byl dvojnásobek. Ještě mě konkrétně zajímá jedna ta nová tvář, Matěj Jurásek, fotbalista, který je hodně spjatý se Sláví, teď ale působí na Spartě. 3. zápas pro něj v roli střídajícího hráče, tentokrát i možná vynuceně vinou zranění Adama Krabce. Jak moc se Matěj Jurásek předvedl? Jak moc si zatím přínosem, nebo spíš není přínosem pro spartanský tým?
1: Já si myslím, že bude mít velice těžké se dostat do sestavy přes dvojici Mercado Alcocer, protože byť včera Alcocer nepodal ten výkon, který třeba podal proti Lyonu v předkole Ligy mistrů, tak je to prostě velký borec, stejně jako Mercado na druhé straně, a tady má Sparta neuvěřitelnou sílu. Vlastně Jindřich Trpišovský mluvil o tom, že Mercado je naprosto nadstandardní hráč na českou soutěž, a proto tady nasadil právě třeba Štěpána Chaloupka na Mercada a nebylo zase znát to, že by o Chaloupka stálo i jako velké evropské velkokluby, že by nějakým způsobem třeba Mercada převýšil, tím chci jako pozdvihnout ten výkon právě spartianského křídelníka. No a když se vrátím zpátky k Juráskovi, tak zatím si myslím, že se trochu seznamuje s tím spartianským prostředím a čekám od něj určitě víc.
0: Slavia vyhrála poprvé od prosince 2020 v lize na Letné, a to dokonce tedy 3-0, a Pavel Tylšar byl u toho. My se k tomu zápasu samozřejmě ještě vrátíme s Pavlem Horvátem, který společně s Pavlem Tylšarem komentovali včera ten duel, a v desíce pochopitelně taky ještě s Lukášem Michalíkem. Pavle, moc děkujeme a těším se zase brzy naslyšenou. Přece jenom po 9:30 začínáme o anglickém fotbale, tak tady budeš.
1: Budu tady, těším se zhruba za hodinu. Pěkný den.

0: 8 hodin 21 minut, přejeme vám dobré ráno, byť koukáme tady z našeho studia z okna ven na Vinohradské střechy a nebe nad Prahou a je teda temno, tak dneska teda to bude pro školáky asi nepříjemné balení před prvním školním dnem, protože si pamatuju, že vždycky, když končilo léto takhle pochmurně, tak ta nálada opravdu nebyla dobrá.
1: A nebo máš za okny Spartany?
0: To asi nevím, ale asi ne, nevím tam nikoho, že by tam byl nějaký vyselec, naštěstí, ale počasí opravdu tedy dneska ne úplně příznivé, byť přírodě to možná neuškodí, že je trošku sichravo, ale možná lepší pro fanoušky třeba míčových sportů, že to budou mít do té haly takové příjemnější.
1: Ano, v brněnském, respektive na brněnském výstavišti se dnes bude hrát osmifinále mistrovství Evropy, Češky změří síly se Švédkami. A je to utkání, které budeme pro vás na Radiožurnálu Sport vysílat v přímém přenosu. Na ten duel se chystá i reportér Adam Korec, s ním jsme právě teď ve spojení. Hezké ráno.
2: Hezké ráno a hlásím, že na Moravě je také obloha docela temná.
1: Tak věřme tomu, že se ještě vyčasí v průběhu dne. Vraťme se ještě trochu zpátky ke skupinové fázi. Jaký je zájem diváků v Brně o volejbalový šampionát? Protože už se může rekapitulovat po té základní skupinové fázi, když se to ještě porovná navíc s těmi třemi dalšími skupinami. Připomeňme, že se hraje v Istanbulu v Turecku, ve Švédsku se hrálo v Göteborgu a taky do azerbajdžánského Baku zavítalo mistrovství Evropy volejbalistek.
2: No tak pokud není každý zápas domácího týmu vyprodaný, tak to vždycky může být lepší, to je jasné, ale Martin Gerža, brněnský volejbalový funkcionář, jeden z hlavních organizátorů a místopředseda volejbalového svazu, před turnajem říkal, že by byl spokojený s 80% zaplněným haly v pavilonu P a to se vlastně v té skupině přesně podařilo, alespoň co se týče těch českých zápasů. Jednou bylo vyprodáno na Srbsko, jednou se to k tomu velmi blížilo na Bulharsko a v průměru přišlo na české zápasy 4021 diváků, což je v podstatě přesně těch 80% kapacity z těch 5000 nebo něco lehce přes. Pro představu, v Istanbulu se hraje v hale pro 16 000 diváků a průměrně tam na domácí zápasy chodilo 14 000, což je nějakých 87% kapacity, ale v Göteborgu, v hale Skandinávium a v Baku to bylo jenom něco přes polovinu kapacity a žádný z domácích zápasů nebyl vyprodaný. I když samozřejmě v těch mnohem větších halách je to o dost těžší. Takže úplně v těch absolutních číslech to bylo v ostatních skupinách lepší, ale v globálu bych řekl, že zájem o volejbal v Brně je a organizátoři se snaží nalákat nejenom na ten sport, ale také na doprovodný program, hudební vystoupení, herní prvky pro děti a tak dále. A kdyby se hrálo v původně zamýšlené zbrusunové aréně, která se bohužel nestihla dostavět na brněnské výstavišti, mohla, ale taky nemusela samozřejmě být ta čísla úplně jiná. Dnes by mělo být vyprodáno také, včera večer zbývalo posledních pár desítek vstupenek, tak uvidíme.
0: Budeme držet palce, ať to hlavně vyjde českým volejbalistkám v tom sportovním ohledu. Švédky skončily třetí ve skupině D v Göteborgu za Italkami a Francouzkami, ale můžou být pro český tým obávaným soupeřem, protože tam mají jednu výraznou individualitu. Adame, prosím, představ nám ji.
2: No, je to univerzálka Isabel Háková, která opravdu naprosto vyčnívá v tom týmu a která v 5 zápasech ve skupině ve 20 setech nazbírala úplně neskutečných 174 bodů, což je průměr 8,7 bodů na jeden set. Pro představu, třeba druhá v pořadí bodování, Lotyška Levinská, má o 57 bodů méně a nejproduktivnější Češka Monika Brancuská má 73 bodů, což je o 100 méně. Všechny zbylé hráčky švédského týmu mají dohromady na kontě 176 bodů, takže jenom o 2 víc, než samotná Isabela Háková nazbírala za celou skupinu. Hraje v týmu se sestrou Anou a navíc ona ve skupině vytvořila nový rekord evropských šampionátů, když v utkání s Chorvatskem zaznamenala 52 bodů za jeden zápas, což vlastně většina hráček nezískala ani za celou skupinu za těch zápasů 5. Celkově Isabela Háková napočítali už 297 smečí a také trefila 8x ESO.

0: volejbalovém mistrovství Evropy. Teď naopak druhý příklad, 4 dny vlastně volno před tím, než se vrátí zpátky k soutěžnímu zápasu. Jak ho trávily české reprezentantky?
1: No, ten první den po tom posledním zápase ve skupině byl opravdu úplně volný, bez jakéhokoliv tréninku, ale stejně některé hráčky nebo většina týmu vyrazila na beach volejbalový turnaj na brněnské Sokolské koupaliště k přehradě, protože tam byla autogramiáda a sami se chtěli i podívat na nějaké zápasy, ale ty ostatní dny, tedy sobota a neděle, už samozřejmě byly tréninkové v rámci přípravy na Švédsko. Každý den měl tým 2 tréninky a tam už to bylo opravdu zase zpátky v plné intenzitě na soupeře, se kterým v posledních 2 zápasech vzájemných prohráli, když to bylo vždy až v tom 5. rozhodujícím setu v tiebreaku, tak uvidíme, jak to bude dnes.
2: Od 19 hodin české volejbalistky vyzvou Švédky v 8. finále mistrovství Evropy a pochopitelně půjde o velmi prestižní duel, protože na domácí půdě se hraje po dlouhých 29 letech a pokud by Češky porazily své dnešní soupeřky, tak se pak utkají v tom středečním čtvrtfinále s lepším z dvojice Itálie-Bulharsko. Adam Koret, reportér Radiožurnálu Sport, i na této volejbalové akci byl s námi ve spojení. Adame, moc ti děkujeme a přejeme ti krásný den.
1: Děkuju a naslyšenou nejpozději večer od těch 19 hodin.

0: Radiožurnál půl deváté. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Česká ekonomika rostla loni rychleji, než je průměr zemí Evropské unie, meziročně o 2,6%, zatímco v Evropě to bylo o procento méně. Státní dluh se ale na konci roku prohloubil a dosáhl 3 bilionů a 700 milionů korun. Vyplývá to z dat nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Úřad zároveň upozornil, že českou ekonomiku bude do budoucna brzdit hlavně nízká produktivita práce, drahé energie a stárnutí populace. Nejméně 2 mrtvé a 16 raněných si vyžádalo ostřelování Bělgorodu na západě Ruska ukrajinskými raketami, oznámil to úřadující gubernátor Alexandr Šuvájev. Naopak ruský dron zasáhl výškovou budovu v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny a zranil 2 lidi. Informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov. Jednoho člověka zranili ruské řízené letecké bomby v Izjumu na východě Ukrajiny. Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data přibližně od stovky organizací, které kroužky pořádají. Tradičně velký zájem je třeba o skauta, kam rodiče hlásí

0: děti i několik let dopředu. Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v Šancelize derby se Slaví. Pražskému rivalovi podlehli 0-3. Teplice zvítězili nad Jabloncem 2-0, Liberec nad Hradcem Králové taky 2-0 a Viktoria Plzeň hrála se Slováckem nerozhodně 1-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D7 za Knovízem i na D5 za Mýtem. Hlavně ve středních Čechách místy velmi silné srážky v bouřkách. Dejte pozor na aquaplaning. Na dálnici D7 ze Slaného na Prahu z Bystřete za Knovízem v dešti na 13. kilometru hromadná nehoda v levém pruhu.
3: Pět aut v levém pruhu. Pozor, hudce tam prčí, takže je to špatně vidět.
2: Taky na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Mýto opatrněji na kilometru 47 po nehodě v dešti zabraný zatím jenom odstavný pruh, ale brzdí se.
4: Osobní auto mimo vozovku, je u něj policie, zatím bez kolony, ale brzdí se u toho.
2: Na silnici 16 z Mělníka na Slaný počítejte s kolonou před Novou Vsí před kruhovým objezdem. Od odbočky na Vraňany se popojíždí 20 minut. A v Praze ranní kolony, mimo jiné na východním okruhu od D11 k Průmyslové. Liberecká je plná do centra od Proseka pod Bulovku. Z jižní spojky před Barandovským mostem se to táhne k Mrazovce. Na hlavní části okruhu kolony před Ořechem od Jesenice a taky od nájezdu z D5 a v té je navíc za nájezdem z plzeňské dálnice nehoda na kilometru 21,5.
3: Nákladní a osobní auto.
2: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Začátek nového týdne přináší do Česka zatažené nebe, také musíme počítat s občasným deštěm, místy i s bouřkami. Obloha se ale rychle projasní a pak už nás čeká spíše slunečné počasí. A to celé doprovodí příjemné teploty, které budou na některých místech ještě naprosto letní. Šplhat se budou i ke 30. Více mraků i dešťových přeháněk očekávejte spíše na severu našeho území. Pondělí tedy začíná se zataženou oblohou, od západu se ráno a dopoledne na většině území prožene pásmo deště, místy i s bouřkami. Popoledni se začne oblačnost protrhávat, na oblačno až polojasno. V severních Čechách ale odpoledne místy ještě dešťové přehánky zůstanou. A odpoledne naměříme 22 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 28 stupňů Celsia. A vád k tomu bude mírný západní až jihozápadní vítr, který v dopoledních bouřkách přechodně zesílí. To byly zprávy.
6: České basketbalistky se po dlouhých 12 letech probojovaly na mistrovství světa. 2 roky trvala kvalifikační cesta mezi 16 nejlepších týmů planety. Teď budou nedaleko odsud čelit třeba i obhájkyním titulu. Mezi elitou budou bojovat jako lvice. Sledujte, jak si v Berlíně od 4. září povedou a fanděte českým reprezentantkám. Více na webu CZBasketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Ozzy Osbourne naspíval písničku Perry Mason a teď dozněla v 8 hodin 40 minut. Můžeme se vrátit ke včerejším výsledkům zahraničních fotbalových soutěží, těch elitních. Byť předesílám, že k Premier League, k anglické lize se vyjadřovat nebudeme teď, ale až po 9:30 v pořadu s mikrofonem do Anglie. Adam Weidenthaler nejen díky svému příjmení má vztah k německé Bundeslize. Adame, takže Vývars, jak to dopadlo, dva zápasy včera?
1: Včerejší program byl docela chudý, ano, říkáš to správně, dva zápasy. Freiburg celkem jednoznačně zdolal Brémy 4-1, tam byl hattrick Japonce Suzukiho, no a co týče nováčka Schalke, tak ten jako jediný právě z těch bundesligových noviců pro tuto sezonu nezískal v prvním kole body, prohrál 0-3 v Augsburgu. Připomínám, že už předtím Paderborn remizoval 0-0 v Mohuči a ten tím třetím nováčkem je Elversberg, tedy celek z městečka, které má jenom lehce přes 10 000 obyvatel, je historicky nejmenším městem, co kdy mělo bundesligový fotbal, a Elversberg v prvním kole doma porazil Leverkusen, za který sice pálil Patrik Schick, ale pouze jednou 3-2.
0: Pálil v podobě toho, že to tam hezký jemně tečoval patíčko, viď?
1: Za nohou.
0: Ale je to teda senzace a musím říct, že si vzpomínám na debit Adama Hloška, nějak mi to utkvilo, když skoroval proti Elversbergu v poháru a bylo to spolu s Patrikem Schickem a podle mě to bylo před nějakými 3-4 lety, jenom prostě debit, a taky prohráli v tom poháru, tehdy senzačně, a Elversberg tehdy byl snad ze třetí nebo čtvrté ligy a od té doby udělali velký skok.
1: Oni mají zatím tyhle týmy tři konfrontace a ve všech třech se prosadil Patrik Schick, paradoxně. Navzdory tomu, jak správně říkáš, ve dvou z nich prohrál Leverkusen, tedy ten historicky mnohem silnější tým.
0: A patikáři potřebují asi něco na bolest hlavy po tomhle duelu. Mluvím o Bayeru, který samozřejmě tedy byl favoritem, neuspěl. Pojďme k dalším nováčkům, kteří hrají třeba v sérii, tedy ne v sérii, v La Lize, což je španělská nejvyšší soutěž. La Coruña po 8 letech zpátky a dočkala se prvního vítězství, byť předtím měla dvě remízy, takže rozhodně nebyla úplně na odpis. A spálil za ní Pierre-Emerick Aubameyang. Třetí zápas, třetí gol, takže tenhle Gabonec evidentně nestárne. Valencia si dala dva kusy sama.
1: Další nováček, to je tým Malagy, který se vrátil do nejvyšší soutěže taky po 8 letech. První konfrontace s Realem Madrid od té doby, ale není úplně příjemná. Prohra 0-4 na Bernabeu, góly Mbappého, Bellingema nebo Gillera a taky jeden vlastenec.
0: A zajímavá věc i pro tebe, protože pamatuješ určitě muže, který byl na lavice BVB a teď je na lavice Athletic Bilba, Edin Terzic, který při svém vlastně vstupu do klubu z Bilba nezažil úplně dobré výsledky a teď se dočkal prvních bodů, tedy na Seltě Vigo, a to ve třetím kole. Vyhráli 2-0.
1: 2-0 vítězství. Dnes se budou dohrávat dva zápasy, ku příkladu to bude taky Barcelona, kterou čeká Vallecano, a ten druhý duel obstarají Osasuna a Getafe.
0: Jenom pokud Barca vyhraje alespoň o dva góly, tak poskočí do čela tabulky před Real Madrid.
1: To jsou jediné dva 100% týmy zatím.
0: Ano, pojďme do Itálie, pojďme na jih, na divokou půdu Neapole, kam přijeli od svých krásných jezer fotbalisti Koma.
1: A zdá se, že vstupují dobře do nové sezóny, ve které je také čekají evropské poháry, i když v tom prvním kole tam byla remíza na trávníku Udine. Teď Komo zvítězilo v Neapoli 2-1.
0: Ano, tak a máme tady ještě dva výsledky. Mistrovský Inter vyhrál gólem Hakana Çalhanoğlu a na Cagliari 1-0 a Lazio porazilo Janov 1-0. Zbývá nám Francie, viď?
1: Tak ještě můžeme jenom telegraficky. Paris FC 3-0 zvítězilo nad Nice, Rennes Le Mans 3-2 a Monaco Marseille 2-0.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Protože nás posloucháte ne kvůli hudbě, ale díky našemu sportovnímu vyprávění a příspěvkům, tak hudbu hrát teď nebudeme a až do soutěže si budeme vysílat příspěvky. Vracíme se k včerejšímu basketbalovému zápasu mezi Českem a Norskem v překvalifikaci mistrovství Evropy.
1: Mělo to překvapivě dramatický, spojil jsem ta dvě slova, neudu se. Překvapivě dramatický byl ten vítězný nakonec zápas s Norskem až po prodloužení, ale pozor na to, vítězný. A zároveň taky poslední v reprezentační kariéře pro dalšího člena úspěšné české basketbalové generace.
0: 33-letý podkošový hráč Martin Kříž pomohl k triumfu 108-97 po prodloužení na Královce, a to třeba proměněnými důležitými trestnými hody v prodloužení.
1: Abychom to všechno zarámovali, byla to předkvalifikace mistrů Evropy. Češi se každopádně potřebují zvednout, protože v tom prvním utkání prohráli a teď tedy mají premiérovou výhru.
0: A na další zápas až v listopadu a už bez zmíněného Martina Kříže, který své nečekané rozhodnutí vysvětloval nejprve v kabině a o několik minut později i poblíž palubovky pro kolegu Jakuba Kantu.
3: Martine, asi se nemůžu zeptat jinak, prý to bylo poslední utkání za reprezentaci, je to pravda?
4: Je to pravda.
5: Lukáš se umí soustředit do toho a podepisuje.
3: To Pavel Pumperla, někdejší kapitán reprezentace, si přišel pro podpis od Martina Kříže loučícího se.
4: Těžký rozhodnutí, ale jsem o tom přemýšlel už delší dobu, ale to rozhodnutí přišlo tak 5-6 dní zpátky a nějakým způsobem jsem vycítil, že je čas přenechat to té mladší generaci.
6: Dvoumetrový basketbalový pivot Martin Kříž nechtěl ukončit působení v národním týmu po nepovedeném posledním evropském šampionátu, jako třeba Jaromír Bohačík nebo ještě předtím Ondřej Balvín a vlastně i Jan Veselý. Jestli pokračovat v reprezentaci, teď promýšlí třeba na soupisce chybějící Tomáš Satoranský a Vojtěch Hruban. Křížův záměr skončit znal před úvodním rozkokem historicky prvního utkání s Norskem málo kdo.
4: Jo, tak při té hymně to na mě nějakým způsobem dopadlo, že to je naposled. Pak když v šatně Jirka Velš s Lubošem měli nějakou poslední řeč ke mně, tak to na mě padlo hodně a nějaký slzičky tam byly.
6: Trenér národního týmu hledajícího novou tvář Luboš Bartoň mluví o Křížovi jako velmi důležitém článku úspěšné generace, i když mezi hlavní opory a lídry úplně nepatřil.
7: Za poslední dekádu plus jeden z nejlepších roleplayerů, nejlepší generace, která samostatný Česko mělo, šestý na světě. Krojc byl vždycky ten, na který se ho dalo spolehnout. Já jsem říkal, je prostě MVP na své pozici. Černá práce, doskok, obrana a vždycky byl připravený nastoupit. Nezapomenu na moment, kdy před světovým šampionátem v Číně si 4 měsíce necelý udělal chylovku a vrátil se a hrál. To není normální.
4: Ještě asi takový vtip, kdy vlastně v 6 ráno přišel ten doktor a že to je teda sešitý a že můžu jít domů. Dobrý, jsem tady byl asi 8 hodin. A jsem se chtěl zeptat, jestli si myslí, že bych mohl hrát 31. srpna mistrovství světa. On říkal, že jako si myslí, že jo, že to zvládnu, že normální léčba trvá tak 9 až 12 měsíců, takže mám ještě 3 měsíce k dobru. Jsem mu řekl, že to je tohle léto, tak se zděsil a řekl mi, že jsem se zbláznil.
6: Vrací se ke květnu 2019 a utržené achilovce Martin Kříž, který se zázračně rychle vrátil a o 4 měsíce později slavil se svými spoluhráči historické 6. místo na světovém šampionátu za čínskou zdí.
4: Když seš dole, tak se musíš zase dostat zpátky nahoru. A samozřejmě, když seš nahoře, tak můžeš velmi rychle spadnout dolů. To jsem se přesvědčil. Asi z nejhoršího zážitku se vlastně stal ten nejlepší možný. Tohle jsem dokázal, pak jsem si urval koleno před kvalifikací na olympiádu, kterou jsem teda neabsolvoval.
6: Podobné vzestupy i pády zažil Kříž v dresu národního týmu i tentokrát v zápase s Norskem. Další už bude sledovat jako divák. Z pražské haly Královka Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: 8 hodin 48 minut, za 2 minutky jdeme na Radiožurnálu Sport soutěžit, ale ještě se jednou vrátíme k jiné sportovní události posledních dnů a nejenom víkendu a jde o mistrovství světa rychlostních kanoistů.
1: Pokud se vrátíme ke kanoistovi Martinu Fuchsovi, tak ten měl zlato na kilometru a stříbro na 500, deblka jak Jakub Špicar Daniel Havel, pak bronzový v závodě na 500 metrů a na stejné distanci Josef Dostal obhajoval titul světového šampiona po zdravotních problémech a špatném startu. Nakonec vyjel 4. místo.
0: No a v poslední den mistrovství světa brali čeští rychlostní kanoisti ještě 2 bronzy na nejdelších 5-kilometrových distancích, navíc při svých premiérách na světovém šampionátu.
1: Kateřina Mílová uspěla mezi kajakářkami a kanoista Robin Hirsch sice dojel do cíle na 4. místě, ale po protestu byl diskvalifikovaný Moldavec Tarnovsky a tak i Hirsch má nově doma bronz.
0: Vedení závodu ale řešilo situaci tak dlouho, že se ještě před předání posledních medailí stihli nad kanálem v rámci zakončovacího ceremoniálu proletět 2 stíhačky, seskočit 5 parašutistů. No, to je docela dost. A ještě tam něco znělo, ne?
1: Prý hudba polské armády.
8: Mě to tady vlastně nebavilo, vlastně mě to čekání znechutilo ten výsledek z toho závodu. Kdybych byl 4., tak jsem rád, že jsem 4., tak to jsem byl 3., pak 4. a dlouho jsem vlastně čekal a nevěděl jsem ani, jak jsem dojel. Representing Czechia, Robin Hirsch. Pro mě je to neskutečný úspěch. Representing Czechia, Katarina
9: Velova. Je to realita! Myslím si, že mi to ještě chvilku bude trvat, než mi to dojde, protože ježi, já vůbec opravdu tomu nevěřím.
10: Už jste stihla přijmout první gratulace třeba od Barbory Betlachové, která tady skoro radostí oplakala čtvrté místo, tak už tomu věříte?
9: Já si myslím, že mi to postupně dochází, když vidím všechny ty holky tady, co na mě koukají a podporují mě, protože my spolu trénujeme všechno, takže to je úspěch všech. Moc děkuju.
10: Tak běžte za nimi, díky.
9: Děkuju. Už taky pláč.
10: Taková je radost zdaleka nejen nakonec bronzové Kateřiny Mílové v závodě na 5 kilometrů mezi kajakářkami. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
0: 8 hodin 50 minut odbylo a máme tady soutěž na Radiožurnálu Sport pro vás posluchače, první z těch tradičních ve běžný všední den. 8.50, Adame, prosím tě, představ dnešní ceny.
1: Jsou to vstupenky na volejbalové mistrovství Evropy, konkrétně dnešní zápas na brněnském výstavišti. Češky se v osmi finále v 19 hodin postaví Švédkám.
0: Ano, a vy můžete být u toho, tak pochopitelně výzva pro vás, poslouchejte bedlivě, kdože by to měl mluvit. Připomínám, že se to neváže ten soutěžní zvuk přímo třeba k těm lístkům, ale k aktuálním tématům zajisté.
11: Já hlavně bych dával vinu pořadatelské službě, protože už v té 90. minutě, kdy vlastně přelezli ten plot a byli vlastně za těmi reklamními panely, měl automaticky rozhodčí přerušit zápas, přijít těžkou audienci, nechápu, že tam nebyli už v dobu a vlastně mělo se tomuhle zamezit, nahnat je zpátky do sektoru a utkání by se dohrálo.
0: 221552222, to je číslo k nám do soutěže. Adame, chceš napovědět?
1: Je to tématické k tomu, co se dělo v posledních měsících a hodinách souběžně.
0: Dobře, tak to je nápověda.
1: To je hodně za roh.
0: Pokud byste to takhle brali časově, připomínám číslo 221552222 a hádáte jméno osobnosti, která promluvila právě teď v našem vysílání. Zatím, Adame, nikdo nevolá, tak nevím, jestli číslo třeba nějakým způsobem uvázlo v té přepršce a v té bouřce, která se teď aktuálně děje nad Prahou, ale věříme, že někdo zavolá, protože přece jenom mistrovství Evropy ve volejbale je tady pokolika.
1: Od roku 1997, tuším, že byl to poslední
0: takže
1: domácí.
0: Poprvé ve tvém životě vlastně.
1: No jasně, nezavím. Ano, hrálo se v létě, já jsem podzimový, takže
0: ty
1: nic.
0: Jsi podzimní, no jasně, Adame, tak vidíš, jaká je to událost, ty nevolej, ale vyzýváme posluchače, kteří jsou třeba i starší, nebo řekněme dříve narození než v roce 1997. A už se to někomu povedlo. Tak, kdo našel číslo do studia Radiožurnálu Sport, možná signál. Dobrý den, kdo je tam?
12: Dobrý den, tady Karel.
0: Karle, tak co, kdo to mluvil?
12: No, nebyl to Horký, jo?
2: Gratulujeme.
0: Jak jste na to přišel?
12: Já nevím, prostě jsem to tipnul.
1: Ne, tak samozřejmě jsme ho vybrali nejen z toho důvodu, že to je historicky vele úspěšný spartianský útočník, ale taky proto, že ten zvuk, ke kterému, respektive který jsme před chvíličkou slyšeli, se vázal k tomu teď už předposlednímu derby, které Sparta vyhrála kontumačně po těch událostech, o kterých Horst Siegl mluvil. Gratulujeme, máte dvě vstupenky na volejbalové mistrovství Evropy na ten dnešní zápas, tak fanděte pořádně, ať se Češky dostanou zase o krok dál.
0: Karle,
12: super, díky moc.
0: Jaký jste posluchač, ten, který je nějakým způsobem zanícený, když se bavíme o pražském derby, anebo ten, který je tím trošku otrávený?
12: Mě pražský derby nezajímá, takže úplně v pohodě.
0: Přesně. Já tak, děkuju za tenhle názor, protože občas tady máme pocit, že je to tak pragocentrické, že to zajímá úplně všechny, tak jeden z posluchačů,
12: ne,
0: je úplně to. A vy jste odkud?
12: Z Brna, poblíž Brno.
0: Dobře, no výborně, tak jo, tak vám moc gratulujeme, užijte si zápas, mějte se fajn v Brně.
12: Taky, zatím, nashle.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně rád. Trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Je 9 hodin. Zprávy Radiožurnálu Tereza Tomášková.
19: Ministři jednají o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Írán v odvetě zaútočil na americké základny v Jordánsku. Fotbalisté Slavie zvítězili v ligovém derby na Spartě 3-0. Na nehodu pozor na dálnici D7 z Chomutova na Prahu za obcí Knovís na 13. kilometru. A dopoledne bude zataženo s přeháňkami nebo deštěm, později až polojasno. A teploty do 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
19: Ministři jednají o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podrobnosti zveřejní ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes odpoledne. Prioritami podle ní v příštím roce zůstane zdravotnictví a dopravní stavby. Česko by mělo taky splnit alianční závazek vydat 2% HDP na obranu. V novém rozpočtu počítá ministryně Schillerová s vyšším schodkem, než je současných 310 miliard korun. 400 miliard by ale překročit neměl.
3: Bude to pod 400 miliardami, je to v souladu s fiskálním plánem, je to v souladu s tím plánem, který nám byl schválen Evropskou komisí. Únikové doložky podle národních rozpočtových pravidel, které vstoupily v pátek v účinnost, neuplatním, protože budu uplatňovat únikovou doložku KOFOK na obranu.
19: Opozice výši schodku kritizuje. Spojené státy a Írán na sebe v noci znovu útočili. Po týdnech klidu Washington nejdřív zasáhl ostrov v Hormuzském průlivu. Podle iránských revolučních gard při úderu zemřelo několik vojáků a civilistů. Teherán pak v odvetě mířil na americké vojenské základny ve Spojených arabských emirátech a Jordánsku.
10: Americká armáda zasáhla podle zpravodajského serveru Axios 2 iránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Larak. Ten leží v severní části Hormuzského průlivu, ve kterém se iránské revoluční gardy údajně chystaly klást námořní miny. Iránské gardy tvrdí, že nad úžinou sestřelili americký dron. Tehrán v odvětě cílil na leteckou základnu nedaleko Dubaje ve Spojených arabských emirátech a na 2 vojenské základny na severu a východě Jordánska. Zdejší armáda přes noc sestřelila 8 iránských raket. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
19: Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data přibližně od stovky organizací, které kroužky pořádají. Rodiče s nízkými příjmy můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem, vysvětluje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
16: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport, právě nějaké umělecké vzdělávání nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
19: O peníze z projektu bude možné žádat od 16. září.
20: Sport. Fotbalisté Slavie ovládli po necelých 6 letech pražské derby v šancelize na Letné. Spartu porazili v 6. kole nejvyšší soutěže na jejím hřišti 3-0. Domácí tým držel míč většinu zápasu a svého rivala přestřílel. Kouče Sparty Briana Priského tak mrzelo, že jeho svěřenci své šance nevyužili.
21: V takových chvílích potřebujete navíc trochu kvality a trochu štěstí. Měli jsme míč v jejich vápně snad 60krát, ale hráli jsme do dobře postavené a početné obrany. Takhle krutý ale někdy fotbal je. Dělali jsme všechno možné, dominovali jsme, ale šance jsme nevyužili.
20: Viktoria Plzeň remizovala se Slováckem 1-1, Liberec porazil Hradec Králové 2-0 a Teplice vyhráli nad Jabloncem taky 2-0.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Nehoda na D7 za Knovízem a taky na pražském okruhu před Ořechem. Na D7 ve směru z Chomutova do Prahy obezřetně kus za nájezdem na dálnici od Knovíze na 13. kilometru je po kolizi dvou osobních aut zabraný levý pruh. Bez delší kolony, ale brzdí se průce na mokré vozovce po dešti. Pásmo silných bouřek se teď posunulo na východ od Prahy, bouří hlavně na Sázavsku, Poděbradsku, pozor na aquaplaning. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný se před kruhovými objezdy u Nové Vsi před D8 sune kolona skoro od odbočky na Vraněny ještě asi čtvrt hodiny. V Praze upršená silná ranní špička, na okruhu zůstávají kolony před exitem 19 Ořech s obou stran, ve směru na letiště je to od Jesenice i navíc jak půl hodiny, navíc v koloně u Vestce v omezení na 3. kilometru blokuje pravý pruh poruchané auto a ve směru na D1 se to k Ořechu sune přibližně 20 minut z 1. kilometru plzeňské dálnice, kousek za nájezd z D5 navíc na okruhu na kilometru 21,5 řeší nehodu v pravém pruhu. Fronty mimo jiné na východním okruhu od D11 půl hodiny k Průmyslové, plná je pak tak jižní spojka od sjezdu na Pankrác za Barandovský most k Mrázovce, je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Dopoledne čekejte déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Postupně se má vyjasňovat a teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě až 28. Tolik zprávy.
24: Dobrý den, milí posluchači, pondělí 31. srpna a zapnuli jste si naší stanici, kde jsme dneska ráno společně s Adamem Weidenthalerem
25: a Janem Peruškou, hezký den.
24: Tak už za nějakých 15 dnů, 15. září začíná hokejová Tip Sport Extraliga, další přípravné duely. V Německu hrál Liberec proti Iselhornu 2-1, v Drážďane vyhrál přípravný turnaj a Plzeň vyhrála nad Mountfieldem Hradec Králové, také v Německu na jaké přípravě, dokonce 3-1. Tak uvidíme, jak to všechno vypukne. Už se to blíží, Adame, těšíš se vlastně?
25: Vůbec.
24: Vůbec se netěšíš?
25: Zcela upřímně vůbec, protože ta sezona je tak dlouhá a ty první zápasy jsou... Možná dobře, ty jsou ještě dobré, ale pak jakmile to začne být ten kolorit toho, že se týmy utkaly několikrát po sobě a vlastně tam přestanou být zajímavé příběhy, tak mi přijde, že trochu upadá kvalita téhle soutěže, ale s tím mají problém tak nějak ve všech hokejových ligách. NHL se od nové sezony rozšíří z 82 na 84 zápasů, tam mají ještě víc takovýhle duelů, které o tolik věcech nejsou. No, peníze asi na prvním místě, dá se to tak říct, nová smlouva kolektivní, kterou si vyjednali.
24: Platový strop.
25: Hráči, přesně tak, se samotnou ligou, takže je potřeba, aby se možná ještě malinko víc přispělo do klubové kasy, nebo respektive do ligové kasy. A taky to má jeden prostý důvod, že se zmenší počet přípravných zápasů, takže dřív se začne o něco hrát.
24: A kde se nažene ten, vlastně dva zápasy, ne?
25: Dva zápasy, nažene se to tím, že se posouvá start sezóny už na konec září. Dřív se tradičně startovalo někdy na přelomu 1. a 2. říjnového týdne, teď to tedy bude už tuším 29. září, kdy se má hrát první utkání Florida versus Carolina poslední dvou vítězů Stanley Cupu.
24: A poslední věc, ale ty dva zápasy jsou jenom dva zápasy, to znamená, že to nebude o jeden zápas víc proti každému ze soupeřů, takže
25: jasně.
24: Předpokládám proti nějakému asi blízkému soupeři.
25: Ano, ten cíl je k tomu, aby se víc srovnoprávnili, nebo aby byly víc fair zápasy v jednotlivých divizích, kde to nevycházelo na sudý počet zápasů, že kolikrát jste se potkali třeba jenom třikrát s některými svými divizními soupeři, což by měly být ti nejbližší, ať už geograficky děkuju, a nebo nějakou rivalitou.
24: Aha. No, strašně zajímavé věci, a to jsme si říkali, že s Adamem uděláme tenhle vstup kratší, za chvilku s Pavlem Horvátem budeme mluvit, ale slyšíte to sami, Adam Weidenthaler velmi zajímavě mluví. Tak děkuju moc a pokračujeme dál.
25: Já tobě.
22: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 9 hodin 12 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Uděláme si takovou pozvánku na dnešní ligovou desítku Pavla Horváta, protože budeme teď mluvit právě s Pavlem trošku v kratším formátu.
3: A to konkrétně o zápasech toho včerejšího programu, především asi o zápase Sparta Slavia.
2: Asi v singuláru to použijeme. No. Pavle, tak derby si včera komentoval společně s Pavlem Tilšarem, vítáme tě ve vysílání. Jaký v tobě zůstal dojem z toho včerejšího večera?
5: Dobrý den, no tak já jsem byl spokojený, samozřejmě vím, že výsledek pro Sparťany byl krutý, nicméně já si myslím, že 3-0 prostě úplně neodpovídalo tomu, co se dělo na hřišti a Sparta měla svoje šance a kdyby je využila, tak to mohlo být hodně vyrovnaný. Bohužel dostala od Slávy lekci z produktivity, Slávy byla výborně připravená a ty svoje šance, dá se říct, skoro bez zbytku zúžitkovala.
3: Pavle, já trošku na začátek ještě odbočím od té sportovní stránky. Fanoušci, bezpečnost před zápasem, na zápase, po zápase. Pocítil jsi něco zvláštního, třeba větší ochranu vás jakožto aktérů, nebo tebe jakožto taky komentátora, nebo to bylo všechno tak nějak v běžném režimu?
5: Já si myslím, že to bylo všechno v pohodě. Jediná změna byla vlastně před tiskovým centrem, tam na Spartě prodávali hamburgery za 250, tak jsem si jednoho koupil, protože jsem celý den nic nejet, ale to byla asi to jediná změna, co jsem já pocítil jako fanoušek.
2: Když se Pavel Horvát, co by fotbalový trenér a expert, podíval na sestavy, tak co čekal a potvrdilo se to?
5: No určitě, tak bylo samozřejmě překvapením, že nehraje ani Mojmír Chytil, ani Tomáš Chorý, to je jasný. Na druhou stranu bylo jasný, že Onda Ježišmarja, Ajosi prostě budou nebo jsou breakoví hráči a Slávě na tohle bude spoléhat a vlastně to se v tom zápase ukázalo. Slávě fantasticky bránila, osobní obrana Sadílek Karabec prostě fungovala celých 90 minut nebo celou tu dobu, co byl Adam Karabec na hřišti musím říct, že překvapivě třeba ani Sadílek se nezasunoval, když ta hra už byla jinak, tak stejně zůstával s tím Adamem Karabcem, takže tam to bylo opravdu tak, jak jsme u Slávy bejvali zvyklí, prostě si to rozdali s nima jeden na jedno a v tom Slávy je prostě silná.
3: Pochválil si personální obsazení útoku a zálohy, ale možná se můžeme zmínit i o té defenzivě, ne? 4 stopeři bok po boku, Vlček, Zima, Konečný, Chaloupek, tak tam asi taky nebyla chyba od trenérského štábu Trpišovského.
5: Hele, tak vždycky, když to vyjde, tak to není chyba, je to geniální rozhodnutí, to je úplný souhlas. Myslím si, že si to všichni odehráli, jak Vlček, tak Chaloupek prostě byli výborní. Musím říct, že tam jeden zákrok Markoviče byl prostě úžasný proti Karabcovi, kdy vlastně jedinkrát se dostal do takové velké šance a tam kdyby Karabec snížil na 2-1, tak si myslím, že by to ještě bylo drama, ale Markovič Slávy v tu chvíli podržel a tam si myslím, že se ten zápas úplně zlomil.
2: Sparta nedokázala skórovat proti Slavii, byť měla víc střel, víc rohových kopů, větší držení míče. Je to důsledek nějaké, řekněme, ještě nevyzrálosti toho manšaftu, který se vlastně teď skládá, dá se říct, téměř odznova, anebo je to naopak důkaz té zkušenosti Slavie, která prostě svému soupeři nic nepovolila?
5: Standardky jednoznačně pro Slavii. Sparta nebyla, nebo ne, nebyla nebezpečná, každá standardka je nebezpečná, ale musím říct, že Slavie takhle jako z vejšky je v podstatě skoro všechny bez problémů ubránila, by těch fakt bylo spousta. No a herně to není o tom, to ani to není smůla, je to prostě kvalita, to provedení toho zakončení, je to na každý úrovni a prostě pokud tu šanci neproměníš a Sparta měla prostě velký šanci, tak si myslím, že nemůžeš vyhrát takovýhle zápas.
6: Mně se kromě těch šancí líbil taky včerejší přínos nového spartanského stopera Loika Mbesoha, muže, který přišel do týmu oficiálně na začátku týdne, až někdy v úterý přicestoval, teď byl hned ve svém prvním derby. Vidíš v něm, byť tedy z malého vzorku, muže, na kterém to může Sparta do příštích měsíců postavit ve svém středu zálohy? Je to takový nový Sørensen?
5: No, nebyl vůbec špatný samozřejmě, ale ani druhý stoper Sparty nebyl špatný, o tom si určitě popovídáme potom, ale je to těžký, já si myslím, že prostě tyhle ty týmy by měly mít levonohý ty hráče na tom svým postu. Já si myslím, že ten handicap a několikrát v tom zápase to tam bylo vidět, kdy ho Lukáš Provod dotlačil prostě do té levý nohy, tak ta kvalita té rozehrávky tam samozřejmě pokulhává a je to handicap.
2: Pavel Horvát s námi ve vysílání, bavíme se o fotbalovém derby, které zvládla Slavia na pražské Letné vyhrát 3-0. Co se týče nasazení do zápasu, možná čekal leckdo, že zas půjde o takový ten duel, ve kterém spíš dominuje nějaký ten soubojový charakter a duch nad fotbalovostí, ale tady jakoby to nebylo. Jak si tohle vysvětluješ, že opravdu se ten duel hrá v trošku jiných intencích, na které jsme byli zvyklí třeba i v posledních letech?
5: No, to nevím, Honzo, jestli jsi koukal v televizi, tak to možná tak vypadalo. Musím říct, že pojetí všech hráčů si myslím, že bylo jako agresivní. Byla tam správná agresivita, protože samozřejmě ty pravidla už jsou velmi, velmi jako takový striktní takovým těm věcem, který můžou oslabit ten tým a myslím si, že tam bylo spoustu soubojů, které byly na hraně, ať už faulů nebo žlutého ocenění a naštěstí pro nás, pro fanoušky, tam včera nebylo nic k řešení, co se týká červených karet.
6: Slavia tedy nově znovu v lize na prvním místě, 14 bodů, za ní se 13 body Slovan Liberec, abychom to zpravodajsky doplnili. Liberec se porazil 2-0 Hradec Králové Teplice. Tímž výsledkem porazili Jablonec a Plzeň ta remizovala se Slováckem 1-1. Sparta Slavia tedy 0-3.
2: Pavel Horvát s námi bude opět v 10:10 hodině. Prostě děkujeme za tenhle rozhovor a těšíme se už brzy na viděnou, naslyšenou.
5: Naslyšenou.

0: 9 hodin 23 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Máme tady jednu velkou událost, na které máme reportéra Davida Prouzu. Jsme za to velmi rádi a doufám, že si nějakým způsobem US Open vychutnáte také prostřednictvím Radiožurnálu Sport. Jeden návrat, Adame, k velkému obratu české tenistky, ale myslím, že stojí za to připomenout nejdříve ty ostatní, jak se jim vedlo.
1: Ano, máme, nebo Česko má 2 postupující a 3 nepostupující z prvního hracího dne na US Open ve dvou hrách. Vypadly Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Dále jdou Jiří Lehečka a tebou už nastíněná Karolína Plíšková.
0: Máme velkou radost. 10 let poté, co se slavně na US Open dostala do finále, tak teď hraje po vlastně odmlce, kterou měla způsobenou zraněním, takže teď po 2leté přestávce opět na US nebo po roční přestávce opět na US Open a vítězně.
1: Někdejší světová jednička v utkání prohrávala 2-6 a 2-5, ale nakonec dokázala porazit Belgičanku Van de Winklovou ve 3 setech.
2: Karolína Plíšková tak stále ještě v tomhle zápase může pomýšlet na potenciální postup a obrat. Prohrává stále s Van de Winklovou 2-6, 2-5, ale teď 40-15 vedení pro českou tenistku.
3: Tak jako říká, že věřila, asi bych lhala, ale jako vždycky tam nějaká naděje a já vím, že tady v těch koncovkách a v těch obratech jsem vždycky byla docela dobrá, ale nutno říct, že bylo to už dost takový ztracený jednou nohou.
4: Vyprávěla po velkolepém obratu v New Yorku Karolína Plíšková. V souboji s Belgičankou Van de Winklovou dokonce i odvrátila matchball. I když byla krok od vyřazení, tak neměla dojem, že by jí soupeřka nějak výrazněji přehrávala.
3: Zároveň měla jsem pocit, že jsem měla fakt ve strašně gemech jako gambuly a vlastně šance, že nebylo to takový, že by vás někdo úplně přijel. A měla jsem pocit, když se mi to trošku sejde nebo zahraju trošičku líp, takže bych mohla prostě to nějak třeba ještě trošku zdramatizovat, hlavně ten druhý set.
4: Nakonec se to české tenistce podařilo a postoupila do 2. kola. Z tribuny v zápase podporovala řada lidí v čele s manželem Michalem Hrdličkou.
3: Ten je vždycky hodně slyšet, trošku jsem ho tam i brzdila, ale on prostě se nenechá moc ubrzdit, takže ten vždycky fandí. Jo, někdy já jakoby jsem tak nějak ráda, jako když mám i svůj klid, jako fakt záleží tak nějak na momentě, no, fakt ty momenty se střídají a těch takových těch situací, kdy jako být ticha a kdy je to fakt těžký někdy jako trefit, co ten hráč vlastně chce zrovna slyšet.
4: Říkala po postupu do 2. kola závěrečného Grand Slamu sezóny spokojená Karolína Plíšková. Dál jde i Jiří Lehečka. Naopak trojce Krejčíková, Macháč, Kopřiva končí. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: 9 hodin 28 minut, blíží se zprávy v 9:30 a pomalu končí naše ranní spolupráce s Adamem Weidenthalerem, protože my máme s Pavlem Tilšarem po 9:30 pořad o anglické Premier League. Když jsme tady mluvili ale o tenise, tak přece jenom stojí za to vypíchnout taky cizince a jejich nezdary nebo úspěchy?
1: Nezdary. Musíme to takhle zmínit. Jsou to dva veteráni, kteří ale zanechali velkou stopu v té své kariéře na okruhu ATP, potažmo WTA. Novak Djokovic poprvé v kariéře končí. Je to tak, že poprvé v kariéře končí ve dvouhře na US Open hned v úvodním kole. Srbský tenista podlehl Argentinci Navonemu, byť v pětisetové bitvě a byť v utkání, ve kterém vedl 2-1 na sety, ale konec to je. No a konec taky pro Venus Williamsovou, která dohrávala poslední utkání, které se ještě hrálo v New Yorku, kdy některé duely přerušil déšť, ale tam se hrálo pod zataženou střechou. Venus Williamsová dostala divokou kartu, ale i tak si zahrála na kurtu Artura Ashe, tedy na centrálním kurtu ve Flushing Meadows, a prohrála ve dvou setech se svou krajankou Sofií Keninovou. Takže tahle veteránka, skutečná 46-letá hráčka, asi nepřekvapivě nepostoupila z prvního kola.
0: Ano, další informace zase od Davida Prouzy od dnešního odpoledne až do noci. Adam Weidenthaler se mnou zítra opět. Adame, moc děkuju a těším se.
1: Krásný den.
2: Radiožurnál je 9:30. Jsou tu zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
3: Pražský vrchní soud se dnes vrací ke kauze Čapí hnízdo. Začne projednávat odvolání europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem soudu první instance. Od něj v květnu dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun. Obžaloba viní Naďovou a premiéra Andreje Babiše z ANO, že účelově vyvedli farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby získali nárok na 50 000 000 dotaci z evropských peněz. Babišovo stíhání je pozastavené. Poslanci ho k trestnímu stíhání nevydali. Prezident Petr Pavel přijme ve čtvrtek dopoledne arménského prezidenta Chačaturiana, oznámil to Pražský hrad. Arménská hlava státu bude jednat i s předsedou senátu Milošem Vystrčilem z ODS. Poslední srpnové dopoledne bude v Česku deštivé. Ve zbytku týdne už má pršet jen výjimečně. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Oproti minulému týdnu se mírně ochladí. Denní teploty se budou pohybovat většinou kolem 23 stupňů. Oteplit se má až ke konci týdne. V pátek má být až 27. Přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich dvou synů, Williama a Harryho. Po rozvodu se zabývala hlavně charitou. Okolnosti její smrti dodnes provázejí spekulace a konspirační teorie. Bratr zesnulé princezny chce letos v září vydat knihu o jejím životě. Sport. Tenisté Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola US Open. Lehečka porazil Španěla Kareňa Bustu 3-1 na sety. Plíšková zvítězila nad Belgičankou Van de Winklovou 2-1 na sety. S grandslamovým turnajem se naopak loučí už v prvním kole Tomáš Macháč.

0: Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D6 za Jenčí a nehoda na D7 za Knovízem. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč pozor na 4. kilometru na předmět na vozovce.
3: V levém pruhu nějaká deska plaštovala metr na metr tak zhruba.
2: Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy za Knovízem na 13. kilometru čekejte zabraný levý pruh, došetřují tam srážku dvou osobních aut, je to bez kolony, ale brzdí se a vybočuje. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za Benátkami opatrně dojíždějte do kolony na 24. kilometru, táhne se kolem 10 minut kousek před sjezd na Tuřice na kilometru 21,5, řeší nehodu.
4: Je tam auto na štort, odbočovací pruh a tím pomalým, jo? Takže se dá projíždět jenom levým.
2: Na silnici 16 z Mělníka do Slaného pořád vzniká kolona od odbočky na Vraňany ke kruhovému objezdu u Nové Vsi popojíždí 15 až 20 minut. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště opatrně, kolona začíná už kousek před sjezdem na Jesenici kolem 81. kilometru. V omezení před sjezdem na Vestec potom blokuje na 3. kilometru pravý pruh porouchané auto a roztrhaná fronta pokračuje dál za nájezd do od Barrandova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Dopoledne čekejte déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Postupně se má vyjasňovat. A teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě až 28. Tolik zprávy.
1: S mikrofonem do Anglie.
5: To nejlepší z anglického fotbalu.
1: S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
5: Na Radiožurnálu Sport.
6: Krásný den, milí posluchači. Druhé kolo anglické fotbalové Premier League téměř za námi a druhý díl z pořadu s mikrofonem do Anglie před námi. Pavel Tilša, přítomen. Pavle, vítej.
7: Krásné pondělí.
6: Tak čeká nás rozhovor o jednom českém brankáři, který chytá aktuálně za Middlesbrough. Je to Radek Vítek. Pavel Tilša si povídal s Tomášem Lovásikem, jeho bývalým trenérem, ale nejprve nás čeká povídání o dvou českých golmanech, kteří proti sobě nastoupili právě ve druhém kole.
1: S mikrofonem do Anglie.
5: Šlágr kola.
6: Věděl jsi tu historickou souvislost těch golmanských jmen, která už proti sobě nastoupila, byla z českých luhů a hájů, Petr Čech, že tam patřil, to člověka napadlo, ale že proti sobě nastoupili třeba Pavel Srniček a Luděk Mikloško v roce, v té sezóně 93-94 poprvé, to mě vlastně ani nedošlo před včerejškem.
7: No, taky jsem to musel trochu připomenout, je to přeci jen doba, kdy jsem třeba ještě já nebyl na světě, takže tyhle informace jsou člověku trochu vzdálené víc, než to, že Petr Čech chytal dlouho v Chelsea, pak v Arsenálu a že byl v Anglii třeba Radek Černý, asi míříš tou otázkou i k tomu, že vlastně naposledy se utkali v Premier League dva čeští golmani před 18 lety a byl to právě souboj Petra Čecha s Radkem Černým, tedy Chelsea versus Tottenham.
6: No a teď tedy proti sobě ve druhém kole nového ročníku dva čeští brankáři za domácí Spurs, za Tottenham Antonín Kinský a za hosty z Newcastle Lukáš Horníček, který tedy musíme to objektivně přiznat, měl daleko víc práce a nakonec si říkám možná lépe pro něj.
7: 6 zákroků, udržená nula, výborný zápas pro Lukáše Horníčka, skvělý zákrok už v prvním poločase proti střele Matyse Tela, pak i reflexivně vyrazil hlavičku Jana Paula van Hekeho, tedy nizozemského obránce Tottenhamu z úrovně malého vápna. Prostě Lukáš Horníček přišel do anglické Premier League naprosto připravený, má tedy první čisté konto už ve druhém kole nové sezony a i díky Horníčkovi Newcastle tam jde, tedy na 5. místě tabulky.
6: BBC napsali, že Horníček hrál významnou roli 3 zákroky v klíčových chvílích prvního poločasu a je pravda, že nějakým způsobem ta jeho kooperace nebo spolupráce se spoluhráči je prostě daleko lepší, když to porovnáme s Antonínem Kinským a neříkám, že by to byla chyba Kinského, spíš naopak.
7: Určitě ano, Lukáš Horníček vlastně o tom mluvil i pro televizního vysílatele Kanal Plus Sport v rozhovoru po zápase, že má tu spolupráci s dalšími hráči v defenzivě opravdu na vysoké úrovni, že je velmi spokojený Newcastle, že mu všichni pomáhají a na tom hřišti je to opravdu znát a Lukáš Horníček působí absolutně klidně v té brance na to, že je to prostě stále ještě čerstvý dvacátník, když to tak řekneme, před rokem byl na Euro 21, které se mu v mých očích zase tolik nepovedlo, protože Češi skončili ve skupině, já jsem na Slovensku byl a měl tam nějaké pochybné zákroky a prostě rok se s rokem sešel a teď chytá Premier League a je vynikající.
6: fanoušci na sociálních sítích, protože mi tam zrovna o víkendu po tom vítězství Newcastle 2-0 skočil algoritmus, který se týkal Newcastle, to takhle občas možná i třeba na Twitteru máte, tak oceňovali přítomnost a vlastně přínos nového trenéra, manažera Matyase Jaisleho, že pozvedl spoustu hráčů, o Visovi se třeba budeme bavit, ale spíš je pozoruhodné, podle těch dvou zápasů malý vzorek, ale i proti Liverpoolu, i teď, jak Newcastle šlape, a to navzdory těm mnohým odchodům, značně omlazený, ale prostě, že ti hráči, na které třeba vsadili v tom letním přestupovém období, že je přivedli, tak hned v podstatě, já to nemám rád to slovo, ale používá se to, doručují, že prostě předvádí ty výkony, které se od nich třeba ani nečekali.
7: Ano, není to jenom Lukáš Horníček, je to taky Bosnian Dedić nebo záložník, který přišel z Manchester City, Nico González, tam tolik prostoru nedostával. Obnovení, opravdu řekneme reinkarnovaní Ivan Visa a Anthony Elanga, který dal druhý gol ve druhém zápase a s takovouhle formou vlastně odcházel z Nottinghamu do Newcastle před rokem, kdy byl nesmírně produktivní, teď má čísla ta gólová a myslím si, že ta hra Matyase Jaisleho mu sedí mnohem víc než Eddieho Howea.
6: Je pravda, že mě fascinovalo, že dal opravdu první gol v Premier League za Newcastle, protože jsem si ho teda pamatoval hlavně z Ligy mistrů, jak hráli proti Barceloně doma ten fantastický zápas 1-1 a to tam vlastně měl velký přínos hře a vůbec mě nevadilo, že třeba není tak produktivní a ostatně v těch ostatních duelech, které jsem viděl s Antonem Elangou, mi to taky netrklo extra do očí, ale přece jenom gol se počítá pak víc. A co je zajímavé, tak na BBC právě narazili taky na to, že za Sandra Tonaliho, který už hrál tedy po přestupu z Newcastle za Tottenham, tak dali 100 milionů liber Spurs a že stejnou částku Newcastle utratil za Nika Gonzalese, Amara Dědiče a Lukáše Horníčka.
7: No je to samozřejmě velký nepoměr těch cen a obecně nákupy Tottenhamu byly hvězdné v tomto létě. Tonali, Marmuš hrál v základní sestavě, když byl v klubu asi 48 hodin. Je tam Savinho, na příchodu je možná Iliman Diaye, což je další hvězdný borec, křídelník Evertonu. Možná tam bude nějaká výměna plus finanční kompenzace za Brazilce Richarlisona, který chce odejít. V týmu máte Kuduse, ten tým je opravdu nesmírně na papíře nabitý a stále mi jako hlava nebere to, že ano, se dá si to, jsou to noví hráči, je to nový tým, že prostě má toto trhem po dvou kolech 0 bodů a 0 vstřelených gólů.
6: Ale na mě to třeba při tom prvním inkasovaném gólu dělá dojem, že jsou prostě nesehraní. To, jakým způsobem se pohyboval Robertson proti hráči, který to sklepával Elangovi, to byl vlastně Dedić. I jak nechali Tonaliho bránit Elangu v té poslední fázi při té otočce, že se tam ten Tonali dostane vlastně, byť asi mají na starost bránění ještě další borci, tak to je zvláštní věc. No a pak neubráněná standardka, tak to se asi stane. Tady samozřejmě ve prospěch Newcastle hrál i příchod Voltemádeho, že přišel střídající a Visa šikovný borec. A právě Visa v tom, co zmiňovali fanoušci, po utkání se objímal velmi emotivně s Jaislem a on ho dokonce i jako nadzvedával toho svého manažera, který vypadá, že je mladší než Visa třeba, i když myslím, že je trošku starší.
7: No. O pár let.
6: A Lukáš Horníček, když teda vyzdvihneme jeho výkon, protože na rozdíl od Antonia Kinského už má taky první čisté konto v téhle sezóně a po příchodu do Newcastle první čisté konto klubu od března, tak prostě nějakým způsobem do toho dobře naskočil a může se těšit třeba na další zápasy, že to bude ještě třeba lepší.
7: No já si myslím, že Lukáš Horníček si v těch dvou kolech řekl jednoznačně o místo nebo pozici jedničky v Newcastle, ještě když přihlédnete k tomu faktu, že nejspíš tedy Nick Pope, dlouholetá opora Newcastle v brance, je asi na odchodu, protože ani tentokrát nebyl na lavičce náhradníků a dává to všechno smysl, tak budeme držet Lukáši Horníčkovi palce, aby pokračoval v takovýchto výkonech, ale samozřejmě bychom byli rádi i kdyby se zvedl Antonín Kinský, respektive celý Tottenham, který tedy nevstoupil dobře do sezony Premier League.
5: S mikrofonem do Anglie.
6: Protože jsme mluvili o brankářích, tak si uděláme úkrok stranou k jednomu brankáři, který je taky z Česka. Ale nejprve tedy o druhé lize, o Championship z pohledu těch týmů, za které v minulém ročníku Premier League hráli dva čeští reprezentanti.
7: Ladislav Krejčí, Tomáš Souček, začněme tedy u Wolverhamptonu, za který znovu nenastoupil. Ladislav Krejčí vlastně po mistrovství světa nebyl ani jednou alespoň na lavičce náhradníků. Wolves porazili Stoke 4-1, ale to je možná pro naše posluchače trochu podřadnější informace. Mnohem důležitější je to, že i v Championship končí to přestupové okno zítra večer, vlastně o půlnoci našeho času. A stále je tak možné, že by Ladislav Krejčí mohl opustit. Wolverhampton spekulovalo se o nějakém zájmu ze Španělska, Real Sociedad, případně je možná cesta i třeba do Turecka, ale myslím si, že Ladislav Krejčí by stále rád hrál Premier League a četl jsem o zájmu třeba Leedsu United, který by možná trochu potřeboval ještě zpevnit defenzivu. Uvidíme, budeme to sledovat, určitě vám dáme na Radiožurnálu Sport vědět. A Tomáš Souček?
6: Ten nehraje, protože je zraněný, vlastně zranil se v tom posledním utkání na mistrovství světa za českou reprezentaci v Mexico City a asi chybí West Hamu, který teď nedávno před několika dny opustil bývalý slávista El Hadji Malik Diouf, který už přestoupil do Brentfordu. Nevím teda, jestli nastoupil při remíze, kterou se hráli s...
7: Zůstali na lavičce náhradníků El Hadji Malik Diouf v Leedsu při remíze 1-1. Rozcvičoval se, ale opravdu v klubu byl jenom chvíli, asi nemá takovou důvěru trenéra Keitha Andrewse. Stejně jako třeba Omar Marmouš, který nastoupil vlastně hned tam měl. Nebo myslel si Roberto De Zerbi v Tottenhamu coach, že bude mít takový ten přínos okamžitý a nestalo se.
6: No jenom West Hamu se nedaří, protože po třech kolech má 2 body. Je 19. vlastně o bod nad pádem, ale na druhou stranu je Burnley, které taky spadlo, tam má dokonce pouze 1 bod. Takže tam je to opravdu těžké. Já trošku sleduju na dálku Leicester ve třetí lize.
7: Jak je na tom?
6: Po třech kolech myslím 2 remízy mají. A teď 0-0 hráli. Russell Martin, který trénoval Southampton nedávno, docela ještě tak už je pod palbou kritiky. On byl pod palbou kritiky pak v Rangers. No, už bych ho taky viděl nejradši jinde.
7: Je to vlastně neúprostné, ty anglické soutěže, jakmile skončíte mezi tou elitou, tak prostě Championship, druhá liga, 24 týmů, 46 kol jenom v základní části, abyste třeba postoupili, pokud se nedostanete na ty první 2 místa, tak pak musíte projít přes to kruté playoff, takže se vlastně může stát to, že postoupí 6. tým základní části, jako je to teď, když prošel mezi elitu Hull City. No, West Ham 19. 2 body a bude to ještě velký boj, aby se tato slavná značka vrátila zpátky do Premier League.
6: No jenom když jsi to zmiňoval, můžeme jít k dalšímu týmu, tak Hull City teď o víkendu porazil Coventry na jeho hřišti 1-0. Tam byl jeden úžasný rychlý break, který Hull proměnila. Má 6 bodů při vstupu do Premier League a to ještě na konci května bojoval ve finále playoff championship s Middlesbrough, které přetlačil těsně 1-0. Takže ten rozdíl opravdu není velký a k Middlesbrough se teď právě dostáváme.
7: Ano, v tom playoff zmiňovaném Janem Pěruškou ještě nechytal Radek Vítek, protože byl v Bristolu City v minulém ročníku Championship, hostoval z Manchester United. Teď v létě už ale oficiálně přestoupil a nebylo to do Bristolu, kde chytal v minulém ročníku, ale právě do Middlesbrough. Úvodní 3 kola pro Middlesbrough, 6 bodů, 2 výhry, 1 porážka s Blackburnem na jeho stadionu a ve všech 3 zápasech chytal český golman Radek Vítek, o kterém jsme si povídali na Radiožurnálu Sport s Tomášem Lovásikem, což je bývalý profesionální golman, chytal v lize, teď je trenérem brankářů v Sikmě, dřív byl v olomoucké mládeži a právě pod rukama mu prošel Radek Vítek. Tomáš Lovásik je s námi na Radiožurnálu Sport, trenér brankářů v olomoucké Sigmě, ale taky muž, kterému prošel pod rukama Radek Vítek, právě golman druholigového anglického Middlesbrough. Dobrý den.
8: Dobrý den, prajem.
7: Tak jak vzpomínáte na Radka Vítka a na ten jeho přestup, vlastně dá se říct stále senzační, z dubna 2020 z Olomouce přímo do Manchester United?
8: Tak jako je to velké, je to taky rozprávkový příběh. Chlapec z Olomouce se dostal v tomto věku do Manchesteru. On samozřejmě už byl vysoký, už tam ta kvalita byla. A jsem moc rád, že to takto dopadlo, že se dostal do takéhoto velkého fotbalu.
7: S Tomášem Lovásikem, trenérem brankářů v olomoucké Sigmě a bývalým profesionálním golmanem, si povídáme na Radiožurnálu Sport o Radku Vítkovi, který už je tedy v Anglii více než 6 let, prošel tam vícero kluby. Aktuálně je tedy v Middlesbrough, předtím byl v Bristolu City, kde si řekl bych udělal celkem velké jméno, ale je pravda, že vlastně z té české scény se ztratil ještě předtím, než se stačil ukázat fanouškům, tak možná, kdybyste mohl popsat jeho největší přednosti. V čem vyniká, že je teď jedničkou Middlesbrough?
8: Tak on samozřejmě má velmi dobrou postavu. Už jako žiáči, když ho vodila na tréninky jeho maminka, tak som vedel, že bude vysoký, lebo prišla maminka, ona bola ako hodne vysoká. A tak ten bude mať postavu. A aj sa to tak splnilo. Takže je vysoký, ale k tým prednostiam, ako on si dovolí, on chodí hodne na vysoké balóny centrované, to tam sťahuje. Dovolí si, má dobrú rozohrávku a myslím, že je dobrý aj na čiare, tam tie reakcie. Už ich skrát mal toľko krásnych reflexných zákrokov, takže je to moc dobrý golman.
7: Tomáš Lovásik s námi na Radiožurnálu Sport. Jste nějakým způsobem v kontaktu s Radkem Vítkem? Řešíte spolu třeba nějaké i situace, protože předpokládám, že jako trenér, jeho bývalý trenér třeba v mládeži, má k vám nějakou důvěru?
8: No, jako voláváme si, že bychom nás úplně dopodrobná řešili nějaké situace. A to nie, ale jako voláváme si, on mi zavolá, někdy zavolal jako minulé leto, tréňo, mám dovolenku, budem v Olomouci, stretneme sa, tak ma to moc potešilo, tak sme sa stretli, podebatovali. Sledujem ho, potom sa tam zavolám, prebereme situácie, chytával v Rakúsku, v Linci a tam všade, čo odchytal zápasy, jak sme sa bavili aj o tých prednostiach, tak chodil strašne moc, skoro v každom zápase stiahol toľko centrov a mal toľko zákrokov. Tak som moc rád, že sa takto tá jeho kariéra vyvíja a verím, že to pôjde ešte vyššie a vyššie.
7: A řešil s vámi nejakým spôsobom třeba i ta svá angažmá, myslím tím teď hlavne ty dvě poslední, protože Bristol City, Middlesbrough, to sú týmy z anglické druhé ligy, tedy z Championship, a do Premier League už je vlastne, dá sa říct, hodne blízko, ale stále ešte celkem daleko.
8: No, je to blízko, daleko, ale to samozrejme rozhoduje, musí stále podávať kvalitné výkony. A preberali sme to, volali sme si spolu ešte, keď nevedel, že či prestúpi teraz do toho Middlesbrough, že už sa to rieši, a hovoril, že by tam aj chcel ísť, a tak som rád, že mu to dopadlo a že je on spokojný a že chytáva a verím, že bude stále chytať a že do tej Premier League sa tam dostane.
7: Radek Vítek zažil v Manchester United třeba taky Andrého Onanu, o kterém se napsalo hodně článků, řekl bych i v českých médiích, díky té jeho, nebo kvůli té jeho drze, rozehrávce, která nečasto vyšla, tak pochvaloval si třeba Radek Vítek to, s jakými personami může spolupracovat právě v Manchester United, kde byl dlouho třeba součástí rezervního týmu.
8: Tak, ako pre ňoho to tiež, ako hlásil, že to je pre ňoho veľké, že je v takom kolektíve, že trénuje s takými hráčmi a že funguje v takom prostredí medzi takými personami. A ako to na ten jeho vývoj, to je len plus, že je v kontakte s takýmito hráčmi alebo s takýmito golmanmi.
7: To říká pro Radiožurnál Sport Tomáš Lovásik, bývalý profesionální golman, dnes trenér brankářů olomoucké Sigmy v pořadu s mikrofonem do Anglie na Radiožurnálu Sport. Moc vám děkujeme za rozhovor, přejeme krásný den a budeme samozřejmě držet palce Radku Vítkovi, ať se mu dále daří.
8: Ano, budeme mu držet palce, tak věřím, že to dotáhne co nejdalej a ďakujem za telefonát.
9: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: S mikrofonem do Anglie.
5: Zápas víkendu.
6: Během víkendu jsem si psal utkání, které aspirují na titul zápas kola nebo zápas víkendu. Nejprve to byl ten páteční duel Crystal Palace Manchester City 1-4. Pak mě napadlo další zaváhání Liverpoolu pod Andonym Iraolou, remíza s Nottinghamem 2-2, ale pak jsem viděl duel Chelsea s Brightonem 4-3 a ten všechno předčil.
7: Tak Chelsea pod Xabim Alonsem šlape ofenzivně, ale nejde jí to moc do defenzivy, tak by se asi dali shrnout ty úvodní dvě kola v podání týmu ze Stamford Bridge. První zápas tady na Fulhamu, vítězství 3-2 o gól, teď výhra 4-3 zase o gól a lacino inkasované branky, byť po ani necelém dnu od podepsání smlouvy chytal mistr světa s Argentinou z roku 22 Emiliano Martinez.
6: To byla velká zpráva už jako nedělního dopoledne, ty jsi říkal den před zápasem, ale představili ho někdy ve 10:45 podle mě dopoledne, v neděli a hned chytal, tak možná spíš na úvod litoval svého brankářského protějška Verbruggena, protože ve 4. minutě, když kopala Chelsea roh, tak tam jeho vlastně bránící hráč Wiefer bránil tak dobře i vlastnímu golmanovi Verbruggenovi, že nakonec skorovala via, takzvané znůše to vypadlo a Chelsea vedla.
7: Mimochodem jenom taková statistická zajímavost, která se váže i k nějakému dni. 30. srpna roku 2022 dal Romeo Lavia svůj první gól v Premier League, bylo to v dresu Southamptonu do sítě Chelsea. Tehdy Southampton porazil senzačně právě Chelsea, pak si právě Laviu vybrala Chelsea a o 4 roky později, poté co Lavia snad má už za sebou řadu těch zranění a bude neustále k dispozici trenéru Xabimu Alonsovi, dal gól do sítě Brightonu, takže po 4 letech druhá trefa v Premier League.
6: Chelsea měla Brightonu co vracet, protože předchozí 3 duely v Premier League s tímhle soupeřem prohrála při skóre 1-9. No ale teď to vypadalo na velký koncert, který tedy musím říct taky podpořili výborné výkony Joa Pedra Morgana Rodgerse, který přidal Pedrovi Netovi na 2-0. No a pak Pedro Neto, tedy takhle, Jorel Hato fantastickým breakem udělal z, já nevím, kdo ho tam stíhal, jestli byl Wiefer, udělal z něj prostě takového důchodce z hlediska rychlosti a přihrál Joovi Pedrovi na gól na 3-0. A to byla 32. minuta, vypadalo to, že Chelsea nasází Brightonu tak 5 gólů.
7: Pak ale dostala gól od Jalkuyiho, vám, že to říkám správně, je to 20-letý borec z pobřeží Slonoviny, který je tedy nový na ostrovech a tak se ho učíme, byť ne úplně na ostrovech, on přišel v létě ze Swansea z Championship. Nicméně v Brightonu tedy první sezona v Premier League. No a pak si dala Chelsea vlastní gól na startu druhého poločasu nebo po nějaké čtvrt hodině, když centr si do branky srazil útočník João Pedro a rázem to vypadalo na hodně dramatický zápas. Pak tedy Cole Palmer znovu ukázal, že je ve velké formě na začátku nového ročníku, když si vlastně vyvedl balón od pravé lajny a zakončil tu akci sám střelou zpoza 16 a pak už Brighton jen korigoval skóre na 4-3 gólem Grosse po, myslím, dlouhém autu tečovaném a hlavičce z nějakých 10 metrů. Nicméně Chelsea tedy má 6 bodů, ale je to po dvou kolech s odřenýma ušima.
6: No a v následujícím kole jí čeká Arsenal, takže tam se bude asi ukazovat, jakým způsobem je ten tým vyladěný nebo ne. Ještě co se týče Chelsea, tak samozřejmě hodně se mluvilo o tom nově skládaném kádru, o těch vlastně nových hráčích, tak kdybychom se jenom nad tímhle trošku zastavili, tak samozřejmě Morgan Rodgers, obrovský dráha posila, Maxence Lacroix taky hraje od začátku. A co ti ostatní, no? Jsou to asi mladé akvizice, pušky do budoucna, ale zatím za stolik prostoru Marco Palestra, Oenda, Barco nebo Chavaria nedostávají.
7: Nedostávají, myslím si, že se budou zapojovat víc do hry, třeba až se zase rozjede FA Cup v zimě. Spoustu hráčů ještě musí odejít. Chelsea má snad 630, možná 40 borců na soupisce a zítra večer je ten deadline day a opravdu nemůžete si nechat tolik hráčů na soupisce a týmu, můžete tam napsat jenom nějaký určitý počet a zbytek prostě bude jenom trénovat a to si myslím, že nikdo v klubu asi nechce, takže se dají očekávat odchody třeba Michaela Mudrika po to, co mu zkrátili ten trest za doping. Ještě řeknu jedno jméno, Enzo Fernandez nebyl na soupisce ani v ligovém poháru, ani proti Brightonu a bylo to z rozhodnutí Xabiho Alonsa proto, že ta nabídka Manchesteru City, hodně luxusní, zhruba 120 milionů liber je stále na stole a Fernandez, mistr světa taky s Argentinou z roku 22 se rozhoduje o své budoucnosti.
6: Poslední zajímavost k Chelsea, vyhrála 4-3 nad Brightonem, přestože měla držení míče 29% kus 1,70, ale odpovídá to trendu i úvodního kola, kdy vlastně většina těch vítězných týmů měla menší držení míče než soupeř. Platilo to i včera při vítězství Sunderlandu nad Fulhamem 1-0, no a pouze v utkání, kdy vyhrál Manchester United nad Ipswichem, měli vítězové 60% míče, držení míče než soupeř a ten měl 40%.
1: S mikrofonem do Anglie. Hráč
6: kola. No my se dostáváme právě na Old Trafford, kde září už nějakou dobu jeden usměvavý Portugalec. A je to Bruno Fernandes.
7: Sluší mu to s kapitánskou páskou a teď dal hat-trick právě do sítě Ipswiche. Here comes Marcus Rashford now.
10: United in the hunt for more goals. And Kobbie Mainoo might just find one. And Mbeumo deflected. And Bruno Fernandes has put it again. Hands up for the hat-trick.
7: Tohle byla tedy ta poslední situace, ve které dorážel střelu Mbema s takovým pohodovým způsobem placírkou, prostě zvedl hlavu z nějakých 8 metrů jako z pozice záložníka, geniální zakončení útočníka, předtím se trefil taky z penalty a i z breakové situace, když ho poslal do samostatného úniku Mateusz Kunja, takže nesmírně variabilní zakončení a opravdu Bruno Fernandes si mohl pochvalovat po zápase i svůj výkon.
11: No, obviously, great week. Ending up the week with a win. Obviously, with the hat-trick, scoring goals at this stadium with our fans, it's always the greatest feeling we can have. And wrapping all that with a win, it's an amazing week for me.
6: Jenom doplňme, že byl to skvělý týden pro Bruna Fernandeše, protože vyhrál anketu o nejlepšího hráče celé Premier League za uplynulý ročník.
7: On vytvořil ten rekord v počtu asistencí na jeden ročník, překonal Kevina De Bruyneho, Thierryho Henryho a měl tedy 21 asistencí. Ještě jenom k tomu, co teď říkal Bruno Fernandes v našem vysílání, tak samozřejmě chválil si to, že dal hat-trick, že Manchester United vyhrál a že to opravdu byl skvělý večer.
6: A mimochodem už dal třetí soutěžní hat-trick za United, čímž vyrovnal jména jako Robin van Persie, Ole Gunnar Solskjær nebo Cristiano Ronaldo.
7: No a mohl ho chválit na Sky Sports i Gary Neville.
12: He's exceptional. He's the best Manchester United signing in the post Alex Ferguson era by an absolute mile. I think the biggest accolade that you can get in football is being voted the PFA Player of the Year, because that's your fellow professionals and it's hard to get opposition dressing rooms to vote for you. And I don't think the criticism's been there against him in the last 12 to 18 months. I think that to be fair, he's ridden that period.
7: Bývalý hráč Manchester United, legenda Gary Neville, teď expert Sky Sports, mluvil o tom, že Bruno Fernandes je nejlepší hráč, nejlepší posila Manchester United po éře Sira Alexe Fergusona, že trošku změnil i to své chování na trávníku. On byl takový, řekněme, morous, hodně zkomunikoval s rozhodčím, ale v poslední době se i podle Garyho Nevilla uklidnil a opravdu říkal Gary Neville na Sky Sports, to, že vlastně hovoří za vše to, že byl vyhlášený nejlepším hráčem za ten minulý ročník, vyhlásili ho hráči, trenéři, takže je to prostě velká podsta, je to ukázka toho, jak důležitým hráčem je pro Manchester United.
6: Ano, Bruno Fernandes dal tedy druhý hat-trick v Premier League, shodou okolností předtím to bylo v srpnu 21 při vítězství nad Leedsem 5-1 a poprvé teď od té doby doma dali v Premier League 5 gólů, takže to má určitou souvislost. No, uvidíme, jak se bude dařit dál. Arsenal s Aston Villou dohrávají druhé kolo, potom třetím se uslyšíme opět s Pavlem Tilšarem a jsem zvědavý na to, jak si prostě povedou třeba Gunners už proti Aston Villa a hlavně o víkendu proti Chelsea.
7: Ano, to bude naše hlavní téma příští pondělí a samozřejmě tam určitě zakomponujeme i zápas Everton-Manchester United, který se bude hrát v neděli a slibuje asi velkou podívanou.
6: Tak držte palce českým brankářům a sledujte dál Premier League i na Radiožurnálu Sport. Přejeme krásný den.
7: Pěkný den.
13: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
14: Česká ekonomika loni rostla rychleji, než byl průměr Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil dluh země. Pražští radní rozhodnou o konečných názvech stanic pražského metra D. Fotbalisté Sparty prohráli v derby s vedoucí Slavií. Kolona je po nehodě na dálnici D10 z Boleslavy na Prahu za Benátkami. A dopoledne bude zataženo s přeháňkami, později až polojasno. Teploty do 26 stupňů.
15: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
14: Česká ekonomika minulý rok rostla rychleji, než byl průměr zemí v Evropské unii. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 2,6%. Unijní průměr byl asi o procento nižší. Vyplývá to z dat nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Podle něj se ale loni zároveň výrazně prohloubil státní dluh. Nepodařilo se taky odstranit slabiny, které ohrožují konkurenceschopnost země. Podle prezidenta NKÚ Miloslava Kaly jde třeba o nízkou produktivitu práce.
16: Česká ekonomika loni rostla spíše díky vyšší spotřebě domácností a počtu odpracovaných hodin, než vlivem vyšší produktivity práce. To není model, na kterém je možné dlouhodobě stavět, zvlášť při tempu stárnutí populace.
14: Hospodaření státu v loňském roce plánovala a schvalovala minulá vláda Petra Fialy z ODS. Šéf automobilky Volkswagen Oliver Blume dnes v Hanoveru zakončí cestu po německých závodech koncernu. Zaměstnancům od minulého týdne vysvětluje, proč automobilka musí výrazně šetřit. Ve hře je další propouštění a nejistá je i budoucnost některých továren. O úsporném plánu bude následně jednat dozorčí rada.
17: V hanoverském závodu pracuje zhruba 11 000 lidí, ale ředitel Blume už dříve informoval, že koncern nebude mít pro tuto továrnu a ještě 3 nebo 4 další od příštího desetiletí pořádné využití. Zástupci zaměstnanců zavírání továren odmítají. V Hanoveru tvrdí, že by jim pomohlo, kdyby mohli znovu vyrábět oblíbené dodávky Volkswagen Transporter. Jejichž nejnovější modely se od předminulého roku montují v Turecku. V pátek se sejde dozorčí rada Volkswagenu a bude řešit situaci celého podniku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
14: Finální názvy stanic pražského metra D dnes projednají radní hlavního města. Budou přitom vycházet z doporučení místopisné komise. Některé pracovní názvy se podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů změní.
18: Už nyní mohu potvrdit, že dosavadní pracovní název stanice náměstí Bratří Synků bude pravděpodobně finálně Nusle. A v případě stanice Olbrachtova jsme se přiklonili k názvu Ryšánka.
14: Linka D mezi stanicemi Pankrác a Libuš by měla začít jezdit v roce 2032.
19: Sport. Fotbalisté Slavie vyhráli v šancelize na Spartě 3-0. Prosadili se Novak, Šturm a Ajaosi. Pro všechny tři to bylo první pražské derby. Hráči, kteří mají s těmito zápasy víc zkušeností, jim nemuseli vysvětlovat, o jak prestižní utkání jde, říká brankář Jakub Markovič.
20: Tak já doufám, že oni to tak samovolně navnímali během toho týdne, protože hodně se o tom mluvilo, že je to specifický zápas. Ti kluci nejsou hloupí, oni si pak z toho vezmou, co potřebují, aby se v tom zápase cítili nejlíp, jestli jim to dodalo nějakou motivaci. Asi jo, když dali góly, takže jsem za to rád, jsem rád, že skórovali hnedka ve svým první derby.
19: Slavia se po výhře v derby vrátila na první místo neúplné tabulky o bod před Liberec, který zdolal Hradec Králové 2-0. Teplice porazili Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D10 u Tuřic a taky za Brandýsem. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu kousek za sjezdem na Benátky počítejte s kolonou z 26. kilometru. Vleče se až 20 minut k nehodě na kilometru 21,5, to je před Tuřicemi.
21: Tak 100 metrů před exitem Kostelní Hlavno, osobní autokolmo v pravém pruhu.
2: Na D10 taky ve směru z Prahy na Mladou Boleslav nehoda. Fronta před ní začíná hned za exitem 10 Brandýs, na mostě přes Labe potom na 11. havarovalo osobní auto, zdržení v tomhle případě 5 minut. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrněji za sjezdem na Městec na kilometru 52 je po havárii osobního auta zabraný pravý pruh, stojí tam hasiči, některá vozidla vybočují, pozor, je tam hodně vody na vozovce po dešti. Na tahu 11 z Ostravy na Opavu na Rudné kousek za nájezdem od Klimkovic a z Poruby pozor, stojí tam nebezpečně porouchané auto.
22: Stojí červená Fabia v levém pruhu.
2: A na silnici 16 z Mělníka na Slaný zůstává kolona před kruhovým objezdem u Nové Vsi před D8. Od odbočky na Vraňany strávíte po pojížděním kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Dopoledne ještě čekáme déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky, postupně se ale bude vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě bude až 28. Tolik zprávy.
15: Desítka Pavla Horváta.
6: Krásný den, milí posluchači, je tu desítka Pavla Horváta. Dneska extra desítka po pražském derby Sparta Slavia. Je tu Pavel Horvát, který to všechno na Letné komentoval. Pavel, vítej.
23: Dobrý den.
6: A je tady taky Lukáš Michalík. Dobrý den.
23: Krásný den, Honzo, máš fantastickou košili.
6: Děkuji, tak tu košili jsem si vzal speciálně,
23: jenom
6: že dneska.
23: Doufáme, že se ti nepovolí i okno klíček.
6: Ten <třetí. laughs> jo, i okno klíček. Snad nevypadne nic, co by nemělo. Každopádně chci se zeptat trošku netradičně. Pavle, co ty a nožičky? Lukáši, přemýšlej o tom. Počítal jsi někdy, kolik jsi dal nožiček?
23: Já, Honzo,
6: jako v kuse.
23: Já musím říct, že vlastně my jsme z lepších nožiček dělali svůj. Takže ty jsem nepočítal, tam jich bylo hodně. Možná proto mám tak zdravý kolena, tuj. Nožičky jsem nikdy nepočítal, ale musím říct, že to byl výborný doplněk k tomu, jak si cítil, že seš silnější technicky. Musím říct, že pro mladý kluky velká motivace, hodně se na to ptají ty děti a samozřejmě to zajímá, takže říkám, že za odpoledne jsi schopnej v nějakém věku udělat třeba pokrok o 100 nožiček, o 200 nožiček, klidně za celý odpoledne se zlepšíš.
0: No určitě, v mládí se to počítalo víc, já vím, že už zhruba v těch 12-13, v tom jsem byl zrovna silný, jak mi chyběla rychlost, tak nožičky mi šly, ale bohužel s fotbalem nemám moc společného a už přes stovku, jako v tom věku určitě, myslím, že ani dnes by v tom nebyl problém.
23: Já si myslím, že se plete, že to s fotbalem nemá nic společného, protože tam je spousta doteků, který pak využíváš jako na tom hřišti, samozřejmě v jiných pozicích, v jiné rychlosti a musím říct, že já jsem byl v mládí taky silný.
0: No a klasika samozřejmě, nožičky by správně měly být pravá, levá, to se zhodneme.
23: Ano, ano.
6: No ale samozřejmě možná v dospělosti pak na to člověk nemá čas, aby dlouho někde žongloval. Já na to narážel, protože před odvetou play-off konferenční ligy mezi Ajaxem a švýcarským Sionem mladý hráč akademie Ajaxu Sip Zeldenhuis dal 3085 nožiček. On tam stál na takovém koberci přímo na trávníku a dal by víc, jenomže už se musel začínat zápas. Za ním přišel pán a říká, prosím tě, už musíš končit. No,
23: Zeldenhuis.
6: Tak inspirace pro vás, jestli si chcete zkusit třeba, kolik dáte nožiček, kolik dáte žonglů. Klasik řekl, ty nedáš ani 3 nožičky, ale já z žongly, ale víme asi, že 3 jsou taková jako norma. Pokud
23: pro kopítko už.
6: Ano, tak začíná desítka.
5: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
6: Tak zkouší to posluchači, zkouší, už jste nám volali 2, položili jste to, tak pokud máte zájem, tak nám volejte na číslo 221 552 222. Někteří z vás se dovolají možná i do soutěže, ve které dneska budeme hrát o lístky na fotbalové utkání, které bude v 7. kole.
0: A Slávia Zbrojovka Brno, takže to se mě překvapil, nevím přesně, jaké to je kolo.
6: Jo, to je teď v sobotu 5.
0: hraje se to, ano, hraje se to 5. září.
6: Tak, ale už nám volá někdo mimo soutěž do desítky, tak dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, Juraj. Já hned na začátku odbijem otázky. Tak v prvom rade pogratulovat Jablonci, že ukázali namachrovaným frajírkom z Rangers, že už jsou dávno iba jméno a nie velký klub. To klobuk dole před nimi. Potom druhá otázka na Plzeň. Na Pavlíka, lebo Pavlík se tam pohyboval v tom klube. Kým to je, že Plzeň dokáže tak důležité, ťažké zápasy zvládnout? Lebo už to zvládali, keď za éry, keď tam hral Čišovský, Pavel a ostatní hráči. A tretia otázka by bola na derby, či vám nechybajú hráči typu, jak Sparty, tak Slaví, Božil a Láďa Krejčí, ktorí do toho derby priniesli viacej tých emocií, lebo včera mi to prišlo až moc kľudné na derby. Díky, pekný deň, ahojte.
6: Juraj, ďakujeme za 3 náměty. Byť ten první byl spíš gratulační Jablonci, že porazil Rangers, což k tomu, samozřejmě kvitujeme.
23: K tomu se můžeme, nebo musíme přidat, samozřejmě je to skvělý počin, já jsem rád, že Jablonci se to povedlo a ukázalo se, že Jablonec doma je silný a že má mužstvo, který je schopný konkurovat. Já úplně nesouhlasím s tím, že Rangers samozřejmě už to asi není možná to, co to bývalo jako daleko dřív, ale furt je to jeden z nejsilnějších skotských týmů a myslím si, že na těch ostrovech má velký zvuk, takže tohle ten výsledek.
6: Ale nejsou to Rangers, jako hráli loni z Plzní, to si řekněme, tak silní. Ale to nevadí, Jablonec se porazil.
23: Furt jsou to Rangers. Takže
6: obrat Plzně. Nejvyšší v klubové historii v Evropě.
23: Obrat Plzně, samozřejmě jako úžasný večer, prostě Plzni to všechno zapadlo, byla vidět ta změna, ta energie těch hráčů, to je prostě úplně jasný efekt té výměny toho trenéra. Samozřejmě pár okolností, které Plzni hráli do karet, ať už to byly ty penalty, nebo jednoznačně to vyloučení asi hlavně, jo, a pak gól v té poslední minutě vlastně zase z té penalty, kterou Kabongo proměnil, takže to bylo úžasný a myslím si, že soupeř malinko to podcenili a pak už koukali s otevřenou pusou, co se děje a že byli účastníky tohohle večera.
0: No asi všichni jsme byli překvapeni, vůbec jsem Plzni nevěřil absolutně, takže super, že to Viktoria zvládla, ale jak se následně ukázalo, tak na západě Čech určitě nemají vyhráno, čeká ještě spousta práce.
23: To je to, jak se říká, no, po posvícení víme, co přichází, takže bylo to blízko po tom zápase, byly tam nějaký změny,
1: Slovácko zase nehrálo špatně, ale Plzeň se prostě neprosazovala. Měli tam pak ve druhé půli nějaký šance, které jako opravdu mohli ten zápas rozhodnout, ale nerozhodli. No a Slovácko si veze bod, který si myslím, že vlastně v konečním tom součtu asi je zasloužený a Plzeň má nad čím přemýšlet znova. No.
0: Tak můžeme zůstat u Plzně ještě, je ne, nebo chviličku, nebo tak, já ti do toho nebudu skákat.
6: No ne, asi tak budeme asi na derby, samozřejmě derby, protože asi. Třetí je téma už Juraj vztahoval k derby. Věřím, že se dostaneme i k dalším zápasům, ale to derby bylo tedy číslo jedna o víkendu.
1: No já jsem taky takhle, já jsem vlastně, mně se ten zápas líbil, já musím říct, že se mi to líbilo, k výsledku a k výkonům se dostaneme, ale mně se to líbilo, to, že tam jako občas byl dým a jako ty fanoušci se překřikou, že jedni jsou horší než druhý, to k tomu samozřejmě patří. Musím říct, že jsem si říkal, jestli to není sluchátka, ale jsem si občas dával jako jedno sluchátko na stranu, abych tu atmosféru slyšel a přišlo mi to normální, ale je pravda, že jako konkrétně v tom obdelníku to bylo víceméně klidný. Samozřejmě byly tam souboje, byly tam takový jako nějaký hádky a to.
6: Bojůvky.
1: Mini bojůvky. Ale nebylo to tak, jak jsme byli zvyklí a mě to nevadí. Já jsem byl s tím zápasem jako nestranný fanoušek prostě spokojený. Mně se to líbilo. Sparta prostě hrála dobrý fotbal. Slávy byla fantasticky připravená, tak jak jsme na to byli zvyklí v minulých letech. Myslím si, že se k tomu hodně vrátili. Zase můžu teda začít. Dostaneme se k osobce na Karabce, kterou Sadílek prostě vlastně kromě jednoho momentu, kdy Karabec měl obrovskou šanci, zvládnul na jedničku. Tam, kdyby snížil na 2-1 Karabec, tak si myslím, že ještě z toho bylo drama. Ale Sparta prvních 25 minut si s tím nevěděla rady, nedostávala se vlastně do ničeho, kromě pár standardech, kde si myslím, že teda propadla včera. Že...
6: Karabec tam dobře prozkoušel Markoviče v 21. akorát. No,
1: no ale to si myslím, že jako tam já jsem to kritizoval, tu střelu, kde to musí je rána na tu stranu toho golmana, byla umístěná, samozřejmě nebyla to tak prudká střela, tam ten golman by neměl stačit reagovat, tam ten prostor není tak velký, tam to musí být prostě, jak říkají kluci, dělo. Řeknu třeba sejková rána, takováhle rána by to měla být, aby ten brankář možná si na to šáhne, ale nestačí to vytlačit, ale ve standardkách Sparta včera silná nebyla.
0: Souhlasím s Pavlem, obecně hrál se fotbal přes 49 minut čistého času, to si myslím, že je na derby velmi slušné, v těch předcházejících derby se ne vždycky ten fotbal hrál, takže to se mi taky líbilo. Jinak s Jurajem souhlasím, že zkrátka takových těch bláznů v uvozovkách v těch kádrech zase tolik není. Ladislav Krejčí není ve Spartě, stejně jako Kuchta, Chorý nastoupila z lavičky, samozřejmě musí si dávat pozor. Takže ty emoce trochu chyběly. Na druhou stranu, když se Bořil s Krejčím drželi pod krkem, tak se nám to asi taky úplně nelíbilo, byť k derby to nějakým způsobem patří. Takže mě tam trošku možná emoce chyběly. Na druhou stranu, jedním dechem dodávám, jsem rád, že se to nezvrhlo v nějakou bitvu a že se hrál fotbal, takže nezaujatý fanoušek si myslím, že může být spokojený.
6: Spousta debitantů, možná i to hrálo roli, že prostě ti hráči zatím do toho nejsou tak zapojení do té rivality. Takový stoper Spartin Besok, ten přiletěl v úterý a podle mě ani nevěděl pořádně, proti komu hraje. Za Slávy taky spousta noviců, byť třeba musím říct, že už úvodní sekundy naznačili, že třeba jaký Daniel Šturm chce pozvednout ten svůj výkon, který byl v těch minulých kolech kritizovaný právě i tím nasazením, a to si myslím, že se odrážela práce realizáku Slávy, protože no. Ze Šturma to teda čišilo od začátku, že do toho jde nažavený, přitom je to Slovinec, který hrál za Sigmu ještě.
1: No, já přidám další dvě jména, Ayaosi a Onda, protože ten byl hodně důrazný, ten tam měl takový to dohrání dvakrát, třikrát, kdy vlastně Spartani odehráli balón a on je jako dohrál tělem, nebylo to jako, že by do někoho vlítnul nohama nebo udělal nějaký hloupý zkus, ale tam to bylo evidentní, že ten je nažavený.
6: Tam Gudal to pocítil zhruba po půl hodině.
1: Jo,
6: tam... Já jsem si říkal, jako, že se na něj vyšlápne pro mě drobek Uanda proti stoperovi Sparty,
0: no, který má 2 metry.
1: No, ale já si myslím, že opravdu se dá možná říct i to, že fakt jako tam bylo 9 nováčků v těch sestavách, který to derby nehráli, a logicky, jak jsi to řekl ty správně, jo. Některý přiletěli v úterý, některý už jsou tady možná díl, ale to derby nikdy nehráli. Já i proto jsem možná trošku sázel jako víc na Spartu, že hraje doma, že prostě ten zápas zvládne výsledkově líp, ale dopadlo to líp pro Slávy.
0: Určitě se k tomu ještě dostaneme. Bavili jsme se o tom třeba po zápase Liberec Slávia, kde Mikuláš Konečný udělal tu chybu, která vedla nakonec k vyrovnávacímu gólu Slovanu. Leckdo se ptal, proč zrovna hrál Konečný na lavičce Ngesan a podobně. To se občas stane, jenomže v tom derby si myslím, že Jindřich Trpišovský ukázal tu prostě trenérskou masterclass. Asi by nikdo netypoval, že do obrané čtyřky postaví čtyři stopery, jednak tedy Konečného, jednak Vlčka, který do té doby skoro nedostával čuchnout, a ti hráči to zvládli skvěle. Kdo by typoval, já určitě ne, že nastoupí bez rotového útočníka. Každý se baví o tom, jestli chytil, jestli chorý, jestli oba, a nehraje ani jeden v základu.
6: A vlastně nalevo byl Štěpán Chaloupek, což taky přesně. V té čtyřce byla dost nezvyklá věc.
1: Tady k tomu vlastně, jak tam chodíme na ty rozcvičky, tak já říkám, hele, Chaloupek je vlevo, to je divný, já říkám, to je nějaký šmečko jenom prostě při rozsvíce, aby Spartani jako koukali na to, jak to stojí. No a v tom zápase se tam postavil a byl jako výborný samozřejmě. No.
6: Můžeme si ostatně poslechnout Jindřicha Trpišovského, jak po zápase mluvil o obraně.
4: Jsme čekali, že Sparta vždycky v tom derby trošku změní hru proti nám, že jí zjednoduší a že se snaží hrát hodně míčů pak vlastně nahoru za tu naši obranu a že bude to chtít poskládat určitě z hráčů, tak aby byli silní při standardních situacích. Pokud jsme tady vždycky nějaký zápas ztratili nebo remizovali, tak to bylo z toho, že jsme dostali góly ze standardek, ať už to byly penalty, přímý kopy, rohy a teda z toho vzduchu.
6: Ještě po zápasovém rozhovoru pro televizi OnePlay Sport prozradil, že právě Chaloupek měl hrát přímo kvůli Mercádovi, takže evidentně, jak říkal Lukáš, Jindřich Trpišovský, já jsem trošku po zápase v jeho výraze viděl, že je fakt spokojený, že to vyšlo.
1: Jo, já se vrátím k těm standardkám, já jsem tohle hodnocení teda neslyšel ještě, teď to bylo prvně, ale fakt jako kromě té standardky tam té střely a jednoho rohu, který tam prolít, myslím si zprava jako na druhou stranu, tak fakt jako Sparta nebyla nebezpečná a mě tam fakt jako trošku chyběla nějaká kreativita. Jo, myslím si, že Sparta má dostatek hráčů na to, aby něco vymysleli a tady to fakt byly jak od Karabce, tak od Macka vlastně jenom balóny, které lítaly do toho, kde Slávě evidentně na to byla připravená. No.
6: A tak rozdíl možná v tom, co dřív přinášel třeba Ladislav Krejčí, tak zakončení těch standardek, já jsem si vypsal dvě ty z rohu a Gudal prostě tou hlavičkou třeba zatím nedostačuje těm výkonům, byť taky ve Spartě krátce třeba se to ještě posune.
1: Jo, tak to je jedno, tam už pak, já jsem se pak už říkal, to už gól nedaj, myslím si, že jsem to říkal i v přenosu, že prostě gól nedaj, že už to byl tak lítalo vedle tyčí, tam byly ty rohy líznutý ke konci prostě, ale už to bylo tak, že ten zápas prostě, někdy to tak je, že se ti nepovede nic.
0: No a Slávy, jenom ještě dodám, prakticky všechno sedlo, ty vlastně vystřídáš o poločase Novaka, který dal ten jeden gól a dostřídáváš Mousisem, což je podle mě jeden z jejich nejlepších hráčů vůbec a hned to ukázal. On hned poslal vlastně Provoda, myslím, do toho samostatného úniku. Tehdy ještě se Slávia neprosadila, pak udělal gól Šturmu.
1: No a ještě tadyhle, jak jsi to říkal, tak jak jsem říkal, Sáďa hrál osobku na Adama Karabce a vlastně Mousis nastoupil a samozřejmě v televizi to není vidět, ale z té vejšky běžecký souboje Mousis NME, to bylo žraso. Jako, jo. Tam si myslím, že by se nikdo z nás asi nechtěl ocitnout, protože jednak to byl fofra, jednak to bylo fakt jak hlídací psi jeden na jednoho. No.
6: Máme tady dalšího volajícího posluchače, který už nějakou dobu čeká, tak se omlouvám a děkuju za strpení. Dobrý, někdo je tam?
8: No, dali to mě říct, dobrý den. Já bych jenom chtěl říct, že zaplať pánbu, že už tam takzvaní vlázni nejsou, že to derby bylo pohledný, dalo se na to koukat, bylo to fajn. A jedna technická poznámka, snad už někdo uslyší, aby se nad tím zamyslel. Ty auty, ty jsou proti pravidlům házený, to se hází jednou rukou, tady se nohy u toho, přišlapuje se čára a pak se z toho stává zbraň, pak to auto vyvazování je zbraň a pak se chci ještě omluvit na dálku rozhodčímu, zvládnul to, byť mu to bylo usnadněný, zaplať pahmu, nebo jsem ho viděl v Teplicích na tý bramborečce, co tam udělal, jo, takže se mu omlouvám zde na dálku a fotbalu zdár, chlapi, ahoj.
6: Děkujeme. No, já jsem auty teď řešil v Premier League o víkendu v sobotu v neděli. To bylo, když hrála Chelsea s Brighton, tak tam myslím Brighton dal gól a po rychlém autu, který byl takový, jako že jsem říkal na handspalce, by ti to vrátili, ale nohy byly na čáře nebo za čárou a vlastně všechno tak asi korektní, takže to prošlo. Takže možná spíš proti gustu žádný disputát, každý trošku možná jiný názor na to,
0: je
6: ale
0: to rozhodčím, no.
6: No a Jan Machálek tam vlastně zajímavá persona z hlediska toho, že on opravdu za poslední dobu v roce 26 v první lize pískal čtvrtý zápas a od začátku předminulé sezony to bylo jeho 11. utkání v první lize. Zajímavá volba, ale nakonec rozhodčí naštěstí vlastně nebyl moc vidět, což
1: tak, teď jsi to řekl úplně přesně, já to takhle taky hodnotím. Když ten rozhodčí není vidět a vlastně nezasahuje do toho zápasu nějak, tam ve druhé půli jsem měl takovou výhru, jak jsme se tady o tom bavili, někdo z posluchačů v minulosti volal před tím rohovým kopem, tak ty hráče nechte, ať se drží za drezy a to prostě bude z toho buď faul nebo penalta, ale a myslím si, že tady to všechno zvládnul a mně se ten výkon líbil. Prostě jako neúřadoval tam, nechtěl být moc vidět. Všechno, co písknul, tak bylo rychle buď zkontrolovaný nebo vyřešený a hrál se fotbal.
0: Na žluté karty to bylo 2-2, 13-24, to byl poměr faulů, tedy v úvozovkách ve prospěch slávistů. Taky jsem zaznamenal nějaké nářky, že slávisté měli dostat víc žlutých karet, jak si to viděl z tribuny.
1: No, to si troufnu jako souhlasit. Myslím si, že tam bylo pár takových situací v přechodové fázi, kdy si myslím, že ty fauly samozřejmě byly jako chytrý, byly úmyslně udělaný, nebyly to žádný sprostý fauly, ale možná by se mohlo posuzovat to, že to je do nějaký nebezpečný situace. Ale rozhodčí to nastavil ten metr takhle a ty karty za to nedával. Je pravda, že ke konci první půle, když ten tlak Sparty začal trošku narůstat, tak tam pár těch zákroků bylo, který já bych taky možná jako ohodnotil žlutě, ale nemám s tím asi úplně žádný problém.
6: Já jsem si všimnul tam ve druhém poločase v 52. Vlček setnul Alcocera docela tvrdě a nedostal žlutou kartu. No a nicméně Alcocer tam teda v první poločase takzvaně vytékal, mi přišlo z frustrace toho,
1: no,
6: že moc
1: nebyl zapojený. To bylo v té první půli, no. Tam to byla jasná žlutá, vlastně to já si myslím, že to bylo na Vlčka podle mě. Nebo
6: ne, to bylo na Zimu, ale to dostal Alcocer žlutou, ale no. Pak po půli Vlček setnul Alcocera, to byl faul Vlčka a tam žlutou nedostal. To bylo takový, co člověka napadne.
1: No, já jsem Alcocera samozřejmě hodnotil tak, že v každém zápase zatím nám předvedl velkou kvalitu a včera vlastně zapadl do těch prvních 30 minut Sparty, vlastně nikdo se neprasoval. Trošku Mercado tam měl takový 2-3 úniky, kdy naznačil, dal si to na pravou, ale nic z toho nebylo. A Alcocer se do toho zápasu vlastně jako úplně nedostal. No.
0: Souhlasím, Alcocer nebyl prakticky ve hře a z toho pak možná plynula ta frustrace, ale Mercado se mi líbil moc, tedy někdy ty jeho akce, jak on dokáže zrychlit na jednom, na dvou metrech, neuvěřitelně rychlý, to je radost sledovat, technicky skvěle vybavený, jen prostě v té finální fázi mu to nevyšlo v neděli úplně ideálně.
1: No. Mě připomíná hrozně na tom křídle mě.
0: Ze Slávy ale.
1: To zrychlení jako z nuly na 100. Vlastně,
0: tak ve Slávy si rychlý byl.
1: No to jo, ale,
0: já si to pamatuju.
1: Ale ten Petr. Jenom, ne, já chci říct, že tady ty hráči jsou prostě k nezaplacení, ty, co dokážou z té situace. To vlastně byl taky ten problém, já jsem se tam o tom bavil pak s klukama i ze Sparty, s některýma, co tam sedějí u videa nahoře, že vlastně ty přihrávky do těch křídel byly hrozně pomalý a vlastně nedostávaly tyhle toho Mercada s tím Alcocerem do situací jedna na jedna. Kdykoliv se dostali do té situace, tak jsou schopní obejít a něco se stalo, ale ty přihrávky nebo ten přechod do toho křídla byl hrozně pomalej. A Slávii tohle samozřejmě vyhovovalo.
0: No to samozřejmě vypadá hrozivě. Sparta Slávia 0-3, ale i v tom spartianském podání tam byly některé velmi slušné individuální výkony. Už jsem zmínil Mercada. Jestli chceš navázat.
6: Ne, povídej.
0: Gudal se mi líbil taky, v podstatě hlavně ta jeho vyvážení míče přes třeba 20-30 metrů.
1: Já se zastavím NME, samozřejmě spoustu penzum naběhaných kilometrů. Tam jenom bylo vidět to, co já jsem u něj vnímal i v Liberci, že vlastně on se dostane do dobrý příležitosti a jenom jako vystřelí. Jo? Tam v té první půli to udělal fantasticky, jenom vystřel. A já se chci zastavit ještě u jednoho jména, Roman Macek. Netypický hráč prostě, ale je to paráda. I když prohráli, já vím, že byl naštvaný. Mně se to, mě baví se na něj koukat prostě. Baví mě na něj se koukat, jak ví, co se stane za tu vteřinu a dvě, ať už do defenzivy, tak samozřejmě do ofenzivy, že vidí 30 metrů, 40 metrů prostě průnikový přihrávky. Paráda, jsem rád, že ho Sparta udělal.
0: Mně se taky líbí, je takový netypický, ono vypadá, že často tolik neběhá, ale opravdu to má v noze, až trochu futsalistu mi občas připomíná, jak on si to zpracovává podrážkou. Taky si myslím, že to může být dobrá posila.
6: Poslechněme si, co říkal Brian Priske po zápase.
9: V takových chvílích potřebujete navíc trochu kvality a trochu štěstí. Měli jsme míč v jejich vápně snad 60krát, ale hráli jsme do dobře postavené a početné obrany. Takhle krutý, ale někdy fotbal je. Dělali jsme všechno možné, dominovali jsme, ale šance jsme nevyužili.
6: Vlastně z tohohle bych chtěl ještě téma derby uzavřít dvěma otázkami na Pavla a na Lukáše. Držení míče, počet střel, ofenzivní převaha, počet přihrávek, vlastně všechno šlo pro Spartu. A teď jsme i slyšeli, že nějakým způsobem, a slyšeli jsme to i od kapitána Karabce, že nějakým způsobem Slavia teda vyhrála, ale Sparta, a teď to jako jim trošku dávám do úst, možná to tak třeba nemysleli, ale že vlastně Sparta hrála dobře, ale prostě dostala ty tři góly, sama nedala. Jako tohle může, teď jsem to řekl hodně přenaně, ale no, ono

0: vlastně ještě třeba Petra Koubo, říkal jsem, hele, dneska jsem fakt věřil, že Sparta jako může vyhrát, a on říká, hele, já taky, jako prostě všichni tomu věřili, protože to tak jako vypadalo, ale ten zápas byl jasně o tom, kdo promění šance. Slávě měla samozřejmě lepší příležitosti, protože jdeš sám na bránu. Novak tohle to už ukázal, že prostě je tam, kde má být. Ta akce zase začala fantasticky tím autem na straně, kdy tam vlastně jednoduchou přihrávkou to zbaštili Sparťani a zpětnou nedokázali odvrátit jinak než Novakovi, a ten to uklidil úplně fantasticky, ale pak už ty šance byly do breaků a samostatný úniky, a to se prostě jako daleko líp zakončuje než střela, když na to máš z otočky jeden dotek nebo nemáš moc prostoru, no.
1: A teď k tomu trendu, protože jsme se o tom bavili v kontextu jiném, v Premier League minulé kolo, první kolo, většina týmu, která vyhrála, menší držení balonu. Chelsea vyhrála nad Brightonem v neděli 27% držení balonu. Ta dominance, nastolená hodně érou Pepa Guardioli, zdá se, není prostě tak klíčová.
0: Tak není to pro všechny mužstva, že jo? Zase, kdyby Sparta včera to využila, tak se budeme bavit o tom, že dominovala, dala góly a bylo to super, ale to se nestalo. Tady to, co říkáš, já jsem zrovna ještě dneska přemýšlel, vlastně i to složení Sparťanů, vzhledem k tomu, jakou rychlost má Mercado a Alcocer, jestli třeba i vzhledem k tomu, jak nastoupila Slávě, jestli třeba tu hodinu před tím zápasem možná třeba nezměnit tu taktiku, jestli nechceš dominovat a jít na to, ať útočí Vlček, ať útočí Chaloupek z levý strany, jo, ať nám tyhle hráči ukážou, jak umějí obcházet a centrovat, jo, protože se vrátím k té Rosiče, kde Chaloupek centroval levou nohou vlastně a sám kroutil hlavou, že jo, protože to samozřejmě nemůže být centr jako pravou, jo, takže třeba tohle to, jestli třeba nechtí dominovat, ale samozřejmě ten výsledek pro Spartu prostě nebyl to nebylo tak dlouho, prostě od 20. minuty nebo ještě dřív to bylo ten gol. Prohráváš prostě 1-0 a ty musíš, takže možná do té doby jako
1: 11.
0: No, do konce, no, takže toho času moc nebylo, ale jestli necouvnout a nechat toho soupeře hrát v tomhle složení a pak je vybrejkovat zase ty, takže to jsou takový taktický manévry, můžeme se tady bavit, to téma před zápasem bylo, že Trpišovský Priske, kdo koho přetrénuje, no a včera se to Jindrovi Trpišovskýmu povedlo.
2: No bez pochyby, samozřejmě obecně na držení míče se nehraje, kdyby se hrálo, tak Mladá Boleslav v minulé sezóně hrála o titul a neplácala se ve skupině o udržení. Ještě jsem chtěl říct jedno jméno, které bylo, si myslím, z mého pohledu klíčové v neděli, a to byl výkon Jakuba Markoviče. Hodně se o tom mluvilo i na začátku sezóny, i vnímal jsem kritiku z řad fanoušků Slávie, že úplně nechytil nic navíc. V těch některých zápasech Slávia dostávala poměrně dost gólů, neměl tam takové ty zákroky, které třeba mívá Jindřich Staněk. Ale teda včera byl klíčovým mužem, třeba ten zákrok proti Karabcovi, skvělý zákrok.
0: V té druhé půli.
2: V té druhé půli, ano.
0: Jo, tam já trošku, sam, chytil to super, já jenom si myslím, že Karabec mu to hodně usnadnil. Bylo jasný, že bude zakončovat levou nohou a jen tak jako ten balón píchnul, já si myslím, že to měl hrát placírkou, samozřejmě ta pozice nebyla jednoduchá, ale myslím, že to je přesně ta šance, kterou musíš proměnit prostě. To je jako, vím, že se to stane, že to nedáš, ale tady v tom zápase ji musíš proměnit.
1: Ještě jeden volající teď v tom bloku o derby. Dobrý den.
3: Dobrý den, Petr u telefonu, jestli se slyšíme.
1: Ano, krásně, Petře.
3: Já jenom chci vám poděkovat, děláte skvělou práci, všichni, takhle, co děláte studio a co, to jsou vše skvělý, jo, díky. A chtěl bych se navázat na Honzu Pirušku, protože vy máte pravdu, včera po tom zápase ve studiu 80 minut bylo 80% bylo o tom, jak byla Sparta skvělá, jak byla dominantní, jak byla úžasná. Dneska se bavíme o tom, že zase má skvělý čísla, ale Karabec mluvil o tom, jak vlastně Slávy přestříleli, ale 0-3?
2: Jasně.
3: 0-3? A to je celý. Prostě myslím, že pan Trpišovský jako odvedl skvělou práci po taktické stránce, Slávě Spartu přehrála.
1: Děkujeme za zavolání, asi chápu, že to je všechno, ale řekl jste to lakonicky, ale výstižně, tak se mějte hezky.
3: Je taky pánové, díky moc za vás.
1: Naschledanou, tak to byl Petr a ještě dáme prostor dalšímu volajícímu, kterého beru do vysílání.

0: Teď tak, kdo je tam? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Stando.
0: Stando, vítejte. Dejte si nás prosím na ucho, ať se tam neslyšíme dvakrát.
1: Já mám na vás jiný dotaz ohledně Slávy. O dominanci Sparty a tak dále bylo řečeno toho docela dost. Ale zeptám se jinak. Myslíte, že to s tímhletím výkonem Slávy uspěje v Lize mistrů? Jestli má šanci, když vezmu, že Sparta má kvalitu na Evropskou ligu, nikoli na Ligu mistrů, tak si myslím, že na Slávy to, že v té Lize mistrů moc neudělá.
0: Dobře, zníte pozitivně, tak nevím, jestli se chystáte na nový školní rok, ale děkujeme za volání, dělal jsem si legraci. Tak, jak to vidíš? Liga mistrů, to je trošku jiná písnička, ten los je teda šílený, jako z mého pohledu pro Slávy, jako strašně náročný. Nezdá se to, ale teda, Pavle, hele.
2: Je to Liga mistrů, no.
0: No.
2: Já...
0: Loni bylo líp, se myslím, teda.
2: No.
3: A jak to dopadlo?
2: No, to je teď bych řešil to derby, je to prostě specifický zápas a já si myslím, že na Ligu mistrů se třeba Slávě zase připraví jinak. Samozřejmě dominuje teďka nebo dominovala výsledkově včera, vede naší ligu, takže budeme věřit tomu, že přesně tak, jak včera připravil Indra Trpišovský Slávy na Spartu, no tak připraví na ty zápasy v Lize mistrů a ty body prostě budou sbírat nebo nějaký pozbírají a tam čekám to vítězství už konečně. Budeme jim fandit, já bych nebyl pesimista.
3: Já taky ne, určitě. Asi nečekáme v těch zápasech nebo aspoň ve většině nějakou výraznou herní dominanci. Ti soupeři jsou neuvěřitelně silní. Pavel sám Ligu mistrů hrál, tak často se o tom bavíme, jestli to není příliš velké sousto pro české kluby, ale každý si to chce zahrát.
2: Já jenom určitě jsme tady nehodnotili zápas Slávie v Lize mistrů s Arsenalem, nebo když tak si to úplně nevybavu, ale vlastně první gol dal Saka z penalty podle mě. A do té doby Arsenal samozřejmě měl nějaký tlak, ale prostě jako proměnil svoji první šanci. Jo, a pak už tyhle ty týmy prostě mají tu kvalitu, že tě pobijou, protože proměnějí svoje šance. Jo. To je to, co se bavíme. Sparta prostě měla šance, neproměnila je, Slavia je měla, dala góly, proto vyhrála.
3: Já očekávám, že se Slavia z té minulé sezony v Lize mistrů poučí a že těch bodů bude výrazně víc a určitě už musí přijít to vítězství, už se není jako za co schovávat.
2: Už není na co čekat.
0: Start tak. Proti Racing Ulan. Pak výjezd do Baku, opravdu já si stojím za tím, že to je vlastně daleko těžší los, než měli v minulých letech jak Slavia, tak Sparta. Ale uvidíme, jak se říká, neříkej hop, dokud nepřeskočíš.
4: Desítka Pavla Horváta.
0: Máme tady soutěž, když jsme domluvili o derby, Slavia bude hrát v nejbližším kole doma v Edenu, můžou tam opět diváci, bude to kolikátého? 5. září. No a dva lístky na Zbrojovku Brno máme teď v našem studiu, respektive virtuálně, protože o ně hrajete vy. A moje otázka, protože kolegům nedám prostor, zní, jak se jmenuje bývalý spoluhráč Pavla Horváta, který má spojitost se Zbrojovkou.
3: Hrál za oběma kluby a byl v desíce Pavla Horváta.
0: Nebyl v desíce Pavla Horváta, ale skóroval 2. října 96, tohle výročí 30 let se blíží. Byl to zápas s Lužankami, Zbrojovka Slavia 1-1. Dosud nejvíc navštívené utkání v historii samostatné ligy přes 44 tisíc diváků.
3: Těžké.
0: A já napovím, a teď to bude lehké, ryšavý záložník, bývalý taky trenér Zbrojovky, který vedl i v první lize. A to relativně nedávno. 221 552 222. Tak nám volejte. A my vítáme prvního soutěžícího. Dobrý den, kdo je tam?
5: Tady David, dobrý.
0: Dobrý, Davide, tak kdo je to?
5: Tak já nevím, ale tipnu Luděk Zelenka.
0: Luděk Zelenka, vyřídíme, vy jste asi neslyšel to ryšavý, ale...
3: Na toho jsem se chtěl zeptat já.
0: Dobře, tak Luděk Zelenka to není, tak se nezlobte, Davide, přejeme hezký den a zkuste to zase brzy jindy. Vítáme dalšího z posluchačů, dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý den, tady Matouš Hostivaře.
0: Matouši, dobrý den.
6: Dobrý den, já si myslím, že to byl Ryša Dostálek.
0: Ano. Výborně, gratulujeme vám. Už se to výročí blíží, tak věřím, že třeba s Pavlem a s Richardem Dostálkem se uslyšíme někdy.
6: Děkuji moc.
0: Jo, tak si užijte zápas, mějte se fajn.
4: Do kin míří strhující dokument Zápas století. Rok 1986. Aztécký stadion v Mexico City. Na jedné straně Diego Maradona, na druhé Peter Shilton. Utkání mezi Anglií a Argentinou se zapíše do dějin. Co ale předcházelo boží ruce u gólu století? Jakou roli se hrála národní hrdost a válka o Falklandy? Poznejte zákulisí legendárního utkání v dokumentu Zápas století. V kinech od 3. září. Mediálním partnerem filmu je Radiožurnál Sport.
7: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
0: Posloucháte Desítku Pavla Horváta po 6. ligovém kole, které bylo zase po nějaké době kompletní. No a když půjdeme podle navštěvnosti, tak druhým nejnavštívenějším zápasem po derby byl duel Baníku se Sigmou. Přes 10 000 diváků ve Vítkovicích vidělo. Myslím, že vítězství Baníku, které může hodně znamenat i pro Romana Skouhravého, Pavle.
2: No, důležitý. Já si myslím, že já začnu tím nepříjemným teda zraněním Měnga, protože to jsem ještě neviděl vlastně takhle sám sobě, nebo ne, on si to neviděl, prostě blbě došláp, já jsem to nikdy takhle neviděl a musím říct, že to bylo úplně fakt jako zdrcující, ty opakovaný záběry byly šílený a já jako, mě ho bylo hrozně líto, protože si myslím, že to je jako docela dobrý kluk, takový pozitivní a tohle bylo nepříjemný a myslím, že to muselo být nepříjemný pro všechny ty kluky, spoluhráče, který se tam jako u toho ochomejtali, ale paradoxně...
0: Já jsem tohle viděl před mistrovstvím světa před 20 lety, Jibril Sissé, možná si vzpomenete v přípravě proti Číně, dělal klíčku a vyjela mu kost ven.
2: Tak no. to jsem naštěstí neviděl.
0: Tak si to nepustíte.
2: Tak díky Honzu, že jsi nám to takhle připomněl. Ne, takhle, myslím si, že samozřejmě to byla ta nepříjemnost a pak jako Olomouc prostě chce hrát fotbal, možná bych to trošku přirovnal ke Spartě, která, že Olomouc se jako nutila do té rozehrávky, chtěli hrát výstavbu té hry, což samozřejmě je pozitivní. Na druhou stranu Baník na to byl velmi dobře nachystaný a začátek zápasu jim vlastně spoustukrát ten balon sebral hodně vysoko a ten gól sice z toho nepadnul, ale myslím, že to vedení Baníku bylo zasloužený.
3: Ne, Baník se musí opřít o defenzivu a to se jim teď daří, protože nejenže Míček tedy rozhodl ten zápas, ale výborný byl Noga, ten se mi líbil hodně moc. Oni dlouho v Baníku hledali to optimální složení té stoperské dvojice lomeno trojice. Skiba samozřejmě má taky potenciál, točili se tam Chaluš, Pojezný, Chaluš teď nehrál, Pojezný už je pryč, takže musí se chytit tímhle, tak snad se jim to podaří, ale no mám tam taky ještě samozřejmě otazník v té hře Sigmy, myslím si, že ten potenciál je daleko, daleko větší, alespoň ten herní, oni ty body sbírali a další věc samozřejmě ta zranění, no nejen Něnk, ale i vlastně Kohout a Siňavský.
0: U Kohouta bych se chtěl zastavit, protože on vlastně dohrával zraněný, aby nemuseli střídat ještě do poločasu, aby si nechali ten, jak se říká, slot. Pak ho tam teda v té gólové akci dohrál Sila, což mě trošku zarazilo, že se k tomu rozhodčí Radina nevracel, alespoň žlutou kartou, protože to byl šlapák jako hrom. No ale pak teda ještě vlastně Kohout procpal balon na Siňavského, Kubala předvápen narazil a Jiří Míček nádherně trefil teda ten vítězný gól. No. Ale ta zranění se kupí teda a musím říct, že tak i Kohout měl minulé době, nedávné době dost velké zdravotní problémy a tohle není úplně pozitivní.
2: Tak je to, teď to nemyslím úplně na něj, protože taky je to jeden z mých oblíbených hráčů, ale vždycky se může, jako samozřejmě může to být ten hráč, to tak nějak má jako v sobě, že občas prostě je zraněný. Já třeba si vzpomenu na Honzu Kopice, který prostě je výborný hráč, ale vlastně z každý sezóny, dejme tomu 3-4 měsíce, nebyl k dispozici, protože měl vždycky nějaké zranění, které ho na nějakou dobu vyřadilo. Jo, a tyhle ty hráči samozřejmě to mají pak těžší, ale Kohout je výborný a už to dokázal několikrát a pro Baník je to velká ztráta. No.
0: Můžeme tedy pogratulovat Baníku, který bude hrát 6.9. v Mladé Boleslavi a pak ho čeká ještě dohrávka v Jablonci ve středu 9., takže to je poměrně těžký los. Olomouc narazí v dalším kole na Bohemku.
3: Já jsem chtěl říct ještě jedna věc, která mě zaujala, že moc prostoru ty nedostává Jan Kliment. Vlastně dostřídával Mikaelsson, islandský útočník a zajímala by mě ta jeho pozice, protože samozřejmě řada klubů, skoro bych řekl většina v české lize, schání nějakého rotového útočníka. Mikulenka třeba vůbec vlastně nehraje teď v Olomouci, takže ten kádr je nabitý a jsem zvědavý, jak to bude probíhat dál, protože pomalu, ale jistě končí přestupní termín a myslím si, že třeba v Liberci určitě budou hledat útočníka.
0: No, narážíš tedy jako na zranění Krolise.
3: No, ale no jasně, narážím na to zranění, ale nemyslím si, že by Olomouc zrovna posilovala Liberec, to si myslím, že neprůchozí.
0: Tak posluchači Radiožurnálu Sport tuší, že Lukáš Michalík to chce stáhnout na stadion Unisi. Mýlíte se.
7: Desítka Pavla Horváta.
0: Lukášovi se to nepodaří, protože třetí nejvyšší návštěva kola přišla do Štrucových sadů, možná pozbuzeně euforickým vítězstvím a obratem nad Cvrnou zvezdou Bělehrad. Plzeň hostila Slovácko před 9389 diváky. No a nakonec po čtvrté z pěti ligových zápasů v této sezóně ztratili viktoriáni body a vlastně Slovácko zase dokázalo kousat s Lukášem Vodlickým na place, to už je jaká omílaná písnička, ale přeci jenom asi se taky těžko hraje takhle po euforickém postupu, viď, proti outsiderovi.
2: Jo, ale není to jednoduchý, to je bez debat, ale ten zápas se prostě pro Plzeň vyvíjel dobře, vedeš fakt jako 1-0, nepovede se ti dát ten takovej uklidňující gól, já si myslím, že teď jsem si vzpomněl, že o tom mluvil i Míra Koubek, ten zápas prostě zavřít tím druhým gólem, ale...
0: V úterý 1. září slaví 75. Míra Koubek, výborně. Jak říkal, pan trenér.
2: Ano, jo, takže já si myslím, že prostě dokud ten druhý gól nedáš, tak je to fakt otevřený do posledního centru a Plzni už se to několikrát stalo a je to samozřejmě o tom, jak to postavíš, ale je to o těch hráčích na tom hřišti už jsou zkušený hráči, který by měli vědět, jak ten zápas dohrát do konce, jak soupeři nenabídnou takovýhle šance a bohužel Plzeň tu šanci nabídla, Slovácko ji využilo a veze si bod.
3: No, bavili jsme se o tom s Pavlem před zápasem, sledovali jsme sestřih a to Plzeň mohla být ráda z mého pohledu, že dohrávala tedy v plném počtu, protože ten zákrok Kabonga v 9. minutě vlastně kolíkama napřed na koleno
2: trávníka.
3: Z mého pohledu červená karta.
2: No, taky mě to zarazilo, že se k tomu zase minulý týden jsme tady koukali na to, jak Venca Pilas měl rozpáranou hlavu, nebo před, už je to 2 týdny, teď se omlouvám.
3: Myslím, že to je minulý týden.
2: To je minulý týden. Jo, tak tohle to je vlastně hodně podobný, možná Kabongo tam nešel jako s úmyslem nějakým, ale šel tam hloupě prostě. A myslím si, že trávníka trefil a musím říct, že mě taky teda zaráží, že se k tomu ten VAR nevrátil, že tohle byl zákrok hodně pod koleno, vysoko a špuntama dopředu. Je to zajímavé, jak se to posuzuje.
0: No možná to zaujalo posluchače, protože se nám rozdrnče telefon. Dobrý den, kdo je tam?
8: Pavel Ústí, dobrý den.
0: Pavle,
8: já vás zdravím. Dneska výjimečně bych chtěl promluvit k moravským celkům, protože oni někdy na Moravě mají pocit, že je trošku bereme zkrátka. Já bych chtěl říct, že mě hrozně moc překvapila a příjemně překvapila výhra Baníků, protože hrát proti rozjetý Olomouci ještě v situaci, kdy na lavice Olomouce sedí Pavel Hapal, který samozřejmě předtím trénoval Baník, nebyla jednoduchá. Chtěl bych teda vyzdvihnout jak brankáře Jidličku, tak hlavně střelce teda Míčka, je to mladý talent. A pak bych chtěl teda i pochválit Brňáky, protože tenhle víkend to jako fakt Brňáci kabrňáci, protože nejenom, že teda Zbrojovka s odřenýma ušima uhrála vítězství nad Zlínem doma, ale hlavně nečekaně Artis prostě převálcoval, respektive překulil zápas ve svůj prospěch v Pardubicích. Jo, tak to se mi jako hodně líbilo. Jinak mám pocit, že teda Plzeň i Sparta jdou zdárnou cestou do středu tabulky, takže Slávě bude asi zatím v boji o titul osamocená. A pak bych chtěl ještě pochválit včerejší komentáře, respektive komentář Pavla Horváta a tradičně Pavla Tilšara z derby. A Pavla Horváta bych chtěl ještě pochválit za to, jak se vlastně zastal Pilaře při tom zákroku teda Slavia Bohemians, jo, když se k tomu ještě teda vrátíme, tak jsem byl rád, že vlastně řekl, že tohle by měla být vždycky červená karta. Já vám děkuju, mějte se krásně.
0: Mějte se taky hezky, děkujeme. Samozřejmě dostaneme se ještě do Brna, kde to byl taky pořádný fičák, jak se tak lidově dá říct, ale Lukáš Michalík správně poukazuje na to, že srovnání Slovácka zbrunátnilo tedy jedno ze zástupců realizačního týmu Viktorie Plzeň, pana Jedličku, což je vedoucí týmu, ale po právu vlastně zůstal jeden z hráčů Plzně mimo hru chvilku.
3: Já to nestopoval, ale jestli mu to střídání Ladrovi trvalo déle než 10 sekund a mám pocit, že i trenér Jelínek, trenér Slovácka, si vlastně pochvaloval to, že rozhodčí vlastně to posoudil stejně i na straně Slovácka chvíli předtím, že zkrátka taky hráli v tom oslabení, ale smůla je, když z toho dostaneš gól.
0: Abychom to jenom přiblížili, Ladra šel střídat, Pirgič už byl připravený, ale sudí usoudili, že to bylo příliš pomalé, takže minutu plus nechali hrát Plzeň o 10. Tam po 15 vteřinách došlo k přerušení hry, ale on nemohl ještě jít na hru, protože minutu musel být pryč.
2: Já musím říct, že jsem to zažil už i u nás v ČFL a ta minuta je hrozně dlouhá. Ono to nevypadá, ale opravdu ta minuta je fakt strašně dlouhá a může se během ní stát cokoliv a Plzni bohužel se stalo to nejhorší. No.
3: Je to chyba Ladry, myslíš především?
2: No měl bys na to myslet, jako. Měl bys, já jsem to taky nestopoval, můžeme se na to pak mrknout a třeba na Instagram to někam dorazit, ale ty bys měl aspoň jako dát tu energii, že jdeš jako střídat, no. Těch případů je spousta, když to bude pro všechny fair, tak je to v pohodě.
7: Desítka Pavla Horváta.
0: Jdeme tedy na brněnskou Srbskou, kde Zbrojovka hrála proti Zlínu a Zlín předvedl srdnatý výkon, ale opět ani po šestém kole na body nedosáhl. Pokud jste slyšeli televizní rozhovor Jakuba Černína, tak víte, co si myslí o tom, jak se představili, v jakém světle šéfci. On použil jiné takové šumné slovo, tedy... Chci se zeptat prostě, ty máš nula bodů, dvakrát to dotáhneš, parádní pišové rohy a prostě pak to ztratíš. Jak, takhle, abychom si to jenom řekli, tak centrující Dante udělal na levé straně ze svého pohledu střídajícího Tomáše Fojtu, který připsal druhý start v první lize.
2: No, tak samozřejmě může to být, že je to nováček, ale Dante je výborný, to už jsme zmiňovali několikrát, už pár takovýchhle akcí předved. Myslím si, že tam ten center odnes s nějakým zákrokem, který sice asi ho bolel, ale ta euforie z toho gólu ho vyléčila. Spíš mi jde o to před tou bránou tady v tom čase. Prostě tam musíš být pevnej a to prostě zlý nebyl, no. Je to jako opravdu to slovo tady je na místě. Frustrace, myslím si, že v šatně možná tam někdo jako něco řekl takovýho, to, co jsme slyšeli v tom rozhovoru, ale víceméně tam muselo být obrovský ticho, protože to zklamání muselo být veliký. No,
3: No po šesti kolech nula bodů, extrémní krize, už jsme se vlastně bavili o pozici Bronislava Červenky, zatím do toho neřízli, ale... musí skutečně začít bojovat.
2: Ale Pavel Hovtych už si obouvá kopačku.
3: Je to možné.
0: Ještě mě zaujal gól číslo 1, jak Antonín Vaníček zleva centroval Šajtlí a Daniel Vašulín, řekli byste, že to trefil taky Šajtlí?
2: No, trefil to výborně hlavně.
3: No, to bylo krásný.
0: Říkal Petr Vichnar u turnaje v Naganu, ne tehdy, trefil to čím já vím.
2: Čím já vím, no. Já ještě teď, promiň, teď za myšlenka. Já třeba si dovedu představit, že Pavel Hovtych posílí realizační tým. Já bych taky Broňu neodvolával, protože tohle už ten trenér v podstatě jako neovlivní. Jo. Zase je to vlastně stejný. Tenhle zápas už dohrajou hráči na hřišti. Je tam v Brně bylo kolik lidí? 8 000 třeba. Tak to už do toho vápna vůbec nemá šanci dořvat. Z lavičky, i když to bude na té tvojí polovině a tohle vlastně bylo ještě přes celý hřiště. Takže to už ty hráči na tom hřišti a Zlín tam má zkušený hráče v defenzivě, tak to musíš dobránit ty. Jako tady trenér už nezmůže nic. Černín mluvil i o tom, že dali z nacvičených standardek góly, že jim to vyšlo. Prostě tady už si myslím, že je chyba na tom hřišti. A dovedu si představit, že třeba Pavel Hovtych posílí realizační tým, že se jako ten trenér, nepředpokládám, že ve Zlíně odejde Broňa Červenka a dva asistenti a přijdou tři noví trenéři.
0: Jsem velmi zvědavý, když to teď zastáhnu na vítěznou stranu, jak si Zbrojovka povede v dohrávce ve středu proti Hradci Králové, protože teď působí jako etablovaný tým na to, že se vrátila po 3 letech a na to, že tam má taky spoustu jako novicu a takhle. Jakým způsobem se to jeví teď pro Brno, alespoň z pohledu Zbrojovky, velmi nadějně?
2: Pro Brno určitě, já teď jenom teda přeskočím rychle k Hradci. Po tom pohárovém prodloužení hrát od 6. minuty v 10. a teď mít ve středu dohrávku, to je taky žraso, takže ty toho budou mít kluci úplně plný zuby. No.
0: Ještě si uděláme malý předěl, než půjdeme do Liberce, protože se nám někdo opět dovolal, tak ho vítáme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady posluchač Petr. Zdravím všechny ve studiu. Chtěl jsem se zeptat na výroky Patrika Šika ohledně reprezentace, jestli se k tomu můžete nějak vyjádřit. Děkuju, mějte se, na shle.
0: Díky. Patrik Šik poskytl tedy jedné sázkové kanceláři rozhovor obsáhlý nejen o reprezentaci, ale kdo bylo o reprezentaci a vlastně zpráva z toho zní, že mistrovství světa podle Patrika Šika bylo z českého pohledu tragické a hodně se obouval do toho, že se tam hodně mluví o nějakých změnách, ale ty nepřicházejí a ještě vlastně kritizoval cestování českého nároďáku, že to bylo úmorné.
3: Že se čeští fotbalisté na srazi národního týmu jezdili znehodnocovat, než naopak.
2: No, to je taky na dlouhou odpověď, já řeknu jedno slovo, smutný. Hmm. Ten rozhovor byl pro mě smutný hrozně.
3: Já jsem tedy čekal, že bude Patrik Šik kritický, když už přistoupil k rozhovoru, to mě nepřekvapilo. Co mě překvapilo i směrem k dalšímu fungování národního týmu, případně budoucnosti Patrika Šika v něm je, že byť tedy Santi Denia, nový kouč, proklamoval, že jedna z prvních věcí, kterou chce udělat v nové funkci, je kontaktovat Patrika Šika nebo za ním dokonce letět, takže Patrik Šik řekne, že do této chvíle ho nikdo nekontaktoval. Nevím, kde je pravda, ale úplně tomu nerozumím.
2: Německu.
0: No, tak za vlastně necelý měsíc jsou tady první reprezápasy a podle těch slov Patrika Šika to teda nevypadá, že by se opět připojil do reprezentace, ale na druhou stranu prostě ještě třeba do budoucna se.
3: Ale neřekl vrátí. Kategoricky ne, on řekl, že si nemyslí, ale kdyby cítil ten zájem, já samozřejmě nevím, jo, jak to bylo, ale jestli ho přece ten trenér tak moc chce, tak mu zavolám hned, nebo já nevím.
0: Ne, tím, že to řekne Patrik Šik, to, že to na mistrovství světa neladilo i z takového důvodu, jako je logistika, tak to zase vyvolává otázky. Zda se náhodou veřejnost nespokojila s tvrzením, měli jsme dopředu přidělené hotely, místo, kde máme kempit a takhle. Zda se to třeba nemělo řešit ještě dříve a takhle a takhle. A je to debata zase nadlouho, protože to, že budou hrát Češi baráž, to se vědělo dlouho dopředu a to, že teoreticky po té baráži by je čekalo ubytování Dallasu přidělené, tak nevím, možná třeba v Mexiku blíž stadionům byly některé ubytovací kapacity, ale to je opravdu otázka, jak to vyřešit. Ale evidentně Patrik Šik se neloučil z reprezentací úplně do příjemna, jak se tak říká. No. Tak pojďme raději dál.
10: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
0: Necelých 5000 diváků vidělo tedy už zmíněné vítězství Liberce nad Hradcem Králové 2-0, které hodně ovlivnila ta červená karta v 6. minutě, kdy František Čech fauloval unikajícího Horouše, předtím perfektní teda sklepnutí od Lukáše Maška, který si nádherně zpracoval balon. Ale Pavle, co ti teda ty liberecké výsledky říkají, byť teď možná to bylo zkreslené, přece jenom do vítězství Slávie v derby byly v čele tabulky?
2: Ale zkreslený bych jako, myslíš to vyloučení? Že
0: myslím
2: to...
0: tím, že hráli vlastně většinu zápasů
2: ne,
0: proti deseti.
2: Jsou těžký zápasy, musíš je zvládnout a i některým týmu se to nepovede. Hrál vlastně Teplice, vyhráli v Liberci ten zápas, kdy dohrávali proti 8 hráčích v poli a stejně to bylo s odřenýma ušima, takže není to jednoduchý. I to něco vypovídá o tom, že Liberec prostě je silnej a vlastně kdyby nebyl ten zápas s těma Teplicema, tak si myslím, že budou mít těch bodů ještě víc, takže za mě, jak se říká, štika ligy je jasná teďka, už teď je to jasný, protože Liberec opravdu je silnej, je nevokoukanej, zatím si myslím, že taková ta široká veřejnost s nima úplně nepočítá, ale já si myslím, že až se bude oddělovat zrno od plev, takže Liberec by měl zůstat vysoko.
3: A pozor, Hradec nehrál špatně, o 10 hráčích měli tam některé šance, co mě překvapilo, nevím, jaké to mělo důvody, tak bylo poločasové střídání Toma Slončíka, protože ten byl hodně aktivní, dělal defenzivě Slovanu problémy, byť to nešlo úplně v tom přechodu libereckým, tak si pomohli standardkou, zkrátka tam byla chyba tedy v bránění Hradce, kdy vlastně Kušej naznačil, pak si všiml úplně volného prostoru, kam se běhl Mašek a ten to vyřešil skvěle a pak už si to teda v té přesilovce pohlídali.
0: Ale Vasil Kušej na tom bylo znát, že měl pauzu a že má chuť standardky teda.
3: Taky jsem se podivoval nad tím, že šel dolů už asi ve 64. minutě, protože to byl jeho zápas, ale třeba nemá zase ještě tolik naběháno nebo nebyl v tom zápasovém tempu.
2: Třeba čísla ukázaly, že už nemůže.
3: No, ale jinak...
2: A pojďte ještě ten gól, ten druhej.
3: No, kráso. No.
0: Kajondo to trefil utěšeně.
3: Zase Kajondo hrál dobře, ale měl tam takové ty svoje věci z těch možná zápasů v minulé sezóně, kdy on je někdy jako extrémně zbrklý. Možná proto je pořád v Liberci, že mu to teď poskakuje u té nohy, teď tam měl situaci, kde si to navedl na pravou nohu a vypálil prostě z nepřipravené pozice zhruba na 25 metrech, úplně nad samozřejmě, no ale jako jede pořád jak pila, no a ten granát, možná zase mu to prospělo, že občas nad tím úplně nepřemýšlí, tak to narval do šibenice.
2: No to trefil, myslím, já jsem zrovna přemýšlel, že to trefil tak jako tou levou nohou na tu první tyč, to je těžký kop samozřejmě úmyslně, ale ty jsi mi vlastně teďka nabil tím, že vystřelil bez hlavy pravou nohou, takže pravou to nevyšlo a levou to trefil jako nádherně. To jsou góly, které se nedají chytat. Vlastně reakce Adama byla nulová. No.
3: To v podstatě
2: protože to ani nečekáš, tu střelu.
0: No, mimochodem nákop Kajonda zapříčinil právě útok Liberce, po kterém byl vyloučený František Čech, takže Kajondo evidentně hodně důležitý hráč. No a teď v neděli 6. Jablonec Liberec, Jablonec prohrál v Teplicích, jak říkal Luboš Kozel, vyrovnaný zápas, ale Teplice dali prostě dva góly, takže vyhráli. John Auta se prosadil hlavou, takže obdivuhodná věc, vždycky to dokážu ocenit. I menší hráči, když dokážou skorovat hlavou. Co, Pavle, nenarazí Slovan na střelnici náhodou?
2: Ale bude to hezký, já si myslím, že si odpočinou, a bude to dobrý zápas. Myslím si, že bude plný staďák, z Liberce přijede spousta lidí. Myslím si, že by mohla padnout ta kapacita za tou bránou pro liberecký fanoušky a uvidíme.
0: Jablonec má dohrávku ještě druhého na Bohemce, takže ten si za stolik neodpočine. Má další evropský týden vlastně.
2: Tak si neodpočinou. No, tak
0: ale Liberec si možná odpočine, ne? No, nebo nemá taky dohrávku?
2: Ne, tak tomu přizpůsobíš ten program, prostě to, já si myslím, že teďka v Jablonci toho moc nenatrénujou, vzhledem k tomu, co mají za sebou, ale myslím si, že Luboš Kozel je schopný připravit to mužstvo, takže to bude opravdu hezký zápas.
3: A ještě gratulace k historicky první ligové výhře Artisu Brno. Nečekal jsem, že seberou všechny body v Pardubicích.
2: Ale já jsem to trošku čekal, protože Pardubice chtěli vybrejkovat minulý zápas někoho, teď nevím, kde hráli, v Olomouci, tuším. Jo, a tam se jim to málem povedlo a teďka bylo jasný, že budou muset trošku víc jako tvořit a úplně to nebylo ono a dopadlo to špatně. No.
0: Alexis Allegri, nádherný volej. Když jste to viděli, tak stojí za to.
3: Tohle Allegri má.
0: No tak jo, tak po dlouhé době, jak jsem říkal, kompletní kolo fotbalové ligy za námi, ale ta tabulka rozhodně kompletní není a trošku zajímavé může být i to, že pokud Jablonec zvládne ty dvě dohrávky, tak povede ligu. Tak uvidíme, jak to bude. Děkuju moc Lukáši Michalíkovi, který tady opět byl.
3: Díky za pozvání k Pavlovi.
0: Ano, Pavle, děkujeme za pozvání k tobě.
2: Já děkuju za pozvání ke mně. Hezký den,
0: Pavla
2: pardon.
0: Pavla Horváta zase brzy, Pavel i Lukáš v našem vysílání. Krásný den.
11: 11 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
12: Ministryně financí představuje návrh státního rozpočtu na příští rok. Barbora Macková končí jako hlavní hygienička v čele státního zdravotního ústavu zůstává. Do druhého kola tenisového US Open postoupila Karolína Plíšková a Jiří Lehečka. Po nehodě čekejte kolonu v Praze v Novopatské před Kbelskou. A od západu se postupně vyjasní, srážky ustanou, teploty do 26, na Moravě a ve Slezsku až 29 stupňů.
13: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
12: Vláda chce příští rok vydat na obranu 2% HDP, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO při představování rozpočtu na příští rok. Podle ní tak na obranu půjde celkem 195 miliard korun. Celý rozpočet ministryně ještě představuje na úřadu vlády. Podrobnosti přidáme v dalších zprávách. Barbora Macková končí ke 2. září ve funkci hlavní hygieničky, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost dál, ale zůstane ředitelkou státního zdravotního ústavu. Obě funkce vykonávala od června 2024. Svůj odchod zdůvodnila tím, že minulá vláda nepokročila ve slibované reformě systému ochrany veřejného zdraví a současné vedení ministerstva má o její podobě jiné představy. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Vošum. Ředitelství silnic a dálnic vymýšlí, jak urychlit rozšiřování dálnice D1 u Brna na 6 pruhů. Dělníci teď pracují na křižovatce s dálnicí D2, způsobuje to velké dopravní komplikace. Naplánovaných je dalších 5 etap mezi Kývalkou a Holubicemi. Cílem silničářů je celý úsek zmodernizovat v menším počtu větších staveb, což by znamenalo zhruba 25-kilometrové omezení, vysvětluje generální ředitel Radek Mátl.
14: Já si myslím, že ten zásah je lepší udělat takhle najednou a větší, než to tady rozfázovat do těch jednotlivých úseků a každý rok nebo každý dva roky tam mít prostě omezení, protože jakékoliv to omezení okamžitě způsobuje problémy. Takže si myslím, že tato cesta je určitě pro ty řidiče lepší, než tam ty omezení dělat po dobu třeba 8-10 let furt jako po sobě.
12: Rozhodnutí o pokračování rekonstrukce D1 u Brna by podle Mátla mělo na ministerstvo dopravy padnout do konce roku. Počet obětí bleskových povodní na tibetsko-nepálské hranici dál stoupá. Podle nejnovějších informací Nepálského úřadu pro zvládání katastrof je jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Pravděpodobně jsou uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. Další aktuální informace přidáme v dopoledním radiožurnálu po 11:45. Česká vědecká expedice dokončuje výzkum v jihozápadním Kyrgyzstánu. V lokalitě Ravat pátrala po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety obdělávali půdu a zpracovávali železo.
15: Naším hlavním zájmem byly jednak tedy místní doklady zpracování a produkce železné rudy.
16: Říká Attila Vattensever ze Západočeské univerzity a Společnosti pro výzkum Střední Asie. Dále zkoumali původní způsoby zavlažování.
15: K tomu ještě jsme se zabývali výzkumy zaniklých polních systémů.
16: Vědci chtějí propojit minulost se současností. Výzkum by mohl ukázat, jak zacházet se vzácnou vodou i dnes. Doplňuje jeho kolegyně z Geologického ústavu Akademie věd Lenka Lisá.
17: Ta práce s tou vodou, to mě překvapilo, jak vlastně mnohem složitější je, než jsme si původně představovali.
16: Vědce nyní čeká několik měsíců analýzy vzorků a nálezů. Marek Hensel, Radiožurnál.
18: Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v šancelize derby se Slaví. Pražskému rivalovi podlehli 0-3. Teplice zvítězili nad Jabloncem 2-0, Liberec nad Hradcem Králové taky 2-0 a Viktoria Plzeň hrála se Slováckem nerozhodně 1-1. Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Španělovi Kareňovi Bustovi oplatil porážku z letošního Roland Garros. Vyhrál 3-1 na sety a měl radost, že na zkušeného soupeře tentokrát vyzral.
19: Celkově tu hru má dobře promyšlenou, je to chytrý hráč a zkušený. I tady se mu dřív dařilo podle mě v New Yorku, takže má i Masters z Montrealu pár let zpátky, takže určitě to je nepříjemný soupeř do prvního kola. Vždycky tady ti zkušení hráči ví, jakým způsobem mají k tomu zápasu přistoupit a o to cennější to pro mě samozřejmě je.
18: Dál jde taky Karolína Plíšková, která porazila Belgičanku Van de Winklovou 2-1 na sety. Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva vypadli.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Překážka na D46 za Olomoucí a nehoda v Praze v Novopatské. Na dálnici D46 na výjezdu z Olomouce směr Vyškov dejte pozor na kilometru 36. Stojí tam porouchané vozidlo v pravém pruhu, vybočuje se do levého. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav opatrně na dvou místech. Nejdřív za sjezdem na Brandýs na 11. kilometru došetřují nehodu osobního auta, kolem už se jede bez zdržení. A potom dál směr Boleslav u exitu 41 Bezděčín šetří v odbočovacím pruhu kolizi dvou osobních aut, i tam je to bez kolony. Dálnice D10 z Boleslavy na Prahu už je utořit zvolně, plynule průjezdná, následky po nehodě na kilometru 21,5 odklizené. Až pak na příjezdu do Prahy boleslavskou D10 počítejte s kolonou z prvního kilometru od sjezdu na Černý most a východní okruh. Popojíždí se dál Novopatskou směr Letňany, osobní auta 10 až 15 minut, kamiony déle, před sjezd do Kbelské. Na silnici 11 z Havířova na Český Těšín zpozorněte na příjezdu do Těrlicka. U odbočky do obce uklízejí hasiči, po nehodě provoz slabí bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
20: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Počátku bude ještě zataženo až oblačno, na severovýchodě Čech s deštěm nebo přeháňkami, na moře a ve Slezsku bude pršet jen místy. Postupně budou od západu srážky většinou ustávat a hlavně v Čechách se i vyjasní. Teploty 21 až 26 stupňů, na moře a ve Slezsku 25 až 29. Tolik zprávy.
22: 11 hodin 6 minut, pondělí 31. srpna, posloucháte dopolední vysílání Radiožurnálu Sport a já vás hned pozvu na večerní fotbalový program. Anglická Premier League nabízí jeden duel druhého kola. Aston Villa přivítá obhájce titulu Arsenal. Italská série A, ta dnes se nabídne dva zápasy v 18 hodin 30, to je čas výkopu Lecce AS Rím, 20 hodin 45 minut, Atalanta Bergamo proti Bologni. No a španělská La Liga, ta dnes má na programu dva zápasy třetího kola. Osasuna bude hostit Getafe a Barcelona nastoupí proti Vallecanu.
20: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Před dvěma lety si na US Open poranila kotníka, dlouhou dobu na tenisovou raketu ani nesáhla. Teď Karolína Plíšková hrála v New Yorku znovu hlavní soutěž a navíc postoupila do druhého kola. Po velkém obratu vyřadila Belgičanku Van de Winklovou a po utkání s ní mluvil reportér David Prouza.
1: Kájo, i ode mě gratulace k postupu a k senzačnímu obratu. Nakolik jste věřila, že to tam ještě je možné, když to bylo těch 2-6, 2-5?
2: Tak jako říkat, že věřila, asi bych lhala, ale jako vždycky tam nějaká naděje a já vím, že tady v těch koncovkách a v těch obratech jsem vždycky byla docela dobrá, ale nutno říct, že bylo to už dost takový ztracený jednou nohou. Ale zároveň měla jsem pocit, že jsem měla fakt ve strašně gemech jako gambuly a vlastně šance, že nebylo to takový, že by vás někdo úplně přijel, sice výsledek byl prostě 6-2-5-2 v podstatě jako přísnej, ale ty gemy tak nevypadaly a měla jsem pocit, když se mi to trošku sejde nebo zahraju trošičku líp, takže bych mohla prostě to nějak třeba ještě trošku zdramatizovat, hlavně ten druhý set, ale vlastně tím, že už to pak bylo těch 5-2 a ještě to byl vlastně tuším double break, že ona vlastně servírovala, tak tam už jakoby ta naděje fakt trošku jako upadala. Ale potom, když jsem jí breakla, vlastně tam byly nový míče, to mi trošku pomohlo, breakla jsem jí na těch 5-3, takže jsem si říkala teďka hlavně si podržet servis na 5-4 a vlastně tam se ještě dostala na matchball, že jo, tam jsem se vydala na síně úplně zázračně, ale ona pak byla trošku dole a já jsem se jako zlepšovala už.
1: Jsem měl docela velkou podporu z boxu vašeho, kdo křičel nejvíc, protože bylo to slyšet krásně takhle v tom přenosu.
2: Tak asi Míša, bohužel, ten je vždycky hodně slyšet. Trošku jsem ho tam i brzdila, ale on prostě se nenechá moc ubrzdit, takže ten vždycky fandí. Jo, někdy jo, někdy já jakoby jsem tak nějak ráda, jako když mám i svůj klid, jako fakt záleží tak nějak na momentě, no, fakt ty momenty se střídají a těch takových těch situací, kdy jako být ticha a kdy je to fakt těžký někdy jako trefit, co ten hráč vlastně chce zrovna slyšet a takže většinou jakoby mě vlastně štve, i když jsou ticha, i když prostě fandí, takže a ještě když prohráváte, takže ale Michal je ten nejhlučnější, ale mám tady jakoby dost lidí známých nějakých, který mi fandili.
1: Jak to tady prožíváte na US Open, kde vlastně jste si přivodila to zranění pár let zpátky a teď jste zpátky ve druhém kole. Je to nějaká symbolika v tom, nebo dělo vám to o poznání možná větší radost třeba zrovna právě tady v New Yorku?
2: Jo, určitě jo, tak tím, že jsem loni jsem tady vlastně nebyla, takže člověk si pak váží tak nějak víc toho, že se může ještě dostat na ty stejné místa, kde samozřejmě jsem jezdila nějakých 15-20 let, jsem tady byla jakoby každý rok, takže a teďka najednou vlastně to zranění vám tak nějak jako úplně přehodnotí vlastně celý jako život nebo nějaký i priority a tak, takže loni jako touhle dobou jsem nějak jakoby začínala teprve hrát a vlastně jsem si ani nemyslela, že jako už to bylo fakt takový, jako já jsem o tom mluvila několikrát, já se k tomu nechci vracet, ale už jsem si říkala, že se možná tady na ten level ani třeba nedostanu a tím, že vlastně jsem si vyčerpala ten protected ranking na Austrálii a na Wimbledon, tak jsem si říkala, že prostě třeba se sem nedostanu, jakože nevěděla jsem, jako jestli člověk uhraje nebo ne, těch jako 12 turnéů není zas úplně tolik na to se prostě dostat jako do stovky, ale jako podařilo se mi to, takže to beru jako velký úspěch a samozřejmě i to, že jsem jakoby vůbec tady, nejenom to, že se dneska jako podařilo, je samozřejmě takový jakoby bonus, ale vůbec, že jsem se sem dostala a že se tady ještě můžu zahrát.
1: By se zhodnotila celkově tu sezonu, protože na těch Grand Slamech minimálně a na mnoha turnajích se vám dařilo dobře a na Grand Slamech vždycky, když jste byla v hlavní soutěži tady, tak minimálně to kolo tam padlo.
2: Jo, jako myslím si, že sezona byla dobrá a asi jako bych řekla nad očekávání. Samozřejmě nechci být jako ono to je těžký, prostě být spokojený s něčím, když člověk jednou prostě byl úplně v té špičce, takže být spokojený s tím, že jste jako 50, ale jako by v té situaci, ve které jsem byla a vlastně v té situaci, která momentálně je, si myslím, že jako jsem s tím spokojená, nebudu jako by nechci si dávat nějaký jako obří cíle, které nejsou podle mě jako momentálně na místě a asi kdybych jako na začátku Austrálie jsem byla nějakých 1500, takže a jakoby říkala jsem si, že prostě bych se jenom chtěla jako na ty turnaje dostat nebo prostě pár zápasů uhrát a teďka vlastně jsem zpátky v podstatě v té širší špičce, takže jako asi nad očekávání sezóna.
1: Díky moc za rozhovor a přeju hodně štěstí dál.
2: Děkuju vám.
0: Do druhého kola prošel taky Jiří Lehečka, naopak skončili Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: mistrovství světa v rychlostní kanoistice se jelo nejenom o medaile, ale taky o důležité body do kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles v roce 2028. Česko přivezlo z polské Poznaně 3 medaile. Zlato a stříbro získal na kilometru respektive pětistovce kanoista Martin Fuchsa, bronz přidali na debl kajaku Jakub Špicar a Daniel Havel na 500metrové trati. Body se ale nezískávají jenom za medaile. Nejvíc emocí v našem vysílání znělo po jednom z českých umístění těsně pod stupni vítězů.
1: Jako to jsou slzy štěstí, já rozhodně nejsem nespokojená, tenhle brambora je prostě moje, protože jsem Barbora, ale to je úplně splněnej sen.
2: Velkou pochvalu si zaslouží Bára Betlachová, která získala fantastické čtvrté místo na kilometru.
3: Říká šéftrenér Pavel Hotmar, závodníci dostávají body za nejlepší umístění na šampionátu a je jedno, na jaké to je trati, tedy 200 metrů, 500 metrů, kilometr a 5000 metrů.
2: Za první místo je běžně 1000 bodů, pak už je tam velmi výrazný bodový skok, protože za druhé už je jenom 900, za třetí je 840, a pak za čtvrté 800, potom už je to po 10 bodech, takže v podstatě rozdíl mezi čtvrtým a devátým místem je velmi malý. Největší rozdíl je tedy zvítězit nebo být druhý. Rozdíl mezi prvním a druhým místem je stejný jako mezi druhým a čtvrtým a mezi čtvrtým a dvanáctým.
3: Na mistrovství světa se dává ještě 1,5 násobně víc bodů, tedy za vítězství 1500. Nejlépe to má rozjeté Martin Fuchsa, na každém závodě vyhrál. Složitější to má mezi kajakáři Josef Dostál, v Poznaně byl čtvrtý. K individuálním závodníkům ale na hrách přibudou ti z větších posádek.
2: Oni počítají s tím, že vlastně tam pojedou všichni ty, co si vyjedou i tu deblkánoj.
3: Říká trenér Hotmar. Mezinárodní kanoistická federace i olympijský výbor tlačí na univerzalitu závodníků.
2: Takže když řeknu, bude na 200 metrů vyhrávat Ital, pravidelně má místo jistý. Když bude vyhrávat Dán na 5 kilák, pravidelně má místo jistý. Jo? Maďaři to mají taky jistý. Teď ještě v tom hraje obrovskou roli to, že ty mimo Evropani mají stejný bodový zisk za své kontinentální mistrovství, to znamená, Jihoafričan vyhraje mistrovství Afriky, kde vyhraje vlastně na 100%, protože tam nikoho jiného nemá, a získá 1000 bodů stejně jako Evropan, který musí zvítězit na mistrovství Evropy, kde má dalších 10 prostě borců ve stejné výkonnosti.
3: Vysvětluje kvalifikaci na olympijské hry šéftrenér českých rychlostních kanoistů Pavel Hotmar. Cyklus směrem k Los Angeles je teď v polovině. V další sezóně budou 3 závody světového poháru, kontinentální mistrovství, světový šampionát a poslední šance přijde v olympijské dokvalifikaci. To vám ale ještě v průběhu další sezony vysvětlíme. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Na konci léta bojují tenisté v New Yorku o poslední grandslamové tituly sezóny.
1: V Koronaparku nedaleko letiště LaGuardia na zřejmě nejrušnějším turnaji Velké čtyřky i s volně korzujícími a hlučnými fanoušky u kurtů.
2: Ty lidi tak jakoby fandějí tomu tenisu, takže to je takový jako na druhou stranu takový živý, je to taková prostě trošičku větší show z toho tenisu.
0: Tenisové US Open, to je ale také atraktivní noční show na největším grandslamovém stadionu Artura Ashe pro téměř 24 tisíc fanoušků, kde si zahrála i zatím poslední česká finalistka z New Yorku, Karolína Plíšková.
3: And now how about a hand for our finalist Karolína Plíšková?
4: Asi jsem si nějak dávala tak dohromady, že jsem teda ve finále Grand Slamu a porazila jsem obě sestry Williams na centru vlastně v New Yorku před jejich publikem.
0: Ohlasy tenistů na velké výhry i rekordní zápisy.
1: Pohledy do zákulisí a také reportáže ze zápasů.
0: Uslyšíte od 30. srpna do 13. září.
1: Od Davida Prouzy přímo z New Yorku.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: I-15.
1: Radiožurnál půl dvanácté. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu vlády příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je skoro o 80 miliard víc než letos. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok víc investovat třeba do zdravotnictví nebo dopravy. Na obranu pak plánuje vyčlenit celkem 195 miliard korun. Česko by tak splnilo závazek NATO vydávat na obranu alespoň 2% HDP. Další podrobnosti chystáme do hlavních zpráv, poslouchejte v poledne. Pražští radní schválili definitivní názvy stanic budované linky metra D. V 5 případech se od těch dosud používaných liší. Náměstí Bratří Synků změnili na Nusle, Olbrachtova na Ryšánka, Nové Dvory na Tempo, Písnice na Sídliště Písnice a Depo Písnice na Prameny. Cena ropy po obnovených útocích Iránu a Spojených států stoupá. Dnes ráno se obchodovala o více než 2,5% výš. Cena severomorské ropy Brent tak teď pohybuje kolem 90 dolarů za barel. Spojené státy zaútočily na Irán poprvé od konce července. Irán v odvetě udeřil na americké základny v Jordánsku a na Spojené arabské emiráty. A vrchní soud v Praze projednává odvolání europoslankyně Jany Naďové proti rozsudku v kauze Čapí hnízdo. Naďová dnes k veřejnému zasedání nepřišla, v minulosti vinu odmítla. Městský soud jí za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie uložil tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun. Verdikt má padnout každým okamžikem. Sport. Fotbalisté Slavie vyhráli po téměř 6 letech ligové pražské derby na hřišti Sparty, zvítězili 3-0. V dalších duelech 6. kola Liberec zdolal Hradec Králové 2-0, Teplice porazili Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 za Brandýsem a překážka na D35 za Mladčí. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav za exitem Brandýs na mostě přes Labe na 11. kilometru je po nehodě zabraný levý pruh. Provoz už slabý, kolona nevzniká, ale vybočuje se, dejte pozor. Na příjezdu do Prahy z boleslavské D10 se už kolona rozjela, protože v Novopatské směr Letňany nehodu před sjezdem na Kbelskou dořešili. Zbytek kolony se teď rozjíždí ještě před nájezdem na Novopatskou na východní části okruhu. Od nájezdu z Hradecké D11. Pro osobní auta je to na pár minut, pro kamiony v pravém pruhu to zdržení bude delší. Na D35 z Mohelnice na Olomouc za sjezdem na Mladeč spozorněte na kilometru 248. Leží tam nebezpečné překážky v pravém pruhu.
5: Kusy, pneumatiky a železáta, tak daj pozor.
4: A ještě o kousek dál, na D35 směr Olomouc, potom kolem kilometru 250, potkáte velmi pomalu se sunoucí porouchanou

0: soupravu s nákladem dřeva pravým pruhem.
1: Jede na blikačky pomalinku, teď jsem ho přivížděl zrovna.
0: A ještě D46 výjezd z Olomouce na Vyškov, 36. kilometr, zabraný pravý pruh porouchaným autem, vybočuje se tam. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Strážky od západu postupně začínají ustávat, hlavně v Čechách se zatažená až oblačná obloha i v jasný. Teploty dnes vystoupí na 21 až 26 stupňů, na Moravě ve Slezsku bude 25 až 29. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté pražské Slavie vyhráli pražské derby na hřišti Sparty, zvítězili 3-0. V dalších duelech 6. kola Liberec přehrál Hradec Králové 2-0. Na Teplice na Stínadlech taky vyhráli 2-0 nad Jabloncem. Plzeňští fotbalisté ti naopak nenavázali na skvělý čtvrteční výkon s Červenou zvězdou Bělehrad. A přestože už je nasadili navrátilce z Dánska do Čech, Adama Gabriela v lize pouze remizovali se Slováckem 1-1. Domácí dostal do vedení z přímého volného kopu Tomáš Ladra, ten ale o 10 minut později příliš pomalu střídal. Sudí Beneš, jeho nástupce Pirgiče, pozdržel mezi střídačkami, no a hosté krátkou přesilovku využili k vyrovnání.
1: Tak samozřejmě to blbost, protože jsme tam měli nachystaného Pirgiče a ten vlastně v tým prostoru by byl, ale i tak jsme to dočíslovali blbě tu stranu, protože si myslím, že to bylo laciný, samozřejmě naše pochybení jednoznačně a musíme se z toho rychle poučit, proč nás to stalo 2 body.
2: Zlobil se trenér Viktorie Radoslav Kováč. Střídaný hráč musí podle pravidel do 10 sekund opustit hřiště, jinak si jeho náhradník minutu počká na vstup na trávník. A právě na to Západočeši doplatili.
3: Jsem rád, že rozhodčí, jak to udělal u nás, tak to udělali u soupeře tady v tomhle konzistentně. A i když mě se to pravidlo úplně nelíbí osobně, to je takové zvláštní o pár vteřin, ale fakt to přidává nějaké negativní emoce, které jsou, myslím si, že zbytečné.
2: Okomentoval nové pravidlo, které napomohlo k vyrovnávací trefě Polandu Bujsiho, trenér Slovácka Jan Jelínek. Pomalé střídání Tomáše Ladry tak přišlo Viktorii hodně draho.
4: Jako vím, že se změnily pravidla, je to samý je v Dánsku, že se tam odpočítávají nějaký vteřiny, ale vždycky ten rozhodčí z mého pohledu má to hráče aspoň upozornit, že k tomu odpočítávání jako dochází, což jsem si tady v tom případě teda nevšiml u Ladry se. A pak jsme byli o hráče míň, můžeme se bavit, jak to zvládnout, jestli jako je to situace, kdy máte obdržet gól, ale přece jenom jsme ho obdrželi. A kdyby to bylo 1-0, tak tam skáčem teďka s fanouškama a myslím si, že všichni jako budou spokojení domů. A
2: cítil lehkou křivdu novic v dresu Viktorie obránce Adam Gabriel. Ligová premiéra Radoslava Kováče na lavičce Plzně tak na rozdíl od té čtvrteční pohárové neskončila vítězstvím a jeho svěřenci tak musí čekat dál na první čisté konto sezony.
1: Slabiny jsou na obou stranách, že nezabijem zápas a z toho, že prostě z jedné situace dostaneme góla. To bylo stejný jako s Červenou hvězdou Belehrad, že vlastně na 1-1 byl taky velmi laciný gól. A v tomhle jako musíme prostě být daleko důslednější, daleko víc jako soustředěnější a to samé na druhé straně v boxu. Prostě nedokážeme ten zápas ještě vyhrát jako 1-0, protože každý zápas, když si vezmete, dostaneme gól a to musíme rychle změnit. Přestat dostávat góly, to je zásadní.
2: Uvědomuje si Radoslav Kováč, jaké problémy i nadále Viktorii v aktuální sezóně trápí. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Čtyřnásobný šampion Srb Novak Djokovic skončil poprvé v kariéře na tenisovém US Open už v prvním kole. Vítěz rekordních 24 Grand Slamů prohrál v pěti setech s Marianem Navonem z Argentiny. 39letý Djokovic celý zápas bojoval nejenom se soupeřem, ale taky se zdravotními problémy. Několikrát se v tom duelu pozvracel, trápili ho křeče a ve čtvrtém a pátém setu si nechal ošetřovat záda. Tenisový Grand Slam, který se hraje v New Yorku, samozřejmě bude posluchače Radiožurnálu Sport zajímat dál, především z českého pohledu. No a celkem 7 českých tenistů dnes odehraje úvodní kolo. Na US Open do akce půjdou Linda Nosková, Karolína Muchová, Jakub Menčík, Sára Bejlek, Marie Bousková, Kateřina Asiňáková a taky úspěšný kvalifikant Dalibor Svrčina. Všechno to postupně bude začínat po 17. hodině a my se samozřejmě budeme velmi pravidelně odpoledne, večer a potom taky do noci spojovat s naším reportérem přímo na místě Davidem Prouzou. Teď už AC/DC, příjemný poslech.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Tak ACDC nás pozvali na výlet do pekla. My se teď vydáme spíš opačným směrem, tak trošku směrem k nebi. V pravidelné encyklopedii radiožurnálu Sport se totiž tento týden bavíme o zajímavých cyklistických závodech pro amatéry. Dnes přidáme jeden opravdu zvláštní. Nejde vlastně o závod v pravém slova smyslu, jde spíš o takový svátek cyklistiky a slavil se o tomto víkendu. Každoročně se vyhlásí jeden den v létě, kdy se jede na Passo Stelvio, tedy horský průsmyk mezi Švýcarskem a Itálií, který leží v nadmořské výšce 2750 metrů nad mořem a který je jedním z nejvíce ikonických stoupání v Alpách. Kdo jste někdy jel na kole do kopce, určitě znáte ten pocit, kdy se za každou serpentinou ohlédnete dolů do údolí a vidíte, kolik jste toho vlastní silou vlastně na kole už dokázali pokořit. No a ten pohled vás třeba může naplňovat obrovským odhodláním dojet za další a další a další zatáčku jen proto, že vám možná přijde až hloupé to vzdát, anebo že zkrátka vždycky chcete dojet až do cíle. O tom vlastně je tento výjezd na Stelvio. Vedou tam tři cesty, no a při onom svátku se jede ta úplně nejdelší z Prada. Tipli byste si, jak je odtamtud výjezd na Stelvio dlouhý?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Je to dlouhých, ale krásných 24 kilometrů, všechny jsou do kopce, průměrné stoupání je skoro 10% a to samozřejmě velmi výrazným způsobem pocítí vaše svaly na stehnech a na lítkách. Vaším úkolem je při výjezdu na Stelvio vyšplhat skoro 1900 výškových metrů. Ten den je průsmyk zavřený pro všechny, kromě cyklistů, takže na to, tak říkajíc, máte celý den. Můžete se podívat na internetu na fotografie, jak amatéři šplhají na Stelvio a můžete se třeba zamyslet, jestli se taky v budoucnu někdy nechcete zúčastnit. Na přípravu v tuhle chvíli totiž v podstatě máte přesně rok.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo.
7: Neuvěřitelné.
6: Oni prostě furtí.
7: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
7: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dří tak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
7: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Radiožurnál, 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
3: Příští státní rozpočet má být 389 miliard korun v mínusu. Návrh dopoledne představila ministryně financí.
4: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti ekonomické stagnace.
3: Záchranáři po povodních v Nepálu stále pátrají po více než 4000 pohřešovaných.
5: Ani když lidé věděli, že se valí voda, neměli šanci utéct.
3: Ligové derby pražských S vyhráli fotbalisté Slavie. Na hřiště Sparty zvítězili 3-0. Kolonu kamionů čekejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. A zatažená až oblačná obloha se od západu postupně vyjasní a srážky ustanou. Teploty do 26, na Moravě a ve Slezsku až 29 stupňů. Dobré poledne, je pondělí 31. srpna. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko bude v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh státního rozpočtu na rok 2027 po jednání vlády oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Současný deficit tak přesáhne o necelých 80 miliard korun. Víc informací přidá reportérka Adéla Burešová.
6: Ministryně Schillerová připustila, že schodek je vysoký. Bez jeho zvýšení by ale podle ní nešel sestavit nadcházející rozpočet.
4: Museli jsme se vypořádat se zdravotnictvím na hraně kolapsu, druhými nejdražšími energiemi v EU, 30% poklesem reálných platů ve veřejné sféře.
6: Hlavními prioritami rozpočtu jsou investice do dopravní infrastruktury, obrany a zdravotnictví. Úspory státu zajistí podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO slučování organizací pod jednotlivé rezorty.
7: Typický příklad Czech Trade, Czech Invest, Czech Tourism. V jednom a úspora. Další příklad, 6 zkušebních ústavů, místo toho jeden zkušební ústav.
6: Ministři se o finální podobě rozpočtu budou ještě jednat v září. Vláda ho musí schválit do konce příštího měsíce. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Opozice zvyšování schodku státního rozpočtu kritizuje. Reakce na návrh ministerstva financí shrnuje reportér Vojtěch Tomášek.
8: Politici opozičních stran považují za neobhajitelné navyšovat deficit schodku státního rozpočtu v době ekonomického růstu. Opakovali to už při přípravě rozpočtu. Přístup vlády často označují slovy po nás potopa. Předseda ODS Martin Kupka uvedl, že vláda vědomě zadlužuje zemi na účet těch, kteří ještě nemůžou hlasovat, ale budou platit účty. Podle šéfa starostů Víta Rakušana se rekordním zadlužováním ještě z žádné země lepší místo k životu nestalo. A předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel označil schodek 389 miliard korun za politický zločin Aleny Schillerové. Ministryně financí opozici vzkázala, že teď lepí díry, které způsobili oni v minulém volebním období. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Bleskové povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo více než 900 lidí. Po dalších tisících pohřešovaných záchranáři stále pátrají. Mezi nimi je přes 900 pracovníků uvězněných v tunelech vodních elektráren.
9: Záchranáři odkopali přístupy do tunelu elektráren na řece Trišulí. Po kolenou v bahně nebo po břiše se snaží dostat hluboko dovnitř. Vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili do tunelu také 4 díry, kterými se mohou spustit záchranáři a pouštět dovnitř kyslík. Nepálské úřady nestíhají identifikovat oběti. Těla musí pohřbívat do mělkých hrobů a slíbili, že se k identifikaci pomocí DNA vrátí později, aby je pozůstalí mohli řádně pohřbít v souladu s hinduistickou vírou. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Spojené státy a Irán po týdnech klidu hlásí opět vzájemné údery. Washington nejprve zaútočil na iránský ostrov v Hormuzském průlivu. Podle iránských revolučních gard při úderu zemřelo několik vojáků a taky civilistů. Teherán cílil na vojenské základny v regionu, na kterých jsou američtí vojáci.
10: Americká armáda zasáhla podle zpravodajského serveru Axios dvě iránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Larak. Ten leží v severní části Hormuzského průlivu, ve kterém se iránské revoluční gardy údajně chystaly klást námořní miny. Iránské gardy tvrdí, že nad Úžinou sestřelili americký dron a že v odvetě mířili na dvě vojenské základny na severu a východě Jordánska a na leteckou základnu nedaleko Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Ty popřeli, že jejich základna Al-Minhad byla napadená iránskými raketami. Nad svými teritoriálními vodami ale zneškodnili iránský dron. Jordánská armáda nad ránem sestřelila 8 iránských raket. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Dětské domovy musí hradit dětem rovnátka. Postup sjednotil ochránce práv dětí Martin Beneš. Právě na něj se před časem obrátila dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji, která potřebovala ze zdravotních důvodů rovnátka za 50 tisíc korun. Dětský domov po ní chtěl polovinu zaplatit.
11: Ty rovnátka jsem vlastně potřebovala skoro s problémy s čelistí, protože mám vlastně převracený skluz.
12: Říká 17-letá středoškolačka. Její jméno a konkrétní dětský domov kvůli ochraně soukromí nezveřejňujeme. Polovinu z 50-tisícové částky si měla letos zaplatit z úspor, například z brigád. Dětský ombudsman Martin Beneš takový postup odmítá.
13: Dětský domov je povinen hradit děti indikovanou zdravotní péči.
12: Dětský domov v středoškolačce rovnátka nakonec zaplatil. Věc víc nechce komentovat. Federace dětských domovů sjednocení výkladu vítá. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
3: Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí už je pravomocné. Naďová může podat dovolání. Advokát Naďové Josef Bartončík s tím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50 000 000 dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. V Říčanech u Prahy vznikla největší dřevěná škola v Česku. K provozu navíc potřebuje jen minimum energie. U slavnostního otevření je naše reportérka Laura Hájková.
14: Škola má kapacitu pro 540 žáků. Kromě 18 běžných tříd tady vznikly odborné učebny, prostorná jídelna s moderní kuchyní a společné prostory. Budova splňuje pasivní energetický standard, vytápění a chlazení zajišťuje tepelná čerpadla, na zelených střechách jsou fotovoltaické panely a vegetace má pomáhat zadržovat dešťovou vodu, ta se pak bude používat ke splachování toalet a zalévání školní zahrady. Výstavba školy začala na konci roku 2023. Město stála 701 milionů korun. Zhruba 470 milionů získalo z dotací. Dnes se dovnitř školy může podívat veřejnost, zítra v ní zasednou první žáci. Zříčan Laura Hájková, Radiožurnál.
15: Sport. Slavia vede neúplnou tabulku fotbalové šance ligy. Na Spartu má po včerejším pražském derby už 5bodový náskok. Slávisté totiž zvítězili na stadionu svého rivala 3-0 po gólech Novaka, Šturma a Ajahosiho. 3 body tam vybojovali po necelých 6 letech. Kapitán Sparty Adam Karabec byl z domácí porážky o 3 góly hodně zklamaný.
16: Ten výsledek je pro nás jako doma neakceptovatelný. Bohužel jako to dopadlo tímhle stylem, což se doma stát prostě nemůže. Dokázali jsme si vytvořit šance, ale který jsme prostě neproměnili. Byli jsme neefektivní, to mě na tom mrzí asi nejvíc.
15: Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Karena Bustu 3-1 na sety, Plíšková zvítězila nad Belgičankou Van de Winklovou 2-1 na sety. Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva vypadli. V dnešním programu grandslamového turnaje se představí dalších 7 Čechů, včetně vítězky Wimbledonu Lindy Noskové. A české volejbalistky čeká osmifinále mistrovství Evropy. Večer budou v Brně hrát se Švédkami. Zápas začne v 19 hodin, v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na D35 za Mladčí a nehoda na D10 u Brandýsa. Na dálnici D35 z Mohelnice na Olomouc za sjezdem na Mladeč na kilometru 247,5 pozor na kusy pneumatiky a utrženého podběhu v pravém pruhu. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav opatrně za exitem Brandýs na 11. kilometru dokončují tam úklid po dřívější nehodě v levém pruhu. Ve slabém provozu je to bez kolony, ale vybočuje se. A na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova už se tvoří pondělní kolona kamionů v pravém pruhu před zúžením u D2, místy roztrhaná, začíná za Rousínovem teď kolem kilometru 213, chvílemi tam brzdí i osobní auta v levém pruhu, různě pomalu jedou k Rohlence, rychle se to mění. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zatažená až oblačná obloha se od západu postupně vyjasní a srážky budou většinou ustávat. Teploty dnes ukáží 21 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude 25 až 29 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
18: 12 hodin 9 minut po hlavních zprávách dál posloucháte pondělní radiožurnál Sport, poslední srpnový den roku 2026. Před chviličkou ve zprávách zaznělo, že české volejbalistky čeká osmifinále mistrovství Evropy. Je to tak, v Brně nastoupí proti Švédkám, zápas začne v 19 hodin, my ho odvysíláme v přímém přenosu tady na radiožurnálu Sport, ale ta důležitá informace, kterou teď chci přidat, je, že byste se mohli ještě jít podívat na tenhle duel, pokud máte zájem a nemáte lístky. Myslím, že když budete poslouchat v následující hodině jediné čistě sportovní rádio v Česku, tak šanci určitě dostanete.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Fotbalisti Slavie poprvé od prosince 2020 vyhráli na Letné utkání nejvyšší soutěže, domácí Spartu porazili v šestém kole šance ligy 3-0 a vrátili se do čela neúplné tabulky, a to o bod před liberecký Slovan. V základních sestavách obou týmů bylo celkem 10 hráčů, kteří zažili pražské derby poprvé. Pět jich bylo na každé straně a hlavně ti na slavistické opravdu zazářili.
1: Jestli jim to dodalo nějakou motivaci, asi jo, když dali góly, takže jsem za to rád, jsem rád, že skórovali hnedka ve svém prvním derby.
2: Mluvil brankář Slavie Jakub Markovič o Viktoru Novakovi, Danielu Šturmovi a Emanuelu Ajaosim, kteří své první derby ozdobili gólem.
3: Mám strašnou radost z mentality těch nových hráčů, protože nejtěžší zkouška je derby, první derby, vždycky se to říká, že ty noví hráči, je to pro ně nejhorší kor derby venku a to bylo to téma celý týden pro nás a ty kluci to zvládli skvěle.
2: Chválil trenér Slavie Jindřich Trpišovský nejen Novaka, Šturma a Ajaosiho, ale taky Briana Uandu a Mikuláše Konečného. I pro 20-letého českého stopera to byla těžká prověrka.
3: Ve Slávi, ve Spartě, v těch defenzivních pozicích to prostě nikdy není jednoduchý a je to v podstatě jak taková lávka přes propast a buď to jí přejdete a jste vyvolený pro ten velký fotbal, ať to byl třeba, já nevím, tady zrovna Martin Vítík, když to řeknu, a nebo prostě bohužel spadnete z té lávky a spousta lidí vám to jako neodpustí, takže pro Mikyho důležitý zápas, i pro tu hlavu jeho, na řeči jeho těla občas poznám, kdy ty nervy trošku má, ale má tu body language dobrou, jako má ten poker face.
2: Taky v základní sestavě Sparty nastoupilo a tedy odehrálo většinu zápasu pět hráčů, kteří zažili derby úplně poprvé. Tobias Gudal, Loik Mbesoch, Josimar Alkoser, Jonathan Braut Brunes a Roman Macek. Pokračuje kapitán týmu Adam Karabec.
4: Pro nás bylo důležitý, aby přesně se dostali do nějakého toho módu, o čem ten zápas je. Takže se do nich lidi z klubu snažili dostat a takhle si na sebe musíme zvyknout, protože těch kluků se teď udělalo poměrně dost a všichni jsou jako kvalitní, takže já doufám, že nám to v budoucnu pomůže.
2: Sparta po necelých 6 letech podlehla v domácím ligovém utkání Slavii, a to 0-3. Na pražského rivala, který vede tabulku, ztrácí po neúplných 6 odehraných kolech 5 bodů. Z Letné Pavel Tilšár, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Cheryl Crow dohrává v pondělním radiožurnálu Sport. Je 12 hodin a 21 minut. Jsme moc rádi, že nás posloucháte poslední srpnový den tohoto roku. Zítra znovu začíná školákům škola. Vy ale ještě dnes večer dostanete možnost, díky tomu, že nás posloucháte, se jít podívat na volejbal. České reprezentantky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se soupeřkami, kterým mají co vracet. Před 2 lety na ně totiž v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy. Ten zápas na brněnském výstavišti začíná od 19 hodin. Radiožurnál Sport ho pochopitelně nabídne v přímém přenosu. Telefonní číslo sem ke mně do studia je 221 552 222, pokud máte zájem jít se na tenhle zápas podívat, na osmifinále mistrovství Evropy, zápas, který začíná dnes v 19 hodin, tak tu máme 2 lístky, o které si můžete zahrát, realisticky tedy samozřejmě, pokud to nemáte úplně přes celou Českou republiku, ale na druhou stranu si myslím, že ten čas dostat se na 19. hodinu do Brna tady rozhodně ještě je. Nemusíte se vůbec bát, ta otázka, na kterou se vás zeptám, vůbec nebude těžká. V podstatě můžu ještě říct, že vítězky toho dnešního zápasu ve středečním čtvrtfinále narazí na lepšího z odpoledního duelu mezi úřadujícími mistryněmi světa Italkami a Bulharkami, tedy rozhodně nic jednoduchého, ale jde o to se vůbec dneska do toho čtvrtfinále dostat. Otázka, kterou tady pro vás mám připravenou, je, proti komu dnes české volejbalistky v Brně od těch 19 hodin vlastně budou hrát. 221 552 222, telefonní číslo sem k nám do studia radiožurnálu Sport, pokud máte zájem jít se podívat na evropský šampionát volejbalistek, tak mi zavolejte. V případě, že se tak nestane, tak ty lístky by propadly a to si myslím, že by byla veliká škoda. Tak už tu máme někoho, kdo je propadnout nechce nechat. Hezký den, slyšíme se.
1: Dobrý den, tady Pepa Krejčí z Brna.
0: Dobrý den, Pepo z Brna, tak vy to samozřejmě máte při ruce, tak s kým dnes české volejbalistky budou hrát?
1: Se Švédkama.
0: Je to tak, budou hrát se Švédkami a vy budete u toho. Koho vezmete sebou?
1: Asi manželku.
0: Asi manželku, tak jo, už jste někdy byli se podívat na volejbal třeba v poslední době?
1: Ne, vůbec.
0: Dobře, tak ať se vám to líbí. Mně třeba volejbal se naživo líbí opravdu moc, až mě to překvapilo, jak vlastně z těchto halových sportů mi přijde, že je to možná ten vůbec nejdynamičtější. Tak si to užijte a teď mi určitě zůstaňte na lince, ať se na vás můžu vzít kontakt a víme, kam ty lístky takhle narychlo poslat. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Já vám moc děkuju, mějte se pěkně, naslyšenou.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.

0: Je nejlepší, jak to mohlo být.
1: Asi jsem ještě nedal důležitější gol. Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
2: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem se sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
3: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
4: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
5: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
6: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku s hostem. Tím hlavním je tu Pavel Horvát. Toho vítám, dobrý den.
7: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
8: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
9: Dobré dopoledne všem.
10: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
4: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
3: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
11: Půl jedné. Zprávy a Jana Utendorská.
12: Vláda schválila změnu platových tabulek ve veřejné sféře od ledna. Žádný z tarifů by neměl být pod minimální mzdou nebo zaručeným platem. K tomu by se měly částky zvýšit mezi 5-9%. Jednání budou pokračovat v září. Po jednání vlády to dnes oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní by do výdělku mělo meziročně plynout o 36 miliard korun víc. Evropská komise se rozhodla zařadit platformy ChatGPT, Reddit a Roblox mezi velké internetové platformy. Budou tak podléhat přísnější regulaci. Komise o tom dnes informovala ve svém prohlášení. Platformy uvedly, že mají v Evropské unii v průměru nejméně 45 milionů uživatelů měsíčně a splňují tak podmínky pro podobné označení. Města v Česku častěji omezují vjezd před základní školy. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu. Česko už je takových ulic zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Od září přibudou další, třeba v Ostravě nebo v hlavním městě. A horští záchranáři o prázdninách vyjížděli k více než 16 000 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 víc. Nejméně zásahů evidovali v Orlických horách, nejvíc pak v Jeseníkách. Tam ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl 2. srpnový týden.
3: Sport.
12: Druhé kolo fotbalové Premier League večer uzavře souboj šampionů Evropské ligy s úřadujícími mistry anglické nejvyšší soutěže. Aston Villa bude v Birminghamu hostit londýnský Arsenal. Zápas začne v 21 hodin.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D46 za Prostějovem a kolona na D1 před Brnem. Na dálnici D46 ve směru z Olomouce na Vyškov pozorně za exitem Prostějov jich na 18. kilometru leží kusy dřevěné palety. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova se do omezení u D2 vleče kolona kamionů pravým pruhem místy roztrhaná, začíná už za Rousínovem na 215. kilometru. Tam brzdí i osobní auta v levém pruhu a sunou se Rohlence zhruba na 206. km 15 až 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna na exitu 162 Velká Bíteš je od rána nově uzavřený, sjezd i nájezd do směru na Brno. Pod dálnicí je úplně uzavřená silnice 37 před Bíteší. Objíždí se to kolem Košíkova. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy kus za sjezdem na Židlochovice vzniká na 5. kilometru kolona kamionů v pravém pruhu, pak za sjezdem k Olympii za 3. kilometrem se plní i levý pruh po nájezd na D1. Na silnici 2 na příjezdu do Přelouče směrem z Kutné hory opatrněji, provoz je tam omezený po srážce 3 aut bez delší kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Strážky od závoru postupně začínají ustávat. Hlavně v Čechách se zatažená až oblačná obloha i vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 21 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport dnes mluvíme průběžně o tom, že české volejbalistky od 19 hodin odehrají v Brně osmifinále mistrovství Evropy proti Švédsku, že tento zápas nabídneme v přímém přenosu. Taky jsme už dva z vás na tenhle duel poslali se dvěma lístky. Čekání na ten zápas, který nabídneme od 19 hodin, si teď zase zkrátíme příspěvkem o jedné z českých reprezentantek, která strávila uplynulou sezonu v zajímavé destinaci. Blokařka Emma Knejflová hrála v Brazílii a to vůbec jako první Češka v historii.
1: Mě to strašně otevřelo věci o tom, co se říká, o tom, co se vlastně děje a že jako si musíte věci sami vyzkoušet, abyste to jako poznali a pochopili.
2: Začíná volejbalistka Emma Knejflová vyprávění o sezóně, kterou strávila v brazilském Rio de Janeiro a doplňuje, co má na mysli.
1: Se hodně říkalo, že tam je nebezpečno, tam se krade, tam se prostě střílí, že jo, všechno takhle. Když to vezmu teďka, že jo, z toho lidského pohledu, neberu teďka z volejbalového, tak musím říct, že jako já jsem potkala fakt strašně hodný a upřímný lidi, co vám chcou pomoct, jsou tam pro vás, žijou život, usmívají se, fakt jako oslavujou to a to mi dalo strašně moc, že ten život začnete brát taky sami v sobě trošku jinak.
2: Na druhou stranu ale reprezentační blokařka uznává, že život v Brazílii opravdu má i stinné stránky.
1: Stalo se mi třeba, že mi postřelili spoluhráčku. U toho jsem teda naštěstí musím zaklapat nebyla. Spoluhráčka přežila, všechno v pohodě, ale prostě bylo to hodně nepříjemné, že už to bylo něco, co vlastně bylo skoro hnedka vedle haly. A nebo z našeho baráku prostě o ulici dál jste mohli na ulici vidět, jak zatýkají lidi. Prostě policajti jsou tam na zemi, je tam postříleno. Takže jo, je to tam častější, než si myslíte.
2: Knejflová v Brazílii poznala nejen odlišný život, ale taky trochu jiný přístup k volejbalu, než na který byla zvyklá z Evropy.
1: Ty holky v týmu byly hodný, ale na tom, jako jak se začalo pak hrát a někdy to začalo dřít, tak šlo vidět, jak se jako individualita strašně prosazovala tam v té Brazílii. A jako šlo to vidět ve všech týmech, protože tam oni jsou asi trošku naučený jinak a podle mě je to i takový pyšný národ, takže občas, když už to šlo jako do tuhýho a nevyšlo to jedné, nevyšlo to druhé, tak se šlo spíš od sebe než k sobě. Tak to bylo trošku těžší zpracovat, protože mně přijde, že v Evropě jsme trošku víc učení jako držet při sobě.
2: 24letá volejbalistka tak nemá jasnou odpověď na otázku, jestli by jihoamerické angažmá doporučila třeba některé z reprezentačních spoluhráček.
1: Záleží, jak je člověk citlivý na tohle, ale já bych řekla, i když se tam dějou takové věci, jaký se dějou, já bych se tam ráda vrátila znova. Takže já bych poručila to stejný, ale zajet si zkusy, uvidíš, prostě vždycky se můžeš vrátit.
2: Po uplynulé sezóně totiž Emma Knejflová nedostala nabídku v Brazílii pokračovat a nový ročník začne v izraelském týmu Maccabi Hadera. Teď se ale ještě soustředí na mistrovství Evropy, které v Brně vstoupí do vyřazovací fáze a Češky čeká v pondělním osmifinále duel se Švédskem. David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Hokejový obránce Brandon Davidson končí v angažmá v extraligovém Brně. Kometa na klubovém webu uvedla, že se s 35-letým Kanaděnem dohodla na ukončení spolupráce. Důvodem je přetlak v kádru. Můžeme připomenout, že Davidson do Brna přišel ze Švédska před 2 lety. V první sezóně Kometě pomohl k zisku mistrovského titulu. Minulý ročník ze zdravotních důvodů vynechal. Obránce, který odehrál včetně playoff téměř 200 zápasů v NHL, nastoupil v extralize k 64 utkáním.

0: Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Španěla Karaňa Bustu porazil 3-1 na sety. Na tribuně slavil jeho vítězství i nový trenér Frederik Fontáně, který nahradil Michala Navrátila a se kterým český tenista se dal dohromady před měsícem.
1: Lehečka v New Yorku oplatil Karaňovi Bustovi porážku z letošního Roland Garros a bylo to právě v Paříži, kde se po prohře v prvním kole rozhodl, že je čas udělat trenérskou změnu.
2: S Michalem jsme se domluvili, že spolu prostě odjedeme ještě celou trojnatou sezónu a upřímně musím říct, že to bylo moc hezký zakončení ty naší dlouhodobé spolupráce. Přece jenom začínali jsme spolu na nějakých juniorských turnajích a skončili jsme na Wimbledonském centru, takže to si myslím, že bylo hezký a myslím si, že to byla úspěšná spolupráce.
1: Vyprávěl v New Yorku Jiří Lehečka. S Michalem Navrátilem spolupracoval dlouhých 8 let. To je v tenisovém prostředí opravdu dlouhá doba.
2: Jak to takhle někdy bývá, tak prostě jsem cítil, že opravdu potřebuju trošku jiný přístup, potřebuju trošku změnu v tom, jakým způsobem ten trenér se mnou komunikuje ohledně tenisových věcí, ostatních věcí. A prostě už jsem cítil, že ty věci, i když byly dobrý, co mi Michal říkal, takže už prostě do mý hlavy nejdou takovým způsobem, jakým bych chtěl a trošku se z toho stal už jako tím, že jsme spolu byli dlouho, tak to spadalo už do takového vztahu jako otce a syna malinko.
1: Říkal Jiří Lehečka, když ukončil spolupráci s Michalem Navrátilem, s nikým ještě domluvený nebyl.
2: Já se přiznám, že vlastně s Fredem to tak jako zapadlo jako náhodou, jako takže to asi tak mělo být. Já jsem neměl nikoho vyhlídnutýho, neměl jsem nic v plánu. Dostala se ke mně informace, že vlastně po Roland Garros vlastně Fred skončil s Felixem a že právě by byl ochotný vlastně do té spolupráce jít, kdybych měl zájem. A já jsem si řekl, že taková nabídka se odmítá, že bych do toho opravdu chtěl skočit, chtěl bych to zkusit a musím říct, že se cítím skvěle.
1: S Frederikem Fontánem, který předtím vedl 9 let Kanaděna Felixe Ožera Aliasima, spolupracuje Lehečka měsíc a v New Yorku mluvil mimo jiné o tom, jestli už zaregistroval nějaké změny.
2: To je to zkušený trenér, který doopravdy má ty zkušenosti z těch nejvyšších příček a to je přesně to, co jsem já jakoby hledal. To je to trenér, který je extrémní profík a doopravdy rozumí úplně všemu, nejenom tenisu, takže to je jako pro nás, jako pro celý tým velice poučný a naučný. V některých věcech si na sebe ještě trošičku zvykáme, a to si myslím, že je přirozený celkově ve všech těch věcech, bych řekl, že nám to jde rychlejc.
1: Vyprávěl Jiří Lehečka, který bude teď na US Open bojovat o postup do třetího kola s Britem Samuelem. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Hokejová Tipsport Extraliga je tady a s ní i emoce v našem vysílání.
1: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
2: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost.
3: Kdo jiný by to měl rozhodnout, jo? Já si občas právě musím skřít, že moje 40 let, protože je neskutečný, že občas je rychlejší jak já, no. Takže.
4: Roman úžasně trénuje, hlídá si životosprávu, hlídá se stravu. To je profík, který by měl být příkladem pro všechny malý hráče.
5: Pardubický tým je v nové sezóně podle jmen zase o něco silnější. A Extraliga tak přináší další otázky.
6: Podaří se udržet kádr směrem k obhajobě a rodí se nový hegemon ve stylu někdejšího neporazitelného Setína.
0: Není to ale tak, že se bude hrát o druhé místo.
5: Třeba Sparta čeká na titul od roku 2007.
0: Na konci této sezóny uplyne od tehdejších oslav 20 let.
5: V Tipsport Extralize jsou ale i kluby, které začínají novou éru.
0: Realizační tým z reprezentace přešel do Kladna i s trenérem Radimem Rulíkem.
7: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská.
8: Jsou podmínky nakladně srovnatelné s tím, co má kouč národního týmu?
9: Ano, jsou srovnatelné.
8: A těžké to nebylo se na tom dohodnout.
5: A také Litvínov, který od krachu zachránili olympijští vítězové z Nagana a spolužáci Reichl, Lang, Ručinský a Schläger.
10: Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly a jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
0: I v této sezóně Tipsport Extraligy budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu. A pokračujeme v tradici legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem.
11: Vypadá domácí tým, jako kdyby se Kránu vrátil z maturitního plesu.
5: Extraligový hokej si můžete pustit i na internetu.
0: V mobilní aplikaci Můj rozhlas.
5: Nebo na webu irozhlas.cz.
0: A také na naší digitální stanici na Radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: České basketbalistky se po dlouhých 12 letech probojovaly na mistrovství světa. 2 roky trvala kvalifikační cesta mezi 16 nejlepších týmů planety. Teď budou nedaleko odsud čelit třeba i obhájkyním titulu. Mezi elitou budou bojovat jako lvice. Sledujte, jak si v Berlíně od 4. září povedou a fanděte českým reprezentantkám. Více na webu CZ Basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Utenorská a zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu má být 389 miliard korun. Barbora Macková končí jako hlavní hygienička. České volejbalistky se v osmifinále mistrovství Evropy utkají se Švédskem. Kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Ostravy. A zatažená až oblačná obloha se od západu postupně vyjasní a srážky ustanou. Teploty do 26, na Moravě a ve Slezsku až 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun, to je o skoro 80 miliard víc než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce podle Schillerové peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví nebo dopravy.
4: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun, tedy mnohem více, než o kolik roste schodek.
2: Do zdravotnictví má podle návrhu jít o 50 miliard korun víc. Na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard korun, což odpovídá 2% HDP. Česko by tak splnilo závazek vůči NATO. Vláda ještě může parametry rozpočtu změnit. Schválit ho musí do konce září a následně ho předloží sněmovně. Ve funkci hlavní hygieničky ve středu končí Barbora Macková. Informovala o tom ministerstvo zdravotnictví. Odchází na vlastní žádost. Jako důvod uvedla, že současné vedení ministerstva má jiné představy o reformě a modernizaci ochrany veřejného zdraví. Macková ale dál zůstává v čele státního zdravotního ústavu, kde se chce víc zaměřit na posílení prevence nemocí. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum. Mezi své priority zařadil podporu očkování.
5: Rád bych, aby hygiena byla pro lidi rádce. Tím, že ta má prioritní cesta, kterou půjdu, tak je připravenost na mimořádné události, respektive aby se jedná o epidemie, vlnu veder, povodně, tak hygiena musí být ta, která bude připravena dřív, než ta mimořádná událost nastane.
2: Ostravský dopravní podnik musí získat klíčové povolení pro novou tramvajovou trať do března. Jinak hrozí, že nedostane 2miliardovou dotaci. Dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Ostravskému dopravnímu podniku přitom olomoučtí úředníci nařídili, aby vypracoval novou dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
6: Příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
7: Říká mluvčí dopravce Tereza Šnoblová. Olomoucký krajský úřad přitom chce podle mluvčí Evy Knajblové doplnit řadu studií.
8: Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
7: Ministerstvo dopravy teď připravenost projektu hodnotit nechce. Do března musí dopravní podnik stihnout taky žádost o stavební povolení. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
2: Řecko a Izrael podepsali obranou dohodu v hodnotě v přepočtu přes 72 miliard korun. Izrael pro Řecko vybuduje víceúrovňový systém protivzdušné obrany nazvaný Achillův štít. Jeho součástí budou radary, obranné systémy a zbraně od izraelských firem Rafael a Israel Aerospace Industries. Podle serveru The Jerusalem Post jde o největší exportní dohodu v oblasti obranných technologií v historii Izraele.
9: Sport. České volejbalistky dnes čeká na mistrovství Evropy v Brně osmifinálový zápas. Večer vyzvou Švédsko, to má v kádru jednu z největších světových hvězd Isabel Hákovou. Ta v zápase s Chorvatskem ve skupině zaznamenala rekordních 52 bodů a mluví o ní česká kapitánka Michaela Mlejnková.
10: Klíčový bude ubránit Hák a doufám, že bude trochu unavená, protože dala 52 bodů, tak doufám, že si trošku vyplácela síly. Jako my jsme se o tom bavili s Olkem a říkali jsme, že nechápeme, jak to může zvládat, protože ona hraje v Koneliánu a tam to na ní vlastně taky stojí, takže obrovský klobouček dolů, protože nechápu, jak to její tělo ještě jako může tohleto zvládat, ten tlak velký.
9: Zápas českých volejbalistek se Švédkami začne v 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na dálnicích u Brna a u Třebechovic neprůjezdná silnice. Na D1 na příjezdu do Brna z Ostravy popojíždějí kolony. Je silný provoz. Kamiony zastavují kousek za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru. Osobní o kousek dál v levém pruhu. U Rohlenky se kolona alespoň těch osobních aut rozjede. A zdržíte se 10 až 15 minut kamionem delší dobu. A podobná situace je na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kamiony se sunou pomalu v pravém pruhu od 7. kilometru až k D1. Osobním autem pojedete v levém pruhu plynule. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 zbystřete mezi sjezdy na Karlovarskou a Plzeňskou dálnici. Zhruba na 24. a 5. kilometru jdou po krajnici chodci. Na Královéhradecku je neprůjezdná silnice 299 z Třebechovic do Librantic. Kousek před Libranticemi havarovalo nákladní auto. Teď se jede přes Jeníkovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Strážky od západu postupně začínají ustávat. Hlavně v Čechách se zatažená šoblačná obloha i vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 21 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude 25 až 29 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
3: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
12: S jakými nadějemi míří české basketbalistky na mistrovství světa? Proč naopak mužská reprezentace na nejbližším světovém šampionátu bude chybět? Pomáhá českému basketbalu dlouhodobá nominance jednoho klubu jak v ženské, tak v mužské lize? A proč vedení basketbalového svazu jedná o zákazu používat trubky a bubny při zápasech mládežnických týmů? Tak o tom všem budeme mluvit na rovinu v dalších minutách Radiožurnálu Sport. Naším dnešním hostem je totiž vedoucí sportovně metodického úseku České basketbalové federace, bývalý úspěšný hráč, také bývalý trenér mužského národního basketbalového týmu Michal Ježdík. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
13: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
12: Tento pátek v Berlíně začne mistrovství světa basketbalistek. České hráčky se na něj probojovaly, budou na světovém šampionátu poprvé od roku 2014. S jakými očekáváními míří do Berlína?
13: S očekáváními být mezi 16 nejlepšími týmy této planety s očekáváními...
12: Pardon, to už mají splněno.
13: Přesně tak, s očekáváními taky, že nebudou kompletní, ale také s očekáváním, že tento turnaj je další zastávkou na cestě k olympijským hrám. Takže velká neznámá z pohledu toho, že tým není kompletní, ale viděl jsem včerejší trénink, který byl velmi dobrý a zdá se mi, že se máme na co těšit v budoucnu, protože máme tam velmi zajímavé typy pro budoucnost světového basketbalu.
12: Takže ta očekávání směrem ke světovému šampionátu jsou spíš taková, že je úspěch, že tam jsme a že se nečeká nějaký velký úspěch, ale že tam budou hráčky nabírat zkušenosti směrem k dalším příležitostem. Chápu to dobře?
13: Já vidím dvě cesty. První věc je příležitosti pro hráčky, které by se v té plné sestavě velmi pravděpodobně nedostaly do nominace. A druhá věc je pokusit se postoupit ze skupiny přes ten systém, který je postavený tak, že ze skupiny přímo postupuje pouze první a týmy na druhém a třetím místě se utkají křížem o postup do play-off. Poslední týmy ve čtyřech skupinách končí tam, kde jsou, to znamená v Berlíně.
12: Ta skupina pro český tým, pro české hráčky je, dá se říci, těžká. V pátek české reprezentantky začnou s Italkami, v neděli je čeká Čína. Základní skupinu potom uzavřou v pondělí duelem s obhájkyněmi titulu ze Spojených států amerických. Znamená to, tak jak jste popisoval ten systém, že klíčový bude vlastně hned ten první zápas proti Italkám?
13: Já jsem přesvědčen o tom, že první dvě utkání bychom se na ně měli dívat tak, že bychom se měli pokusit zvítězit, co samozřejmě chcete vždycky. Samozřejmě, když hrajete proti Spojeným státům, to je to třetí utkání proti týmu, který vyhrává na olympiádách a mistrovství světa o 40 bodů v průměru, tak asi to bude více než těžké. Nicméně Čína je primárně tým, který má vysoké hráčky, má dvě hráčky přes 2 metry a myslím si, že tudy vede cesta hrát například rychleji. A Itálie, my se musíme chtít měřit s těmi nejlepšími, pokud chcete postoupit na olympijské hry, protože příští rok mistrovství Evropy bude tím klíčem. Takže ty první dva soupeři jsou pro nás týmy, na které bychom se měli soustředit.
12: Vy už jste se zmínil o absencích. V nominaci českého týmu chybí pivotka Julie Reisingerová, která se nestihla vrátit po květnové operaci kolena. Už dřív bylo jasné, že bude chybět také další opora pod košem. Ema Čechová, ta si v květnu přetrhla v kolenu skřížený vaz. Mě ale zaujala ještě jedna absence v nominaci, a sice Karolína Šotolová, která byla na jaře součástí týmu, který vybojoval postup na mistrovství světa. V tiskové zprávě k té nominaci jsem se dočetl, že teď dala přednost před klasickým basketem a před mistrovstvím světa basketbalu 3-3. To opravdu nešlo skloubit?
13: Skloubit to asi jde, ale samozřejmě hodně v tento moment se to nechává na jako hráčkách a na jejich prioritách. A u této hráčky je prioritou startovat v té soutěži nebo v těch soutěžích 3-3. Dala tomu přednost, ačkoliv si myslím, že některé věci, když pominu to, že startujete na mistrovství světa po 12 letech, že startujete na mistrovství světa, které se koná v Berlíně, tam který je 350 kilometrů.
12: Právě jsem si říkal, jestli jako bývalý hráč, jako člověk, který se v basketbalu dlouhodobě pohybuje, jestli rozumíte, že obětuje účast na mistrovství světa, kterou si konec konců sama spolu vybojuje.
13: Z pohledu krátkodobýho tomu nerozumím, budu upřímný, z pohledu dlouhodobého to chápu, protože 3-3 je také olympijská disciplína a vy se můžete kvalifikovat na olympijské hry i v té nové disciplíně. A my v současné době máme velmi solidní týmy, jak v mužské, tak v ženské kategorii 3-3, které jsou ještě podporované rezortním centrem, že mají skvělý servis pro to, aby se ty hráčky zlepšovaly a byly úspěšné i v utkáních.
12: To znamená, že trojkový basket má větší šance dostat se na olympiádu než ten klasický?
13: Já nechci říct větší šance, ale máte už druhou disciplínu, ve které jste schopni útočit na ten střed terče, kterým je samozřejmě olympijský turnaj v roce 2028. A v mnohých zemích dochází vlastně k oddělení těch sportovců a realizačních týmů v těch disciplínách. Trošku bych to přirovnal tomu, co se dělo ve volejbale, když přišel beach volejbal a šeskový volejbal. Nejprve to hráči i hráčky kombinovali, ale pak najednou se vytvořily ty makrotýmy, které jsou spíše v tom šeskovém, pro nás tom pětkovém basketbale a v tom beachi a u nás je to 3-3. Takže bude to všechno směřovat k mnohem užší specializaci.
12: Když se vrátím ke klasickému basketbalu a šancím ženského týmu na olympiádu. Vy už jste o tom částečně mluvil, že rozhodující nebude to nadcházející mistrovství světa, respektive kdyby české hráčky vyhrály, tak by získali přímou kvalifikaci, ale to se asi očekávat opravdu nedá. Kdy tedy se bude rozhodovat a jaký je ten postupový klíč pro to, aby se české basketbalistky zkusily po letech zase dostat na olympiádu?
13: Je to mistrovství Evropy, které se bude konat v příštím roce, v roce 2027. To znamená, velmi chybně se mnohdy říká o tom, že klíčový je rok rok 2028, což je už ten vlastní olympijský turnaj, ale na něm bude ještě méně týmu než na tomto mistrovství světa a je to opět ze všech kontinentů a je nutno se umístit do 6. místa, což vám odevírá dveře právě k té cestě na olympiádu.
12: Do 6. místa tedy na mistrovství Evropy.
13: Přesně tak. A nutno je taky zmínit, že my jsme byli velmi blízko právě už před minulou účastí na olympijských hrách, kdy asi 2,5 vteřiny před koncem utkání jsme ještě byli kvalifikovaní a pak jsme o to tím jedním košem, který jsme dostali, o to přišli. To znamená, i v tomto kontextu, když vidím, kde jsme byli před těmi 4 roky v uvozovkách plus minus a jaké hráčky máme a že určitě se vrátí Ema Čechová, která je mimořádným globálním talentem, je tady Julie Reisingerová. Jsou tady i další hráčky, které ještě nejsou teď k dispozici, což je Paurová, Kopecká, Rokošová a ta nastupující generace, tak já jsem přesvědčen o tom, že ten ženský pětkový basketbal je velmi dobře nastavený na tu střednědobou budoucnost.
12: V tomto pořadu jsme už několikrát mluvili o tom, co pro jednotlivé sportovní svazy znamená letošní seškrtání dotačního programu na podporu ženských týmů, které právě usilují o účast na olympijských hrách v Los Angeles. Samozřejmě těmi podporovanými byly nebo měly být i basketbalistky. Jak se to seškrtání dotací a ty otazníky okolo tohoto dotačního programu konkrétně odráží u vás? Co to pro vás znamená?
13: Já se pokusím se na to podívat ještě trošku z větší šířky. Já když jsem přemýšlel o účasti na olympijských hrách ženského pětkového týmu, tak vidím 3 takové nepřátelé, které proti nám stojí. Ten proti nám hraje teď na mistrovství světa velmi silně a to je zdraví nebo zranění hráček. Druhým faktorem je, bych řekl, velká expanze WNBA a dá se předpokládat, že příští rok opět dojde k nárůstu zahraničních hráček a můžou to být hráčky i z České republiky, které v WNBA by hrály. Jejich sezona se rozšiřuje, tím pádem nemusí být ty hráčky uvolňované pro reprezentační okna a samozřejmě i to zatížení je mnohem větší. No a tím třetím faktorem je samozřejmě to, že dostanete méně finančních prostředků, které jsou nutné právě k té přípravě na ty vrcholné akce. A když vemu v potaz to, že sportovní hry nemají téměř žádné zastoupení na olympijských hrách, vlastně ženský basketbal byl v roce 2012 v Londýně, předtím ještě na 2 olympijských hrách, ale od té doby byly jenom naši muži v roce 2020 v Tokiu na turnaj, který se koná v roce 2021, tak je to velký, bych řekl, oranžový světlo na semaforu, dostat méně finančních prostředků.
12: Michal Ježdík, vedoucí sportovně metodického úseku České basketbalové federace, je dnešním hostem Radiožurnálu Sport.
3: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
12: Zatímco ženská basketbalová reprezentace se probojovala na světový šampionát, muži na tom nejbližším, který bude příští rok, budou chybět. Aktuálně bojují v předkvalifikaci o účast na mistrovství Evropy. Po úvodní prohře v Belgii včera v dramatickém zápase v Praze porazili Norsko, a to až v prodloužení 108-97. Spadl vám velký kámen ze srdce?
13: Spadl, budu velmi upřímný. Těsně před koncem utkání jsem si říkal, že je lepší, aby to skončilo remízou a šli jsme do prodloužení, než vyhrát nebo prohrát o jeden bod, protože v tom prodloužení máte větší šanci zvítězit větším bodovým rozdílem.
12: Což
13: se nakonec povedlo, až bych řekl nadstandardně, že málo kdy se vám podaří zvítězit v prodloužení o 11 bodů nad soupeřem, který vlastně tahal za delší konec provazu ve druhém poločase. Většinou to bývá úplně opačně.
12: Česko bylo velkým favoritem proti Norsku. Ve třetí čtvrtině vedlo už o 19 bodů na začátku. Norové přesto to otočili. Nakonec naši reprezentanti ještě 8 sekund před koncem prohrávali o 3 body. Pak přišla ta trojka, která poslala zápas do prodloužení. Co tenhle zápas ukázal o českém týmu, o úrovni českého mužského basketbalu?
13: O úrovni českého týmu ukázal to, že jsme v přechodové fázi, to znamená, kdy je generační výměna, kdy v současné chvíli nemůžete hrát jinak než v kompletní sestavě, abyste byl konkurenceschopný jako země v plus minus 10 milionů obyvatel. Dále to také ukazuje to, že v současné době je každá téměř země v Evropě, řekněme plus minus 35 zemí z těch 52 nebo 3, které jsou, schopná generovat 2 až 3 velmi kvalitní evropské hráče, kteří jsou schopni změnit jednorázově výkon celého týmu, což se projevilo mezi náma včera právě tím excelentním hráčem Frejem, který hraje ve španělské AC Belize, což je nejlepší liga v Evropě. A třetí věc, kterou bych ještě doplnil, a tím se dívám trošku do střednědobé budoucnosti, ukázalo to také, že bychom měli být velmi odvážní v tom, aby jsme zařazovali talentované hráče, které máme. A máme v současné době v ročnících 2008, 9 a 10, řekněme 5 až 7 hráčů, kteří mají potenciál na to, aby byli minimálně evropskými hvězdami. A jenom extra ještě doplním, že zajímavé, když se podíváte do historie mužského basketbalu plus minus od roku 75, tak my jsme byli schopni jako Česká republika generovat v mužském basketbale kvalitní týmy složené z hráčů přibližně po 10 letech. Kolem ročníku 1980, což je současný trenér Luboš Bartoň, který vyhrál Euroligu s Barcelonou, nebo Jirka Velš, který hrál i v NBA. Pak to byly ročníky kolem 90, což byl Tomáš Satoranský, Honza Veselý, Jakub Kudláček a další. A pak jsme měli kolem toho milénia a teď jsme kolem ročníku 2010 a budu jmenovat jenom jednoho, například Houšku, který zrovna v tomto oknu byl na akci Basketball Without Borders v Istanbulu, kde bylo 80 nejlepších hráčů z celého světa a byl mezi top 3.
12: Tím, když říkáte, že jsou ty desetileté vlny, tak možná už odpovídáte na to, co mě zaujalo, když jsem přemýšlel o českém basketbalu, jak se vlastně střídají úspěšná období ženského a mužského týmu, protože když se vrátíme někam do období 2003 až 2011, tak tam jsme sledovali a zažívali úspěchy ženského týmu, potom od roku 2012, respektive 14, ženy začínají chybět na olympiádách, na světových šampionátech. Naopak přichází období mužů korunované účastí na mistrovství světa v Číně na olympiádě v Tokiu. Teď zase jsou na tom lépe ženy než muži, tak je to tím, že právě do sebe zapadají tyhle ty desetiletky, nebo čím si tohle to vysvětlujete?
13: Já na to nemám odpověď, ale popsal jste to naprosto precizně, prostě tak to je. A možná je to dobře, že to tak je, protože ono, pokud se na to podíváme, muži, ženy, ale ten celý produkt se jmenuje basketbal. A teď nám k tomu ještě přicházejí muži, ženy, basketbal 3x3. A my jsme letos měli 4 týmy na mistrovství světa, z toho 3 ženské, 2x ve 3x3 ženy, 5x5 u 17 a muže. Pardon, a teď ženy ještě na mistrovství světa v Berlíně. Takže já se na to dívám jako realisticky, prostě tak to je a zaplať pánbu, že to tak je, že se to střídá.
12: Když se podíváme na tuzemské nejvyšší soutěže, tak v mužské dlouhodobě naprosto dominuje Nymburk v posledních 20 letech, s jednou výjimkou má všechny tituly. V ženách dlouho vévodili Žabovřesky, respektive Brno. Od roku 2012 všechny tituly získaly hráčky USK Praha. Je tohle pro český basketbal dobře? Je dobře, že ať už v ženském nebo v mužském basketbale je na domácí scéně jeden naprosto dominantní klub?
13: Já odpovím více spektrálně. První věc je klobouk dolů před těmi dvěma kluby, které tak dominantní jsou a že jsou konkurenceschopný v tom evropském pojetí toho basketbalu v současné době v konkurenci, které to je, takže klobouk dolů. To pozitivní, co z toho ale mělo vzniknout, se nepodařilo zatím, i když teď na té cestě jsme. A to je to, že ten příklad by se měl přetransformovat i do více klubů. Jo? Mělo by to být, hele, ono se to dá dělat jinak. A nemusí se to točit, ačkoliv ty peníze peníze jsou velmi důležitým faktorem. Teď se mi zdá, že v ženském basketbale je mnohem více týmů, které, bych řekl, jsou schopny tlačit na USK Praha. I tím důkazem třeba je, že mnohem více týmů startuje v evropských pohárech. A také to je přídavný motor právě pro reprezentační výběr. Co se týče mužského basketbalu, tak v podstatě z pohledu diváckého zájmu to si myslím bylo kontraproduktivní. Buďme upřímní, to bychom si
12: průměrná
13: měli říct.
12: Průměrná návštěvnost Nymburka mistrovského 539 přesně diváků
13: tak,
12: na zápas.
13: Přesně tak.
12: Sezónu.
13: A ostatní týmy měly mnohem větší návštěvnost. Je nutno se ale na to ještě podívat na ten Nymburk z jiné strany, protože Nymburk, když přijel ven, tak samozřejmě ta návštěvnost byla mnohem větší na těch druhých stadionech. Takže on tu, bych řekl, přidanou hodnotu dával těm soupeřům. Nicméně například Pardubice se teď snaží opravdu jít tou cestou, kterou šel Nymburk, mít dobrou nějakou, řekněme, základnu domácích hráčů a přivést dobré cizince. Teď to bude zajímavé i v tom, že oba dva týmy budou hrát Champions League. Paradoxně je budou hrát i ve stejné hale. Ačkoliv Nymburk přešel do Prahy, tak já osobně jsem se těšil.
12: Možná dodejme, že pražská hala Královka nedostala výjimku, to znamená, přesně že tam nebude moci Nymburk. Teď už Slavia Praha, abychom to ještě více zamotali, protože se od této sezóny sloučil Nymburk s pražskou Slaví, tak nebude moci hrát tyto zápasy v Praze, tak to jenom doplnění.
13: A budou hrát v Pardubicích a budou se střídat ve jako stejné hale, takže divák v podstatě český bude mít ještě více příležitostí, ačkoliv na jednom místě, to negativum samozřejmě je nutno zmínit, ale uvidí mnohem více i špičkových týmů. Takže abych to zrekapituloval znova, negativum to bylo, na druhou stranu jsme měli ale dva naprosto špičkové týmy a ještě bych přidal, že USK ženy, to je opravdu evropský fenomén. Já neznám ženský tým, který by byl tak dlouho, a když tomu přidáme ještě v Žabovřesky, tak ještě tým před tím absolutním topu v týmových sportovních hrách v Evropě.
12: Když už jsem mluvil o tom, že Nymburk se tedy sloučil s pražskou Slávií, když už jsem říkal, jaká byla návštěvnost Nymburka v mistrovské sezóně loňské, je to nebo může to být impuls pro český basketbal, pokud nejlepší klub začne hrát alespoň ty domácí zápasy v hlavním městě?
13: Je to obrovská výzva, já jsem o tom přesvědčen. Basketbal patří do velkých měst, v Evropě to tak je. A z mého pohledu je dobře, že Nymburk přichází do Prahy, ačkoliv to v Praze nebude mít jednoduché, řekl bych těch vlků, kteří běhají v tom oplocení s názvem Praha, teď to berte s velkou nadsázkou, je mnohem více. Máte tady fotbalové týmy naprosto špičkové, Sparta a Slávie, které ten marketing a tu starost o diváky dělají velmi dobře. Máte k tomu další fotbalové týmy, máte tady Spartu hokej, která to dělá na úrovni NHL, stoupá Slávia, máte tady volejbal Lev Praha, máte tady florbalové týmy, házenkářskou Duklu a každý týden minimálně tři velmi dobré koncerty. A do tohohle toho, do této jámy Lvové přichází basketbalový klub, takže je to velká výzva pro nové majitele.
12: Na závěr ještě jedna věc. O basketbale se totiž v českých médiích v posledních týdnech mluvilo nejenom v souvislosti s výsledky, ale také kvůli návrhu, aby diváci při mládežnických zápasech, tedy při zápasech hráčů a hráček do 15 let, nesměli na tribunách používat bubny, trubky a další předměty vydávající hluk, tak je to v tom návrhu definováno. Ne. Dnes o tom jedná výbor České basketbalové federace. Vy nejste jeho členem, ale tušíte, jak to dopadne? Jakou to má podporu, tenhle ten nápad?
13: Netuším. Myslím si, že se to hodně zjednodušuje, to téma, protože já si myslím, že takhle. Zaprvé v mých očích to není,
12: rozumíte vůbec to není návrhu? Téma. Má smysl o něčem takovém uvažovat? Pomůže to někomu v něčem?
13: Já si myslím, že to může maximálně pomoct těm, kteří si stěžují na velký hluk, ale to se dá podle mě zakázat systémovou jako vyhláškou města a je to jasný, ale myslím si, že basketbal a zůstanu jenom u basketbalu, má mnoho nebo má větší, bych řekl, úkoly, které před ním stojí. Jo. A to třeba jak najít, podpořit a vychovat špičkové hráče a hráčky, které budou a kteří budou konkurenceschopní minimálně na evropské úrovni.
12: A jestli vám dobře rozumím, tak si myslíte, že zákaz trubek nebo bubnů v tom, aby byli hráči a hráčky lepší, nepomůže?
13: Myslím si, že ne, pokud nemají nějaké, bych řekl, problémy se sluchem, ale zase si dovedu představit, že když té hale jste třeba 8 hodin, je tam dlouhý turnaj a od rána do večera se tam bude nejenom bušit, ale bude tam velký hluk, tak je to nepříjemné. Jo, ale jak říkám ještě jednou, já bych se radši zaměřil a já se určitě více zaměřím na rozvoj hráčů a hráček.
12: Co je v tomhle klíčové? Co je klíčové v tom, aby za 10 let, za 20 let Česko mělo skvělé konkurenceschopné basketbalisty a basketbalistky?
13: Těch věcí je samozřejmě více, ale pokusím se to zjednodušit. Mnohem více se, ačkoliv jsme týmový sport, se zaměřit na individuální rozvoj hráčů a hráček, věnovat se jim individuálně. Každý rodič a lékař vám řekne, že na světě nejsou dva stejné jako mozky. A my bychom i k těm hráčům a hráčkám takhle měli přistupovat, individualizovat přístup a nabídnout jim zároveň cestu na ten vrchol. A

0: děti, tak pro ten vrcholový basketbal, což tady vidíme, že Nymburk, respektive SK Slavia, nemá hrát na Královce.
1: V hlavním městě nemá kde hrát.
0: Opravdu špatná vizitka. No a asi bych u toho zůstal.
1: Já myslím, že tím můžeme dnešní rozhovor ukončit. Samozřejmě budeme držet palce českým reprezentantkám na mistrovství světa. Určitě se nevidíme a neslyšíme naposledy. Michal Ježdík, vedoucí sportovně metodického úseku České basketbalové federace, byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuju, bylo mi potěšením.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál je 13:30. Zprávy má pro vás Jana Utendorská.
3: Česko bude v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh státního rozpočtu na rok 2027 oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Současný deficit tak přesáhne o necelých 80 miliard korun a v případě schválení bude druhý nejvyšší v historii Česka. Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro nezletilé. Informoval to mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím od 14 do 18 let, například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Šéf automobilky Volkswagen Oliver Blume dnes v Hanoveru zakončí cestu po německých závodech koncernu. Zaměstnancům od minulého týdne vysvětluje, proč automobilka musí dál výrazně šetřit. Ve hře je další propouštění a nejistá je i budoucnost některých továren. O úsporném plánu bude následně jednat dozorčí rada. A zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data přibližně od stovky organizací, které kroužky pořádají. Rodiče s nízkými příjmy můžou využívat třeba projekt Darujeme kroužky dětem. Sport. Kádru hokejové Komety Brno končí Brandon Davidson. 35-letý kanadský obránce v klubu působil 2 roky. Do minulé extraligové sezóny ale vinou zranění nezasáhl. Podle sportovního manažera týmu Tomáše Vincoura končí Davidson kvůli přetlaku v obranných řadách a taky proto, že chce klub dát šanci spíš mladším hráčům.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D1 u Brna, kolona i na 35. u Litomyšle. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna čekejte kolony. Jede hodně kamionů směr západ. Nesouvislá fronta se táhne od 217. kilometru už před sjezdem na Rousínov až v podstatě do Brna k omezení u bratislavské dálnice. Platí, že kamiony jedou pomaleji než osobní auta. Místy ale třeba před Rohlenkou se stojí i v levém pruhu. Osobním autem se zdržíte před Brnem asi 25 minut, kamionem delší dobu. Podobné je to i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kamiony stojí od 7. kilometru v pravém pruhu, osobní až od Olympie, od 3. kilometru. Taky na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové hlásíte silnější provoz. Před Litomyšlí popojíždí kolona na 10 až 15 minut. A na silnici 523 z Humpolce do Větrného Jeníkova čekáme komplikace. Před Krasoňovému odbočky na Mikulášov se srazilo auto s motorkou. Na místě se sjíždějí záchranáři, omezí průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Od západu budou srážky postupně ustávat, hlavně v Čechách se zatažená až oblačná obloha i vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 21 až 26 stupňů, na Moravě ve Slezsku na 25 až 29. Takové byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: YouTube jsou za námi, je 13 hodin a 38 minut, posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Do druhého kola tenisového Grand Slamu US Open v New Yorku už se probojovali dva čeští zástupci, uspěli Karolína Plíšková s Jiřím Lehečkou. Podrobnosti má na úvod odpoledního sportovního přehledu Kristián Šveda. Hezký den.
1: Hezký den. Jiří Lehečka postoupil díky výhře nad Španělem Karenem Bustou, oplatil mu porážku z letošního Roland Garros. Lehečka vyhrál 3-1 na sety a měl radost, že na zkušeného soupeře tentokrát vyzral.
2: Celkově tu hru má dobře promyšlenou, je to chytrý hráč a zkušený. I tady se mu dřív dařilo podle mě v New Yorku, takže má i Masters z Montrealu pár let zpátky, takže určitě to je nepříjemný soupeř do prvního kola, vždycky tady ti zkušení hráči ví, jakým způsobem mají k tomu zápasu přistoupit a o to cennější to pro mě samozřejmě je.
1: Dále jde taky Karolína Plíšková, která porazila Belgičanku Van de Winklovou 2-1 na sety. Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva vypadli.
0: Úvod US Open nevyšel ani Srbu Novaku Djokovičovi. Čtyřnásobný šampion turnaje skončil na americkém Grand Slamu poprvé v kariéře v prvním kole s Argentincem Navonem, prohrál 2-3 na sety.
1: Dnešní program tenisového Grand Slamu v New Yorku nabídne dalších 7 utkání s českou účastí. Představí se Karolína Muchová, Sára Bejlek, Kateřina Siňáková, Marie Bousková a Linda Nosková a mezi muži Jakub Menšík a Dalibor Svrčina. První z českých zástupců už půjdou do akce po 17. hodině a my vás o jejich zápasech budeme živě informovat díky našemu reportérovi.
3: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
0: České volejbalistky odehrají v Brně osmifinále mistrovství Evropy proti Švédkám. V přípravě se Češky důkladně zaměřují na švédskou univerzálku Isabel Hákovou, která byla po základních skupinách nejvíce bodující hráčkou celého turnaje. Představuje ji česká blokařka Ela Kulisiány.
4: Ona je neuvěřitelně explozivní, opravdu skáče, má strašně silný rameno, ruku, takže má úplně jako milion různých úderů a je fakt super. A nablokuje mega vysoko, jako je to obrovská zbraň.
0: Zápas českých volejbalistek se švédskými začne v 19 hodin. Na radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu.
1: Druhé kolo fotbalové Premier League večer uzavře souboj šampionů Evropské ligy s úřadujícími mistry anglické nejvyšší soutěže Aston Villa bude na svém stadionu v Birminghamu hostit londýnský Arsenal. Zápas začne ve 21 hodin.
0: Dohrávky nabídne taky španělská La Liga a italská Série A. Mistrovská Barcelona se na svém stadionu utká v 21 hodin a 30 minut s Vallecanem. Už je v 19.30 začne souboj Osasuny s Getafe. V Itálii bude od 18.30 Lecce hostit AS Řím a ve 20 hodin a 45 minut odstartuje z duel mezi Atalantou Bergamo a Boloňou.
1: 11. turnaj letošní šipkařské evropské tour vyhrál Angličan Ross Smith, ve finále v Budapešti zdolal Scotta Garyho Andersona 8-2 na legi. Další zastávka této prestižní série se bude hrát od pátku do neděle v Praze v Letňanech. Z elitní světové dvacítky už potvrdilo účast 15 šipkařů, a to třeba včetně trojnásobného mistra světa Nizozemce Michaela van Gervena.
0: Tolik sportovní přehled, připravil ho Kristián Šveda. Děkujeme.
1: Krásný den.

byli Welshly Arms, jsme moc rádi, že posloucháte ve 13 hodin a 45 minut pondělní radiožurnál Sport. Fotbalista Petr Mareš po 9 měsících skončil v brněnské Zbrojovce, 35-letý levý bek, který má na kontě 3 reprezentační starty po vzájemné dohodě s klubem. Rozvázal smlouvu a bude si hledat nové angažmá. Nováček nejvyšší soutěže to oznámil na webu.

0: Tina Turner, Simply the Best, 13 hodin 49 minut, pondělní odpolední radiožurnál Sport je tu dál s vámi a my pojďme tedy na sociální sítě, jak už jsem před chviličkou naznačoval. Fotbalisti Slávie vyhráli v 6. kole šance ligy na Spartě 3-0, odskočili v tabulce svému pražskému rivalovi na rozdíl 5 bodů. To je samozřejmě věc, kterou jsme už vám mnohokrát řekli zpravodajsky, ale teď pojďme tedy na internet, to bývá vždycky dvojnásobná zábava. Po derby se řeší, Pavle, hlavně 3. gól Slávie. Proč? To už tady v naší pravidelné rubrice řekne Pavel Tilšar. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, tak Spartan Matěj Rineš totiž před pokutovým územím nezastavil o chvíli později skórujícího Emanuela Ajaosiho. Namísto toho ve 2. minutě nastaveného času už zřejmě vinou velké únavy upadl na trávník a udělal takový prazvláštní kotoul vzad. V roce 2026, tedy v současnosti, už je možné si videa určitým způsobem vylepšovat nebo upravovat a udělal to vlastně i oficiální profil Slávie. S přáním na dobrou noc video pozastavil v době, kdy Rineš leží na boku a namaloval mu postel, peřinu a polštář. Sarkastický uživatel na síti X, tedy neobjektivní novinář, zase využil záběr, kdy Rineš v úzovkách stojí na hlavě a napsal k tomu to, že si vymyslel pokyn trenéra Briana Priského. Chci, abyste do toho dneska šli po hlavě. Přičemž Rineš to vzal tedy tímto způsobem.
0: Tak snad i Matěj Rineš i fanoušci pražské Sparty to s odstupem času vezmou s humorem. Legrační určitě není to, že stadion fotbalového Manchester United má určité trhliny, no a to doslova, jinými slovy, při včerejší výhře United nad Ipswichem 5-2 hodně pršelo, to není poprvé, a ani fanoušci schovaní pod tribunou, Pavle, nezůstali v suchu, tak jak se tohle odráží na sociálních sítích.
1: Je to smutné, ale i z toho si lidé utahují, třeba uživatel Troll Football napsal na síti X, a teď ho budu citovat, na jaké pozici se Old Trafford umístí mezi nejlepšími vodopády světa. Pár takových sprch ještě budou muset určitě fanoušci United zkousnout, než vedení klubu postaví ten zmiňovaný nový stánek pro 100 000 lidí, který si loni tedy vedení Manchester United nechalo navrhnout.
0: Ty sociální sítí připravil Pavel Tilšar, díky moc.
1: Pěkný den.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Oslavte s námi Evropský den koní na dostihovém závodišti v Pardubicích. Přijďte podpořit koně a jezdce při poslední příležitosti kvalifikovat se do letošní Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. 8 prestižních dostihů obsazených nejlepšími koňmi a jezdci nejen z České republiky. Sobotu 5. září. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Utendrovská a zprávy.
3: Platy ve veřejném sektoru už by neměly klesnout pod minimální mzdu, schválila to vláda. Vrchní soud potvrdil trest pro europoslankyni Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo. Lehečka s Plíškovou jsou ve druhém kole tenisového US Open. Krejčíková vypadla. V Praze brzí provoz nehoda na jižní spojce u Průmyslové ulice. A zítra bude slunečno, přes den přechodně až oblačno, teploty do 24, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9 % po jednání vlády to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle jednotlivých profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu nebo zaručený plat.
4: Což tuto chvíli byla zhruba 1/3 všech zaměstnanců a od roku 2027, pokud by se k tomuto systémovému kroku nepřistoupilo, tak by to byla více než 1/2 všech zaměstnanců státu.
3: Ve veřejném sektoru teď pracuje podle údajů Ministerstva práce přes 850 tisíc lidí. Vrchní soud v Praze potvrdil 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun pro europoslankyni Janu Naďovou z Hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo. Sama na dnešní jednání nebyla. Její advokát Josef Bartončík ale řekl, že proti pravomocnému rozhodnutí podá dovolání k nejvyššímu soudu a případně se bude bránit i dalšími mimořádnými prostředky, jako je ústavní stížnost.
5: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná a podle mého názoru její vina nebyla prokázána a nemůže být prokázána. Ty závěry, které zdejší soud nyní prezentoval, jsou totiž v příkrém rozporu, zejména s těmi důkazy, které zcela účelově neprovedl.
3: V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný taky premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Švýcarská policie zadržela 43letého muže podezřelého ze sobotní střelby na taneční akci. Ve městě Aarau, asi 40 kilometrů západně od Curychu, zemřela 22letá žena. 5 lidí skončilo v nemocnici s různě vážnými zraněními. Motiv činu policisté dál zjišťují. Pražští radní schválili finální názvy stanice budované linky metra D. Stanice s pracovním názvem Bratří synků se bude jmenovat Nusle. Stanice dosud přezdívaná Olbrachtova bude Ryšánka. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů se v těchto případech řídili doporučeními místopisné komise.
6: A naopak jsme neakceptovali návrh, že dosavadní pracovní název Nové dvory by se měl změnit na název stanice Tempo a stanice Písnice na sídliště Písnice.
3: Mezi stanicemi Pankráca Libuš by linka D měla začít jezdit v roce 2032. Radní zatím definitivně nerozhodli o názvu konečné stanice Depo Písnice.
0: Sport.
7: Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Španěla Karenia Bustu zdolal 3-1 na sety. V New Yorku se dařilo i Karolíně Plíškové, která zvítězila nad Belgičankou Van de Winklovou 2-1 na sety. Naopak končí Barbora Krejčíková, ta prohrála s Rachimovovou z Uzbekistánu ve dvou sadách. V utkání udělala Krejčíková celkem 41 nevynucených chyb a po zápase vysvětlovala, proč se jí aktuálně nedaří.
8: Celá ta americká šňůra se mi úplně jako nevyvedla a i prostě přes to, že jsme se připravovali a trénovali jsme a prostě makali jsme na tom, aby se to zlepšilo, tak se to prostě nepodařilo ani v jednom zápase. No. Je to prostě kombinace víc jakoby aspektů a asi jakoby ten největší je to, že prostě baterie je vybitá. No.
7: S grandslamovým turnajem se vedle Krejčíkové loučí v prvním kole i Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Dalších 7 Čechů zabojuje o postup dnes, ti první už po 17. hodině českého času.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpaná D1 u Brna, nehoda v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova popojíždějí kolony. Kamiony poprvé brzdí už zhruba na 220. kilometru a nesouvislá fronta je až do Brna. Osobním autem postojíte hlavně v okolí Holubic od 213. kilometru k Rohlence. Dost ucpaná je i dálnice D2 příjezd do Brna z Bratislavy. Tam popojíždějí hlavně kamiony od 7. kilometru. Na silnici 52 z Brna do Mikulova čekejte kolony u Pasohlávek. Je tam omezení na hrázi nádrže Nové Mlýny a zdržíte se okolo 10 minut. V Praze čekejte kolony mimo jiné na jižní spojce ve směru na Černý most. Kousek před sjezdem na Průmyslovou se srazila dodávka s osobním autem. Blokují levý, částečně i pravý pruh a jede se pouze po krajnici. Kolona už je téměř od Spořilovské ulice a prodlužuje se. Zdržíte se přes půl hodiny. No a pozor, spojka se ucpává i v opačném směru z Černého na Lanový most. To, jak řidiči zpomalují u nehody v protisměru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci bude většinou polojasno, ochladí se na 15 až 11 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří 17 až 14. Zítra pak čekejte polojasno i skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
11: 14 hodin 6 minut, pondělí 31. srpna, dál posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Real Madrid se dohodl s Racingem Santander na přestupu 19-letého záložníka Sergia Martineze. Bílý balet za španělského fotbalistu podle médií zaplatí, přijde mi podezřele málo, jenom 3 miliony eur, nějakých 70 milionů korun. Pro Real Martinez už je 7letní posilou, před ním na San Bernabeu přišli obránci Ibrahima Konaté, Mark Kukurea, Denzo Dumfries, záložník Bernardo Silva a útočníci Diomande a taky Carlos Espí, ti všichni dohromady byli, myslím, o něco dražší. Ode mě teď zpěvačka LP, příjemný poslech.
9: Radiožurnál Sport
12: a Karel Janů.

0: 14 hodin 10 minut, krásné pondělní odpoledne, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Jsme moc rádi, že jste tu dál s námi poslední srpnový den roku 2026. České volejbalistky v Brně vstoupí do play-off evropského šampionátu, v osmifinále se od 19 hodin utkají se Švédkami, pochopitelně v našem přímém přenosu. V sestavě soupeřek jasně vyčnívá hvězdná univerzálka Isabel Háková, která v základní skupině zařídila pro svůj tým 174 bodů. Je tak suverénně nejproduktivnější hráčkou turnaje. Druhá v pořadí nazbírala skoro o 70 bodů méně.
1: Je to hlavně tím, že oni přes ní dohrávají všechny těžké situace, takže vlastně všechny těžké balony nebo balony na konci setu půjdou vždycky přes ní, protože je to jejich největší útočná síla, takže z toho pramení ty její body a hlavně je prostě je skvělá, jo, je vysoká, šikovná.
2: Tak ona je neuvěřitelně explozivní, opravdu skáče, má strašně silný rameno, ruku, takže má úplně jako milion různých úderů a je fakt super. A nablokuje mega vysoko, jako je to obrovská zbraň.
3: Představují české volejbalistky Daniela Jancová a Ela Koulisiány největší hvězdu osmifinálových soupeřek ze Švédska. Isabel Háková už na evropském šampionátu vytvořila i jeden historický rekord. Proti Chorvatsku zapsala 52 bodů, což dosud v historii mistrovství žádná hráčka nedokázala.
2: Podle mě tam bude trošku klíč to přijmout, že ona ty body nějaký prostě dá a bude potřeba ubránit všechny ostatní a pak třeba nějaký údery hák, který zvládneme ubránit, ale prostě je potřeba přijmout, že ona ty body prostě dá.
3: Mluví česká blokařka Koulisiány o tom, jak se připravit na jednu z největších hvězd ženského světového volejbalu. Neznamená to ale, že se nebude snažit Hákové co nejvíc znepříjemnit osmifinálový zápas.
2: Podle mě tam o to je větší ten hlad to jí zablokovat, protože je to něco speciálního, co si můžeme zapsat do deníčku.
3: V některých sportech je možné připravit na největší hvězdu soupeře osobní obranu. Ve volejbalu to podle Koulisiány ale takto řešit nejde.
2: Úplně ne, ale určitě je pravda, že se třeba na ní soustředíme víc, pak když si řekneme v jednotlivých rotacích různou distribuci, tak si myslím, že na ní asi bude trošku větší kladený důraz, ale úplně osobní obranu nemáme.
3: Jestli se Češkám podaří Hákovou a další švédské volejbalistky zastavit, bude jasnější od 19 hodin, kdy v pavilonu P brněnského výstaviště začne osmifinálový duel. V přímém přenosu si ho můžete poslechnout na stanici Radiožurnál Sport. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Dvě čtvrtá místa přineslo českým barvám mistrovství Evropy v lezení na obtížnost. Mezi muži skončil těsně pod stupni vítězů Adam Ondra, který tak poprvé v kariéře na kontinentálním šampionátu nezískal medaili. Mezi ženami stejnou pozici obsadila Tereza Širučková a postarala se tak o nejlepší výsledek české ženy na mistrovství Evropy od roku 2020. Do finále se ve francouzském Lavalu probojovala taky Michaela Smetanová, která skončila šestá.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 14 hodin 20 minut posloucháte pondělní radiožurnál Sport o tom, že dnes večer naše čistě sportovní rádio bude patřit do velké míry volejbalu. O tom jste už od nás určitě pravidelně slyšeli. Česko-Švédsko od 19 hodin osmi finále evropského šampionátu z Brna, ale samozřejmě velký prostor dostane taky tenisové vysílání, protože přímo v New Yorku na US Open máme kolegu Davida Prouzu. No a dnes tedy celkem 7 českých tenistů odehraje úvodní kolo na Grand Slamovém US Open. Do akce půjdou Linda Nosková, Karolína Muchová, Jakub Menčík, Sára Bejlek, Marie Bousková, Kateřina Siňaková a taky úspěšný kvalifikant Dalibor Svrčina. Všechno to začne po 17. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Už 15. září se rozehraje nový ročník hokejové extraligy.
1: Titul obhajují Pardubice.
2: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
3: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost, ale i kdyby ten gól dal dokoliv, tak ta radost je stejná, ale já jsem rád, že jsme to zvládli.
0: Roman Červenka nebude jedinou hvězdou soutěže. Ze zahraničí se vrací Tomášek, Stránský, Nosek, Bliml, Sekáč a další.
1: Na extraligovou lavičku Kladna se postaví trenér mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík.
4: Tak jde to nahoru, jasně, že jo, prostě ty hráči se vracejí domů a pro tu ligu jednoznačně přínos. Pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě. Soupeři bylo strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská, je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali každým dnu za sebou máčkem maximum a co nejlépe se připravili, takže to vůbec nebude.
0: První kolo nové sezóny začne 15. září a znovu se můžete těšit na naše přímé přenosy ze všech zápasů od prvního buly po poslední sirénu, od prvního kola po poslední finále.
1: Poslouchej Sport a hokejovou extraligu na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál je 14.30. Zprávy a Jana Utendrovská.
1: By měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes 1 bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, které bude hospodařit s výdaji skoro 288 miliard korun. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy za ANO tak od 1. ledna porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Cena ropy po obnovených útocích Íránu a Spojených států stoupá. Ráno se obchodovala o více než 2,5% výš. Cena severomorské ropy Brent se tak teď pohybuje kolem $90 za barel. Spojené státy zaútočily na Írán poprvé od konce července. Írán v odvetě udeřil na americké základny v Jordánsku a na Spojené arabské emiráty. Říčany otevřeli novou základní školu na Komenského náměstí pro 540 žáků. Je to největší pasivní dřevěná škola v Česku. Provozu navíc potřebuje jen minimum energie. Vytápění a chlazení zajišťují tepelná čerpadla. Na zelených střechách jsou fotovoltaické panely. Náklady na stavbu byly přes 700 milionů korun. A olomoučtí archeologové zkoumají nález z doby bronzové v nově objevené jeskyni u Javoříčka. Jezevčí noře objevili část keramické nádoby a kostěné šídlo, staré přibližně 3000 let. Sport. Fotbalista Petr Mareš skončil po 9 měsících ve Zbrojovce Brno. 35-letý levý bek rozvázal po vzájemné dohodě s klubem smlouvu a bude si hledat nové angažmá. Brněnský celek to oznámil na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 za Divišovem a kolony v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor ve stoupání za Divišovem. Na kilometru 46,5 leží na vozovce paleta. Podle naší zpravodajky je v prostředním pruhu.
4: V prostředním pruhu leží velká dřevěná paleta. Ulice je už potom ví, ale vypočuje se úplně na poslední chvíli.
3: Na dálnici D1 připomínáme kolony v Brně v obou směrech. Silnější provoz, delší kolony jsou ve směru na Prahu. Na D1 se brzdí u sjezdu na Rousínov na 216. kilometru a nesouvislá fronta místy v obou pruzích je až do Brna k omezení. Pro osobní auta je to zdržení přes 20 minut. V Praze se zdržíte na jižní spojce ve směru na Černý most. Kousek za Lanovým mostem před sjezdem na Průmyslovou se srazila dodávka s osobním autem. Blokovaly chvíli dva pruhy, tě policisté přesunuli do odstavného, takže ta dlouhá kolona od Spořilovské ulice by teď mohla jet o něco rychleji. Pomalu pojedete na spojce i v opačném směru z Černého na Lanový most, to jak řidiči zpomalují u nehody v protisměru. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude většinou polojasno, ochladí se na 15 až 11 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří 17 až 14. Zítra pak bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na horách ujediněle s přeháňkami. Teploty zítra 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: elitní lyžaři zamířili v závěru srpna na soustředění na jižní polokouli, kam se vydávají na konci léta taky čeští závodníci. Tento rok je to v podstatě nutnost, na severní polokouli totiž není areál, který by pro ně byl otevřený. Slalomářům ale můžou suplovat přípravu specializované haly. Nedávno se ze soustředění v té litevské vrátila Martina Dubovská.
1: Na to, že jsme nemali naplánovanou žádnou halu, tak máme tento raz naplánované už 4.
2: Martina Dubovská se tomu směje. Její situace se dá řešit, ale pochopitelně by měla raději tradiční přípravu. Jenže příroda tomu chtěla jinak.
1: Trenér je šikovný, tak jsme volili vlastně dvakrát už v Litve. Teraz máme plány znova do Belgicka. Potom ještě s českými holkami do Wittenburgu v oktobri, takže se změnilo vonkajší lyžování na vnútorné.
2: Možná to působí jako nová disciplína, halové lyžování, ale je to možné. Pro slalomářky jsou speciální sjezdařské haly dostatečně dlouhé, aby v nich mohly odjet alespoň základ svého tréninku, i když v podmínkách, které do těch venkovních mají hodně daleko.
1: Určitě na něco je to super, víme otestovat lyže, lyžiarky, ale vonku je to přece jiné aj. Jsou tam strmšie kopce a prostě jiné v té hale, je to naozaj čistý lad, ale máme nového servisáka, čiže je to super a můžeme zkoušet nějaké věci a určitě to něco má do seba, ale samozřejmě už se těším, ako budem lyžovat von.
2: Říká Martina Dubovská, pro kterou je lyžování v hale dražší než to původně domluvené. Přeci jen hotel ve švýcarském Sásfé, kam mířila, měla zaplacený dlouho dopředu. Ale lyžařské haly v Litvě, Německu nebo Nizozemsku jsou možností, jak se může připravit na novou sezónu alpského lyžování bez cestování na jižní polokouli. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: skupina No Doubt v pondělním radiožurnálu Sport. 14 hodin 43 minut česká paralympionička Šárka Pultar-Musilová si vedla výborně na mistrovství republiky v lukostřelbě i mezi zdravými sportovci. V disciplíně kladkový luk se dostala až do finále, kde podlehla oddílové kolegyni z Pardubic Alžbětě Dědové. Vicemistryni republiky pozval k mikrofonu reportér Vladislav Janouškovec.
1: Stříbrná medaile na republikovém šampionátu pro Šárku Pultar-Musilovou. Jak jste si užila šampionát v Plzni?
2: Já jsem si ho strašně moc užila. Bylo to skvělý, úžasná atmosféra a hlavně skvělí lidi. Jak sportovci, tak vlastně celý tým, který udělal tohleto mistrovství republiky, tak klobouk dolů před nimi, jak to krásně udělali. A já jsem si to strašně moc užila, jsem hrozně moc spokojená.
1: To finále se nestřílelo v Lobzích jako kvalifikace a eliminace, ale v centru Plzně, v Šafaříkových sadech, jak bylo těžké třeba zvyknout si na to, že přece jen ty podmínky jsou trošku jiné.
2: Tak pro mě to je taková standardní už záležitost, víceméně co se týče paralukostřelby, tak většinou to máme někde jinde potom, takže mi to nedělá problém, spíš ten boční větřiček byl takový trošku nevyspytatelný, že nám to tahalo ty přední stabilizátory, ale myslím si, že jsme si s tím všichni krásně poradili.
1: Oddílovou kolegyni Alžbětu Dědovou jste trošku potrápila, nebo jste chtěla třeba ještě víc a pošilhávala po té zlaté medaili?
2: No, nepošilhávala jsem po zlatý, protože jak jsem říkala, já jsem paralukostřelec a nemám ani optiku, takže pro mě byl úspěch se dostat vlastně do zlatého finále bez optiky, bez přiblížení terče, takže já jsem naprosto spokojená.
1: Je v tom vlastně nějaký rozdíl, když střílíte závody v paralukostřelbě anebo se zdravými lukostřelci, jako teď na mistrovství České republiky v Plzni?
2: Tak když střílím s paralukostřelci, tak jsme na tom prakticky všichni stejní, že vlastně nemáme ty optiky. Když střílím se zdravými střelcema, je to pro mě mnohonásobně těžší, protože právě tu optiku nemám, takže v tomhle tomu oni mají navrch. Ale já jsem tak šťastná, že si vždycky s nima zastřílím a že to je pro mě skvělý trénink, takže já toho vždycky ráda využívám, když můžu.
1: Mistrovství České republiky lukostřelcům tak nějak uzavírá sezonu. Jaký bude další program české reprezentantky paralukostřelkyně Šárky Pultar-Musilové?
2: Tak já bohužel uzavřenou sezónu ještě nemám. Mě vlastně teďka ve středu odlétám na světový pohár do Indie a následně v říjnu mám ještě světový pohár v Chile, takže já ještě konec sezóny nemám.
1: To znamená, stříbrná medaile z Plzně mezi zdravými lukostřelci třeba nebyla úplně posledním letošním úspěchem.
2: Uvidíme, necháme se překvapit.
1: Popisuje česká reprezentantka lukostřelkyně Šárka Pultar-Musilová z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

byly Red Hot Chili Peppers ve 14 hodin a 50 minut. Posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Mistrovství světa basketbalistek se letos koná v Berlíně. V září české hráčky tam narazí na Čínu, Itálii a taky Spojené státy americké. To je samozřejmě největší favorit tohohle celého turnaje, no ale z nominace právě amerických basketbalistek na šampionát vypadla teď jedna z největších hvězd, Aija Wilsonová, a nenastoupí ani další olympijská šampionka Kelsey Plumová. No.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo.
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam trošku jenom blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě...
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak se vem Pepíčka.
2: Musíš Pepíčka přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepíčku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPRO, Česká pošta a město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Stát má v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Opozice to kritizuje. VZP chce do vybraných regionů nalákat přes 300 mladých lékařů, nabízí stipendia. České volejbalistky zabojují o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. V Praze brzdí provoz nehoda v Vekbelské ulici. A zítra bude slunečno, přes den přechodně až oblačno, teploty do 24, na jihu Moravy až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá s největším navýšením u ministerstev obrany a průmyslu. Oba rezorty mají ze státní kasy získat skoro o čtvrtinu víc peněz než letos. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO přibližuje, na co chce peníze využít.
4: Navyšujeme zdroje na výzkum, který je základem pro budoucí přidanou hodnotu, jinými slovy pro kvalitní hospodářský růst. Naopak snižujeme takzvanou zelenou daň, respektive držíme ji tak, že solární tunel neplatí podnikatele a neplatí spotřebitele.
2: Návrh hospodaření dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Celkový schodek státního rozpočtu má vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard více než letos. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Třeba podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
5: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
2: Vláda ještě může parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat sněmovně do konce září. Policie prošetřuje nebezpečný incident na železniční stanici Zadní Třebaň na Berounsku. Rodina se třemi dětmi a psem tam přebíhala přes koleje, přestože je na nádraží bezpečný podchod. Jedno z malých dětí zakoplo a upadlo přímo do jízdní dráhy přijíždějícího vlaku. Od tragédie hodilily sekundy. Video v sobotu na sociálních sítích sdílel strojvedoucí lokomotivy, která stála ve stanici. Policie teď po pětičlenné rodině pátrá, říká její mluvčí Michaela Richterová.
6: V tuto chvíli neznáme totožnost osob, proto se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud osoby na videu poznáváte, ozvěte se nám na linku 158. Výzva platí i pro samotné aktéry, kteří se můžou přihlásit i na jakékoliv policejní služebně.
2: Všeobecná zdravotní pojišťovna nabídne mladým lékařům stipendia až 480 tisíc korun. Oznámil to předseda její správní rady Kamil Farhan. Peníze mají pomoci přilákat lékaře do oblastí, kde jich je málo. Podmínkou bude, že po získání atestace zůstanou v dané lokalitě alespoň 5 let. Pojišťovna chce do regionu přilákat až 315 doktorů. Za nedostatek lékařů v některých regionech podle Farhana reagují taky kraje.
7: Například Plzeňský kraj vypisuje stipendia pro studenty vysokých škol, to znamená, že od třetího ročníku jim vyplácí 6 000 korun, pokud zůstanou u nás kraj měsíčně, a zdravotním sestřičkám 3 000 korun. Toto běží i v jiných krajích, samozřejmě ty částky se liší.
8: Sport. České volejbalistky budou hrát o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. V 19 hodin rozehrají před vlastními fanoušky duel se Švédskem. Utkání přivítá pavilon P brněnského výstaviště, kde český tým odehrál celou základní skupinu. Zatímco pro Švédky půjde na tomto místě o premiérový duel. Mluví o tom libero domácího týmu Daniela Jancová.
9: My jsme si tam odehráli několik zápasů, měli jsme tam tréninky, takže pro nás je to velká výhoda. Oni právě jedou z domácího prostředí, takže pro ně možná trošku změna, že tam nebudou mít tolik fanoušků pro sebe, takže v tomhle je určitě výhoda na naší straně.
8: Zápas Česko-Švédsko odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. A za necelé 2 hodiny by měl začít pondělní program na tenisovém US Open. Hned z kraje budou v akci 2 české reprezentantky. O účast ve druhém kole budou od 17 hodin hrát Sára Bejlek a Karolína Muchová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Brna a nehoda na Liberecku na silnici 35. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy čekejte kolony. Je silný provoz. Poprvé se brzdí, zastavuje teď na 219. kilometru a nesouvislá fronta místy v obou pruzích je až do Brna. Pro osobní auta počítejte zpoždění asi 25 minut. Podobné je to i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kamiony stojí od 9. kilometru v pravém pruhu, osobní až od Olympie, od 3. kilometru. A silný provoz kolony hlásíte u Brna teď na silnici 23 na příjezdu do Rosic směrem z D1. V Praze postojíte v koloně ve Kbelské ulici ve směru z Ústí nad Labem do Hloubětína. U sjezdu na Novopatskou se srazilo nákladní auto s osobním. Fronta už z Cínovecké asi na 20 minut. Na silnici 35 u Liberce čekejte kolony. Na průtahu Libercem jsou omezení a zdržíte se hlavně ve směru z Prahy asi 15 minut. Komplikace pak na 35 i ve směru na Žitavu. Za Bílým kostelem vážná nehoda 4 aut. Silnice tam teď vypadá neprůjezdně. Objíždějte přes Grabštejn. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
11: Krásný den, milí posluchači, je tu Desítka Pavla Horváta. Dneska extra desítka po pražském derby Sparta Slavia. Je tu Pavel Horvát, který to všechno na Letné komentoval. Pavle, vítej.
12: Dobrý den.
11: A je tady taky Lukáš Michalík. Dobrý den.
13: Krásný den, Ondro, máš fantastickou košili.
11: Děkuji, tak tu košili jsem si vzal speciálně,
12: jenom
11: že dneska...
12: Jenom doufáme, že se ti nepovolí i v okno klíček.
11: Ten jo, i v okno klíček, snad nevypadne. Nic, co by nemělo. Každopádně chci se zeptat trošku netradičně. Pavle, co ty a nožičky? Lukáši, přemýšlej o tom. Počítal jsi někdy, kolik jsi dal nožiček?
12: Já, Honzo...
11: Jako v kuse?
12: Já musím říct, že vlastně my jsme ze všech nožiček dělali svůj. Takže ty jsem nepočítal, tam jich bylo hodně. Možná proto mám tak zdravý kolena, tuj. Nožičky jsem nikdy nepočítal, ale musím říct, že to byl výborný doplněk k tomu, jak si cítil, že seš silnější technicky. Musím říct, že pro mladý kluky velká motivace, hodně se na to ptají ty děti a samozřejmě to zajímá, takže říkám, že za odpoledne jsi schopný v nějakém věku udělat třeba pokrok o 100 nožiček, o 200 nožiček, klidně za celý odpoledne se zlepšíš.
13: No určitě, v mládí se to počítalo víc, já vím, že už zhruba v těch 12-13, v tom jsem byl zrovna silný, jak mi chyběla rychlost, tak nožičky mi šly, ale bohužel s fotbalem nemá moc společného a už přes stovku, jako v tom věku určitě, myslím, že ani dnes by v tom nebyl problém.
12: Já si myslím, že se plete, že to s fotbalem nemá nic společného, protože tam je spousta doteků, který pak využíváš jako na tom hřišti, samozřejmě v jiných pozicích, v jiné rychlosti a musím říct, že já jsem byl v mládí taky silný.
13: No a klasika samozřejmě, nožičky by správně měly být pravá, levá, to se shodneme.
12: Ano.
11: No ale samozřejmě možná v dospělosti pak na to člověk nemá čas, aby dlouho někde žongloval. Já na to narážel, protože před odvetou play-off konferenční ligy mezi Ajaxem a švýcarským Sionem mladý hráč akademie Ajaxu Sip Zeldenhuis dal 3085 nožiček. Hmm. On tam stál na takovém koberci přímo na trávníku a dal by víc, jenomže už se musel začínat
12: musel
11: zápas. Za ním přišel pán a říká, prosím tě, už musíš končit, no.
12: Zeldenhuis.
11: Tak inspirace pro vás, jestli si chcete zkusit třeba, kolik dáte nožiček, kolik dáte žonglů. Klasik řekl, ty nedáš ani 3 nožičky, ale já z žongly, ale víme asi, že 3 jsou taková jako norma. Pokud
12: pro kopítko už.
11: Ano, tak začíná desítka.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
11: Tak zkouší to posluchači, zkouší. Tak dobrý den, kdo je tam?
14: Dobrý den, Juraj. Já hned na začátku odbijem otázky. Tak v prvom rade pogratulovat Jablonci, že ukázali namachrovaným frajírkom z Rangers, že už sú dávno iba meno a nie veľký klub. To klobúk dole pred nimi. Potom druhá otázka na Plzeň. Na Pavlika, lebo Pavlik sa tam pohyboval v tom klube. Čím to je, že Plzeň dokáže tak dôležité, ťažké zápasy zvládnuť? Lebo už to zvládali, keď za éry, keď tam hral Čišovský, Pavel a ostatní hráči. A tretia otázka by bola na derby. Či vám nechybajú hráči typu, jak Sparty, tak Slaví, Božil a Láďa Krejčí, ktorí do toho derby priniesli viacej tých emocií, lebo včera mi to prišlo až moc kľudné na derby. Díky, pekný deň, ahojte.
11: Juraji, ďakujeme za 3 náměty. Byť ten první byl spíš gratulační Jablonci, že porazil Rangers, což samozřejmě kvitujeme.
15: K tomu se můžeme nebo musíme přidat, samozřejmě je to skvělý počin, já jsem rád, že Jablonci se to povedlo a ukázalo se, že Jablonec doma je silný a že má mužstvo, který je schopný konkurovat. Já úplně nesouhlasím s tím, že Rangers samozřejmě už to asi není možná to, co to bývalo jako daleko dřív, ale furt je to jeden z nejsilnějších skotských týmů a myslím si, že na těch ostrovech má velký zvuk, takže tohle ten výsledek.
11: Ale nejsou to Rangers, jako hráli loni z Plzní, to si řekněme, tak silní. Ale to nevadí, Jablonec se porazil.
15: Furt jsou to Rangers. Takže
11: obrat Plzně, nejvyšší v klubové historii v Evropě.
15: Obrat Plzně, samozřejmě jako úžasný večer, prostě Plzni to všechno zapadlo, byla vidět ta změna, ta energie těch hráčů, to je prostě úplně jasný efekt té výměny toho trenéra. Samozřejmě pár okolností, které Plzni hráli do karet, ať už to byly ty penalty, nebo jednoznačně to vyloučení asi hlavně, jo, a pak gól v té poslední minutě vlastně zase z té penalty, kterou Kabongo proměnil, takže to bylo úžasný a myslím si, že soupeř malinko to podcenili a pak už koukali s otevřenou pusou, co se děje a že byli účastníky tohohle večera.
16: No asi všichni jsme byli překvapeni, vůbec jsem Plzni nevěřil absolutně, takže super, že to Viktoria zvládla, ale jak se následně ukázalo, tak na západě Čech určitě nemají vyhráno, čeká ještě spousta práce.
15: To je, jak se říká, no, po posvícení víme, co přichází, takže bylo to blízko po tom zápase, byly tam nějaký změny. Slovácko zase nehrálo špatně, ale Plzeň se prostě neprosazovala. Měli tam pak ve druhé půli nějaký šance, které jako opravdu mohli ten zápas rozhodnout, ale nerozhodli. No a Slovácko si veze bod, který si myslím, že vlastně v konečním tom součtu asi je zasloužený a Plzeň má nad čím přemýšlet znova. No.
11: Třetí téma už Juraj vztahoval k derby. Věřím, že se dostaneme i k dalším zápasům, ale to derby bylo tedy číslo 1 o víkendu.
15: Já jsem taky takhle, mně se ten zápas líbil, já musím říct, že se mi to líbilo, k výsledku a k výkonům se dostaneme, ale mně se to líbilo, to, že tam jako občas byl dým a jako ty fanoušci se překřikou, že jedni jsou horší než druhý, to k tomu samozřejmě patří. Musím říct, že jsem si říkal, jestli to není sluchátka, ale jsem si občas dával jako jedno sluchátko na stranu, abych tu atmosféru slyšel a přišlo mi to normální, ale je pravda, že jako konkrétně v tom obdelníku to bylo víceméně klidný. Samozřejmě byly tam souboje, byly tam takový jako nějaký hádky a to.
11: Mini
15: bojůvky, ale nebylo to tak, jak jsme byli zvyklí a mě to nevadí. Já jsem byl s tím zápasem jako nestranný fanoušek prostě spokojený. Mně se to líbilo. Sparta prostě hrála dobrý fotbal. Slávy byla fantasticky připravená, tak jak jsme na to byli zvyklí v minulých letech. Myslím si, že se k tomu hodně vrátili. Zase můžu teda začít, dostaneme se k osobce na Karabce, kterou Sadílek prostě vlastně kromě jednoho momentu, kdy Karabec měl obrovskou šanci zvládnout na jedničku, tam kdyby snížil na 2-1 Karabec, tak si myslím, že ještě z toho bylo drama. Ale Sparta prvních 25 minut si s tím nevěděla rady, nedostávala se vlastně do ničeho, kromě pár standardech, kde si myslím, že teda propadla včera. Že
11: Karabec tam dobře prozkoušel Markoviče v 21. akorát, no.
15: No, ale to si myslím, že jako tam já jsem to kritizoval, tu střelu, kde to musí je rána na tu stranu toho golmana, byla umístěná, samozřejmě nebyla to tak prudká střela, tam ten golman by neměl stačit reagovat, tam ten prostor není tak velký, tam to musí být prostě, jak říkají kluci, dělo. řeknu třeba sejková rána, takováhle rána by to měla být, aby ten brankář možná si na to šáhne, ale nestačí to vytlačit, ale ve standardkách Sparta včera silná nebyla.
16: Souhlasím s Pavlem, obecně hrál se fotbal přes 49 minut čistého času, to si myslím, že je na derby velmi slušné, v těch předcházejících derby se ne vždycky ten fotbal hrál, takže to se mi taky líbilo. Jinak s Jurajem souhlasím, že zkrátka takových těch bláznů v uvozovkách v těch kádrech zase tolik není. Ladislav Krejčí není ve Spartě, stejně jako Kuchta, Chorý nastoupila z lavičky, samozřejmě musí si dávat pozor. Takže ty emoce trochu chyběly. Na druhou stranu, když se Bořil s Krejčím drželi pod krkem, tak se nám to asi taky úplně nelíbilo, byť k derby to nějakým způsobem patří. Takže mě tam trošku možná emoce chyběly. Na druhou stranu, jedním dechem dodávám, jsem rád, že se to nezvrhlo v nějakou bitvu a že se hrál fotbal, takže nezaujatý fanoušek si myslím, že může být spokojený.
11: Spousta debitantů, možná i to hrálo roli, že prostě ti hráči zatím do toho nejsou tak zapojení do té rivality, takový stoper Spartan Besok, ten přiletěl v úterý a podle mě ani nevěděl pořádně, proti komu hraje. Za Slávy taky spousta novičků, byť třeba musím říct, že už úvodní sekundy naznačili, že třeba jaký Daniel Šturm chce pozvednout ten svůj výkon, který byl v těch minulých kolech kritizovaný právě i tím nasazením, a to si myslím, že se odrážela práce realizáku Slávie, protože ze Šturma to teda čišelo od začátku, že do toho jde nažavený, přitom je to Slovinec, který hrál za Sigmu ještě.
15: No, já přidám další dvě jména, Ayaosi a Onda, protože ten byl hodně důrazný, ten tam měl takový to dohrání dvakrát, třikrát, kdy vlastně Spartani odehráli balón a on je jako dohrál tělem, nebylo to jako, že by do někoho vlítnul nohama nebo udělal nějaký hloupý zkus, ale tam to bylo evidentní, že ten je nažavený.
11: Tam Gudal to pocítil zhruba po půl hodině.
15: Jo,
11: tam... Já jsem si říkal, jako, že si na něj vyšlápne pro mě drobek Uanda proti stoperovi Sparty,
16: no, který má 2 metry.
15: No, ale já si myslím, že opravdu se dá možná říct i to, že fakt jako tam bylo 9 nováčků v těch sestavách, který to derby nehráli, a logicky, jak jsi to řekl ty správně, jo, některý přiletěli v úterý, některý už jsou tady možná díl, ale to derby nikdy nehráli. Já i proto jsem možná trošku sázel jako víc na Spartu, že hraje doma, že prostě ten zápas zvládne výsledkově líp, ale dopadlo to líp pro Slávy.
16: Určitě se k tomu ještě dostaneme. Bavili jsme se o tom třeba po zápase Liberec Slávia, kde Mikuláš Konečný udělal tu chybu, která vedla nakonec k vyrovnávacímu gólu Slovanu. Leckdo se ptal, proč zrovna hrál Konečný na lavičce Ngesan a podobně. To se občas stane, jenom že v tom derby si myslím, že Jindřich Trpišovský ukázal tu prostě trenérskou masterclass. Asi by nikdo netypoval, že do obrané čtyřky postaví 4 stopery, jednak tedy Konečného, jednak Vlčka, který do té doby skoro nedostával čuchnout, a ti hráči to zvládli skvěle. Kdo by typoval, já určitě ne, že nastoupí bez rotového útočníka. Každý se baví o tom, jestli chytil, jestli Chorý, jestli oba, a nehraje ani jeden v základu.
11: A vlastně nalevo byl Štěpán Chaloupek, což taky přesně. V té čtyřce byla dost nezvyklá věc.
15: Tady k tomu vlastně, jak tam chodíme na ty rozsvičky, tak já říkám, ale Chaloupek je vlevo, to je divný, já říkám, to je nějaký šmečko jenom prostě při rozsvičce, aby Spartani jako koukali na to, jak to stojí. No a v tom zápase se tam postavil a byl jako výborný samozřejmě. No.
11: Můžeme si ostatně poslechnout Jindřicha Trpišovského, jak po zápase mluvil o obraně.
17: Jsme čekali, že Sparta vždycky v tom derby trošku změní hru proti nám, že jí zjednoduší a že se snaží hrát hodně míčů pak vlastně nahoru za tu naši obranu a že bude to chtít poskládat určitě z hráčů, takové byly silný při standardních situacích. Pokud jsme tady vždycky nějaký zápas ztratili nebo remizovali, tak to bylo z toho, že jsme dostali góly ze standardek, ať už to byly penalty, přímý kopy, rohy a teda z toho vzduchu.
11: Ještě v pozápasovém rozhovoru pro televizi OnePlay Sport prozradil, že právě Chaloupek měl hrát přímo kvůli Merkádovi, takže evidentně, jak říkal Lukáš, Jindřich Trpišovský, já jsem trošku po zápase v jeho výraze viděl, že je fakt spokojený, že to vyšlo.
15: Jo, já se vrátím k těm standardkám, já jsem tohle hodnocení teda neslyšel ještě, teď to bylo prvně, ale fakt jako kromě té standardky tam té střely a jednoho rohu, který tam prolít, myslím si zprava jako na druhou stranu, tak fakt jako Sparta nebyla nebezpečná a mě tam fakt jako trošku chyběla nějaká kreativita. Jo, myslím si, že Sparta má dostatek hráčů na to, aby něco vymysleli a tady to fakt byly jak od Karabce, tak od Macka vlastně jenom balóny, které lítaly do toho, kde Slávě evidentně na to byla připravená. No.
11: A tak rozdíl možná v tom, co dřív přinášel třeba Ladislav Krejčí, tak zakončení těch standardek, já jsem si vypsal 2 ty z rohu a Gudal prostě tou hlavičkou třeba zatím nedostačuje těm výkonu, byť taky je ve Spartě krátce, třeba se to ještě posune.
15: Jo, tak to je jedno. Tam už pak, já jsem se pak už říkal, to už gol nedají. Myslím si, že jsem to říkal i v přenosu, že prostě gol nedají, že už to byl tak lítalo vedle tyčí, tam byly ty rohy líznutý ke konci prostě, ale už to bylo tak, že ten zápas prostě někdy to tak je, že se ti nepovede nic.
16: No a Slávy, jenom ještě dodám, prakticky všechno sedlo, ty vlastně vystřídáš o poločase Novaka, který dal ten jeden gol, a dostřídáváš Mousisem, což je podle mě jeden z jejich nejlepších hráčů vůbec, a hned to ukázal, on hned poslal vlastně Provoda, myslím, do toho samostatného úniku, tehdy ještě se Slávia neprosadila, pak udělal gol Šturmu.
15: No a ještě tadyhle, jak jsi to říkal, tak jak jsem říkal, Sáďa hrál osobku na Adama Karabce a vlastně Mousis nastoupil a samozřejmě v televizi to není vidět, ale z té vejšky běžecký souboje Mousis NME, to bylo žraso. Jako, jo. Tam si myslím, že by se nikdo z nás asi nechtěl ocitnout, protože jednak to byl fofra, jednak to bylo fakt jak hlídací psi jeden na jednoho. No.
11: Máme tady dalšího volajícího posluchače, který už nějakou dobu čeká, tak se omlouvám a děkuju za strpení. Dobrý den, kdo je tam?
18: Dali to mě říct, dobrý den. Já bych jenom chtěl říct, že zaplať pánbu, že už tam takzvaní blázni nejsou, že to derby bylo pohledný, dalo se na to koukat, bylo to fajn. A jedna technická poznámka, za to už někdo uslyší, aby se nad tím zamyslel. Ty auty, ty jsou proti pravidlům házený, to se hází jednou rukou, stají se nohy u toho, přišlapuje se čára a pak se z toho stává zbraň, pak to auto vyvazování zbraň a pak se ještě omluvit na dálku rozhodčímu. Zvládnul to, byť mu to bylo usnadněný, zaplať pahu, nebo jsem ho viděl v Teplicích a ty bramborece to tam udělal, jo, takže se mu omlouvám zde na dálku a fotbalu zdár, chlapi, ahoj.
11: Děkujeme, no já jsem auty teď řešil v Premier League o víkendu v sobotu, v neděli to bylo, když hrála Chelsea s Brighton, jak tam myslím Brighton dal góla po rychlém autu, který byl takový, jako že jsem říkal na handspalce, by ti to vrátili, ale nohy byly na čáře, nebo za čárou a vlastně všechno tak asi korektní, takže to prošlo, takže možná spíš proti gustu žádný disputát, každý trošku možná jiný názor na to, ale...
16: Jo, rozhodčím, no.
11: No a Jan Machálek, tam vlastně zajímavá persona z hlediska toho, že on opravdu za poslední dobu, v roce 26 v první lize pískal čtvrtý zápas. A od začátku předminulé sezony to bylo jeho 11. utkání v první lize. Zajímavá volba, ale nakonec rozhodčí naštěstí vlastně nebyl moc vidět, což...
15: Tak, teď to řekl úplně přesně, já to takhle taky hodnotím. Když ten rozhodčí není vidět a vlastně nezasahuje do toho zápasu nějak, tam ve druhé půli jsem měl takovou výhru, jak jsme se tady o tom bavili, někdo z posluchačů v minulosti volal před tím rohovým kopem, tak ty hráče nechte, ať se drží za drezy a to prostě bude z toho buď faul nebo penalta. A myslím si, že tady to všechno zvládnul a mně se ten výkon líbil, prostě jako neúřadoval tam, nechtěl být moc vidět, všechno, co písknu, tak bylo rychle buď zkontrolovaný nebo vyřešený a hrál se fotbal.
16: Na žluté karty to bylo 2-2, 13-24, to byl poměr faulů, tedy v úvozovkách ve prospěch slávistů, taky jsem zaznamenal nějaké nářky, že slávisté měli dostat víc žlutých karet, jak si to viděl z tribuny.
15: No, to si troufnu jako souhlasit. Myslím si, že tam bylo pár takových situací v přechodové fázi, kdy si myslím, že ty fauly samozřejmě byly jako chytrý, byly úmyslně udělaný, nebyly to žádný sprostý fauly, ale možná by se mohlo posuzovat to, že to je do nějaký nebezpečný situace. Ale rozhodčí to nastavil ten metr takhle a ty karty za to nedával. Je pravda, že ke konci první půle, když ten tlak Sparty začal trošku narůstat, tak tam pár těch zákroků bylo, který já bych taky možná jako ohodnotil žlutě, ale nemám s tím asi úplně žádný problém.
11: Já jsem si všimnul tam ve druhém poločase v 52. Vlček setnul Alcocera docela tvrdě a nedostal žlutou kartu. No a... Nicméně Alcocer tam teda v první poločase takzvaně vytékal, mi přišlo z frustrace toho,
15: no,
11: že
15: to bylo zapojený. To bylo v té první půli, no. Tam to byla jasná žlutá, vlastně to já si myslím, že to bylo na Vlčka podle mě. Nebo...
11: Ne, to bylo na Zimu, ale to dostal Alcocer žlutou, ale no. Pak po půli Vlček setnul Alcocera, to byl faul Vlčka a tam žlutou nedostal. To bylo takový, co člověka napadne.
15: No, já jsem Alcocera samozřejmě hodnotil tak, že v každém zápase zatím nám předvedl velkou kvalitu a včera vlastně zapadl do těch prvních 30 minut Sparty, vlastně nikdo se neprosoval. Trošku Mercado tam měl takový 2-3 úniky, kdy naznačil, dal si to na pravou, ale nic z toho nebylo. a Alcocer se do toho zápasu vlastně jako úplně nedostal. No.
16: Souhlasím, Alcocer nebyl prakticky ve hře a z toho pak možná plynula ta frustrace, ale Mercado se mi líbil moc, tedy někdy ty jeho akce, jak on dokáže zrychlit na jednom, na dvou metrech, je neuvěřitelně rychlý, to je radost sledovat, technicky skvěle vybavený, jen prostě v té finální fázi mu to nevyšlo v neděli úplně ideálně. No.
15: Mě připomíná hrozně na tom křídle mě.
16: Ze Slávy, ale.
15: To zrychlení jako z nuly na 100 vlastně.
16: Tak ve Slávy si rychlý byl.
15: No to jo, ale,
16: to
15: ale ten Petr. Ne, jenom, ne, já chci říct, že tady ty hráči jsou prostě k nezaplacení. Ty, co dokážou z té situace. To vlastně byl taky ten problém. Já jsem se tam o tom bavil pak s klukama i ze Sparty, s některýma, co tam sedějí u videa nahoře, že vlastně ty přihrávky do těch křídel byly hrozně pomalý a vlastně nedostávali tyhle toho Mercada s tím Alcocerem do situací jedna na jedna. Kdykoliv se dostali do té situace, tak jsou schopní obejít a něco se stalo, ale ty přihrávky nebo ten přechod do toho křídla byl hrozně pomalej a Slávy tohle samozřejmě vyhovovalo.
16: No to samozřejmě vypadá hrozivě, Sparta Slávia 0-3, ale i v tom spartianském podání tam byly některé velmi slušné individuální výkony, už jsem zmínil Mercada, jestli chceš navázat.
11: Ne, povídej.
16: Gudal se mi líbil taky, v podstatě hlavně ta jeho vyvážení míče přes třeba 20-30 metrů.
15: Já se zastavím NME, samozřejmě NME. Spoustu penzum naběhaných kilometrů, tam jenom bylo vidět to, co já jsem u něj vnímal i v Liberci, že vlastně on se dostane do dobrý příležitosti a jenom jako vystřelí. Jo? Tam v té první půli to udělal fantasticky, jenom vystřel. A já se chci zastavit ještě u jednoho jména, Roman Macek. Netypický hráč prostě, ale je to paráda. I když prohráli, já vím, že byl naštvaný, mě baví se na něj koukat prostě. Baví mě na něj se koukat, jak ví, co se stane za tu vteřinu a dvě, ať už do defenzivy, tak samozřejmě do ofenzivy, že vidí 30 metrů, 40 metrů prostě průnikový přihrávky. Paráda, jsem rád, že ho Sparta udělal.
16: Mně se taky líbí, je takový netypický, ono vypadá, že často tolik neběhá, ale opravdu to má v noze, až trochu futsalistu mi občas připomíná, jak on si to zpracovává podrážkou. Taky si myslím, že to může být dobrá posila.
11: Poslechněme si, co říkal Brian Priske po zápase.
19: V takových chvílích potřebujete navíc trochu kvality a trochu štěstí. Měli jsme míč v jejich vápně snad 60krát, ale hráli jsme do dobře postavené a početné obrany. Takhle krutý, ale někdy fotbal je. Dělali jsme všechno možné, dominovali jsme, ale šance jsme nevyužili.
11: Vlastně z tohohle bych chtěl ještě téma derby uzavřít dvěma otázkami na Pavla a na Lukáše. Držení míče, počet střel, ofenzivní převaha, počet přihrávek, vlastně všechno šlo pro Spartu. A teď jsme i slyšeli, že nějakým způsobem, a slyšeli jsme to i od kapitána Karabce, že nějakým způsobem Slavia teda vyhrála, ale Sparta, a teď to jako jim trošku dávám do úst, možná to tak třeba nemysleli, ale že vlastně Sparta hrála dobře, ale prostě dostala ty tři góly, sama nedala. Jako tohle může, teď jsem to řekl hodně přenaně, ale ne? Ono to může být cesta do pekel, když se budeš takhle poplácávat po zádech, no, nebo vnímáš to takhle, nebo ne?
15: Já si myslím, že to je i psychologický moment. Ona to v podstatě v úvozovkách je pravda. To, tam zaznělo to slovo dominance, jo. Samozřejmě dominance je to super, ale nehraje se na to. Já k tomu přidám, k tomu to, co ty si řekl a zmínil a dáváš jako Spartanům do pusy, tak je to, kdyby proměnili svoje šance, aspoň třetinu si troufnu říct, tak prostě ten zápas takhle nedopad, ale ten výsledek je samozřejmě strašný pro Spartu nebo pro Spartany, jo, ale já jsem potkal po zápase vlastně ještě třeba Petra Koubu a říkal jsem, hele, dneska jsem fakt věřil, že Sparta jako může vyhrát a on říká, hele, já taky, jako prostě všichni tomu věřili, protože to tak jako vypadalo, ale ten zápas byl jasně o tom, kdo promění šance. Slávy měla samozřejmě lepší příležitosti, protože jdeš sám na bránu. Novak tohle to už ukázal, že prostě je tam, kde má být. Ta akce zase začala fantasticky tím autem na straně, kdy tam vlastně jednoduchou přihrávkou to zbaštili Spartani a zpětnou nedokázali odvrátit jinak než Novakovi a ten to uklidil úplně fantasticky, ale pak už ty šance byly do breaku a samostatní úniky a to se prostě jako daleko líp zakončuje než střela, když na to máš z otočky jeden dotek nebo nemáš moc prostoru. No.
11: A teď k tomu trendu, protože jsme se o tom bavili v kontextu jiném, v Premier League minulé kolo, první kolo, většina týmu, která vyhrála, menší držení balonu. Chelsea vyhrála nad Brighton v neděli 27% držení balonu. Ta dominance, nastolená hodně érou Pepa Guardioli, zdá se, není prostě tak klíčová.
15: Tak není to pro všechny mužstva, že jo? Zase, kdyby Sparta včera to využila, tak se budeme bavit o tom, že dominovala, dala góly a bylo to super, ale to se nestalo. Tady to, co říkáš, já jsem zrovna ještě dneska přemýšlel vlastně i to složení Spartanů, vzhledem k tomu, jakou rychlost má Mercado a Alcocer, jestli třeba i vzhledem k tomu, jak nastoupila Slávy, jestli třeba tu hodinu před tím zápasem možná třeba nezměnit tu taktiku, jestli nechceš dominovat a jít na to, ať útočí Vlček, ať útočí Chaloupek z levé strany, jo, ať nám tyhle hráči ukážou, jak umějí obcházet a centrovat, jo, protože se vrátím k té rosiče, kde Chaloupek centroval levou nohou vlastně a sám kroutil hlavou, že jo, protože to samozřejmě nemůže být centr jako pravou,

0: Trpišovský Priske, kdo koho přetrénuje, no včera se to Jindrovi Trpišovskýmu povedlo.
1: No bez pochyby, samozřejmě obecně na držení míče se nehraje, kdyby se hrálo, tak Mladá Boleslav v minulé sezóně hrála o titul a neplácala se ve skupině o udržení. Ještě jsem chtěl říct jedno jméno, které bylo, si myslím, z mého pohledu klíčové v neděli, a to byl výkon Jakuba Markoviče. Hodně se o tom mluvilo i na začátku sezóny, i vnímal jsem kritiku z řad fanoušků Slávie, že úplně nechytil nic navíc v těch některých zápasech. Slávia dostávala poměrně dost gólů, neměl tam takové ty zákroky, které třeba mívá Jindřich Staněk, ale teda včera byl klíčovým mužem, třeba ten zákrok proti Karabcovi. Skvělý zákrok.
0: V té druhé půli.
1: V té druhé půli, ano.
0: Jo, tam já trošku jsem chytil to super. Já jenom si myslím, že Karabec mu to hodně usnadnil. Bylo jasný, že bude zakončovat levou nohou a jen tak jako ten balón píchnul. Já si myslím, že to měl hrát placírkou. Samozřejmě ta pozice nebyla jednoduchá, ale myslím, že to je přesně ta šance, kterou musíš proměnit. Prostě to je jako vím, že se to stane, že to nedáš, ale tady v tom zápase ji musíš proměnit.
2: Ještě jeden volající teď v tom bloku o derby. Dobrý den.
3: Dobrý den, Petr u telefonu, jestli se slyšíme.
2: Ano, krásně, Petře.
3: Já jenom chci vám poděkovat, děláte skvělou práci, vím všichni, takhle, co děláte studio a co, to jsem vše skvělý, jo, díky. A chtěl bych se navázat na Honzu Pirušku, protože vy máte pravdu, včera po tom zápase ve studiu 80 minut, 80% bylo o tom, jak byla Sparta skvělá, jak byla dominantní, jak byla úžasná. Dneska se bavíme o tom, že zase má skvělý čísla. Ale Karabec mluvil o tom, jak vlastně Slávii přestříleli. Ale 0-3? A to je celý. Prostě myslím, že pan Trpišovský jako odvedl skvělou práci po taktické stránce Slávie Spartu přehrála.
2: Děkujeme za zavolání. Asi chápu, že to je všechno, ale řekl jste to lakonicky, ale výstižně, tak se mějte hezky.
3: Je taky pánové, díky moc za vás.
2: Naschledanou, tak to byl Petr a ještě dáme prostor dalšímu volajícímu, kterého Pavel beru do vysílání teď, tak kdo je tam? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Standa. Já mám na vás jiný dotaz ohledně Slávie. O dominanci Sparty a tak dále bylo řečeno toho docela dost. Ale zeptám se jinak. Myslíte, že to s tímhletím výkonem Slávie uspěje v lize mistrů? Jestli má šanci, když vezmu, že Sparta má kvalitu na Evropskou ligu, nikoliv na ligu mistrů, tak si myslím, že na Slávii to, že v té lize mistrů moc neudělá.
2: Dobře, zníte pozitivně, tak nevím, jestli se chystáte na nový školní rok, ale děkujeme za volání, dělal jsem si legraci. Tak, jak to vidíš, Liga mistrů, to je trošku jiná písnička, je teda šílený, jako z mého pohledu pro Slávy, jako strašně náročný. Nezdá se to, ale teda, Pavle, hele.
0: Je to Liga mistrů, no.
2: No.
0: Já.
2: Loni bylo líp, si myslím, teda.
0: No.
1: A jak to dopadlo?
0: No, teď bych řešil to derby, je to prostě specifický zápas a já si myslím, že na Ligu mistrů se třeba Slávě zase připraví jinak. Samozřejmě dominuje teďka, nebo dominovala výsledkově včera, vede naší ligu, takže budeme věřit tomu, že přesně tak, jak včera připravil Jindra Trpišovský Slávy na Spartu, no tak připraví na ty zápasy v Lize mistrů a ty body prostě budou sbírat nebo nějaký pozbírají a tam čekám to vítězství už konečně. Budeme jim fandit, já bych nebyl pesimista.
1: Já taky ne, určitě. Asi nečekáme v těch zápasech, nebo aspoň ve většině nějakou výraznou herní dominanci. Ti soupeři jsou neuvěřitelně silní. Pavel sám Ligu mistrů hrál, tak často se o tom bavíme, jestli to není příliš velké sousto pro české kluby, ale každý si to chce zahrát.
0: Já jenom určitě jsme tady nehodnotili zápas Slávie v Lize mistrů s Arsenalem, nebo když tak si to úplně nevybavu, ale vlastně první gol dal Saka z penalty podle mě. A do té doby Arsenal samozřejmě měl nějaký tlak, ale prostě jako proměnil svoji první šanci. Jo, a pak už tyhle ty týmy prostě mají tu kvalitu, že tě pobijou, protože promění svoje šance. Jo. To je to, co se bavíme. Sparta prostě měla šance, neproměnila je, Slavia měla, dala góly, proto vyhrála.
1: Já očekávám, že se Slavia z té minulé sezony v Lize mistrů poučí a že těch bodů bude výrazně víc a určitě už musí přijít to vítězství, už se není jako za co schovávat.
0: Už není na co čekat.
2: Start proti Racing Ulan, pak výjezd do Baku, opravdu já si stojím za tím, že to je vlastně daleko těžší los, než měli v minulých letech jak Slavia, tak Sparta. Ale uvidíme, jak se říká, neříkej hop, dokud nepřeskočíš.
5: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Posloucháte Desítku Pavla Horváta po šestém ligovém kole. No a když půjdeme podle navštěvnosti, tak druhým nejnavštěvovanějším nebo nejnavštívenějším zápasem po derby

0: byl duel Baníku se Sigmou, přes 10 000 diváků ve Vítkovicích vidělo. Myslím, že vítězství Baníku, které může hodně znamenat i pro Romana Skouhravého, Pavle.
1: No, důležitý. Já si myslím, že já začnu tím nepříjemným teda zraněním Měnga, protože to jsem ještě neviděl vlastně takhle sám sobě, nebo ne, on si sám sobě jako ne, on si to neměl prostě blbě došláp, já jsem to nikdy takhle neviděl a musím říct, že to bylo úplně fakt jako zdrcující, ty opakovaní záběry byly šílený a já jako, mě ho bylo hrozně líto, si myslím, že to je jako docela dobrý kluk, takový pozitivní a tohle bylo nepříjemný a myslím, že to muselo být nepříjemný pro všechny ty kluky, spoluhráče, který se tam jako u toho ochomejtali, ale paradoxně.
0: Já jsem tohle viděl před mistrovstvím světa před 20 lety, Jibril Sise, možná si vzpomenete, v přípravě proti Číně, dělal klíčku a vyjela mu kost ven.
1: Tak to, no, to jsem naštěstí neviděl.
0: Tak si to nepočtěte.
1: Tak díky Honzu, že jsi nám to takhle připomněl. Ne, takhle, myslím si, že samozřejmě to byla ta nepříjemnost a pak jako Olomouc prostě chce hrát fotbal. Možná bych to trošku přirovnal ke Spartě, která, že Olomouc se jako nutila do té rozehrávky, chtěli hrát výstavbu té hry, což samozřejmě je pozitivní. Na druhou stranu Baník na to byl velmi dobře nachystaný a začátek zápasu jim vlastně spoustukrát ten balon sebral hodně vysoko a ten gól sice z toho nepadnul, ale myslím, že to vedení Baníku bylo zasloužený.
2: Ne, Baník se musí opřít o defenzivu a to se jim teď daří, protože nejenže Míček, který rozhodl ten zápas, ale výborný byl Noga, ten se mi líbil hodně moc. Oni dlouho v Baníku hledali to optimální složení té stoperské dvojice lomeno trojice, Skiba samozřejmě má taky potenciál, točili se tam Chaluš, Pojezdný, Chaluš teď nehrál, Pojezdný už je pryč, takže musí se chytit tímhle, tak snad se jim to podaří, ale mám tam taky ještě samozřejmě otazník v té hře Sigmy, myslím si, že ten potenciál je daleko, daleko větší, alespoň ten herní, oni ty body sbírali a další věc samozřejmě ta zranění, no, nejen Měnk, ale i vlastně Kohout a Siňavský.
0: U Kohouta bych se chtěl zastavit, protože on vlastně dohrával zraněný, aby nemuseli střídat ještě do poločasu, aby si nechali ten, jak se říká, slot. Pak ho tam teda v té gólové akci dohrál Sila, což mě trošku zarazilo, že se k tomu rozhodčí Radina nevracel, alespoň žlutou kartou, protože to byl šlapák jako hrom. No ale pak teda ještě vlastně Kohout procpal balon na Siňavského, Kubala předvápen narazil a Jiří Míček nádherně trefil teda ten vítězný gól, no. Ale ta zranění se kupí teda a musím říct, že tak i Kohout měl minulé době, nedávné době dost velké zdravotní problémy a tohle není úplně pozitivní.
1: Tak je to, teď to nemyslím úplně na něj, protože taky je to jeden z mých oblíbených hráčů, ale vždycky se může, jako samozřejmě může to být ten hráč, to tak nějak má jako v sobě, že občas prostě je zraněný. Já třeba si vzpomenu na Honzu Kopice, který prostě je výborný hráč, ale vlastně z každý sezóny, dejme tomu 3-4 měsíce nebyl k dispozici, protože měl vždycky nějaké zranění, které ho na nějakou dobu vyřadilo. Jo, a tyhle ty hráči samozřejmě to mají pak těžší, ale Kohout je výborný a už to dokázal několikrát a pro Baník je to velká ztráta. No.
0: Můžeme tedy pogratulovat Baníku, který bude hrát 6.9. v Mladé Boleslavi a pak ho čeká ještě dohrávka v Jablonci ve středu 9., takže to je poměrně těžký los. Olomouc narazí v dalším kole na Bohemku.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Třetí nejvyšší návštěva kola přišla do Štrucových sadů, možná pozbuzení euforickým vítězstvím a obratem nad Cvrnou Zvezdou Bělehrad. Plzeň hostila Slovácko před 9389 diváky. No a nakonec po čtvrté z pěti ligových zápasů v této sezóně ztratili viktoriáni body a vlastně Slovácko zase dokázalo kousat s Lukášem Vodlický na place, to už je jaká omílaná písnička, ale přeci jenom asi se taky těžko hraje takhle po euforickém postupu, viď, proti outsiderovi.
1: Jo, ale není to jednoduchý, to je bez debat, ale ten zápas se prostě pro Plzeň vyvíjel dobře, vedeš fakt jako 1-0, nepovede se ti dát ten takovej uklidňující gól, já si myslím, že teď jsem si vzpomněl, že o tom mluvil i Míra Koubek, ten zápas prostě zavřít tím druhým gólem, ale
0: v úterý 1. září slaví 75. Míra Koubek.
1: Výborně.
0: Pan trenér.
1: Ano. Jo, takže já si myslím, že prostě dokud ten druhý gól nedáš, tak je to fakt otevřený do posledního centru a Plzni už se to několikrát stalo a je to samozřejmě o tom, jak to postavíš, ale je to o těch hráčích na tom hřišti. Na tom hřišti už jsou zkušený hráči, který by měli vědět, jak ten zápas dohrát do konce, jak soupeři nenabídnou takovýhle šance a bohužel Plzeň tu šanci nabídla, Slovácko ji využilo a veze si bod.
2: No, bavili jsme se o tom s Pavlem před zápasem, sledovali jsme sestřih a to Plzeň mohla být ráda z mého pohledu, že dohrávala tedy v plném počtu, protože ten zákrok Kabonga v 9. minutě vlastně kolíkama napřed na koleno
1: trávníka.
2: Z mého pohledu červená karta.
1: No, taky mě to zarazilo, že se k tomu zase, minulý týden jsme tady koukali na to, jak Venca Pilas měl rozpáranou hlavu, nebo před, už je to 2 týdny, teď se omlouvám.
2: Myslím, že to je minulý týden.
1: To je minulý týden. Jo, tak tohle to je vlastně hodně podobný, možná Kabongo tam nešel jako s úmyslem nějakým, ale šel tam hloupě prostě. A myslím si, že trávníka trefil a musím říct, že mě taky teda zaráží, že se k tomu ten VAR nevrátil, že tohle byl zákrok hodně pod koleno, vysoko a špuntama dopředu. Je to zajímavé, jak se to posuzuje.
0: No možná to zaujalo posluchače, protože se nám rozdrnče telefon. Dobrý den, kdo je tam?
4: Pavel Ústí, dobrý den.
0: Pavle,
4: já vás zdravím. Dneska výjimečně bych chtěl promluvit k moravským celkům, protože oni někdy na Moravě mají pocit, že je trošku bereme zkrátka. Já bych chtěl říct, že mě hrozně moc překvapila a příjemně překvapila výhra Baníků, protože hrát proti rozjetý Olomouci ještě v situaci, kdy na lavici Olomouce sedí Pavel Hapal, který samozřejmě předtím trénoval Baník, nebyla jednoduchá. Chtěl bych teda vyzdvihnout jak brankáře Jidličku, tak hlavně střelce teda Míčka, je to mladý talent. A pak bych chtěl teda i pochválit Brňáky, protože tenhle víkend to jako fakt Brňáci kabrňáci, protože nejenom, že teda Zbrojovka s odřenýma ušima uhrála vítězství na Zlínem doma, ale hlavně nečekaně Artis prostě převálcoval, respektive překulil zápas ve svůj prospěch v Pardubicích. Jo, tak to se mi jako hodně líbilo. Jinak mám pocit, že teda Plzeň i Sparta jdou zdárnou cestou do středu tabulky, takže Slávě bude asi zatím v boji o titul osamocená. A pak bych chtěl ještě pochválit včerejší komentáře, respektive komentář Pavla Horváta a tradičně Pavla Tilšara z derby. A Pavla Horváta bych chtěl ještě pochválit za to, jak se vlastně zastal Pilaře při tom zákroku teda Slavia Bohemians, když se k tomu ještě teda vrátíme, tak jsem byl rád, že vlastně tak, že tohle by měla být vždycky červená karta. Já vám děkuju, mějte se krásně.
0: Mějte se taky hezky, děkujeme. Samozřejmě dostaneme se ještě do Brna, kde to byl taky pořádný fičák, jak se tak lidově dá říct, ale Lukáš Michalík správně poukazuje na to, že srovnání Slovácka zbrunátnilo tedy jedno ze zástupců realizačního týmu Viktorie Plzeň, pana Jedličku, což je vedoucí týmu, ale po právu vlastně zůstal jeden z hráčů Plzně mimo hru chvilku.
2: Já to nestopoval, ale jestli mu to střídání Ladrovi trvalo déle než 10 sekund a mám pocit, že i trenér Jelínek, trenér Slovácka, si vlastně pochvaloval to, že rozhodčí vlastně to posoudil stejně i na straně Slovácka chvíli předtím, že zkrátka taky hráli v tom oslabení, ale smůla je, když z toho dostaneš gol.
0: Abychom to jenom přiblížili, Ladra šel střídat, Pirgič už byl připravený, ale sudí usoudili, že to bylo příliš pomalé, takže minutu plus nechali hrát Plzeň o 10. Tam po 15 vteřinách došlo k přerušení hry, ale on nemohl ještě jít na hru, protože minutu musel být pryč.
1: Já musím říct, že jsem to zažil už i u nás v ČFL a ta minuta je hrozně dlouhá. Ono to nevypadá, ale opravdu ta minuta je fakt strašně dlouhá a může se během ní stát cokoliv a Plzni bohužel se stalo to nejhorší. No.
2: Je to chyba Ladry, myslíš především?
1: No měl bys na to myslet, jako. Já jsem to taky nestopoval, můžeme se na to pak mrknout a třeba na Instagram to někam dorazit, ale ty bys měl aspoň jako dát tu energii, že jdeš jako střídat, no. Těch případů je spousta. Když to bude pro všechny fair, tak je to v pohodě.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Jdeme tedy na brněnskou srbskou, kde Zbrojovka hrála proti Zlínu a Zlín předvedl srdnatý výkon, ale opět ani po 6. kole na body nedosáhl. Pokud jste slyšeli televizní rozhovor Jakuba Černína, tak víte, co si myslí o tom, jak se představili, v jakém světle Ševci. On použil jiné takové šumné slovo, tedy. Chci se zeptat prostě, ty máš 0 bodů, dvakrát to dotáhneš, parádní pišové rohy a prostě pak to ztratíš. Takhle, abychom si to jenom řekli, tak centrující Dante udělal na levé straně ze svého pohledu střídajícího Tomáše Fojtu, který připsal druhý start v první lize.
1: No, tak samozřejmě může to být, že je to nováček, ale Dante je výborný, to už jsme zmiňovali několikrát, už pár takovýchhle akcí předved. Myslím si, že tam ten center odnes nějakým zákrokem, který sice asi ho bolel, ale ta euforie z toho gólu ho vyléčila. Spíš mi jde o to před tou bránou tady v tom čase prostě tam musíš být pevný a to prostě zlý nebyl, no. Je to jako opravdu to slovo tady je na místě, frustrace. Myslím si, že v šatně možná tam někdo jako něco řekl takovýho, to, co jsme slyšeli v tom rozhovoru, ale víceméně tam muselo být obrovský ticho, protože to zklamání muselo být veliký.
2: No, po 6 kolech 0 bodů, extrémní krize, už jsme se vlastně bavili o pozici Bronislava Červenky, zatím do toho neřízli, ale musí skutečně začít bojovat.
1: Ale Pavel Hovtych už si obouvá kopačku.
2: Je to možné.
0: Ještě mě zaujal gól číslo 1, jak Antonín Vaníček zleva centroval Šajtlí a Daniel Vašulín, řekli byste, že to trefil taky Šajtlí?
1: No, trefil to výborně hlavně.
2: No, to byl krásný.
0: To říkal Petr Vichnar u turnaje v Naganu, ne tehdy. Trefil to, čím já vím.
1: Čím já vím, no. Teď za myšlenka. Já třeba si dovedu představit, že Pavel Hovtych posílí realizační tým. Já bych taky Broňu neodvolával, protože tohle už ten trenér v podstatě jako neovlivní, jo, zase je to vlastně stejný, tenhle zápas už dohrajou hráči na hřišti, je tam v Brně bylo kolik lidí, 8 000 třeba, tak to už do toho vápna vůbec nemá šanci dořvat z lavičky, i když to bude na té tvojí polovině a tohle vlastně bylo ještě přes celý hřiště, takže to už ty hráči na tom hřišti a Zlín tam má zkušený hráče v defenzivě, tak to musíš dobránit ty, jako tady trenér už nezmůže nic. Černín mluvil i o tom, že dali z nacvičených standardů góly, že jim to vyšlo. Prostě tady už si myslím, že je chyba na tom hřišti. A dovedu si představit, že třeba Pavel Hovtych posílí realizační tým, že se jako ten trenér, nepředpokládám, že ve Zlíně odejde Broňa Červenka a dva asistenti a přijdou 3 noví trenéři.
0: Jsem velmi zvědavý, když to teď zastáhnu na vítěznou stranu, jak si Zbrojovka povede v dohrávce ve středu proti Hradci Králové, protože teď působí jako etablovaný tým na to, že se vrátila po 3 letech a na to, že tam má taky spoustu jako novicu a takhle. Jakým způsobem se to jeví teď pro Brno, alespoň z pohledu Zbrojovky, velmi nadějně?
1: Pro Brno určitě, a teď jenom teda přeskočím rychle k Hradci. Po tom pohárovém prodloužení hrát od 6. minuty v 10. a teď mít ve středu dohrávku, to je taky žraso, takže ty toho budou mít kluci úplně plný zuby. No.
0: Ještě si uděláme malý předěl, než půjdeme do Liberce, protože se nám někdo opět dovolal, tak ho vítáme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady posluchač Petr, zdravím všechny ve studiu, chtěl jsem se zeptat na výroky Patrika Šika ohledně reprezentace, jestli se k tomu můžete nějak vyjádřit. Děkuju, pějte se, na shle.
0: Díky. Patrik Šik poskytl tedy jedné sázkové kanceláři rozhovor, obsáhlý nejen o reprezentaci, ale kdo bylo o reprezentaci a vlastně zpráva z toho zní, že mistrovství světa podle Patrika Šika bylo z českého pohledu tragické a hodně se obouval do toho, že se tam hodně mluví o nějakých změnách, ale ty nepřichází a ještě vlastně kritizoval cestování českého nároďáku, že to bylo úmorné.
2: A že se čeští fotbalisté na srazi národního týmu jezdili znehodnocovat, než naopak.
1: No, to je taky na dlouhou odpověď, já řeknu jedno slovo, smutný. Ten rozhovor byl pro mě smutný hrozně.
2: Já jsem tedy čekal, že bude Patrik Šik kritický, když už přistoupil k rozhovoru, to mě nepřekvapilo. Co mě překvapilo i směrem k dalšímu fungování národního týmu, případně budoucnosti Patrika Šika v něm, je, že byť tedy Santi Denia, nový kouč, proklamoval, že jedna z prvních věcí, kterou chce udělat v nové funkci, je kontaktovat Patrika Šika nebo za ním dokonce letět, takže Patrik Šik řekne, že do této chvíle ho nikdo nekontaktoval. Nevím, kde je pravda, ale úplně tomu nerozumím.
1: Německu.
0: No, tak za vlastně necelý měsíc jsou tady první reprezápasy a podle těch slov Patrika Šika to teda nevypadá, že by se opět připojil do reprezentace, ale na druhou stranu prostě ještě třeba do budoucna se.
2: Ale neřekl kategoricky ne, on řekl, že si nemyslí, ale kdyby cítil ten zájem, já samozřejmě nevím, jo, jak to bylo, ale jestli ho přece ten trenér tak moc chce, tak mu zavolám hned, nebo já nevím.
0: Ne, tím, že to řekne Patrik Šik, to, že to na mistrovství světa neladilo i z takového důvodu, jako je logistika, tak to zase vyvolává otázky. Zda se náhodou veřejnost nespokojila s tvrzením, měli jsme dopředu přidělené hotely, místo, kde máme kempit a takhle. Zda se to třeba nemělo řešit ještě dříve a takhle a takhle. A je to debata zase nadlouho, protože to, že budou hrát Češi baráž, to se vědělo dlouho dopředu a to, že teoreticky po té baráži by je čekalo ubytování Dallasu přidělené. Tak nevím, možná třeba v Mexiku blíž stadionům byly některé ubytovací kapacity, ale to je opravdu otázka, jak to vyřešit. Ale evidentně Patrik Šik se neloučil z reprezentací úplně do příjemna, jak se tak říká. No. Tak pojďme raději dál.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Necelých 5000 diváků vidělo tedy už zmíněné vítězství Liberce nad Hradcem Králové 2-0, které hodně ovlivnila ta červená karta v 6. minutě, kdy František Čech fauloval unikajícího Hodouše, předtím perfektní teda sklepnutí od Lukáše Maška, který si nádherně zpracoval balon. Ale Pavle, co ti teda ty liberecké výsledky říkají, byť teď možná to bylo zkreslené, přece jenom do vítězství Slávie v derby byly v čele tabulky?
1: Ale zkreslený bych jako, myslíš to vyloučení, že to?
0: Myslím tím, že hráli vlastně většinu zápasů proti 10.
1: Jsou těžký zápasy a musíš je zvládnout a i některým týmu se to nepovede. Hrál vlastně Teplice, vyhráli v Liberci ten zápas, kdy dohrávali proti 8 hráčích v poli a stejně to bylo s odřenýma ušima, takže není to jednoduchý. I to něco vypovídá o tom, že Liberec prostě je silnej a vlastně kdyby nebyl ten zápas s těma Teplicema, tak si myslím, že budou mít těch bodů ještě víc, takže za mě, jak se říká, štika ligy je jasná teďka, už teď je to jasný, protože Liberec opravdu je silnej, je nevokoukanej, zatím si myslím, že taková ta široká veřejnost s nima úplně nepočítá, ale já si myslím, že až se bude oddělovat zrno od plev, takže Liberec by měl zůstat vysoko.
2: A pozor, Hradec nehrál špatně, o 10 hráčích měli tam některé šance, co mě překvapilo, nevím, jaké to mělo důvody, tak bylo poločasové střídání Toma Slončíka, protože ten byl hodně aktivní, dělal defenzivě Slovanu problémy, byť to nešlo úplně v tom přechodu libereckým, tak si pomohli standardkou, zkrátka tam byla chyba tedy v bránění Hradce, kdy vlastně Kušej naznačil, pak si všiml úplně volného prostoru, kam si běhl Mašek a ten to vyřešil skvěle a pak už si to teda v té přesilovce pohlídali.
0: Ale Vasil Kušej na tom bylo znát, že měl pauzu a že má chuť standardky teda.
2: Taky jsem se podivoval nad tím, že šel dolů už asi ve 64. minutě, protože to byl jeho zápas, ale třeba nemá zase ještě tolik naběháno nebo nebyl v tom zápasovém tempu.
1: Třeba čísla ukázaly, že už nemůže.
2: No, ale jinak.
1: A pojďte ještě ten gol, ten druhej.
2: Kráso.
0: Kajondo to trefil utěšeně.
2: Zase Kajondo hrál dobře, ale měl tam takové ty svoje věci z těch možná zápasů v minulé sezóně, kdy on je někdy jako extrémně zbrklý. Možná proto je pořád v Liberci, že mu to teď poskakuje u té nohy. Teď tam měl situaci, kdy si to navedl na pravou nohu a vypálil prostě z nepřipravené pozice zhruba na 25 metrech, úplně nad samozřejmě. No ale jako jede pořád jak pila, no a ten granát. Možná zase mu to prospělo, že občas nad tím úplně nepřemýšlí, tak to narval do šibenice.
1: No, to trefil, myslím, já jsem zrovna přemýšlel, že to trefil tak jako tou levou nohou na tu první tyč. To je těžký kop, samozřejmě úmyslně, ale ty jsi mi vlastně teďka nabil tím, že vystřelil bez hlavy pravou nohou, takže pravou to nevyšlo, a levou to trefil jako nádherně. To jsou góly, které se nedají chytat. Vlastně reakce Adama byla nulová. No.
2: To v podstatě.
1: Protože to ani nečekáš, tu střelu.
0: No, mimochodem nákop Kajonda zapříčinil právě útok Liberce, po kterém byl vyloučený František Čech, takže Kajondo evidentně hodně důležitý hráč. No a teď je v neděli 6. Jablonec Liberec prohrál v Teplicích jak říkal Luboš Kozel, vyrovnaný zápas, ale Teplice dali prostě dva góly, takže vyhráli. John Auta se prosadil hlavou, takže obdivuhodná věc, vždycky to dokážu ocenit. Ty menší hráči, když dokážou skorat hlavou. Co, Pavle, nenarazí slova na střelnici náhodou?
1: Ale bude to hezký, já si myslím, že si odpočinou, a bude to dobrý zápas. Myslím si, že bude plný staďák, z Liberce přijede spousta lidí. Myslím si, že by mohla padnout ta kapacita za tou bránou pro liberecký fanoušky a uvidíme.
0: Jablonec má dohrávku ještě druhého na Bohemce, takže ten si za stoly neodpočine. Má další evropský týden vlastně.
1: Tak si neodpočinou. No, tak
0: ale Liberec možná odpočine, ne? No, tak nebo nemá taky dohrávku?
1: Ne, tak tomu přizpůsobíš ten program, prostě to, já si myslím, že teďka v Jablonci toho moc nenatrénujou, vzhledem k tomu, co mají za sebou, ale myslím si, že Luboš Kozel je schopný připravit to mužstvo, takže to bude opravdu hezký zápas.
2: A ještě gratulace k historicky první ligové výhře Artisu Brno. Nečekal jsem, že seberou všechny body v Pardubicích.
1: Ale já jsem to trošku čekal, protože Pardubice chtěli vybrejkovat minulý zápas někoho, teď nevím, kde hráli, v Olomouci, tuším, jo, a tam se jim to málem povedlo a teďka bylo jasný, že budou muset trošku víc jako tvořit a úplně to nebylo ono a dopadlo to špatně. No.
0: Alexis Allegri, nádherný volej. Jestli jste to viděli, tak stojí za to.
2: Tohle Allegri má.
0: Trošku zajímavé může být i to, že pokud Jablonec zvládne ty dvě dohrávky, tak povede ligu. Tak uvidíme, jak to bude. Děkuju moc Lukáši Michalíkovi, který tady opět byl.
2: Díky za pozvání k Pavlovi.
0: Ano, Pavle, děkujeme za pozvání k tobě.
1: Já děkuju za pozvání ke mně. Hezký den, pardon.
0: Pavla Horváta zase brzy, Pavel i Lukáš v našem vysílání. Krásný den.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové Maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: České basketbalistky se po dlouhých 12 letech probojovaly na mistrovství světa. Dva roky trvala kvalifikační cesta mezi 16 nejlepších týmů planety. Teď budou nedaleko odsud čelit třeba i obhájkyním titulu. Mezi elitou budou bojovat jako lvice. Sledujte, jak si v Berlíně od 4. září povedou a fanděte českým reprezentantkám. Více na webu CZ Basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
5: Platy učitelů by měly podle ministra Plagy od ledna vzrůst zhruba o 6%. Letošní léto je na silnicích nejtragičtější za posledních 5 let. Zemřelo 98 lidí. České volejbalistky budou proti Švédkám hrát o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Hromadná nehoda blokuje silnici 35 z Liberce do Žitavy. A zítra bude slunečno, přes den přechodně až oblačno. Teploty do 24, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes 1 000 000 000 korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, které bude hospodařit s výdaji skoro 288 miliard korun. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy za ANO tak od 1. ledna porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Řekl to Radiožurnál.
6: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
5: Během letošních prázdnin na silnicích v Česku doteď zemřelo 98 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z policejních statistik. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého roku. K dnešku policie eviduje za tento měsíc 56 obětí. Meziročně je to o 3 víc. Od ledna pak na českých silnicích zemřelo celkem 276 lidí. V Nepálu se po tragických povodních podařilo zachránit přes 320 cizinců, uvedlo to tamní ministerstvo zahraničí. Nepálské a čínské úřady v Tibetu už evidují 920 obětí, pohřešuje se asi 5 tisíc lidí. Práce i zásobování humanitární pomocí ale komplikuje zničená infrastruktura. Nepál do pomoci ve velkém zapojuje letectvo.
7: Nepálská armáda se snaží tím vzdušným mostem dostat co nejvíce materiálu do těch postižených okresů, ale je to vlastně čím dál tím obtížnější. Stále větší problémy jsou také s nedostatkem pohonných hmot, protože velké zásobovací cisterny z Kátmandu směrem na sever nevyjedou, takže spousta techniky, která by byla potřeba, tak vlastně stojí a čeká na to, až se po jednotlivých barelech, po jednotlivých sudech dostanou pohonné hmoty nahoru k té nepálsko-čínské hranici. Ze severního Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
5: V Česku se urodilo kvůli jarním mrazům a letnímu suchu méně ovoce. Bude z něj tak také méně pálenky. Pěstitelská palírna v Jílovému Prahy jede na polovinu. Unie destilatérů mluví o podprůměrném roku.
8: Vypalujeme třešně, meruňky, švestky.
9: Vedoucí palírny Radlík Kamil Kutina. Srovnání s tím loňském.
8: To nebude ani polovina, protože na jaře toho hodně zmrzlo. A co pak nezmrzlo, tak ještě popadalo suchem.
9: Ovocné lihovary obecně kupují letos pro svoji potřebu i ovoce, které nedorostlo do konzumní velikosti a pěstitelé je neudají na pulty obchodů. Potvrzuje mluvčí unie destilatérů Jakub Gottwald.
10: Se udála neúplně tradiční věc, kdy ovoce má skvělé parametry, co se týká chuti, aromatiky, cukernatosti, ne toliko, co se týká velikosti.
9: Nejhorší sklizeň hlásí ovocnáři u broskví, pouze 33% pětiletého průměru. Z Radlíku Radek Duchoň, Radiožurnál.
0: Sport.
11: Hned 7 českých reprezentantů bude na tenisovém Grand Slamu US Open hrát o postup do druhého kola. Pondělní program začne v New Yorku zhruba za hodinu. Jako první nastoupí na kurt Sara Bejlek proti Španělce Bukšové, Marie Bousková proti Jacquemotové z Francie a Karolína Muchová proti Krauzové z Rakouska. České volejbalistky odehrají v Brně osmifinále mistrovství Evropy proti Švédkám. Zápas začne v 19 hodin. Češky se v přípravě důkladně zaměřují na švédskou univerzálku Isabel Hákovou, která byla po základních skupinách nejvíce bodující hráčkou celého turnaje. Představuje ji česká blokařka Ela Kulisiány.
12: Ona je neuvěřitelně explozivní, opravdu skáče, má strašně silný rameno, ruku, takže má úplně jako milion různých úderů a je fakt super. A nablokuje mega vysoko, jako je to obrovská zbraň.
11: Utkání Česko-Švédsko odvysíláme živě na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony v Brně a zavřená silnice 35 u Hrádku nad Nisou. Dálnice D1 je ucpaná na průjezdu Brnem v obou směrech. Delší jsou fronty ve směru na Prahu. Brzdí se poprvé od 220. kilometru a je to až k omezení na 196. Pomaleji jedou kamiony. Osobním se zdržíte přes 20 minut. V Brně se vyhněte Žabovřeské ulici směrem na Svitavy. Před Královopolským tunelem vážná nehoda auta s motorkou. Žabovřeská neprůjezdná kolona se táhne už z Pisáreckého tunelu. U Brna ucpaná dosti silnice 23, příjezd do Rosic od D1. Je tam omezení. V Ostravě čekejte kolony na Rudné ulici směrem na Havířov. U Radvanic nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Na silnici 35 hlásíte kolony v Litomyšli na příjezdu od Svitav.
14: Pomalu jedoucí kolona už od příjezdu z T4 proudovky. Prodělení minimálně 15 minut.
13: Na 35 se komplikace taky na Liberecku. Je zavřený hlavní tah z Liberce do Žitavy. Za Bílým kostelem likvidují následky hromadné nehody 7 aut a dopravu odklání přes Grabštejn. Ještě naskok do Prahy je silný odpolední provoz. Třeba na jižní spojce budete 15 minut popojíždět před Barandovským mostem a v opačném směru před sjezdem na Průmyslovou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.
15: 16 hodin 6 minut, příjemné pondělní odpoledne všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Na španělské Vueltě dnes cyklisté mají první volný den. Můžeme alespoň tedy zopakovat, že průběžně po odstoupení tady je Pogačara vede domácí Enric Mas o minutu a 18 sekund před Primožem Rogličem. Na třetím místě Felix Gal. My se ale teď v odpoledním Radiožurnálu Sport vrátíme k loňské Tour de France. 6000 km na kole a víc než 80 tisíc výškových metrů. Tohle všechno absolvoval český ultracyklista Daniel Polman, tedy vlastně celou trasu Tour de France, navíc ale i s přejezdy mezi jednotlivými etapami, které samozřejmě profesionálové absolvují autobusy nebo letadly. Jeho cílem bylo dorazit do Paříže dřív než peloton slavného závodu. Nakonec to zvládl za 19 dnů a 7 hodin, tedy s více než třídenním předstihem. Nejenom o téhle mimořádné výzvě, ale taky o dalších extrémních závodech i o rodinném zázemí si s Danielem Polmanem povídal reportér Lukáš Antoš.
16: Daniel Polman je hostem Radiožurnálu Sport. Danieli, chci se vás zeptat na ty vaše výzvy, které máte za sebou. Minulý rok jste objel Tour de France společně s cyklisty. Přesně jak to probíhalo a co bylo záměrem?
17: No, záměrů bylo více, ale ten hlavní byla výzva v podstatě projet si trasu Tour de France celou, všechny etapy a zároveň absolvovat na kole i přejezdy mezi těmi etapami, což teda ve výsledku bylo 2700 km navíc. Oni ty přejezdy nejsou vůbec krátký. Nejdelší v podstatě třeba mezi předposlední a poslední etapou měl 485 km. A dalším takovým mým záměrem bylo samozřejmě nabrat co nejvíc příběhů během tyhle výzvy, abych mohl vydat knížku, abych měl co říkat na přednáškách a aby vznikl i film, což naštěstí se všechno podařilo.
16: A co vás se tedy jakoby žene nejvíc za překonáváním těchto různých met?
17: To gros jsou určitě ty příběhy, protože tyhle ty extrémní,
16: jaké třeba?
17: Extrémní disciplíny přinášejí si řadu třeba i krizí, že jo? To je první věc, co člověka napadne, ale řadu i naprosto úžasných setkání. V dnešní době, kdy člověk může vést třeba spotrekr, tak jsem to samozřejmě udělal, že jsem ve spotrekr a vlastně fanoušci mohli sledovat přesně moji polohu na mapě. A tudíž mě mohli třeba i přijít pozdravit na trasu.
16: A stalo se tak?
17: No, několikrát a ono, když pak jedete třeba na večer, to se mi stalo třeba, když jsem měl za sebou fakt jako těžký den, jako v hodně špatným počasí, probdělou noc a fakt jsem ráno byl takový jako hodně špatný. Ještě defekty mě zrovna trápily. A byl jsem takový jako down prostě, jako hodně jako dole a najednou vidím v dálce jako mávat českou vlajku. A teď si říkám, to není možný, odpálená růžová rýmovnice. Tak si říkám, tak to si to někdo splet s džirem asi, nebo co, jako prostě to jako, anebo už jsem tak jako unavený, že mám nějaký halucinace, no ale nakonec se to se ukázalo, že to byli kluci z Napédel, bandička, která přijela do Francie samozřejmě hlavně kvůli Tour de France, tomu závodu, ale věděli, že to jedu a přišli mě a byli vlastně růžová, jakoby je barva jejich týmu, nebo jejich jakový skupiny sportovní, proto ta rýmovnice, odpálili rýmovnici, dali mě plzeňský pivo a od tyhle ty v podstatě od tohle z toho skledání s nima jsem dál pokračoval jako úplný člověk.
16: Daniel Polman je hostem Radiožurnálu Sport. Kolik stojí třeba taková výprava do zahraničí, protože zase levné nebude?
17: A tak já se snažím ty náklady minimalizovat a to hlavně i proto z toho důvodu, že jsem se rozhodl pro jízdu bez podpory, že jsem neměl žádný doprovodný auto. Takže já v podstatě jsem ještě navíc oproti teda těm profíkům, který jeli opravdu tu Tour de France, já jsem měl pouze trasu Tour de France, tak jsem měl naložený kolo, no. Takže jako zas až takový výdaje to samozřejmě nejsou a víceméně chtěl jsem opravdu zazpomínat třeba i na ty průkopníky Tour de France, protože oni jezdili jaký bez minimální podpory a aby to nebyla jenom taková, jako řekněme, ultracyklistická jízda, ale byl to v podstatě i z jistého úhlu pohledu i závod, tak jsem se rozhodl, že odstartuju v úplně stejný okamžik jako ten profesionální peloton, který startoval v Lille, že on, na severu Francie, na hranici s Belgií. A já jsem, jelikož na tom severu Francie ty první tři etapy byly poměrně blízko u sebe, tak se nabízelo řešení, že já odstartuju ve stejnou chvíli jako oni, ale do třetí etapy a prohodím pořadí prvních třech etap a tím já si jim vyhnu, tím uzavírkám, tím zavřeným trasám a tak. No a mým cílem bylo zkusit dojet do Paříže, pokud možno ještě před nima. Věděl jsem, že oni to perou, že jo, 23 dní, 21 etap plus 2 dny volna. Takže jsem věděl, že pakliže to budu chtít stihnout ještě před nima, že budu muset jít opravdu jako závodní ultramaratonský tempo de facto celou dobu. No a nakonec se to dařilo držet a jelo se mě jako dobře a byl jsem teda na Champs-Élysées, jsem přijel vlastně 3,5 dne předtím, než vlastně přijeli oni tam v rámci poslední etapy Tour de France. A do toho teda jsem stihnul i ty přejezdy, že jo, těch 2700 navíc kiláků. No a poslední etapu Tour de France jsem zkouknul už z pohodlí gauče z domu, no, tak to byl takový zajímavý pocit.
16: Daniel Polman je hostem Radiožurnálu Sport.

0: Daniel Polman je hostem Radiožurnálu Sport. Danieli, chci se vás zeptat během těch etap. Říkal jste, že jsou tam právě nějaké mžiky, tak jestli něco třeba nějaké zvíře třeba vás nepotkalo, nebo jak jste vůbec spal třeba, jak jste se stravoval během toho závodu, jestli tak můžeme nazvat závodu.
1: No, byl to závod s časem. De facto časovka. Vlastně, jenom abych odbočil, tak ta knížka se bude jmenovat 6000 fůniků, protože v podstatě, jak se říká, že jezdec, který jede sám a nevyužívá výhodu toho pelotonu, nerozráží pořád ten vzduch jenom sám sobě, to znamená, že jede v úniku, tak protože celkově mě to dalo vlastně 6013 km, celý ten projekt Ultra Tour. No a samozřejmě na takovýhle vzdálenosti toho člověk zažije opravdu hrozně moc.
0: Píchnout nějakou věc?
1: No, já to mám spojený hodně s lidmi. Jako setkání s lidmi je to nejkrásnější, co mě potkává. Třeba asi, abych vypíchnul jako tu nejvíc srdcařskou věc, takže třeba můj de facto jeden z nejlepších kamarádů byl s rodinou, myslím si, že tak trošku naschválili s rodinou do Francie na dovolenou a v podstatě se mnou absolvoval celou etapu vedoucí z Montpellieru na vrchol Mont Ventoux. A výjezd, už sám o sobě výjezd na Mont Ventoux je neuvěřitelný zážitek. Já jsem tam byl poprvé v životě a vždycky jsem se tam chtěl podívat, tak to byl můj takový splněný sen, protože a navíc ještě, když tam jako s váma vyjede takhle jako kámoš, tak o to bylo hezčí. Vlastně i jeho syn se k nám přidal a to musím říct, že byl asi ten jeden z nejhezčích zážitků během ty Ultra Tour.
0: Vy jste říkal, že cestoval jste sám, neměl jste žádnou podporu, to znamená, že jste musel mít na kole připnutou nějakou bagáž. Vážil jste to kolo, kolik zhruba to tak váží i s vámi, kolik jste třeba právě na tom Mont Ventoux nebo na všechny ty ostatní kopce během Tour de France musel vytáhnout?
1: Já jsem tady v tom takový, řeknu, pankáč, já moc ty věci neřeším, vůbec jako váhy, gramy a tak. Já samozřejmě vezmu to do ruky a snažím se, ať to je co nejlehčí, ale na druhou stranu pro mě znamená hlavní kritérium to, jak ta věc funguje, jaký s ní mám zkušenosti, takže se na ní podívám a řeknu si, beru. Beru ji prostě, jo, dobrý, ta bunda je skvělá, třeba jsou bundy o 100 gramů lehčí, ale já mám s ní dobrý zkušenosti, projel jsem s ní už řadu jako bouří a špatného počasí, beru tuhle prostě, jo. Jsou samozřejmě lidi, kteří se hodně svazují tím, že váží všechno na gramové váze, dělají si excelovské tabulky, vyhodnocují to a tak to vůbec jako není moje cesta.
0: A se sjezdy, vám to třeba nedělalo problém, když jste sjížděl třeba Mont Ventoux, ty serpentíny ze sjezdu, tak předpokládám, že to celkem nemuselo být příjemné v zatáčkách.
1: Ne, ani ne. Ne, naopak, jako je důležitý si to kolo, když je těžší, tak jede rychleji z kopce, že jo?
0: Ale potom tě zatáčka, když ne, tam váha.
1: No, ale jo, ono je důležitý na tom kole to dobře rozložit, jo? Takže já jsem měl nejvíc těžký věci třeba v brašně, která byla v prostředku rámu, na středu kola, anebo ještě nějaký věci je dobrý dostat váhu třeba spíš nad přední kolo, než nad zadní. A pak se to kolo jako řídí, v podstatě úplně v pohodě, jo? Je o trošku těžší. Samozřejmě ta váha dělá největší rozdíl v prudkých stoupáních, kdy prostě musíte ten náklad pořád tahat metr po metru nahoru někam. No.
0: Co to oblečení? Protože vy jste říkal, že samozřejmě jste v tomhle takový trošku skromnější, když to berete na tu etapu nebo na ty výjezdy, tak nedělám to trošku problém potom, když už je to celé zasolené, lepí se to vzít na sebe, jestli to není potom moc příjemné.
1: No, já nejsem zase takový zvířátko, jako abych, když si jdu tadyhle na benzínku udělat nákup a koupit si tam nějaký bagety a croissány a podobné věci, tak aby o tam teď utíkali lidi. To ne. Já se snažím...
0: To řešíte?
1: Já se snažím i sám sobě jako být jako v podstatě, když jsem jako čistý, tak si připadám sám jako líp. Takže ta hygiena je jednoduchá. Minimálně každou třetí noc si beru třeba někde nějaký ubytování, jinak spím třeba venku v nějakých autobusových zastávkách a tak. A když je možnost, tak prostě si ten dres vyperu. Prostě mám s sebou nějaké hygienické potřeby a není problém jako se udržovat v nějaké jako rozumné čistotě. Zvlášť, když člověk jede ve Francii, to znamená pořád v nějaké, jako, řekněme, rozvinuté civilizaci, takže tam narazit na umyvadlo s mejdlem jako není problém. No.
0: Daniel Polman je hostem Radiožurnálu Sport.

0: Daniel Polman je hostem radiožurnálu Sport. Danieli, mluvili jsme o Tour de France, o překonávání výzev, o, řekněme, budoucnosti, co vás ještě čeká, ale co na to všechno říká rodina?
1: No, já si myslím, že rodina jako asi ve finále je spokojená, protože já si plním nějaký svý cíle, svý sny a tudíž v podstatě se seberealizuju, dokážu to napasovat i nějak na moji obživu, jako jsem takový drobný živnostník, když bych to měl říct, píšu knížky a dělám přednášky. V podstatě to je takový jako hlavní gro, jako nějaký mý obživy, jinak jako pracuji hodně s textama, živím se de facto psaním. Jde to ruku v ruce, jako ten můj sport, a lidi mají představu, že jsem pořád někde pryč. Není to pravda, strávím jako většinu času doma, jsem hodně jako s rodinou. S dcerama jako i sportujeme, takže mám dvě dcery, což je samozřejmě úplně to nejvíc jako v životě. A pro mě ten sport je hlavně zábava a zdroj právě těch příběhů, který já pak následně jsem schopen nějakým způsobem jako promítnout do toho mýho, jako řeknu, podnikání. Ale to je ten rozdíl mezi amatérským, řekněme, což jsem já, a jako vyloženě profesionálním sportovcem. Že ten profesionální sportovec se jako živí vyloženě tím sportem jenom. Ale znamená to být po soustředěních, jo, a ty lidi už pak jako fakt tráví hodně času mimo rodinu. To naštěstí není můj případ. No.
0: Daniel Polman je hostem radiožurnálu Sport. Danieli, ještě bych se chtěl zeptat, nemá manželka, rodina právě o vás tedy strach, když potom někam jedete a je třeba opravdu špatné počasí nebo špatná předpověď do budoucna právě třeba na různé ty výzvy?
1: Jo, tak to samozřejmě má. To jako zase nebudu zastírat, že když jedu nějaký jako extrémnější závod, tak...
0: Pardon, že do toho skáču, ptají se třeba, kdy už toho necháte?
1: Ani ne, no, to se neptají, oni asi vědí, že to je zbytečný, a abych pravdu řekl, tak nejčastěji si tu otázku kladu asi já sám, jo. A zatím jako odpověď někde nedohlednu, takže nevím, no, těžko říct.
0: Předpokládám, že i třeba občas spadnete, potom přijdete domů, tak co na to říkají?
1: Občas se tomu zasmějou, někdy se jí stalo, že mě manželka tadyhle jako vezla do nemocnice a tak, že jo, na nějaké ošetření. No, ale pořád to jsou jako spíš takové jako legrace, protože naštěstí jako tak zlomená klíční kost, klasika třeba, jako takový klasický zranění cyklistický, ale nic vážnějšího třeba jako jsem úplně neměl. Samozřejmě je to rizikový sport, člověk je hodně v únavě, často i v provozu, no, tak jako nejsou to šachy samozřejmě, jak já říkám, ale na druhou stranu jsou ještě jako víc nebezpečný sporty a no, člověk musí samozřejmě tomu štěstí trošku naproti a při tom závodě jako spíš jako se podceňovat svý reflexy a všechno, než si nějak jako věřit přílišně.
0: Daniel Polman byl hostem radiožurnálu Sport. Danieli, díky za rozhovor a ať se vám daří.
1: Já moc děkuju a zdravím všechny sportovce.
0: Z Prahy Lukáš Antoš, radiožurnál.
2: Na konci léta bojují tenisté v New Yorku o poslední grandslamové tituly sezóny.
3: V Corona Parku nedaleko letiště LaGuardia na zřejmě nejrušnějším turnaji Velké čtyřky i s volně korzujícími a hlučnými fanoušky u kurtů.
4: Ty lidi tak fandějí tomu tenisu, takže to je taky jako na druhou stranu takový živý, je to taková prostě trošičku větší show z toho tenisu.
2: Tenisové US Open, to je ale také atraktivní noční show na největším grandslamovém stadionu Artura Ashe pro téměř 24 tisíc fanoušků, kde si zahrála i zatím poslední česká finalistka z New Yorku, Karolína Plíšková.
5: And now how about a hand for our finalist Karolína Plíšková.
6: Asi jsem si nějak dávala tak dohromady, že jsem teda ve finále Grand Slamu a porazila jsem Bobby sestry Williams na centru vlastně v New Yorku před jejich publikem.
2: Ohlasy tenistů na velké výhry i rekordní zápisy.
3: Pohledy do zákulisí a také reportáže ze zápasů.
2: Uslyšíte od 30. srpna do 13. září.
3: Od Davida Prouzy přímo z New Yorku.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: 16 hodin a 30 minut. Anna Horáčková má zprávy.
8: Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9 % po jednání vlády, to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle jednotlivých profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu nebo zaručený plat. Ve veřejném sektoru teď

0: Řecko podepsalo s Izraelem obranou dohodu v hodnotě v přepočtu přes 72 miliard korun. Izrael pro Řecko vybuduje víceúrovňový systém protivzdušné obrany nazvaný Achillův štít. Jeho součástí budou radary, obranné systémy a zbraně od izraelských firm Rafael a Israel Aerospace Industries. Podle serveru The Jerusalem Post jde o největší exportní dohodu v oblasti obranných technologií v historii Izraele. A pražští radní schválili finální názvy stanic budované linky metra D. Stanice s pracovním názvem Bratří synků se bude jmenovat Nusle. Stanice dosud přezdívaná Olbrachtova bude Ryšánka. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů se v těchto případech řídili doporučeními místopisné komise. Sport. Fotbalista Matěj Šín má nové angažmá. Kapitán české reprezentace do 21 let bude do konce sezóny hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Hágu. Stane se tak spoluhráčem krajenů Janika Eduarda a Jana Žamburka. Kluby o tom informovali na svých webech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ucpaný Pražský okruh a kolony na D1 v Brně. Pražský okruh ve směru z dálnice D1 na letiště je u Jesenice téměř neprůjezdný. V omezení na 0,5 kilometru se srazily, vypadá to na 2 kamiony. Nic vážného, ale je průjezdný pouze úzký levý pruh. Projedou maximálně dodávky, a to krokem. Kolona se natáhla už na dálnici D1. Na okruhu ve směru na letiště ještě jedna nehoda. Brzdí provoz u sjezdu do Evropské ulice na 28. kilometru. Blokuje 2 ze 3 pruhů a i tam už se tvoří kolony. Na dálnici D1 připomínáme fronty v Brně. Popojíždí se v obou směrech. Větší kolona je teď ve směru na Prahu. Poprvé se brzdí už u sjezdu na Vyškov na 226. kilometru a nesouvislá fronta je až do Brna. Pro osobní počítejte 30 minut navíc. U Brna je ucpaná dost i silnice 23, příjezd do Rosic z D1. Postojíte asi 20 minut. Na silnici 35 komplikace u Liberce, jednak je ucpaný průjezd Libercem kvůli omezení. Zdržíte se v obou směrech 10 až 15 minut. A stále zavřená je 35 z Liberce směrem na Žitavu. Před Hrádkem nad Nisou likvidují následky hromadné nehody. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy čekejte až 27 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Česká cyklistka Julia Kopecký bude od příští sezóny závodit v elitní stáji Lidl Trek. Německý tým dnes na svém webu oznámil, že se s úřadující českou šampionkou v časovce i silničním závodu dohodl na spolupráci do konce roku 2028.

0: 16 hodin 41 minut, příjemné pondělní odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. České volejbalistky dnes v Brně vstoupí do play-off evropského šampionátu. V osmifinále se od 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport utkají se Švédkami, my ale na Jižní Moravu do Brna zamíříme už teď, a to konkrétně do našeho improvizovaného studia za kolegou reportérem Davidem Nekvindou.
1: Hezký den z brněnského studia Radiožurnálu Sport. Se mnou je tu Lukáš Kozáček, který člen organizačního týmu mistrovství Evropy. Pěkný den i vám.
2: Krásné odpoledne všem.
1: Pomalu už to tady v Brně míří do finále ta akce, protože ten úplně finálový program bude o víkendu v Istanbulu, takže tady dnes ještě osmifinálové dva zápasy, ve středu další dvě čtvrtfinále. Přiznejte, už se trochu těšíte, až ta nálož skončí?
2: Tak samozřejmě se trošku těším, že při kombinaci paravolejbalu, beachvolejbalu a mistrovství Evropy toho jako organizátoři máme už docela plné kecky. Nicméně vzhledem k tomu, že se na všech frontách daří, tak nás to nabíjí další energii a dojedeme to až do té středy a věřím, že i s našima holkama.
1: Máte vůbec prostor ty zápasy jako sledovat? Užijete si volejbal jako takový, nebo je to tady prostě práce?
2: Přiznám se, že těch volejbalových výměn jsem moc neviděl a je to pro nás jako primárně práce, aby všechno běželo tak, jak má, a hlavně ten servis pro diváky, pro hráče a pro všechny kolem byl co nejlepší, to je pro nás důležité.
1: Vy právě máte na starosti marketing a fanoušky a podobně, tak jak jste třeba spokojení s tím, jak se daří lidi dostat sem do pavilonu P brněnského výstaviště?
2: Řekl bych, že jsme jako i mile překvapení, protože se nám daří halu naplnit krom jednoho utkání vlastně s Ukrajinou, které bylo v úterý v týdnu, které bylo trošku slabší, ale i tak bylo 75% kapacity, tak se nám daří skoro halu vyprodávat. Se Srbskem bylo vyprodáno, dneska bude vyprodáno, pokud holky postoupí do čtvrtfinále, bude vyprodáno. Takže si myslím, že i z tohohle pohledu je to super. Diváci dle reakcí i zpětné vazby si to užívají, líbí se jim tady, ta atmosféra je úžasná, i holky to vnímají, takže já si myslím, že i tady se nám podařilo naplnit ta očekávání.
1: Jak velkou roli v tom hraje to, že se českému týmu zatím daří v základní skupině 4 výhry, 1 prohra, hladký postup, asi kdyby to tak nebylo, tak je to mnohem složitější.
2: Určitě by to bylo složitější a jde to ruku v ruce s výsledky holek, samozřejmě, když se bude dařit, bude větší zájem jak mediální i divácký, ale ty holky naše samozřejmě si to povědomí budují už 2-3 roky, protože ty výsledky podávají kvalitní na VNLC, na mistrovství světa, všude, kde hrají, a vlastně teďka po dlouhé době hrají doma, takže ty lidi, které vidět, je naživo.
1: Vlastně český volejbal, teďka jste to naťuknul, má v poslední době úspěchy, třeba to čtvrté místo mužů z mistrovství světa, ale úspěchy mládežnických kategorií, ženy taky, se těm se teď daří. Tak cítíte, že se to projevuje nějak na tom zájmu, teď myslím po té, řekněme, divácké marketingové stránce, že o volejbal je větší zájem?
2: Já myslím si, že jo, samozřejmě ještě by to bylo potřeba prolomit do většího partnerského zájmu o volejbal, ale i tak ze zpětné vazby ze sportovního prostředí i třeba nesportovní veřejnosti je vidět, že ten volejbal se dere nahoru a lidi ho vnímají jako že ten volejbal tady opravdu je a že jsme v něm dobří a daří se nám na všech frontách.
1: Mně ale přijde, že to jsou hodně týmové úspěchy, že dřív třeba v tom volejbalu byly možná výraznější tváře. Mně třeba napadá tedy beach volejbal, ale Kiki Maki, to zkrátka každý věděl, kdo je, nebo Peruši Schweiner, beach volejbal a dvojice. Nechybí teď trochu někdo, taková tvář toho volejbalu, kdo by třeba vyloženě vyčníval a dal se tak to prodat?
2: No, nenapadá mě, že by někdo vyčníval, ale vlastně nám se teďka daří i v těch jako kolektivnějších sportech v tom šeskovém volejbalu, takže vlastně ten tým je znám jako celek, nevypíknul bych jako individuality, samozřejmě tam jsou kluci i holky, které hrají ve špičkových ligách, které jsou individuality a hvězdy ve svém sportu, ale jako nevypíchl bych jednoho.
1: A teď vlastně, když se ještě vrátíme přímo k mistrovství Evropy, to se hraje kromě Česka ještě v Turecku a hrálo se i ve Švédsku a Azerbajdžánu v základních skupinách, tak jak jste se koordinovali? Bylo to tak, že opravdu na denní bázi jste komunikovali, nebo to byly 4 tak trochu separátní turnaje?
2: My jsme byli primárně v kontaktu se Švédy, protože ta skupina švédská se přesouvala teďka na osmifinále, čtvrtfinále do Brna, takže tam se museli řešit nějaké přesuny, transfery, objednávání letadel a podobně, tak tam jsme s nima komunikovali. Jinak jsme s organizátory měli asi 2 společné meetingy se všemi a jinak si pak každý jel nějakou tu svoji linku a vlastně pod lavičkou cevu, tak aby to bylo jako jednotný šampionát.
1: Říká Lukáš Kozáček, člen organizačního výboru mistrovství Evropy volejbalistek. Zeptám se, je tady v Brně tedy nějaká specialita vyloženě, co je jenom v Brně, co fanoušci jinde nemají?
2: Fanoušci jinde nemají maskota Ace, plyšáka, kterého jsme nechali udělat jenom pro Českou republiku s Brnem, a ten opravdu nikde jinde není. Takže to to je jediné, co mě napadá teď.
1: S tím, že turnaj hostí tolik míst je spojené, taky cestování, na tom se nějak podílíte, nebo to si řeší organizátoři, zastřešují to a vy nemusíte řešit, kdy sem přijde do Italky a podobně?
2: Na tom se podílíme my jsme se podíleli na půl ze Švédy na tom transferu ze Švédska sem a teďka se na půl budeme podílet na transferu hráček, které jdou do medailových bojů s tureckým pořadatelem, takže to zajišťujeme my jako organizátor.
1: A ještě se ptám, je nějaký tým, který měl nějaký třeba speciální požadavek, který vás zaskočil, nevím, jestli právě třeba vězná Itálie, která teď můžu říct vede ve čtvrtfinále, v osmifinále nad Bulharskem?
2: Ne, není mi známo, i ty světové hvězdy se chovaly, řekl bych, jako hezky a milé a všichni byli fajn, nebo všechny holky byly fajn a žádný speciální požadavek jsme nezaznamenali.
1: Říká Lukáš Kozáček, člen organizačního týmu mistrovství Evropy v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Já za to děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A my zase děkujeme a zdravíme do Brna. Já připomínám 16:47 v odpoledním Radiožurnálu Sport, že české volejbalistky, tedy v jihomoravské Metropoli, dnes vstoupí do play-off evropského šampionátu. Zápas proti Švédkám, tohle osmifinále, začne v 19:00 a Radiožurnál Sport pochopitelně bude přímo na místě u toho.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Mike Oldfield, Roger Chapman, Shadow on the Wall, posloucháte odpolední radiožurnál Sport, 16 hodin 52 minut. Fotbalisty Liverpoolu posílil francouzský křídelník Bradley Barcola, 23-letý dvojnásobný šampion Ligy mistrů přestupuje z Paris Saint-Germain. Podle médií za něj zaplatí anglický celek i s bonusy asi 145 milionů eur, tedy zhruba 3,5 miliardy korun. Barcola podepsal víceletou smlouvu. Reds o tom informovali na svém klubovém webu. Barcolův přestup je finančně srovnatelný s loňským transferem Alexandra Izáka z Newcastle do Liverpoolu. Švédský útočník se stal třetím nejdražším fotbalistou historie a nejdražším v Premier League.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Hokejová Tip Sport Extraliga je tady a s ní i emoce v našem vysílání.
1: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
2: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost.
3: Kdo jiný by to měl rozhodnout, jo? Já si občas právě musím skřít, že moje 40 let, protože je neskutečný, že občas je rychlejší jak já, no.
4: Roman úžasně trénuje, hlídá si životosprávu, hlídá se stravu. To je profík, který by měl být příkladem pro všechny malý hráče.
5: Pardubický tým je v nové sezóně podle jmen zase o něco silnější. A Extraliga tak přináší další otázky.
6: Podaří se udržet kádr směrem k obhajobě a rodí se nový hegemon ve stylu někdejšího neporazitelného Setína.
0: Není to ale tak, že se bude hrát o druhé místo.
5: Třeba Sparta čeká na titul od roku 2007.
0: Na konci této sezony uplyne od tehdejších oslav 20 let.
5: V Tipsport Extralize jsou ale i kluby, které začínají novou éru.
0: Realizační tým z reprezentace přešel do Kladna i s trenérem Radimem Rulíkem.
7: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence je obrovská.
8: Jsou podmínky na Kladně srovnatelné s tím, co má kouč národního týmu?
9: Ano, jsou srovnatelné.
8: A těžké to nebylo se na tom dohodnout.
5: A také Litvínov, který od krachu zachránili olympijští vítězové z Nagana a spolužáci Reichl, Lang, Ručinský a Schläger.
10: Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly a jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
0: I v této sezóně Tipsport Extraligy budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu a pokračujeme v tradici legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem.
11: Vypadá domácí tým, jako kdyby se kránu vrátil z maturitního plesu.
5: Extraligový hokej si můžete pustit i na internetu.
0: V mobilní aplikaci Můj rozhlas.
5: Nebo na webu irozhlas.cz.
0: A také na naší digitální stanici na radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
12: Do kin míří strhující dokument Zápas století. Rok 1986, aztécký stadion v Mexico City. Na jedné straně Diego Maradona, na druhé Peter Shilton. Utkání mezi Anglií a Argentinou se zapíše do dějin. Co ale předcházelo boží ruce u gólu století? Jakou roli se hrála národní hrdost a válka o Falklandy? Poznejte zákulisí legendárního utkání v dokumentu Zápas století. V kinech od 3. září. Mediálním partnerem filmu je Radiožurnál Sport.
13: Radiožurnál je 17 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
14: Vláda počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Opozice to ostře kritizuje. Nepál povolává další záchranáře k pátrání po stovkách lidí uvězněných v tunelech hydroelektráren. Po ničivých povodních narůstá počet pohřešovaných. Tenistky Bejlek, Bousková a Muchová už za okamžik zabojují o postup do druhého kola dvouhry US Open. Na silnici 3 z Prahy do Tábora brzdí provoz nehoda u Bystřice. A počasí i zítra bude nejdřív slunečno, během dne až oblečno, teploty většinou do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
14: Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví nebo dopravy, dodává Schillerová.
15: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun. Tedy mnohem více, než o kolik roste schodek.
14: Do zdravotnictví má podle návrhu jít o 50 miliard korun víc. Na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard, což odpovídá 2% HDP. Česko by tak splnilo závazek vůči NATO. Vláda ještě může parametry rozpočtu změnit. Schválit ho musí do konce září a následně ho předloží sněmovně. Politici z opozičních stran a hnutí označují plánovaný schodek za nezodpovědný. V době hospodářského růstu podle nich nedává smysl. Počet obětí ničivých povodní na nepálsko-tibetské hranici stoupl na 939. Záchranáři v Nepálu teď posilují pátraní po stovkách lidí uvězněných v síti tunelů poničených vodních elektráren. Ničivá vlna totiž po odtržení části himalajského ledovce, kromě hydroelektráren a mostů, zasáhla taky vesnice v okolí řeky Trišulí. Záchranné týmy teď na obou stranách nepálsko-tibetské hranice celkově pohřešují bezmála 5 000 lidí. Podle ředitele právní a konzulární sekce Českého ministerstva zahraničí Pavla Peška souvisí rychlý nárůst pohřešovaných s postupným obnovováním připojení.
9: Obnovuje se elektřina, obnovuje se internetové spojení a fakticky teď do hlavního města Katmandu začínají proudit ta aktualizovaná čísla z těch zasažených oblastí. Čili není to nějaký prudký nárůst, jenom ta informace o těch skutečných počtech se až teď dostává do hlavního města.
14: Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Tradičně velký zájem je taky o skauta, kam rodiče hlásí děti i několik let dopředu, popisuje mluvčí skauta Barbora Trojak.
16: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
17: Sport. České volejbalistky budou hrát proti Švédkám o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Zápas v Brně začne v 19 hodin. V přímém přenosu radiožurnálu Sport Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Tenistky Sára Bejlek, Marie Bousková a Karolína Muchová už za chvíli rozehrají své úvodní zápasy na US Open. Bejlek čeká v prvním kole Španělka Bukšová, Bouskovou Francouzka Jeanne Monotová a Muchovou Rakušanka Krauzová. Do druhého kola už v noci postoupila Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička totiž otočila souboj s Belgičankou Van de Winklovou.
18: Bylo to už dost takový ztracený jednou nohou. Zároveň měla jsem pocit, že jsem měla fakt ve strašně gemech jako gambuly a vlastně šanci, že nebylo to takový, že by vás někdo úplně přijel. A měla jsem pocit, když se mi to trošku sejde nebo zahraju trošičku líp, takže bych mohla prostě to nějak třeba ještě trošku zdramatizovat, hlavně ten druhý set.
17: Do druhého kola prošel i Jiří Lehečka, naopak skončili Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehody v Praze, taky u Benešova. V Praze silný provoz komplikují nehody. Na Pražském okruhu ve směru z jedničky na letiště bourala 3 auta u sjezdu do Evropské ulice na 28. kilometru a zdržíte se asi 10 minut v koloně. Pražský okruh je ucpaný i ve směru z letiště na D1, a to před sjezdem na Ořech. Postojíte asi 15 minut od plzeňské dálnice. Na D1 čekáme teď kolony za Prahou směrem do Brna. Na 12. kilometru za sjezdem na Pražský okruh se v levém pruhu srazila 3 auta. Přijeli i hasiči a dojíždí se do zatím krátké kolony. V Praze jinak velmi silný provoz, fronty na obvyklých místech už taky dost výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice je ucpaná obousměrně za Benešovem. U Bystřice se střetlo nákladní auto s osobním a projedete Kyvadlově. Kolony asi na 15 minut obousměrně. A ještě do Brna, dálnice D1 na příjezdu do Brna z Ostravy popojíždí už od 223. kilometru. Je tu nesouvislá fronta až k omezení v Brně pro osobní auta asi na 30 minut. Dost ucpaná je i D2, příjezd do Brna z Bratislavy. Tam to jsou hlavně kamiony od 12. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Zítra bude slunečno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploměry zítra ukážou 20 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy čekejte až 27 stupňů. Tolik zprávy.
20: Krásné pondělí vám přeje Radiožurnál Sport, je 17 hodin a 6 minut a pokud jste naší stanici poslouchali touhle dobou včera, možná tušíte, že nás čeká další várka zápasů prvního kola tenisového US Open. Řeč je samozřejmě o dvou hrách. Včera vstoupilo do Grand Slamu 5 českých tenistů a tenistech, dnes jich bude dokonce 7, takže se máme na co těšit. Samozřejmě na místě máme reportéra, ale než to všechno v New Yorku začne znovu, tak se budeme třeba bavit ještě o včerejším derby pražských S mezi Spartou a Sláví. Příjemný poslech.
5: Radiožurnál Sport
0: a Adam Procházka.

0: 17 hodin 10 minut po fotbalovém derby Sparty se Slaví, které vyhrála Slávia 3-0 na Letné, se kromě utkání řeší taky chování fanoušků. Domácí klub totiž do bezpečnostních opatření investoval nemalé peníze, přesto oba dva fanouškovské tábory použili zakázanou pyrotechniku. Z detaily je ve studiu Veronika Šlajzová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Sparta pro nedělní derby posílila pořadatelskou i bezpečnostní službu a na opatření kolem utkání vyčlenila 700 tisíc korun. Na stadion pak nevpustila z různých důvodů, včetně pokusů o vnášení pyrotechniky, přibližně 200 osob. Radiožurnálu Sport to řekl ředitel komunikace Sparty Pavel Jína.
2: Přes všechna opatření nejsme schopni vnesení pyrotechniky zcela zabránit. Nejde přitom o problém specificky český. Se stejným problémem se dlouhodobě potýkají i soutěže na západě Evropy, včetně například německé a francouzské ligy. Jako klub se vnášení pyrotechniky snažíme zamezit, ale za současné situace to nedokážeme 100%. Jsme rádi, že podle dosavadních informací nedošlo v souvislosti s pyrotechnikou ke zranění.
1: Sparta bude nedělní derby se Slaví ještě interně vyhodnocovat.
0: No, zástupci Sparty i Slávie minulý týden byli na jednání pracovní skupiny Bezpečí na stadionech. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po něm řekl, že by na místo přestupku mohlo být použití pyrotechniky a zahalování obličejů na stadionech trestným činem. Posunulo se to nějak?
1: Posunulo. Šťastný řekl Radiožurnálu, že ještě dnes osloví všechny prvoligové kluby. Ministr sportu nedělní derby pražských S na Letné sám navštívil a na tribunách neviděl jen používání pyrotechniky.
3: Ale také jsem tam viděl skutečně otevřený oheň a prostě je potřeba si uvědomit, že se jednou krásného dne může stát neštěstí. Dnes odešlu dopis všem prvoligovým klubům, ve kterém se jich dotážu na jejich názor. A my potom, jak dostaneme od nich odpověď oficiální, tak ten názor zveřejníme a podle toho potom uvidíme, jak budeme postupovat dál.
1: Chováním fanoušků v derby se bude zabývat taky disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která tradičně zasedá ve čtvrtek. Radiožurnálu Sport to potvrdil mluvčí LFA Pavel Jahoda.
0: A o včerejším derby mezi Spartou a Slaví a taky o pyrotechnice mluvila Veronika Šlajzová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

17 hodin 16 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Už ani ne dvě hodinky a začne osmifinále mistrovství Evropy volejbalistek mezi Češkami a Švédkami v Brně. Start tedy v 19 hodin. Samozřejmě v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Ještě nevíme, jestli Češky postoupí do čtvrtfinále nebo ne, ale už se jim rýsuje případný soupeř pro to čtvrtfinále, protože je jasné, že to bude buď Itálie nebo Bulharsko. A právě teď Itálie získává třetí set a poráží Bulharsko tedy 3-0 po setech 25-18, 25-13 a 25-13, takže poměrně hladká výhra pro Itálii, která je ve čtvrtfinále, a pokud Česko porazí Švédsko, tak se právě ve čtvrtfinále utká s Itálií.

Argentinský fotbalista Lionel Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. To je aktuální nová informace, která se šíří sportovním světem. A ta jeho kariéra s národním týmem nakonec byla hodně úspěšná, i když to dlouho nevypadalo, protože svou první velkou trofej s Argentinou získal až v roce 2021, když Argentina vyhrála Kopu Amerika. A tím se to tak trochu všechno zlomilo. Potom Argentina ovládla i mistrovství světa v Kataru, o dva roky později další Kopu Amerika. No a na tom letošním mistrovství světa došla Argentina s Lionelem Messim až tedy do finále, kde prohrála se Španělskem, a to byl tedy, zdá se, poslední zápas Lionela Messiho v národním dresu Argentiny.

17 hodin 25 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport. Pojďme se podívat na to, co nabízí fotbalové zahraniční soutěže. Máme tady program Premier League, Serie A a taky La Ligy. V Premier League to je jeden zápas. Aston Villa bude hostit obhájce titulu z Arsenalu od 9 hodin večer. V Serie A tam začne první zápas už od 18.30. Lecce vyzve AS Řím a 20.45. To je čas, kdy začne souboj Atalanty s Boloňou. A teď La Liga. Tam nám program začíná v 19.30 soubojem Osasuny s Getafe a od 21 hodin a 30 minut nastoupí obhájci titulu z Barcelony proti Rayo Vallecano.

0: 17 hodin a 30 minut. Anna Horáčková má zprávy.
1: Během letošních prázdnin na silnicích v Česku doteď zemřelo 98 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z policejních statistik. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého roku. K dnešku policie eviduje za tento měsíc 56 obětí. Meziročně je to o 3 víc. Od ledna do posud zemřel na českých silnicích 276 lidí. Po izraelském leteckém útoku zůstali v pásmu Gazy nejméně 2 mrtví Palestinci a několik zraněných. Informovali o tom palestinské záchranné složky. Útok se stal v hustě obydlené oblasti blízko městského parku. V pásmu Gazy platí od října 2025 příměří. Útoky izraelské armády ale přesto pokračují. Armáda údery obhajuje snahu o zmaření útoku palestinského hnutí Hamas. Podle palestinských zdravotníků zemřel od té doby více než 1300 Palestinců. Izraelská armáda uvádí 4 zabité izraelské vojáky. Vrchní soud

0: referendum obec spojí s říjnovými komunálními volbami. Radnice projekt prosazuje, protože by přinesl 30-milionovému obecnímu rozpočtu navíc 9 milionů korun. Sport. Fotbalista Lionel Messi ukončil v 39 letech reprezentační kariéru. S Argentinou vyhrál před 4 lety mistrovství světa a dvakrát byl ve finále v letech 2021 a 2024 se radoval taky z titulu na šampionátech Jižní Ameriky. Messi bude nadále pokračovat na klubové úrovni v dresu amerického Interu Miami. A wimbledonská finalistka tenistka Karolína Muchová hraje o postup do druhého kola US Open. Její duel s Rakušankou Krauzovou vidí přímo v New Yorku reportér David Prouza.
1: Karolína Muchová vstoupila do zápasu s Rakušankou Krauzovou výborně, sebrala jí servis, aktuálně vede 4-2 a při svém podání také 30-15. Na kurtech ve Flushing Meadows jsou také Sara Bejlek s Marií Bouskovou. Bejlek prohrává se Španělkou Bukšalovou 2-4. Bousková zatím s Žakymotovou hraje 1-1. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A nehoda na D1 za Prahou a kolony i v Brně na dálnicích. Na D1 popojíždí kolona na výjezdu z Prahy směr Brno. Na kilometru 11,5 za sjezdem na Pražský okruh se v levém pruhu srazila minimálně 3 auta. Na místě hasiči taky sanitka. Z Prahy se zdržíte okolo 20 minut v koloně. Ucpaný je taky Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Tam jsou fronty na čtvrt hodiny. V Praze silný provoz kolony na tradičních místech dost výrazně taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Třeba v Patočkově ulici před Blankou postojíte asi půl hodiny v koloně. Ještě do Brna na D1 na příjezdu z Ostravy do Brna čekejte kolony. Brzdí se už před sjezdem na Roucínov na 217. kilometru a je to až k omezení u D2. Pro osobní auta na 25 minut, pro kamiony na delší dobu. A fronty i na D2 na příjezdu z Bratislavy do Brna. Od 12. kilometru popojíždějí hlavně kamiony, osobním pojedete v levém pruhu rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách se výjimečně objeví přehánky. Teploty v úterý od 20 do 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy tam čekejte víc až 27 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: 19 hodin, to je tedy čas, kdy začne osmifinále mistrovství Evropy volejbalistek mezi Českem a taky Švédskem. My samozřejmě budeme u toho v přímém přenosu. Teď se ale vydáváme do Brna už trochu s předstihem za naším reportérem Adamem Kodetem, který u sebe má už dalšího hosta.
6: Hezký den z brněnského pavilonu P na výstavišti a vydáváme se sem s dobrým důvodem, protože tady znovu máme milého hosta a jejím reprezentační blokařka Silvie Pavlová. Hezký den.
7: Dobrý večer všem.
6: Silvie, jste byla vlastně poslední tou, řekněme, vyřazenou hráčkou z toho kádru, ale s týmem jste zůstala. Tak jaký je vlastně ten váš harmonogram a zapojení, protože vím, že s týmem i trénujete a vlastně jste s ním celou dobu.
7: Ano, přesně tak. S týmem trénuji, jsem jako plnou součástí. Jsme, večeříme spolu, obědváme spolu, trávíme spolu veškerý volný čas. Jsem s holkama vlastně i na hotelu a jediný čas, kdy vlastně nejsme spolu, je to, kdy holky jsou na palubovce a já jim faním na tribuně. Ale musím tedy říct, že tu situaci si i tak jako užívám. Je to skvělá atmosféra. Každý den, každý zápas vlastně přijde tisíce fanoušků a všechny jsme z toho značené a já jsem nesmírně ráda, že mohu být součástí.
6: Říkal jsem, že během zápasu jste faninkou na tribuně, tak jak je to sledovat ty zápasy, jak moc je prožíváte, když do nich nemůžete zasáhnout? Není to možná někdy i takové horší, více stresující?
7: Pro mě byl asi nejhorší první zápas, ale potom, když jsem věděla, že vlastně holkám se dařilo a že můžu co nejvíc křičet, abych je měla jak podpořit, tak jsem si to vlastně užívala. A není to pro mě zase tak stresující, ale samozřejmě občas to dělají napínavý jako kšandy.
6: Ano, jak vás znám, jste taková neustále pozitivní, pořád úsměv od uchu a k uchu. Já vím, že ta situace byla asi těžká, ale i pořád platí, že máte na Instagramu přezdívku Nejde o život, nejde o nic.
7: Je to tak. A souhlasím, já se snažím být pozitivní, podpořit tým, holky, i když ta situace nebyla lehká a stále jsem ráda, že můžu být s nima tady.
6: Stále si povídáme s reprezentační blokařkou Silvií Pavlovou. No tak dnešní zápas od 17.

0: od 19 hodin se Švédskem. Tak jaká je v tom týmu nálada, nebo možná zkuste přiblížit, jak vlastně probíhá vždycky ten zápasový den reprezentační?
1: Tak náš zápasový den většinou začíná snídaní, potom máme ranní trénink, den předtím, anebo v ten daný přímo den máme přípravná videa, která si týkají hráček z toho týmu, proti kterému hrajeme. Samozřejmě, že potom máme obídek a po obědě vlastně, pokud se rozhodneme, můžeme jít třeba na kávu a nebo si dát šlofíčka a potom samozřejmě společně odjíždíme na zápas, kde už šatně se všechny holky připravují, jak mentálně, tak vlastně i jako vizuálně třeba a podobně, a těšíme se vždycky na zápas, no.
0: Když se rozhodovalo o tom soupeři, jestli to bude Francie nebo Švédsko vlastně v tom posledním vzájemném zápase, když jsem pak dělal rozhovor třeba s kapitánkou Michailou Mlenkovou, tak ona, když vyšlo najevo, že to budou Švédky, tak se taky kyselé trošku pousmála. Možná jste si věřili více na francouzsky, nebo jaký je Švédsko vlastně soupeř? Protože poslední dva vzájemné zápasy jste s nimi prohráli těsně.
1: Ale už je to nějaká doba a myslím si, že od té doby jsme se velmi posunuli společně jako tým, tak i jako individuálně, a myslím si, že třeba za mě osobně, já jsem radši, že to jsou Švédky než francouzsky, když francouzsky vlastně včera prohráli a nepostoupili do dalšího kola, tak si myslím, že Švédky přeci jenom vlastně, nechci je samozřejmě podceňovat, ale mají jednu obrovskou jako hlavní osobnost a hlavní hráčku, kdežto náš tým jich má vícero.
0: Budeme se o ní bavit a bavíme se Silvií Pavlovou, reprezentační blokařkou. No tak pojďme k ní, k Izabele Hákové, protože to je obrovská superhvězda tady na tom turnaji vlastně, co se týče bodů a všech možných statistik, vlastně nemá konkurenci. Švédky to hodně hrají na ní. Tak jak se dá takováhle hráčka ubránit, nebo jak uspůsobit tu taktiku, aby byla co nejméně účinná takováhle hráčka, soupeřka?
1: Tak náš trenér nás samozřejmě připravoval na to, že nesmí být překvapené, když bude nějakým způsobem bodovat, protože přeci jenom je to top třída a přeci jenom je tam, kde je, tím, jaká hráčka, jaká osobnost je. Každopádně si myslím, když se budeme snažit dodržovat všechny ty pokyny, které nám trenér dal, jak na bloku, tak v obraně, popřípadě i různě všechny pokyny, které nám vlastně trenér dal, tak si myslím, že se nám ji podaří ubránit, a jelikož je klíčovou hráčkou, tak to bude možná klíčové i k našemu vítězství.
0: Na druhou stranu třeba blokářka Ela Kulisiány říkala, že to je i taková větší motivace jí nějak ubránit, jí zablokovat, že si to zapíše tak nějak do toho svého deníčku, když se jí to povede, tak může to jako blokářka potvrdit.
1: Určitě mohu potvrdit, že každý takový blok nebo obrana v poli pro nás jako takhle hráčky proti někomu takovému je určitě zapisovatelný do deníčku.
0: Už jste zmínila to, že ta reprezentace vlastně ušla nějakou cestu od třeba toho posledního zápasu, respektive šampionátu v roce 2023. Vy jste vlastně od tohohle roku součástí reprezentace. Tak jaká ta cesta byla? Protože postoupili jste do Zlaté ligy národů, hrajete vždycky v létě ty velmi těžké zápasy. Jak moc to ten tým posouvá? Jak se posunulo toho posledního mistrovství?
1: Tak já si myslím, od vlastně toho prvního zápasu, který jsem tady s holkama byla, prvního soustředění, tak jsme se všechny posunuli nesmírně. Spousta holek je nyní i jako v cizině, má nová angažmá a podobně, Itálie. Spousta holek se dostala prostě do krásných destinací, a jak volejbalových, tak i cestovních. A myslím si, že společně s naším trenérem a s celým vlastně i týmem, tak jsme se posunuli neskutečně, a jsem obrovsky pyšná, že i do této chvíle jsme takřka zůstali stejný ten tým, že nedošlo k tak nějakým jako velkým změnám, že všechny tady chceme být a všechny si to užíváme společně a všechny rády makáme prostě přes let tady.
0: Jak říkáte, ten tým se moc nemění, ten volejbalový reprezentační cyklus je takový specifický, že hodně toho času strávíte spolu hlavně v létě, vlastně přes rok se moc nevídáte, tak jsou tam pak ty úseky, kdy ten tým je dlouho pospolu někde po světě, tak nelezete si někdy i na nervy?
1: Tak já právě musím říct, právě že se známe už tak jako dobře, tak víme jak na sebe, a když si někdo leze někomu na nervy, tak přeci jenom je nás tady 15 nebo 14 a umíme si najít jako i jinou skupinku, ale myslím si, že právě tohle je naše obrovská jako síla v tom, že vlastně držíme jako tým společně a že si nelezeme tolik na nervy.
0: Může to být i faktor ta týmovost do toho dnešního zápasu a to je moje poslední otázka, jaký bude tip Silvie Pavlové, nebo možná i přání na výsledek.
1: My jsme se o tom bavili už dneska ráno na tréninku a já si myslím, že to bude obrovský boj a zvítězíme 3-2, ale holky typovaly i 3-0 rychlovka, tak uvidíme.
0: Uvidíme, jak to dopadne. Tohle si každopádně myslí reprezentační blokařka Silvie Pavlová. Ještě připomenu, že první osmifinálový zápas, který už je dohraný, skončil 3-0 mezi Itálií a Bulharskem a Italky v případě českého úspěchu budou dalším českým soupeřem a bylo by to ve středu. Pro tuto chvíli odsud z pavilonu PS Brněnského výstaviště vše, ale přihlásíme zase brzy. Adam Kodet, Radiožurnál.
2: A my se budeme těšit, připomínám, 19 hodin začátek osmifinále mistrovství Evropy mezi českými a švédskými volejbalistkami, ale teď se z volejbalu přesouváme k tenisu a to konkrétně do New Yorku na US Open za aktuálními informacemi za naším reportérem Davidem Prouzou.
3: V akci je Karolína Muchová, wimbledonská finalistka a také čerstvá vítězka té speciální smíšené čtyřhry, která se hrála před startem US Open. Karolína Muchová uspěla s Jakubem Menšíkem a teď hraje s Rakušankou Krauzovou, vede 5-3, 30-15, je na podání, teď aktuálně po chybě z backendu Karolína Muchová má stav 30-30, ale zatím ten první set má rozehraný velmi solidně, což se úplně nedá říct třeba o Sáře Bejlek, která se Španělkou Bukšovou prohrává 4-5 a po přestávce bude Bukšová podávat na zisk první sady. Hraje také Marie Bousková v areálu ve Flushing Meadows na US Open, vede nad francouzskou Jacquet Motovou 3-1. To jsou tři rozehrané zápasy aktuálně tady v New Yorku. Karolína Muchová tedy teď 5-3 a 30-30. Dva míčky potřebuje česká tenistka k tomu, aby zakončila první sadu. Teď si pomáhá dobrým forehandovým úderem ven z kurtu a je tu setball pro Karolínu Muchovou, která tedy teď nad Rakušankou Krauzovou vede 5-3 a 40-30. Zatím celkem poklidný výkon. Karolína Muchová doslova plní roli favoritky a s ohledem na to, že nehrála v podstatě žádný ostrý zápas s výjimkou té smíšené čtyřhry, tak ještě že tak, ještě že si ji zahrála s Jakubem Menšíkem a ještě že se jim povedlo uhrát 4 zápasy za sebou, protože teď určitě bude o poznání, řekněme, zvyklejší na povrch a na prostředí newyorského Grand Slamu, posledního Grand Slamu v sezóně. 5-3 pro Karolínu Muchovou v souboji s Rakušankou Krauzovou. Je to jejich první vzájemné utkání. Karolína Muchová jeden bod od zisku první sady, opatrnější druhý servis, teď od základní čáry si obě tenisky vyměňují údery z backendové strany, Karolína Muchová to teď přepíná, z backendu hraje do forehandu Krauzové, pak útočí forehandem sama, Krauzová se brání, ale podseknuté údery jí zatím docela pomáhají, ale teď už Karolína Muchová je tam, získala první sadu poměrem 6-3, krásný utažený forehandový křížový úder ven z kurtu, Krauzová se tam sice ještě dostala, ale už nedokázala ten balonek dostat zpátky do dvorce. Takže první set získává Karolína Muchová. Připomínám stále ještě ty dva další zápasy, které jsou rozehrané, které na Radiožurnálu Sport budeme intenzivně sledovat. Marie Bousková aktuálně stále vede 3-1 nad francouzskou Jacquet Motovou. Sára Bejlek prohrává se Španělkou Bukšovou 4-5.
2: Říká náš reportér David Prouza přímo z New Yorku a samozřejmě se s ním budeme spojovat průběžně i dál, protože teď hrají aktuálně 3 české tenistky, ale celkem vstoupí dnes do toho úvodního kola 7 českých tenistů a tenistek.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

17 hodin 49 minut posloucháte dál Radiožurnál Sport. Můžeme zopakovat zprávu z fotbalového světa, že Lionel Messi ukončil v 39 letech reprezentační kariéru, která trvala přes 20 let. Během ní Messi vyhrál s Argentinou úplně všechno, co se dá, včetně šampionátu Jižní Ameriky a taky samozřejmě mistrovství světa. Ten konec oznámil Lionel Messi na Instagramu, kde sdílel takové video se střih z jeho nejlepších momentů v dresu argentinského národního týmu a taky napsal, cituji, vždycky jsem s radostí nastupoval v reprezentačním dresu, už nemám, co bych mu více odevzdal a na šanci navíc čekají další skvělí mladší hráči. Takže tahle velká kapitola kariéry Lionela Messiho je tedy u konce. Ještě můžeme připomenout, kromě trofejí, taky bilanci za Argentinu. Odehrál 207 utkání a vstřelil 125 gólů.

0: 17 hodin 53 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport, jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku. Zajímá nás tenisové US Open a výkony českých tenistů. V tuhle chvíli spíš tenistek, a tak slovo opět dostává New York a náš reportér David Prouza.
1: A další dobré zprávy z utkání Karolíny Muchové s Rakušankou Krauzovou na dvorci Grandstand na třetím největším kurtu v areálu. 6-3 a 2-0 vede Karolína Muchová, to znamená jediné. Češka opět prolomila servis své rakouské soupeřky a má to opravdu solidně rozehrané. Do hry se dostala zpátky Sára Bejlek, srovnala na 5-5, potom co Bukšaová ze Španělska nedopodávala první sadu do konce, ale následně Sára Bejlek ztrácí 15-40 při svém vlastním podání, takže dá se očekávat, že to ještě bude relativně dramatické utkání, nejen v prvním setu, ale možná i v druhém či třetím. Marie Bousková tam má stále výhodu jednoho breaku v souboji s francouzskou Jacques Motovou. Teď vede 4-2, podává a stav je aktuálně 15-15.
0: Říká David Prouza, náš reportér na tenisovém US Open. Přejeme vám krásné pondělí a co možná nejlepší start do nového týdne.

0: Vzhledem k tomu, že na tenisovém US Open hrají v prvním kole dvouher hned tři české hráčky, tak se v podstatě pořád něco zajímavého děje a tak se rychle zase vracíme za naším reportérem Davidem Prouzou do New Yorku.
1: A zase lepší skóre v zápase Karolíny Muchové, která hraje s Rakušankou Krauzovou a teď už je to dokonce 3-0 pro českou reprezentantku a nedávnou wimbledonskou finalistku a s dvojitým breakem už dvakrát sebrala Karolína Muchová servis své soupeřce a tak za malou chvíli po přestávce půjde podávat už na vedení 4-0. Mezitím Marie Bousková, která hraje na kurtu číslo 10, tak bojuje s francouzskou Jacquemotovou a zatím je to také velice úspěšný zápas a úspěšný boj české reprezentantky a nasazené hráčky. Vede totiž 5-2 a za malou chvíli by klidně mohla usilovat o to, aby získala první sadu na svém příjmu a doplníme tedy i tu aktuálně třetí rozehranou Češku, respektive rozehraný zápas s českou účastí. Sára Bejlek prohrává se Španělkou Bukšelovou 5-6 a 15-15 při servisu Španělky. Zpět ale k tomu, co teď je možná nejaktuálnější, pokud je o český postup nebo české vítěz. A to o Marii Bouskovou, která hraje s Jacquemotovou, vede 5-2. Francouzka se chystá na servis, ale Bousková už několikrát ukázala, že v tomhle zápase, a nejenom v něm, může být na příjmu velice nepříjemnou soupeřkou. U její fyzické kondici se ani nemusíme bavit. V tomto ohledu je Marie Bousková 100% nejlépe připravenou Češkou a dost možná nejlépe připravenou tenistkou vůbec napříč okruhem WTA. Marie Bousková aktuálně připravena už na returnu bojovat o zisk první sady, vede 5-2 na Jacquemotovou, mezitím Karolína Muchová vstoupila výborně i do svého dalšího servisového gemu, vede 15-0, 6-3 a 3-0. K tomu Marie Bousková teď už je připravena returnovat servis Jacquemotové. Je to rána z forehandu, která ale nenašla cíl a tak Marie Bousková zahajuje tento příjmový gem skóre 0-15, ale stále platí to, že nasazená Češka také vede 5-2 nad svojí francouzskou sokyní a je o poznání blíže zisku první sady a o poznání blíže postupu do druhého kola tenisového US Open, kde už jsou ze včera Jiří Lehečka a také Karolína Plíšková, kteří zvládli ty své první zápasy. Marie Bousková si teď jde opět stoupnout na pravou stranu dvorce, protože je to 15-15 po dvojchybě Jacquemotové. O tom, jestli získala nebo nezískala první set, teď napřímo uslyšíte ve zprávách, v hlavních zprávách radiožurnálu, které začnou za několik málo okamžiků.
0: Děkujeme Davidu Prouzovi a samozřejmě se těšíme na další vstupy z New Yorku.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
3: Vláda počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Opozice to ostře kritizuje.
4: To je opravdu jako mejdan, který se tady pořádá na účet našich dětí vnoučat.
3: Záchranné práce v Nepálu a Tibetu komplikuje zničená infrastruktura. Týmy pátrají po pohřešovaných v tunelech vodních elektráren.
5: Pátrání rozhodně nekončí a se stejným nasazením v tom úsilí pokračujeme dál.
3: Fotbalista Lionel Messi ukončil reprezentační kariéru. S Argentinou vyhrál mistrovství světa. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda za Prahou směrem do Brna. A počasí zítra bude nejdřív slunečno, během dne až oblačno. Teploty většinou do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Jsou tu hlavní zprávy a Anna Horáčková vám přeje dobrý večer.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo financí dnes zveřejnilo návrh státního rozpočtu na příští rok. Nejvíc si pohorší Ministerstvo pro místní rozvoj. Oproti letošku má dostat o 10 miliard korun méně. Letos hospodaří se zhruba 30 miliardami.
6: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je rozpočet rezortu nižší třeba kvůli přesunu agent pod rezort průmyslu a obchodu.
7: Je to dílem i, že končí programovací období a nejsou tam vlastně evropské peníze.
6: O zhruba 700 milionů méně dostane rezort životního prostředí a s větším objemem peněz původně počítal ministr školství Robert Plaga za ANO. Rozpočet se mu meziročně zvýší, ale méně než původně předpokládal.
8: U té největší položky, a to je nárůst platů, tam je nárůst menší než jsem předpokládal, ale zároveň se změnil za příslib těch vyšších nárůstů v letech 28-29.
6: Státní rozpočet má mít podle návrhu příští rok schodek 389 miliard. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Opozice navyšování schodku státního rozpočtu kritizuje. V době ekonomického růstu to považuje za neobhajitelné.
9: Tenhle rozpočet míří proti podnikatelům. Míří proti tomu, aby se česká ekonomika mohla dobře rozvíjet.
10: Říká předseda občanských demokratů Martin Kupka. Vláda podle něj vědomě zadlužuje zemi na účet těch, kteří ještě nemůžou hlasovat, ale budou za to platit. Místopředseda Starostů Lukáš Vlček zkritizoval, že schodek má být druhý nejvyšší v historii Česka, přestože ekonomice se teď daří.
11: Je navíc další vládní lží, že by šlo o investice. Celkový deficit se totiž zhoršuje o 79 miliard, zatímco nárůst národních výdajů na investice ani ne o 48 miliard.
10: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozičním politikům vzkázala, že lepí díry, které způsobili oni v minulém volebním období. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Nepálské úřady vydaly na příští dny varování před srážkami. Oblast aktuálně čelí monzunovým dešťům. Podmáčený terén a zničená infrastruktura komplikují záchranné práce. Středeční povodeň má podle úřadů v Nepálu a Tibetu už nejméně 950 potvrzených obětí.
12: Začínají být čím dál tím větší problémy s doručováním humanitární pomoci z těch níže položených údolí směrem na sever Nepálu, protože ta silnice jedna jediná, která je pořád ještě průjezdná, je podemletá, je tam spousta půdních sesuvů a všechno to brzdí to zásobování. Ze severního Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
3: Ve Volkswagenu se podle šéfa dolnosaských odborů schyluje ke konfliktu mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Spor by se podle Torstena Grögera mohl vyhrotit, pokud vedení bude špatně komunikovat tvrdá úsporná opatření. O těch má v pátek jednat dozorčí rada automobilového koncernu.
13: Současné spory a debaty o úsporách nebo přímo o zavírání továren nevysílají dobré signály směrem k zákazníkům. Šéf dolnosaské pobočky odboru IG Metall Torsten Greger to řekl deníku Neue Osnabrücker Zeitung. O nutnosti úspor přesvědčuje zaměstnance Volkswagenu poslední týden přímo šéf představenstva Oliver Blume. Okružní jízdu po německých továrnách zakončil dnes v Hanoveru. I tamnímu závodu hrozí uzavření. Blume už dříve řekl, že je to nejzazší a taky nejdražší řešení, ale že provozovat tento závod zaměstnávající asi 11 000 lidí nebude mít v příštím desetiletí ekonomický smysl. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
3: Vrchní soud v Praze potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a taky peněžitý trest 500 000 korun. Zamítl totiž její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie.
14: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
15: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná. Podle mého názoru. Její vina nebyla prokázána.
14: S rozhodnutím odvolacího soudu se ztotožnil státní zástupce Mojmír Frček.
16: Když jej máme za zákonné a především formální a materiálně zcela správné.
14: Obžalobě v kauze čelí i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: V Česku se mění charakter malých obcí kolem velkých měst. Noví obyvatelé často odmítají jejich původní zemědělský ráz a preferují rezidenční bydlení. Ukazuje to výzkum ostravských sociologů. Příkladem je ostravský obvod Polanka nad Odrou, kde chce družstvo obnovit velkochov prasat.
17: Chov prasat by byl příšerný, velké množství much, zápach.
18: S Lukášem Krestou a jeho pejskem jdem teď na procházku.
17: Vzniklo tady 35 nových domů, takže už to prostě není kompatibilní.
19: Ekonom družstva Vít Suder reagoval na dotaz Českého rozhlasu takto.
20: S médiama, které nemluví pravdu, nehovořím.
19: Jiří Lokaj, že je taky naproti.
21: Tamhle je pole, tam se vyvaží z exkrementy, takže to tu vždycky smrdělo.
19: Z chovu prasat obavy nemá.
21: Když se vedle toho nastěhuju, co od toho můžu čekat?
19: Odpůrci chovu prasat teď chtějí prozkoumat, jestli jsou veškerá povolení družstva platná. Z Polanky nad Odrou, Andrea Brtníková, Radiožurnál.
3: Nástroj umělé inteligence ChatGPT od společnosti OpenAI bude v Evropské unii spadat pod přísnější dohled, oznámila to Evropská komise. Ve státech 27 už totiž ChatGPT daleko překročil hranici 45 milionů uživatelů za měsíc a spadá tak do skupiny mimořádně velkých internetových platform, na které se vztahuje unijní nařízení o digitálních službách.
22: Přísnější pravidla budou nově platit také pro internetové diskuzní fórum Reddit a platformu Roblox, na níž mohou uživatelé hrát a vytvářet vytvářet vlastní hry a virtuální světy. Všechny tři platformy musí nově důsledněji bojovat proti šíření nelegálního obsahu či ohrožování základních práv, jako je svoboda projevu. V opačném případě jim hrozí vysoké pokuty. Přísná unijní pravidla na základě nařízení o digitálních službách už platí celkem pro 28 platform, včetně společností Apple, Google či Amazon. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Sport. Osminásobný vítěz zlatého míče fotbalista Lionel Messi už dál nebude hrát za Argentinu. Reprezentační kariéru ukončil v 39 letech, měsíc poté, co se svou zemí podlehl ve finále mistrovství světa Španělsku. Před 4 lety v Kataru s Argentinou vyhrál světový šampionát. Dvakrát taky ovládl mistrovství Jižní Ameriky. Messi bude nadále pokračovat na klubové úrovni v dresu amerického Interu Miami. Tenistka Karolína Muchová se snaží postoupit do druhého kola Grand Slamu US Open. Dávná wimbledonská finalistka nastoupila v New Yorku proti Rakušance Krauzové a je u toho David Prouza.
1: Karolína Muchová právě teď bodem z podání ukončila svůj zápas s Rakušankou Krauzovou, kterou zdemolovala 6-3 a 6-0, slaví postup do druhého kola US Open. První sadu ovládla také Marie Bousková v souboji s francouzskou Jacquemotovou, získala jí 6-2. Sára Bejlek naopak se španělkou Bukšalovou prohrává 0-1 na sety. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: České volejbalistky zabojují o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. V Brně za necelou hodinu nastoupí proti Švédkám. Radiožurnál Sport odvysílá zápas živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 za Prahou a taky u Brna. Na dálnici D1 po pojíždí kolona za Prahou směrem do Brna. Na 11,5 kilometru v levém pruhu odtahují auta po hromadné nehodě. Zdržíte se asi 20 minut od průhonic. Pozor, objíždět se to moc nevyplatí, určitě ne přes ucpaný Šeberov nebo po Kunratické spojce. Kolony i na Pražském okruhu popojíždějí v obou směrech před sjezdem na Ořech. Delší fronta směrem z D1 na letiště musí i regulovat vjezdy do tunelů. Ucpává se i městský okruh v okolí tunelu, tam regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Silnice 35 z Liberce do Žitavy je za Bílým kostelem stále zavřená po hromadné nehodě. Ucpává se i objížďka přes Grabštejn. A ještě do Brna na D1 na příjezdu do Brna z Ostravy se poprvé brzdí u sjezdu na Rousínov na 216. kilometru. Je to nesouvislá fronta až k omezení v Brně pro osobní auta asi na 20 minut. Dost ucpaná je i dálnice D2 příjezd do Brna z Bratislavy od 12. kilometru a hlavně kamiony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy čekejte až 27 stupňů. Tolik zprávy.
23: 18 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Ve zprávách jste slyšeli znovu tu informaci, že Lionel Messi, tedy argentinský fotbalista, ukončil reprezentační kariéru. Spekuluje se o tom, jestli kariéru fotbalovou neukončí Karim Benzema, tedy někdejší úspěšný útočník Realu Madrid, protože jenom půl roku vydržel v saudsko-arabském Al-Hilalu. 38-letý útočník v únoru přestoupil z konkurenčního Al-Ittihadu, ale v klubu se dohodl na ukončení smlouvy, kterou měl přitom do června příštího roku, oznámil to na Instagramu. Zatím tedy není jasné, jestli Benzema zamíří jinam, nebo jestli tedy podle spekulací ukončí kariéru. Samozřejmě to jsou informace z fotbalu, ale Radiožurnál Sport, respektive naše vysílání, bude v dalších minutách a možná i hodinách plnit hlavně taky tenis. Za chvíli se vrátíme do New Yorku na US Open, ale už ani ne za 50 minut začne osmifinále mistrovství Evropy volejbalistek mezi Češkami a Švédkami, samozřejmě taky v přímém přenosu na této stanici.
2: Radiožurnál Sport
24: a Adam Procházka.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: 18 hodin 16 minut, hezký večer vám přeje Radiožurnál Sport, hezký večer s tenisem a taky volejbalem. Volejbal ten začne až v 7 hodin, mluvíme o osmifinále mistrovství Evropy mezi Českem a Švédskem, mezi samozřejmě reprezentantkami Česka a Švédska, ale teď tedy tenis, US Open, zápasy úvodního kola dvouher, také Češky v akci a u mikrofonu náš reportér David Prouza.
2: Pojďme začít tím, co už před malou chvílí skončilo. Karolína Muchová si poradila s Rakušankou Krauzovou, porazila jí 6-3 a 6-0. To utkání netrvalo ani jednu hodinu, konkrétně 58 minut. Karolína Muchová zejména ve druhém setu byla neuvěřitelně nekompromisní a nemilosrdná. Slaví tak postup do druhého kola a slaví první vítězství od wimbledonské porážky, takže po velmi dlouhé době ostrý singlový zápas. Věc, na kterou se určitě české tenistky chci zeptat, až přijde mezi nás novináře. K tomu, co se hraje teď. Aktuálně Marie Bousková vyhrála první set nad Jacquem Motovou 6-2 a vede také 1-0 Francouzka na podání a stav 40-40. A Sara Bejlek, ta nastoupila proti Španělce Bukšaové, prohrála první set 5-7 v tom druhém, ale aspoň vede 2-1, byť na servisu je Španělka a má gamble, může srovnat na 2-2. Pokud jde o ten program další, tak ve večerních hodinách českého času, řekl bych těch pozdně večerních, se představí třeba Dalibor Svrčina proti Francouzi Royerovi, Linda Nosková, wimbledonská šampionka, tu čeká duel s Američankou Volinecovou, Jakub Menčík nastoupí proti Japoncovi Mochizukimu a Kateřina Siniaková, ta už možná po půlnoci se utká s Italkou Kočaretovou.
1: Říká náš reportér David Prouza a vy dál posloucháte jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin 21 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Tenistka Karolína Muchová doplnila ve druhém kole tenisového US Open další dva Čechy, respektive Češky, Jiří Holečku a Karolínu Plíškovou, kteří postoupili do druhého kola už včera. Dnes tedy Karolína Muchová. No a jak vypadají další zápasy českých tenistek, to už poví náš reportér David Prouza.
1: Lépe je na tom Marie Bousková, která aktuálně hraje s francouzskou Jacquemotovou, vede 6-2-2-1, vyhrála první set nakonec díky dvěma prolomeným servisům soupeřky, teď si sama drží podání a chystá se rozehrávat výměnu Jacquemotová z Francie. Sara Bejlek, nasazená tenistka, hraje proti Španělce Bukšeové a tamto s jejími ambicemi na postup nevypadá vůbec dobře. 5-7 a 2-3, k tomu Bukšeová aktuálně teď tou hráčkou, která bude servírovat, takže Sara Bejlek, neříkám na pokraji vyřazení, ale rozhodně zatím s ohledem na to, jak se ten zápas vyvíjí, tak není favoritkou, byť je 28. nasazenou tenistkou, byť je tenistkou, která nedávno porazila třeba i Arinu Sabalenkovou, tak v tuhle chvíli by se klidně mohlo stát, že se rozloučí s turnajem na US Open v prvním kole, podobně jako to v úvozovkách zvládl Novak Djokovic, to už bylo v podstatě brzy ráno dnešního českého času. Djokovic prohrál s Argentincem Navonem, nakonec 2-3 na sety, 1-6 v tom rozhodujícím a bylo to poprvé, co na US Open dohrál v prvním kole a poprvé od roku 2006, co na jakémkoliv Grand Slamu nezvládl vyhrát alespoň jeden zápas. Taky takové příběhy nabízí letošní US Open, v tuhle chvíli stále dva zápasy s českou účastí. Marie Bousková 6-2-2-1 vede nad francouzskou Jacquemotovou, Sara Bejlek prohrává se Španělkou Bukšeovou 5-7 a 2-3.
0: Říká David Prouza, náš reportér, který bude na US Open na tenisovém Grand Slamu, na posledním tenisovém Grand Slamu v roce od začátku do konce, takže se budeme těšit třeba zase za chvíli.

0: Radiožurnálu Sport teď připomínáme jednu fotbalovou přestupovou aktualitu. Záložník Matěj Šín bude do konce sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské ligy, tedy Hágu. Ale teď už opět tenis, US Open a zápasy úvodního kola. Už jsme slyšeli od našeho reportéra Davida Prouzy, že Karolína Muchová postoupila do druhého kola po hladkém vítězství ve dvou setech nad Rakušankou Krausovou. Jak se daří ostatním Češkám v akci, to už tedy řekne zmiňovaný David Prouza.
1: O dost lépe se daří Marie Bouskové, ta hraje s francouzskou Jacquem Motovou a vyhrála první set 6-2, v tom druhém vede 2-1, teď má navíc breakball na příjmu v momentě, kdy francouzská podává a podle toho, jakým způsobem se mezi výměnami chová, tak nevypadá, že je úplně v ideálním rozpoložení a teď se to potvrzuje, další nevinucená chyba Jacquem Motové a další posun Marie Bouskové vstříc k druhému kolu 6-2 a 3-1, takové je skóre v tomhle utkání. Sára Bejlek, ta je na tom o poznání hůře v souboji s Kristýnou Bukšovou ze Španělska, ztratila první set 5-7, no a ztrácí bohužel i s breakem v tom druhém, aktuálně je to 3-4 a po přestávce se bude chystat na svůj servis právě Bukšová ze Španělska. Takže Sára Bejlek, co by nasazená tenistka, čelí tomu, že by mohla být velmi brzy vyřazena z US Open, aktuálně prohrává 5-7 a 3-4.

0: 18 hodin a 30 minut. Anna Horáčková a zprávy.
1: Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil i státní dluh. Vyplývá to ze stanoviska nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Ekonomika meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o víc než procento nižší. Kontrolní úřad zároveň varoval, že rozvoj hospodaření dál brzdí nízká produktivita práce, drahé energie a stárnutí populace. Švýcarská policie oznámila zadržení 43-letého muže podezřelého ze sobotní střelby na taneční akci. Neštěstí se stalo ve městě Aarau, asi 40 kilometrů západně od Curychu. Při střelbě do davu tam zemřela 22-letá žena. 5 lidí skončilo v nemocnici s různě vážnými zraněními. Motiv činu je dál předmětem policejního vyšetřování. Stále víc měst v Česku zakazuje ráno vjezd aut před základní školy. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu na vyučování. V Česku jich je už zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Od září přibudou další třeba v Ostravě nebo právě hlavním městě. Omezení se netýká rezidentů ani integrovaného záchranného systému. A Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté. Informoval o tom mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím od 14 do 18 let, například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Zájemci se můžou hlásit

0: Danielkou Bukšalovou. První set ztratila 5-7, v tom druhém je to aktuálně 4-4. V New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D3 u Kaplice a v Praze nepojízdné auto ve Strahovském tunelu. Na D3 ve směru z Rakouska na České Budějovice dejte pozor na začátku dálnice u Kaplice. Na kilometru 158 hlásíte v pravém pruhu předmět na vozovce.
3: V tom pomalejším pruhu uprostřed leží něco, je míko, plastové nebo já nevím, železné a v podstatě rychle se musí vybočit, aby se to nepřejelo.
2: Na D1 stále popojíždí kolona na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Na 11,5 kilometru odstraňují v levém pruhu auta po nehodě a zdržíte se od průhonic asi 20 minut. Fronty i na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždějí před sjezdem na Ořech a musí kvůli tomu regulovat vjezdy do tunelu. 15 minut se zdržíte od sjezdu na Vestec. Na velké kolony čekáme na městském okruhu ve směru z Barandovského mostu na Holešovice. Ve Strahovském tunelu stojí auto, došlo mu palivo, blokuje pravý pruh, výrazně kvůli němu regulují vjezdy do tunelu a fronta se natáhla až na Barandovský most. Dost ucpaná je taky ulice k Barandovu směrem z centra a na začátku i na konci ulice. A z Prahy ještě do Brna D1 příjezd z Ostravy, kolona aktuálně od 211. kilometru a hlavně kamiony v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude nejdřív slunečno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách se výjimečně objeví přehánky. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Zhruba za 20 minut začne osmifinále volejbalového mistrovství Evropy v Brně mezi Češkami a Švédkami. U toho samozřejmě budeme v přímém přenosu. Ještě před začátkem utkání se snažíme domluvit jeden živý rozhovor, tak uvidíme, jestli to dopadne. Mezitím se ale dál hraje na tenisovém US Open zápasy prvního kola. Už víme, že Karolína Muchová to zvládla a postoupila do druhého kola, protože porazila Rakušanku Krausovou 2-0 na sety. Takže mají Češky a Češi zatím dnes 100% bilanci. Jestli to vydrží i dál, to se dozvíme a budeme průběžně zjišťovat od našeho reportéra přímo v New Yorku Davida Prouzy.
1: No a za malou chvíli by se ta 100% bilance mohla rozšířit i o Marii Bouskovou, která aktuálně s francouzskou Jacquem Motovou perfektním způsobem u sítě ukončuje výměnu na příjmu a vede 15-0, 6-2 a 5-2 k tomu. Marie Bousková působí opravdu velmi kompaktním dojmem, má naprosto perfektně sladěnou rytmiku úderů a víceméně vůbec nechybuje, nemá ani problém v tom vydržet ve výměnách dlouho s Elzou Jacquem Motovou a budíš jí tedy odměnou výsledek 6-2, 5-2 a k tomu 15-0. Sára Bejlek otočila průběh druhého setu, alespoň takový dílčí otočení, nebo dílčí otočka to je. Je to 5-4 pro českou reprezentantku, která je teď ale napříjmu, servíruje Španělka Bukšelová. Zpět k tomu, co se děje na dvorci, kde hraje Marie Bousková, nasazená 25, vede teď už 30-0, potom co Jacquem Motová přidává další nevinucenou chybu a viditelně frustrovaná Francouzka je teď na pokraji vyřazení v souboji s Marií Bouskovou, ztrácí už teď 2-5 a 0-30 ve druhém setu. Přidávám k tomu i informaci, že na servisu se jí procentuálně vůbec nedaří, pokud je o první podání. A v tuhle chvíli se to znovu potvrzuje. Teď Jacquem Motová, ale dobrá rána ven z kurtu. Nicméně Marie Bousková solidně zareagovala z forehandu. Je teď trochu pod tlakem, ale hrát nemusí. Další úder má matchboli, protože Jacquem Motová vyrábí další nevinucenou chybu a je to 5-2 a 40-0 pro returnující Marii Bouskovou. Takže velká paráda zatím se děje na kurtu číslo 10. Marie Bousková teď bude hrát na matchball z příjmu a přes druhé podání. Ideální konstelace pro českou tenisku k tomu, aby stvrdila postup do druhého kola. A to se děje právě teď, protože Jacquem Motová zakončuje symbolicky dvojchybou a Marie Bousková bez větších potíží postupuje do druhého kola, poráží Francouzsku 6-2 a 6-2 a napodobuje Karolínu Muchovou, která dokázala Rakušanku Krausovou vyřadit 6-3 a 6-0. V akci tedy teď aktuálně živě Sára Bejlek, ta prohrála s Bukšovou ze Španělska první set 5-7, v tom druhém vede 5-4 a je stav 30-30 při podání Španělky.

0: 18 hodin 42 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Opět máme čerstvé informace z tenisového US Open, respektive ze zápasu prvního kola, a podrobnější bude reportér David Prouza.
1: Jakoby Sara Bejlek chtěla napodobit své krajanky Karolínu Muchovou a také Marii Bouskovou v souboji se Španělkou Buxaovou, ztratila první set 5-7, ale v tom druhém po velké otočce z 3-4 na 6-4 srovnala na aktuálních 1-1 na sety. Španělka se odebrala z kurtu, takže se nějakou chvíli tady v New Yorku hrát nebude.
0: Říká David Prouza z New Yorku a teď míříme ve vysílání Radiožurnálu Sport za jiným Davidem, za Davidem Nekvindou do Brna na turnaj volejbalistek, tedy konkrétně mistrovství Evropy, a David Nekvinda má u svého mikrofonu dalšího hosta.
2: Se mnou ve vysílání Radiožurnálu Sport Ivona Marková, tedy bývalá reprezentantka, teď kapitánka mistrovských šelem Brno, tedy mistryň české extraligy. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Za 15 minut zhruba začne velký zápas. Nemrzí vás třeba trochu, že si ho tady v Brně nezahrajete, nebo to už je uzavřená kapitola?
3: Myslím si, že z mé strany je to uzavřená kapitola. Je to skvělý takhle vidět holky, ale je to jenom takovej vrcholek toho, co holky museli zvládnout, aby tady vůbec byly. Je to zatím neskutečná dřina a odříkání a upřímně, už to asi není nic pro mě, takže já jsem ráda, že můžu zafandit.
2: A i když jste tady teď jenom tady jako divačka, faninka, tak cítíte takovou tu nervozitu podobnou tomu předzápasovému?
3: Cítím, šla jsem sem, když jsem sem šla první zápas, tak se mi trošku třepaly ruce. Ten randál je neskutečný, lidi jsou úžasní, fandí, takže ta atmosféra se podle mě dotkne úplně všech.
2: V tom týmu je vaše spoluhráčka, kamarádka Pavla Šmídová, která se vrátila po, myslím, 7 letech do reprezentace. Konzultovala to s vámi třeba?
3: Vůbec, mě to spíš tak oznamovala, jakože jo, já jdu asi do repre. A já říkám, jo, tak to se žustá. A pak vlastně ona to víceméně musela skonzultovat hlavně doma s manželem, co se týká péče o děti. A vlastně my jsme pak se jenom o tom bavili, jak je na to připravená, jestli se těší, a držela se mi samozřejmě palce.
2: A co říkáte na ty její výkony zatím?
3: A mně se líbí moc, mně se strašně líbí ten její projev. Podle mě tam holky dobře drží v tempu, hraje moc hezky. Říkala jsem teďka jenom v rozhovoru ještě, že takových těch na druhou přes dlouhých do pět jsem od ní zvyklá víc, ale myslím si, že tady by to asi tolik nepadalo, takže klobouk dolů před tím, jak hraje.
2: Říká volejbalistka Ivona Marková před zápasem osmifinále mistrovství Evropy mezi Češkami a Švédkami. Jak těžký to podle vás bude zápas? Věříte, že Češky jsou přece jen trošku favoritky, podle kurzu to tak je?
3: Já si myslím, že holky na ně určitě mají. Kdy je porazit, když ne teď v domácím prostředí? Holky měly výbornou formu v celé skupině. Tam bude důležité zastavit prostě jejich účko a myslím si, že na ně holky určitě vysloveně mají a myslím si, že dneska vyhrajou.
2: To účko, to je univerzálka Isabel Háková, opravdu velká hvězda. Dej ji ubránit, nebo se prostě musí člověk smířit s tím, že od ní pár bodů nebo pár, možná i desítky přijdou?
3: Úplně ubránit ji nejde nikdy. Ona, když má podle mě jako horší den, tak má nějakých 20-25 bodů, což je nadprůměr. Když má nejlepší den, tak má 50 bodů. Tam je potřeba ji jenom trošku eliminovat a myslím si, že když dá dneska jenom v uvozovkách 25 bodů, tak můžeme určitě vyhrát.
2: Dá se říct, jak velká je to jako světová hvězda, jestli třeba mezi top 10 hráčkami, tak nějak jak ji vnímáte, dá se to?
3: Určitě je podle mě jedna ze dvou nejlepších úček na světě momentálně.
2: A ještě už je jasné po předchozím osmifinále, že v případě postupu pro Češky by to byly Italky. Je to řešitelné vůbec, protože to jsou olympijské vítězky, asi největší favoritky turnaje?
3: Tam už si myslím, že že by byl zápas, upřímně o tom si to užít, vydat ze sebe všechno, co ještě ve holkách je, pustit to prostě, nepřemýšlet nad tím. A určitě, když by Italky měly svůj nejhorší den a holky, každá by měla svůj nejlepší den, tak není nic prohraného předem, takže i třeba i na Italky by mohly.
2: Říká volejbalistka Ivona Marková v rozhovoru pro Radiožurnál Sport, děkuju za to.
3: Já taky, díky.
2: No já doplním, že zápas Česko-Švédsko začne v 19 hodin, tedy za necelou čtvrt hodinu. Budeme u toho přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Protože se přestupové fotbalové období chýlí ke konci, tak se dá očekávat, že ještě v těch posledních momentech, hlavně v těch top evropských soutěžích, padnou nějaké ty velké přestupy a jeden z těch největších se udal dnes, protože fotbalisty Liverpoolu posílil francouzský křídelník Bradley Barcola. To je 23-letý dvojnásobný šampion Ligy mistrů, protože tuhle nejprestižnější klubovou soutěž vyhrál s Paris Saint-Germain a právě z hlavního města Francie odchází tedy do Liverpoolu za zhruba 145 milionů eur, což je v přepočtu 3,5 miliardy korun. Barcola podepsal víceletou smlouvu, no a kromě těch dvou triumfů v Lize mistrů taky ovládl s Paris Saint-Germain třikrát francouzskou ligu a dohromady tedy už ve 23 letech nazbíral 13 trofejí.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin 56 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Už se to blíží, ani ne za 5 minut začne osmifinále mistrovství Evropy ve volejbale Češky proti Švédkám v přímém přenosu na této stanici, ale ještě předtím míříme na skok do New Yorku na tenisové US Open a na zápasy úvodního kola dvouher. Už tedy víme, že Karolína Muchová i Marie Bousková postoupily dál. Ještě nás tedy zajímá, jak se vyvíjí zápas Sáry Bejlek. No a u toho je reportér David Prouza.
1: Sára Bejlek teď prožívá velmi povedenou servisovou hru, vede 40-0, ale také prohrává 0-2 ve třetí sadě. Je to tedy 1-1 na sety, velká bitva mezi Sárou Bejlek a Španělkou Kamilou Bukšaovou, ve které Sára Bejlek aktuálně zase o poznání vzdálenější postupu do druhého kola, ale je potřeba říci, že Sára Bejlek, česká tenistka, je schopná velmi často prolamovat servis svých soupeřek, takže kompenzuje tu občasnou ztrátu vlastního podání. Teď to zvládla velmi dobře. Čistá hra na servisu Sáry Bejlek, která snižuje na 1-2 po přestávce, ale půjde podservírovat Španělka Bukšaová.
0: Říká David Prouza, za to mu děkujeme, budeme se těšit zase potom po 7. hodině a samozřejmě ještě taky ve zprávách, ale za malou chvíli už tedy zmiňovaný volejbal, domácí mistrovství Evropy, osmifinále Česko-Švédsko.

0: 18 hodin 59 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku, a teď to bude zase na nějakou dobu hodně živé, protože nás čeká osmifinále mistrovství Evropy volejbalistek mezi Češkami a Švédkami a my tak předáváme slovo našim reportérům přímo do Brna, Davidu Nekvindovi a Adamu Kodetovi. Pánové, je to vaše.
1: Hezký den z brněnského výstaviště z pavilonu P, kde už je vše nachystáno na osmifinálové klání mezi Češkami a Švédkami. Oba týmy už jsou nachystané a za pár vteřin padne první podání na hřišti na české straně univerzálka Monika Brancuská, pak je tam Ela Kulisiány, nahrávačka Pavla Šmídová a také Michaela Mlenková jakožto kapitánka, smečařka Helena Grozer a české libero Daniela Jancová. To je základní sestava českého týmu, který už za malou chvíli rozehraje jako první na příjmu tohle osmifinálové utkání, u kterého vás vítáme, Adam Kodet a David Nekvinda.
2: A Vilma Juleviková přivítá tento zápas, protože tato švédská hráčka má teď první servis, který dokázala přijmout Mlenková. A Češky útočí úspěšně prvním úderem přes síť. Ela Kulisiány otevírá skóre tohoto zápasu, takže 1-0 pro český tým v úvodu prvního setu a Helena Grozer si bere míč. Právě ona bude servírovat jako první Češka tohoto osmifinále mistrovství Evropy, které teď už hostí jenom Brno a Istanbul. Ze čtyř pořadatelů se staly dva Švédky a první útok největší hvězdy švédského týmu Isabely Hákové, která z pravé strany našla cestu na zem pro míč, takže je to 1-1.
1: Nemusela vyvinout ani takovou sílu, jako jsme u nich zvyklí, zkrátka jenom přehodila takovým obloučkem český dvojblok, který se před ní postavil, takže je to 1-1 a podávají Švédky. Konkrétně je to Helvigová, která poslala balón na stranu Šešek, ale ty si vypracovali perfektní palebnou pozici pro Michaelu Mlenkovou, která poslala smeč zleva křížem doprava a myslím si, že ten balón líznul čáru, ale bylo to bezpečně ve hřišti. Takže 2-1 pro český tým a na podání právě domácí hráčky, které podporuje naplněný pavilon P. Ela Kulisiány už poslala balón do hřiště na švédské straně a je z toho český bod a vedení 3-1, protože napřímu se úplně nepodařilo ten balón vzít čistě Haně Helvigové a od ní přímo se odrazil balón zpátky na českou stranu, takže je z toho první ESO a vedení českého týmu 3-1.
2: Ela Kulisiány tady pochopitelně zůstává na servisu, tak ideálně to dopadne stejně jako před okamžikem, ale ne, tentokrát Helvigová zvládla příjem a bude z toho útok, který už provedla Anna Háková, tedy sestra, to je největší švédské hvězdy Isabel Háková. Míč teď stále ve hře, zatím nejdelší rozehra tohoto zápasu za stavu 3-1 pro Češky. Mlenková se pokusí ukončit, ale skvěle šla na zem Juleviková a udržela balon ve hře z pohledu Švédek. No a tu výměnu už jsem chtěl říct, že ukončila Isabel Háková a nakonec taky ano. Sice po jejím úderu ještě Češky chvíli udrželi balon ve vzduchu, ale dostal se do sítě a už si s tou situací pak domácí volejbalistky neporadili. Kulisiány tam byla, která skvěle šla na zem a udržela naději pro český tým. Ale stav je tedy 3-2 v úvodu prvního setu, znamená to, že Švédky stáhly na jednoborový rozdíl a Elma Olofssonová teď bude servírovat.
1: Podání už je připravené a letí někam do prostřed, kde si s ním Helena Grozer poradila a je z toho útok Moniky Brancuské z pravé strany podél lajny a ta rána byla tak tvrdá, že švédská blokařka Emma Olofssonová sice ten balón trefila, ale nedokázala ho dostat do vzduchu tak, aby ještě mohli hrát i její spoluhráčky. Takže české vedení 4-2 v první sadě osmifinále mistrovství Evropy v Brně a poprvé na podání právě ta hráčka, která minulý bod zařídila, tedy Monika Brancuská. Dlouhé podání, ale Švédky si s ním poradili a je z toho útok zleva, který měla na svědomí Anna Háková, tedy starší z sesterské dvojce, a její rána po lajně nakonec skončila švédským bodem, takže Švédky snižují na 3-4 a v tuhle chvíli jde podávat největší hvězda tohoto turnaje, zatím alespoň co se týče bodů, Isabela Háková.
2: Její pravačka posílá prudkou ránu na českou polovinu, ale Mlenková si s tím poradila a je z toho tedy protiútok českého týmu. Švédky teď ale výborně zahráli v defenzivě, jenomže přes síť musí hrát bagrem a tak zase dostanou šanci Češky. Mlenková dokázala připsat bod pro český tým a teď taky krátký vstup pro posluchače Radiožurnálu. Zápas teprve začal, jsme v úvodu prvního setu a zatím to vypadá pro Češky dobře, protože vedou 5-3 nad švédským týmem, za který hraje zatím nejproduktivnější hráčka tohoto šampionátu mistrovství Evropy Isabel Háková. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
1: No a my pokračujeme přímým přenosem na Radiožurnálu Sport. Podání Michaely Mlenkové Švédky nedokázaly zužitkovat v úspěšný útok. Naopak zautočila teď Helena Grozer z levé strany, jenomže i tu dokázaly Švédky ubránit a vybrat, ale je z toho další český útok. Brancuská napálila balon na druhou stranu, teď si ho posílají z prvního doteku Švédky i Češky a nakonec z toho byla smeč Olofssonové, ale ani ta nekončí bodem. Tohle je velmi dlouhá výměna, zatím rozhodně nejdelší tohoto zápasu. Izabela Háková zautočila zprava křížem, ale Monika Brancuská ji dokázala ubránit a teď je tu smeč Heleny Grozer, byla docela pomalá a Švédky dokázaly ubránit, jenomže nevypracovali si palebnou pozici a teď je z toho smeč Magdaleny Jehlářové, která ač jako blokařka, tak když už se dostane k útoku, bývá na tomhle turnaji zatím velmi úspěšná, je nad 50%, jenomže teď to neplatilo, dala tomu balónu příliš velkou trajektorii nebo vysokou a ten balón skončil mimo hřiště, takže Švédky snížily po dlouhé výměně na 4-5.
2: Anna Háková si bere míč, jako další do něj udeří, bude to tedy při podání švédského týmu, který se pokusí vyrovnat úvod prvního setu, přímý bod z podání to nebude, Grozer zvládla příjem a útok Jehlářové tentokrát úspěšný, ale možná se dočkáme challenge, ten míč byl u lajny, ovšem vypadá to nakonec, že italský trenér švédského týmu Lorenzo Micheli si nevezme výzvu, nebude rozporovat ten balon, který tedy skončil asi ve hřišti, no a Magdalena Jehlářová po tomto úspěšném útoku si nechá míč, protože ho podává balon, který padal rychle za sítí, Švédky si s tím poradili, ale taky si pak poradila s blokem Ella Kulisiany. Češky se dostávají do mírného trháku, protože v úvodu prvního setu vedou 7-4.
1: Skvělá práce Magdaleny Jehlářové, která tím svým útokem ten předešlý bod zajistila. Byla tam švédská teč, ten balon skončil mimo hřiště, takže proto to byl český bod. No a potom skvělé Jehlářové podání. Tentokrát už si ale Švédky s jejím servisem poradili a je z toho první nebezpečná tvrdá smeč plojeně od Izabely Hákové, kterou tentokrát už Magdalena Jehlářová nebyla schopná ubránit a zachytit, takže je z toho snížení Švédek na 5-7 v první sadě osmifinálového zápasu. Češky samozřejmě na příjmu střídají, takže Jehlářová jde ze hřiště a vrací se libero Daniela Jancová, která možná teď bude v akci, protože Švédky podávají, ale byla to Helena Grozer, která sebrala ten míč po servisu a právě s Jancovou si ho pak vyměnila, Jancová ji nabila a Grozer z levé strany zase křížem útočí úspěšně. Švédky se pokusily ten balon zastavit, konkrétně to byla Andersonová, jenomže od ní se ten balon odrazil někam na švédskou střídačku, takže z toho vedení 8-5 pro český tým.
2: A před zaplněným pavilonem P brněnského výstaviště si vzala míč hráčka, která v Brně žije, Pavla Šmídová, nahrávačka českého týmu, podala příliš nízko, bylo to brzy evidentní, že ten balon se nemůže dostat přes síť, skončil v ní, takže Švédky teď dostali od české reprezentantky dárek a je to 8-6 z pohledu českého týmu ve chvíli, kdy jde podávat Vilma Juleviková, tedy švédská hráčka, která už se na servisu jednou předvedla, takže už je to protočené to podání. No a Juleviková připisuje přímý bod, našla Helenu Grozer, která nedokázala ten balon stlumit tak, aby některá z dalších českých hráček pokračovala ve hře a je to tedy už jenom o bod 8-7. Dá se říct stále v úvodu prvního setu, nebo dostáváme se možná do nějaké prostřední fáze. Každopádně Juleviková ta si může znovu vzít balon, ještě je potřeba trošku očistit nebo usušit palubovku na české straně sítě, ale už je vše v pořádku a tak Juleviková dostává pokyn, aby poslala míč do hry před okamžikem tedy ESO, přímý bod z podání. Uvidíme, jak si poradí teď tato švédská reprezentantka, tentokrát už Češky díky Mlenkové příjem zvládají a budou ji útočit. Brancuská nedostala míč na zem, skvělý obranný zákrok Švédek a teď je to hra těsně u sítě, ze které dokáže pro Švédky získat bok Izabela, bod Izabela Háková. Ještě si tam jedna česká hráčka sáhla na balon, ale ten nakonec skončil na zemi a tak je vyrovnáno 8-8.
1: Bohužel bylo to nadějné pro Češky v téhle výměně, dalo se to dvakrát ještě zachránit a přetavit ve vítězný bod, ale nakonec ten útok francouzské skvěle vybrala Anna Háková a teď jdou tedy Švédky podávat za vyrovnaného stavu. Je to Helvigová, která posílá dlouhé podání, bylo příliš dlouhé nebo nebylo, nakonec se těsně vešlo do hřiště, tohle muselo být opravdu o centimetry, ale jak teď vidíme na opakovaném záznamu a vidí to celá naplněná hala tady v pavilonu P, tak ten míč byl ve hřišti, takže další ESO, zatím na ESO je tenhle zápas tedy poměrně bohatý, takže Juleviková si teď může své podání zopakovat, zkusila měla to skoro úplně stejně, ale tentokrát zase o pár centimetrů byla delší, než měla, takže to má 50-50 v těch posledních dvou útocích a je to 9-9 mezi Českem a Švédskem v osmifinále brněnského evropského šampionátu.
2: Helena Grozer bude servírovat, doufejme, že napodobí to první podání u Levikové, tak daří se to minimálně v tom, že se vešlo do hřiště, ale Švédky hrají a Háková, tedy Isabel Háková, teď předvedla tu svou ránu, dostává ranou z pravé strany Švédky do vedení 10-9 v úvodním setu. Mluvili o tom české hráčky, že to je to opravdu jedna z největších hvězd světového volejbalu, prostě občas přijde míč, který nepůjde zastavit a musí se s tím české hráčky smířit a snažit se uhrát ty body jindy. Hana Helvigová je hráčka, která teď podává do sítě, ale balon se nakonec překutál přes pásku. Naštěstí Šmídová byla připravená, zvládla tu situaci za český tým. Útok českého týmu pak ale úspěšný nebyl, naopak útočí Švédky, Češky pod tlakem zvládnou aspoň odehrát míč přes síť, ale je to od francouzské jenom takové odevzdání Švédkám, které přihrávají na Isabel Hákovou a ta tentokrát předvedla jiné zakončení místo rány, oblouček, který dopadl přesně k lajně pro Češky, na něj nebylo možné dosáhnout, nebo zkrátka nezvládli to, 9-11.
1: No, Isabel Háková ukazuje tu svoji variabilitu, i o tom české hráčky mluvili, že ona nejenže umí tvrdě a různými způsoby smečovat, ale umí i tyhle technické rány, což teď potvrdila. Teď velmi dobré podání od Helvigové, ale Češky se s ním nakonec poradili. Švédky vrací, nakonec nevrací. Vypadá to, že libero Filipa Brinková zvládne ten balon vrátit buď přes síť, nebo nějak tak, aby to tam dopinkla ještě nějaká z jejich spoluhráček, ale nakonec ten balon skončil na švédské straně v síti, takže Češky snižují na 10-11 v první sadě osmifinálového zápasu a podávat půjde Ela Kulisiány, kterou roztleskává celý naplněný pavilon P, tedy jeho tribuny montované. Švédky ale si vypracovali palebnou pozici a tentokrát to byla Anna Háková, která dostala velmi dobře, dali to na levou stranu a křížem takovou krátkou, ale tvrdou smečí dokázala zajistit pro Švédky 12. bod a Švédsko tak vede nad Českem v osmifinále mistrovství Evropy 12-10 v první sadě.
2: Elma Olofssonová, blokařka švédského týmu, si teď bere míč na servis, podává ho tak, že pro Mlenkovou nebylo nějak extra těžké balon zpracovat. Ovšem následuje blok Anny Hákové, která jak dopadla na zem těsně vedle trenéra Micheliho, tak ho rovnou objela, protože to byl blok bodový 10-13. To je teď tedy stav z pohledu českého týmu, no a děje se to, co se možná už teď dalo očekávat. Janis Atanasopoulos, tedy řecký trenér českých volejbalistek, si vzal oddechový čas, protože Češky v tomto zápase už o 3 body vedli, teď o 3 body prohrávají.
1: Je to tak a Švédky jakoby se trošku pomalu rozjížděly. Je to pro ně první zápas v tomhle prostoru. A
0: oddechový čas, to znamená šance pro nás tady na Radiožurnálu Sport se opět podívat na tenisové US Open a na zápas úvodního kola, protože je v akci Sára Bejlek, no a sleduje to David Prouza.
3: Snad to nebude krátký vstup, protože Sára Bejlek aktuálně prohrává ve třetím setu 1-5 a 0-30. Teď servíruje přes druhý pokus, rozehrává tuhle výměnu, ale následně chybuje z forehandu a jsou tu matchboly pro Španělku Bukšaovou, která je určitě o poznání lepší tenistkou než Sára Bejlek. Platilo to v prvním setu, platilo to v úvodu druhé sady, pak na chvíli se Češka dostala do svého zápasového rytmu, ale teď aktuálně třetí sada jednoznačně v režii španělské tenistky, která má 3 matchboly, vede 5-1 a vypadá to, že Sára Bejlek nenapodobí Karolínu Muchovou s Marií Bouskovou, které už ve druhém kole jsou po svých dnešních zápasech. Teď je to stvrzeno, chyba Sáry Bejlek z forehandu, další nevinucená, kterých nasekala ve třetím setu opravdu dost a dost. A Sára Bejlek tedy končí na US Open v prvním kole, co by nasazená tenistka prohrává s Bukšaovou po setech 5-7, 6-4 a 1-6. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.
0: 19 hodin 13 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport a my se vracíme na osmifinále mistrovství Evropy volejbalistek v Brně mezi Češkami a Švédkami. Slovo opět dostávají naši reportéři, komentátoři David Nekvinda a Adam Kodet.
1: Stav je 14-11 pro Švédsko. Před malou chvílí velmi kvalitně smečovala Brancuská křížem zprava a tak mají Češky teď k dispozici podání a byla na něm Valková, tedy nahrávačka, která nahradila Pavlu Šmídovou poprvé v tomhle zápase po tom oddechovém času. A chtěl jsem říct, že se to zatím vyplácí, protože švédský balon skončil v autu, jenomže tam byla lehou linka česká teč, další nové hráčky na hřišti, kterou je univerzálka Gabriela Orvošová, která zase vystřídala Brancuskou. že v tuhle chvíli Švédky zvýšily na 15-11.
2: No a znamená to taky, že se chystají na servis, konkrétně Izabela Háková, rána, kterou ale dokázala Grozel udržet na hřišti, a následuje chyba Švédek do ty sítě. Takže přestože míč byl ještě ve hře, tak rozhodčí ukončil tuto rozehru a Češky teď tak dostávají bod na 15-12, tedy z pohledu Švédek, ale vypadá to, že italský trenér švédského týmu Lorenzo Micheli si vezme výzvu a bude tedy, ne tak nebyl problém dotyk sítě, ale to, že jedna ze švédských hráček se rukama dostala na českou stranu kurtu, a tak tedy to teď zkoumá video. Doufejme, že stav zůstane 12-15 z pohledu českého týmu, jinak si myslím, že by se ten míč opakoval, protože byl stále ve hře, když došlo k přerušení hry. Teď tedy docela dlouhé přezkoumávání, které tady v hale využívají fanoušci k tomu, aby roztleskali situaci, a teď se dozvíme výsledek. Ta výzva byla úspěšná, znamená to, že český bod se nepřipíše, ta dvanáctka bohužel zmizí z výsledkové tabule, vrátí se tam 11 bodů pro český tým, mělo by to tak být, a stav tedy 11-15. Ještě to stále na ceduli svítí jinak, ale servírovat jde znovu Izabel Háková, ano, už je vše v pořádku, takže Češky stále prohrávají o 4 body, ne, tak Švédka se nakonec připsal bod, takže o 5 bodů.
1: Švédka Izabel Háková už poslala další tvrdý servis, ale Češky se s ním poradili. Smečuje teď Michaela Mlenková, a i když balón skončil daleko za koncovou čarou na švédské straně, byla tam ještě teč jedné ze dvou blokařek, takže je to český bod a snížení na 12-16. A na podání jde teď zase právě hráčka, která předešlý bod zajistila, tedy kapitánka Michaela Mlenková, která si už několikrát bouchla míčem o zem a poslala ho směrem na Švédky, konkrétně na Helvigovou, a Švédky, i když velmi těsně, tak zajišťují svému týmu 18. bod, protože ten balón, i když mířil z kurtu, tak nakonec se skroutil tak, že v něm zůstala, Češky na něj nedosáhli. To znamená, nebyl to 18., ale 17. bod, a je to 17-12 pro Švédsko, které posílá další servis, který Jancová zastavila. Útok Magdaleny Jehlářové zůstal ubráněný, a tak jsou to zase Švédky, ale skvělé podruhé v téhle výměně zazářila napřímo Jancová, jenomže ani Orvošová teď nedokázala překonat bránící Švédky. Češky ale budou mít teď další možnost. Valková přihrává na Helenu Grozerta, byla zablokovaná, ale Jehlářová ten balon ještě zachránila. Teď je to Orvošová, a byla tam teď teč, nebo nebyla? Byla tam švédská teč, naštěstí pro český tým, protože ten balon skončil mimo hřiště, ale bylo tam evidentní, že se Švédky balónu sítě dotkly, takže Češky snižují na 13-17 v první sadě osmifinálového zápasu mistrovství Evropy.
2: Stále tedy situace velmi složitá v tom prvním setu, ale Češky teď mají o něco větší naději než před pár okamžiky, a Magdalena Jehlářová se pokusí to povzbudit svým podáním, které ale dokázala zpracovat Anna Háková. Sestra Izabel zakončuje a zase naznačila, že dá obrovskou ránu, a nakonec ruku výrazně zpomalila, a místo rány přišel technický oblouček do míst, na které nebyly Češky připravené. 13-18, to je tedy stav v prvním setu z pohledu českého domácího týmu v osmifinále evropského šampionátu, a Švédky servírují, konkrétně Linda Anderssonová, blokařka švédského týmu, už si nahodila míč, posílá ho k Mlenkové, která hrála rovnou přes, no a na to zareagovala dobře Švédka Helvigová, která ten míč, který šel od Mlenkové na švédskou polovinu, rychle zabila na tu českou. Už je to hodně špatné s vyhlídkami českého týmu na zisk prvního setu, protože domácí volejbalistky prohrávají se Švédkami 13-19, na což tedy znovu reaguje trenér Janis Atanasopoulos a vybírá oddechový čas.
1: Je to škoda, protože teď už myslím po druhé během první sady se Češky nedomluvili, která ze dvou půjde pro balón. Šli tam obě tentokrát, i Jancová, i Mlenková. Bylo to takové polovičaté řešení, proto ten balón vyletěl jenom těsně na síť a Švédky si s ním poradili tak, že okamžitě vrátili hned za síť na české straně. Takže skvělá reakce a zvýšení na 19-13. Uvidíme, jestli ještě trenér Atanasopoulos pošle na hřiště teď zase nějaké jiné hráčky, vrací tam blokařku Elu Kulisiány, ale zůstává tam nahrávačka Valková, zůstává tam univerzálka Orvošová a také Jancová, Mlenková a Grozer. To je teď česká šestice, která bude čelit dalšímu švédskému podání. Linda Anderssonová je připravená poslat balón na českou stranu, jenomže ho tam neposílá. Její servis zastavuje síť, páska, a tak Češky snižují na 14-19 a jsou to ony, které teď půjdou podávat.
2: Teď ještě ale střídání na české straně. Brancuska a Šmídová se vracejí do hry místo Valkové a Horvošové. Šmídová si rovnou jde pro balon, protože právě tato mistryně české extraligy z týmu brněnských Šelem bude podávat za stavu 14-19. Servis je to dobrý, ale Švédky zvládají příjem a můžou, no chtěl jsem říct, útočit, ale přihráli si nebo nahráli tak nešikovně, že to bylo jenom odevzdání míče na českou polovinu. Český útok ale taky úspěch nepřináší, takže může Anna Háková, ne, byla to Hanna Helvigová, zakončovat a bohužel balonce od Mlenkové odráží mimo dosah spoluhráček české kapitánky. 14-20, s prvním setem už to skutečně nevypadá dobře, přitom se trošku spoléhalo na to, že Švédky, které v této hale ještě nehrály, tak by třeba mohly mít ten start pomalejší, protože si budou zvykat, ale zatím to tak tedy vůbec nevypadá. Češky teď zvládly příjem a útočí Grozer, jenomže to nebylo pro Švédky moc složité. Juleviková udržela balon ve hře, ani švédský útok teď ale není úspěšný. Česká rána Mlejnkové, ovšem skvěle zahrála Brinková jako libero švédského týmu, a jenomže teď přichází chyba v české sehrávce, v české kombinaci, no a je z toho další bod pro Švédky, takže 21-14 v závěru prvního setu z pohledu švédského týmu.
1: Zase to byl bod Izabela Hákové, přijde mi, že zatím většinu těch svých bodů, kterých pozbírala, se řekl bych jednoznačně zatím nejvíc ze Švédek, tak je to z těch obloučků, které posílá přes české bloky, místo aby se snažila třeba propálit nebo aby zaútočila nějakým tvrdým úderem. Švédky připravené na podání a je to nahrávačka Juleviková, která posílá balon na Mlenkovou a ta zase vrací přímo na švédskou stranu. Češky na tom příjmu zatím nejsou úplně úspěšné a nedokázali si tedy proti švédskému podání teď vypracovat ani tu první útočnou pozici a Švédky vrátili ten balon okamžitě, co to šlo, na českou stranu a tam už nebyl nikdo za sítí, takže 22-14 pro Švédsko a Helvigová podává znovu do podobných míst, takže zase tam byla Mlenková, tentokrát příjem zvládla a je to útok Magdaleny Bukovské, která se také dostává v závěru první sady na hřiště a tentokrát to byl útok bodový. Češky tedy snižují na 15-22. Sice Švédky tam dokázaly zbrzdit ten balón, ale potom spadl mimo hřiště na jejich straně. Takže Švédsko vede na konci první sady osmi finále mistrovství Evropy 22-15.
2: Teď už je pravděpodobné, že jde tak trochu o sebevědomí do druhého setu z pohledu českého týmu, které teď ale nadvyšuje právě Bukovská i s dávkou štěstí podávala tato česká reprezentantka a páska jí pomohla k tomu, že je z toho ESO, ten balon teď tedy zahrál pro český tým. No a připojí se taky posluchači Radiožurnálu na tento přímý přenos. Pomalu končí první set zápasu a nevypadá to upřímně řečeno, že by Češky měli tu sadu získat, protože prohrávají se Švédkami. No ale teď už jenom 17-22. Češky teď získali 3 body v řadě, takže ze stavu 14-22 se dostali do situace, kdy přeci jen ještě mají naději na to s tím prvním setem něco udělat a na to teď reaguje italský trenér švédského týmu Lorenzo Michelie, bere si oddechový čas. Trenér českého týmu Janis Atanasopoulos, ten už využil oba timeouty, protože doma volejbalistky sice vstoupily do toho zápasu dobře, dostali se v úvodu prvního setu do tříbodového vedení, ale jak je tedy jasné z toho, jak se vyvíjí skóre, tak se jim ho nepodařilo udržet a teď je to tedy pětibodová ztráta 17-22. Švédky podle očekávání hodně spoléhají na sestry Hákovy, především Izabel Hákovou, jednu z nejlepších hráček světa, která trápí české volejbalistky, řekl bych především variabilitou svých útoků, protože někdy dá obrovskou ránu, která snad ani nejde zastavit, jindy je to takový technický oblouček, který překvapí české hráčky. Co už je taky jisté, tak to, že vítězky tohoto osmifinálového zápasu mistrovství Evropy mezi Českem a Švédskem se ve čtvrtfinále ve středu ještě tady v Brně utkají s Italkami, protože ty suverénně zvládly odpolední duel s Bulharkami, potvrdili roli favoritek, vyhráli 3-0, takže na vítězky tohoto osmifinále čekají Italky. Teď je tu švédský útok, protože skončil oddechový čas. Tentokrát to byla Hanna Helvigová, která zakončovala z levé strany a bohužel českým volejbalistkám se nepodařilo udržet balon ve vzduchu na hřišti. No a právě Helvigová teď bude podávat, když už jenom dva získané míče dělí Švédsky od toho, aby získali v pavilonu P brněnského výstaviště úvodní sadu. Servis je to dobrý, ale Bukovská si s ním poradila napřímo. Český útok, který skončí ziskem bodu, takže ještě existuje naděje. České volejbalistky prohrávají v úvodním setu osmifinále mistrovství Evropy se Švédkami 18-23. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Češky jdou tedy podávat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který nadále pokračuje za tom stavu 18-23. Teď se při tom předešlém útoku Švédky úplně nedohodli na příjmu. Lisiány posílá balon někam do středu. Ani teď tam úplně Švédky nešly včas a je z toho šance pro český tým, který si vypracovává útočnou pozici pro Mlejnkovou. Jenomže i když to vypadalo, že se tam blok Švédek dotkl rukama toho balónu a ten míč skončil mimo hřiště, že z toho bude český bod. Je to právě naopak. Švédky mají setball, protože vedou 24-18 a teď to je už pro český tým vedený trenérem Janisem Atanasopoulosem těžká šichta a těžká práce. Ale ještě si právě český realizační tým na ten předešlý úder a respektive ten možný dotek blokařek vzal výzvu. Samozřejmě, když je to jeden z posledních balónů, je třeba to zkusit, i když je jasné, teď bych řekl, a teď už je to i potvrzené, že se Švédky toho balónu vypáleného z ruky Michaly Mlejnkové nedotkli. Takže nadále platí stav 24-18 pro Švédsko, které má teď první z řady svých setbolů. Olofsonová podává, Češky se ještě ubránili, Šmídová nahrává na Brancuskou a ta ještě odmítá. Konec první sady tvrdým úderem křížem z pravé strany. Češky snižují na 19-24.
2: Slyšíte tu reakci brněnského publika? Samozřejmě asi tuší, že už to vypadá špatně s prvním setem, ale teď dodává českým volejbalistkám energii směrem i do zbytku zápasu. A co my víme, třeba přijde malý sportovní zázrak při servisu Moniky Brancuské, která teď podává na švédské Libero Brinkovou, ta zvládla příjemno a Izabel Háková pak zase ukázala jeden z těch svých těžkochytatelných úderů. Opět to bylo technické zakončení této hvězdné univerzálky, které překvapilo český tým. 19-25, to tedy znamená konec prvního setu. České volejbalistky ztrácejí v osmifinále mistrovství Evropy v Brně se Švédkami, protože tedy prohráli první set a stav je 0-1.
0: Děkujeme našim reportérům, za chvíli se za nimi samozřejmě zase vrátíme, jenom pohled na situaci na tenisovém US Open. Už jste slyšeli v našem vysílání, že Marie Bousková i Karolína Muchová postoupili do druhého kola, naopak Sára Bejlek končí, ale ještě nás dnes čekají další 4 vstupy českých tenistů a tenistek do prvního kola dvouher na americkém Grand Slamu. Představí se Linda Nosková, Kateřina Siňaková a taky Dalibor Svrčina a Jakub Menšík, ale na to, než uslyšíme našeho reportéra Davida Prouzu, si musíme ještě chvíli počkat a vlastně ještě stále čekáme na start hokejové Tip Sport Extraligy, ale už to není tak daleko, zhruba 2 týdny a pár dní a všechno to zase začne a podstatnou část našeho vysílání bude plnit právě hokej.
5: Hokejová Tip Sport Extraliga je tady a s ní i emoce v našem vysílání.
6: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
7: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost.
8: Kdo jiný by to měl rozhodnout, jo? Já si občas právě musím skeřit, že moje 40 let, protože je neskutečný, že občas je rychlejší jak já, no. Takže.
9: Roman úžasně trénuje, hlídá si životosprávu, hlídá si stravu. To je profík, který by měl být příkladem pro všechny malý hráče.
4: Pardubický tým je v nové sezóně podle jmen zase o něco silnější. A Extraliga tak přináší další otázky.
10: Podaří se udržet kádr směrem k obhajobě a rodí se nový hegemon ve stylu někdejšího neporazitelného Vsetína?
5: Není to ale tak, že se bude hrát o druhé místo.
4: Třeba Sparta čeká na titul od roku 2007.
5: Na konci této sezóny uplyne od tehdejších oslav 20 let.
4: V Tipsport Extralize jsou ale i kluby, které začínají novou éru.
5: Realizační tým z reprezentace přešel do Kladna i s trenérem Radimem Rulíkem.
11: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská.
12: Jsou podmínky nakladně srovnatelné s tím, co má kouč národního týmu?
13: Ano, jsou srovnatelné.
12: A těžké to nebylo se na tom dohodnout.
4: A také Litvínov, který od krachu zachránili olympijští vítězové z Nagana a spolužáci Reichl, Lang, Ručinský a Schläger.
14: Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly a jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
5: I v této sezóně Tip Sport Extraligy budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu a pokračujeme v tradici legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem.
15: Vypadá domácí tým, jako kdyby se kránu vrátil z maturitního plesu.
4: Extraligový hokej si můžete pustit i na internetu.
5: V mobilní aplikaci Můj rozhlas
4: nebo na webu irozhlas.cz
5: a také na naší digitální stanici na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport a teď to nebude hokej, ale zase volejbal, konkrétně osmifinále mistrovství Evropy žen mezi Češkami a Švédkami a přímo na místě budou dál komentovat pánové David Nekvinda a taky Adam Kodet.
1: Za malou chviličku začne druhá sada. Připomenu, že tu první Češky prohrály rozdílem 25-19, respektive 19-25, tedy z českého pohledu. Tuhle chvíli začíná sada druhá, do které jako první podává Pavla Šmídová, autorka 7S, nejúspěšnější v tom lerním ohledu z Češek. Tentokrát se to ale nepovedlo, jenomže nepovedlo se ani přesně zaútočit tentokrát Haně Helvigové z pravé strany, která přetáhla tu svůj smeč a o kousíček ten balón skončil za zadní čarou, takže z toho je vedení českého týmu 1-0 a Pavla Švídová, která nesla tady přímo na výstavišti, ale v Brně na hřištích to dobře zná, poslala balón do míst, kde bylo švédské libero a také si pak Švédky přihrály tím způsobem, že nechali zaútočit Izabel Hákovou a i když to vypadalo, že Češky ten balón dokázali dovrátit, tak ještě předtím, než ho zvedla do vzduchu Bukovská, tak ten balón skončil na hřišti, takže je to 1-1 a podávají Švédky.
2: Konkrétně to je Hana Helvigová, která si vzala míč a v tuto chvíli ho posílá přes síť Rána, se kterou si neporadila. Bohužel Mlejnková sice ten míč dokázala udržet ve vzduchu, ale poslala ho mimo dosah svých spoluhráček, takže Češky se v úvodu druhého setu teď dostávají do jednobodové ztráty 1-2, no a Hana Helvigová po přímém bodu z podání bude chtít navázat na tento svůj úspěch. Úkolem českých hráček je tomu zabránit, aby Helvigová znovu bodovala. Je z toho tentokrát už dobrý příjem Bukovské a útok, který zakončuje Ela Kulisiány přesně k zadní čáře. Švédky se jenom ohlédly za tím míčem. Je důležité nedostat se zase do nějaké ztráty jako v prvním setu, takže v úvodu druhé sady teď pro Češky dobré, že to je 2-2.
1: V tomhle zápase už padlo 5S, 2 na české straně, 3 na té švédské, tak uvidíme, jestli nějaké další teď přidá Mlejnková, která sice bod nepřidá, ale Češky se ještě mohou dostat do dalšího vedení, protože ubránili první švédský útok a pak z toho byl útok a smeč Magdaleny Bukovské zleva. A i když samozřejmě vždycky to hráčky zkouší směrem na rozhodčí, že tam nějaká teč byla, tak ten balón podle všeho švédkami tečovaný nebyl a skončil mimo hrací plochu. Takže v tuhle chvíli bod připsán švédkám, jenomže okamžitě hned v páté výměně si bere česká lavička výzvu a zkoumá se, jestli se právě švédský blok toho balónu nedotkl. Nepřišlo mi to z toho prvního pohledu, tak uvidíme, co odhalí opakovaný záběr a hlavně tedy video rozhodčí. Možná je to třeba i nějaká trochu taktická varianta, jak trošku rozbít tu hru a nenechat Švédky se dostat do nějakého laufu. Samozřejmě do určitých procent Češi věří, že tam dotyk přišel, ale vypadá to, že ani tahle výzva nebude úspěšná. Sice o pár centimetrů, ale nakonec ten míč nezměnil trajektorii, takže švédský bod je potvrzený a Švédky vedou 3-2 na podání teď Elma Olofsonova.
2: Její servis byl úspěšný a teď se připojí taky posluchači Radiožurnálu Sport ke krátkému vstupu.

0: je naprosto jasný, takže opět vedou těsně Švédky, tedy 4-3 v úvodu druhého setu, když připomínám, vyhráli ten první. No a Izabel Háková teď pošle své prudké podání, se kterým si Mlejnková poradila. Jihlářová útočí a trefuje se tentokrát do hřiště, takže zase srovnává stav druhého setu na 4-4.
1: Jak jsem říkal, Magdalena Jihlářová, ačkoliv je blokařkou, tak když už se rozhodnou Češky sehrát tu situaci tak, že ona bude útočit, tak před tímhle zápasem v základní skupině v těch pěti utkáních měla kolem 50% úspěšnosti na smečích, což je velmi dobré číslo. Čísla na esách si teď nezlepší Brancuská, ale Češky ten oblouček, který tam Anna Háková teď poslala, dokázali vystihnout a tak výměna stále pokračuje. Švédky si teď vytvořili další útočnou pozici, jenomže se vůbec nedomluvili. Anna Háková vlastně ani nezasmečovala. Naopak na druhé straně Magdalena Jihlářová si připisuje druhý bod v řadě, protože tentokrát právě blok Anny Hákové, který před ní vyrostl, dokázala obloučkem přehodit a Češky otáčí teď stav a vedou 5-4 na Švédském na podání Monika Brancuská.
0: Důležitý okamžik, i když je stále začátek druhého setu, tak po té úvodní prohrané sadě samozřejmě bylo dobré dostat se do nějakého drobného trháku, takže Monika Brancuská se teď hodně soustředí na své podání, které je dobré, ale dobrý je taky příjem Švédek. A skvělý blok předvedla teď dvojice Jihlářová Bukovská proti ráně, kterou posílala hvězdná Izabel Háková, ale tak míč úplně v těsném milimetrovém autu, takže euforie tady teď střídá zklamání, možná jste to slyšeli pod mým hlasem, jak to tady zaučilo, ale ta kontrola jestřábího oka jasně potvrdila, že opravdu o milimetr, možná o dva, ale ten míč se zkrátka nedotknul. Takže bohužel je skóre znovu srovnané 5-5, ale Češky se znovu dostávají do vedení, tentokrát Bukovská zakončovala technicky a tak, že není sporu o tom, že míč dopadl do míst, kam česká volejbalistka chtěla. Takže 6-5 pro český tým ve druhém setu.
1: Švédky to takhle zkoušeli často v první sadě, konkrétně Izabel Háková z těch svých 9 bodů, možná 5-6, pozbírala právě těmito obloučky, tentokrát to dvakrát za sebou vyšlo Češkám, Bukovská na podání a tvrdý servis, který okamžitě mohl skončit bodem Pavly Šmídové, která tam vracela hned z prvního doteku ten balon zpátky, jenomže Švédky se z toho dokázali dostat a zásluhou dvou dobrých zásahů libera Brinkové, tedy v obraně, si nakonec vypracovali takovou pozici, ze které dokázali zleva zautočit a připsat 6. bod. Ten balon dopadl přesně mezi dvě bránící hráčky, mezi Jancovou a Jihlářovou, takže je z toho stav 6-6 a švédské podání Anderssonové, která posílá hodně dlouhý servis, ale Jancová si s ním v pohodě poradila a tentokrát zase další technický úder přišel od Mlejnkové, byl zablokovaný, Brancuská už to zkusila pak zprava silou, ale Izabel Háková ji dokázala ubránit, teď se obě dvě role vyměnily, protože ránu Hákové zase ubránila a vybrala Brancuská. Izabel Háková teď útočí znovu tím svým voloučkem a znovu je úspěšná, když to předtím nevyšlo křižnou smečí a tvrdým úderem, tak to zase zkusila tímhle způsobem a tentokrát to vychází. Takže zase Švédky se dostávají do těsného vedení 7-6.
0: Určitě jedna z nejlepších a nejzábavnějších rozeher tohoto zápasu, bohužel tedy z českého pohledu s vítězným koncem pro Švédky, které teď na servis posílají Lindu Anderssonovou. Ta dokázala dostat míč na české libero Jancovou a ta zase dokázala ten balon udržet ve hře. Poté ale přichází chyba na útoku v podání Magdaleny Bukovské, která trefila svečí jenom síť a také to dvoubodový náskok švédského týmu. Češky prohrávají 6-8 v druhém setu. Připomínám, ten první domácí volejbalistky prohrály 19-25, takže dohánějí ztrátu v tomto osmifinále evropského šampionátu, které hostí brněnský pavilon P. Dlouhý servis Anderssonové, ale vešel by se do hřiště, takže Češky museli hrát a hráli tak, že je z toho bod na 7-8, prudká rána, kterou nedokázali udržet Švédky na hřišti. Balonce od jedné z bránících hráček odrazil až mezi fanoušky a je to tady obod 7-8.
1: No to Izabel Háková, která sice trefila svou levačkou tu prudkou ránu Moniky Brancuské, ale od ní se opravdu balon odrazil až do hlediště, takže z toho české snížení a servis, na který se chystá Magdalena Jihlářová, je vlastně úplně vlevo teď. Takže uvidíme, kam ten balon poletí, letí křížem doprava, Švédky ho zvládly vybrat, ale skvěle teď Jihlářová ubránila opravdu bombu od Izabel Hákové. Ta to tentokrát zase zkusila takovým obloučkem křížem, ale Brancuská to zvládla vymyslet a tohle je zatím asi největší a nejbouřlivější reakce na vyhraný bod a na srovnání na 8-8, protože dvakrát za sebou Češky skvělým způsobem ubránili největší švédskou hvězdu Izabel Hákové.

0: Novákovou, která to zkoušela nejdřív tvrdě, pak zase technicky, ale ani jednou si na české bránící hráčky nepřišla a je z toho snížení na 8-8.
1: No a Magdalena Jehlářová je hráčka, která si vezme míč a bude ho podávat. Ideálně doufejme na druhou stranu kurtu. Ještě si musí počkat, až se usuší palubovka, ale už je to v pořádku, takže Jehlářová už poslala míč. Švédky zvládly příjem. Izabel Háková znovu útočí, ale znovu dobrá obrana francouzské, která taky útočí, vytloukla bloky a Češky otáčejí skóre. Ve druhém setu prohrávali o 2 body. Teď vedou 9-8, reaguje na to publikum, taky velké oslavy na české hlavičce. Tam ta skupina hráček, která aktuálně není na hřišti, tak samozřejmě podporuje šestici volejbalistek, která se snaží navýšit vedení. Aktuálně 9-8 servisy Hlářové dokázali Švédky zpracovat a posílají balon k Haně Helvigové, která dokázala složit míč k zemi. Opět tedy vyrovnává skóre, je to ve druhém setu 9-9.
0: Procedila ten balon skrze český blok. Pavla Šmírová tam ukazuje, že to bylo těsné, že jí ten míč obešel přesně pravačku, ale nakonec od ní skončil mimo hřiště. Takže stav srovnán a na podání Švédky, konkrétně Vilma Juleviková, která podává někam doprostřed, Mlenková ten míč zastavila. Je to útok brancuské, který Švédky zablokovali, ale od jejich rukou se balon odrazil do zámezí na české straně. Takže je z toho český bod a opětovné vedení o jeden jediný bod 10-9 na podání Pavla Šmídová, jak jsem říkal, zatím nejúspěšnější Češka na tomhle turnaji, co se týká S. Tentokrát ale žádné další nepřidá a Švédky se přihrály ideálním způsobem na Izabel Hákovou, která tentokrát tvrdě po léně nenašla nikoho, kdo by její ránu zastavil. Takže Švédky srovnávají na 10-10 a bude to smečařka Hana Helvigová, která jde podávat.
1: Bere si na to dlouhý rozběh, až vlastně u těch reklamních banerů, které označují konec hřiště, a už udeřila do míče tato švédská hráčka. No a bohužel z českého pohledu to zvládla, takže z toho ESO český příjem neúspěšný míč zamířil od Mlenkové pod sítí na švédskou stranu kurtu a samozřejmě tak se bod získat nemůže, takže Švédky zase vedou ve druhém setu 11-10. Důležitá informace, že vedou 1-0 na sety, protože první sadu vyhráli 25-19. Helvigová znovu servíruje, tentokrát už Češky zvládají příjem, jenomže balon zamířil rovnou na švédskou stranu kurtu a to k Aně Hákové, která ten míč zatloukla hned zase na českou polovinu a je tu tady nepříjemný okamžik, drobný trhák švédského týmu, který vede 12-10.
0: Hodně se to přelévá z jedné strany na druhou, teď dvakrát Češkám za sebou nevyšel příjem, ten poslední balon skončil přímo od Češek zpátky na cítí na švédské straně a bylo jednoduché ho, jak říkal David Nekvinda, zatlouct do země. Teď se ale hraje už znovu a útočí brancuská a tentokrát to Švédky nedokázali zastavit ani blokem, ani v poli. Další rána nejproduktivnější hráčky na české straně, jak v tomto turnaji, tak i v tomto zápase. 12-11 vedou Švédky a podávat teď půjde česká kapitánka Michaela Mlenková. Na tenhle set se zatím nedostává do hry smečařka Helena Gross. Od začátku ji nahradila Magdalena Bukovská. Zatím se na tom nic nemění. Mlenková už podala. Švédky zase míří svoji nahrávku na Izabel Hákovou a ta tentokrát dala tomu míči příliš velkou razanci a hlavně příliš byl dlouhý ten balón. Končil mimo hřiště a Češky okamžitě ukazovali, že tam teč jejich bloku nebyla, takže Česko srovnává na 12-12 ve druhé sadě osmifinálového zápasu na mistrovství Evropy v Brně.
1: Servíruje Mlenková, ta je charakteristická tím, že se prakticky nerozbíhá s tou presi za lajnu a podává, no a teď bohužel podala ten míč špatně, poslala balon do sítě, znamená to, že Švédky dostávají dárek od české kapitánky v podobě 13. bodu ve druhém setu, Češky mají bodu 12, no a teď se tedy budou bránit servisu, který pošle Olofssonová, nebo měla by poslat přes síť a Olofssonové se to skutečně daří, ale Jancové se taky daří příjem a Češkám útok, který dostal míč na švédskou stranu, jenomže Švédky se s tím poradili. Dobrá práce Jancové, teď po prudké ráně Anny Hákové, jenomže útok českého týmu nepřináší úspěch. Míč těsně u sítě a skvěle si ho tam našla Magdalena Bukovská. Míč tam byl nadražený po českém bloku nad sítí. Bukovská ideálně načasovala smeč a poslala balon prudce do zadní části poloviny soupeřek, srovnává tak stav na 13-13. Češky nedopouštějí to, co se stalo v druhém setu, právě zhruba v této fázi, že Švédky utekly do výrazného náskoku a Kulisiany teď servíruje tak, aby třeba pomohla českému týmu dostat se do vedení, což se ještě neděje, protože dobře teď proti útoku brancuzské zapracoval švédský tým. Češky teď v problémech v obraně, ale dokážou dostat aspoň bagrem míč na švédskou polovinu. Tam ale bude útočit Izabel Háková a to už úspěch přinese. Do vedení se tedy domácí tým nedostává, prohrává se Švédskem ve druhém setu 13-14.
0: No, ten předešlý útok Izabel Hákové ještě na hranici svých možností dokázala zastavit Michaela Mlenková a Češky ještě nějakým způsobem dostali znovu ten balón na švédskou stranu. Druhá tvrdá smeč Izabel Hákové už ale nebyla českým týmem zachycená, ubráněná a Háková teď jde i na podání. Velmi zase tvrdý servis, který ale Mlenková vybrala a zautočit tak může Bukovská a dělá to tak, že přináší Češkám 14. bod a srovnání na 14-14. Útok od levého kůlu křížem směrem na švédské libero Brinkovou, která sice se balónu dotkla, ale nebyla schopná ho zastavit nebo přihrát nějakým způsobem svým spoluhráčkám. Takže stav srovnaný a česká univerzálka Monika Brancuzská na podání. Kolikrát si poslala balón zpátky do rukou o zem a teď takovou úlivkou dokázala švédská nahrávačka Vilma Julevíková překvapit českou obranu. Poprvé jsme viděli tenhle útok od jedné z nahrávaček na jedné nebo na druhé straně. Vždycky to je taková kulišárna, která je potřeba vymyslet v ten správný moment a Švédkám se to teď podařilo, takže vedou 15-14 a jdou na podání.
1: Konkrétně je to kapitánka Anna Háková, která našla Magdalenu Bukovskou a právě tato česká hráčka teď útočí, ale Háková skvěle v obraně skočila po balonu a udržela míč pro svou sestru Izabel a Izabel Háková bohužel posílá balon na českou stranu hřiště a to takže na zem. Zase je to o dva body pro Švédky. 14-16. Takové je skóre z pohledu českého týmu, který se chystá na to, že bude přijímat další servis Anny Hákové, starší z těchto švédských sester. Ta posílá balon Klmejnkové, která se tedy poradila s příjmem, jenomže skvělý blok předvedla Hanna Helvigová a teď se trochu obávám, aby se nelámal druhý set tohoto zápasu. Češky prohrály ten první a v tom druhém ztrácejí 14-17.
0: No a okamžitě česká lavička reaguje a bere si za tohoto stavu a za té tříbodové české ztráty oddechový čas. Možná tam trenér Atanasopoulos vymění nějaké hráčky na hřišti zase. Nabízel by se třeba návrat Heleny Grozer, která měla, ač je smečařka, tak měla velmi dobrá čísla před tímhle zápasem i na příjmu. A to by teď velmi pomohlo českému týmu, protože třikrát za sebou nedokázal ubránit švédské útoky, i proto prohrává teď o 3 body 14-17. Oddechový čas končí. Té rozpravy mezi trenérem a týmem se účastnil zatím i hráčky, které zatím nezasáhly do tohoto zápasu, a kterých je několik. No a teď celá hala nebo tribuny v pavilonu P povstaly a mohutným způsobem se snaží povzbudit české hráčky a přichází tam opravdu střídání. Nahrávačka Šmídová jde ze hry a posílá za sebe, respektive trenér za ní posílá na hřišti Valkovou, vrací se tam také Hlářová a také Orvošová do hřišti. Takže změny na české straně, stav 14-17 českého pohledu ve druhé sadě. Tu první Češky prohrály 19-25 a jsou v kritických situacích, Švédky podávají.
1: A díval jsem se teď při tom, když hala bouřila, dva švédské fanoušky jsem viděl, kteří teď ale můžou slavit a taky slaví, protože je tu úspěšný blok jejich týmu. 18-14 vedou Švédky ve druhém setu a ta situace se pomalu stává kritickou pro české volejbalistky při podání Anny Hákové, která teď tedy má sérii úspěšných servisů a i další míč od švédské kapitánky je dobrý, tentokrát ale Češky zvládají příjem, ovšem Bukovská útočí jenom do sítě. 14-19, takový stav, který svítí na výsledkové tabuli ve druhém setu, když Češky prohrávají 0-1 na sety.
0: No, Bukovská se sama svým spoluhráčkám omlouvala, vzala to na sebe, protože ta smeč nebyla opravdu kdo ví jaká, zastavila jí páska docela o dost. No a když k tomu byla příležitost a když ještě Češi měli i druhý oddechový čas k dispozici, tak si ho okamžitě trenér Janes Atanasopoulos vzal. Takže hned po tom, co proběhl jeden timeout, tak hned probíhá druhý po jedné nebo možná dvou výměnách. 14-19, to je opravdu kritický stav a Češky by potřebovali teď další dvě, tři výměny. změny vyhrát. Uvidíme, jestli tam zase přijde nějaká změna v sestavě, anebo jestli trenér ponechá na hřišti stejné hráčky. Vypadá to, že druhá možnost je ta správná, takže Valková, Orvošová na hřišti zůstávají a nedostanou se teď do hry Šmídová, Brancuská ani Kulisiány. Uvidíme, jestli to bude mít ten kýžený efekt. Anna Háková teď bude podávat po čtvrté v řadě a už posílá balon na českou stranu. Magdalena Bukovská ho zvládla přijmout a také následně zvládla napravit svou předešlou chybu a ze stejné pozice z levé strany smečuje dlouhý balon, který Švédky nestihly zastavit a nedosáhly na něj. 15-19 českého pohledu a Bukovská jde na podání.
1: Ta si teď tedy zvedla sebevědomí po tom předchozím neúspěšném útoku. Teď Bukovská po té, co získala bod, bude servírovat za stavu 15-19. Doufejme, že to bude podobně úspěšné. Úspěšné to je v tom smyslu, že míč se dostal na druhou stranu sítě, ale Švédky hrají. Zatím se ale Češkám podařilo zastavit útok Helvigové a je tu tedy rána, kterou posílá Mlejnková a bude to nakonec švédský bod, ale Češky hned reklamují, že tam byla teč, o co jde. Míč skončil v autu, to naprosto zřejmé, o tom není sporu, ale rozhodčí ukazují, že balon šel přímo tedy od Mlejnkové, zatímco Češky reklamují, že se dotkla některá ze švédských hráček na bloku toho balonu. Té výzvy teď využívá trenér Janis Atanasopoulos taky jako takového timeoutu, protože už nemá k dispozici ve druhém setu oddechový čas, takže si k sobě zavolal hráčky, které jsou na palubovce a čekáme na verdikt rozhodčích o tom, jak to tedy dopadne s tou českou výzvou. Díváme se už na opakovaný záznam, těžko z toho odhadovat, je to úspěšné, ano, byl tam dotyk, to tedy mění stav, není to 15-20, ale 16-19, což je samozřejmě výrazně příjemnější.
0: Je to příjemnější, už je to jenom tříbodová ztráta a Češky by tohodle laufu a dvoubodové série mohly využít a tu sérii natáhnout, ale ještě se tam něco švédskému trenérovi, respektive italskému trenérovi švédského týmu, Lorenzovi Michelimu, nelíbí. No a přijde další výzva, tentokrát ze švédské strany, a ne na teč, ta byla samozřejmě už potvrzená Švédkám, ale je tam výzva na to, že se Češky dotkly sítě. Takže tenhle balon ještě nemá jasného vítěze a třeba se to skóre ještě znovu bude měnit, i když doufejme, že nebude. Uvidíme, pro Švédky je to první výzva v tomhle setu, každý trenér má k dispozici dvě a stále se ještě rozhodčí u videa rozhodují a zkoumají ten záběr, jestli se tam Češky opravdu sítě dotkli nebo ne. Švédky tam okamžitě i směrem ke svému trenérovi reklamovali, že by tam o něco podobného mohlo jít, ale nevím, podle toho, jak se teď Izabela Háková usmívá, tak možná to je spíš jenom taková hra na nervy, tak uvidíme, jestli...
2: Vypadá to, že se nějakou chvíli ještě bude zkoumat, je 19 hodin 50 minut a mezitím můžeme říct, jak to vypadá v top 5 evropských fotbalových soutěží. Leče prohrává s římským AS 53. minutě 0-3 a Osasuna hraje s Getafe zatím stále nerozhodně 0-0 a my se můžeme zpátky vrátit i za našimi reportéry, kteří budou pokračovat dál.
1: Stav 0-1 na sety z pohledu českého týmu a ve druhém setu je to 16-19, což je teď ale dobrá zpráva, protože tu byl hodně sporný míč, který tedy nakonec skončí tím, že ho získali české volejbalistky. Byl to balon, po kterém nejdřív tedy ten míč se dostal do autu a rozhodčí přiřkli míč Švédkám, protože tam šel po úderu české hráčky Mlejnkové, ale Češky si vzali výzvu, kterou reklamovali dotyk švédského bloku. Ta výzva byla úspěšná, takže balon přiřknutý českému týmu, ale na to kontrovala švédská lavička, která si vzala výzvu pro změnu na to, že se jedna z českých hráček dotkla sítě, ale tato výzva byla neúspěšná, takže stav 16-19 platil. Bohužel teď během toho, co jsem to popisoval, tak bod připsali Švédky a vedou tak 20-16 ve druhém setu, ten první vyhráli 25-19. Skvělý blok českého týmu, Jehlářová se dostala vysoko nad síť a zvyšuje naděje na to, že skóre bude po dvou sadách vyrovnané, protože teď je to tedy 17-20 po této práci české blokařky, která tam byla vedle Orbošové, ale jednoznačně Hlářová dokázala zahrát míč. Hala, která je zaplněná, brněnský pavilon P, nebo pavilon P brněnského výstaviště, tak teď tedy oslavila tento důležitý bod, protože druhý set je ve svém závěru a Bára Rejmanová, česká specialistka na servis, se dostává na hřiště. Její podání prudké, ale Hana Háková si s tím dokázala poradit, zakončuje jiná Háková, Izabel, sestra Anny, jenomže Češky udrželi balon ve hře a následně Nicméně Mlejnková vytloukla bloky, takže je to jenom o dva body v tuto chvíli. 18-20, Češkám se daří snížit skóre a znovu si Bára Rejmanová bere míč na servis. Teď by se Češky chtěli dostat na kontakt, ale bude to až za chvíli, protože si švédská lavička bere oddechový čas. Takže 18-20 v závěru druhého setu, Češky prohrávají 0-1 na sety. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: 19 hodin a 53 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport a za nějakou chvíli budete poslouchat kromě volejbalu taky samozřejmě tenis US Open, protože se chystá na zápas prvního kola český tenista Dalibor Svrčina, ale ten jeho zápas s Francouzem Royerem přijde na řadu za až takových 30-40 minut a tak se zase vrátíme na volejbal, na osmifinále mistrovství Evropy mezi Češkami a Švédkami a slovo mají opět naši reportéři David Nekvinda a Adam Kodet.
0: Stav 18-12 českého pohledu v druhé sadě, tu první Češky prohrály 19-25 a i v koncovce té druhé už prohrávali o 5 bodů, ale teď už to je jenom o 2 a znovu nejmladší členka českého výběru Bára Rejmanová posílá tvrdý servis, Švédky se z něj dokázali dostat a dokázali i dostat balón na Isabel Hákovou. Teď se dá očekávat, že všechny výměny a všechny balóny budou hrát Švédky tak, aby se jejich největší hvězda dostala k útoku, což se stalo i teď a ten útok byl úspěšný. Takže Švédky vedou 21-18 a po delší době se dostávají na podání a je to nahrávačka Vilma Juleviková, která bude podávat a už se na to chystá, už dostala pokyn i od rozhodčích a teď právě letí z její ruky balón na druhou stranu. Bukovská ho dokázala zastavit, Válková přihrává Mlejnkové, ta útočí a útok, je to úspěšný, rána křížem a balón dosedl přesně na pravou lajnu z pohledu českého týmu a je to snížení zase na dvoubodový rozdíl, ale Češky stále prohrávají na konci druhé sady 19-21.
1: Kapitánka teď tedy v důležitém okamžiku pomohla českému týmu a jiná zkušená hráčka Pavla Šmídová si bere míč, aby pomohla ideálně svým servisem. V tom úplně nejlepším případě dalším SM v turnaji, ale i kdyby to bylo nějaké dobré podání, které dostane Švédky pod tlak, tak to pomůže. Jenomže jsem to zakřikl, Šmídová poslala míč příliš nízko do sítě, no a místo toho, aby se Švédky dostali pod tlak, tak dostávají bod zadarmo, nemuseli se kvůli tomu ani pohnout. 19-22, to je stav z pohledu českého týmu v závěru druhého setu. Vzpomínám, Češky prohrávají 0-1 se Švédkami, když teď servíruje Helvigová, tedy švédská hráčka, míč se dotknul sítě, ale dostal se na českou stranu kurtu, kde si Češky dokázali nahrát tak, že z toho bylo zakončení Eli Kulisiány, zakončení takové, že na něj Švédky nedosáhly, je to o dva body, 20-22.
0: Přihrávka krátká za sebe a Kulisiány na středu byla připravená napálit ten balon co nejtvrdším způsobem. Do hry se zase vrátila univerzálka Monika Brancuská před několika výměnami na úkor Orvošové. Podávat jde kapitánka Michaela Mlejnková, ta už udělala dvě chyby, myslím, na podání v tomhle zápase. Teď se to neděje a navíc švédský útok dokázali Češky ubránit. Jancová přihrává a Brancuská útočí a je to útok úspěšný. Už to byla taková přihrávka od Jancové z pozice libera z nouze, ale dokázala ten balón ještě nalít co nejvýše tak, aby si na něj Brancuská dokázala z dálky naskočit a nádherným způsobem zase křížem přidává 21. český bod a po dlouhé době to je už rozdíl jediného bodu v koncovce druhé sady. Říkal jsem si, jestli si švédský tým vezme oddechový čas a vezme si ho, takže ten druhý, který měl k dispozici, už nemá a italský trenér Lorenzo Micheli teď svému týmu, tedy Švédkám, se bude snažit vysvětlit, jakým způsobem by měli hrát, aby i tu druhou sadu dotáhli do vítězného konce. Na druhé straně samozřejmě reaguje i český realizační tým nějakými pokyny směrem k týmu, což má nejvíce samozřejmě na starosti hlavní kouč Janis Atanasopoulos.
1: Věřme, že teď to momentum zápasu nebo druhého setu se tedy přelévá na českou stranu, přestože Češky stále prohrávají, ale už to s nimi vypadalo docela špatně ve druhém setu a teď je to o jeden jediný bod a na servis se tak chystá kapitánka české reprezentace Michaela Mlejnková. Ten timeout švédského týmu, který pochopitelně využil i český tým, skončil a jdeme do samotného závěru druhého setu, ve kterém se Češky snaží o srovnání nejdřív toho setu samotného, pak taky zápasu, protože úvodní sadu doma prohráli. Švédky si teď špatně nahráli míč, který měl jít pro Anu Hákovou na smeč, se dostal až na českou polovinu, kde číhala Monika Brancuská a poslala poslala ten balon šikovně na švédskou stranu. Je srovnáno 22-22. Češky tedy se dokázali dotáhnout z té ztráty ve druhém setu a teď jsou stejně blízko jako Švédky k tomu, aby ovládli tuto sadu. Pomoc tomu může servis Michaely Mlejnkové, který je dobrý, ale Švédky zvládají příjem, dávají míč na Hákovou, Izabel Hákovou, a ta zase předvedla teď jednu ze svých variant zakončení prudkou bombu po pravé lajně, na kterou bohužel žádná z domácích hráček nedosáhla, takže zase Švédky o bod vedou 23-22.
0: Neskutečná rána od Hákové, která dostala jenom takovou krátkou, docela nízkou přihrávku nebo nahrávku a dokázala z ní vymyslet smrtící smeč. Nebylo to teď ale smrtící podání od Švédek, ale nakonec je z toho bod pro český tým a zase to byla Monika Brancovská, která byla na konci celé akce, opřela ten míč sice o švédský blok, ale ten pak skončil mimo hřiště, takže je srovnáno na 23-23 a ukazuje se, že univerzálky na obou stranách jsou teď klíčovými ženami svých týmů. V podstatě i Češky hrají všechny útoky teď na Moniku Brancovskou. Teď podání Eli Kulisiány, Švédky si s ním dokázali poradit a Izabela Háková zase vytáhla další svůj tvrdý, nechytatelný úder, tentokrát velmi dlouhý a křížem, a tam v těch pozicích, tedy vpravo, v pravém zadním rohu, nebyla žádná z českých hráček a Švédky vedou 24-23 a mají k dispozici první setball. Doufejme, že to nebude poslední setball.
1: Izabel Háková teď na servisu hodně vysoko si háže míč a posílá ho na českou polovinu. Bukovská zvládla příjem, útok je Hlářové, ale není úspěšný. Brinková udržela balon na hřišti a dává ho právě k Izabel Hákové, která posílá další nechytatelnou bombu. Tak teď tato švédská hvězda ukazuje, že prostě je rozdílovou hráčkou a víceméně ona teď donesla Švédsko na svých ramenou k tomu, že se Švédky dostávají do vedení 2-0 v tomto osmifinále evropského šampionátu. První set, to bylo jasné, 25-19, teď mnohem větší drama, ale 25-23 z pohledu Švédek, a tak Češky jsou ve velmi složité situaci.
2: Děkujeme našim reportérům, budeme se těšit na třetí set, doufejme lepší z pohledu českých hráček.
3: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
4: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
5: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
6: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
7: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
8: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
9: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pán je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
3: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
4: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
10: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
11: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
12: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
13: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně rád trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
14: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
3: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
4: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
15: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
16: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
17: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
2: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
18: Dobré dopoledne všem.
19: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
4: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
3: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
2: 20 hodin a 2 minuty posloucháte Radiožurnál Sport. Dnes nás čeká jenom jeden zápas anglické fotbalové Premier League. Aston Villa bude od 9 hodin večer hostit Arsenal. Arsenal tedy znovu po 21 letech se snaží o obhajobu titulu a začal dobře. V prvním kole porazil Coventry 3-0 a dnes tedy druhý zápas Arsenalu v sezóně proti Aston Villa. Ale zpět k tomu, co se právě teď děje, protože v plném proudu je osmifinále mistrovství Evropy volejbalistek v Brně, zápas mezi Češkami a Švédkami. Budou dál sledovat naši reportéři David Nekvinda a Adam Kodet.
0: Češky bohužel prohrávají po druhé sadě 0-2, ta první byla o 6 bodů, 25-19 ve prospěch Švédek, ta druhá o poznání těsnější. Češky prohrávaly během ní už o 5 bodů, ale dokázali se v samém závěru dotáhnout na stav 22-22 a pak také 23-23, poslední dva body, ale díky smečím Izabele Hákové, největší švédské hvězdy, vyzněly lépe ve švédský prospěch, takže Švédky vedou 2-0, no a zmíněná Háková, tedy mladší ze sester dvojce, má na kontě během prvních dvou sad už 20 bodů a opravdu ukazuje svou velkou extra třídu, Davide.
1: Je to tak, Izabel Háková je zatím rozdílem v tomto zápase, především tedy v té koncovce druhého setu, tam se na ní Švédky spolehly a udělali dobře, oni o tom mluvili, české hráčky, že vědí, že to bude přicházet, ale zkrátka těžko se dá zabránit, když to Háková trefí. Teď se na okamžik připojí před startem třetího setu taky posluchači Radio Žurnálu. Zatím se ten zápas pro české hráčky nevyvíjí dobře, protože domácí volejbalistky prohrávají se Švédskem 0-2 na sety. První sada byla poměrně jasná, Švédky vyhrály 25-19, druhá podstatně dramatičtější, ale nakonec Švédky zvítězily 25-23. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál. To byl ten krátký vstup pro posluchače Radiožurnálu a to nás pěkně dovedlo ke startu třetí sady, protože teď už jsou tedy hráčky obou týmů opravdu připravené u hřiště, jenom čekají na pokyn rozhodčích, aby nastoupili na palubovku pro třetí set, který doufejme nebude poslední. Teď už to znamená, že aby Češky postoupili, musí to být dlouhý volejbalový večer na Radiožurnálu Sport, kde tedy mluvíme nebo vysíláme přímý přenos zápasu osmifinále mistrovství Evropy volejbalistek. Je jasné, že vítězky tohoto zápasu půjdou ve čtvrtfinále proti Italkám, to se bude hrát ve středu v 19 hodin. Stále doufáme, že za účastí českého týmu, ale prostě objektivně teď k tomu mají blíže Švédky. Jinak hraje se taky v Istanbulu, kde pokračuje turnaj a tam se odpoledne odehrálo velké drama. Nizozemky dokázali porazit nakonec Slovinky 3-2, takže tam postoupili do čtvrtfinále a v dalším teď aktuálně hraném zápase vede Polsko nad Portugalskem 2-0 na sety. No ale teď už se věnujeme zase českým volejbalistkám, protože třetí set proti Švédkám začíná.
0: Češky už jsou v šesti hráčkách na hřišti, stejně jako na druhé straně jejich soupeřky ze Švédska. Na hřišti je Kulisiány, Mlenková, Válková, Jehlářová, Bukovská, kterou trenér Jenes Atanasopoulos nechává na hřišti, a také samozřejmě nejproduktivnější česká hráčka dosavadního průběhu, univerzálka Monika Brancuská. Jehlářovou sice teď napřímo samozřejmě střídá libero Jancová, ale Jehlářová se brzy do hry vrátí. Zatím to vypadá, že se do hry nevrátí Helena Grozer, která odehrála jenom první sadu a do té druhé už jí čeští trenéři nepustili. Švédky za stavu 2-0 na sety budou jako první podávat a je to se 14. Helvigová, která poslala balón už na českou stranu. Brancuská okamžitě chtěla zužitkovat krátkou nízkou přihrávku od Valkové, jenomže zůstává zablokovaná a tak Švédky bodovým blokem se ujímají vedení 1-0 a nahrávačka Vilma Juleviková může přidat další podání, které samozřejmě bude doufat, že skončí co nejdříve ve vlastní prospěch. My budeme doufat opak, vypadá to zatím v první variantu, protože Švédky se dokázaly dostat z té úlivky, kterou tam poslala Valková, ale vypracovali si další útočnou pozici, hra je teď zastavená a zřejmě tam byl buď dotek sítě, a nebo jedna ze Švédek se dostala pod sítí na českou stranu. Každopádně bod přiřknutý českému týmu a je srovnáno na 1-1.
1: Valková si bere míč a bude ho podávat v ideálním případě na švédskou stranu. Teď je tady jasně vidět dotyk sítě jedné ze švédských hráček v opakovaném záběru, takže se švédská strana nijak nepřela o ten verdikt a snaží se to vyřešit tím, že přihraje míč Isabel Hákové, která vrátí Švédkám vedení. Další rána od pravého kůlu, tam prostě dominuje tato švédská univerzálka, volí různá řešení. Teď to byla diagonální rána do zadní strany hřiště nebo části hřiště, kterou nedokázali české volejbalistky udržet ve hře a tak prohrávají 1-2 ve třetím setu, brání se podání, Jancová dokázala přijmout míč a tak může teď technicky zakončovat Mlinková, jenomže Švédky to přečetli a technické zakončení se pokouší tak Isabel Háková, tentokrát ale neuspěla, balon se zase vrací k Mlinkové a ta trefuje sice proti hráčku Helvigovou, jenomže od ní se balon odráží až za švédskou lavičku, až mezi fanoušky, takže stav je 2-2, protože pochopitelně žádná další švédská hráčka hrát nemohla.
0: Je důležité, pokud to jde, tak zkrátka útočit tak nebo hrát tak, aby si Švédky nemohly vypracovat situaci takovou, na jejím konci bude Isabel Háková, protože ty její bomby, pokud se do toho trefí, tak skoro nejdou bránit. Tentokrát se to ale povedlo, útočila Anna Háková z levé strany, Švédky to dokázaly zvládnout a Brancuská teď přehodila obloučkem švédský blok, ty ale vrátili balon zpátky, jenomže další český útok, i když se dotkl švédského bloku, tak od něj se balon odrazil mimo hřiště na švédské straně a je z toho české vedení 3-2 a Michaela Mlenková tedy může zůstat na servise a Švédky vedou. Češky vedou i nejtěsnějším rozdílem nad Švédkami ve třetí sadě 3-2. Potřebovali se, měli by se dostat do nějakého bodového trháku, vlastně se jim to v celém průběhu zatím tohoto zápasu nepovedlo dostat se do vyššího než dvoubodového vedení. Krátké podání, se kterým ale Švédky měly problémy, i tak dostali balon na Isabel Hákovou a ta tentokrát volí vysoký oblouček, kterým přelobovala český blok. Ona tím, jak je vysoká, jak má obrovský dosah, tak i ty obloučky dokáže hrát, takže jsou velmi vysoké a že potom ten balon zase rychle padá k zemi. Takže tímto způsobem Švédka Isabela Háková zajistila Švédkám třetí bod a je srovnáno na 3-3.
1: Teď podle mě taková trošku taktická vychytávka od české nahrávačky Válkové, která nechala na palubovku přiběhnout ty dívky, které utírají, když je hřiště mokré, protože ho to pak Válková použila k rychlé poradě, která byla úspěšná. Češky se dostávají do vedení 4-3, takže ta krátká porada, kterou vedla právě nahrávačka, tedy přinesla úspěch. Myslím si skutečně, že tam nebyl moc problém s tím hřištěm v tuto chvíli. Každopádně 4-3 je stav, kterým vedou v úvodu třetího setu domácí volejbalistky proti Švédsku. Kulisiany podává sice rána, ale Švédky si s tím poradili. No a kam pošlou míč Hákové a kam pošle Háková balon mimo dosah českých volejbalistek. Tentokrát to byl dlouhý oblouček po lajně do zadní části hřiště. Zase tedy technické zakončení a opět bod pro švédský tým. 4-4, takové je skóre. No a 196 cm vysoká Isabel Háková teď posílá servis. No to je rána, kterou ale dokázali Češky udržet na hřišti a proměnit ve svůj bod, protože nahrávka mířila k Brancuské a ta od pravého kůlu poslala míč nechytatelně pro Švédky. Opět je tu těsné vedení domácích volejbalistek. 5-4.
0: Pro Švédky to bylo nechytatelné, ten balón ale trefil trenéra italského Lorenza Micheliho, ten cel samozřejmě do hry zapojit nemůže, takže z toho byl český bod a Brancuská teď posílá balón směrem po pravé léně z podání. Švédky dokázali ten míč zastavit, ale stejně tak útok Anny Hákové dokázali zastavit Češky a následně z toho bodový útok a smeč z levé strany od Magdaleny Bukovské a Češky poprvé v téhle sadě vedou více než o jeden bod a sice o dva body 6-4 a Monika Brancuská může zůstat na podání, to sice dává velmi dlouhý rozeběh a z toho výskoku to bude další tvrdý servis, doufejme, že se vejde do hřiště a nejlépe, takže skončí bodem, ale jen co jsem to dořekl, bohužel ten balon zastavila páska a Švédky tímto způsobem snižují na 5-6.
1: Přijde mi, Adame, že když zmíníme možnost nějakého esa nebo bodu z podání, tak to končí chybou, tak asi toho nechajme, protože českým volejbalistkám tady nepřinášíme štěstí. Teď je tu dobrý švédský servis a taky skvělý švédský blok, to byla Linda Anderssonová, která se dostala vysoko nad síť, zastavila český útok a tak, že se míč odrazil zpět do hřiště. Znamená to tedy, že skóre je srovnané 6-6 ve třetím setu, jinak ale Švédky vedou 2-0 na sety, takže jsou oni výrazně blíž tomu, aby postoupili do čtvrtfinále evropského šampionátu. Teď ale útočí Češky, Hlářová vytloukla bloky, trefila jednu z protihráček Helvigovou do obličeje, takže se jí omlouvá, Helvigová tu omluvu přijímá, to se zkrátka ve volejbale může stát a tak zase se Češky dostávají do těsného vedení ve třetím setu 7-6.
0: Líbí se mi, a už to bylo po několikáté v zápase, když Magdalena Jehlářová s tím svým útokem z pozice blokařky neuspěje, hned vlastně v zápětí v další výměně to Češky na ní zkusí znovu, se nebojí tuhle variantu řešit, i když se jednou nepovede, teď se to tedy povedlo a teď se zdálo se povede právě Jehlářové společně s Valkovou zablokovat útok Helvigové, ale opak byl pravdou a od českého bloku ten míč skončil na české straně, je tedy srovnáno 7-7 a podávat půjdou Švédky. Konkrétně to bude blokařka Linda Andersonová, která má připravené podání z levé strany, posílá ho někam do středu pole, kde ho vybírá Bukovská a útočit zleva bude Mlenková. Švédky to ale dokázaly zvládnout a i pod tlakem si vypracovat dobrou střeleckou pozici pro Julevikovou. Češky ale útočí teď znovu to byla Mlenková a znovu dokázala skvěle zasáhnout Anna Háková napřímu a tohle Češky už nedokáží ubránit, protože těsným způsobem, ale i tak přeletěl ten balón po švédském útoku český blok a už se tam nedokázala natáhnout ani Bukovská, ani Jancová pro ten balón, který padl na české straně. Jsou to tedy dva švédské body v řadě a vedení Švédek 8-7.
1: No a další servis, na který se tedy chystá Andersonová, posílá míč do sítě nebo do pásky a od pásky se balon teď odrazil k radosti českých volejbalistek i fanoušků zpět na švédskou stranu hřiště, takže bod zdarma pro hráčky v červených dresech, které slaví to, že srovnali na 8-8, pochopitelně to jsou české volejbalistky, a které se teď spoléhají na to, že lepší servis předvede Jehlářová, což se stalo. No a následuje to, co se děje málo kdy. Izabel Háková netrefila svou smečí vůbec prostor hřiště. Byla to rána daleko do autu, není co řešit a stav je tedy zase pozitivní pro český tým. 9-8 ve třetím setu Jehlářová má další servis, který rychle padal k zemi. Švédky si s tím ale poradili, pak zkusili překvapit rychlým přehráním na druhou příhru. Češky si s tím ale taky dokázali poradit a sice míč míří od Mlenkové do autu, ale stečí švédského bloku, takže se Češky dostávají do dvoubodového vedení. Opět je to 10-8.
0: A je to dvoubodové vedení znovu zatím nejvyšší, do kterého se Češky v celém zápase dokázali dostat, pokud si správně pamatuji. Chtělo by to nějakou delší sérii bodů, třeba teď na servise Jehlářové. Teď švédský útok dokázali Češky zablokovat. Přihrávka Valkové na Brancuskou a tuhle smeč nedokáže nikdo ze Švédek odvrátit, ani libero Filipa Brinková, která se sice o to pokusila. Ale takovouhle bombu bych rozhodně nechtěl bránit ani já. A Brinkové se to nepovedlo. Češky vedou o 3 body 11-8 a okamžitě na to švédská lavička pod vedením italského kouče Lorenza Micheliho reaguje oddechovým časem kdy jindy, protože opravdu, pokud se nepletu, tak Češky poprvé v zápase, Davide, vedou o 3 body.
1: Já si myslím, že úplně v úvodu prvního setu, to bylo myslím 8-5, kdy Češky vedly tímto poměrem, ano, ale to je daleko a bylo to v jiné fázi setu. Teď samozřejmě do cíle v podobě 25 bodů ještě daleko. Je to 11-8, ale už je to ta fáze, kdy se zlomil třeba ten první set. Ten právě Švédky urvali zhruba v té polovině, kdy si vypracovali náskok, který pak dotáhli do vítězství 25-19. Druhá sada, jak jste mohli slyšet v přímém přenosu radiožurnálu Sport, byla podstatně vyrovnanější. Nakonec ale opět Švédky zvítězili. Bylo to 25-23. No a teď tedy třetí set, ve kterém už Češky musí zvítězit, jinak pro ně turnaj skončí, tak se vyvíjí zatím dobře, ale buďme opatrní, stav 11-8 opravdu ještě není nic, co by nějak výrazně slibovalo, že Češky tuto sadu získají. Jehlářová a její další podání, oddechový čas skončil, Brinková zvládla příjem, ano, a podle očekávání balon na Izabel Hákovou, když jsou Švédky v těžké situaci, zahrají doprava, Háková tentokrát zase zvolila důrazné zakončení a jak je asi jasné z mého komentáře, bylo úspěšné, takže 11-9 ve třetím setu.
0: Nechytatelná rána křížem, francouzská se tam sice natáhla, ale nebyla schopná ten míč zahrát tak, aby ho ještě udržela ve hře, takže Švédky po delší době teď podávají, ale tohle podání je příliš dlouhé. Jakoby se v první chvíli nemohli Češky dohodnout, jestli do toho balónu půjdou nebo ne, ale zvolili správné řešení a Mlenková možná křikla na Bukovskou, aby ten balón nehrála, protože od Julovikové byl příliš dlouhý, takže Češky vedou 12-9 a na podání Valková, která zase, jak je jim zvykem, jde hodně zprava. Krátký servis, který na hranici možností dokázala vrátit švédská hráčka na liberu Brinková. Češky se pak dostali ze svízelné situace, jenomže další útok Izabela Hákové už odvrátit nedokázali. I když vyskočili, co nejvýše to šlo na tom bloku, tak ten balón i tak od Hákové šel hrozně vysoko nad tím blokem, ale následně pak ten prudký balón spadl do hřiště, takže Švédky snižují na 10-12 a na podání jde Hana Helvigová.
1: Ta volí podání úplně z levé strany hřiště a dostává balón na Češku Jancovou, ale české libero, i když u toho míče nebo při té hře upadlo, tak dokázalo udržet balón ve hře, jenomže následoval nepřesný útok francouzské, tentokrát jasný aut bez teče švédského bloku, takže je to obod 12-11 pro české volejbalistky, které tedy vedou stále ve třetím setu, jinak prohrávají 0-2 v tomto utkání, které už pro tým, který prohraje, konečná, protože je tu playoff osmifinále evropského šampionátu. Helvigová po předchozích dobrých servisech tentokrát kazí, posílá míč do sítě. Znamená to tedy, že Češky si připisují 13. bod bez nějaké snahy a je to zase tedy dvoubodové vedení 13-11.
0: Moc krát se to zatím nestalo, že by Švédky odevzdali balón hned po chybě na podání, ale samozřejmě každý takový míč ušetří nějaké síly českého týmu. Mlenková poslala zase ten svůj klasický servis ze stoje, ale teď předvedla skvělý obranný zákrok po smeči Izabela Hákové, jenomže ani Brancuská nepřidala tentokrát bodový útok a skvělá obrana teď i od Valkové, která bombu od Izabel Hákové dokázala vrátit sice přímo na českou stranu, ale Češky jsou ještě ve hře a teď skvělý zase obranný zákrok Jancové. Další útok Brancuské, ale i Švédky teď skvěle brání, konkrétně Julevíková zastavila útok a další úspěšný blok proti ráně Izabel Hákové, tak teď už to Mlenková musí vzít na sebe, vzala to na sebe, ale balón skončí v zámezí, Švédky se radují, ale okamžitě všechny Češky v podstatě reklamují teč a trenér Atanasopoulos je vyslyšel a bere si trenérskou výzvu, takže na tabuli svítí stav 13-12, ale opravdu po té smeči Michaly Mlenkové, nejenom ona, ale všechny snad její spoluhráčky vyskočily a signalizovali směrem k rozhodčímu, že ten balón byl Švédkami na bloku tečovaný. Tak uvidíme, jak dopadne tahle trenérská výzva. Takže zatím to je tak 50-50 s úspěšností, ale tohle bude velmi rychle rozhodnuté a tady rozhodně žádný dotek nebyl. Tohle bylo hodně daleko, Češky to zkusili, ale úspěšné nebyly. Takže bod pro Švédsko platí, Češky vedou 13-12 a podávat půjde Elma Olofsonová.
1: Myslím si, že tam hrálo roli přání otce myšlenky, to byla opravdu skvělá rozehra, dramatická, o to víc Češky tedy chtěli vyhrát, ale bohužel k tomu nedošlo. Teď se na okamžik připojí taky posluchači Radiožurnálu, mezi tím ještě další nepřesný český útok. Stav je tedy 13-13 a teď se připojí i posluchači Radiožurnálu. České volejbalistky jsou v těžké situaci v osmifinále evropského šampionátu, protože prohrávají 0-2 na sety a ve třetím setu je teď skóre srovnané 13-13. Češky vedly před okamžikem o dva body, ale Švédky tedy dokázali srovnat stav, co na to změní teď útok brancuské. Zatím nic, úspěšný blok švédského týmu, ale balon zůstává ve hře, dostává se k Bukovské. Tento český útok ale úspěch taky nepřinese. Švédky se snaží zakončit výměnu Izabel Hákovou. Není to úspěšné teď po druhé v řadě, nebo v krátké době dlouhá rozehra, zase úspěšný švédský blok, ale ještě zůstává míč ve hře a Brancuská ho získává pro český tým, smečí z pravé strany křížem. Důležitý okamžik, nejen proto, že se Češky dostávají do těsného vedení 14-13 ve třetím setu, ale i proto, že když to jsou takto dlouhé rozehry, tak ten bod zkrátka dodá víc emocí, dodá víc energie a elánu do dalších částí zápasu, to si troufnu říct. Jinak připomenu, že první set byl celkem jednoznačný, Češky prohráli 19-25, druhý podstatně dramatičtější. Do stavu 23-23 se dostala druhá sada, pak přišly dva úspěšné útoky Isabel Hákové, nejlepší zatím nebo nejproduktivnější hráčky tohoto evropského šampionátu, která se i teď zapisuje jako ta, která přinesla Švédkám bod. Tentokrát to byla velmi rychlá rozehra, švédský příjem, míč na Hákovou a její útok z pravé strany křížem k lajně. 14-14, takový je tedy stav třetího setu. No a Isabel Háková teď v pozici hráčky, která se chystá na servis. Tato hvězdná univerzálka, 196 cm vysoká hráčka, posílá míč do sítě, i ona někdy chybuje. A teď tak tedy dává českému týmu zdarma 15. bod v tom třetím setu. Znamená to tedy vedení 15-14 ve chvíli, kdy jde na servis francouzská hráčka českého týmu, taky univerzálka, tak snad si poradí s podáním lépe než švédská univerzálka na druhé straně. Je to tak, protože míč se dostává na švédskou polovinu. Švédky útočí právě Isabel Háková, skvěle Jancová šla teď na zem, už to vypadalo na ztracený míč, ale dobrá obrana, jenomže Češky se dál musí bránit a tentokrát Anna Háková, sestra Isabel, po levé straně útočí tak, že získává bod. No a tak je to tedy dál drama ve třetím setu, stav 15-15. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
0: No ale přímý přenos na Radiožurnálu Sport samozřejmě pokračuje a pokračuje za stavu 15-15 ve třetí sadě. Švédské podání jednoduše ubráněné Bukovskou, která si i zautočí po přihrávce Valkové a útočí úspěšně, otřela ten balón o švédský blok a o něj se balón odrazil do zámezí. Takže Češky si znovu jednobodové vedení berou zpátky, konkrétně je to vedení 16-15 a na podání Magdalena Bukovská, která ještě chvíli počkala také na pokyn od trenéra Atanaso Pulose, kam by to podání mělo mířit, mířilo někam doprostřed a znovu je tu útok Isabel Hákové, který skvěle vybrala Monika Brancuská, která sama teď bude útočit a dostává ten balón i přes švédský blok na švédskou stranu, takže je z toho dvoubodové vedení českého týmu 17-15. Ta rána Brancuské, i když z obrovské dálky šla pro ten balón, tak byla tak tvrdá, že i když tam byl ve středu připravený švédský blok, tak se o něj odrazila přímo pod bránící Švédky. Takže Češky vedou 17-15 a na další podání jde Magdalena Bukovská. Švédky se ubránily, zkusili zase takovou úlivku, tentokrát od nahrávačky Gustafsonové, která nahradila svou kolegyně, ale nevyšlo to. Češky teď ubránily další smeč a Mlenková může zaútočit a útočí úspěšně. Češky vedou 18-15 a tohle by už mohl být klíčový náskok. Sice je to náskok jenom tříbodový, ale už se blíží koncovka třetí sady. Češky potřebují vyhrát a teď k tomu udělali opravdu důležitou sekvenci výměn.
1: No a další servis Magdaleny Bukovské už se chystá. Švédky teď trochu prostřídávají a taky volají na palubovku ty děvčata, nebo ta děvčata, která mají na starost utřít hrací plochu, když je na ní pod, už je to v pořádku. No a Bukovská, která teď tedy docela dlouho čeká na ten svůj servis, tak si pohazuje s míčem, už ale dostává pokyn, aby ho podala na druhou stranu hřiště. 18-15, bylo by dobré ten náskok ještě navýšit. Servis dobrý, Švédky ale zvládají příjem a útočí, jenomže ránu Helvigové dokázali Češky zablokovat, ale ne tak, aby z toho byl přímý bod. Míč se dostává k Isabel Hákové a ta zase zvolila tu variantu razantního zakončení, které tedy tentokrát bylo úspěšné do zadní části hřiště a je to o dva body. 18-16 ve třetím setu, který české volejbalistky musí v Brně vyhrát, aby zůstali v mistrovství Evropy, jinak pro ně turnaj skončí. Linda Andersonová bude servírovat na švédské straně, míč je to dobrý, ovšem Bukovská zvládla příjem, útok je Hlářové, skvělý po pravé lajně a zase je to o tři body, 19-16 pro český tým.
0: Skvělá varianta, tahle přihrávka za sebe a to překřížení blokařky ze středu na pravou stranu, které teď Češkám vyšlo. Ještě se vrátím k té předešlé smeči Isabel Hákové, která dosáhla rychlosti skoro 100 km v hodině. To je opravdu rána, do které se nechcete postavit, ale Češky do toho chodí obětavě. Teď tedy vedou 19-16 ve třetí sadě nad českým, švédským týmem v osmifinále mistrovství Evropy a Bára Reimanová se dostává poprvé ve třetí sadě do hry. Zase jako takový žolík na podání, tentokrát to ale nevychází. Reimanová přímo z podání dělá chybu a posílá míč mimo hřiště, takže z toho švédské snížení na 17-19 a Reimanová okamžitě stažená ze hry. Opravdu to byl zase jenom taková zkouška toho, jestli dokáže zaznamenat nějaké další ESO, protože jenom v tomhle turnaji, ale i v české extralize se jí to velmi dobře dařilo v uplynulé sezóně. Teď podali Švédky, horko těžko se český tým ubránil a teď je to zase smečující Izabel Háková, která sice byla zablokovaná, ale ten balón se od českého bloku odrazil pryč ze hřiště a byla to taková rána, která zkrátka zablokovat tentokrát nešla. Takže Švédky se z tříbodové ztráty dostávají na ztrátu jednobodovou a v tuhle chvíli prohrávají v třetí sadě s Češkami 18-19.
1: Reaguje na to Janis Atanasopoulos, tedy trenér českého týmu, bere si oddechový čas. Říkal jsem si, jestli tato reakce nepřijde, Atanasopoulos se tak otočil na své kolegy, na asistenty, ti ukázali palec nahoru, tedy ano, je čas na timeout a tak se teď celý tým tedy sracuje v kolečku. Na druhé straně samozřejmě to stejné Švédsky. Třetí set je ve své koncovce 19-18 pro český tým. Připomínám, je to 0-2 z pohledu domácích volejbalistek, takže ty už teď hrají o život v turnaji a tak no, poté, co ztratili ten tříbodový náskok, který se snížil na náskok jediného bodu, tak přišla porada Helena Grozer, která od druhého setu nehraje, tak tam byla teď hodně aktivní právě tím, jak radila svým mladším spoluhráčkám, protože je to nejstarší hráčka českého týmu, takže tam platí opravdu, že každá další hráčka je mladší. No ale už se zase hraje, míč dokázali Švédsky dostat servisem na českou polovinu. Útok brancuské, jenomže bohužel ruce nad hlavu zvedá na dvakrát Olofsonová. Nejdřív to bylo při bodovém bloku, no a pak, když ho oslavila 19-19, z toho tříbodového náskoku je vyrovnaný stav.
0: Bohužel Švédky to teď přečetly skvěle, moc dobře si byli vědomé toho, že tentokrát Češky budou útočit středem zásluhou brancuské, což se také stalo, a i když to byla zase velmi tvrdá rána, tak tentokrát blok byl přesně tam, kde měl být na švédské straně a je tedy opět srovnáno a Janis Atanasopoulos se rozhodl pro střídání, vrátil na hřiště Pavlu Šmídovou v roli nahrávačky a také Gabrielu Orvošovou v roli univerzálky, ale ani jedna z nich a ani žádná jejich spoluhráčka nedokázala teď hned z podání zastavit balón, takže Švédky jdou do vedení 20-19 a přichází další střídání ze hry Debukovská a poprvé od konce první sady se do hry vrací zmíněná Helena Grozer, takže Češky, i když si vypracovali už tříbodový náskok v koncovce třetí sady, kterou potřebují vyhrát, jinak na turnaji skončí, tak teď prohrávají o jeden bod 19-20. Grozer vybrala podání své soupeřky a Mlenková bude útočit a útok je to úspěšný, i když tam skočila obětavě Filipa Brinková v pozici švédského libera, tak nedokázala ten balon udržet ve hře a zase je tady střídání zpátky. Orvošová jde ze hry a na případný útok je tam zase teď připravená brancuská, podávat jde Valková, která se zase vrátila na hřiště na úkor Pavly Šmídové, takže různé taktické varianty, možná i trošku pozdržení hry ze strany trenéra Atanasopoulose. Valkové podání ubráněno Švédkami, ale ubránila Valková teď i další křižnou bombu od Izabel Hákové a zautočit tak mohla Mlenková, ale i Švédky si s tím poradili. Další útok Hákové, tentokrát obloučkem, a když tam Helena Grozer šla přesně do míst, kam ten balón po útoku Izabel Hákové letěl, tak na něj těsně nedokázala dosáhnout a Češky tak prohrávají v třetí sadě na mistrovství Evropy ve volejbale žen v Brně 20-21.
1: Obrovské drama, čeští fanoušci, přestože to teď zase vypadá spíš špatně, ale je to jenom obod s českým týmem, tak stále podporují teď a možná to pomohlo Heleně Grozer při příjmu, protože to bylo těžké podání, se kterým si ale poradila. Švédky však následně zvládly český útok. Háková posílá tentokrát balon příliš daleko, myslím tedy Izabel Hákovou, která opět dostala důvěru, což se dalo očekávat od svých spoluhráček, ale tentokrát švédská univerzálka dala až trochu moc síly do balonu a poslala ho tedy za hrací plochu. Helena Grozer opouští hřiště, jenomže ještě tam je výzva výzva asi na to, že se dotknul míče český blok. Za chvíli nám to tady potvrdí režie, protože myslím si, že ten out byl poměrně jasný, že tam nebylo co řešit a skutečně je to tak, výzva na dotyk bloku. Otázka je, jestli to taky není takový trochu záměr získat čas, protože tam bylo vidět, že ten míč skutečně nebyl tečovaný, to šlo podle mého odhadu minimálně 5 cm nad rukama českých hráček, ale zkrátka v závěru se tu v takto vypjaté situaci to Lorenzo Micheli jako trenér Švédek zkusil. Stav ale zůstává 21-21, což nás na radiožurnálu Sport těší. Kapitánka českého týmu Mlejnková v důležitém okamžiku servíruje, řekl bych, na jistotu, takže míč přiletěl hodně vysoko nad sítí a je z toho švédský útok úspěšný Izabel Hákové, takže zase jsou o kruček napřed české, tedy švédské volejbalistky, vedou 22-21.
0: Tentokrát to Švédky zvládly tak, jak potřebovali, tedy Izabel Háková otřela ten balón o konce prstů českého bloku a i kdyby ten míč skončil v autu, tak je to bod pro Švédky a teď chyba na příjmu Michaly Mlejnkové, bohužel, a tohle může být kritický balón a laciná ztráta, protože Švédky jdou do vedení 23-21 hned po podání. Mlejnková si je vědomá toho, že tohle byla opravdu zbytečná laciná chyba, ale samozřejmě nám se to odsud hovoří. My budeme informovat i posluchače radiožurnálu o stavu utkání.
1: Mezitím je oddechový čas a teď už tedy vstup pro posluchače radiožurnálu. České volejbalistky jsou teď bohužel kousek od toho, aby skončili v turnaji, protože ve třetím setu prohrávají se Švédkami 21-23. Dlouho ta sada byla vyrovnaná, ale teď se tedy Švédky přiblížili tomu, aby vyhráli i třetí set. Z Brna David Nekvinda, radiožurnál. A mezi tím skončil oddechový čas českého týmu a teď tedy doufejme, že se druhý set ještě protáhne, protože dva úspěšné míče dělí Švédsko od toho, aby dokázalo zvítězit v Brně, aby zastavilo domácí tým čtvrtfinále, které se ještě bude hrát v Brně ve středu, by tady bylo bez domácích volejbalistek, ale doufejme, že se povede ještě otočka. Dobrý příjem tentokrát, to je základ. Bukovská útočí příliš dlouze, příliš daleko, ten balon zapadl.

0: vykouzlit něco z trenérské výzvy. Švédky už se radovali, protože ten útok Moniky Brancuské dokázali zablokovat na síti, ale teď český realizační tým hned dával najevo, že si bude brát trenérskou výzvu. Přiznám se, že nevím úplně na co.
1: Podle mě možná jedině na to, že byl míč v autu. On dopadl někam klejně, ale za okamžik se to dozvíme. Každopádně si myslím, že teď to prostě Češi musí zkusit. No, je to matchball, možná poslední míč zápasu, takže se realizační tým rozhodl pro tuto variantu a je to napínavé. Stále čekáme na ten verdikt, všichni tady teď se tak dívají okolo sebe. Ne, tak bylo to na dotyk sítě, jenom že ta výzva byla neúspěšná, takže potvrzuji předešlá slova Adama Kodeta. Český tým na domácím mistrovství Evropy skutečně končí v osmifinále. Středeční čtvrtfinálový program a taky finálový víkend v Istanbulu bude bez českých volejbalistek, které teď zklamaně jdou zatleskat zaplněnému pavilonu P brněnského výstaviště. Švédky slaví v kolečku to, že postupují mezi nejlepší osmičku evropských týmů. No a my se s vámi asi můžeme pomalu rozloučit.
0: Hezký den z Brna.
2: Děkujeme našim reportérům. Češky tedy končí na volejbalovém mistrovství Evropy, ale vysílání Radiožurnálu Sport rozhodně nekončí, protože mezi tím, co volejbalistky dohrály, tak už začíná hrát další český tenista na US Open.
3: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
2: A přímo v New Yorku na US Open je i náš reportér David Prouza, který tak po nějaké době opět dostává slovo. Davide, je to tvoje.
4: Děkuji za slovo. Dalibor Svrčina hraje na kurtu číslo 15 s Francouzem Royerem. Prohrává 1-2, půjde servírovat. Je škoda, že ten stav je takový, jaký je, protože Svrčina vstoupil velmi dobře do zápasu, sebral Royerovi servis, vedli 1-0, následně ale ten break nedokázal potvrdit na svém vlastním podání a tak i proto po 10 minutách je to skóre mírně negativní. 1-2 z pohledu Dalibora Svrčiny, ten zápas je opravdu úplně ve svých začátcích, tak si možná můžeme zatím také shrnout to, co už se stalo. Karolína Muchová a Marie Bousková bez výraznějších potíží prošly do druhého kola. Muchová si poradila s Rakušankou Krauzovou, kterou porazila 6-3 a 6-0. Bousková ta zas vyprovodila Elzu Žakemotovou 6-2 a 6-2. Obě hráčky v dobrém rozpoložení, potom i v rozhovoru s novináři. Karolína Muchová se trochu vrátila i k tomu svému titulu v mixu s Jakubem Menšíkem. Ovládli smíšenou čtyřhru ještě před startem US Open. No a než začal ten singlový týden, tak to pojala jako takovou menší oslavu, protože se to spojilo s jejími třicátinami, to znamená velmi veselý průběh před startem US Openu Karolíny Muchové, tak věřme, že bude co oslavovat i v dalších dnech, protože Karolína Muchová, pokud je zdravá, tak speciálně na US Open patří mezi velké favoritky, minimálně na postup do druhého týdne, neli někam dále. V tuhle chvíli už se rozehrál opět zápas Svrčiny s Royerem, Francouz vede 15-0 a při podání českého tenisty, který se do základní části nebo do té hlavní probojoval z kvalifikace, třikrát dokázal zvítězit na kurtech v New Yorku v areálu ve Flushing Meadows. S Royerem má velmi dobrou bilanci zápasovou 2-0, nicméně ty duely už jsou z let 2024 a 2025, takže ne úplně aktuální. No a pokud jde o to, co nás ještě čeká, tak Lindu Noskovou, wimbledonskou šampionku, čeká zápas s Američankou Volinecovou. Ještě by to mělo být během dnešního dne, myšleno tedy během dnešního večera českého času. Jakub Menšík možná okolo půlnoci nastoupí proti Japonci Mochizukimu, no a Kateřina Siniaková, ta si troufnu tvrdit jisto jistě, bude hrát už po půlnoci, její soupeřkou je Italka Kočaretová. Ovšem uslyšíte na Radiožurnálu Sport, případně po půlnoci samozřejmě ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: A u toho všeho uslyšíte samozřejmě taky našeho reportéra Davida Prouzu, kterému prozatím děkujeme.

0: 20 hodin 40 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pokud jste poslouchali i v poslední hodině, tak víte, že české volejbalistky skončily na mistrovství Evropy v osmifinále, protože prohráli v Brně se Švédkami 0-3 na sety a my už teď vracíme slovo zpátky do Brna našemu reportérovi Davidu Nekvindovi, který by měl mít u mikrofonu jednu z hráček.
1: Michaela Mlejnková, kapitánka českého týmu na mistrovství Evropy, krátce po vyřazení. Vím, že je to teď asi otázka, na kterou se špatně odpovídá, ale jak moc to bolí?
2: Hodnotí se mi to těžko, protože je to fakt čerstvý a já bych asi řekla, že největší jejich zbraň byla prostě hák, kterou jsme nedokázali vůbec zastavit. Dělala si ta z nás dobrý den, bych řekla, ale řekla bych, že v tom třetím setu už jsme dokázali vzdorovat a už jsme trošku přišli na to, jak na ní trošku ji odbránit líp. Ale pak jsme tam udělali hodně nevinucených chyb, dostali jsme tam nějaký esa, zkazili jsme nějaký servis, nějaký body v útoku, takže to není naše hra, vlastně máme takovou trpělivou hru, ale jak říkám, ona prostě složila, na co šáhla a bylo strašně těžký dneska zastavit.
1: To je právě švédská univerzálka, hvězda Izabela Háková. Dá se teda na ní vůbec připravit, nebo prostě když má svůj den, tak je nezastavitelná?
2: Já bych asi řekla, že dneska fakt se nedala zastavit, dneska měla fakt svůj den. Přišlo mi fakt, že na co šáhla, to tam spadlo a bylo to nesmírně těžký, no, dneska.
1: Ten turnaj pro vás tedy skončil, je to brzké, ale jak na něj budete vzpomínat?
2: Si chci hlavně pamatovat to hezký, protože jen tak se někomu nepoštěstí hrát před tak skvělým publikem, tak skvělou atmosférou a hlavně v Česku. Takže já si chci pamatovat hlavně tohle. Já jsem na nás pyšná i za ty výkony, které jsme tady předváděli. I když to bylo 3-0, tak si myslím, že ty výkony, které jsme předvedli, byly skvělý a doufám, že třeba ještě někdy se v Česku ukážem.
1: Právě z toho sportovního hlediska ukázal ten tým, i když dneska to teda nakonec nevyšlo, že mezi tu jakož minimálně širší evropskou špičku prostě patří.
2: Já myslím, že jo, že jsme ukázali, že i v tom VNLku se nám dařilo, tady se nám dařilo a prostě dneska to neklaplo, no dneska jsme neměli svůj den a Hák měla svůj den, takže asi tak.
1: Děkuju za rozhovor. To tedy byla Michaela Mlejnková, kapitánka české volejbalové reprezentace po konci na mistrovství Evropy. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 20 hodin 46 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport, je pondělí večer, no a už jste v našem vysílání slyšeli o tom, jak Marie Bousková a Karolína Muchová postoupili do druhého kola tenisového US Open, samozřejmě ve dvouhrách. Sára Bělek, ta naopak skončila, no a dalšího českého reprezentanta Dalibora Svrčinu sleduje přímo v New Yorku reportér David Prouza.
1: Stále můžeme mluvit o začátku zápasu Dalibora Svrčiny s Francouzem Royerem. Aktuálně český reprezentant, který prošel z kvalifikace do hlavní soutěže, prohrává 2-3, ale je na servisu, stav 15-15. Dalibor Svrčina hraje s vědomím, že svého soupeře dokázal v minulosti dvakrát porazit. Tedy by to nemělo být nemožné ani tady v areálu Flushing Meadows na US Open, ale přeci jenom už je to nějaký ten pátek a nebyl to nikdy Grand Slamový zápas. A pro Dalibora Svrčinu samozřejmě hrát utkání na 3 vítězné není takovým standardem s ohledem na to, že má zatím relativně krátkou kariéru a prostě vyhrát zápas na 3 vítězné sety je něco podstatně náročnějšího, než zdolat soupeře na vítězné sety 2. Takže v tuhle chvíli řekl bych hodně vyrovnaný zápas, otevřený na obě strany. Libor Svrčina v mezihře řekl bych možná o chloupek lepší, ale zároveň Royer se jakoby trochu zahřívá postupně a obávám se, aby v příštích game a setech nebylo lepší a lepší. V tuhle chvíli je to 2-3 z pohledu českého reprezentanta a 30-30. Vysílání Radiožurnálu Sport tenisové po tomhle utkání rozhodně neskončí, protože se chystají ještě 3 další čeští zástupci. Byť to možná vše nebude dnes večer, myšleno tedy dnes českého času, protože třeba Kateřina Siniaková nastoupí určitě po půlnoci proti Italce Kočaretové. Jakub Menčík někdy okolo 11. večer přibližně by se mohl utkat na dvorcích ve Flushing Meadows s Japoncem Mochizu, co by velký favorit. No a velká favoritka bude pochopitelně i Linda Nosková, wimbledonská šampionka, se utká s Američankou Voronecovou. Pozor, ne na nějakém velkém kurtu, ale na dvorci číslo 11. Až takhle dozadu umístili pořadatelé úřadující wimbledonskou šampionku, tak věřme, že na její výkon to nebude mít vliv. Dalibor Svrčina aktuálně podržel svůj servis a srovnal v souboji s Valentánem Royerem na 3-3.
0: Děkujeme za tenisové informace Davidu Prouzovi a na tenisové informace navážeme teď jednou fotbalovou. AS Řím vyhrál 4-0 i ve druhém kole italské série A, tentokrát na hřišti Lecce. Po 3 gólech do sítě Fiorentiny se nizozemský útočník Daniel Malen trefil 2x. Posloucháte dál Radiožurnál Sport, tak příjemný poslech.

0: Jeden titul pro mistra světa a k tomu dvě trofeje z jihoamerického šampionátu. To jsou největší reprezentační úspěchy fotbalisty Lionela Messiho. Víc už jich ale v argentinském dresu nepřidá. Měsíc po prohraném finále na letošním světovém šampionátu totiž hvězdný útočník a majitel 8 zlatých míčů oznámil konec v reprezentaci.
1: Jeden z nejlepších fotbalistů historie debutoval v reprezentaci v roce 2005. Na velkou trofej si ale musel dlouho počkat. Jihoamerický šampionát ovládl s Argentinou až v roce 2021. O rok později znovu jako kapitán slavil triumf na mistrovství světa.
2: Světový pohár má v rukou Lionel Messi. Teď s ním jde v náručí jako s malým miminkem a už se blíží ta chvíle. Teď má světový pohár nad hlavou. Konfety létají z pódia.
1: Původně chtěl Messi kariéru v národním týmu ukončit už po zlatém šampionátu v roce 2022. Nakonec si to ale kvůli přání nemocného otce rozmyslel. Zahrál si tak i na letošním mistrovství světa, kde Argentina znovu došla do finále. Titul ale po prohře se Španělskem 0-1 po prodloužení neobhájila. Jak nyní Messi oznámil na svém Instagramu, bylo to pro něj poslední utkání v reprezentačním dresu. 39-letý fotbalista zveřejnil dlouhý dopis, kde mimo jiné napsal:
3: "Je to bolestivé rozhodnutí, ale je na čase. Moje kariéra se pomalu uzavírá. Děkuji Bože, že jsem se narodil jako Argentinec."
1: Celkem Messi odehrál v reprezentaci 207 utkání a vstřelil 125 gólů. V obou případech nejvíc v argentinské historii. Další už ale nepřidá. S fotbalem bude pokračovat jen v klubu Inter Miami v zámořské MLS. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo.
4: Neuvěřitelné.
6: Oni prostě furtí.
4: Oni furtí, furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, bolí, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle za potřeby se svojí historií.
3: Pitomec se tady dří, tak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou Kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: 21 hodin, dobrý večer. Teď Anna Horáčková a zprávy.
8: Platy učitelů by měly podle ministra Plagy od ledna vzrůst zhruba o 6%. Na Ukrajinu se znovu chystají američtí vyslanci, chtějí tam jednat o míru. České volejbalistky podlehly Švédkám a na mistrovství Evropy končí v osmifinále. A počasí, úterý bude nejdřív slunečné, později přibude oblačnosti, teploměry ukážou až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
8: Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, které bude hospodařit s výdaji skoro 288 miliard. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy za ANO, tak od 1. ledna porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků, jak řekl Radiožurnálu.
9: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
8: Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner se chystají na další diplomatické hovory na Ukrajině. Řekl to prezident Volodymyr Zelenský s tím, že Američany telefonicky informoval o vývoji na bojišti i o možnostech jednání s Ruskem.
10: Mluvili jsme o tom, jak Rusko přimět k ukončení války. V Moskvě musí panovat správné smýšlení. U Putina musí převládat odhodlání válku ukončit, nikoli v ní pokračovat. Bohužel zatím všechny zpravodajské informace, jak naše, tak i našich partnerů, a všechny signály z Ruska naznačují, že ruský vůdce osobně chce, aby válka pokračovala.
8: Rusko chce na mírové hovory přistoupit jen v případě, že ovládne celý ukrajinský Donbas, a to včetně částí, které kontroluje Kyjev. Ukrajina, ale i Spojené státy to odmítají. Policie prošetřuje nebezpečný incident v železniční stanici Zadní Třebáně na Berounsku. Rodina se třemi dětmi a psem tam přebíhala přes koleje. Jedno z malých dětí zakoplo a upadlo přímo do jízdní dráhy rychle přijíždějícího vlaku, který na rodinu houkal. Ve stanici je přitom bezpečný podchod. Video v sobotu na sociálních sítích sdílel strojvedoucí lokomotivy, která stála ve stanici. Policie teď po pětičlenné rodině pátrá, říká její mluvčí Michaela Richterová.
11: V tuto chvíli neznáme totožnost osob, proto se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud osoby na videu poznáváte, ozvěte se nám na linku 158. Výzva platí i pro samotné aktéry, kteří se můžou přihlásit i na jakékoliv policejní služebně.
0: Sport.
12: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V osmifinále před vlastními fanoušky v Brně podlehly Švédkám 0-3 na sety a na turnaji skončily. Tenista Dalibor Svrčina hraje svůj úvodní zápas na letošním US Open. Duel českého reprezentanta s Francouzem Roayerem sleduje v New Yorku reportér David Prouza.
2: Už po druhé Svrčina sebral Rojerovi servis, vede aktuálně 5-4 v první sadě, ale při svém podání také ztrácí 0-40, takže je dost možné, že ta první sada se ještě protáhne. Z New Yorku David Prouze, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Silnější provoz na D2 u Brna a omezení na D11 u Poděbrad. Silnější provoz na příjezdu do Brna po D2 z Bratislavy kolona kamionu začíná na druhém kilometru, po pojíždí 10 minut. Osobní vozidla projedou bez zdržení. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Poděbrady vás pomalí práce na silnici. Mezi 35. a 25. kilometrem pracují silničáři na novém dálničním povrchu, projíždí se plynule. Následně za sjezdem na Sadskou další omezení mezi 19.5. a 18. kilometrem noční práce v pravém pruhu. I zde se projíždí bez výraznějšího zdržení. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu do Čáslavy pracují silničáři na několika místech. Projíždí se Kyvadlově a zdržení je vždy do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: V noci bude většinou polojasno až skoro jasno, na jihovýchodě a taky severozápadě čekejte i oblačno. Ochladí se většinou na 15 až 11 stupňů Celsia, zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy čekejte až 27 stupňů. Tolik zprávy.
14: 21 hodin 5 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám příjemný pondělní večer. Slyšeli jste ve zprávách o tom, že jeden český tenista je právě teď v akci na US Open. A když se podíváme na tu bilanci, tak zatím je to pozitivní, protože Marie Bousková a Karolína Muchová postoupili do druhého kola. Sara Bélek skončila. Jak se tedy dál daří a vyvíjí zápas Dalibora Svrčiny? Tak to jsou otázky pro našeho reportéra Davida Prouzu.
2: A přináším takové, řekněme, dosavadní uspokojivé odpovědi, protože dva breakboly Dalibor Svrčina odvrátil při svém podání, vede 5-4 na gemy a teď je to schoda Svrčina na servisu a dost možná by si mohl zajistit zisk první sady. Potřebuje uhrát ještě dva 15. Francouz Royer hodně přidal na agresivitě a také na, řekněme, vokální aktivitě, protože opravdu jeho údery jsou hodně slyšet. Nicméně Dalibor Svrčina to teď zvládl u sítě dohrát s mečí. Royer rozlícený, Dalibor Svrčina spokojenější, má teď setball, vede 5-4, navíc bude podávat, takže nakonec by to mohlo dopadnout dobře. Pro Dalibora Svrčinu ten vstoupil do toho utkání skvěle, prolomil servis soupeře okamžitě v prvním gemu, pak ale to samé se stalo i na jeho straně, to znamená, že si to okamžitě oplatili navzájem oba tito tenisté, kteří se spolu utkávají po třetí a zatím vždy zvítězil Dalibor Svrčina, tak věřme, že tahle série bude pokračovat. 5-4 a výhoda pro českého reprezentanta, který podává teď do backendu Roje. A to je backhand, který nenašel cestu do kurtu. To znamená, že Dalibor Svrčina získal první set 6-4 a vykročil vstříc postupu do druhého kola. K němu ale potřebuje získat ještě další dvě sady. Ovšem uslyšíte na Radiožurnálu Sport.
14: Další dobré zprávy od Davida Prouzy, tak se těšíme třeba i na další. 21 hodin 7 minut a teď Youngblood.
5: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 10 minut, dál posloucháte na Radiožurnál, posloucháte Radiožurnál Sport, kde jsme se bavili už dnes o hodně sportech, taky o hodně sportech jsme vysílali, nejvíc asi volejbal, tenis, fotbal, teď taky jeden zimní sport. Elitní lyžaři zamířili v závěru srpna na soustředění na jižní polokouli, kam se vydávají na konci léta i čeští závodníci. Tento rok je to v podstatě nutnost. Na severní polokouli totiž není areál, který by byl pro ně otevřený. Slalomářům ale můžou suplovat přípravu specializované haly. Nedávno se ze soustředění v té litevské vrátila Martina Dubovská.
1: Na to, že jsme nemali naplánovanou žádnou halu, tak máme tento raz naplánované už 4.
2: Martina Dubovská se tomu směje. Její situace se dá řešit, ale pochopitelně by měla raději tradiční přípravu. Jenže příroda tomu chtěla jinak.
1: Trenér je šikovný, tak jsme volili vlastně dvakrát už v Litve. Teraz máme plány znova do Belgicka. Potom ještě s českými holkami do Wittenburgu v oktobri, takže se zmenilo vonkajší lyžování na vnútorné.
2: Možná to působí jako nová disciplína, halové lyžování, ale je to možné. Pro slalomářky jsou speciální sjezdařské haly dostatečně dlouhé, aby v nich mohly odjet alespoň základ svého tréninku, i když v podmínkách, které do těch venkovních mají hodně daleko.
1: Určitě na něco je to super, víme otestovat lyže, lyžiarky, ale vonku je to přece jiné aj. Jsou tam strmší kopce a prostě jiné. V té hale je to naozaj čistý lad, ale máme nového servisáka, čiže je to super a můžeme zkoušet nějaké věci a určitě to něco má do seba, ale samozřejmě už se těším, ako budem lyžovat von.
2: Říká Martina Dubovská, pro kterou je lyžování v hale dražší než to původně domluvené. Přeci jen hotel ve švýcarském Sásfé, kam mířila, měla zaplacený dlouho dopředu. Ale lyžařské haly v Litvě, Německu nebo Nizozemsku jsou možností, jak se může připravit na novou sezónu alpského lyžování bez cestování na jižní polokouli. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: 21 hodin 16 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Samozřejmě vysíláme z pražského studia, ale teď se vydáváme vzdušnou čarou nějakých 6,5 tisíce kilometrů směrem za oceán, tedy do New Yorku, protože ten hostí jako tradičně poslední tenisový Grand Slam sezony US Open a přímo tam máme našeho reportéra Davida Prouzu.
1: A zatím jsou to převážně dobré zprávy, pokud jde o české výsledky. V dnešním programu prvního kola US Open Karolína Muchová postoupila do druhého kola stejně jako Marie Bousková. Dvě české nasazené hráčky zvládly své první zápasy. No a o druhé kolo se teď snaží taky Dalibor Svrčina, který získal první set v souboji s Francouzem Royerem 6-4. Dvakrát prolomil servis svého soka, jednou o své podání přišel, nicméně tu první sadu má odškrtnutou, vede 1-0. Teď je to ve druhém 1-1, 15-15. Royer bude teď podávat zprava na Dalibora Svrčinu. Věčná škoda, teď to mohlo být klidně 30-0. Těsný úder, který nakonec se vešel na čáru od Royera, znamená, že je to tedy po 15, ale stále je potřeba říci, že Dalibor Svrčina je v tomhle zápase určitě ve hře o postup. Není to tak, že by, co by úspěšný kvalifikant byl okamžitě adeptem na vypadnutí, a věřme, že to tedy český reprezentant zvládne. A věřme, že to zvládnou posléze také další čeští zástupci v čele s Jakubem Menšíkem, Lindou Noskovou a Kateřinou Syniakovou. Aktuálně Dalibor Svrčina 1-0 na sety, ve druhém stav 1-1 a 30-15 pro českého reprezentanta.
0: Zatím dobré zprávy chodí k nám sem do Česka z New Yorku, co se týká tenisového US Open. Tak teď přidáme taky jednu neúplně lichotivou pro český sport, protože české volejbalistky nepostoupily do čtvrtfinále mistrovství Evropy. V Brně v osmifinále podlehli Švédsku 0-3 po setech 19-25, 23-25 a 21-25. Nezopakují tak osmé místo z roku 2023 a jedním z těch důvodů je ten, že úplně neubránili švédskou univerzálku Isabel Hákovou, která zaznamenala 31 bodů.

Fotbalová Aston Villa neprožívá úplně ideální začátek nové sezóny, protože ji opustili dvě velké opory, útočník Ollie Watkins a brankář Emiliano Martinez. Navíc Aston Villa v úvodním kole Premier League prohrála 0-4 na Brightonu. Teď Aston Villa hostí Arsenal, tedy obhájce titulu, a zatím je to v 21. minutě 0-0. V italské sérii A už se nám jeden zápas dohrál a fotbalistům Lecce se nebude usínat úplně ideálně, protože na domácím stadionu prohráli s římským AS 0-4. Atalanta hraje s Boloňou a tam je to ve 37. minutě zatím nerozhodné 0-0. Už se chýlí ke konci taky jeden zápas ve španělské Lalize. Osasuna v 87. minutě vede nad Getafe 1-0. No a už ani ne za 10 minut rozehraje svůj zápas i Barcelona, která se bude snažit držet krok s Realem Madrid, který vyhrál všechny tři úvodní zápasy v nové sezóně La Ligy. Barcelona vyhrála zatím dva a tedy už za necelých 8 minut bude hrát na Camp Nou proti Rayo Vallecano. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že a teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, já jsem si za to zaplatil, že jo.
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo.
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře snad.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak se vem Pepíčka.
2: Musíš Pepíčka přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Žuzného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepíčku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: A přehled zpráv má Anna Horáčková.
12: Návrh rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 389 miliard korun. To je téměř o 80 miliard víc než letos. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Vyšší schodek měla Česká republika od svého vzniku zatím jen jednou. Vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO chce v příštím roce dát víc peněz například na zdravotnictví nebo do dopravy. Kabinet chce taky splnit závazek NATO a investovat do obrany 2% HDP, což odpovídá celkem 195 miliardám korun. Opozice navrženou výši schodku ostře kritizuje. Počet obětí bleskových povodní na tibetsko-nepálské hranici stále stoupá. Podle nejnovějších informací tamních úřadů je jich aktuálně 950. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešuje tisíce lidí. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišulí. Záchranářům se o víkendu podařilo do jednoho z tunelů potrubím začít dodávat vzduch a pomocí výbušnin taky vytvořili prostor pro spuštění záchranářů. Dětské domovy musí dětem zaplatit rovnátka, pokud je potřebují ze zdravotních důvodů. Jasná pravidla teď stanovil dětský ombudsman Martin Beneš. Obrátila se na něj totiž dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji. Za rovnátka měla zaplatit 50 tisíc korun a domov po ní chtěl polovinu částky. Podle ombudsmana ale musí takové náklady zcela uhradit dětský domov. A začátek září bude v Česku poměrně slunečný. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Oproti minulému týdnu se mírně ochladí a denní teploty se budou pohybovat kolem 23 stupňů Celsia. Oteplit se má až ke konci týdne. V pátek teploty vystoupají až k 27 stupňům. Přeháňky se objeví většinou až od čtvrtka. Nejvíc deště čekají meteorologové v sobotu.
0: Sport.
12: Tenista Dalibor Svrčina hraje svůj čtvrtý duel na letošním US Open. První 3 zvládl český reprezentant už v kvalifikaci, ze které postoupil do hlavní soutěže. A v jejím prvním kole nastoupil Svrčina proti Francouzi Roayerovi. Zápas sleduje přímo v New Yorku náš reportér David Prouza.
13: A v hlavní soutěži navazuje Svrčina na své výkony z kvalifikace. Nad Roayerem vede 1-0 na sety. První sadu vybojoval poměrem 6-4. V té druhé má také dvougemový náskok, vede 4-2. Na servis se chystá jeho francouzský soupeř. Poslouchejte vstupy na radiožurnálu Sport z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D5 u Rudné a na D35 u Olomouce. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Rudnou pozor. Na 7. kilometru došlo ke střetu auta s motorkou. Na místě záchranáři projíždí se levým pruhem. Před kolonou začínající na 6. kilometru se prudce brzdí. Zdržení do 5 minut. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Mohelnice za sjezdem na Lutín čekejte nehodu. Na exitu 263 řeší policie střet osobního a nákladního vozidla, projíždí se jedním pruhem. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za exitem 45 Litoměřice dejte pozor. Na 45,5 kilometru odstavené nepojízdné vozidlo na krajnici. Nákladní vozidla mohou vybočovat. A na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Roudnici nad Labem. Tam je na 24,5 kilometru porouchaný kamion. Další zelená.

0: Rolling Stones a píseň Don't Stop dohrává na Radiožurnálu Sport a vypadá to, že úplně nezastavuje ani český tenista Dalibor Svrčina, který hraje zápas úvodního kola na tenisovém US Open a přímo na místě je taky reportér David Prouza.
1: Dalibor Svrčina stále ve vedení 1-0 a na sety stále má výhodu jednoho breaku ve druhém setu 4-3, ale teď také čelí skóre 15-30 při svém vlastním podání. Royer nic nevzdává a s velkou vervou se pouští do těch výměn od základní čáry a s velkou vervou do svých úderů také připojuje velký hlasitý výkřik a musím říct, že není to úplně příjemné čelit takové věci občas tenisté, když tohle soupeř dělá, tak se uchýlí sami také k hlasitým výkřikům, ale Svrčina to zatím nedělá, hraje tak potichu a teď jakoby trochu trpěl tím, nebo trpěla jeho hra, protože Royer opravdu si vykřičel teď dva breakboly, nebyly to nějak extra tvrdé údery, ale opravdu podpořené tím velkým výkřikem a Svrčina najednou pod výraznějším tlakem po delší době 6-4 a 4-3 stále platí, Svrčina vede, ale za chvíli to klidně může být 4-4, protože Svrčina čelí dvěma breakbolům 15-40, jeho soupeř teď trochu nakloní, Dalibor Svrčina potřebuje ideální první servis, který nepřichází, protože ten pokus je příliš dlouhý, směřoval k téčku do prostřed kurtu, ale o pár centimetrů to přehnal Dalibor Svrčina, takže v tuhle chvíli přes druhé podání, to je hodně opatrné a velký výkřik Royera, tentokrát ale neslaví úspěch, takže jeden breakball odvrácený, tak snad Dalibor Svrčina najde ještě cestu, jak získat tento servisový gem, aby se posunul zase do toho náskoku o dva gemy do stavu 5-3 a ideálně tak, aby zakončil i tu druhou

0: sadu, ale ještě je od ní docela daleko, teď 4-3 a 30-40 z pohledu servírujícího Svrčiny, který podává zleva do backendu Roera a to by měl být out, výborně, takže oba breakbully teď odvrátil Dalibor Svrčina a my tak můžeme ještě možná chvíli vydržet ve vysílání radiožurnálu Sport živě přímo z New Yorku, 40-40 a Dalibor Svrčina získal dva body za sebou, dva body z podání, i když ty servisy nebyly buchví jak dělové nebo buchví jak perfektně umístěné, ale někdy stačí opravdu jenom rozehrát tu výměnu a teď se přesně tohle stalo. Dalibor Svrčina za stavu 40-40 servíruje zprava. Opět to bude přes druhý servis. Ten první ho nepodržel. 6-4 a 4-3 pro českého tenistu, který prošel z kvalifikace do hlavní soutěže. Postup do druhého kola by pro něj byl samozřejmě velkým úspěchem. Roger teď opět nasazuje k velkému útoku a k velkým výkřikům, ale teď ho nepodržela páska, která zvedla balónek daleko mimo všechny čáry. To znamená, že to je out a Svrčina velmi rychle po tom, co čelil stavu 15-40, má teď sám výhodu a může odskočit do vedení 5-3, 4,5 minuty. Se hraje zatím tento servisový gem Dalibora Svrčiny, jeden z delších gemů, ale věřme, že nakonec skončí úspěšně a ziskem pro českého tenistu, který má teď možnost odskočit zase do toho dvougemového náskoku 6-4-4-3. Výhoda, servis na téčko, ale výborně to teď vybral. Roger přibližuje se k síti, ale Svrčina by to mohl zvládnout, ale ten lob nebyl dokonalý a tak Francouz Roger srovnává na 40-40. Tenhle gem zdá se bude ještě nějakou malou chvíli trvat. Aktuálně tedy Svrčina Roger 6-4-4-3 a 40-40 při podání českého reprezentanta.
1: Říká David Prouza, náš tenisový reportér, který stále tedy je v New Yorku na US Open a sleduje výkony českých reprezentantů. Teď hraje Dalibor Svrčina, ale ještě další se dnes postupně představí.

0: 21 hodin 43 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Zase nakoukneme do zahraničních fotbalových soutěží. Aston Villa Arsenal, zápas Premier League zatím 0-0 ve 44. minutě v italské sérii a už do poločasu dospěl duel Atalanty a Boloni. Tam je to taky stále bez branek, stejně jako ve 12. minutě zápasu La Ligy mezi Barcelonou a Rayem Vallecano. Teď už ale opět měníme sporty, fotbal za tenis. Míříme do New Yorku na US Open za reportérem Davidem Prouzou.
1: Dalibor Svrčina nakonec vydřel svůj servisový gem, odskočil na 5-3 v druhém setu, hraje s Francouzem Roayerem, první set získal Čech 6-4, takže velmi dobrý vývoj zatím tohoto utkání, byť teď podává Francouza vede 30-0, tak stále platí, že Svrčina je blíže zisku druhé sady, pakliže si buď udrží podání příští gem, nebo třeba ještě teď potrápí na returnu svého francouzského soupeře, ale to se zdá jako méně pravděpodobná varianta, protože Svrčina teď vyrobil několik nevinucených chyb za sebe. Byť to bylo podpořené také dobrým servisem Roayera. 40-0 vede Francouz při svém podání, ale ztrácí 4-6 a 3-5 souboji s Daliborem Svrčinou, úspěšným kvalifikantem tady v New Yorku na US Open. Roayer teď podával ven z kurtu, bylo by to eso, pakliže by se ten balonek dostal přes pásku. Takhle to je jenom chyba a druhé podání pro Dalibora Svrčinu, který ještě může trochu zdramatizovat tento game a pomáhá mu Roayer sám dvojchybou, takže 40-15 už jenom vede francouzský reprezentant. Nicméně stále má tento gem lépe rozehraný, stále ho může získat a snížit na 5-4 a možná trochu dostat pod tlak svého soupeře, který bude moct potom následně doservírovat, případně ten druhý set za stavu 5-4. Dalibor Svrčina na returnu připraven na druhé polovině, nebo respektive na své polovině dvorce. Roayer už připravený také na základní čáře na svůj první servis a Svrčina hodně daleko za základní čarou. Velká rána Roayera, která má i úhel, ale Svrčina to zvládl. Teď se chtěl Roayer přiblížit k síti, ale s ohledem na to, že Svrčina returnoval velmi dobře, tak měl málo času Roayer na útok a nakonec zahrál svůj forehandový úder daleko za základní lineu, za baseline. A to znamená, že ze stavu 0-40 je tu stav 30-40 a Dalibor Svrčina stále ještě ve hře o případně druhý set už teď při příjmu. Roayer teď všechno může vyřešit servisem zleva, ale nedaří se mu první podání, končí na pásce. A tak má Dalibor Svrčina možnost se posunout trochu více dopředu ke své baseline a zreturnovat. Druhý pokus, velká rana Roayera, ale perfektní return. Teď Dalibora Svrčiny, který si načasoval fantasticky ten forehand, tipl stranu a následně trefil výborný vítězný balon po čáře. Roayer se tam v podstatě vůbec neměl šanci dostat a tak je to 40-40. Tři body za sebou Dalibor Svrčina vybojoval na příjmu. A ze zdánlivě beznadějného stavu je tu stav naopak velice příjemný. 40-40, 6-4 a 5-3 k tomu pro Dalibora Svrčinu, který může vyhrát v New Yorku 4 zápasy za sebou, pokud se mu podaří porazit Francouze Roayera, už 3 předtím zvládl v kvalifikaci. Tehdy ještě na 2 vítězné, teď se pochopitelně hraje na 3 vítězné sety. Dalibor Svrčina na returnu, opět přes druhé podání to bude. Roayer teď ne a ne najít ideálně první servis, ale tlačí od základní čáry z backendu, přibližuje se k síti. Dalibor Svrčina ale prohazuje fantasticky podél z Roayera, tentokrát forehandem křížem, takže nejdříve forehand po léně z returnu a potom ze hry. Perfektní prohoz od Dalibora Svrčiny, který teď velmi šikovně defenzivně přitáhl podseknutým úderem Roayera k síti, ten následně ten nabíhaný úder nezahrál úplně 100% a Dalibor Svrčina věděl, co má udělat, prohodil svého soupeře a vybojoval si setball na příjmu 6-4, 5-3 a výhoda Dalibor Svrčina blízko blizoučko k tomu, aby vedl 2-0 na sety nad Valentinem Roayerem z Francie. Roayer podává teď do backendu Svrčiny, ten přehazuje return zpátky na druhou polovinu, to je to nejdůležitější, tak vydržet v té výměně a to se Svrčinovi daří. 5 bodů za sebou. Dalibor Svrčina si připisuje a získává druhý set poměrem 6-3, ten první získal 6-4, ten třetí, věřme, že rozhodující a konečný, začne zhruba za minutu a půl.

0: 21 hodin 52 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Je to hodně tenisové, vysíláme hlavně z New Yorku US Open a zatím je ta bilance českých tenistů dobrá, protože skončila dnes v prvním kole pouze Sára Bejlek, ale Marie Bousková i Karolína Muchová postoupili do druhého kola a u Karolíny Muchové se zastavíme, protože té se zadařilo pár dní po vítězství v mixu na US Open s Jakubem Menšíkem. Teď tedy vstoupila do Grand Slamu do dvouher vítězstvím 6-3 a 6-0 nad Rakušankou Krauzovou. A po utkání, které netrvalo ani hodinu, s finalistkou letošního Wimbledonu, tedy s Karolínou Mluchovou, mluvil David Prouza.
1: Kájo, velká gratulace k postupu do druhého kola a dodatečně taky k zisku titulu s Kubou Menšíkem, aby to zaznělo. A začal bych tím singlem. Asi ideálnější vstup si nelze představit, ne? V tuhle chvíli takovýhle výkon na začátek, nikdy ta první kola nebývají úplně stoprocentní a vy jste byla nemilosrdná.
2: Tak děkuju. Jo, já jsem byla ráda, že jsem hlavně zpátky na kurtě, znovu hraju singla, takže jsem neměla úplně obrovské očekávání, nevěděla jsem, jak mi to půjde popravdě, ale jsem ráda, že jsem to zvládla, že jsem se ten druhý set i zlepšila, začala jsem líp servírovat, měla jsem vyšší procento a jak jste říkal, bylo to vlastně na konci ideální, takhle hrát hoďku zápas je asi vždycky ideální a ty první kola bývají takový nevyzpytatelný, takže jsem ráda, že se mi to podařilo.
1: Jaké to je vlastně být v New Yorku o tolik dříve, než ten turnaj vůbec začne, to si asi člověk zvykne na ty kurty, možná poznání lépe. Vlastně i ty zápasy v tom mixu mohly pomoci v tomhle ohledu, ne?
2: A já jsem ten první týden tady vůbec netrénovala, já moc nemám ráda být jakoby tady v tom klubu zase tak dlouho, mě to potom tady tak jako omrzí, takže my jsme vlastně trénovali úplně mimo a začali jsme tady jezdit až skoro, jak tady začali být jako kvalifikanti, takže zase tak dlouho tady netrénuju, ale ten mix určitě pomohl v tom jako nasát tu atmosféru, dostat do sebe takový zápasový rytmus, i když je to debil, tak se trošku sehrát s těma největšíma stadionama bylo skvělý.
1: Vy na to jste zvyklá samozřejmě bohužel na ty dlouhé pauzy mezi jednotlivými zápasy, ale přeci jenom poslední zápas byl vlastně v Londýně, pak dlouhá přestávka, tak nebyla se třeba trochu nervózní, jak to půjde na začátku?
2: Asi taková klasická jako zdravá nervozita jako před každým prvním zápasem, takže to nebylo nic extra. Spíš jsem se těšila, že zase můžu hrát a tady v New Yorku tady to mám extra ráda, takže jsem spíš byla taková natěšená na ten zápas.
1: Celkově ta sezóna je, řekněme, ve své závěrečné části, ale vy máte v podstatě celou odehranou po delší době, tak jaké to je?
2: V podstatě celou odehranou asi sedí docela. Myslím si, že ta sezona ještě fakt dost dlouhá i po tady tomhle turnaji, ale jo, hrál jsem většinu turnajů, odehrál jsem dobrý turnaje, vyhrál jsem nějaký tituly, takže myslím, že tahle sezona docela ujde.
1: Děkuju moc za rozhovor, hodně štěstí.
2: Děkuji.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slávie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slávii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: 22 hodin. Večerní zprávy má Anna Horáčková.
4: Schodek státního rozpočtu se má příští rok zvýšit na 389 miliard, počítá s tím ministerstvo financí. Počet obětí ničivých povodní v Nepálu vystoupal už na 950. České volejbalistky podlehly Švédkám a na mistrovství Evropy končí v osmifinále. A počasí zítra bude nejdřív slunečno, během dne až oblačno, teploty většinou do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Česko by mělo příští rok hospodařit se schodkem 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než v letošním roce. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Podle ní by Česku bez prohloubení schodku hrozila ekonomická stagnace. Nejrychlejší nárůst výdajů očekávají ministerstva obrany a taky průmyslu a obchodu. Jeho šéf Karel Havlíček z ANO přibližuje, na co chce jeho rezort peníze využít.
5: Navyšujeme zdroje na výzkum, který je základem pro budoucí přidanou hodnotu, jiným slovy pro kvalitní hospodářský růst. Naopak snižujeme takzvanou zelenou daň, respektive držíme ji tak, že solární tunel neplatí podnikatele a neplatí spotřebitele.
4: Vláda ještě může parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat sněmovně do konce září. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje, považuje ho za nebezpečně vysoký. Bleskové povodně v Nepálu nepřežilo nejméně 950 lidí. Po dalších skoro 5 000 pohřešovaných záchranáři stále pátrají. Mezi nimi je i skoro tisícovka pracovníků vodních elektráren, které bahno a trosky uvěznily v tunelech hluboko pod povrchem.
6: Záchranáři odkopali přístupy do tunelu elektráren na řece Trišulí. Pokolenou v bahně nebo po břiše se snaží dostat hluboko dovnitř. Vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili do tunelu také 4 díry, kterými se mohou spustit záchranáři a pouštět dovnitř kyslík. Nepálské úřady nestíhají identifikovat oběti. Těla musí pohřbívat do mělkých hrobů a slíbili, že se k identifikaci pomocí DNA vrátí později, aby je pozůstalí mohli řádně pohřbít v souladu s hinduistickou vírou. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Víc než 100 let stará Sokolovna v Krnově se znovu otevírá sportovcům. Město po 3 letech dokončilo její rekonstrukci. Práce provázely komplikace spojené se stářím budovy i s povodněmi v roce 2024. Budova má novou fasádu, vybavení i kompletně opravený vnitřek. Tělocvičnu postavil významný architekt Leopold Bauer ve 30. letech minulého století. A kdo bude zrekonstruované prostory teď využívat, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
7: Do velké tělocvičny se od září vracejí oddíly sportovní gymnastiky, tenisu nebo volejbalu. Malá tělocvična pak bude patřit individuálním sportům, jako jsou box, sebeobrana nebo stolní tenis. Novinkou je zapojení organizace, která nabízí pohybové programy pro děti.
4: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Marie Bousková postoupily do druhého kola US Open. Obě vyhrály ve dvou sadách. Muchová zdolala Rakušanku Krauzovou, Bousková francouzskou Jacquemotovou. Naopak vypadla Sára Bejlek, a to po třísetové porážce se Španělkou Bukšovou. Teď na posledním Grand Slamu sezóny hraje Dalibor Svrčina. Zápas českého kvalifikanta s Francouzem Roayerem sleduje přímo v New Yorku David Prouza.
8: Dalibor Svrčina vyhrál první dva sety 6-4 a 6-3, následně se Francouz odebral do šatny, byl tam asi 8 minut, ale vrátil se plně zkoncentrovaný, sebral Svrčinovi servis a tak vede 1-0 na začátku třetí sady a podává aktuálně skóre 30-30. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D5 u Rudné a omezení na D48 u Hnojníku. Na plzeňské dálnici z Prahy do Plzně za Rudnou čekejte zdržení. Na 6. kilometru dojedete do pomalu jedoucí kolony, ve které budete popojíždět cirka 10 minut na 7. kilometr, kde záchranáři zasahují u nehody auta a motorky. Místo je označeno šipkou, projíždí se levým pruhem. Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku za sjezdem na Hnojník počítejte s omezením. Na 62. kilometru stojí na krajnici porouchaný autobus. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za exitem 45 Litoměřice dejte pozor, na 45. a 5. kilometru odstavené nepojízdné vozidlo na krajnici. Nákladní vozidla mohou vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude víc až 27 stupňů. Na horách se ta maxima zastaví kolem 16 a foukat má jen mírný západní až severozápadní vítr. Tolik zprávy.
10: 22 hodin 5 minut, přejeme vám krásný pondělní večer. Za chvíli už se zase budeme věnovat tenisovému US Open a konkrétně utkání Dalibora Svrčiny, ale teď taky trochu cyklistiky. Možná víte, že ve vedení Vuelty je domácí Španěl Enric Mas, který vede zhruba o minutu a 18 sekund před Primožem Rogličem, Slovincem na druhé příčce. Předtím, než byl ve vedení Mas, tak vedl Vueltu jiný Slovinec než zmiňovaný Roglič, Tadej Pogačar, a samozřejmě ten musel odstoupit z Vuelty po sobotním pádu, ze kterého si odnesl například otřes mozku a taky zlomeninu klíční kosti, podstoupil operaci, zlomeniny klíční kosti mají úspěšně za sebou, to je asi ta nejdůležitější zpráva, každopádně tady Pogačar tedy už do dalšího průběhu Vuelty nezasáhne. Zmiňoval jsem tenisové US Open a zápas Dalibora Svrčiny, ale to není všechno, co dnes, respektive pak ještě po půlnoci, uslyšíte z tenisového Grand Slamu v New Yorku, protože se do hry podívají ještě taky Linda Nosková, Kateřina Siňaková a taky Jakub Menšík.
0: Radiožurnál Sport
1: a Adam Procházka.

0: 10 minut po 22. hodině a stále posloucháte večerní radiožurnál Sport a stále budete poslouchat taky hodně tenisových informací, protože se hraje v New Yorku US Open zápasy úvodního kola, které už má několik Češek za sebou, ale Čech Dalibor Svrčina, ten právě hraje a v New Yorku to sleduje právě David Prouza.
1: Dalibor Svrčina stále na tom velmi dobře, 2-0 na sety vede nad Rovajerem ze Španělska, ze Francie samozřejmě, nicméně také prohrává 1-2 ve třetím a zase je to s breakem, už po druhé neudržel Dalibor Svrčina svůj servis, prolomil také podání svého soupeře, proto je to v úzovkách jenom 1-2, ale Rojer teď má další možnost k tomu, aby odskočil na rozdíl alespoň dvou gemů a stále, i když Svrčina vede 2-0 na sety, tak si netroufám tvrdit, že to utkání je rozhodnuté, ba naopak Rojer je podle mě připravený tady klidně vyřvat a vyběhat pětisetovou bitvu. Je to celé na tom, jestli Dalibor, nebo stojí to celé na tom, jestli Dalibor Svrčina bude schopný znovu se vrátit do tohoto setu, znovu prolomit podání soupeře a pak následně si konečně podržet servis, což je věc, která se mu zatím ve třetí sadě nepovedla ani jednou. Ze zbývajících Čechů se nakonec dostala už také Linda Nosková. O poznání dříve, než bylo plánováno, organizátoři přesunuli její utkání z relativně schovaného kurtu číslo 11 na dvorec arénu Louise Armstronga, takže v tuhle chvíli už je na dvorci na druhém největším v areálu a Linda Nosková nevstoupila vůbec dobře do tohoto utkání s domácí Katie Volinecovou. Prohrála si hned servis, prohrává 0-2, 0-30 při svém vlastním podání a vypadá, že se nadře o poznání více, než by se možná čekalo v prvním kole na US Open. Připomínám, že jde o wimbledonskou úřadující šampionku, ale zároveň také řeknu to, že občas ti úřadující wimbledonští nebo grandslamoví šampioni na tom dalším turnaji velké čtyřky mívají problémy, jako třeba teď Linda Nosková, která dává druhou dvojchybu za sebou a už ztrácí 0-2, 0-40. Teď už se opět rozehrál zápas Svrčiny s Francouzem Royerem a Dalibor Svrčina do něj vstupuje nevinucenou chybou z backendu, takže je to 2-0 na sety pro českého tenistu, ale v tom třetím 1-2 a 0-15.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin 16 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport. Zatím v zápasech zahraničních fotbalových soutěží tolik gólů nepadá. Aston Villa Arsenal v Premier League v 59. minutě. Zatím 0-0, stejně jako zápas Série A mezi Atalantou a Boloňou v 75. minutě. Branky padají zatím pouze v La Lize. Barcelona hostí na Camp Nou Rayo Vallecano. Rayo vedlo 1-0, ale Barcelona díky gólům Rafinhi a Yamala otočila vývoj zápasu, takže v 45. minutě vede 2-1. Teď si ty informace fotbalové trochu naředíme, protože česká paralympionička Šárka Pultar-Musilová si vedla výborně na mistrovství republiky v lukostřelbě i mezi zdravými sportovci. V disciplíně kladkový luk se dostala až do finále, kde podlehla oddílové kolegyni z Pardubic Alžbětě Dědové. Vicemistrně republiky pozval k mikrofonu náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Stříbrná medaile na republikovém šampionátu pro Šárku Pultar-Musilovou. Jak jste si užila šampionát v Plzni?
2: Já jsem se ho strašně moc užila. Bylo to skvělý, úžasná atmosféra a hlavně skvělí lidi. Jak sportovci, tak vlastně celý tým, který udělal tohleto mistrovství republiky, tak klobouk dolů před nimi, jak to krásně udělali. A já jsem si to strašně moc užila, jsem hrozně moc spokojená.
1: To finále se nestřílelo v Lobzích jako kvalifikace a eliminace, ale v centru Plzně, v Šafaříkových sadech. Jak bylo těžké třeba zvyknout si na to, že přece jen ty podmínky jsou trošku jiné?
2: Tak pro mě to je taková standardní už záležitost, víceméně co se týče v paralukostřelby, tak většinou to máme někde jinde potom, takže mi to nedělá problém, spíš ten boční větřiček byl takový trošku nevyspytatelný, že nám to tahalo ty přední stabilizátory, ale myslím si, že jsme si s tím všichni krásně poradili.
1: Oddílovou kolegyni Alžbětu Dědovou jste trošku potrápila, nebo jste chtěla třeba ještě víc a pošilhávala po té zlaté medaili?
2: No, nepošilhávala jsem po zlatý, protože jak jsem říkala, já jsem paralukostřelec a nemám ani optiku, takže pro mě byl úspěch se dostat vlastně do zlatého finále bez optiky, bez přiblížení terče, takže já jsem naprosto spokojená.
1: Je v tom vlastně nějaký rozdíl, když střílíte závody v paralukostřelbě anebo se zdravými lukostřelci, jako teď na mistrovství České republiky v Plzni?
2: Tak když střílím s paralukostřelci, tak jsme na tom prakticky všichni stejní, že vlastně nemáme ty optiky. Když střílím se zdravými střelcema, je to pro mě mnohonásobně těžší, protože právě tu optiku nemám, takže v tomhle tomu oni mají navrch. Ale já jsem tak šťastná, že si vždycky s nima zastřílím a že to je pro mě skvělý trénink, takže já toho vždycky ráda využívám, když můžu.
1: Mistrovství České republiky lukostřelcům tak nějak uzavírá sezonu. Jaký bude další program české reprezentantky paralukostřelkyně Šárky Pultar-Musilové?
2: Tak já bohužel uzavřenou sezónu ještě nemám. Mě vlastně teďka ve středu odlétám na světový pohár do Indie a následně v říjnu mám ještě světový pohár v Chile, takže já ještě konec sezóny nemám.
1: To znamená, stříbrná medaile z Plzně mezi zdravými lukostřelci třeba nebyla úplně posledním letošním úspěchem.
2: Uvidíme, necháme se překvapit.
1: Popisuje česká reprezentantka lukostřelkyně Šárka Pultar-Musilová z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: 22 hodin 22 minut, krásný čas, posloucháte Radiožurnál Sport v pondělí večer. No a my zase ve vysílání Radiožurnálu Sport zamíříme do New Yorku na US Open, tedy na zápasy úvodního kola. Už jste slyšeli o tom, že Sára Bejlek vypadla, naopak Marie Bousková a Karolína Muchová postoupily do druhého kola. No a další aktuální informace přidává přímo z místa náš reportér David Prouza.
1: Na dvorcích v areálu Flushing Meadows je už wimbledonská úřadující šampionka Linda Nosková, která ale vstoupila hrozivě do zápasu s Volinecovou, Katie Volinecovou ze Spojených států. 3-0 vede Američanka, teď servíruje, už je pátá schoda. Linda Nosková měla několik breakových příležitostí, ale zatím všechny zvládla Američanka odvrátit, nebo případně Nosková udělala chybu. A tak je to tedy stále 0-3 z pohledu české reprezentantky a wimbledonské šampionky, která tedy si užívá zatím neúplně ideální vstup do závěrečného Grand Slamu této sezóny, ale stále je ještě hodně času na to, aby Linda Nosková zvládla tento zápas ovládnout klidně i ve dvou setech, ale zatím tedy rytmus a nějaká, řekněme, jistota úderů tam úplně není. 13 nevynucených chyb udělala Linda Nosková ve třech gemech, k tomu tedy 3 od Volinecové, ta statistika je zatím naprosto jasná. Linda Nosková prostě potřebuje trochu seřídit mířidla, uklidnit se nějakým jednoduchým gemem, který ale nepřichází. A tak je to teď výhoda pro Volinecovou. Linda Nosková teď útočí z forehandu, rozbíhá se soupeřkou. Takhle, kdyby hrála Linda Nosková od začátku, tak si myslím, že to klidně mohlo být 3-0 pro Češku, ale takhle dobrých kombinací ze strany na stranu z forehandu zatím Linda Nosková nezahrála příliš. Už 10 minut se hraje tento game, kdy servíruje Katie Volinecová, tak věřme, že nakonec to bude mít úspěšnou tečku pro české fanoušky. Mezitím Dalibor Svrčina dál bojuje s Royerem z Francie, vyhrál první dva sety 6-4 a 6-3, teď v tom třetím je to 2-3 z pohledu českého tenisty, ale servíruje Royer z Francie, takže je o poznání blíže zisku třetí sady. Zpět k tomu, co se děje na kurtu Louise Armstronga, který je druhý největší v areálu ve Flushing Meadows. Katie Volinecová servíruje na Lindu Noskovou, zatím 40-40, maratonský game přetrvává a bylo by opravdu hodně dobré, kdyby to Linda Nosková dokázala teď zastavit tu sérii získaných gemů od Volinecové. Teď má další breakball, tak věřme, že i ve vysílání radio Žurnálu Sport se dočkáme prvního získaného gemu Lindy Noskové, která je, a budu to opakovat velmi často, wimbledonskou šampionkou z letošního roku, kdy porazila v českém derby Karolínu Muchovou. Ta už je v druhém kole na US Open. Linda Nosková se teď snaží o to též. Má čtvrtou breakovou příležitost. Volinecová servíruje do backhandu Noskové, ta vrací pěkně k základní čáře a teď by mohla roztočit ten svůj kolotoč vítězných úderů a je to tam. Linda Nosková získává první gem v tomto zápase. Bohužel je to až čtvrtý gem v utkání, nicméně Linda Nosková už nemá nulu u svého jména, snižuje na 1-3, teď půjde podávat, věřme, že to nakonec tahle česká reprezentantka zvládne, tak jako to zvládly Karolína Muchová a Marie Bousková.

0: Fotbalisté Arsenalu jsou na dobré cestě za druhým vítězstvím v nové sezóně. V utkání Premier League 72. minutě vedou ve Villa Parku nad domácí Aston Villou 1-0, když se prosadil Bukayo Saka. V italské Serie A je to mezi Atalantou a Boloňou stále bez branek, tedy 0-0. A ve španělské La Lize Barcelona vede po prvním poločase nad Rayem Vallecano 2-1. Ještě známe další dva konečné výsledky. Osasuna ve španělské nejvyšší soutěži porazila Getafe 1-0. A Lecce prohrálo v italské Serii A s Římem 0-4.
1: 22 hodin 30 minut. Marek Sedláček a zprávy.
2: Politici opozičních stran a hnutí ostře kritizují navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá s tím, že bude 389 miliard korun. To je skoro o 80 miliard víc než letos. Opozice návrh kritizuje jako nezodpovědný. Třeba podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana je v době ekonomického růstu schodek takové výše nebezpečný. Spojené státy a Irán hlásí po týdnech klidu nové vzájemné údery. Washington nejprve zaútočil na iránský ostrov Larak v Hormuzském průlivu. Podle iránských revolučních gard při jeho úderu zemřelo několik vojáků i civilistů. Teherán cílil na vojenské základny v Jordánsku a taky Spojených arabských emirátech, na kterých jsou američtí vojáci. Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9%, oznámil to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po jednání vlády. Navýšení platů by se mělo u jednotlivých profesí lišit. Kabinet taky dnes schválil změnu platových tabulek. Od začátku roku by žádný z tarifů neměl být nižší než minimální mzda nebo zaručený plat. Ve veřejném sektoru pracuje víc než 850 tisíc lidí. A kroužky pro děti letos zdraží, a to až o 300 korun za pololetí. Informovala o tom Česká rada dětí a mládeže. Ta vyhodnotila data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč republikou. Pro rodiče, kteří na zaplacení kroužků pro své děti nemají dost peněz, v Česku funguje například projekt Darujme kroužky dětem. O finanční podporu bude možné žádat od 16. září. Sport. Wimbledonská šampionka tenistka Linda Nosková začala US Open. Jak se jí v New Yorku daří, poví reportér David Prouza.
3: Linda Nosková nevstoupila ideálně do utkání s Američankou Volinecovou, prohrála první tři gemy v prvním setu, teď ale snížila na aktuálních 2-3. Ve hře o postup do druhého kola je taky Dalibor Svrčina, ten hraje s Francouzem Royerem, vyhrál první 6-4, 6-3 v tom třetím, ale ztrácí aktuálně při svém podání 3-5. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D5 u Rudné a omezení na D1 u Humpolce. Na D5 z Prahy do Plzně za Rudnou počítejte s omezením. Na 7. kilometru policie šetří střed auta s motorkou. Místo je označeno šipkou silničářů, projíždí se oběma pruhy bez výraznějšího zdržení. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov dejte pozor. Na 95.5 kilometru stojí v připojovacím pruhu od čerpací stanice dvě nákladní vozidla. O kousek dál na 95. kilometru řeší policie nehodu dodávky do svodidel. Místo je označeno světelnou šipkou, projíždí se bez zdržení levým pruhem. A na D1 z Ostravy do Brna za exitem 321 od Rys Bystřete. Na 311. kilometru varujete před nebezpečím.
6: V levém pruhu zhruba na kilometru 311 je balík polystyrenu.
5: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně i s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin 36 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport. Naše vysílání je dál hodně živé a to díky tenisovému US Open, které se samozřejmě hraje i v českém čase pozdě v noci i přes půlnoc. A my se teď proto do New Yorku vydáváme opět za naším reportérem Davidem Prouzou, který sleduje teď aktuálně dva české reprezentanty.
1: No ale ani jeden z nich v tuhle chvíli nemůže být úplně spokojený se svým výkonem, byť Dalibor Svrčina dál vede nad Royerem z Francie 2-0 na sety, ale také prohrává 4-5 ve třetím a na servis se chystá, respektive už servíruje. Royer z Francie vede 30-15, teď bude podávat zleva, jeden nadhoz mu nestačil, tak si dopřál další, takže teď bude podávat znovu zleva, protože i přes dva nadhozy nakonec ten první pokus nebyl úspěšný a teď to Royer zkusí tedy přes druhé podání. Dalibor Svrčina už několikrát sebral servis svému sokovi v tomto setu, ale také několikrát své podání ztratil a to znamená, že proto prohrává 4-5, ale teď je to po 30, takže by se ještě Dalibor Svrčina dokázal vrátit do třetího setu, že by vybojoval postup do druhého kola US Open ve třech sadách. To by samozřejmě byl ten ideální scénář i pro posluchače Radiožurnálu Sport, nicméně ještě čeká Dalibora Svrčinu opravdu dlouhá cesta. Aktuálně potřebuje minimálně 2 15 k tomu, aby se dostal do stavu 5-5, ale Royer mu teď pomáhá dalším nepovedeným prvním podáním. Tak to třeba vyjde. Linda Nosková v akci na druhém největším kurtu v areálu hraje s Američankou Volinecovou, ale zatím to také není žádná sláva. Prohrává 2-4 a 15-30. Tak o tom třeba zase za chvíli. Libor Svrčina teď velmi aktivně u sítě. Perfektní volej. Pocítí, zahrál tenhle backendový úder. Velmi náročný úder, který se opravdu nedá úplně natrénovat. Je to spíše o instinktu a o nějakém, řekněme, momentálním nastavení mentálním a Svrčina si s tím poradil perfektně. Zahrál do míst, kde Royer sice stál, ale už byl na cestě na druhou stranu kurtu a tak se jenom musel podívat, jak mu tam Svrčina posílá krásný vítězný balón a český tenista má teď breakball na 5-5, tak to by byla paráda, kdyby to opět Dalibor Svrčina zvládl ještě takhle utéct z Rubíkovi z lopaty. Věřme, že se mu to povede. Zase Royerovi nevyšel první servis, takže jenom druhé podání. Svrčina u základní čáry připraven returnovat třeba ideálně vítězně a nemusí nic. A tenhle zvuk, který jste právě slyšeli, nebyl úder rakety do míčku, ale úder rakety o zem patřil Royerovi a znamená to, že to je 5-5, protože Francouz dává dvojchybu. Takže máme srovnáno, Svrčina je zpátky ve hře o postup ve třech sadách 6-4, 6-3 a 5-5. Teď bude Dalibor Svrčina podávat a Royer může být rád, že Empireový rozhodčí byl teď, řekněme, takový vstřícnější a empatičtější, protože už má varování za napálení balonku mimo kurt, mimo areál a teď, kdyby dostal další varování, už by to bylo s 15 trestným, takže by Svrčina podával za stavu 15-0. To se nakonec neděje, takže Royer má teď trochu kliku a hraje Dalibor Svrčina od základní čáry na servisu a začíná svůj servisový gem neúspěšným backendem do sítě a to znamená, že Dalibor Svrčina bude muset zase šlapat trochu do kopce v tomhle servisovém gemu 5-5 ve 3.

0: tím setu Svrčina už několikrát o své podání přišel, ale zároveň také třikrát breakl Royera. I proto ten vyrovnaný stav, mezi tím Linda Nosková servíruje za stavu 2-4 v souboji s Američankou Volinecovou, ale ten zápas je stále, řekněme, ve svých začátcích, tak se pojďme více věnovat utkání, které snad bude třeba za chvíli končit, ale to musí ještě Dalibor Svrčina získat dva gemy. Aktuálně získal 15-15, protože Royer, byť si připravil tu výměnu naprosto znamenitě, tak nakonec nedokázal svým forehandovým úderem ukončit všechno, takže je to po 15 a Dalibor Svrčina teď půjde podávat zprava na svého francouzského soupeře a bude bojovat o to, aby si vybojoval možnost zakončit celý zápas, ale nejdříve potřebuje uhrát svůj servis a pak ideálně také servis svého soupeře. Svrčina podává zprava, je to do backendu Royera a ten returnuje do autu, takže 30-15 pro českého tenistu a to je skvělá zpráva, protože Svrčina opravdu při většině svých servisových gemů se hodně trápí a nabízí Royerovi možnosti i buď svými nevinucenými chybami, nebo ne třeba úplně perfektně dotaženými údery, které jsou kratší a ze kterých může Royer útočit. Teď ale naštěstí Royer zahrál velmi, velmi daleko od boční liney té singlové. Do debla by to bylo v pořádku, ale naštěstí se hraje single. Svrčina vede 30-15 a teď chtěl jsem říct pěkný vítězný balón, ale i Svrčina nabízí teď Royerovi bod v podstatě zadarmo. Měl to připravené hezky, ale netrefil se o zhruba 2 cm, takže je to 30-35-5. V tuhle chvíli si myslím trochu, že se rozhoduje o osudu třetího setu, pakliže by Svrčina neudržel své podání teď, tak si myslím, že by Royer už potom měl velkou možnost to celé dohrát do stavu 1-2 ze svého pohledu na sety. Svrčina se teď nemusí, respektive blíží se k síti, ale nemusí hrát volej, protože trefuje parádní backendový winner po čáře. Možná to bylo i trochu s dotykem pásky, nebo to nebylo úplně čistě trefené, takže omluvné gesto od Svrčiny, tak možná ta páska na každý pád. Tady ani ta omluva možná nebyla třeba, protože Dalibor Svrčina to zahrál tak dobře, že i bez toho doteku by byl Royer bezmocný. Takže gamble na 6-5 pro Dalibora Svrčinu, opět dotyk pásky, tentokrát ze servisu českého reprezentanta, který prošel z kvalifikace, připomínám, do hlavní soutěže, útočí na čtvrté vítězství v New Yorku v řadě, což by byla pecka jak finančně, tak samozřejmě i bodově pro Dalibora Svrčinu. Ten se teď snaží tedy znovu přes první podání, ale ten pokus byl velmi nepřesný, mířil do backendu Francouze, nicméně také mířil asi 10 až 15 cm za servis čáru. Druhý pokus, druhé podání, Dalibor Svrčina opatrněji a je to dvojchyba. Bohužel trochu nervy možná doléhají i na Dalibora Svrčinu, přeci jenom postup do druhého kola Grand Slamu je pro něj velká věc. Není to jako třeba pro, řekněme, Lindu Noskovou Grand Slamovou vítězku, kdy si zvykáme na to, že postupy z prvních kol jsou víceméně samozřejmostí. Tady samozřejmě Dalibor Svrčina je úplně v jiné pozici. Úspěšný kvalifikant bojuje o to, aby si třeba i zajistil zbytek sezóny finančně a teď bude muset hodně makat, protože Royer vstoupil skvěle do té výměny skvělým returnem, ale Svrčina zareagoval velice pohotově a nakonec slaví úspěch a má další gamble na 6-5. Dalibor Svrčina blízko k tomu, aby ve třetím setu také vedl někdy, protože většinu času dotahoval. Teď by se mohl dostat do náskoku 6-5 a už jsme několikrát byli svědky toho, jak dobrý je Svrčina na returnu. Teď potřebuje ale potvrdit všechno na svém vlastním podání. Mezitím Linda Nosková prohrává s Volinecovou už 2-5, ztratila znovu servis, takže nevypadá to úplně dobře s osudem prvního setu u Lindy Noskové. Royer tlačí od základní čáry a bohužel tlačí Svrčinu úspěšně, takže další schoda. Dalibor Svrčina zkrátka a zatím ne doservírovat tento gem a je to samozřejmě škoda, protože připomínám, že těch šancí už měl docela dost. Věřme, že tu další využije, pakliže tedy k nějaké další příležitosti dojde. Dalibor Svrčina aktuálně vede 2-0 na sety nad svým soupeřem. Bojuje o to, aby se dostal do druhého kola Grand Slamu, vlastně po druhé v kariéře. Poprvé se mu to povedlo v Austrálii na Australian Open v roce 2020. 23, ale to už je přece jenom nějaká doba zpátky. Teď Dalibor Svrčina v perfektní pozici k tomu, aby znovu zopakoval cestu mezi nejlepších 64 tenistů na Grand Slamu. Nicméně teď zahrává dvojchybu, takže nabízí pro změnu Royerovi breakball na 6-5. Prostě Dalibor Svrčina teď není v úplně optimálním rozpoložení. A každý pád, všechno se dá vyřešit jedním dobrým prvním servisem a může ten game pokračovat dál. Vy o tom slyšíte v přímém přenosu na radiožurnálu Sport přímo z New Yorku. Svrčina teď podává zleva, bohužel do pásky, ten servis byl pomalý, teď Dalibor Svrčina úplně mimo svůj rytmus. Trochu se obávám, že by taky mohla klidně přijít další dvojchyba, snad ne, ale i tak Royer bude moct hodně rychle útočit na druhé podání. No a je to dvojchyba. Dalibor Svrčina v totální křeči, teď bude rád, že si může sednout, trochu se vydýchat a soustředit se na to, aby třeba ještě ten třetí set dotáhl do tiebreaku. Aktuálně vede 2-0 na sety, ale prohrává ve třetím. 5-6 po přestávce Royer půjde podávat na vítězství ve třetí sadě.
1: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
2: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
3: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou. Golmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede na Slaví 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
1: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
4: To je všechno, je konec. Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
2: Na každém zápase.
1: U každého důležitého momentu.
5: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jon Mercado.
2: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
6: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slaboučkej, sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
1: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
7: 22 hodin 46 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Arsenal v Premier League stále vede na stadionu Aston Villa 1-0 i v 89. minutě. Barcelona, ta se právě teď dostává do vedení 3-1 v zápase La Ligy na Camp Nou proti Rayo Vallecano. 3-1 tedy vede Barcelona v 52. minutě a v italské Serie A už se nám dohrálo, ten zápas byl dlouho 0-0, ale Atalanta nakonec díky gólu v nastavení porazila Bologna na domácím stadionu 1-0. Teď už ale zase tenis, US Open, zápasy úvodního kola a náš reportér David Prouza.
0: A také Dalibor Svrčina, který bojuje o postup do druhého kola na Grand Slamu, povedlo, nebo mohlo by se mu to povést po druhé v kariéře, ale teď má opravdu takové období útlumu. Dalibor Svrčina v momentě, kdy to měl všechno opět pěkně rozehrané, už ztrácel 4-5, ale dokázal se vrátit do zápasu. Za stavu 5-5 měl gamboli na 6-5, nepovedlo se, teď Royer vede 6-5 sám, vede taky 30-0, k tomu má podání a aktuálně to momentum rozhodně na straně francouzského reprezentanta. Linda Nosková na druhém největším kurtu v areálu prohrává s Američankou Volinecovou 3-5, ale vede 30-15. Stále si myslím, že ještě může pomýšlet na zisk první sady, ale potřebuje výrazně zpřesnit svoji hru. To potřebuje rozhodně i Dalibor Svrčina, který teď volí velice neortodoxní řešení. Po velmi slabém backendovém úderu ze spodní rotací naivně nabíhá k síti a končí to tak, jak si asi dovedete představit. Samozřejmě budem Royera, který se moc nenadřel a má 3 setboly, může snížit na 1-2 a obávám se, že by také nemuselo zůstat jenom u toho. Royer aktuálně výrazně lepším, koncentrovanějším tenistou na Dalibora Svrčinu spadla lidově řečeno deka. Snad se z ní dokáže vyhrabat teď pěkný return od Dalibora Svrčiny a následně dobrá reakce na útok Royera a perfektní forehandový winner. Kéž by takový zahrál před pár minutami při svém vlastním podání. Bohužel tam se to nepovedlo. Teď jako na potvoru v momentě, kdy to je 0-40 z pohledu Svrčiny a neřeší to až tolik, tak Svrčina vytáhl světový forehand. Potřeboval by ještě minimálně dva. Nechme se překvapit, jestli to Svrčina zvládne. Mezitím Katie Volinecová ze Spojených států stále trápí Lindu Noskovou 5-3 a má také setbol při podání české wimbledonské šampionky. Zpět ke Svrčinovi dobrý return, dobrá reakce od Dalibora Svrčiny, ale Royer si to pohlídal, přiběhl k síti a kontroloval to, že Svrčina už ho prohodit nedokázal. A tak je tady stav, který se nám úplně líbit nemůže. Dalibor Svrčina už nevede 2-0 na sety, ale pouze 2-1. Ta čtvrtá sada začne za několik málo okamžiků. Mezitím Linda Nosková stále bojuje a o setrvání v prvním setu aktuálně 3-5 a 40-40.

0: 22 hodin 51 minut posloucháte Radiožurnál Sport a nás teď zajímá, jak si dál vede v prvním kole US Open čerstvá, ještě stále poměrně čerstvá wimbledonská vítězka Linda Nosková, a to už nám poví David Prouza.
1: Opticky to skóre vypadá o poznání lépe. Teď aktuálně Linda Nosková po dlouhé bitvě podržela svůj servis, snižuje na 4-5 v souboji s Katie Volinecovou. Nicméně po přestávce a výměně stran půjde právě Američanka podávat na vítězství v prvním setu, ale zároveň už jsme také viděli Lindu Noskovou, řekněme, v lepších záblescích formy, a v momentě, kdy to trochu složí dohromady, tak si myslím, že by pro ní neměl být problém prolomit servis své americké soupeřky. Dalibor Svrčina už rozehrál čtvrtý set s Francouzem Royerem. První vyhrál 6-4, druhý 6-3, třetí ztratil 5-7, teď aktuálně podává na začátku čtvrté sady, vede 40-15.
2: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
3: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
4: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
5: Dobrý den.
3: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
5: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo, nebo byl pro tu Slávy, tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech, a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
2: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
3: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
6: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
2: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
3: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: A teď na Radiožurnálu Sport jedna čerstvá fotbalová informace. Křídelník Václav Černý přispěl gólem k vítězství Bešiktaše Istanbul 6-2 nad Čorumem ve třetím kole turecké ligy. Hattrick zaznamenal jeho spoluhráč Dušan Vlachovič. Takže Václavu Černému se poměrně zadařilo a teď se opět vracíme do New Yorku na tenisové US Open, protože nás zajímá, jak se daří dalším Čechům a Češkám. A to ví samozřejmě náš reportér přímo na místě, David Prouza.
1: Úřadující wimbledonská šampionka Linda Nosková teďka odvrací potenciální konec prvního setu. V souboji s Američankou Volinecovou prohrává 4-5, servíruje Volinecová, ale Nosková vede 15-0. Dalibor Svrčina vyhrál první game čtvrté sady, takže vede 2-1 na sety a k tomu také 1-0, ale bylo to na jeho vlastním servisu, takže to není až tak senzační zpráva, ale dobrá zpráva to určitě je. Stejně jako to, že Linda Nosková teď zapisuje vítězný backendový winner z returnu a vede 30-0, a Katie Volinecová po delší době v pozici, kdy se musí strachovat o své vlastní podání. Nemá co ztratit, hraje proti vítězce Wimbledonu, ten terč na zádech Linda Nosková prostě musí cítit a musí se na něj zvyknout a nemusí to trvat úplně krátkou dobu. Na tohle se zkrátka úplně připravit nedá. V momentě, kdy získáte první Grand Slamový titul, tak ten úpadek formy zákonitě musí přijít. Jestli přijde dnes, doufáme, že ne, ale někdy určitě ano. Linda Nosková v tuhle chvíli vede už jen 30-15, to celkem jednoduchá nevinucená chyba z forehandu. Znamená, že z levé strany půjde teď Volinecová podávat na Lindu Noskovou, ale netrefuje se do prvního podání a to znamená, že Češka teď může zase připravit své údery na nějakou pěknou ránu z returnu. To Linda Nosková samozřejmě umí, je jí to blízké, její hře, která je hodně agresivní, tak jak to dopadne. Velká rána Noskové to je, ale Volinecová zatím vybírá tu další, už by ale nemusela, přeci jenom ještě do ní dokázala hrábnout, ale následně trefuje out, ještě že tak, protože Linda Nosková na cestě k síti odklouzla a ten balonek jí přeletěl, ale k jejímu štěstí se netrefil do kurtu. Takže break voli pro Lindu Noskovou, která prohrává 4-5, ale také vede 40-15 a může srovnat na 5-5 v zápase, ve kterém zatím rozhodně není lepší tenistkou, ale zároveň také musíme říci, že ti nejlepší tenisté jsou schopni vyhrávat sety, i když se jim úplně nedaří, tak věřme, že něco takového teď zvládne i Linda Nosková, která je pod tlakem od Volinecové, velká bomba na střed hřiště, ale Linda Nosková to ještě zvládla a od základní čáry by neměla mít problém s Katie Volinecovou, tak se nechme překvapit, zatím je to trochu opatrnější od obou tenistech. Linda Nosková teď o trochu časuje, ty své útočné údery nejsou tak rychle, jak by mohly být. No a teď, když to Linda Nosková zkusila, tak to k radosti publika vůbec netrefila, vlastně si myslím, že to byl out, i kdyby se hrála čtyřhra, takže Tentokrát to opravdu Lindinovskové nevyšlo, trefila to za tělem a věděla to podle mě tyko sekundu po tom, co se do toho balonku opřela. Nedá se nic dělat, Lindinovsková to musí zkusit znovu, ještě má jeden breakball, může srovnat na 5-5, ale potřebuje k tomu teď na své levé polovině kurtu zahrát ideální return a to snad vyjde. Dobrá rána z forehandu od Lindinovskové na returnu a teď následně backendový útok, Volinecová se rozbíhá ze strany na stranu a teď už nebyla včas u toho úderu od Lindinovskové, takže potom co Lindinovsková dotahuje celý první set zápasu v prvním kole na US Open, tak se dostává konečně také na vyrovnaný stav, může se trochu nadechnout lidově řečeno a půjde podávat za stavu 5-5 a může ještě usilovat o to, aby získala první set sama.

0: Radiožurnál 23 hodin. Marek Sedláček a večerní zprávy.
1: Platy učitelů by příští rok měly vzrůst o 6%. Za uprchlickou vlnou do Ceuty stály podle španělského premiéra i dezinformace z Ruska a Izraele. Wimbledonská šampionka Nosková hraje úvodní utkání tenisového US Open a bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, a to přes bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, které bude hospodařit s výdaji skoro 288 miliard korun. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy za ANO tak od 1. ledna porostou platy učitelů i dalších pedagogických pracovníků. Řekl to Radiožurnálu.
3: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
1: Barbora Macková ke 2. září skončí ve funkci hlavní hygieničky, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost, dál ale zůstane ředitelkou státního zdravotního ústavu. Obě funkce vykonávala od června 2024. Svůj odchod zdůvodnila tím, že minulá vláda nepokročila ve slibované reformě systému ochrany veřejného zdraví a současné vedení ministerstva má o její podobě jiné představy. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum. Španělské tajné služby podle premiéra Pedra Sancheze nezjistili, že by Maroko spolu organizovalo červencovou uprchlickou vlnu do španělské Ceuty. Sanchez španělskému rádiu Cadena Ser ale řekl, že z 10 000 migrantů k překročení hranic motivovaly dezinformace cizích států.
4: Šíření falešných zpráv a dezinformací došlo prostřednictvím sociálních sítí. Jednalo se o účty spojené jak s Ruskem, tak s Izraelem a s mezinárodním ultrapravicovým hnutím, které vždy využívá migraci nejen k útokům na Španělsko, ale i na Evropu a k jejímu rozdělování.
1: Dezinformace podle Sancheze na Španělsko cílily kvůli geopolitickým postojům jeho vlády, která kritizuje ruskou invazi na Ukrajinu. Podobně jako OSN taky označuje izraelské útoky v pásmu Gazy za genocidu. Izrael i Rusko premiérovo prohlášení odmítli. Pražští radní schválili finální názvy stanic budované linky metra D. Ta s pracovním názvem Náměstí bratří Synků se bude jmenovat Nusle. Stanice Olbrachtova se nově jmenuje Ryšánka. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů se v těchto případech řídili doporučeními místopisné komise.
5: A naopak jsme neakceptovali návrh, že dosavadní pracovní název Nové Dvory by se měl změnit na název stanice Tempo a stanice Písnice na sídliště Písnice.
1: A na své jméno zatím dál čeká konečná stanice u Depa v Písnici. Sport. Tenistka Linda Nosková bojuje v úvodním zápase US Open. Na jejím utkání je taky David Prouza.
6: Velká bitva probíhá na druhém největším kurtu v areálu na aréně Louise Armstronga. 5-5 mezi Noskovou Volinecovou. Češka servíruje, Volinecová má breakball. Dalibor Svrčina s Francouzem Royerem hraje zatím 2-1 na sety, vede 1-0 ve čtvrtém, také 15-0, ale aktuálně na kurtu není, protože prší. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: A české volejbalistky skončily v osmifinále mistrovství Evropy. V Brně podlehly Švédkám 0-3 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u Bělotína a u Humpolce. Na D1 z Ostravy do Brna u exitu 311 Bělotín z Bystřete. Policie tam šetří střet osobního vozidla s předmětem. Obě auta stojí v odstavném pruhu, projíždí se bez omezení. A na dálnici z Brna do Prahy, za sjezdem na Větrný Jeníkov, pozor na nehodu. Na 95. kilometru šetří policie v odstavném pruhu nehodu dodávky do svodidel. Místo označeno šipkou silničářů, přesto se projíždí levým pruhem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za exitem 5 Rudná pozor. Na 7. kilometru probíhá v odstavném pruhu úklid po nehodě. Místo je označeno světelnou šipkou. A v Praze upozorňujeme na uzavřený Strahovský tunel ve směru na Barandovský most. probíhá pravidelná údržba, ta by měla trvat do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
8: 23 hodin 5 minut stále posloucháte Radiožurnál Sport. Tenisový Radiožurnál Sport.
2: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.
8: Ano, jak správně tušíte, naznačujeme, že v tenisových vstupech z New Yorku od Davida Prouzy budeme pokračovat, protože wimbledonská šampionka Linda Nosková hraje o postup do druhého kola. Snad se do něj dostane, Davide.
10: No, věřme tomu, zatím je to opravdu ryze vyrovnané. Volinecová Nosková 5-5, 40-40, Češka na servisu. Řekli byste si, že to znamená, že to bude jednoduchý gem, takový jeden bod spodání, dvě esa, další vítězný balonek Noskové, ale kde pak? Je to už 8 minut trvající bitva, ve které Linda Nosková už odvrátila opravdu řadu breakových příležitostí své americké soupeřky, kterou žene dopředu za prvé publikum, které hltá každý úspěch Katie Volinecové, a zároveň také fakt, že Američanka opravdu nemá co ztratit, no a proti wimbledonské vítězce se prostě chcete blízknout, chcete jí ukázat, že to, že vyhrála Wimbledon, neznamená, že teď bude vyhrávat každý zápas zadarmo. Linda Nosková teď po delší době při svém servisu má gamble a mohla by se dostat také do vedení 6-5 a troufnu si tvrdit, že zatím ve vedení ještě vůbec nebyla. V tomhle utkání s Katie Volinecovou, šestá nasazená tenistka Linda Nosková, připravena na levé straně svého kurtu nebo své poloviny kurtu zaservírovat, ale ještě si dává na čas, až do momentu, kdy došly hodiny, respektive zastavily se stopky na nule a okamžitě přichází varování time violation, takže Linda Nosková si teď musí dávat pozor, ale to jí vůbec nerozhodilo a jakoby teď rozhodnutí sudího navzdory dává ESO, dostává se do vedení 6-5, teď jste to slyšeli i od empireového sudího, který byl tedy opravdu velmi rychlý s prstem na spoušti, pokud to takhle můžu říci. Zápas Dalibora Svrčiny s Francouzem Royerem je nadále přerušený kvůli počasí. Zápas Noskové pochopitelně pod střechou na druhém největším kurtu v areálu. Svrčina s Royerem ale stále čekají na dvorci, jestli by se třeba nemohlo za malou chvíli začít hrát. Čech vede 2-1 na sety, 1-0 ve čtvrtém a 15-0. Na servis se časem bude chystat zase Francouz Royer.
8: Na servis se bude za chvíli chystat také Linda Nosková.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
9: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
2: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
11: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
12: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
13: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
9: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
14: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
15: Asi by byl jinakší přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
16: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
9: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Na Radiožurnálu Sport se teď vracíme na US Open, protože Linda Nosková už je nachystaná na servis, ale na servis Katie Volinecové, své americké soupeřky. 12. hru úvodního setu vidí David Prouza.
10: 6-5 pro Lindu Noskovou, velká bitva pokračuje, nicméně teď to konečně vypadá skóre trochu lépe pro českého fanouška. Linda Nosková vede, ale také zároveň bude přijímat servis Volnicové a teď ho tady přijímá opravdu grandiozním způsobem. Potom, co se do toho prvního returnu úplně netrefila, tak do toho zleva absolutně ano, a je to 15-15, stále opakuje to, že v momentě, kdy Linda Nosková se trefí do svých úderů a chytne, řekněme, nějakou úderovou jistotu a rytmiku, tak si myslím, že Volnicová nemá absolutně šanci odolávat útokům Lindy Noskové, ale zkrátka někdy ten rytmus hledáte dlouho a někdy ho v zápase nenajdete vůbec. Tak věřme, že Linda Nosková to nakonec zvládne. Teď ale trefila, nebo chtěla trefit stranu při útoku Volinecové, trefila přesně tu opačnou, takže prohrává 15-30. Mezitím déšť snad přestal, takže areál Flushing Meadows v New Yorku už zase začíná ožívat zápasy, včetně toho mezi Daliborem Svrčinou a Francouzem Valentánem Roayerem. Čech vede 2-1 na sety, 1-0 a také 30-15 při podání Francouze, takže má to rozehrané zatím docela slušně. 30-15 vede taky Katie Volinecová ze Spojených států nad Lindou Noskovou, ale prohrává s Češkou 5-6. Wimbledonská šampionka aktuálně na levé straně své poloviny bude returnovat už jenom druhý servis, zkusí to napálit z backendu, to se jí povedlo. Následná forehandová rána není tak 100%, ale volej výborný. Volinecová to nestihla. Linda Nosková zahrála přípravný volej kratší do míst, kde musela Volinecová opravdu hodně sprintovat, aby se tam dostala, a nakonec to nestihla. 30-30 a v setu, ve kterém se Linda Nosková trápí v podstatě od začátku do konce, tak má teď možnost ho dokončit úspěšně a získat do 7-5, potřebuje 2 15. Teď se hraje o setball, případně o gameball, tak snad to bude ta první varianta. Katie Volinecová na pravé straně kurtu připravena servírovat na wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Ta je připravena hned u základní čáry, return bez nápřahu z backendu, velmi rychle ho vrátila Američance zpátky, teď útočí z forehandu, opět backhand do protipohybu Američanky, opatrně, ale přesně, paráda od Lindy Noskové, setball je na světě. Linda Nosková může získat tenhle první set poměrem 7-5, a to i přesto, že víceméně pořád prohrávala, a nejenom o game, ale často i o 2 nebo o 3. Teď vede 6-5 a 40-30. Americké publikum se trochu rozbujelo, rozkřičelo, ale za malou chvíli musí přestat šumět a Linda Nosková bude moct přijímat opět servis Katie Volinecové, která čelí breakballu a setballu v jednom. Servis Volinecové na základní, respektive na čáru přímo, ale Linda Nosková si s tím poradila, takže se hraje od základní liney. Linda Nosková to teď hraje trochu opatrněji, ale o to delší úder, které opravdu trápí Volinecovou, a Linda Nosková si teď hodně oddechla. Bere to s úsměvem, ale trochu kroutí hlavou, protože je si vědoma toho, že tohle opravdu není optimální výkon od české reprezentantky. Na každý pád to stačí na to, že Nosková získává první sadu 7-5. Rychlý pohled také na dvorec, kde hraje Dalibor Svrčina s Francouzem Roayerem. Tam se nic nemění, 2-1 pro Svrčinu, 1-0 ve čtvrtém, ale servíruje Francouz a má gameball.
8: Říká David Prouza, za chvíli za ním znovu zpátky. Come here, baby.

0: Tohle byl Aerosmith na Radiožurnálu Sport ve chvíli, kdy se ve 23 hodin a 17 minut znovu vracíme do New Yorku na tenisové US Open, protože tam hraje šampionka Wimbledonu, tedy Linda Nosková první kolo. Vidí u toho David Prouza.
1: No a v přestávkách mezi gamy by klidně písnička Crazy mohla hrát, protože tohle utkání je hodně bláznivé. Linda Nosková v prvním setu víceméně celou dobu prohrávala, někdy i o 3 gamy, přesto se nakonec raduje z výhry 7-5, teď aktuálně ve druhé sadě už má také náskok 1-0, celkem komfortně podržela vlastní servis a navíc vede 15-0 při podání Katie Volinecové. Hraje se v aréně Louisa Armstronga na druhém největším kurtu v areálu, no a ten zápas byl přesunutý na poslední chvíli a až teď si myslím, že se začíná trochu více zaplňovat, aby to už bylo adekvátní tomu, že hraje Američanka na velkém kurtu. Teď ale Katie Volinecová prohrává nejenom 0-15, teď už dokonce 0-30, po tom, co přidává dvojchybu zleva. Takže Linda Nosková velmi dobře vstupuje do začátku druhého setu. Velký rozdíl oproti tomu, jak to vypadalo před zhruba hodinou, kdy začalo tohle utkání a Katie Volinecová rychle vedla 3-0. Teď je to Linda Nosková, která vede 1-0 na sety, 1-0 ve druhém, 30-0 při podání své soupeřky. Dalibor Svrčina vede 2-1 na sety nad Francouzem Royerem, 2-1 k tomu ve čtvrtém a 30-15 při podání Royera, takže velmi dobře. Má to rozehráno Dalibor Svrčina, usilující o druhý postup v kariéře do druhého kola na Grand Slamu. Katie Volinecová a teď se snaží zastavit Lindu Noskovou v cestě do druhého kola, ale Nosková teď výborně returnuje, nabíhá si k síti, vítězný backhand ještě ne, Volinecová jí přehodí lobem a ten míč je dobrý. Takže Nosková musí zpátky za základní lineu a tentokrát to končí vítězstvím Američanky a tohle samozřejmě americké publikum ocení. Volinecová byla víceméně v pozici, kdy už do toho jenom tak na náhodu ťukla do vzduchu a ten balónek ke smůle Lindě Noskové spadl přímo na čáru, takže Nosková potom, co dosprintovala k síti, se musela dát otočku o 180 stupňů, vrátit se a zahrát něco ve smyslu smeče zády k síti a nedopadlo to dobře. Teď Linda Nosková zase v klasické výměně tlačí z backendu a tentokrát si Volinecová už nemohla dovolit ani lob. Zahrála to nečistě takovým kiksem, který víceméně neodletěl nikam. Ten balonek skončil na polovině Američanky a tak jsou tu breakbully. Breakbully pro Lindu Noskovou, která vede 40-15 při podání své americké soupeřky. Přímý přenos Radiožurnálu Sport z New Yorku pokračuje dál a teď už je to o poznání veselější povídání. Linda Nosková 1-0, 40-15, 1-0 na sety k tomu. Teď takový opatrný, podseknutý forehandový return. Volinecová se přibližuje k síti, bude hrát smeč, ale přímo na Lindu Noskovou, která ji teď také chce přelobovat a úspěšně. Volinecová také musí zpátky v základní čáře a teď Linda Nosková netrpělivě chtěla ukončit tu výměnu. A ona ji tady ukončila, ale bohužel ránou, která se nevešla do kurtu asi tak o metr. To je škoda, protože měla to Linda Nosková příjemně rozehrané, byť trochu na náhodu se dokázala vrátit do výměny a nakonec už zvítězila její chuť útočit a tentokrát tedy se to úplně nesešlo Lindě Noskové. Ale má ještě jeden breakball, může stále vést 2-0, pokud zvládne následující výměnu. Volinecová s takovým, řekněme, atypickým nadhozem na servis připravena čelit breakballu. Budeme informovat také posluchače Radiožurnálu za malou chvíli v našem vysílání o tom, jak se daří Lindě Noskové. Ta je teď připravena na returnu. Rána Lindy Noskové na returnu znamená, že je to 2-0 ve druhém setu právě pro českou reprezentantku a úřadující wimbledonskou šampionku. Bojuje s Američankou Katie Volinecovou, vyhrála první sadu 7-5, teď v tom druhém setu je to 2-0. Teď Linda Nosková už konečně v takovém komfortnějším stavu, protože v první sadě opravdu prohrávala většinu jejího času a až na konci úplně dokázala otočit průběh a to znamená, že teď je blíže postupu do druhého kola, kde už Karolína Muchová s Marií Bouskovou. Sára Bejlek skončila. O postup dál z prvního kola se snaží také Dalibor Svrčina v souboji s Francouzem Royerem. Vede 2-1 na sety. V tom čtvrtém je to 2-2. Podává český reprezentant a je to zatím 15-15. Na servisu už je také Linda Nosková na kurtu Louisa Armstronga v druhé největší aréně. Tady v areálu ve Flushing Meadows 7-5, 2-0 a 15-0. Linda Nosková je teď naprosto v pohodě. Už začala hrát, řekněme, ten ten svůj tenis, trefuje se do svých úderů, má lepší timing, má lepší rytmus a Katie Volinecová místy je tam tak trochu jako komparzistka, protože v momentě, kdy Linda Nosková roztočí ten kolotoč tvrdých úderů k základní čáře, tak Volinecová se vlastně víceméně jenom dívá, jenom reaguje a Linda Nosková sbírá vítězné balony. To se stalo třeba právě teď, kdy si Češka došla k síti a zahrála nakonec, řekněme, takový opatrnější volej ven z kurtu, mohla si vybrat, co to bude, mohla to být smeč, mohlo to být cokoliv jiného, nakonec to byl takovýhle atypický volej, ale úspěšný. Úspěšná byla teď také Katie Volinecová na returnu, Nosková do toho práskla a trochu čekala, že už to bude bod, ale Volinecová se tam natáhla a nakonec se jí povedlo zkrotit ten balónek, dostat ho na polovinu Češky a to znamená, že je to teď jenom 30-15 pro Lindu Noskovou, ale Linda Nosková teď v pozici, která je o dost příjemnější než ze začátku zápasu 1-0 a na sety 2-0 k tomu break v zádech. Teď podání Lindy Noskové první nebylo úplně úspěšné a tak to musí Linda Nosková zkusit znovu. Mezitím Dalibor Svrčina odskakuje do vedení 3-2 nad Francouzem Royerem ve čtvrtém setu, 2-1 na sety pro českého reprezentanta. Linda Nosková teď servis, který je na střed hřiště, Volinecová se snaží reagovat, ale nakonec se jí to nepodařilo a tak Linda Nosková aktuálně má náskok 40-15 a 2-0 ve druhém setu. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál. A my na Radiožurnálu Sport můžeme samozřejmě dohrát tento game do konce ve vysílání nejposlouchanější digitální rozhlasové stanice v Česku. Můžeme říci to, že Linda Nosková teď podává do středu hřiště. Je to ESO, Katie Volinecová se tam natahovala marně. Linda Nosková vede nad Američankou 7-5 a 3-0.

0: Kapela Rainbow Duha, ta by mohla dost dobře být také nad New Yorkem, podle toho, co říkal David Prouza, nicméně nás nezajímá to, co se objevuje na obloze nad New Yorkem, ale co se děje na jednom z kurtů, kde hraje wimbledonská tenisová šampionka Linda Nosková úvodní kolo US Open. Jak se jí daří, Davide?
1: Daří se jí významně víc než v prvním setu, i když ten nakonec získala 7-5, teď aktuálně Linda Nosková nad Američankou Volinecovou vede 3-0 a 40-15 při servisu domácí reprezentantky. Atmosféra na kurtu Louise Armstronga významně potichla, a to z toho důvodu, že Volinecová v poslední době gemy nezískává, teď Nosková perfektním returnem z backendu připisuje další gem a dostává se už do vedení 4-0. Myslím si, že Linda Nosková teď udělala maximum pro to, aby dotáhla tenhle zápas do vítězného konce v tom nejrychlejším možném čase. Třeba se dočkáme i Kanára, jakého nadělila Karolína Muchová Rakušance Krauzové ve druhém setu. Ta už je ve druhém kole stejně jako Marie Bousková. No a všechno to sleduje z tribuny také kapitánka týmu poháru pro pohár Billie Jean Kingové Barbora Strýcová, která je teď v boxu Lindy Noskové, tak třeba i s Barborou Strýcovou můžeme někdy nabídnout rozhovor na Radiožurnálu Sport. Teď ale k tomu, co se aktuálně děje. Linda Nosková servis ven z kurtu a Volinecová dává doslova ven z kurtu, takže je to 15-0 pro Noskovou. Česká tenistka teď už úplně v pohodě. 4-0 a 15-0 k tomu. Podání najednou létají tam, kam mají, ty forehandové a backhandové údery, útoky rovněž, a Linda Nosková už je, nechci říct úplně na maximum, to bych si netroufl tvrdit, ale výkonnostně se vyhrabala z toho nejhoršího ze začátku zápasu, teď vede 4-0 a 30-0 a stále to vypadá lépe a lépe, to skóre i ten výkon Lindy Noskové, úřadující wimbledonské šampionky, 4-0, 30-0, teď to mohlo být už ještě veselější, ale páska zastavila servis české reprezentantky. Mezitím Dalibor Svrčina bojuje dál také o postup do druhého kola, 2-1 na sety a 4-3 ve čtvrtém, potom co teď proměnil SM první gamble. Linda Nosková se teď pokusí ukončit tuhle výměnu u sítě, to se jí daří. Volej už nebyl potřeba, vítězný balon Noskové počáře našel své místo a tak je to 4-0 a 40-0 pro Lindu Noskovou. První set vyhrála nad Katie Volinecovou ze Spojených států 7-5 po velké bitvě. Druhý set už je to takzvaně na branku, pokud si použijeme nebo vypučíme terminologii z jiných sportů. Linda Nosková teď bodem z podání se dostává už do vedení 5-0 a ten postup do druhého kola je velmi, velmi blízko.
0: Říká David Prouza, samozřejmě, protože teď je minutová přestávka, tak se můžeme podívat na to, co se dnes dělo nebo stále děje na fotbalových trávnicích. Když říkám děje, tak se koukám na to, že už je 5. minuta nastaveného času španělské La Ligy mezi Barcelonou a Vallecánem. Barcelona vede jednoznačně 5-2 v tomto utkání španělské La Ligy. Ve stejné soutěži Osasuna zvítězila nad Getafe 1-0. V dalších zápasech to také v úzovkách co do skóre bylo na jednu branku. Italská série A, AS Řím vyhrálo v Lecce 4-0, Atalanta Bergamo nad Boloňou 1-0, a co se týče anglické Premier League, tak 1-0 zvítězil mistrovský Arsenal nad Aston Villou, což mimochodem je utkání dvou soupeřů pražské Slávie v lize mistrů. Kdyby to bylo 1-0 třeba z pohledu Slávie, až bude hrát v Anglii, bylo by to samozřejmě příjemné, ale takový Arsenal třeba přijede znovu do Edenu se předvést, což slávisté neviděli úplně rádi při samotném losu, což se slyšeli také ve vysílání Radiožurnálu Sport. Teď ale zpátky na možná, doufejme, poslední gem úvodního kola zápasu mezi Američankou Volinecovou a wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou. Ten gem, nebo doufejme, že jenom ten gem, bude komentovat David Prouza.
1: No, s ohledem na to, jak vypadá zatím druhý set a bilance třeba z posledních 25 bodů, kdy Linda Nosková získala 21 a Volinecová 4, tak by to opravdu mohl být poslední gem zápasu. Nikdo by se určitě z českých fanoušků a posluchačů Radiožurnálu Sport nezlobil. Hodinu a půl se hraje tohle utkání. Linda Nosková 7-5-5-0. Teď je na returnu, Katie Volinecová podává do backendu Lindy Noskové. Ta opět hraje, chtěl jsem říct, na základní čáru, ale rozsvítily se sloupky na kurtu Louise Armstronga červené. červeně, to znamená, že byla to chyba, byl to out. Docela zajímavý moment nebo věc, která se objevuje po druhé na US Open a myslím si, že pro takový všeobecný přehled sportovního fanouška je to velmi dobrá věc. I pro komentátory to někdy není vůbec na škodu poznat, že jde o chybu. 30-0, tak vede Katie Wojnarowicová, bod z podání přichází v momentě, kdy Američanka zaservírovala zleva do backendu Lindy Noskové a tak má teď možnost získat první game ve druhém setu. V tom prvním jich získala 5, ale prohrála 5-7, teď prohrává 0-5 ve druhém. A Wojnarowicová podává zprava na Lindu Noskovou, pokusila se o backendový úder na téčko, nebo respektive o servis do backendu Lindy Noskové. Tentokrát ale páska stála v cestě americké reprezentantce a tak jenom přes druhé podání bude rozehrávat Katie Wojnarowicová a Linda Nosková může hned atakovat. Druhý pokus hodně přirotovaný, ale Nosková to zvládla přerotovat naspět, ale dá další úder už úplně ne. Takže je to 40-0 pro Katie Wojnarowicovou. My o tom také budeme informovat posluchače Radiožurnálu ve zprávách. Linda Nosková vede nad Američankou Wojnarowicovou 7-5 a 5-0, ale teď prohrává při podání své soupeřky 0-40. Dalibor Svrčina vede 2-1 na sety nad Francouzem Royerem a 4-3 ve čtvrtém z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál. A pokračujeme dál na Radiožurnálu Sport. Perfektní práce teď od Lindy Noskové, 40-15, vybojovala si ještě možnost zakončit tenhle zápas na returnu s Kanárem. Sice stále prohrává 15-40, ale to s ohledem na její aktuální formu vlastně neznamená vůbec nic. 5-7 a 0-5 a Linda Nosková je teď připravena na returnu zprava. Katie Wojnarowicová servíruje na českou šampionku z Wimbledonu z letošního roku a bude to servis kam? Do backendu a je to ESO. Takže Katie Wojnarowicová teď získává první game ve druhém setu, ale věřme, že je to jen taková labutí píseň americké tenistky. 5-7 a 1-5 a na servis se chystá Linda Nosková ve druhém setu na servisu velmi přesvědčivá, tak třeba nás čekají poslední 4 míčky z tohoto utkání, byť pochopitelně, i kdyby jich bylo 6 a byl to stejně konec, tak se nikdo zlobit nebude. Posloucháte Radiožurnál Sport, přímý přenos přímo z New Yorku, z US Open z posledního Grand Slamu sezóny. Linda Nosková servis, no chtěl jsem říct na lineu, ale zase svítí sloupky, to znamená out. A Linda Nosková bude muset přes druhé podání rozehrát tenhle gem, který by mohl být poslední. Wojnarowicová hraje forehandový útok, ale Linda Nosková reaguje fantasticky, hraje úplně na druhou stranu, než se nachází Američanka. Teď předvádí to samé z dalšího forehandového úderu 15-0 a 5-1. Linda Nosková je blízko. Linda Nosková je blízko postupu do druhého kola. Může navázat na Karolínu Muchovou, může navázat na Marii Bouskovou během dnešního dne. Dalibor Svrčina by něco podobného také rád zvládl. Je blízko také druhému kolu mezi muži 2-1 a 4-3 nad Francouzem Royerem. To je jeho náskok, ale ještě nemá hotovo. Podává Francouz, může srovnat na 4-4. Teď podává taky Linda Nosková. Skvělý servis, přibližuje se k síti, hraje opatrnější volej. Wojnarowicová ji přehazuje, ale je to dlouhé. Takže 30-0 a 5-1. Linda Nosková teď už opravdu blízko, blizoučko, těsný aut. To bylo snad o centimetr, možná o půl centimetru. Wojnarowicová má trochu smůlu, Linda Nosková štěstí a také náskok 7-5, 5-1 a 30-0. Wimbledonská šampionka je 2 míčky od postupu do druhého kola na US Open. Teď podává zprava na Wojnarowicovou, ta jen tak, ale přehazuje síť a přehazuje.

0: Lindy Noskové. Máme srovnáno 30-30 a Linda Nosková se teď sama dostává do drobných problémů nebo podmírný tlak, byť pochopitelně to nemusí znamenat vůbec nic, pokud následující úder Nosková zvládne a daří se jí to. Nejčistě trefený return Volinecové a je tu matchball. Je tu matchball pro Lindu Noskovou, která bojuje s Američankou Volinecovou 7-5-5-1, 40-30. A dočkali jsme se prvního matchballu v utkání, který má Linda Nosková. Ještě k tomu na servisu, mohlo by to být za chvíli konec. Podání Venskurtu, Volinecová hraje do sítě. Konec je tady, Linda Nosková je konečně ve druhém kole. Nadřela se hodně ve prvním setu, v tom druhém už o poznání méně. 7-5 a 6-1, wimbledonská šampionka Linda Nosková je ve druhém kole US Open.
1: Říká David Prouza, za tomu pochopitelně děkujeme.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: Teď jedno cyklistické téma. 6 tisíc kilometrů na kole a víc než 80 tisíc výškových metrů. Český ultracyklista Daniel Polman loni absolvoval celou trasu Tour de France a navíc na kole zvládl i přejezdy mezi jednotlivými etapami, které profesionální závodníci absolvují autobusy nebo letadly. Jeho cílem bylo dorazit do Paříže dřív než peloton slavného závodu. Nakonec to zvládl za 19 dní a 7 hodin, tedy s více než třídenním předstihem. I vzhledem k tomu, že startoval s výraznějším předstihem než samotní závodníci. Nejen o této mimořádné výzvě, ale taky o dalších extrémních závodech a o rodinném zázemí si s Davidem Polmanem povídal, nebo Danielem Polmanem povídal reportér Lukáš Antoš.
4: Daniel Polman je hostem Radiožurnálu Sport. Danieli, chci se vás zeptat na ty vaše výzvy, které máte za sebou. Minulý rok jste objel Tour de France společně s cyklisty. Přesně jak to probíhalo a co bylo záměrem?
5: No, záměrů bylo více, ale ten hlavní byla výzva v podstatě projet si trasu Tour de France celou, všechny etapy a zároveň absolvovat na kole i přejezdy mezi těmi etapami, což teda ve výsledku bylo 2700 km navíc. Oni ty přejezdy nejsou vůbec krátký. Nejdelší v podstatě třeba mezi předposlední a poslední etapou měl 485 km. A dalším takovým mým záměrem bylo samozřejmě nabrat co nejvíc příběhů během tyhle výzvy, abych mohl vydat knížku, abych měl co říkat na přednáškách a aby vznikl i film, což naštěstí se všechno podařilo.
4: A co vás tedy jakoby žene nejvíc za překonáváním těchto různých met?
5: To kdo jsou určitě ty příběhy, protože tyhle ty extrémní,
4: jaké třeba?
5: Extrémní disciplíny přinášejí si řadu třeba i krizí, že jo? To je první věc, co člověka napadne, ale řadu i naprosto úžasných setkání. V dnešní době, kdy člověk může vést třeba spotrekr, tak jsem to samozřejmě udělal, že jsem ve spotrekr a vlastně fanoušci mohli sledovat přesně moji polohu na mapě. A tudíž mě mohli třeba i přijít pozdravit na trasu.
4: A stalo se tak?
5: No, několikrát a ono, když pak jedete třeba na večer, to se mi stalo třeba, když jsem měl za sebou fakt jako těžký den, jako v hodně špatným počasí, probdělou noc a fakt jsem ráno byl takový jako hodně špatný. Ještě defekty mě zrovna trápily. A byl jsem takový jako down prostě, jako hodně jako dole a najednou vidím v dálce jako mávat českou vlajku. A teď si říkám, to není možný, odpalená růžová rýmovnice. Tak si říkám, tak to si to někdo splet s džirem asi, nebo co, jako prostě to jako, anebo už jsem tak jako unavený, že mám nějaký halucinace, no ale nakonec se ukázalo, že to byli kluci z Napajadel, bandička, která přijela do Francie samozřejmě hlavně kvůli Tour de France, tomu závodu, ale věděli, že to jedu a přišli mě a byli vlastně růžová, jakoby je barva jejich týmu, nebo jejich jakoby skupiny sportovní, proto ta rýmovnice, odpalili rýmovnici, dali mě plzeňský pivo a od tyhle ty v podstatě od tohle z toho shledání s nima jsem dál pokračoval jako úplný člověk.
4: Daniel Polman je hostem Radiožurnálu Sport. Kolik stojí třeba takováhle výprava do zahraničí, protože zase levně nebude?
5: A tak já se snažím ty náklady minimalizovat a to hlavně proto z toho důvodu, že jsem se rozhodl pro jízdu bez podpory, že jsem neměl žádný doprovodný auto. Takže já v podstatě jsem ještě navíc oproti teda těm profíkům, který jeli opravdu tu Tour de France, já jsem měl pouze trasu Tour de France, tak jsem měl naložený kolo, no. Takže jako zas až takový výdaje to samozřejmě nejsou a víceméně chtěl jsem opravdu zazpomínat třeba i na ty průkopníky Tour de France, protože oni jezdili taky bez minimální podpory.

0: A aby to nebyla jenom taková, jako řekněme, ultracyklistická jízda, ale byl to v podstatě i z jistého úhlu pohledu i závod, tak jsem se rozhodl, že odstartuju v úplně stejný okamžik jako ten profesionální peloton, který startoval v Lille, že on, na severu Francie, na hranici s Belgií. A já jsem, jelikož na tom severu Francie ty první tři etapy byly poměrně blízko u sebe, tak se nabízelo řešení, že já odstartuju ve stejnou chvíli jako oni, ale do třetí etapy a prohodím pořadí prvních třech etap a tím já si vyhnu, tím uzavírkám, tím zavřeným trasám a tak. No a mým cílem bylo zkusit dojet do Paříže, pokud možno ještě před nima. Věděl jsem, že oni to perou, že jo, 23 dní, 21 etap plus 2 dny volna. Takže jsem věděl, že pakliže to budu chtít stihnout ještě před nima, že budu muset jít opravdu jako závodní ultramaratonský tempo, de facto, celou dobu. No a nakonec se to dařilo držet a jelo se mě jako dobře a byl jsem teda na Champs-Élysées, jsem přijel vlastně 3,5 dne předtím, než vlastně přijeli oni tam v rámci poslední etapy Tour de France. A do toho teda jsem stihnul i ty přejezdy, že jo, těch 2700 navíc kiláků. No a poslední etapu Tour de France jsem skouknul už z pohodlí gauče z domu, no, tak to byl takový zajímavý pocit.
1: Daniel Polman je hostem Radiožurnálu Sport.

0: Daniel Polman je hostem Radiožurnálu Sport. Danieli, chci se vás zeptat během těch etap. Říkal jste, že jsou tam právě nějaké mžiky. Tak jestli něco, třeba nějaké zvíře třeba vás nepotkalo, nebo jak jste vůbec spal třeba, jak jste se stravoval během toho závodu? Jestli tak můžeme nazvat závodu.
1: No, byl to závod s časem. De facto časovka. Vlastně, jenom abych odbočil, tak ta knížka se bude jmenovat 6000 fůniků, protože v podstatě, jak se říká, že jezdec, který jede sám a nevyužívá výhodu toho pelotonu, nerozráží pořád ten vzduch jenom sám sobě, to znamená, že jede v úniku, tak protože celkově mě to dalo vlastně 6013 km, celý ten projekt Ultra Tour. No a samozřejmě na takovýhle vzdálenosti toho člověk zažije opravdu hrozně moc.
0: Píchnout nějakou věc?
1: No, já to mám spojený hodně s lidmi. Jako setkání s lidmi je to nejkrásnější, co mě potkává. Třeba asi, abych vypíchnul jako tu nejvíc srdcařskou věc, takže třeba můj de facto jeden z nejlepších kamarádů byl s rodinou, myslím si, že tak trošku naschválili s rodinou do Francie na dovolenou a v podstatě se mnou absolvoval celou etapu vedoucí z Montpellieru na vrchol Mont Ventoux. A výjezd, už sám o sobě výjezd na Mont Ventoux je neuvěřitelný zážitek. Já jsem tam byl poprvé v životě a vždycky jsem se tam chtěl podívat, tak to byl můj takový splněný sen, protože a navíc ještě, když tam jako s váma vyjede takhle jako kámoš, tak o to bylo hezčí. A vlastně i jeho syn se k nám přidal. A to musím říct, že byl asi ten jeden z nejhezčích zážitků během ty Ultra Tour.
0: Vy jste říkal, že cestoval jste sám, neměl jste žádnou podporu, to znamená, že jste musel mít na kole připnutou nějakou bagáž. Vážil jste to kolo, kolik zhruba to tak váží i s vámi, kolik jste třeba právě na tom Mont Ventoux nebo na všechny ty ostatní kopce během Tour de France musel vytáhnout?
1: Já jsem tady v tom takový, řeknu, pankáč, já moc ty věci neřeším, vůbec jako váhy, gramy a tak. Já samozřejmě vezmu to do ruky a snažím se, ať to je co nejlehčí. Ale na druhou stranu pro mě znamená hlavní kritérium to, jak ta věc funguje, jaký s ní mám zkušenosti, takže se na ní podívám a řeknu si, beru. Beru ji prostě, jo, dobrý, ta bunda je skvělá, třeba jsou bundy o 100 gramů lehčí, ale já mám s ní dobrý zkušenosti, projel jsem s ní už řadu jako bouří a špatného počasí, beru tuhle prostě, jo. Jsou samozřejmě lidi, kteří se hodně svazují tím, že váží všechno na gramové váze, dělají si excelovské tabulky, vyhodnocují to, a tak to vůbec jako není moje cesta.
0: Asi se zde, vám to třeba nedělalo problém, když jste sjížděl třeba Mont Ventoux, ty serpentíny ze sjezdu, tak předpokládám, že to celkem nemuselo být příjemné v zatáčkách.
1: Ne, ani ne, naopak, jako je důležitý si to kolo, když je těžší, tak jede rychleji z kopce, že jo?
0: Ale potom tě zatáčka, když ne, tam váha.
1: No, ale jo, ono je důležitý na tom kole to dobře rozložit, jo? Takže já jsem měl nejvíc těžký věci třeba v brašně, která byla v prostředku rámu, na středu kola, anebo ještě nějaký věci je dobrý dostat váhu třeba spíš nad přední kolo, než nad zadní. A pak se to kolo jako řídí, v podstatě úplně v pohodě, jo, je o trošku těžší. Samozřejmě ta váha dělá největší rozdíl v prudkých stoupáních, kdy prostě musíte ten náklad pořád tahat metr po metru nahoru někam, no.
0: Co to oblečení? Protože vy jste říkala, že samozřejmě jste v tomhle takový trošku skromnější, když to berete na tu etapu nebo na ty výjezdy, tak nedělám to trošku problém potom, když už je to celé zasolené, lepí se to vzít na sebe, jestli to není potom moc příjemné.
1: No, já nejsem zase takový zvířátko, jako abych, když si jdu tadyhle na benzínku udělat nákup a koupit si tam nějaký bagety a kroasány a podobné věci, tak aby o tam tať utíkali lidi. To ne. Já se snažím...
0: To řešíte?
1: Já se snažím i sám sobě jako být jako v podstatě, když jsem jako čistý, tak si připadám sám jako líp. Takže ta hygiena je jednoduchá. Minimálně každou třetí noc si beru třeba někde nějaký ubytování, jinak spím třeba venku v nějakých autobusových zastávkách a tak. A když je možnost, tak prostě si ten dres vyperu. Prostě mám s sebou nějaké hygienické potřeby a není problém jako se udržovat v nějaké jako rozumné čistotě. Zvlášť, když člověk jede ve Francii, to znamená pořád v nějaké, jako, řekněme, rozvinuté civilizaci, takže tam narazit na umyvadlo s mejdlem jako není problém. No.
0: Daniel Polman je hostem Radiožurnálu Sport.

0: Daniel Polman je hostem radiožurnálu Sport. Danieli, mluvili jsme o Tour de France, o překonávání výzev, o, řekněme, budoucnosti, co vás ještě čeká, ale co na to všechno říká rodina?
1: No, já si myslím, že rodina jako asi ve finále je spokojená, protože já si plním nějaký svý cíle, svý sny a tudíž v podstatě se seberealizuju, dokážu to napasovat i nějak na moji obživu, jako jsem takový drobný živnostník, když bych to měl říct, píšu knížky a dělám přednášky. V podstatě to je takový jako hlavní gro, jako nějaký mý obživy, jinak jako pracuji hodně s textama, živím se de facto psaním. Jde to ruku v ruce, jako ten můj sport, a lidi mají představu, že jsem pořád někde pryč. Není to pravda, strávím jako většinu času doma, jsem hodně jako s rodinou. S dcerama jako i sportujeme, takže mám dvě dcery, což je samozřejmě úplně to nejvíc jako v životě. Já, pro mě ten sport je hlavně zábava a zdroj právě těch příběhů, který já pak následně jsem schopen nějakým způsobem jako promítnout do toho mýho, jako řeknu, podnikání, ale to je ten rozdíl mezi amatérským, řekněme, což jsem já, a jako vloženě profesionálním sportovcem, že ten profesionální sportovec se jako živí vyloženě tím sportem jenom, ale znamená to být po soustředěních, jo, a ty lidi už pak jako fakt tráví hodně času mimo rodinu. To naštěstí není můj případ. No.
0: Daniel Polman je hostem radiožurnálu Sport. Danieli, ještě bych se chtěl zeptat, nemá manželka, rodina právě o vás tedy strach, když potom někam jedete a je třeba opravdu špatné počasí nebo špatná předpověď do budoucna právě třeba na různé ty výzvy?
1: Jo, tak to samozřejmě má. To jako zase nebudu zastírat, že když jedu nějaký jako extrémnější závod, tak...
0: Pardon, že do toho skáču, ptají se třeba, kdy už toho necháte?
1: Ani ne, no, to se neptají, oni asi vědí, že to je zbytečný, a abych pravdu řekl, tak nejčastěji si tu otázku kladu asi já sám, jo. A zatím jako odpověď někde ho nedohlednu, takže nevím, no, těžko říct.
0: Předpokládám, že i třeba občas spadnete, potom přijdete domů, tak co na to říkají?
1: Občas se tomu zasmějou, někdy se jí stalo, že mě manželka tadyhle jako vezla do nemocnice a tak, že jo, na nějaké ošetření. No, ale pořád to jsou jako spíš takové jako legrace, protože naštěstí jako tak zlomená klíční kost, klasika třeba, jako tak takový klasický zranění cyklistický, ale nic vážnějšího třeba jako jsem úplně neměl. Samozřejmě je to rizikový sport, člověk je hodně v únavě, často i v provozu, no, tak jako nejsou to šachy samozřejmě, jak já říkám, ale na druhou stranu jsou ještě jako víc nebezpečný sporty a no, člověk musí samozřejmě tomu štěstí trošku naproti a při tom závodě jako spíš jako se podceňovat svý reflexy a všechno, než si nějak jako věřit přílišně.
0: Daniel Polman byl hostem radiožurnálu Sport. Danieli, díky za rozhovor a ať se vám daří.
1: Já moc děkuju a zdravím všechny sportovce.
0: Z Prahy Lukáš Antoš, radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
3: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
4: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
5: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
6: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
7: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
8: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
2: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
3: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
9: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
10: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
11: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
12: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
13: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem se sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
2: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
3: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
14: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
15: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostem. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
16: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
17: Čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
18: Dobré dopoledne všem.
19: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
3: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
2: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
20: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál, hlavní zprávy.
21: Začíná nový školní rok, některé školy mají víc peněz na podporu znevýhodněných žáků. Záchranné práce po povodních v Nepálu a Tibetu komplikuje déšť a zničená infrastruktura. Wimbledonská šampionka Nosková postoupila do druhého kola tenisového US Open a dnešek bude nejdřív skoro jasný, přechodně oblačný, výjimečně s přeháňkami. Teploty většinou do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Je úterý 1. září a začínají hlavní zprávy s Markem Sedláčkem.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
21: Dnes začíná nový školní rok. Změny přináší hlavně v prvních třídách. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky totiž letos nastoupí i děti, které by dřív zůstaly ve školce o rok déle. Znamená to i víc asistentů.
22: Školy musí nově kvůli přísnějším odkladům zajistit v každé první třídě s alespoň 15 žáky asistenta pedagoga, pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
23: Třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
22: Do prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 000 dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, mají nově peníze navíc. Na co je můžou využít, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
24: Například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích.
22: 520 základních škol si mezi sebou rozdělí zhruba 220 milionů korun. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
21: Rezort financí zveřejnil návrh státního rozpočtu na příští rok. Nejvíc si pohorší ministerstvo pro místní rozvoj. Oproti letošku má dostat o 10 miliard korun míň. Letos hospodaří zhruba se 30 miliardami.
25: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je rozpočet rezortu nižší třeba kvůli přesunu agent pod rezort průmyslu a obchodu.
26: Je to dílem i, že končí programovací období a nejsou tam vlastně evropské peníze.
25: O zhruba 700 milionů méně dostane rezort životního prostředí a s větším objemem peněz původně počítal ministr školství Robert Plaga za ANO. Rozpočet se mu meziročně zvýší, ale méně než původně předpokládal.
27: U té největší položky, a to je nárůst platů, tam je nárůst menší než jsem předpokládal, ale zároveň se změnil za příslib těch vyšších nárůstů v letech 28-29.
25: Státní rozpočet má mít podle návrhu příští rok schodek 389 miliard. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
21: Opozice navyšování schodku státního rozpočtu ostře kritizuje. V době ekonomického růstu to považuje za neobhajitelné.
28: Tenhle rozpočet míří proti podnikatelům, míří proti tomu, aby se česká ekonomika mohla dobře rozvíjet.
29: Říká předseda občanských demokratů Martin Kupka. Vláda podle něj vědomě zadlužuje zemi na účet těch, kteří ještě nemůžou hlasovat, ale budou za to platit. Místopředseda starostů Lukáš Vlček skritizoval, že schodek má být druhý nejvyšší v historii Česka, přestože ekonomice se teď daří.
30: Je navíc další vládní lží, že by šlo o investice. Celkový deficit se totiž zhoršuje o 79 miliard, zatímco nárůst národních výdajů na investice ani ne o 48 miliard.
29: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozičním politikům vzkázala, že lepí díry, které způsobili oni v minulém volebním období. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
21: Vrchní soud v Praze potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Zamítli její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie.
22: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
31: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná a podle mého názoru její vina nebyla prokázána.
22: S rozhodnutím odvolacího soudu se ztotožnil státní zástupce Mojmír Frček.
32: Když jej máme za zákonné a především formální a materiálně zcela správné.
22: Obžalobě v kauze čelí i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
0: Po tragických povodních v Tibetu evidují nepálské a čínské úřady už nejméně 950 obětí. Pohřešuje se asi 5000 lidí. Záchranné práce i zásobování humanitární pomocí komplikuje zničená infrastruktura. Nepál do pomoci ve velkém zapojuje letectvo.
1: Začínají být čím dál tím větší problémy s doručováním humanitární pomoci z těch níže položených údolí směrem na sever Nepálu, protože ta silnice jedna jediná, která je pořád ještě průjezdná, je podemletá, je tam spousta půdních sesuvů a všechno to brzdí to zásobování. Ze severního Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
0: Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner se chystají na další diplomatické hovory na Ukrajině. Řekl to prezident Volodymyr Zelenský s tím, že Američany telefonicky informoval o vývoji na bojišti i o možnostech jednání s Ruskem.
4: Mluvili jsme o tom, jak Rusko přimět k ukončení války. V Moskvě musí panovat správné smýšlení. U Putina musí převládat odhodlání válku ukončit, nikoli v ní pokračovat. Bohužel zatím všechny zpravodajské informace, jak naše, tak i našich partnerů, a všechny signály z Ruska naznačují, že ruský vůdce osobně chce, aby válka pokračovala.
0: Rusko na mírové hovory přistoupí jenom v případě, že ovládne celý ukrajinský Donbas, a to včetně částí, které kontroluje Kyjev. Ukrajina i Spojené státy toto odmítají. Šéf odboru IG Metall v německém Dolním Sasku varoval před konfliktem mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci v automobilovém koncernu Volkswagen. Ten by se podle něj mohl vyhrotit, pokud vedení bude špatně komunikovat tvrdá úsporná opatření. O těch má v pátek jednat dozorčí rada automobilového koncernu.
5: Současné spory a debaty o úsporách nebo přímo o zavírání továren nevysílají dobré signály směrem k zákazníkům. Šéf dolnosaské pobočky odboru IG Metall Thorsten Greger to řekl deníku Neue Osnabrücker Zeitung. O nutnosti úspor přesvědčuje zaměstnance Volkswagenu poslední týden přímo šéf představenstva Oliver Blume. Okružní jízdu po německých továrnách zakončil dnes v Hanoveru. I tamnímu závodu hrozí uzavření. Blume už dříve řekl, že je to nejzazší a taky nejdražší řešení, ale že provozovat tento závod zaměstnávající asi 11 000 lidí nebude mít v příštím desetiletí ekonomický smysl. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Nástroj umělé inteligence ChatGPT od společnosti OpenAI bude v Evropské unii spadat pod přísnější dohled. Oznámila to Evropská komise. Ve státech 27 už totiž ChatGPT daleko překročil hranici 45 milionů uživatelů za měsíc a řadí se tak do skupiny mimořádně velkých internetových platform, na které se vztahuje unijní nařízení o digitálních službách.
6: Přísnější pravidla budou nově platit také pro internetové diskuzní fórum Reddit a platformu Roblox, na níž mohou uživatelé hrát a vytvářet vlastní hry a virtuální světy. Všechny tři platformy musí nově důsledněji bojovat proti šíření nelegálního obsahu či ohrožování základních práv, jako je svoboda projevu. V opačném případě jim hrozí vysoké pokuty. Přísná unijní pravidla na základě nařízení o digitálních službách už platí celkem pro 28 platform, včetně společností Apple, Google či Amazon. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Sport. Tenistka Linda Nosková vyhrála v úvodním kole US Open nad Američankou Volinecovou. V New Yorku je u toho David Prouza.
7: A aktuálně v akci Dalibor Svrčina souboj s Francouzem Royerem dospěl už do páté sady. V ní vede Dalibor Svrčina 2-0 a 15-0 při svém vlastním servisu. Ve druhém kole už jsou Karolína Muchová, Marie Bousková a také už zmiňovaná Linda Nosková. Naopak končí Sára Bejlek. Na své zápasy čekají Kateřina Siniaková a Jakub Menčík. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: České volejbalistky na domácím mistrovství Evropy v Brně končí v osmifinále, které prohrály se Švédskem 0-3. Nejproduktivnější hra turnaje švédská univerzálka Isabel Háková v zápase nazbírala 31 bodů a podle kapitánky Michaely Mlenkové bylo složité jí bránit.
8: To utkání jsme nastoupili dobře, ale prostě Isabela měla dneska svůj den, nedokázali jsme ji vůbec zastavit. Myslím si, že ten recept jsme na ní našli až v tom třetím setu, kde jsme bohužel plus udělali nějaké chyby napřímo na servisu i v útoku a pak není možný vyhrát ten set. A ona prostě fakt na co šáhla, to měla jako bod, takže bylo fakt nesmírně těžké ji zastavit a jenom klobouk dolů před ní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Humpolce a na 38 u Havlíčkova Brodu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov zvyšte pozornost. Na 95. kilometru čeká dodávka v odstavném pruhu na odtah, označena je světelnou šipkou. Na silnici 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Habry pracují silničáři na několika místech na opravě vozovky. Projíždí se kyvadlově a zdržení je vždy do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnešek má být polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16 stupňů. Tolik hlavní zprávy. A začíná repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
9: Vláda ohlásila schodek státního rozpočtu v příštím roce ve výši 389 miliard korun. Je ekonomicky obhajitelný. Co přinese rozvolnění rozpočtových pravidel? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je někdejší vicepremiér a ministr financí Pavel Mertlík z katedry ekonomie a managementu Unicorn Vysoké školy. Dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
9: Miroslav Kalousek byl podobně jako vy ministrem financí na síti X odpoledne napsal, že příští rok budeme podle navrhovaného rozpočtu projídat budoucnost dvakrát rychleji než letos. Souhlasíte s ním, že takový schodek by odpovídal hluboké hospodářské krizi nebo covidové pandemii?
10: Jednoznačně, navíc ta čísla, když je čteme, tak se obávám, že jsou ještě horší, než jak to bylo ministerstvem financí dneska prezentováno. A
9: nevychází vám to?
10: No, nevychází mi to, protože plánovaný schodek, který je 389 miliard, jak jste řekl, když se podíváte do srpnové makroekonomické predikce ministerstva financí, čili aktuální platné predikce, která prostě ani ne měsíc stará, pár týdnů stará, tak tam je nominální HDP odhadován na 9 bilionů 531 miliard. No a když teda vydělím těch 389 9531, tak mi vyjde 4,1, respektive to je zaokrouhlené, méně zaokrouhleno 4,8% HDP, čili více než 4%, což si myslím, že pokud to není odůvodněno skutečně masivním investičním programem, a já bych řekl, že v této době především do bezpečnosti země a její infrastruktury, včetně infrastruktury kritické, tak to je skutečně neobhajitelné. Samozřejmě to, co říkám, tohleto číslo, těch 4,1, se týká státního rozpočtu úzkém, že jo, samotného státního rozpočtu. Vedle toho máme státní fondy, máme další veřejné instituce, které jsou součástí veřejných financí jako celku, v praxi tedy zejména obce a města, kraje plus zdravotní pojišťovny, ale vzhledem k jejich dosavadnímu vývoji i vývoji jejich rozpočtů mám na mysli, tak si nemyslím, že to můžete na obrázek nějakým zásadním způsobem změnit. Jo.
9: To je docela zajímavé, že vlastně levicoví sociální demokraty, si to tak mohu říci, se shodne s pravicovým rozpočtovým střábem Kalouskem. To znamená, že rozpočet je prostě špatně navržen?
10: Myslím si, že tak, jak jste to přesně řekl, naprosto neodpovídá naší makroekonomické situaci, která sice není nějak mimořádně růžová. Tempo růstu odhadované opět tedy ve stejné predikci ministerstva financí, a záměrně používám oficiální čísla, na příští rok 2,4%, si myslím, že jako asi odpovídá v současnému potenciálu české ekonomiky, ale co si budeme nalhávat, ten potenciál je nízký a měl by být vyšší, mělo by to být někde mezi 3-4% HDP meziročního růstu, tak jak tomu bylo, řekněme, před covidem. A prostě dlouhodobě to je takové čísla směřují spíš jako k zaostávání v globálním měřítku a nehledě na to, že tedy i v předchozích letech to bylo ještě nižší. Není dobré utěšovat se s tím, že v rámci Evropy to je velmi dobré číslo.
9: Vláda chce využít...
10: Kdybych to jenom...
9: Ano, promiňte.
10: Nic, jenom závěrečná věta k tomu prostě... přesto, že ten růst je menší, než by měl být, tak prostě celkově ta situace je relativně dobrá. Jsme v situaci nějakého pozvolného růstu, stále nízkou nezaměstnaností, do jisté míry rostoucí inflací, ale pořád prostě to není tak, že by se muselo utrácet způsobem, jakým se k tomu vláda rozhodla.
11: Chtěl jsem říct, že vláda tady chce využít takzvanou evropskou únikovou doložku pro zvýšení výdajů na obranu, ale taky zároveň uvolňuje ta rozpočtová pravidla, k tomu se ještě dostaneme. Jak vysoký může být nakonec podle vašeho odhadu ten skutečný schodek?
10: Tak ten skutečný schodek může být vyšší nebo nižší podle toho, jak se bude dařit ekonomice a samozřejmě případně, jaké budou úpravy toho rozpočtu během roku, ale ty za normálních okolností nebývají nějak mimořádně velké. Já bych se nicméně vyjádřil k tomu, jak si nezapočítávání těch vojenských nebo dalších bezpečnostních výdajů do deficitu, tak to prostě není. Tam se to započítává. Nezapočítává se to do aktuálních výdajů pro ten konkrétní rok, kdy je nějaký ten strop, který bychom neměli překročit a jak si otevřeli jsme si cestu k jeho překračování, nebo my, vláda nám otevřela bohužel tu cestu, ale do výkazu hospodaření veřejných rozpočtů jako celku, tak jak se reportuje prostě, jak její reportuje Eurostat, tak tam se všechny výdaje započítávají, včetně těch vojenských a dalších, takže prostě to je jenom taková obezlička.
11: A jak se díváte na logiku, kterou vyznává vláda, že vyšší zadlužení rozhýbe ekonomiku a tím se zvýší příjmy rozpočtu?
10: To je částečně pravda, nebo to může být pravda, ale velmi záleží na směřování těch výdajů. A pokud se rozhodující část těch výdajů, jak se zdá, půjde do oblasti spotřeby, tak to prostě tenhle efekt taky má, taky, ale velmi malý, až skoro zanedbatelný. Na rozdíl od třeba těch výdajů investičních, které se multiplikují.
11: Že vláda argumentuje tím, že přes 100 miliard, jestli se nepletu, jde právě na ty investiční výdaje.
10: To je sice pravda, ale meziroční navýšení tam není tak velké. Navíc je tam jim pouze vykompenzován pokles příjmů, očekávaný pokles příjmů použitých na investice z fondů Evropské unie, takže prostě částečně české peníze nahradí ty evropské, ale to není více peněz. Jo? Takže to ono tam navýšení je, ale není nějak zásadní, ale popravdě řečeno v situaci, kdy se staví na české poměry dálnice tempem, jaký tady několik let nebyl, celá řada dalších investičních projektů běží a nové nejsou připraveny, tak ty možnosti nejsou až tak velké. No a když si vedle toho podíváme na podivuhodné plány typu jak si ze státní části ČES a proti tomu privatizaci jeho další části a podobně, které nemá racionální ekonomické vysvětlení a je to velmi podivná operace, která ale zatíží veřejné rozpočty, tak jako je to celé velmi podivné. Já bych ale velmi rád upozornil ještě na jednu věc, na kterou nesmíme zapomínat, a to je cena toho zadlužení. To, co za to platíme. My dnes úroky z veřejného dluhu, nebo přesně ekonomicky řečeno výnosy z dluhopisů, máme někde kolem 5% jejich hodnoty. To není opravdu málo. 5% úrok. Každý, kdo má hypotéku a má povinnost jí splácet, tak ví, jaký je to nárůst z dob, kdy to bylo 2 až 3%. No a když se podíváte na nominální objem těch výdajů na úroky, které musíme platit věřitelům České republiky, včetně českých domácností samozřejmě, tak třeba za rok 2025, kdy je známá poslední statistika, kterou jsem alespoň dokázal nalézt, tak tehdy to bylo 112 miliard korun. Nominální HDP byl tehdy 8 bilionů 556 miliard korun. Zase, když tahle dvě čísla vydělíte, tak ten objem těch úroků představuje 1,3% HDP. Jinými slovy, z těch zhruba 4% deficitů víc než čtvrtinu, a pomalu se to může blížit třetině, sežerou jenom úroky, které platíme. A bude to čím dál horší.
11: No, ministerstvo financí očekává, že státní dluh v roce 2028 překročí hranici 4,4 bilionu korun, že náklady na jeho obsluhu se vyšplhají až na 139 miliard, přičemž v tom roce 2025 to bylo 98 miliard. Čili je tohle to ještě udržitelné?
10: No já si myslím, že to dlouhodobě udržitelné není. Určitě krátkodobého pohledu to udržitelné je, ale zbytečně nás to zatěžuje. A v okamžiku, kdybychom museli skutečně výrazně zvýšit třeba obranné výdaje, a já si myslím, že tenhle okamžik se docela blíží, bohužel, tak prostě ta zátěž bude o to horší. Další věc, která s tím souvisí, je prostě důvěra finančních trhů v schopnost České republiky splácet. Prostě úroky rostou ve světě všeobecně a nemá smysl utěšovat se tím, že náš veřejný dluh prostě je hluboko zatím pod těmi 60% toho maastrichtského kritéria, které sice není úplně jaksi bezdůvodně zvolené, ale přece jenom je to trošičku arbitrární údaj. Máte země na světě, které se ekonomicky nehroutí, nebo já bych řekl stále nehroutí, jako třeba Japonsko, které má velké hospodářské problémy, ale prostě dokáže ufinancovat dluh ve výši přesahující 200% HDP. A vedle toho máte země po světě, které zkrachovaly s dluhem hluboko pod tou naší úrovní. Nejen ten vykřičený příklad Argentiny, ale i řada dalších. Jinými slovy, může se velmi lehce stát, že prostě ze dne na den ty výnosy začnou růst z těch dnešních 5% někam směrem k 10%, no a pak už je zbývá zavolat do Mezinárodního měnového fondu.
11: Hostem 20 minut Radiožurnálu je ekonom Pavel Mertlík. Jak jsem pochopil z vašich slov, asi rozumíte důvodům, proč prezident vetoval novelu rozpočtových zákonů připravenou vládou?
10: Tak je to velmi jednoduché. Prostě máme nějaká pravidla a když se nám ta pravidla nehodí, tak je odstraníme nebo nahradíme pravidly mnohem volnějšími. Jinými slovy, nehodláme ta pravidla respektovat. Protože si myslím, že to je závažná věc, která prostě umožní této vládě více, ale bohužel nerozumně utrácet a způsobí problémy do budoucna, tak s tomu, jak si rozumím velmi dobře, stejně jako kritice vlastně všech ostatních mimo vládu, nezávislých expertů, Národní rozpočtové rady a tak dále a tak dále.
11: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba vidí opozice porušení dělby moci v tom, že vláda bude mít po prosazení změn rozpočtových pravidel možnost bez souhlasu sněmovny přesouvat až 10% rozpočtu. To je velká benevolence, ne?
10: Je to velká benevolence. Ono, takové přesuny samozřejmě mohou být potřebné, ale pokud je země jen trošku politicky konsolidovaná, tak se prostě souhlas v parlamentu k takovým operacím, jsou-li skutečně nutné, z pravidla najde. Ale tím jsem možná se to dotkl další věci. Prostě tyhle problémy kolem státního rozpočtu, o kterých hovoříme, jsou do jisté míry jenom symptomem toho, jak se prostě hroutí liberální demokratický řád, v kterém jsme 30 let operovali. Je to prostě součást kupících se problémů v celkovém fungování naší společnosti, který se projevuje v politice, ve volbách a posléze tedy v státním rozpočtu. Nevidíme to jenom v České republice, bohužel to velmi podobně vidíme ve Spojených státech, v některých dalších zemích Evropy. Možná jich po letošních volbách v příštím roce bude ještě více, uvidíme. Prostě nejsou to pěkné perspektivy.
11: Vláda podle opozice taky dostane možnost šikanovat instituce, které nepůjdou na ruku zkracováním rozpočtu. Připouštíte takové riziko?
10: Tak ta možnost je vždycky, když by vláda tuhle pravomoc neměla. Prostě jistě si dokážeme najít historické případy, kdy vlády prostě z roku na rok zkrátily rozpočet jednotlivým institucím, protože ty instituce se nechovaly vždycky podle jejich představ. Prostě dát prezidentské kanceláři menší rozpočet, na to nemusela být podobná změna.
11: A umíte odhadnout, jak v té věci může rozhodnout Ústavní soud?
10: To si netroufám, už protože nejsem ústavní právník, ale jako předpokládám, že se Ústavní soud bude snažit interpretovat ústavu tak, jak je napsaná, i jaký je očekávaný její obsah, kterému se říká duch zákona, duch ústavy. A je dost možné, že něco z toho, co vláda v této oblasti prosazuje, narazí. Ale na straně druhé ne nutně všechno. A další věc také je prostě vykonatelnost rozhodnutí ústavního soudu. My dosud žijeme v blahé situaci, kdy rozhodnutí ústavního soudu jsou v zásadě respektována, ale ústavní soud nemá ani armádu, ani policii, žádné denuncovací prostředky. A pokud se dostaneme do situace, kterou vidíme ve Spojených státech, kdy prostě prezident ignoruje rozhodnutí soudní soustavy, včetně nejvyššího soudu, respektive vždycky najde nějakou cestu, jak ho obejít, tak nám potom prostě ani dobře fungující ústavní soud nemusí být mnohoplatný, což nakonec najdete takováto vysvětlení i třeba v rozhovorech s Pavlem Rychetským. Prostě to není žádná mimořádná moudrost. My máme velké štěstí z hlediska celkové konstrukce naší ústavnosti, že za prvé máme dvoukomorový parlament a za druhé máme ústavní soud. Nebýt toho, byli bychom mnohem blíže než Slovensku a Maďarsku, možná bychom byli dál než oni.
11: Ten zákon obsahuje nový způsob financování výstavby jaderných zdrojů. Stát by je mohl platit pomocí půjček poskytovaných z mimo rozpočtových účtů. Co by to fakticky znamenalo?
10: No tak, já to řeknu takhle. Veřejné finance nejsou tvořeny jenom státním rozpočtem a jenom rozpočty měst a obcí, čili těch místních entit státu, abych tak řekl. Vedle toho jsou tam několik málo mimo rozpočtových fondů a vedle toho fondu dopravní infrastruktury, fondu bydlení, jsou to zejména u nás zdravotní pojišťovny, které nejsou součástí státního rozpočtu, aspoň ne bezprostředně jsou na něj napojeny, ale mají také vlastní příjmy a tak dále. V průběhu 90. let takových mimorozpočtových institucí tady byla celá řada. Vládě to tehdy umožňovalo hospodařit z pořadu let s nulovým deficitem státního rozpočtu. A pak se ukázalo tedy, když se provedla konsolidace veřejných rozpočtů v dobách někdy kolem roku 1998, 97, 98, že prostě v řadě těch roků ty deficity byly běžně 2-3%, v jednom konkrétním případě 12% HDP, dosud neopakovaných, byť to je specifický případ. Tam se započítávala jedna velká privatizační akce, která snižuje majetek státu. Takže je to do jisté míry účetnictví. Ale ta základní věc je, že když čím máte více mimo rozpočtových fondů a čím rozsáhlejší je rozsah jejich operací, no tak tím menší je přehlednost té soustavy veřejných rozpočtů jako celku a tím lépe se prostě skrývají různé výdaje, které prostě není úplně pro vládu jaksi žádoucí, aby na ně veřejnost příliš dobře viděla.
11: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, naším hostem je docent Pavel Mertlík. Prezident Petr Pavel řekl, že neočekává od současné koaliční vlády Andreje Babiše, že by přišla s reformami povinných výdajů rozpočtu. Na tom se asi shodnete.
10: Také to neočekává.
11: Souhlasíte s tím, že to budou, nebo že ty změny mandatorních výdajů, že budou zřejmě v budoucnu nezbytné?
10: No tak ona, vláda je, abych zase byl jaksi poctivý, v nějaké míře dělá i teď v některých vybraných segmentech, viz rovněž dnešní nebo včerejší informace o snížení podpory v nezaměstnanosti, respektive úpravy té křivky vyplácení podpory v nezaměstnanosti, čili nějaké úpravy se tam dějí, ale nejsou zásadní. Na straně druhé, já nevěřím na to, že je možné mandatorní výdaje nějakým podstatným způsobem osekat, aniž by to vedlo prostě k zásadním problémům ve fungování naší společnosti. Náš základní problém není jenom na příjmové straně rozpočtu a já bych řekl, že do nedávna nebyl především na příjmové, ale na výdajové. A já jsem to řekl obráceně. Ano. Není na výdajové straně rozpočtu, i když rychle se k tomu posouváme také, jak už jsem o tom vlastně mluvíme celou dobu, ale na té příjmové straně rozpočtu. Tam prostě je společný jaksi hřích prvotní ODS, ano, a také SPD, ale zejména jde o ty dvě velké strany, kdy v roce 2020 zrušili takzvanou superhrubou mzdu, což nebyla zrovna šťastná konstrukce. Já osobně bych byl plně pro, že byla zrušena, ale nebyla kompenzována ničím jiným.
11: Čili ne ji vracet, ale
10: udělat komplexní reformu příjmové strany veřejných financí, to znamená zejména daní a také sociálního pojištění a zdravotního pojištění.
11: Třeba Vít Rakušan mluví přímo o daňové reformě. S tím souhlasíte?
10: Rozhodně. Rozhodně a máme na celou řadu výborných textů na tohle téma. Stačí se podívat třeba na různá doporučení expertů kolem třeba pana Prokopa, tak dále. Výborné texty na tohle téma měla paní kolegyně Nerudová. Prostě ten náš daňový systém vždycky vykazoval různé nedostatky, ale tak, jak se v zásadě nemění spoustu let, tak se ta situace zhoršovala, protože se prostě mění ekonomika, mění se společnost. A součástí našeho problému není jenom nízká úroveň výběru daní. Jsme dlouhodobě někde kolem 35% HDP, což podle mého hlubokého přesvědčení neodpovídá potřebám naší ekonomiky. Ale také máme velmi nešťastně, řekl bych docela brutálně dneska rozložené to daňové břemeno, kdy prostě ty daně v zásadě platí pracující a například daně z kapitálové se blíží kriticky nule. Jo, to je prostě situace, která je absolutně neudržitelná dlouhodobě. Odporuje situaci, jaká je běžná nejenom v západní Evropě, ale i ve Spojených státech a v dalších vyspělých zemích. A bohužel žádná z předchozích vlád s tímhle nic neudělala. Respektive ne tak významného. A mimochodem minulá vláda Petra Fialy, která takovou opatrnou reformu ve smyslu zdanění kapitálu zavedla s platností od tuším loňského roku, tak po několika měsících to bylo opět zrušeno. Tehdy to prošlo, byl to návrh pirátské strany a ODS posléze se rozhodlo hlasovat jinak. Takže to neplatilo ani celý rok. Jo? Čili ta nechuť prostě zdanit kapitál je u nás dlouhodobá. A bohužel má závažné makroekonomické a potažmo následně společenské dopady.
11: Ministryně financí Schillerová připustila, že by mohlo dojít ke zvýšení majetkových daní, jak nám tedy doporučuje Evropská komise a Mezinárodní měnový fond, protože máme relativně malé.
10: Ne relativně malé, máme malé. Absolutně nejmenší v Evropě.
11: Takže je to správná cesta.
10: To je určitě jedna z dílčích věcí, které je třeba udělat. Nemůžeme zase žít v představě, že daně z nemovitosti nám tu situaci vytrhnou. Ale dneska jsou někde u jedné desetiny procenta HDP, hluboko pod dvěmi desetinami, no a kdyby se přiblížili postupnými kroky, to podtrhuji, postupnými kroky, to je vždycky údajní potřeba postupně, byť může jít o radikální reformu, tak někam k těm 3%, které jsou obvyklé v Evropské unii jako celku, tak to samozřejmě do té mozaiky těch příjmů pomůže. Já si nemyslím, že Česká republika by měla mít daně na úrovni někde kolem 50% jako skandinávské země, 50% HDP nebo tak. Jo. Nám by bohatě stačilo, kdybychom se z těch našich 35% zhruba posunuli někam na úroveň 38-39, prostě směrem ke 40%, ale podně. A celá řada věcí by pak fungovala úplně jinak. Ale není dobré prostě tohle dosáhnout úpravou jedné daně. Tam je potřeba celou řadu z nich upravit. A to oběma směry. Prostě už mluvil jsem o zaměstnancích především. Velká část z nich má prostě disproporcionálně vysoké daně v porovnání s to, k tomu, jaký mají příjem srovnání s jinými skupinami obyvatelstva a tak dále.
11: Koaliční vláda v programovém prohlášení slibovala konsolidaci veřejných financí, zatím prohlubuje schodek státního rozpočtu. Věříte, že s tou konsolidací začne v roce 2028, jak teď slibuje?
10: Nevěřím z řady důvodů, ale jeden z nich je také to, že pokud nebudou předčasné volby do té doby, tak prostě nebývá to tak v důsledku politického cyklu, že by konsolidaci veřejných financí vlády, a to i ty, které mají za sebou podporu, řekněme, voličů, kteří proti ní nejsou v principu, prováděli krátce před koncem volebního období. Takže tohle si myslím, že opravdu nehrozí.
11: Ministryně Schillerová připouští, že ještě dojde k nějakým úpravám. Jak velkým odhadujete? Teď se ptám samozřejmě na státní rozpočet, na na ten návrh, který jsme se dnes dozvěděli?
10: Rozumím. Moc si nedovedu představit, že by se už nějak dále hýbalo s tím celkovým číslem. Je možné, že třeba ministerstvo financí přijde s novými odhady HDP a promítne je tam, ale to by neměly být velké rozdíly. Spíš bude asi docházet k přesunu mezi kapitolami, což je folklor každoroční.
11: Uvidíme. To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s bývalým ministrem financí, dnes docentem na katedře ekonomie a managementu Unicorn Vysoké školy Pavlem Mertlíkem. Děkuji, nashledanou.
10: Děkuji za pozvání.
12: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem. Teď už je úterý, je 1. září, 4 minuty po půl jedné, přejeme klidnou noc. Přehled zpráv má Marek Sedláček.
21: Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár lesa u Svojkovic na Jihlavsku. Informovala o tom mluvčí hasičů Petra Musilová. Hořelo na ploše 2000 metrů čtverečních. Na místě byl vyhlášený 3. ze 4 stupňů poplachu. Požár likvidovalo 19 hasičských jednotek a taky vrtulník. Teď se už oheň dál nešíří. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyzval státy střední a východní Evropy ke spolupráci při vyjednávání o unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034, řekl to na strategickém fóru ve slovinském Bledu. Unijní země by podle něj měly hájit třeba kohezní fondy, které čerpají zejména evropské státy s méně výkonnými ekonomikami. V nich chtějí škrtat západoevropské státy, jako Německo, Nizozemsko nebo Švédsko. Kriminalisti se zabývají případem popálené rodičky v pražské nemocnici Bulovka. Podle informací deníku N se lékaři po císařském řezu snažili zastavit krvácení. Chirurgický nástroj ale vzplál a popálil ženu potřenou dezinfekcí. Pacientka má popáleniny 2. stupně na 15% těla. Podle mluvčího policie Jana Daňka zatím trestní oznámení nepodala a policie se o případu dozvěděla z médií.

0: Utkání španělské ligy. Tentokrát dokázali otočit vývoj skóre proti Vallecanu a zvítězili 5-2. V Itálii znovu dalo AS Řím soupeři 4 góly. Tentokrát vyhrálo 4-0 na hřišti Lecce. V anglické lize zvítězil taky ve druhém kole obhájce titulu Arsenal. Na hřišti Aston Villa vyhráli 1-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Humpolce a na D11 u Bříství. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za exitem 104 větrný Jeníkov zvyšte opatrnost. Na 95. kilometru dodávka v odstavném pruhu po nehodě a čeká na odtah. Označena je šipkou silničářů. Na D11 z Hradce Králové do Prahy pozorněte za sjezdem na Sadskou. Mezi 19.5. a 18. kilometrem probíhá noční práce v pravém pruhu. A v Praze upozorňujeme na uzavřený Strahovský tunel z Dejvic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba, ta by měla trvat do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnešek má být polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: No a začíná taky září, je 1. září, tak ať už to pro vás znamená začátek školního roku, jak z pohledu studenta, nebo z pohledu učitelů, ředitelů a tak dále, pracovníků škol, anebo ať už pro vás 1. září znamená jakýkoliv jiný začátek, tak ať se vydaří. Zdravím vás, přeju klidnou noc.

0: Česká skupina November Second ve vysílání úterního nočního radiožurnálu. Je 1. září, začíná nový školní rok, ale ne všechny děti dnes usednou do lavic. Třeba v Lukách na Jihlavsku nad Jihlavou zůstanou ještě pár dní doma. Může za to rekonstrukce tamní školní kuchyně, která se protáhla, a ředitel proto vyhlásil 2 dny volna.
1: Tohle bude třeba přebrat.
2: 3 dní 2C Helena Zabilková se připravuje na nový školní rok.
1: Momentálně vybaluju věci z krabic, které jsem si tam na konci školního roku odložila. Počítadlo, hned jsem si vzpomněla na Ondráška, který ho nejvíce používá. Kdyby to muselo být do úterka, tak by to bylo do úterka. Tím, že to je do čtvrtka, tak prostě mám tady větší možnost se i popracovat s technikou, která není úplně moje hobby. Neříkám, že bych to přivítala, ale prostě tak snažím se brát věci tak, jak jsou.
2: Důvod k odložení začátku školního roku v Lukách nad Jihlavou leží přes ulici ve školní jídelně, kterou vede Monika Zamazalová.
3: Varna. Kuchyň a vlevo je moučná kuchyň, to je na přípravu svačinek a vlastně moučných pokrmů.
2: A v té chodbě mezi varnou a přípravnou leží složený stavební materiál.
4: Ty kuchařky, aby bylo všechno hygienicky v pohodě, aby se dokázali zacvičit s těmi přístroji, které tady budou nové, tak aby měli na to čas a nemuseli distribuovat třeba i nějaké dovezené jídlo.
2: Vysvětluje ředitel školy Michal Vrzáček, proč se rozhodl o 2 dny odložit začátek školního roku.
4: Jednak je to stresující, protože člověk chodí každý den a v podstatě každý den zjistí, že se to musí trošičku nějak posunout.
2: Podle Vrzáčka není jisté, jestli kuchyně bude v den, kdy se školáci vrátí do lavic, vařit. Připravuje se i na variantu, že se provoz spustí až v pondělí. V ten moment by žákům škola zajišťovala například bagety. František Jirků, Radiožurnál.

0: Jedna hodina v noci. Zprávy má Marek Sedláček.
1: Ničivých povodních v Nepálu narůstá počet pohřešovaných. Vláda odložila projednávání nové státní kulturní politiky. Tenisti Svrčina, Nosková, Bousková a Muchová jsou ve druhém kole US Open a dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Záchranáři v Nepálu posílili pátrání po stovkách lidí uvězněných v síti tunelů poničených vodních elektráren. Ničivá záplavová vlna po odtržení části himalajského ledovce, kromě hydroelektráren a mostů, zasáhla taky vesnice v okolí řeky Trišulí. Potvrzených obětí neštěstí je nejméně 950. Záchranné týmy teď na obou stranách nepálsko-tibetské hranice celkově pohřešují bezmála 5000 lidí. Podle ředitele právní a konzulární sekce Českého ministerstva zahraničí Pavla Peška souvisí rychlý nárůst pohřešovaných s postupným obnovováním připojení.
3: Obnovuje se elektřina, obnovuje se internetové spojení a fakticky teď do hlavního města Kathmandu začínají proudit ta aktualizovaná čísla z těch zasažených oblastí. Čili není to nějaký prudký nárůst, jenom ta informace o těch skutečných počtech se až teď dostává do hlavního města.
1: Vláda neprobrala na pondělním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO odloženo z časových důvodů. Upravený dokument šéfa rezortu kultury Ota Klempíře za motoristy popisuje priority, kterými by se měl stát v příštích 4 letech zabývat.
4: Klempířův návrh kritizovali už dříve pracovníci z kulturního sektoru. Těm vadilo, že dokument vznikl netransparentně bez diskuze s odborníky, dodává prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
5: Pan premiér skrze úřad vlády nabídl setkání se zástupci sektoru, tak budeme čekat na to, kdy a jak proběhne. Jsme za to rádi a doufáme, že od toho se odrazíme, tak aby se i naplňovalo i jejich programové prohlášení a aby se naplňovalo i to, co ta kultura zásadně potřebuje.
4: Rezort kultury dostane příští rok podle návrhu státního rozpočtu o necelou miliardu korun více než letos. Český rozhlas požádal o vyjádření i Ministerstvo kultury. To ale nereagovalo. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Města po celém Česku zavádějí takzvané školní ulice. Ty mají zajistit bezpečnější cestu dětí do škol při ranní špičce. Proto radnice některých měst zakazují vjezd aut do ulic u základních škol. Omezení dopravy se od nového školního roku bude týkat nově třeba základní školy Hovorčovická v Praze 8. Pokračuje radní pro dopravu tamní městské části Martin Jedlička z TOP 09.
6: Jde o to, že tam opravdu přes ty dvě křižovatky přechází stovky dětí ráno, jo? Takže je to kvůli tomu prostě, že se tam trochu sklidní ten provoz, ale opravdu jenom před tou 8 hodinou a pak tam po zbytek dne vlastně funguje normální dopravní režim.
1: Sport. Tenistka Karolína Muchová první ostré singlové utkání od wimbledonského finále zvládla. V prvním kole US Open deklasovala v New Yorku Rakušanku Krauzovou 6-3 a 6-0. Postoupili i Svrčina a šampionka Wimbledonu Nosková. Dále jde taky Marie Bousková. Ta si ve dvou setech poradila s francouzskou Jacquemotovou. Česká tenistka, pro kterou není úplně typická agresivní hra, zahrála v zápase 25 vítězných balonů.
7: Jo, to je docela vysoký, to jsem ani nečekala, tak samozřejmě on je takový typ hráčky, který hodně toho vrátí a zároveň není úplně agresivní, takže samozřejmě toho já jsem se snažila využít a chodit si i občas na tu síť. Přece jenom je to první kolo Grand Slamu, všichni tady máme takový víc nervy nebo prostě motýly v břiše, takže já jsem se hlavně snažila soustředit na sebe od začátku.
1: S turnajem se naopak loučí Sára Bejlek. 28. nasazená tenistka prohrála se Španělkou Bukšaovou ve 3 setech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D11 u Bříství a na D1 u Humpolce. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Sadskou. Na 20. kilometru hlášený předmět v jízdním pruhu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov zvyšte pozornost. Na 95. kilometru čeká v odstavném pruhu dodávka po nehodě na odtah. Označená je světelnou šipkou. Dejte pozor, kamiony mohou vybočovat do levého pruhu a v místě prší. Na východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a sjezdem na D10 opatrně za nájezdem z D11 na 60. kilometru stojí v odstavném pruhu na neoznačené nákladní vozidlo. A v Praze připomínáme noční uzavírku Strahovského tunelu z Dejvic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba, končit by měla v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnešek má být polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: 1. zářijový, 6 minut po 1 hodině v noci. Za celý náš noční tým vám přeju klidnou noc, ať se vám dobře daří. Prázdniny jsou za námi, no a horští záchranáři rekapitulují dosavadní sezónu. Vyjížděli během ní zatím ke stovkám zraněných turistů. Nejméně úrazů řešili v Orlických horách, naopak nejvíc v Jeseníkách. My se tam podíváme za pár minut v reportáži. No a v téhle půl hodině se určitě vydáme taky na US Open do New Yorku.
2: Noční radiožurnál a Jiří Šteflík.

0: Skupina Čenásky ve vysílání nočního radiožurnálu. Jestli chcete i tuhle píseň slyšet naživo, tak máte šanci v září v Příbrami, Kutné Hoře, Děčíně a taky v Praze. Horké počasí, ale i zatmění slunce nebo Perseidy ovlivnily letos statistiky horských záchranářů. Výjížděli v celém Česku k víc než 16 000 případům. To je zhruba o 200 víc než loni. Nejčastěji záchranáři ošetřovali turisty v Jeseníkách.
1: Nejvytížnějším byl druhý týden celý v srpnu.
2: Říká mi u stanice horské služby v Koutech nad Desnou záchranář Tomáš Fabián.
1: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů a souviselo to právě s poměrně dobrým počasím nebo vhodným počasím pro návštěvu hor. Souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů.
2: Záchranáři letos vyjížděli k téměř 400 úrazů.
1: Tak od začátku letních prázdnin jsme evidovali 381 úrazů.
2: Podle Fabiána se počet úrazů oproti minulému roku příliš nezměnil.
1: Přesně, když jsem se díval, tak bylo 384, což je prakticky stejné číslo. Třeba ještě před minulý týden to vypadalo, že budeme mít tento rok více, ale teď se to počasí trošku změnilo, těch návštěvníků tady není tolik.
2: Na podobných počtech se podle jeho kolegy Pavla Vysloužila kromě počasí podílela i lepší připravenost turistů.
3: Poslední roky je to jakoby lepší a lepší. Chválíme veřejnost, je to, říkám, lepší, jakoby, co se týče jakoby připravenosti.
2: Fabián dodává, že kvůli letošním vysokým teplotám záchranáři častěji vyjížděli ke kolapsům.
1: Ještě se to na tom podepsalo. Zaznamenali jsme řadu kolapsových stavů. Jednalo se o starší pacienty, ale v některých případech i o mladší. A právě bylo to v důsledku nějaké dehydratace, případně i nějaké kardiální potíže nebo nějaké neurologické potíže.
2: Nejčastěji záchranáři ošetřovali cyklisty.
1: Je to vlastně ten, dá se říct, v těch horách tady nejrizikovější sport. Potom jsou tam na druhém místě úrazy pěších turistů, případně nějakých běžců a na dalším místě jsou koloběžky.
2: Mezi zraněnými byli také motorkáři, pro které jsou Jeseníky oblíbenou oblastí, uvádí záchranář Pavel Vysloužil.
3: Já bych ještě vyzvihl, že my tady máme nějakou úrazovost třeba těch motorkářů, na které vyjíždíme taky a tam jsou ty trošku fatálnější úrazy a je to taky věc, kterou se setkáváme a řešíme.
2: Zároveň také záchranáři řešili úrazy u takzvaných příležitostných turistů, vysvětluje Fabián.
1: Máme tady hodně ten trend, že z těch návštěvníků ne třeba poslední rok, ale poslední roky přibývá a jsou to právě třeba ti příležitostní turisté nebo cyklisté, kteří třeba nemají ty zkušenosti a potom se právě setkáváme s nějakými vyčerpanými lidmi.
2: Podle mluvčího horské služby České republiky Marka Friše vyjížděli záchranáři během prázdnin v českých horách více než k 16 000 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 více. Z Jeseníků Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: 19 minut po 1 hodině v noci, ideál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu. Ty následující minuty budou patřit sportu. Tenista Dalibor Svrčina porazil na US Open Francouze Royera a na New Yorkském Grand Slamu postoupil poprvé do druhého kola. No a o postup do druhého kola teď bojuje taky Kateřina Siňaková. Její vstup do US Open sleduje na místě reportér David Prouza.
1: A je to zatím velmi úspěšný vstup Kateřiny Siňakové do prvního kola na US Open. Kočaretovou z Itálie přehrála v prvním setu 6-3 a nepřipustila víceméně žádné překvapení, žádnou otočku, návrat zpátky do setu. Italská tenistka aktuálně prohrává tedy 0-1 sety s Kateřinou Siňakovou. No a Češka vede také 1-0 s breakem na začátku druhé sady a stále aktivní světová jednička v deblu útočí na to, aby napodobila to, co se povedlo Karolíně Muchové a Marie Bouskové s Lindou Noskovou, tedy aby postoupila do druhého kola na New Yorkském Grand Slamu, na závěrečném Grand Slamu sezóny 6-3-1-0 a k tomu také 30-15. To je aktuální skóre Kateřiny Siňakové. Mluvil jsem o třech dalších postupech ženských. Přidám také to, že Sára Bejlek vypadla v prvním kole, prohrála se Španělkou Bukšaovou ve třech setech. No a postup neuvěřitelně heroický Dalibora Svrčiny přes Royera, to už zaznělo. Tak jenom, že ten zápas trval přes 4 hodiny a nakonec ho Svrčina zvládl 6-2 rozhodujícím pátém setu. Ještě čekáme stále na zápas Jakuba Menšíka. Ten by měl přijít na kurt někdy okolo 1:30 ráno českého času a i o tom samozřejmě ve vysílání radiožurnálu Sport uslyšíte. Kateřina Siňaková aktuálně v souboji s Italkou Kočaretovou 6-3, 1-0 a 40-15. Z New Yorku David Prouza, radiožurnál.
0: Davide, prozatím děkuju, tolik tedy aktuální informace z US Open. I ty následující dny samozřejmě v noci budou patřit tenisu a US Open. Živě z New Yorku se bude hlásit reportér David Prouza. 1:20, za chvíli pro vás máme ve vysílání nočního radiožurnálu další aktuální zprávy a přidáme taky aktualizaci zelené vlny. To pro vás, kteří nás na začátku nového dne i nového měsíce posloucháte na silnicích.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Tragédie Liblice.
1: Nevypínejte vysílač a nikomu se nic nestane.
0: Jiří Havelka, Tomáš Hanák, Jiří Vyorálek a další v humorném rozhlasovém krimi dramatu.
2: Šulc jde ke svému autu, zvoní mu opět telefon. Šulc ho za chůze zvedne. Je zvyklý dělat více věcí najednou.
0: Audioknihu Tragédie Liblice na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Svět podle Havla očima tazatelů.
4: Jak vznikaly tradiční hovory zlán?
3: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
4: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
3: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
4: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
3: Svět podle Havla očima tazatelů.
4: Každé všední ráno krátce po 8:45.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: 1:30. Přehled zpráv má Marek Sedláček.
6: Generální ředitelkou Českých drah je od dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Bývalý šéf Českých drah nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Dozorčí rada Českých drah ji jmenovala bez výběrového řízení. Hamplová bude první ženou v čele státních drah od vzniku Československa v roce 1918. Švédsko koupí francouzské regaty v přepočtu za zhruba 104 miliard korun. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Macron a švédský premiér Ulf Kristersson po jednání ve Stockholmu. Podle Macrona to posílí bezpečnost Evropy i Severoatlantické aliance. První francouzskou fregatu by mělo Švédsko převzít v roce 2030. Podle výrobce je loď navržená k boji a zároveň je schopná čelit povrchovým, vzdušným, podmořským nebo kybernetickým útokům. V Pardubicích dnes otevřou provizorní most přes Labe vedle mostu kapitána Bartoše. Nové 90 metrů dlouhé přemostění bude sloužit automobilům, pěším i cyklistům a na svou původní trasu se díky němu vrátí i linky městské hromadné dopravy. Stavbařům se tak uvolní prostor pro demolici stávajícího mostu a následnou výstavbu nového. A v Praze dnes začíná 11. ročník festivalu Antická štvanice. Na ostrově v centru města uvede současnou adaptaci Euripidovy tragédie Askletis od Matěje Samce. Příběh vypráví o královně, která se rozhodne zemřít místo svého manžela. Inscenace tak otevírá otázky sebeobětování, lásky, smrti i toho, zda je Alkestín čin skutečně hrdinský. Režie a dramaturgie se ujali Ivo Kristián Kubák a Marie Nováková.
3: Sport.
6: Čeští tenisti Nosková, Bousková, Muchová a Svrčina jsou ve druhém kole US Open. Tam chce i Kateřina Siňaková. Její utkání vidí v New Yorku David Prouza.
7: A Kateřina Siňaková má ten zápas výborně rozehraný 6-3 a 3-1 vede nad Italkou Kočaretovou. Svůj zápas rozehrál taky Jakub Menčík. Jeho souboj s Japoncem Mochizukim je ve svých začátcích. Menčík v prvním setu vede 2-0 a 30-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Humpolce a u Chocrad. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za exitem 104 větrný jeníkou zvyšte opatrnost. Na 95. kilometru dodávka v odstavném pruhu po nehodě. Označena je šipkou silničářů. Projíždějící vozidla vybočují do levého pruhu. A na D1 z Brna do Prahy opatrně i za sjezdem na Chocerady. Na 28. kilometru kamion v odstavném pruhu. Nákladní vozidla mohou vybočovat. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy spozorněte za sjezdem na Sadskou. Mezi 19.5. a 18. kilometrem probíhá noční práce v pravém pruhu. V Praze upozorňujeme na uzavřený strahovský tunel z Dejvic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba, ta by měla trvat do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnešek bude polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štechlem.
5: 4 minuty po půl druhé, Phil Collins za pár minut, Silou Greena právě teď.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Phil Collins ve vysílání nočního radiožurnálu. Jestli máte rádi počítačové hry, tak Phil Collins bude znít i v nové verzi oblíbené hry GTA. 1:11:40, tady je radiožurnál a další téma. V Česku se urodilo kvůli jarním mrazům a letnímu suchu méně ovoce a tím pádem bude i méně kvasu na pálenky. Některé pěstitelské palírny proto ani neotevřely, jinde jede výroba alkoholu na polovinu. Unie destilatérů mluví o podprůměrném roku.

0: Otevíráme žlutou nádobu, krásně voní kvasem.
1: Je to malvazinka, je to speciální odrůda, která odborně se nazývá slivoně renklody.
0: Pěstitel Bohumil Bochňák.
1: Mám speciálně upravenou míchačku na beton, to tam strčím a rozmixuju v tom sudu prostě do úplný kaše.
0: Kolik toho je litrů?
1: 200 litrů.
0: Když to srovnáte meziročně, kolik jste sklidil?
1: A je to tak na 30%.
0: Další zákazník přivezl švestky, přebírá si je zaměstnanec palírny Radlík David.
2: 15 kilo. Teď se to mačká, je potřeba tu švestku namačkat, aby do toho mohly kvasinky.
0: Někdo si buď přiveze kvás, anebo si někdo přiveze ovoce. Teďka vcházíme dovnitř. Vedoucí palírny Radlík Kamil Kutina.
3: Teďka vypalujeme třešně, meruňky, švestky.
0: Srovnání s tím loňském?
3: To nebude ani polovina, protože na jaře toho hodně zmrzlo. A co pak nezmrzlo, tak ještě popadalo suchem.
0: Dá se říct, že tedy budete mít menší obrat nebo menší zisk?
3: To určitě budeme mít.
0: Ovocné lihovary obecně kupují letos pro svoji potřebu i ovoce, které nedorostlo do konzumní velikosti a pěstitelé je neudají na pulty obchodů. To se týká třeba třešní, višní nebo meruněk, potvrzuje mluvčí unie destilatérů Jakub Gottwald.
4: Se udála neúplně tradiční věc, kdy ovoce má skvělé parametry, co se týká chuti, aromatiky, cukernatosti, ne toliko, co se týká velikosti. To je pro palírnu, ovocní lihovar, je to dobrá zpráva. Sadařovi tím vypadl hlavní odběratel.
0: Jakub Gottwald odhaduje letošní sezonu.
4: Je ta sezona drobně podprůměrná.
0: Nejhorší sklizeň hlásí ovocnáři u broskví, pouze 33% pětiletého průměru. Z Radlíku Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Zpěvačka Miley Cyrus, prý už se chystám otevřít nějakou novou hudební éru, tak i o tom uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Teď sport, tenistka Kateřina Siňáková vstoupila do US Open, v New Yorku hraje proti Italce Kočaretové a je u toho reportér David Prouza. Davide.
1: A je to podobně dobrý vstup do zápasu, jako předvedla třeba Linda Nosková, respektive třeba Karolína Muchová nebo Marie Bousková. Ty společně i s Lindou Noskovou už ve druhém kole jsou na US Open. No a teď by se tam ráda podívala taky Kateřina Siňáková. 6-3, 5-2 a 30-0. To je skóre jejího zápasu s Italkou Kočaretovou, takže dva balonky servírující Kateřinu Siňákovou dělí od postupu do druhého kola na US Open na Grand Slamu, kde se jí historicky úplně nedaří, kde jí ty kurty zas tak nevyhovují. Ale teď při zápase s Kočaretovou zatím tedy působí velmi solidně, dobrý servis do těla Italky, ale ta se teď trochu vymanila z toho tlaku, ale pak následně Kateřina Siňáková přidává backhandový úder po čáře. Fenomenální délka, úhel a umístění a jsou z toho tři matchboly, 6-3, 5-2 a 40-0. Mezitím také rychle telegraficky zápas Jakuba Menčíka s Japoncem Mochizukim 4-1, zatím pro českého tenistu a nasazenou 17. Kateřina Siňáková servíruje do téčka přes dotek pásky, to znamená, že si ještě zopakuje první pokus, ale má to, jak už jsem říkal, několikrát vynikajícně rozehrané. Snad se jí to povede dotáhnout do vítězného konce. Do backhandu servis Kočaretová útočí a zatlačila se nějakou do její forehandové strany, takže 40-15. Češka teď chybuje, dává dlouhý úder přes základní čáru. Jakub Menčík mezitím už má i breakball na 5-1, takže vypadá to, že zatím plní roli favorita bez jakýchkoliv obtíží. Kateřina Siňáková v tomhle utkání možná byla mírnou favoritkou, ale rozhodně ne takovou, aby za hodinu a pár minut měla sfouknout ten zápas ve dvou celkem jasných setech. 6-3, 5-2, 40-15, servis Siňákové, který zastavuje síť. A tak má už jenom druhý pokus. Česká reprezentantka a deblová světová jednička, která tady bude se pokoušet o zkompletování kariérního Grand Slamu společně s Američankou Taylor Townsendovou, jinak ho už samozřejmě má. Kateřina Siňáková teď pod velkým tlakem od Kočaretové, ale dokázala se ještě ubránit a tohle Italka už netrefuje do kurtu. Kateřina Siňáková napodobuje Lindu Noskovou, také Marii Bouskovou a Karolínu Muchovou, je ve druhém kole a poráží Italku Kočaretovou 6-3 a 6-2. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Marek Sedláček a noční zprávy.
1: Platy ve veřejném sektoru už by neměly klesnout pod minimální mzdu, schválila to vláda. Norský král dnes složí před parlamentem přísahu. Pětice českých tenistů si druhý hrací den US Open zajistila postup do druhého kola a bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5-9%, oznámil to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu nebo zaručený plat, vysvětluje Juchelka.
3: Což tuto chvíli byla zhruba 1/3 všech zaměstnanců a od roku 2027, pokud by se k tomuto systémovému kroku nepřistoupilo, tak by to byla více než 1/2 všech zaměstnanců státu.
1: Tanker v Hormuzském průlivu zasáhly 3 střely. Na sociální síti X o tom informovala britská námořní služba. Zasažená byla při plavbě Hormuzským průlivem ven z Perského zálivu východně od ománského poloostrova Musandam. Nejsou hlášené žádné oběti.